jsi to mohla dovolit, ti Ellen? Vždyť jest to tak nemorální. Má dcera a takto ukazovat ti se. Avšak máti hájila ji. Vždyť sluší jí to. Vždyť jest mladá. Avšak soudím, neslušelo jí to, neb měla veliké prsa. Jež jí bylo hodně viděti. Též házeli se jí. Též Vratislav Blažej pravil, jenž seděl za námi. Kozima prýma Aleši. To pravil k Aleši Neumannovi, jež to on chodí s Blankou. Avšak Blanka nemá žádné kozy, neb bydlíme v činžovním domě. Tudíž nemůžeme pěstovat i koz. Též smí Blanka tančiti na Sokolské akademii. Tu muži cvičili na nářadí. Tehdy rozhrnula se opona a koně měli uprostřed. Tu přišli muži, majíce napnuté kalhoty, též majíce trička. Tu započal bratr Vejvara, jenž jest prokuristou banky pro obchod a průmysl, kmitati nohami okolo koně nahoře se držíce rukami. Tu po něm kmitali ostatní. Též kmital bratr Kadeřávek, jenž jest zlatníkem. Též kmital bratr Vavruška, jenž jest pokladníkem spořitelny městské. Avšak nejlépe kmital bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem. Taktéž jest nejmenší z nich, avšak nejlépe kmital. Poté začali se houpati na bradlech. Tu všichni dovedli to, avšak bratr Volhejn nedovedl to. Jenž jest majitelem domů. Tudíž spadl, avšak opět zvedl se. Ku konci započali se točiti na hrazdě. Tu nejlépe opět točil se bratr Pořízek, jenž roztočil se tak, že byl pouze bílým kruhem. Tu ženy počaly vzdychati. Poté rozdávali se dárky chudým dětem, jako kupř, odložené hračky a staré oděvy. Taktéž máti věnovala starší můj oděv Vocenilovi, jenž jest synem chudé vdovy, jenž dochází každého čtvrtku k nám na oběd. Brzy poté začaly se blížiti Vánoce, svátky křesťanské, svátky lásky. Tehdy obchody naplněny jsou různým zbožím a prodávají se stromky. Na náměstí stojí veliký strom, jenž jest stromem republiky, avšak neprodává se. Letos opět jsme psali, co má nám přinesti Ježíšek. Avšak není Ježíška, avšak dárky kupují nám rodiče. Tu přál jsem si loď mající plachty, taktéž přál jsem si kopací míč. Taktéž přál jsem si lyže, avšak nebylo sněhu. Taktéž přál jsem si laternu, avšak nepřál jsem si šatu, aniž bot, rovněž ne košil, rovněž ne svetru, avšak dostal jsem je. Avšak nedostal jsem šlapací auto, ačkoliv přál jsem si ho. Avšak Vocenil přál si svetr, avšak nedostal jej. Taktéž Ponikl přál si nových bot, jenž jest synem továrního dělníka. Avšak nedostal je, nýbrž obdržel boty po bratrovi, jež mu byly velké. Já nikdy nepřeji si takových věcí. Avšak není spravedlnosti. Od rána držel se půst. Poté všichni měli hlad. Poté uzavřel se otec v ložnici s trojice stromek, kde však rovněž tajně jedl uherský salám z papíru. Což věděl jsem, neboť dělá to vždycky. Domnívá se, že věřím na Ježíška. Tu táhlo se odpoledne strašně. Konečně však jsme večeřeli. Tu nejprve modlila se máti, též otec, majíce sepnuté ruce, bručel. Poté jedli jsme třeboňského kapra. Po večeři otec zazvonice, vešli jsme do ložnice. Tam stál stromek, který zářil. Pod ním rozloženy byly jsou dary, jež dostal jsem. Vše dostal jsem, avšak šlapací auto nedostal jsem. Avšak dostal jsem nový oblek, jež nepřál jsem si. Avšak není spravedlnosti. V noci odebrali jsme se na půlnoční. Můj otec zpíval na kůru. Tu započal pan ředitel Hejda hráti, avšak falešně započal. Všichni ohlíželi se na kůr, kde viděti bylo pana učitele Štoudvy, jak nesouceho za límec pohlavku je Vocenila, jenž měl šlapati měchy. Avšak majíce vztek na pana ředitele Hejdu, jenž jest na něho velmi přísný, pročež vyměnil

Měl mu píšťaly na různá místa, aby špatně hráli. Což zdařilo se mu. Avšak dostal velmi. Poté píšťaly vyměnili a pan ředitel Hejda krásně započal. Rovněž velebný pan Meloun zpíval krásně. Rovněž otec pěl s milostivou paní Bohadlovou velebíce hospodina. Tu všichni hleděli naň a on byl velký. Tak lidé vždy měli by se milovati, avšak nečiní se to, není to správné.

Pozoruhodný jev chemický. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy Chlapecké v K. V zdravém těle zdravý duch, učil doktor Miroslav Tyrš a též můj otec soudí v tom smyslu. Tělo má veliké a velmi zdravé, měřící 197 cm a vážící 115 kg. I zaplál v útlém již věku pro myšlenku sokolskou. Též já jsem zaplál, avšak zlomíce si nohu při přeskoku roznožmo přes kozu nemám již tak zdravého těla. Petr pak, když byl dospěl, odmítl býti více sokolem, neboť dorostenci sokolští nucení jsou vystupovati v krátkých kalhotkách s třásněmi, pro něž Petrovi, jenž jest potápkou, nebo též dle jiných gejblíkem, bylo vytrpěti četná příkoří od Jaroslavy Cuceové, která jest označována za jeho sajdu. Poté odepřel nositi sokolský kroj Řkouce. Jsem potápkou a myšlenka sokolská nesnáší se s myšlenkou naší. Vaší myšlenkou jest chlast, prohlásil otec, jenž ustrojen byl již v kroji, schystán na župní sokolské cvičení. Jiné myšlenky nemáte, kdežto slavnosti naše sokolské jsou rej zdravého ducha. Poté odebrali jsme se s průvodem na župní cvičení, kde zúčastnil jsem se závodu v pojídání koláče. Nezúčastnil jsem se závodů ve šplhu za vůsty následkem dosud zcela nezhojené nohy. Závod ten konal se na tlusté tyči namydlené mídlem, již bylo závodícím slésti. Načež povoleno měli strhnouti zuby jeden z velikého množství vůstů nahoře zavěšených, avšak pouze jeden. Avšak když ocenil dospěl k vůstům, jí souce synem chudé vdovy počal trhati a pojídati oproti zákazu větší počet vůstů. Takže bratr Pořízek, jenž jest sokolníkem, musel vylézti za ním a donutiti ho sestoupiti. Tou dobou však již byl požil 7 vůstů. Rovněž konal se závod v pití piva, k němuž však ocenil pro přílišnou nezletilost připuštěn nebyl. Zde pak Vavřín vítěze odnesl si bratr Buližník, jenž jest nejtěžším sokolem Jiráskovy župy podkrkonožské, vážíce 135 kg bruto, bez oděvu. Též otec cvičil v cvičeních sprostných, při nichž ráznými rozmachy paží i nohou ukazovali sokolští muži tělesnou zdatnost, ku konci zborově skandujíce báseň znějící. Po zemi české slyšet čilý ruch, jenž jaře proudí z vesnic měst. Jest v těle zdravém zdravý duch, hyb hurá, nazdar, vlasti čest. V podvečer pak konal se zmíněný již závod v pojídání koláče, jímž slavnost sokolská vyvrcholila. Za tím účelem upekly sokolské dámy koláč borůvkový s vící téměř 2 metrů v průměru. V pečivu tom skryli více než 20 kovových korun, poblíže středu pak 1 stříbrnou 5 korunu. Cílem závodu byla tato mince, k níž bylo závodícím se projísti. Bohužel sám odpadl jsem záhy, neboť pojivši toho dne větší množství tureckého medu, zmrzliny, suku, sladké vaty, párků, vůstů a okurek, byl jsem již příliš sytým a projedl jsem se na vzdálenost pouhých 20 cm od okraje. Jiní borci projedli se dále, tak Alois Wagner, syn kováře, projedl se na vzdálenost 60 cm, spolknout se při výkonu tom 3 kovové koruny a vylomivši si zub. Ještě dále projedl se Pavel Bošek, ten však počal se dusiti mincí, jež zaskočila mu do dírky tzv. Koláčové a musel proto být dopraven na ošetřovnu, kde ranami dozad byla z něho tato vypuzena. Tak jeden po druhém borci vzdávali závod, až se trvali v něm toliko 2, kteří projídajíce se z opačných stran ocitli se již zcela blízko středu. Tito pak byli Berta Minc, syn velkoobchodníka, a uvedený již ocenil, syn chudé vdovy.
Nepatrný toliko prostor vyplněný borůvkami dělil oba soupeře od stříbrné pětikoruny, když tu ocenil počal jeviti známky únavy, též majíce vztek, neboť po celé délce projedené dráhy nebyl dosud narazil na jedinou minci. Naproti tomu Berta Minc narazil již na 7 a vidouce soupeře umdlévati počal se projídati zvýšenou rychlostí, nezdržujíce se již polikáním mincí, nýbrž plivajíce jimi okolo sebe. Již zdálo se, že syn obchodníkův odnese si palmu vítězství, když tu ocenil v posledním úsilí udeřil jej pod koláčem pěstí do žaludku. Ihned Berta Minc zezelenavši počal vrhnouti a zdržení toho využil zákeřně ocenil, projedl se ke středu a pozřel stříbrnou pětikorunu. Avšak bratr Minc, jenž je soudce otcem vyřazeného závodníka, protestoval proti výsledku, v skutku rozhodnutím starosty bratra vévody byl vítězem prohlášen poražený Berta Minc. Pětikoruna však nebyla již po ruce. I nařízeno Vocenilovi by Minci tu, až z něho vyjde, předal pravoplatnému držiteli. A tu druhého dne, když Berta dožadoval se stříbrné pětikoruny, odevzdal jemu Vocenil z nařízení pana učitele Pika 2 kovové koruny a 50 haléřů řkouce, že více spožité pětikoruny z něho nevyšlo. Pan učitel udeřil na ně velmi, včetně rákosky, avšak Vocenil stál na svém. Pakliže mluvil pravdu, nemá tuším tento pozoruhodný jev chemický obdoby v historii sokolských závodů v pojídání koláče.

Kterak Petr opatřil si saxofon. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 3. B obecné školy chlapecké v K. Na reálném gymnáziu založili symfonický orchestr. Též můj starší bratr Petr chtěl tam hráti pod taktovkou pana ředitele Hejdy, avšak klavíristů měli dostatek. Požádal tedy Petr otce, by zakoupil mu oboe nebo fagot. Avšak má ti pravila, lidé na fagot hrající stávají se hloupými. Nástroj chvíje se a s ním i mozek. Poté lidé blbnou. Pročež otec věnoval Petrovi pouze klarinet. To však Petr záhy zanechal hraní v symfonickém tělese a věnoval se jazzu, jejž tajně založíce s několika spolužáky hráli vždy v sobotu večer v baru u Modré kočky, nalepujíce si za tím účelem vousy, by nedošlo k odhalení. Avšak došlo k odhalení pomocí pana profesora Kadeřávka, jenž v baru tom kontroloval věk přítomných dívek. Tehdy Petr obdržel zákonnou známku z mravů a načas byl mu odňat klarinet. Tu neděli poctil nás návštěvou pan Rada Prudivý, jenž jest městským radním. Vyslechnuvši, kterak potrestal Petra, schválil otcovo opatření a pravil. Dnes mládež jest samý jazz, samá hudba cizácká. Avšak co jest to jazz? Vždyť nelze na něm rozpoznati lahodných melodií, jaké vydávají ku příkladu národní naše písně české v podání kapely k Mochovi. Jaká pak také může to být i hudba, když k jejímu provozování stačí 5 či 6 hudebníků? To naše dechová hudba městská zaměstnává 40 hudebníků a o státních svátcích i více a může proto veřejnosti posloužit nejlepším z nejlepšího. Já sám vyžaduji pouze nejlepší z nejlepšího, neboť pouze to jest pro mne dosti dobré. Šunku kupuji výhradně u chmela, šiji toliko u knížete a obrazy na stěnách mám pouze a jedině od mistra Brožíka. To jest malíř. Jest zcela jiný než ku příkladu onen Fila, jehož obrazy jsou pouhými mazanicemi. Vlastním mistra Jana Husy před koncilem Kostnickým. Zde mistr Brožík vymaloval jednomu kardinálu v popředí takové boty, že jsou v skutku jako živé. Jejich lesk jest tak přirozeným, že oku lahodí. Takové má být i umění. Též Hus stojí hrdě, kdežto kardinálové, metajíce ulisné pohledy, jsou přikrčeni. Co jest naproti tomu jazz? I v hudbě vyžaduji toliko nejlepší z nejlepšího. Zejména operu, neboť při ní zaměstnáno jest nejvíce nejlépe placených umělců, kteří všichni ve spolek tvoří úchvatná díla člověka povznášejíce. Z oper pak nejlepší jest Smetanova Prodaná nevěsta. A já, řídíce se zásadou, že dosti dobrým pro mě jest toliko nejlepší, navštěvuji pouze Prodanou nevěstu. Skvost ten vyslechl jsem již 78krát a než se rok s rokem sejde, vyslechnu jej Bohdá po 80. Tu pravila máti, vždy říkám, jak kulturním jste vy člověkem. Ještě nikdy neviděla jsem sako takto padnouti. Dudy, pravil dále pan Rada Prudivý. Dudy, dudy. Národní český nástroj náš. Na ten měl by ses učiti hráti, chlapče, pravil, obrátíce se na Petra. A nikoli ony kakofonie, jenž vydávajíce na svém klarinetě, slušným lidem bolí z toho hlava. Dudy, dudy, chlapče. Dudy, dudy. Avšak na dudy stěží lze hráti chromaticky, bránil se Petr. Český národ obejde se bez chromatiky, odbil ho pan Rada Prudivý a tehdy pravil otec. Ach, dnešní jazzy. Jest to hudbou koček. Za mého mládí drnkával jsem na citeru. Bývala to hudba, jež brala člověka přímo za srdce. Röslein, Röslein, Röslein rot, ku příkladu. A nebo onen Valčík, o Heimat süß, grüß Gott, auf Wiedersehen.
Vždy slzel jsem a navléknuv si na palec trsátko, trsal jsem krásně. Avšak Petr pravil, já však jazzu nevzdám se. Rovněž trsati trsátkem nebudu, krásně ani nekrásně. A tehdy otec už klíbnuv se pravil, potom zarazím tobě apanáž. A na to Petr pravil, milejší jest mi jazz než tvoje apanáž. Poté odešel a tajně prodajíce otcův sokolský kroj a sbírku gipsových císařů zakoupil sobě saxofon tenorového ladění.

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Kde to je divadlo, to je stejně krásná věc. Víte, co mě strašně zajímá na tom, co mě fascinuje přímo, jak lidi v divadle, jak pozorujou děj. Jak sedějí v těch řadách takhle, koukají na oponu, teď opona se zvedne, teď celý hlediště udělá, les. To je neuvěřitelné, tam je pár klacků takhle, jo.

0: papíru pomalu a chodí, les, podívej se. Teď tam někdo klepe takhle s plechem, jako dělá bouřku a takový ty, jako prosím tě, mámo, drž mě, mámo, hele, bouřka, prosím tě. Teď přijde Cyrano, má klobouk z čistírně, tadyhle, že má ceduly na tom, no. Tam stojí, lidi, Cyrano, to je ten Cyrano, to je Cyrano. No. Teď tam se ozývá, jo, vzadu dva chlapi klacek a držou to takhle vohadr, že jo, dělají vítr, teď vrata obrovský na jevišti, jo, ten Cyrano jde k tím vratům, ty vrata dělají. No, tam leží technikář, dva chlapi mu šlapou na krk a on... Lidi se bojej, vykulený v oči, že jo, teď ten Cyrano jde pomalu k tím vratům, jo, za těma vratama. Tam je 10 chlapů, mají klacky takhle, že jo. Ten Cyrano jenom roztrhne ty vrata, ty chlapi udělají i-a-a. Teď lidi, ježiš, jak to dopadne. Jak to dopadne, ten Cyrano udělá výpad, ty chlapi udělají výpad klackama po sobě, spadne opona, jo. A vy chodíte v tom foaje, teď každej Marlboro. Pane, a nevíte, jak ono to dopadne, prosím vás? Nebo mně se líbí ty hrdinové, právě kvůli tomu to celý vyprávě. Ty hrdinové nejvyšší, ty chlapi, jak tam stojí, takhle trhají si košile, že ono není to jejich, proč by to nervali? Rvou to a teď křičej tam, prostě řvou, větře duj, smrti nebojím se tě, vysměju se ti, chá, chá.
1: Ale on takový chudák nejenom šlápne na napínáček. Teď on řve, ale on na sobě nedá najevo, že řve kvůli tomu napínáčku. On furt řve na tu smrt, jo, so. Teď opona spadne a teď k němu jde doktor a říká, ne, nechci, ne, nechci, ne. Vám vomdlí takovej chlapne. Nebo Vávra. Hejte, Vávra, to je úplně kardinál, to je školní, to je kabinetní ukázka toho, kam to až člověk může dotáhnout. Vávra, Mariša, myslím. Ten Vávra, on už to hraje po 150. On po 150. jde, ta Mariša mu tam po 150. nasype jed do toho kafe. On jde a to kafe do sebe sekne. No to je neuvěřitelný. No to je, já nevím, i ta myš, podívejte se, i ta myš, když na ní nalíčíte pastičku doma, dáte tam mandličku, jo, tak ta myš jde, kouká tady, říká si, no to je zajímavé. Mandlička, panečku, hej, a teď kouká, strčí do toho takhle tou prackou, pastička spadne, říká, pozor, tady nemůžu. Ale ten Vávra, ten jde prostě, on je úplně jak tupej, on leze prostě. On v tu chvilku, on se sápe po tom kafi, no to kdyby mu nedali, prosím vás. Já už mám pocit, a Mariša mu tam ani ten jed nesype do toho. Kdyby mu aspoň pokaždý dala ten jed jinam, jo. Tak to vemu, vypiju kafe, nenajdu to, kousnu do chleba, jsem tuhej. Já byl na představení, takhle viděl jsem hrát zase Vávru, jak leze teď, ona mu tam sype ten jed, teď on stoupne, už se hrne po tom kafi, tak jak kdyby týden hladovej tadyhle. Tak já vstavím, říkám, Vávro, nepí, to je to otrávený. Ale on čel furt, já si říkám, on chudák neslyší asi, jo. Možná je to Moravák, tak dialektem, Vávru, nepí, to je to otrávené. No on les furt za tím kafem, teď já vlít najvyště, ty technikáři mě rvali zpátky, jo. Teď ten Vávra, já držel jeho, on se sápal po tom kafi. Mně to připadalo, že vidí 1000 korun, on potom les takhle. Já už nevěděl, co, teď se mu kop do toho kafe aspoň, jo. To se rozlilo, ona spadla opona, ten Vávra po mně. On mě držel pod krkem, škrtil mě takhle, říkám, pane Vávra, co to děláte? Ty človíčku, já jsem vám zachránil život. Zachránil život. Zachránil život. Kamaráde, ty jsi mi zničil život, protože jsi mi zkazil smrt. Proč si myslíš, že sem ty lidi chodějí?

Dobrý večer, dámy a pánové, srdečně vás vítám a přál bych si, abyste se bavili stejně dobře jako tady naproti u konkurence. Myslíte Národní divadlo, já myslím jenom Klášterní vinárnu. Tak dovolte, abych po téměř 300 svého prvního legresitalu směl předpokládat, že ho všichni přítomní viděli a slyšeli a že ho přestáli ve zdraví. Jako každá věc, která u nás projde jevištěm, byl předmětem diskusí, připomínek a kritiky. Někdy se toto uděje dokonce už před projitím jevištěm, ale to už to potom jevištěm projde jenom těžko. Tak já jsem dostal řadu připomínek, vzkazů a dopisů, z nichž některé byly s odvahou nás nebývalou podepsány a dokonce někdy opatřeny i zpětnou adresou. Valná část z nich obsahovala výtku, kterou uznávám, že jsem totiž mluvil o všem možném a o všech možných, jenom o sobě jsem neřekl nic, a nebo jenom velmi málo. Já to prosím napravím, ale rád bych na svou obhajobu uvedl, že jsem se domníval, že nejsem žádná významná osobnost. Konec konců nejvyšší mety, které jsem v životě dosáhl, byl desítkář u ROH. Avšak z tohoto bagatelizování sebe sama mě jaksi vyvedlo vysoké ocenění, kterého se mi dostalo udělením pamětní medaile ke stému výročí Národního divadla s tímto nápisem: Zaplesej dlouho svírané srdce české, zaplesej zbratřené s ním srdce slovanské, což sice nedává žádný smysl a nevysvětluje to ani k medaili přiložený dekret. Ovšem, jako kromě pocty jako takové, to zvýrazňuje fakt, že jsem se stal významnou osobností, dokonce dekretovanou, s nárokem na vlastní životopis a s možností být jednou pohřben ve Slavíně, nebo aspoň ve Veleslavíně, kam by to rodina měla o dušičkách blíž. Nespichl jsem ovšem, nemohu doufat, že bych se stal historickou postavou, ze které by národ mohl čerpat příklad a poučení, dokonce ve slabších chvílích potřebnou potěchu a naději. Konec konců, když na koště navěsíte, kolik chcete metálů, titulů a vyznamenání, strom z něj stejně nikdy nebude. Ovšem, abych vyhověl, tak se pokusím zavzpomínat na některé význačnější okamžiky ze svého života. Tak tedy narodil jsem se v pondělí. Někde jsem si přečetl, že světové továrny na automobily označují své pondělní výrobky písmenem M, podle slova Montag nebo Mandy, a prodávají je s určitou slevou, protože tato auta jsou poprávě přes stálém víkendu osazenstva závodu ještě o něco kazovější a mizernější než normální. Já prosím, žádné písmenko M na těle nemám, a pak já jsem ryze český výrobek. A ten, prosím, to se nezlobte, aspoň podle televize a podle tisku, nesmí být kazový už principiálně. Dále, narodil jsem se 19. prosince, což spadá do znamení Střelce. Prosím, nepodezírejte mě z nějakého okultismu kosmopolitního. Jediný tedy okultista, s kterým jsem přišel v životě do styku, byl Haškův kuchař Jurajda ze Švejka. Vím to ze starých zábavných kalendářů, dnes si to můžete přečíst poněkud slabomyslnějším vydání na stránkách časopisu Ahoj. Teprve později, řekl bych, jak z jakési stařecké zvědavosti, jsem zatoužil po horoskopu individuálním, tedy přímo na sebe, a požádal jsem dvě kolegyně, a sice Helenu Růžičkovou, která to dělá úplně primitivně z logru od kafe, a která mě vyhodila, že bych si prý z toho dělal legraci, a pak svou divadelní kolegyni Lubu Skořepovou, která zabrala a horoskop vypracovala, jsou tam nepotřebné pitomosti, samozřejmě jako, že třeba Střelec chce být svůj, nepřejímá odposlouchané, nepapouškuje, chce být originální. Tak nechápu, proč by mě příroda měla zrovna s tímhle posílat sem, že jo? Nebo že Střelec se obklopuje rád pravdou, že rád slyší pravdu, mluví pravdu, ovšem není tam návod, kdy a kde se to dá tady použít. A pak to nejhorší, Střelci přibývají zůstat státníci, politici, advokáti, předsedové vlád, prezidenti. Tak vidíte, tohle to teprve mě všecko čeká. Počkám, až dosáhnu patřičně produktivního věku.
a až se příště sejdeme, tak vám povím, co se z toho vyplnilo. Z čehož vidíte, jaká blbost všechny ty horoskopy vlastně jsou. Do mého pozdějšího života zasáhl velice rušivě klub dobráků v Národním divadle. Jmenovitě jeho předseda Pepík Grůz lživým a naprosto nepodloženým tvrzením, že prý jsem cikánského původu, dokonce absolvent SAMU, což je Cikánská akademie muzických umění. Tak nejprve si musíme říct o tom klubu dobráků. Podívejte, tak není to samozřejmě žádný spolek, nemáme stanovy, nepořádáme schůze, neplatíme příspěvky, neposkytujeme rekreaci, neplatíme pohřebné, výbavné, odlučné, ale nepořádáme taky valné hromady a nerozhazujeme státní peníze. Abyste si udělali představu, povím vám z jeho činnosti dva takové krátké úryvky. Tak oba dva byli Vladimíři, herci, jeden se jmenoval Řepa, druhý Majer, dodnes je můžete vidět ve filmech pro pamětníky. A to byli skuteční dobráci, kteří si za celý život neudělali jeden druhému nic dobrého. Tak začátkem července dostal Majer na prázdniny, odjel a dostal za 3 dny dopis, úřední dopis lavičkou divadla, kde stálo: vážený pane kolego, jedině provozní nutnost mě nutí, abych za vámi poslal knížku Shakespeareova Macbetha a požádal vás, abyste se titulní roli během prázdnin naučil. Se zkouškami počítám koncem září, s premiérou začátkem listopadu. A dovedně napodobený podpis šéfa činohry a Majer, jak se říká mezi rybáři, to spolkl i s navijákem. Přestali prázdninové radovánky, žádný koupání, maliny, houby, nic takového. Učil, až se těch 1200 veršů toho Shakespeareova Macbetha naučil tak, že to uměl, jako když bičem práská. Samozřejmě po prázdninách, po návratu do Prahy, v divadle zjistil, že šlo o obvyklé dobráctví, že žádný Macbeth nebude, a vytušil taky, že zatím bude Řepa. Ovšem příležitost pomstě nebyla, Řepa měl dovolenou, filmoval někde v Krkonoších něco na sněhu. Takže až koncem června dostal Řepa tento telegram: prijedte neděle 16.00, Revnice nad Razy, pretacíme jednu scénu ze zimního filmu, vlastní Kozich, Lize a Sanky sebou. Podpis produkce filmu. No a tentokrát to Řepa sežral s navijákem. Byly 4 hodiny odpoledne, v červnu, 30 ve stínu, peron v Řevnicích lidu prázdnej, a po něm se procházel spocenej blbec, který se občas podíval na hodinky a nadával. Když se blížila 5, začali se trousit první pražáci na zpáteční vlaky do Prahy. S obdivem zírali na toho idiota, který váčil na jednom rameni, sáňky na druhém lyže. Z otevřených dveří nádražní restaurace se vyrojil Majerovnou k Řepovi a povídá: Ježíš Maria, Vláďo, co tady děláš? A Řepa povídá: no tak filmaři něco zvorali v zimě na sněhu, tak to budeme tady předělávat na naftalín někde. Teď se lek a povídá: prosím tě, a co tu děláš ty? Ten povídá: já se tady doučuju toho tvýho blbýho Macbetha, ty ho. Tak tohle je, řekl bych, dobráctví normální. A mimo to ještě existuje takzvané dobráctví otřesné. Když už hra v divadle moc nejde, tak se prodá televizi. A televize si to v ateliérech svých si to natočí a pak to vysílá jako záznam z představení, to znáte, že jo, z realistického, se Skánojmana, z Národního. A my jsme takhle jednou před dávnými lety prodali do televize komedii Lva Nikolajeviče Tolstého Plody osvěty, je to veselohra, a hráli v tom ještě ty staří matadoři, abych tak řekl, pan Smolík, Řepa, Průcha, Najman, Vojta, paní Baldová, paní Krombauerová, pan Štajmar. A kolegyně Skořepová dostala od manžela nový filmovací aparát Admiru 8 a chtěla si tyhle ty matadory, chtěla mít na ně jako památku, tak se přiživovala u kameramana. Některé ty scény si privátně jako kradla, nafilmovávala. Najednou řekli Skořepová na scénu, ona položila kameru na židli, což neměla dělat, ať kolem se to hemžilo dobráky. Okamžitě to někdo popad. Otočil jeden z osvětlovačů, otočil reflektor, Franta Filipovský si sundal kalhoty a my jsme mu ty prodloužený záda, abych to řekl slušně, nafilmovali se všech možných úhlů a ze všech světových stran až do konce filmu. Kamera zase putovala na židli ticho po pěšině, to bylo v září, přišel říjen, listopad, nic se nedělo, až
nahod boží přišla Skořebka do divadla na odpolední představení, jako fúrie, blesky ve očích, pěnu u huby, začala nás řvát, tak vám pěkně děkuju, vy jste pěkný mizerové, včera na štědrý večír, moje rodiče, manželovi rodiče, já to pustím, chvíli běžely ty plody osvěty, a pak ta nestyda, to teda pánové, to už přestává opravdu všecku. Ale brzo se uklidnila, protože taky členka, řádná členka klubu Dobráku a povídá, a víte, že mě to kluci bylo hned divný, já jsem takhle v říjnu, to šla dát vyvolat do kšeftu. Povídám tomu vedoucímu, pane Svitáček, je to pěkný, vyvedlo se tam, říká, moc krásný, paní Skořebko. Abych se přiznal, v životě jsem nic hezčího neviděl. No a teď se vrátíme k tomu lživému nařčení z toho tykánského původu. Tak podívejte se, tohleto se rozkřiklo po všech divadlech samozřejmě, českých, moravských i slezských. A když jsem hostoval v hudební divadle v Karlíně, tak najednou po představení jsem se odličoval, rázné zaklepání na dveře šatny, vplul tam vysoký důstojník SMB v uniformě, předal mě obálku proti podpisu na to utržení a obálka obsahovala kompletní cikánskou knížku se všemi podpisy a razítky, s 12 uvedenými nemanželskými dětmi a se zakázanými místy pobytu. Doporučuji k slednutí, je tam vystavena. Autor Míla Zavřel, úctyhodný člen divadla v Karlíně. Dokonce Radovan Lukavský, jinak seriózní člověk, kterého když potkáte na Národní třídě, tak máte dojem, že jste se střetli s personifikovanou Akademií věd. Mě poslal učebnici romštiny, Pepík Velda knížku Cikáni jdou do nebe. Když jsem s Vladimírem Menčíkem hostoval v jeho křesle pro hosta, vždycky ho mě prohlašoval, když mě představoval, že jsem děkan CAMU. Zrovna on, že jo? Ovšem o sobě zbaběle tvrdil, že študoval na Moravě v Ivančicích, což je blbost, až tak, jak Menčík vypadá, tak musel študovat nejméně v Ugandě u Rundy. A nic na tom, dostávám stále průběžně výstřižky z novin s fotografiemi svateb a pohřbů cikánských králů, z jejich inaugurací, takže jsem se stál opravdu průběhem let odborníkem na cikánskou problematiku. Něco vám povím, ale jenom mezi náma, víte, že mám k cikánům docela blízko. Fakt, kdykoliv se s nějakým potkám, tak se na sebe líbezně usmíváme.

Přátelé, máme tu další soubor otázek. Já jsem to tak jako shrnul a dalo by se to nazvat ten dotaz vaše první dotyky s uměním. No tak ty první dotyky vyvolával flašinetář u nás na dvorku, který chodil hrát tedy své písně na své vlastní texty. Nemohu říct, že by ty texty měly nějakou vysokou literární úroveň. Ale když to srovnám s texty dnešní naší pop music, tak na tom nebyl ten flašinetář zrovna tak špatný. Já jsem se v této době zajímal o poezii epickou se zvláštním zřetelem k tomu, aby báseň byla příslušně dlouhá a aby měla děj. To jsem pak recitoval z paměti a při dramatických místech jsem vstával. A pokládám to dodnes po shlédnutí řady chvílek poezie v televizi za geniální režii dodnes a jsem rád, že se za 50 let na tom vůbec nic nezměnilo. První profesionální představení, které jsem v životě viděl, byl Čajkovského Evžen Onegin v Národním divadle. Moc se na to nepamatuju, jenom vím, to si pamatuju přesně, že když ta paní, co tam píše to psaní, dospívala tu árii, tak orchestr nasadil takové břeskné, ostré fortissimo v trumpetách. Já jsem se lek a v loži jsem spadl ze šamrlete a přímo na hubu tedy. Potom, když jsem byl v Národní divadle, tak jsem padal v Národní divadle na hubu častokrát. Ale s tím už neměl Čajkovský ani Evžen Onegin, ani Evžen Sokolovský nic společného. V Bráníku jsem viděl jako desetiletý poprvé filmování. V záři na modralých lamp a odrazových desek stála paní Antonie Nedošínská v záhonu salátu, držela kozu za rohy, třásla s ní a říkala jí i vy jedna mlsoto, což dělala celý odpoledne za pokřiku velice nepříjemného pána dnešníma očima viděno, musel to být režisér. Bylo mi líto kozy, bylo mi líto paní Nedošínské, bylo mi líto rozšlapaného salátu, o pozdějším dopadu na diváka ani nemluvě. Když jsem později sám vkročil do filmových ateliérů, zjistil jsem, že se na způsobu práce v podstatě nic nezměnilo a že některá dnešní díla nepřesahují valně nevalnou úroveň matky Kráčmerky. V Bráníku jsem taky poprvé viděl divadlo, tedy činohru, byla to Vrchlického noc na Karlštejně, a provedení Ochotníků na mě učinilo hluboký dojem, protože napověda předříkával jako pan farář v kostele. Císařovna Eliška měla ortoepických cvičení za sebou velice poskrovnu, protože zásadně titulovala římského císaře a českého krále Roztomile Kadle. A on sám, Karel IV. V civilu školník, o sobě říkal, že je smravedlivý. Hráli to, jak říkal mistr Eduard Kohout, sobě na úkor. A když jim po představení nešla zatáhnout opona, uklonili se způsobně příbuzným jásajícím a odešli rozumně na pivo. U tohoto spolku byl šéfrežisérem Holič. Nějaký pan Vorlíček. A to byl opravdu metr jako režisér a měl takovou jednu zvláštní připomínku. On kromě tedy toho režírování foukal na pohřbech a na různých tancovačkách taky basbombardón. A ten měl jednu režijní připomínku, která mě utkvěla. Kdykoliv se mu zdálo, že se na jevišti nic neděje a že je to otrava a nuda, zařval na ubohý ochotníky. Je to mrtvý! Chodit! Chci říci, že správně cítil a věděl, co je to jevištní život, ovšem chyběly mu výrazové prostředky, jak právě to mrtvý odstranit. Pane Bože! Kolikrát se mě v životě chtělo a chce dodnes zařvat na jeviště ono magické, je to mrtvý, chodit. Ale ještě jsem to neudělal, si nemám dostatek odvahy.

Tak kdo nebyl přátelé katolického náboženství tehdy, které bylo povinné, měl jednu hodinu týdně volno, říkali jsme tomu okénko. A toho jsme my, ateisté a jinověrci, využívali k návštěvě velkých poutí na Karlově náměstí. No to byla nádhera. Celý Karlák, od Faustova domu dolů k Spálený ulici a nahoře od Novoměstské radnice až k nemocnicím, byl pln krámků, stánků a bud, kde se za pouhou jednu jedinou korunu předváděly nejrůznější atrakce, tedy drobné podvody. Celý Karlák hlaholil, ampliony, hrála se jedna podrhovačka za druhou. Tenkrát jsme tomu neříkali pop music, pochopitelně. A bylo to taky do úplného zblbnutí. A do toho se mísily komicky laděné texty vyvolavačů, který už dneska patří bohužel jenom historický literatuře. Dámy a pánové, nyní předvedu vám, jak správně ekonomickýho lidi se má, jak správně ekonomickýho lidi se nemá. Teď každý z vás jistě se holí, a kdo se neholí, ten k holičovi chodí. Jak to ten holič dělá? Ten holič řekne, ána na mydli toho pána, pak vás dře a pak vás řeže. A tu bolest nepřeju vlastnímu bráchovi. A nebo, dámy a pánové, co je to lesňáček? Lesňáček, to je extrakt, extrakt speciálních afrických rostlin. Takový černoch celý den běhá po lese, večer si lehne, nehne se. Ten neví, co jsou to nervy. Nervy, to je metla lidstva. Les jde můj kufr, kde jsem všude byl. Afrika temná, světlá, nejsvětlejší. Sumatra, Borneo, Hradec Králové. A proč to všecko, ptáme se? To všecko pro lesňáček, že napřijde spole role utáhná, hrká, krká, potahuje, promluvit ti nemůže. Co udělá taková dáma? Na kávou lžičku, do vody povaří, vypije je po bolestech. Byla tam také mořská pana, kterou představovala ne právě už nejmladší dáma, řekl bych takového středně prostitučního věku. Měla na hlavě zelenou paruku v divadle Strašného hunda, jak se tomu divadle říká. Měla papundeklový plout, polepený volezlými zelenými flitry, na rukou zelený rukavice a tuhletu na jádu vyvedl strážník rovnou z bazénu, ve kterém se produkcírovala. Bránila se, škrábala, kousala jako každá mořská potvora a dobrácký konstáblí domlouval, neblázněte, stejskalová, a pojďte v klidu se mnou. Co ta rusalka provedla, to nevím, ale od té doby je každá mořská pana pro mě zásadně stejskalová. Tak jeden čas, asi tak před dvěma a půl lety, jsem byl doslova zaplavován dotazy ke znovu otevření Národního divadla. Já myslím, že všechny ty dotazy v podstatě zodpověděl čas. Na tu novou budovu si už lidi zvykli a pokud si nezvykli, tak si zvyknou dodatečně. Mně osobně bylo jasné hned po uzavření Národního divadla, že bude znovu otevřeno. A taky jsem věděl, čím bude otevřeno. Není třeba přílišného dramaturgického citu k uhádnutí, že to bude v opeře Libuše a v činohře Lucerna, vidíte, nemýlil jsem se. No, pokud je o tu novou scénu, tak to není pravda, že první návštěvníci, když opouštěli toho strakonického dudáka, že organizovali sbírky na znovu vyhoření Národního divadla. To je pomluva a zlomyslnost. V této souvislosti jsem byl dotazován také na, co soudím o Libuši. Já se přiznám, nebyl jsem si zprvu jist, o kterou Libuši jde. Zda jde o činoherní kolegyni Libuši Havelkovou nebo operní kolegyni Libuši Domanínskou. A nebo, to jsem ovšem vyloučil hned od začátku, že by mohlo jít o paní Libuši Pospíšilovou z Československé televize z pořadů pro kulturní améby a prvoky Bakaláři. Z holého titulu jsem pak jaksi usoudil, že půjde patrně o operu Bedřicha Smetany a řekl bych k tomu toto. Podívejte, Libuše se nehraje tak často, protože se divadlo taky tak často nezavírá a zase neotvírá. A pak, jak vysvítá z podtitulu, jde o operu zpěvohru, doslova zpěvohru slavnostní, která se hraje jenom při určitých příležitostech, určité dny ve státní svátky a tak dále. Státních svátků máme bohužel tedy u nás velice málo. Takže se Libuše taky hraje velice málo.
Což je důsledek potom v tom, že poměrně málo Čechů jedné generace Libuši uvidí a odkazuje generaci příští, aby dílo neopomněla sklédnout. Tak to jde z generace na generaci, těch, co Libuši neviděli, neustále přibývá a vzniká u nich jakási utkvělá představa, že jde o něco mimořádného nebo pamětihodného, jako Říp, Macocha nebo Kunětická hora. Já bych v této souvislosti připomněl vtip, který mě svého času vyprávěl pan Werich, a sice jak pan Štern potká pana Kohna, říká: pane Kohn, kde pak včera byli, že nepřišli do akademické kavárny na karty? Říká: ale byl jsem v divadle. Jo, a co dávali? Říká: ale operu. A kterou? No Libuši. A jaký to je? Pan Štern se zamyslí a pak povídá: no, v půlnoci jsem se podíval na hodinky, a ono bylo teprve půl devátý.

Tak, abyste mi nezeslavnostnili, tak jedna dáma mi napsala, byla jsem na jednom představení, kde se herci pořád přezíkávali. Jsou za to nějak postihováni? Já nevím. No, řekl bych, že ne. Podívejte, brept to je, jak se odborně v divadle přeřeknutí říká, to je věc přirozená, lidská i v civilu se občas přeřeknete, pokud to není na schůzi, tak to není žádný národní neštěstí. Ale že by byli herci nějak trestáni, to ne. Dokonce i královna breptů, nebožka paní Zdeníčka Baldová, nikdy nebyla kárána ani peskována, i když její pánbu nebe probreptala někdy celý odpolední i večerní představení. Sedávala třeba odpoledne Důlská, tedy morálka paní Důlské, večer Čapův loupežník. A paní Baldová svého muže Feliciána, což je od slova Felix, tedy šťastný, titulovala zásadně Feciliáne, což je od slova Feces, tedy víkali. Svého syna Zbyška vítala z kovárny místo z kavárny, svým dcerám nařizovala, aby šli místo do salonu zatopit do salámu. Karlovi Hegrovi řekla místo nemravoty neprdo. Pak řekla něco vůbec, co se tady nedá povídat, něco strašného. Někdy herec zase něco řekne a pokouší se zvrátit celý děj hry tím. Toto unikum se povedlo Slávkovi Vejraškovi, to jsme hráli naše Furianty, kde, jak známo, jde celý večer o to, kdo bude ponocným, jestli ten vojenský vysloužilec Bláha nebo Krejčí Fiala. Slávek hrál, Vejraška teda hrál radního Buška v druhém jednání v té hospodě, kde dojde k hádce mezi Buškem a tím vojenským vysloužilcem Bláhou. A Bušek vzrušeně křičí na toho Bláhu. Cože ty mě, prvnímu rádnímu, budeš vyhrožovat? A Slávek třeba, že vůbec na žádný ponocenství neaspiroval, a taky ani nemá podle Stroupežnického, tak vyksik. Cože ty mě, ponocnýmu, budeš vyhrožovat? No, tak smáli jsme se jistě. Smáli jsme se na jevišti i potom v pauze v šatně. Jenom klidný zůstával František Roland, který říkal, to se vám to směje, ale o čem budeme teď ty dva další akty hrát? Když už se Vejraška sám jmenoval ponocný. Velice zábavná příhoda se udála na scéně Národního divadla za první republiky, dávala se, bylo to zrovna 28. říjen, slavnostní představení Jiráskova Jana Žižky. A tehdy působil v Národním divadle herec s jménem Karel Jičínský, který byl obsazen hned do dvou rolí v tom Žižkovi. V prvním jednání hrál husického kněze Korandu, který padne nahoře Žižkově, a v posledním, v pátém obraze, hrál epizodní postavu Jana Roháče z Dubé. No a pan Jičínský měl, jak se mezi herci říká, takový dva šuplíky herecký. Jeden měl pro vážný, historický, takový seriózní postavy, takový dutej, patetický tón, o přistup blíže, cero královská. A pak měl pro konverzačky a takový ty salonní hry, takový ty uhlazený, měl takový jemný, larmojantní rejstříček. Jeli ještě šálek kávy, milostivá paní? No tak se to hrálo, že jo, on si odehrál toho kněze Korandu, padnul dojemně na tom Vítkově, za kalich a za víru, přišel do šatny, převlík se do toho roháče, přelíčil se, vzal si fousy jiný, aby vypadal jinak. A přišel na scénu v tom pátém obraze, kde sedí slepý Žižka, obklopený svou družinou, najednou ten Žižka slyší kroky, říká, kdo je to? A představitel roháče má odpovědět, to jsem já, bratře Žižko, roháč. A paní Čínský si to nějak poplet, nasadil ten dutej patetický tón a povídá, to jsem já, bratře Žižko, Koranda. Všichni vyprskli, začali zvát smíchy, protože Koranda už je 4 jednání v robě. Dokonce i bratr Žižka, který ho hrál Vojta, to byl smíšek, který k pohledání, ten si nacpal hlavu mezi kolena, kdy lidi neviděli, jak se směje.
ale Paničický se okamžitě vzpamatoval, aby to spravil. Vyměnil hned ten rejstřík, ten dutej pateticky to nechal bejt, nasadil ten jemný konverzační rejstřík, jako v saloně ve fraku se naklonil k tomu Vojtovi a povídá, totiž, abys tomu rozuměl, bratře Žižko, koranda roháč.

Tak jedna dáma mě napsala, v legrecitálu jste se zmiňoval o milosrdné oponě v souvislosti s panem Steinmarem. Mohli byste mi to nějak blíže vysvětlit? Tak to je za situace, kdy prostě už to není k poslouchání a lidi už jsou otrávený a v duchu se herci i obecenstvo modlej k pánu Bohu, aby udělal milosrdný skutek a spustil milosrdnou oponu. V některých divadlech se už dneska říká umilosrdnej. Kdy je indikována tato milosrdná opona? No tak já vám povím o jednom takovém představení. Bylo to kdysi dávno, hralo se to na Kladně, Ibsenova strašidla, což je hra sama o sobě hodně dlouhá. A herci to ještě tenkrát moc neuměli, takže se to táhlo, vleklo se, do konce to nebralo. A když hodně po 11. hodině večer smutný, tedy hrdina hry Oswald Alving, stížený nevyléčitelnou pohlavní chorobou v záchvatu paralýzy, bloudil po jevišti s pěnou u úst a blábole své slunce, slunce, tak se ozvalo z balkonu bodré hornické: Ježíši Kriste, jděte už s tím do prdele. Starý pan Vidra hrál jednou hlavní roli v představení, ve kterém pro onemocnění bylo nutné provést ve velkých dvou rolích záskoky. Těmi záskoky dostal to představení značně na frak. A zejména někdy při dialogu těchto dvou záskokářů to bylo zralé kdykoliv na milosrdnou oponu. Druhý den se ostatní herci ptali ráno na zkoušce pana Vidry, jak to včera dopadlo večer. Pan Vidra spráskl ruce a řekl: U Stalingradu nemohlo být hůř. Já jsem hovořil o té milosrdné oponě v souvislosti se záskoky pana Steinmara, ale nemluvil jsem, a to vám řeknu, o představení jednom, kde to bylo taky na milosrdnou oponu. A sice jedna naše starší kolegyně, nebudu jí jmenovat, znamenitá představitelka Treperent a rolí převážně komických, zatoužila po roli vážné, po roli tragické. To se stává v divadle taky, tohleto. A vymohla si svým vlivem prostě přes nějakého papaláše, že tu roli dostala. A chtěla, aby partnerem jí byl právě pan Steinmar, jenomže pan Steinmar byl náramně pán s frňákem, realista, chodil po divadle a říkal: co si to ta kráva pitomá spomla, teď to vůbec není pro ní. A nebylo mu to nic platný, nakonec to rád musel. Chodil nešťastný po divadle, chytal se za hlavu a říkal: to bude zase malér, teď to prosereme. Tak jo, jedva paní na premiéře po chatrném úvodu, jak říkal Hilar, chatrném úvodu, spustila první vážný monolog, hned lidi věděli, že je to úplně vedle, začali do sebe šťouchat, kašlat, odborníci na sebe významně hleděli. Pan Steinmar se otočil zády k publiku a zvěstoval všem přítomným hercům na scéně a hustě obsazeným portálům a kulisám: už se sereme, už nám ani páp bude pomůže. Ovšem vrcholem všeho, aspoň já si to myslím, vrcholem všeho, co se ve Zlaté kapličce událo, bylo intermezzo v Bartošově hře Jura Ďábel, která se hrála jenom jednou jedinkrát, a o které nám strašně rád vypravoval neboštík Franta Roland, který byl očitej svědek tohoto představení a vždycky začínal: to byla premiéra a zároveň derniéra. No tak není to žádná hra zvláštní, je to normální propadák, že jo? A je to něco jako detektivka, nikdo celý kus neví furt, kdo ten Jura Ďábel je, až nakonec, těsně před koncem, přijde četa četníků s velitelem a prostě žádají na starostovi, aby jim vydal svého syna, že to je ten Jura Ďábel.
No a režíroval to pan vrchní režisér Karel Dostal, takový pedantní, jen prosil bych, aby tohle... A zkrátka pedant, Karel Heger mu říkal, že to je železná pěst v sametový rukavici, říkal, což byla pravda. A hlavní role hráli právě Saša Rašilov, toho starostu a městského radního hrál František Roland, tedy dvojice k pohledání, hned od začátku. Navíc neměli Dostála moc rádi a oni je taky ne. Takže podle toho to taky na zkouškách vypadalo. Herci si z toho dělali srandu. Dělali si srandu z pana režiséra. On jim to oplácel, že jo. Rajtoval na blbostech. No, znáte to, když si představený sedne na podřízenýho a ten mu to začne oplácet. Taky text hry byl takový podivně šroubovaný věty. Nepřirozený, hemžilo se to přechodníkama, který na jeviště vůbec nepatřejí, archaizmama. No, ale Dostal prostě bazíroval na každém slovíčku a sám se obsadil do epizodní role velitele té četnické eskorty, která přijde nakonec toho Juru zatknout. Věnoval tomu celý jedno odpoledne, naskoušel parádní marš, příchod, parádní odchod. A sám potom večer při premiéře nablejskany jako velitel přišel, zasalutoval a řekl svůj text. Starosto, svého syna nám vydej, neboť on jest Jura Ďábel. Zde je zatyk. A šák do té četnický kožený brašny a s hrůzou zcepenil, protože listina, která měla představovat zatykač, v ní nebyla. No,

papír, který mu přišel do ruky. Na neštěstí to byl divadelní plakátek Národního divadla s tou červenou obrubou dole a nahoře. Přinesí vítězně, podal jí Rolandovi, Roland se na to podíval, dal to Rašilovovi, to byly strašné pauzy. Ten to otočil do publika, aby lidi věděli, že to je plakát Národního divadla a řekl, to toť není zatykač. Toť jaká stará divadelní cedule. Nema je zatykače, my ti syna nevydaje. A Dostálovi povolili nervy, utek z jeviště a za ním jako horda spráskaných psů četníci a nakonec se ukázalo, že neodešli dveřma, ale v oknem. Já jsem si pro úplnost vypůjčil tuto hru v archívu a zjistil jsem, že v podstatě lidi tenkrát o nic nepřišli. V knížce stojí, četníci odvádějí juru, městský radní podpírá zničeného starostu, do toho rychle opona. Takže lidi vlastně o nic nepřišli, tohle neviděli sice, ten jak, ale ani neviděli, jak vzadu za jevištěm podpírali oba dva inšpicienti pana vrchního režiséra, který v mrákotách říkal Apači, Apači. Jak to dopadlo druhý den v kanceláři, to nevím, o tom nikdy pan Roland tak je nemluvil, ale neboštík Honza Pivec, který vždycky malinko rád přehánil, když tohle vypravoval, tak končil. Ráno, když gadrobiéři šli větrat kostýmy, našli toho autora v baleťáku, zamotanýho do kostýmu z Mariši, měl skleněný, vytřeštěný oči a opakoval jak gramofonová deska, žalují ředitelství pana režiséra, a všecky pány herce.

0: Byl jsem již několikrát požádán, abych, až budu mít čas, zamyslel se nad tématem, které mnohé zajímá, totiž nad tématem obchodu a obchodování. Najmě abych srovnal obchodování v současnosti s obchodováním ve středověku. No, mám-li nějak začít, je třeba si uvědomit, že v raném středověku nám ještě přetrvával takzvaný směnný obchod. Co to bylo? Položme si otázku, co to bylo.
1: Mě upadly klíče.
0: Mě nezajímá, co ti upadlo, já se ptám, co to bylo, co to byl směnný obchod.
1: Směnný obchod, vážení přátelé, co to mohlo být, že? To byl obchod na směny.
0: Směnný obchod, obchod na směny, jak na směny?
1: No jak na směny, no, šel jsi to koupit dopoledne a dostal jsi to až k večer.
0: No, kolego, to předbíháš, to už jsi v současnosti. Já hovořím o raném středověku. Směnný obchod, to byl obchod výměny. Podívej se, ty máš, dejme tomu, prasa.
1: No, chtěl bych.
0: No, prosím, máš. A potřebuješ mléko z mojí kozy. No. Kolego, ty zabiješ prase?
1: No, to bych neudělal, já neublížím ani kuřeti, natož praseti.
0: No, tak prosím, tak nedostaneš mléko z mojí kozy.
1: Já ho nechci, jako zim mlíko nepiju.
0: No a to spolu nemůžeme obchodovat, když ty se nemůžeš přemoct a napít se trochu kozího mlíka.
1: Já se třeba přemůžu, já se i napiju a nechci, abych zabíjel nevinný prase.
0: Pochop, že já ti to mlíko jinak nedám, když ty to prase nezabiješ.
1: No aspoň se nebudu muset přemáhat.
0: Přátelé, vidíte, že směnný neboli výměnný obchod nebyl jednoduchý, protože leckerý beran, který vlastnil prase, si postavil hlavu jako osel a nechtěl kozu. Snad proto byly zavedeny peníze. První peníze byly kovové. Zde mám ostatně někde ukázku, takové drobné kovové mince. Zde je. Tyto kovové mince byly nejdříve zlaté, ale protože se kradly, tak se přešlo na stříbrné. Zajímavé je, že dneska nemáme peníze ani zlaté, ani stříbrné, ale kradou se pořád. Kolego, tady byla ta mince. Kam zmizela?
1: Co to?
0: Tady byla ta mince.
1: Kolik?
0: No teď tady ležela a nikdo jiný tady není, než jeden z nás jí musel říct, že?
1: Co?
0: No tak kde je ta mince, kolego?
1: Kulatá?
0: Kulatá byla, no, hnědá, tradičně, hnědá.
1: Tak to je ona.
0: No. To je ona. A jak se přestěhovala?

0: dala do kapsy. Pardon, kolego, to je zvyk.
1: Trapný zvyk.
0: Trapný zvyk. Ale zase to vinář.
1: Kovové mince měly ještě jednu nevýhodu. Byly těžké a každý boháč se nadřel.
0: Že? Jak to, kolego?
1: Nosil u sebe ty těžké kovové mince. Snad proto dneska máme peníze papírové a každý snadno nese to, co si vydělá.
2: No a teď bychom chtěli se vyjádřit o obchodování v současnosti. Je třeba si uvědomit, že i toto obchodování má své problémy. Zejména jsou to vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Ovšem největším nešvarem dnešního obchodování, jak se alespoň my dva domníváme, je schovávání nedostatkového zboží pod půl. Vejděte prosím se mnou na okamžik do improvizovaného krámku, kde prodavačem je jistý nechvalně známý vedoucí Luděk Sobota.
3: Dobrý den.
0: Nemáme.
1: Víte, to tak rychle. Já se chci zeptat, jestli nemáte jablka.
0: No vidíte, jak jste se strefil, nemáme.
1: Nemáte, no. Tak mi něco vysvětlíte, ano? Co ta paní, co vycházela z krámu přede mnou, že jablka nesla?
0: No až to byla moje známa.
1: A takhle.
0: Co to kecáme? Dobrý její soukromí ze zahrádky.
1: Jo, její soukromí jablíčka ze zahrádky, ano. A proč je nosila k vám do krámu?
0: No až mi je přinesla ukázat, abych jako prodávač zelení je viděl, jak jablka vypadá.
1: No, čím jsem se nepočkal. To je podivná výmluva teda. Takže vy jablka nemáte?
0: No nemáme a pokračujte si laskavě v krasojízdě, víte, my tady máme plno práce, kdyby každý přišel okounět, tak kde
1: bychom... Jakou práci, no, jsem tady v krámu sám, ne?
0: No, sám se tady zde v krámu, ale my tady ve skladě máme práci, tam musím rovnat jablka.
1: Jo, rovnat jablka.
0: To jste neviděl, že se rovná jablka někdy.
1: Aha,
0: nikdy,
1: no. Takže vy máte jablka.
0: Jste rovnat, že? Já jsem si to spět s bramborama.
1: No, takhle, plečte si to s bramborama, tak no. Mi dejte brambory.
0: No, prosím pěkně.
1: Já nechci tady ty z krámu. Půjdete dolů do skladu a dáte mi ty, co budete rovnat.
0: To nejsou brambory, to jsou jabka.
1: Tak, já jsem vás definitivně chytnu na švestka.
0: Švestky taky nemáme.
1: Já nechci švestky, já chci jabka.
0: Vy nevíte, co chcete, člověče. Chcete švestky, jabka nebo brambory?
1: Samozřejmě jabka.
0: To by mohl říct každej.
1: Protože já to začínám jít od vás dost.
0: A ještě byste chtěli jabka chamtivče!
1: To jste to řekl chamtivče?
0: Ne, já byste šťastivče. Jako šťastivče, ještě chtěl jsem vám gratulovat, že jste konečně sehnal jabka.
1: Vždyť jsem je nesehnal.
0: No ale málem.
1: Vy mě provokujete. Přineste mě k ním přání a stížnosti.
0: Jo, to víte, že já vám přinesu a vy tam napíšete, že jsem vám nechtěl prodat jabka.
1: Přinesete jí.
0: Nepřinesu.
1: Přinesete.
0: Nepřinesu, to kdyby šlo tímhle zempem, tak za chvilku na mě zavoláte státní kontrolu.
1: Já bych jí zavolal stejně.
0: To se vám dovolá, když jsem vám to poradil.
1: Helejte, říkám, že bych jí zavolal stejně.
0: Čestný slovo?
1: Čestný slovo.
0: To vám radši prodám ty jabka, oni mi mohli totiž velmi lehce přijít na to, že mám manko.
1: Vy máte manko?
0: No, čerství, kolik chcete?
1: Dejte mi dvě jabka, co se tady
0: bavíme. Dvě jabka, on tady kvůli tomu dělá takovýhle malér, čověče.
1: To je moje věc, kolik si jablek,
0: ne? To jste mohl říct, ne, tady jsou dvě jabka, hotovo, no.
1: No jaký hotovo, snad je zvážíte,
0: ne? No teď je vážím, já mám si v rukách, pane. Dvě jabka, to je 80, 95 a 120.
1: Vy to neříkejte mi tady míry svý přítelkyně a řekněte mi, co jsem dlužnej za dvě jabka.
0: Za dvě jabka 13,60.
1: Za tohle to 13,60, není to trochu moc?
0: No, je nějak to manko uhradit musím, ne?
1: No prosím, hlavně, že jsem se na jabka.
0: No, buďte rád, že jste rád.
1: Říkáte 13,60, uděláme to jinak. 13,60, no. Dejte mi k tomu jednu švestku a necháme to za 15.
0: Se švestkou to bude za 16.
1: Jak to za 16?
0: Já počítám zálohy na pecky.
4: Rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
5: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu seniorpasy CZ.
4: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
5: Rodinné pasy a seniorpasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
6: Ryčny Kovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Ryčny Kovošrot. www.vašesběrna.cz

Tady tohle, to je Nová Příbram. O kousek dál je Stará Příbram a tam je hotel Horymír. A tam já jsem před 13 lety propil sako a pověst. My jsme tu totiž točili film Práče, který si dovolím nepochybovat, že všichni dobře znáte. Je to film o takovém malém prádelníčkovi a o 6 štátskriplech, nevím, proč se jim tak říká, kteří prostě ho dostanou skoro ke sklonku války k vychování. My jsme točili některé scény tady poblíž Příbramy a tu hlavní, o které chci vyprávět, v takovém údolí, byl to myslím vojenský prostor, jmenovala se to údolíčko Jordán. Ta scéna byla, byl to asi obraz 66., byla popsána takto. Prádelníci, abych tedy ještě vysvětlil, co to je, to jsou ti, co mají, dejme tomu, plochý nohy a tak by to plácalo, že by se prozradili nepříteli. Tak nejdou v první línii, jdou vzadu a za to, že kamarádi střílej, tak oni jim perou podvlíkačky, košilky a takovýhle prostě ty věci, bez kterých se pořádnej mužský neobejde. Když říkám podvlíkačky, myslím, je grhózny. No tak my jsme šli a dostali jsme toho chlapička, který ho někde osvobodili v nějakým koncentráku. On mluvil česky, tak ho dali k Čechům a protože v těch prvních liních neměli čas se zabývat tím chlapcem, tak ho dali těm prádelníčkům, tedy nám, a my mu byli do konce války matkou i otcem. Zatímco my jsme měli války až po krk, tak ten chlapec kde co viděl, to se mu líbilo, pořád by chtěl býval střílet, dával si plynovou masku, sám si dělal plyny, sám se otravoval. Potom zase křísil. A jednou si tak vyšel někam do lesa, kousek od té divizní prádelny, my jsme právě stali u takového nějakého srubu, u kterého jsme měli ty necky, rozumíte dobře, necky. A tam jsme brali to prádlo. On v tom lese najednou kouká a tam jde nějaká zbloudilá slovenská holčička s krávou. Ona pořád naozaj. Kráva vůbec nemluvila. No tak je zatknul a myslel si, přivedu, pochválej mě, mám dva diverzanty. A tak je vede a jak tu krávu pořád tak pocukává za provaz, který má ta kráva kolem krku, kráva se splaší a tady už je to popsáno v tom 66. obraze. Prádelníci najednou nechají prádla a koukají. Od lesíčku ze zhora z kopečka běží polosplašená kráva, na krku má provaz, na kterém visí ten malý prádelníček. Prádelníci se smějí, až se za břicha popadají, ale když vidí, že je to vážné, berou nohy na ramena, zůstává tam jenom jeden, ten tu krávu zastaví a říká tomu malému prádelníčkovi, kde pak ulovil toho bizona, ty divoku. Já vám zaplať pámu, kdo to bude tohleto hrát, s krávama se ohromně hraje, to se domluvíte, krávo, ty přijdeš zleva, já zprava. Tady. A já jsem ještě netušil, že tahle ta scéna připadne na mě. Takže jsem klidně stál v tom údolíčku, koukal jsem se, říkám si, je to pěkně vybraný. Je to taková slepá ulička, kde ten, kdo tak bude zastavovat tu krávu, může vydechnout naposled. Protože tady byla zadní stěna srubu z takovýchhle klád. Vlevo jedno poschodí kurníky. Tam byl nějaký fajnový chata, že to měl do prvního poschodí vyhnaný, tu drůbežárnu. Vpravo plot z takovýhle fošen a mezi tím škvírky, že by ani ustrašená myš neproběhla. Vojáci to pochopili, v tom přišel režisér Kachni a povídá, tak hele, tamhle právě přichází pan Znamínko, my koukli tam takovýhle řeznické vazba Znamínko a pan mi takovýhle mateřský Znamínko, tak furt na tu stranu přepadávám. A ved krávu, ne normální krávu, ta kráva byla skoro jako bejk. Taková macatá, nadělaná, pěkně o ní pečovali, že ano. A povídá, my tu krávu tamhle s panem Znamínkem vyvedeme na ten kopeček, tam bude stát taky kamera, tam přivážeme toho malého koblíce, ten hrál Práče, k té krávě, trošku ji rozvsteklíme, ona se rozběhne tady sem do této uličky, vy se budete smát, až se budete za břicha popadat, a když uvidíte, že to je vážný, jak je to tam napsaný, vezmete nohy na ramena a utečete, jenom menší tady zůstane a zastaví tu krávu a šli ode mě pryč. já špatně slyším. Pane režisére, co jste to říkal, že já tady zůstanu a co s tou krávou? On pá, zastavíš ji a pak řekneš to s tím bizonem. Já vám, kdo to slyšel, já jsem v životě nezastavoval krávu. Jak bych to udělal? Ta kráva, to je nějaká hmota. Když to bude řídit, jak říkáte, že to rozvsteklíte. Já to i přesně, on pá, četři scénář, já pám pečlivě. Mám ho i počketaný barevnýma tuškama. Ale tohle to, že s tou krávou ausgerechnet já, a on povídá, čet si scénář, zaplacení to dostaneš, tak ji budeš zastavovat. Já povídám, ale kde jsem si to mohl naskoušet? Já jsem ze zelinářství, my měli spoustu takovýhle okurek, ale krávy žádný. Já sice znám z fyziky zákon o neprostupnosti hmot,
ale tam nikde není řečeno, že by mě neprolil troch. Podívejte se, já to nebudu dělat, dokud mě to někdo neukáže. Co by ze mě tady zbylo na této stěně, takový malý mastný flek a z ty krávy trocha hovězího promisí roty. Mám 7 dětí, jak dlouho s tou krávou vydržej. Kapám, skutečně já to... Kachyňa už to nebral v potaz a povídal, že takový náš vtipálek od lidsky tohleto, tamhleto, ale potom nakonec, já pám nakonec vůbec nic. Ale oni ode mě odcházeli. Tak on se ještě zastavil a povídá, pane Znamínko, vysvětlete mu, jak se zastavuje spašená kráva. Ten Znamínko se na mě tak pohrdavě podíval a povídá, no mladý, podívejte se, když se spaší kráva, já pám, to je horší než kuň bomba, to máte pravdu. Tak je nejlíp koukat jí upřeně do očí. Já pám, to víte, že jo. Ta kráva má oči po stranách. To bych musel mít ještě asistenta na dva upřený pohledy. A nebo tu krávu obíhat. A kolikrát bych jí obíhal, když mi mě narazila na tuhle tu stěnu, bo já to neplatí. A on pá, nechte mě mladý domluvit. Jednak jsem starší a potom, podívejte se, je pravda. Máme zkušenosti, někdy ta kráva nereaguje a pám, no to by bylo právě dneska asi. On pá, v tom případě ji bereme za rohy a skroutíme jí hlavu některý z předních nohou. Já byl tenkrát takovej štíhlounkej, takovej holkama vyhledávaný. Já povídám, s touhle postavičkou já můžu kroutit krávy. To můžete vy, který máte svalý z ocele. A ještě takovýhle jméno. No, já nemůžu jít takovýhle, ale oni už zase odcházeli a pám, já tu krávu stavět nebudu. Až to uvidím, že to skutečně jde. Nikdo mě nebral v potaz, víte? Šli na ten kopeček, tam co s tou krávou udělali, to já nevím, jestli dali velkýho lomcováka. Ta kráva se rozběhla, samozřejmě na zkoušku jí na ten krk přivázali jen takovej pytel, o to lehčej ta kráva běžela. Já tam stál, vojáci daleko dřív brali nohy na ramena, já tam byl sám, jen tam zezadu se vozíval asi z 5 hrdel, koukej jí do očí, nejhorší tohle, já jsem si zaspal ušti, jen jsem koukal, jak to hovado se ke mně řítí, a když byla tak asi na 10 metrů, já to nevydržel s nervama hup a už jsem byl v tom kurníku. V prvním poschodí, to jako v divadle, kráva téměř zabodnutá do srubu. Oni na mě křičeli, já na ně taky, a pám, já nevím, jak to vypadá tamhle z toho kopečka, ale odtud je to hrozný. To je tak na široký film, ale hodně široký, abych mohl utíct do toho, do té kantny nebo té kantny, ale tady já stát nebudu. Když viděli, že z toho kurníku mě nikdo nedostane, za cenu, že se vzdám honoráře, tak ten Kachyňa se takhle rozhlíd a protože nejvíc na mě křičel do očí a za rohy, takový bledoučkej asistent Toms tak povídá, Toms, jděte mu to ukázat. Ten zbled ještě víc a povídá, ale pane režisére, já přece, on povídá, co přece, on pá, já jsem tady přece od toho, abych řídil druhý plán, jako to, co je v dálce, víte tohle, aby slunce správně začalo, mraky přešly a to, on pá, tak vás povyšuju na první plán, běžte mu to ukázat. A ten Tom zbledej šel k tomu srubu a povídá, no prdele, kvůli tomuhle, já jsem študoval vysokou školu, abych tady teď stavil krávy. Maminka furt povídá, půjdeš k filmu, je to fajnový zaměstnání a ty co mě tady, já pám, ale radit jste uměl, víte. On pá, já jsem nevěděl, já jsem taky nevěděl, jen se hezky postavte, hlavně koukejte jí do očí, ale to už ta kráva běžela. Já pám, koukáte jí do očí, on pá, mě se udělal snad šedej zákal. Pane menšíku, nemáte pocit, že prší, já pám, ne, on pá, tak sám vlhnu. Ta kráva to rvala prostě, tráva lítala. Povídá, prosím vás, já mám na to, já pán, dejte mi ruku, hup, a už jsme byli dva v kurníku. Pompa, tady je to prýma. A koukám, je tady plno vajec. Já pán, to je ze mě strachem. Kachyňa povídá, no tohle je neuvěřitelný. Kráva je bezvadná, herce mám v kurníku, co mám dělat? On pá, představte si, pane Znamínko, že s touhletou sebrankou mám zítra osvobozovat dukelský průsmyk. No, teď každá rada byla drahá, teď už nikdo neradil, každý tam stál jako, že myslí právě na nějaký vzdálený příbuzný, aby si ho nikdo nevšiml. Tři utekli, že se přejedli třešní, předstírali. A ten Kachyňa povídá, podívejte se, my nemůžeme riskovat, že se to ještě jednou nepodaří, protože sluníčko nám utíká, pane Znamínko, my to uděláme jinak. Ty dálky se stejně nepozná, kdo tu krávu zastavuje. Najednou viděl, že to nepozná. Já už mohl být 3x probodený.
Menší vám tamhle hodí ten svůj mundur, vy si ho oblíknete, zastavíte nám krávu, pak uděláme střih, menší se zase převlíkne a řekne to s tím bizonem. Já jsem ochotně házel už dadálky prostě, sako, čepici, všecko, ty sůnky. Ten se na mě díval velice opovržlivě, poblíkal to malý sáčko, švy na něm praskali a teď tam stál zapikolovaný, tím myslím zabodnutej v zemi jako skála. Hra svalů, slunce se odráželo v týho bejčí ší. A já jen tak špitnul, povídám, hlavně koukat do očí. O, nechte si to, mladý, nechte si to. Já už tam měl 3 krávy a pám, hlavně si jste je zastavil, jestli ještě neběhají někde. A to už ta kráva z toho kopečku běžná, to už ji vůbec nemuseli rozteklovávat. To už museli chrácholit. Ty krávě, když slibovali, že se umírní, že pojede na mamáj. A víte, co to je pro krávu mamáj, že ano? Ta kráva taková krotká, ale stejně od nás to vypadalo, že to není kráva, ale nukleární hovado. To vám, na tu tresku jsme neviděli, ale něco strašného se řítilo, on tam tak stál, koukal, oči k nebi, dolů to, já pám, a v nejhorším případě jí skuďte, ale to už ten kurník pod náma třema tu tíhu neudržel. A my jsme se odstli všichni v prasečím chlívku dole. Řeznický asistent Tomsa i já. Co měl ten režisér Kachyňa dělat, stál tam takhle a povídá, no to je neuvěřitelné. No tak snad natočíme jiný film o slepicích nebo o šnecích. S tou krávou jsme teda definitivně nepochodili. A ťapák k němu přišel a povídá, sudruh režisér, to byl slovenský herec. A čo to nakrútit obráteně? On ten Kachyňa je bedna jinak, ale protože byl v takovýhle nouzi, tak na to skočil a povídá Martinku, a jak obráceně? A on povídá, však rozdivočte, menší, ať ho zastavuje ta kráva.

0: tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tiché, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubicích a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměly mít rády, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a u Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. A já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudly, neboštíka Rudly Dale'a, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Také se hádat nebo... A já najednou ve třetí větě píšu, babička. Jdavše z lesa, roštine sa vše. Pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš. Já tady tohle... Svej starosti dostanu od toho. No. To bych mohl o komkoliv. Tady Jirka Líru je spořílek, furt nic nemaj ale. Já nespořím a taky ne, to máte praště jak uhoď. Jirka Líru jednou měl jen takovou malinkou pauzičku, tak si zašel nahoru do toho bife Lucerna, kde se jen tak na stojačku a tak v rychlosti, aby nemusel stát frontu, nevzal si takovej ten tácek, který přesně pasuje, takže každý má svý místo, je to do konusu trošičku, tam jdete a prostě od zákusku, od předkrmu až po já nevím co, saláty si všecko nabíráte, pak vám to paní pokladní spočítá a vy jdete, zasunete se a papáte, máte zajištěný svý zasunovadlo tam. Protože on tam byl známý, tak si jen takhle projel ten světelný jídelníček a si, ježiš, tamhle bublanina se třešněma povídá. To je zdraví, no hlavně, no to stojí korunu 20. To jsou padaný třešně. No a teď kolik může stát bublání, to já nemám. A tak tam ta kouká, povídá, ty prodavače, slyšel, prosím vás, já jsem zdíval, ona pán, já vás znám, pane, já mám mít takovou kratičkou pauzu, abych teda nemusel tohle, ona pán, vy máte vždycky jen krátkou pauzu, co mě furt to vymlouváte, nebo co? Co chcete, on pán, tu bublaninu se třešněma. Tak mu to podal a pač měl jen ten talíř, zaplatil to samozřejmě. Korunu 30 dal dokonce. A tak se nemusel zasouvat do toho zasouvadla a zasunul se mezi dva pojídající občany proti nějakému důchodci. A jak začal jíst tu bublaninu, tak ho zaujal ten důchodce proti němu, který měl nějakou sekanou na smetaně s knedlíkem a co sousto to dělá. A, ten Lirpo, a co si to dává, děde, když mu to nechutná? A je tak, najednou ten děda opravdu praštil příborem a šel pryč. A to Jirkovi Lírovi přišlo právě vhod, protože už měl plnou hubu třešní, on neměl ten tácek, neměl to kam dávat, tak začal plývat do toho opuštěného talíře, do té sekaný na směna. A v tom stvrdnul! Ten děda se vracel s malým pívem. Proto... Bylo tomu to nelezlo a šklebil se, protože neměl čím zapíjet. A tak zase pro změnu Lír honem zahodil, přestože mu to chutnalo, ten svůj příbor a koukal nešťastně přes výkladní skříň, jak ten dědek se nestačí divit, že má vsekaný pecky ze třešní. Jirka Sováku, to je zas takovej, to je vlastně takovej náš první černý humorista. No a tak prostě ten Sovák tam startoval, měl Z-ku, 14-ku, myslím, že to byla u Barandova, teď abych já nemusel čekat na ten produkční nějaký vůz, tak utíkám, pán Jirko, prosím tě, já potřebuji na představení vůz nikde, mohl bys mě svýst do pravý, on pá, tebe? Ty bys nechlastal, tak už mohl být dva takovýhle vozy. Já pám, jo, nechlastal, ty víš co, já mám děti, člověče, jak se můžu zmust na takový vůz, a on pá, máš hodně dětí, tak ať tě nosej. Ha! A ujel mi. A dneska už černý humor to už normálně frčí. Tatínek Petra Kostky ležel ve špitále a leželi na pokoji asi 7 pacientů. Leželi, povídali si, když se otevřeli dveře a tam zřízenec vezl novýho pacienta, nějakého dědečka, který křičel: a už je konec, povídá. Co s tebou bude, žovka? Člověk si pořídí na starý kole na mladou ženu. Podívej, kam mě šouplí, na 10, sem dávají ty, kterým už není pomoci, do prdele, to je nespravedlivé. Ty pacienti na něj tak koukají, začnou z toho bobtnat, rudnout, některým praskají štichy a pak pájí, jděte s tím, dětku, už do háje, co tady tak hulákáte? Jaká pak desítka? Teď se podívejte, tady je samej slepák. Tamhle, ten jde zítra domů, já pozítří, ten má něco s patou, kde pak? Ty, co kterým už není pomoci, dávají na 15. Buďte rád, že jste tady, za pár dnů budete jako Fešák a Petr domů, a jen si vám můžu věřit, paž Žofinka je taková, to je pak. No samozřejmě, ty lidi, kterým není pomoci, dávají na 15. A vy jste na 10. V tom tam přišla sestra, pá, dětku, kam vás strčili, patříte na 15. Jo!
2: O třech ptácích. Pták Noach, pták Noha a pták Pták byli tři kamarádi. Šli do města. Pták Noach po chvíli povídá:
3: dneska je tady noha na noze, co?
2: Pták Pták, přisvědčil pták Pták.
4: Noha na noze? To má být nějaká narážka na mě, jo?
2: Urazil se pták Noha.
3: Ale ne, ptáku Noho,
2: řekl pták Noach.
3: Pták Pták,
2: přisvědčil pták Pták. A šli dál. Pták Noach, pták Noha, pták Pták šli městem, co noha nohu mine.
4: Hlavně, aby se tu neobjevil had,
2: strachoval se pták Noha. V tom se před nimi objevil had. Bacha had, řekl pták Noha.
3: Neplaš hada bosou nohou,
2: řekl pták Noach.
3: Pták Pták,
2: přisvědčil pták Pták. A bosou nohou šlápl na hada.
4: Co teď?
2: Zeptal se pták Noha.
3: No teď, abychom vzali nohy na ramena.
2: Řekl pták Noach.
3: Pták Pták,
2: přisvědčil pták Pták a vzal ptáka nohu na ramena.
3: Neber ho na ramena,
2: varoval pták Noach.
3: Nebo se had vymrští a kousne.
2: V tom se had vymrštil a kousnul.
4: Au, noha!
2: Zařval bolestí pták Noha. A spadl na nohu ptáka Noaha.
4: Au, noha!
2: Zařval bolestí pták Noach. A spadl ptákovi na ptáka.
4: Pták, pták!
2: Zařval bolestí pták, pták. Had se jen podíval na nohu ptáka Noaha, na nohu ptáka Nohy, na ptáka, ptáka, ptáka, a řekl:
3: To máte z toho, že chodíte do města, když je noha na noze.
2: Tak, tak, přisvědčil pták.

moří, vůně květů, slunce zapadá. Dívky tančí, tváře hoří a mě napadá, co pak asi dělá moje sladká Lulu z Honolulu.

moje sladká Lulu z Honolulu. Důležitý tvrdý zápas my a Kanada,

poslední, rozloučí se z lodí slouží, než se rození, pohltí jej vlny věčnou tmou. Titanic, Titanic, snad jen zázrak, snad jen zázrak zachrání ten parník, nadějí však ani náznak. Kapitán poslední rozloučí se z lodí svou, dřív než se rození, zbudou jenom vlny s oblohou.

ti pozdrav z Titaniku, Titanik se mnou se poroučí, zůstane jenom pár otazníků.

jak se těší na zády. Kapitán poslední rozloučí se s lodí svou, dřív než se rozední, pohltí jej vlny věčnou tmou. Titanic, sotva vznik, už se v oběd vlám zdává v salonu. Ovalčí ještě pán svou dámu žádá, kapitán poslední podobí se z lodí svou, dřív než se rození, zbudou jenom vlny s oblohou. Titanic nikdy už se nevrací, zůstane

taky jako duchy, válej se po nebi a sem tam nějakej blesk. Tu moje uši slyší, co hluší neslyší a moje duše

krebdešílu, neutiší můj splín. Nejšpinavější špínu ze všech šedivých špín nezruší praživinu.

0: V našich intimních hovorech jsme nemohli vynechat interprety populární hudby. Karel Outsider je stálicí na hvězdném nebi naší pop music, takže ho nemusím dlouze představovat. Zpíváte rád o lásce?
1: No, podívejte, na lásce stojí vlastně celá moje image. A dostávám spoustu dopisů, ve kterých moji příznivci píší, že to dělám dobře.
0: No však také už nejste žádný nováček, máte letité zkušenosti.
1: Jo, tak zkušenosti tu určité jsou. Rád bych také pozval touto cestou všechny své příznivce na podzim do pražské Lucerny, kde oslavím kulaté výročí své umělecké činnosti koncertem nazvaným 30 let zajímám mladé.
0: Dnes se o lásce hodně mluví. Jaký je váš názor na lásku?
1: Víte, já neumím moc mluvit, já umím zpívat. Odpověď na tuto otázku najde každý, prosím pěkně každý, na mé poslední LP desce, která se jmenuje Z lásky nám slezly vlásky. A nebo vám řeknu jinou věc, poslechněte si můj nejnovější hit, jehož děj je zasazen do operačního sálu v nemocnici. Jmenuje se Láska prochází žaludkem. Víte, a já tam v tom refrénu se vracím k prvním láskám. Jo?
0: Ano. Mladí lidé vidí ve vás, zpěvácích, jo, své vzory. Snaží se vás napodobit. Víte, jaký jste ve skutečnosti, v soukromí?
1: Ano, tak jako každý jiný. Žiju skromně. Malou vilku. Malé autíčko. Malou plachetničku. Já vlastně nemám nic velkého. Kromě daní teda.
0: No a obligátní otázka. Jaké jsou vaše umělecké plány?
1: No podívejte, právě jsem dokončil svůj televizní recital, který se jmenuje Jsem obyčejný, jsem jeden z vás. Jde o fiktivní příběh, ve kterém se zvolna vracím do pracovního procesu.

0: Už by to měl být?
1: Ale jestli nemluví česky, tak jsme úplně vedle.
0: A prosím tě, milenko, máš v ruce světovýho tlumočníka. Tam jsou dialogy v 26 jazycích. To by bylo, aby nějakou řeč z toho neznal. A když je v Itálii na Capri, tak pravděpodobně nebude mluvit finsky, že jo?
1: To by mě nevadilo. Finština ta je tady taky. Hlavně, aby to byl odborář.
0: Milenko, víš, že to majitel olivových plantáží, tak patrně nebude odborář, to dá rozum, ne?
1: Ale tenhle světový tlumočník, ten je hlavně pro odboráře. Podívej se, tady třeba, no, zotavovna závodní odborová.
0: Je česky,
1: no, no ano, ale tady, koukej, finsky. Ampatyhyndysksen lomakotino. Nebo turecky, dinlemne evi birmjusus. No, tady, práce, bezpečnost, produktivita, finsky. Tyjeven suojelu.
0: A parahohy kotitatis.
1: Ne řecky. Tady turecky. Gvenlik, verimliklik, no.
0: Co jak? To je nepříjemný, aby se neurazil. To bychom potom místo na ostrov mohli taky na Capri do Třeboně. No.
2: Promiňte, prosím, ale tady obsazí, no.
0: Jak to?
3: No, rezervé,
0: no, to je rezervé pro nás.
1: Ano.
0: My jsme rezervé, protože my tady čekáme na cizince. Na Itala.
1: Ano.
0: Jednoho Itala.
2: Pardon, to je něco jiného. Prosím, Italové si u nás pochutnávají.
0: Co?
2: Na velmi dobrý vínek.
0: No, my jsme skromní.
2: Je tady Cinzano, Rufino.
0: No, tak to ne, to.
2: Nebo Chianti. No, máme i Mozo. Výborně.
0: No, počkej, tady no, no tak jo.
2: Výborně, prosím. Hned dám jednu chlavinku chladit.
1: Ano?
0: Dobrá, hezká paleta, co?
1: No, to se nedá nic dělat, každá legrace něco stojí, prosím tě. No, nemůžeme se s ním dohadovat někde v pasáži. Chceme na Capri, tak to nás to musí něco stát, to nejde.
0: No, to nejde, ale už to vysíme třema tisícema, víš?
1: Hlavně, aby se ty věci, které si koupil, tam dali taky pořádně zpeněžit.
0: To,
1: já bych ráda taky něco pro sebe, tak třeba šaty, střevíce, nebo kožich.
0: To bude on.
4: Buongiorno, signorina. Buongiorno, signora.
0: Buongiorno.
4: I capisco italiano? Molim conobar percuto mineralo di apetico. No.
1: Per favore.
4: Per favore.
1: Ya parlo più adagio.
4: Adagio. Oh, ver la metine da ver algoniaca. Ya brillanto, setski rozumila. Ya ne alem. Ya vicheski ya
1: Italiano.
4: Una perfecta.
0: Poslyšte, ale vy umíte tedy báječně česky, pane.
4: Escusa, ya Cesaro Montarello. Olivo italiano, caprino italiano, y tanto al credo ti ledomedo. Aromatico pistacia.
1: Pistacia.
4: Fabriko.
0: Já jsem Ženíšek Václav, taxíky Praha, taxíky.
4: A víš, čabito.
0: To moje paní tady.
1: Ženíšková.
4: Osole mio.
0: Poslyšte, pane Mortadella.
4: Mortarello. Qua ti pencho.
0: Já jsem slyšel od jistého pana Pasdery.
4: Oj, sí. Tulito. Amigo Pastiero, amigo Pastiero.
0: No tak ten
4: privato.
0: Amigo
4: Pastiero,
0: amigo Pastera, on nám jako důvěrně řekl, že byste byl ochoten nám propůjčit na Capri vaši haciendu, tedy tu vilu. A že prý to dáte jako
4: písemně,
0: hotely jsou u vás drahý, takže my jsme si jako
4: myslili. Je to oficiálo?
0: Jo.
4: Adresore comandore.
0: Dobrý den, jo, děkuju.
4: Maje, pane Matamora. I Capri moje haciendo. I vi vileto taxico vanera haciendo gratis. Gratis.
1: Grazie, signorina. Grazie.
4: La mego maniera più la sia.
1: Io voglio...
4: Sprechen Sie Deutsch? Nein?
0: Auch nicht.
1: Italiano.
4: Ja, Italiano. Ich auch, ja.
1: Le svetro.
4: Ah!
1: Felice!
0: Ma tu se modlíš, nebo se optáš, co? Já tomu nerozumím. Tak...
4: No, matresko, nieto, ace, maro, e trabiesco, ba more maje haciendo. Vy, moja hostitutka. I vy hostesko. Hacienda, ale se to grato i kasacink.
1: Kasacink.
4: Mia, mia lira kasacink.
1: Jde to na jeho účet, tak dej mu ty peníze.
4: A ta účet, ta naša. Bacha.
0: Jo, tohle to je prima vineta, prima vineta.
4: Prima, mose, svarce, kance. Je to brat, je Marka. Dobrá, dobrá, dobrá. Molim, molim.
0: Grazie. Já jsem pan Paz...
4: No víš, hlavní penisa, no.
0: Pan Pazdera nám taky naznačil, že při vašem pobytu jako v Praze, že byste nepohrdnul...
4: Kostvarno Čenča,
0: našema, Čenča. Našema korunama.
4: Vilira a koruna.
0: Já bych nerad urazil, samozřejmě.
4: Neurazíte.
0: Když se neurazíte, nalivám.
4: To dobrý obchod. No, i komerciála, no, presta, no. Vy prijela vojestra taxi da Capri i v mia hacienda vyžila ako milionára.
0: Ne.
4: Ne. Multimilionára. Vy Marcello Mastroianni, la grande. I vy Sofia Loren.
0: Jo.
1: Počkej, počkej. Já se prosím tě, je grazie. Jestli ty věci, které si koupil, se tam dají nějak zpeněžit.
0: Dovolíte. Já jsem nakoupil určité zboží, aby jsme si tam jako přilepšili. Myslíte, že na ostrově bude zájem?
4: Zboží. A, materiál.
0: Materiál, produkty a...
4: Produkty, alla, je, is, alla...
0: Fabrikáte, fabrikáte.
4: Alla fia moderato, cosa, cosa, osso, stia.
1: Přece koza, můžeme tahat z taxíku do Itálie, kozu.
0: Počkej, Milenko,
4: ale prosím listia, a listia, cosa, cosa.
0: Kdybyste, kdybyste dovolili, já jsem nakoupil trojhousle.
4: Housle?
0: Housle, no tak je to, jak se to... Paganini, Paganini.
4: Paganini, Paganini.
1: Viola.
0: Krém na boty Globino, Globino, to je výborná marka.
4: Globo, Globo.
0: Globino, Globo, krém.
4: A Globino, a s tím Asiána.
0: A knoflíky, jak se to řekne italsky?
4: Gombíky.
1: Gombíky,
4: gombíky. Gombíky, gombíky, gombíky.
0: A diamant, a diamanty mám.
4: O diamanto, diamanto. Grande diamanto.
0: Ne, ne, ne, nařezání skla.
4: A, fenster diamanto.
0: Mám to za 3000.
4: No, è tutta rosmanito, è tutta interessno, materia.
0: Io?
4: I vi, molto, molto, ja era, i libro, yeah. I denara, mozza penisa.
1: To nevadí, mozza, to si veveme pučku, to si můžem přikoupit.
4: Ne, vítám, a mozza penisa, curico.
0: A my můžeme nakoupit ještě.
1: Můžem přikoupit,
4: půjč. No, no, i esta misa. Já by ještě termína v TV na Capri, ta Julieta.
0: No jo, to je jasný.
4: Augusto, i Julieta,
1: Augusto, v Juliáně to já mám
4: písničku. Oj, Juliano, močato, močato, moc velká komarašti. Augusto, je to perfekta sezóna.
0: Tak mi přijde Augusto, tak to je jako na betonu.
4: Ta, ta,
0: Augusto, na betonito.
4: Da, da, sì, vi priecatono ista, ja, to le ha quinto.
1: A quinto?
0: Vivo,
1: no.
0: No tak na zdraví, jak se říká u nás tedyho italiano.
4: Cinque, cinque. Na ten, na zdravíčko.
5: Vy jste Cesaro Mortarello?
0: Já? Ne, co má být?
4: Liu, Cesaro Mortarello.
5: Jste začen, půjdete se mnou.
0: Počkejte, moment, co to má znamenat? Počkejte, moment.
4: Co je to začen? No,
5: mafie, pašování drog.
0: Co to?
5: Vy toho pána znáte?
1: Ne, vůbec ne.
5: Známý?
1: Ne, ne, no, ne, vůbec ne, nic. Náhodou si přisedl, ano, že?
0: No, no, no, tak
5: trošku budete se mnou, račte.
4: Vy začen a já mafia.
5: Prosím.
4: Vy to nemáte pořádka v hlavách. Tak Cesaro Mortarello, dottore, da universitaro. Můj tata, mafio, to prosto. No a já ne, já ne.
5: Prosím, mafia.
0: Pro pána Jana za 3000 housle, gombíky, diamanty na sklo. Co s tím budeme dělat?
1: 3000 na mafii. Já se snad zblázním.
0: Co to?
1: Já
2: prosil bych, pardon, vyrovnat účet vážení, ano?
0: Ještě tohleto.
1: Pláč. No.
4: Poslední, ty jsi mi dál, když jsi byl tam domů a jim měl povídat, já neznám. Co?
5: No dovol, tady máš ten rybářský lístek a v půl čtvrtý mě zatkneš v Alcronu, jo?
4: Jo.
5: Já tam mám jednoho kozena, který chce za 5 000 na Kanárský ostrov.
6: Yeah.
2: Další hezkou příhodu mám také z doby, kdy už Ruda byl slavnější a začínali ho znát i různé slavné osobnosti z Prahy. Seděli jsme, jak se tehdy scházívala na přehradě sestava sportovců, hokejistů, fotbalistů, basketbalistů, muzikantů. A tehdy tady měla zřejmě nějaký koncertní turné Helenka Vondráčková, která využila parného letního odpoledne a přišla si osvěžit na brněnské prigl. My jsme seděli pod pergolou na Sokoláku a Rudinek ve svých typických plavkách pod prsa a ve svých černých botách s ponožkama čísla 13 a někdo vykřikl Helenka Vondráčková. Rudinek vyrazil k Helence a říká, mohl bych jsem si prosila s paní Helenko s váma zaspívat, načež ona se lekla, že se blíží nějaký jurský park. Takže 100 metrů za 10 vteřin a rychlými kroky zmizla v dáli. Rudinek zklamaně přišel a říká, duet nebude. Takže toto jsou asi moje velice skromné vzpomínky na velkého kamaráda Rudu Kovandu a nikdy na něho nezapomenu.
6: Dobrý večer. Vážení spoluobčané, protože už se zase pomalu blíží volby, dovolte mi, abych vás všechny přetáhl na svoji stranu. Moje strana má název SSDŠ, Sobotova strana demokratického štěstí. Přátelé, myslím si, že štěstí je to, co potřebujeme všichni nejvíc, abychom svůj život dotáhli zdárně ke konci. Pokud do toho půjdete s námi, přátelé, budeme všichni tlačit. Tlačit naši novou společnou káru. V naší nové společnosti budou lidé chodit oblečeni a nasyceni tím, co si seženou. Lidé budou mít veškerá sociální zařízení a budou je moci používat, kdykoliv budou cítit potřebu. Krávy, prasata a vůbec dobytek. To všechno budou zemědělci pěstovat. Co se týče životního prostředí, když se nad námi otevře velká ozónová díra, budeme se o ní sami starat. Přátelé, zacpeme si svoji díru vlastními prostředky. Budeme kupovat jenom krémy Czech Made s velkým faktorem. Namažeme se tak silně, že nás nepozná ani IT. Další otázka. Co takzvané lehké ženy? Řekněme rovnou ku příkladu ty, které stojí u Chebu a Němci jim dávají mařeny. Ale Němci je mají a my ne. Teď to není morální. Děvčata, kurva štelům. Buďte taky trochu vlastenky, udělejte nám slevu, dejte nám. To, co všichni tak vehementně potřebujeme. Pocit, že jste naše. Je známo, že silně kvete kriminalita. Lidé se bojí vycházet z domovů. S tím bude konec. Lidé nebudou muset vycházet vůbec. Co se týče potravin, budou se prodávat jen zdravé potraviny. Národ bude zdravý. Budeme jíst jenom luštěniny, hrách a čočku. A to bude pro svět ten největší boom. V naší zemi se budou rozkládat domy. V našich nemocnicích se bude léčit mnoho nemocných lidí. Ve věznicích budou dostatečné prostory pro mnoho vězňů. Prostorné a pohodlné budou rovněž hřbitovy. Co se týče soudů, tak každý, kdo provede sebemenší přestupek, bude přednostně potrestán. Vyžití najdou i ti, kteří se vyžívat dříve nemohli. Sexuální devianti, vrazi, zloději. Ti všichni dostanou, co si zaslouží. Co se týče obrazáren, i ty budou zřízeny. Také zrichtujeme obchodní a jiné domy. Naše strana vám zajistí i cestování. S každým vyrazíme do světa. A doma uděláme pro lidi velké hotely. A cíle naší SSDŠ velkolepé. Zničíme všechno. Všechno, co by brzdilo naši cestu kupředu. Naše heslo zní, ať si každý konečně... Ať už si každej konečně, přátelé, ať už si každej konečně, přátelé, je to možný, podívejte se na to. Mně nakonec někdo utrh koneček.
7: Dobrý den.
8: Pane Lustvíciák, co pak jste mi přines? Snad nemám návštěvu ve vrátnici.
7: Jo, teď momentálně ne, ale ráno tam přišel jeden.
8: No a?
7: No jo, ale přišel s prázdnýma rukama, tak jsem ho hned vyhodil.
8: Aha, tak dobrý.
7: Hlejte, já jsem za váma dneska úředně, víte?
8: Vy mě přímo děsíte.
7: To je bašta, v tom se vyžiju. Teda, já jsem totiž momentálně pověřený jako statistik, víte? Ale to se nějak nestýte. Hlejte, statistik to je vlastně takový lékař, před kterým se ani nemusíte slíkat, víte?
8: Ano.
7: Jo, kdyby tady byla Pižulková, ta by musela rozepnout aspoň bluzičku, víte?
8: A já?
7: Ne, vy mě rozepnete jenom duši.
8: Jenom duši.
7: Duši. A já vám do ní kapánek taky tak číhnu, víte?
8: No, tak se posaďte.
7: Děkuju, já vedle vás takhle, víš, dobrý.
8: No, tak pojďte.
7: Tak hlejte, mám tady pár takových otázek,
8: ukažte.
7: Jo? Nešahat. To je přísně důvěrný.
8: No dovolte, teď mě stejně ty otázky musíte říct. Jo. Tak bych si to mohl aspoň promyslet,
7: ne? To právě nesmíte, protože kdyby si každý všechno nejdřív promyslel, tak jsme třeba my dva tady vůbec nebyli, že ano? Hej, já jenom chci, aby se odpovídal pravdu a nic než pravdu, ale opatrně s pravdou dneska, opatrně s pravdou. Protože všechno, co řeknete, může být použitý proti vám, však to znáte.
8: Znám, já byl svého času podezřelý z velezrady.
7: No. Fajn, takže v těch volovinách umíte chodit, víte? Tak první otázka, no. Co čtete? A hele, vy tady máte zrovna nějakou knížku? Safra, dovolíte, abych se...
8: No prosím.
7: Počkejte, Komtesa Nataša, soudce pouze v kombiné, se bránila Chlípníkovi, seč mohla a nakonec neměla na sobě nic než dvě růžových poupátek, kterých se Chlípník zmocnil a plenil je jako krtek zahrádku. Margo, to je nějaká sprostěrna tohle, víte? Safra, to bych si půjčil, až to přečtete tohle.
8: No prosím.
7: Jo? Tak co čtete? Tak já napíšu zahradnictví, jo? Tak a dále je tady otázka číslo dvě.
8: No.
7: Co říkáte politický situaci?
8: No, podívejte se,
7: no,
8: to je...
7: Počkejte, do ničeho mě nezatahujte. Já píšu, že souhlasíte.
8: No počkejte, ne, se vším ne.
7: No to já vím, samozřejmě, že ne. Nesouhlasíte například s Nixonem, že
8: no,
7: ano?
8: No.
7: A to je správný, tak to dám tadyhle za B, tam vám dělám hvězdičku. A tadyhle, víte, já stejně nic jiného přinést nemůžu. To by mě starý hnal, je. On říká, v politice může být čurbes, ale ve statistice to musíme mít podle dohody. Statistikem, milý pane, to je nesmírně důležitá věc. Pomocí statistiky může každý blbec dokázat, co chce. A proto jsem taky přišel za váma. Tak dále, otázka číslo 3. Luštíte rád křížovky s tajenkou?
8: Ne, mně stačí, když čtu noviny.
7: I vy, šibale jeden. Tak já píšu noviny. Hrgo, jaký i se píše noviny? Teda, rozumíte, já nemám školy, ale za to jsem fikanej. Je třeba, když se řekne, kdo to byl kníže Sámo,
8: jo.
7: Tak hned vím, že to byl kolega, co pořád zavíral. Dále otázka 4. Jak jste spokojený s platem? ale nekřičte na mě.
8: To je tedy strašně těžký, protože na tuhle otázku dá se buď křičet, anebo plakat.
7: To si klidně poplačte, ale až potom, já pospíchám.
8: Víte, ještě k tomu ty srážky.
7: Podívejte, srážky musí být. Zemědělci je potřebují, stát je potřebuje, ovšem stát vám to zase vrátí.
8: Jo, kdy?
7: Jo, to já nevím, to ještě nemáme statisticky podchycený.
8: A jak už dlouho pracujete ve statistice?
7: Ja, no dlouho. Počkejte, já jsem začal, kdy? Včera dopoledne.
8: A. Tak dál.
7: Dál, otázka číslo 5. Co si myslíte o svém nadřízeném? No. To je idiot, co?
8: No vy ho znáte.
7: Ne, ale to já píšu rovnou. To dělá praxe, víte? Hele, pije?
8: To nevím, já ho nikdy neviděl.
7: Jo, tak já napíšu pije, ale přede mnou to tutlá. Dále, otázka 6. Kam byste nejradši letos na dovolenou? No. Někam daleko od starý, víte? Takhle k moři.
8: Ale do Bulharska. Ne, k moři.
7: Do Jugoslávie.
8: Ale ne, k moři piva někam.
7: No, vidíte, to je vaše první solidní odpověď. Vidím, že my dva se asi skamarádíme.
8: Jo, ale to tam nepište.
7: Co, že se skamarádíme? Ale to je soudruhu naše vnitřní záležitost. Jedna z mála našich vnitřních záležitostí.
8: Já myslím, abyste tam nepsal o tom moři piva. Napište doma máje.
7: Fajn, píšu, dobře. K moři piva nechce, máje doma.
8: Ale ne, doma máje.
7: No, máje doma, teď je to jedno. Helejte, my v ozbrojený síly na nějaký ten slovoslek nekoukáme. Dál, jo?
8: No.
7: Otázka 7. Jak máte velký byt?
8: Tak malý, že když přijdu domů s opicí, tak se tam oba nevejdeme.
7: Aha, takže milostivá paní bydlí dosud u rodičů.
8: Já bych nutně potřeboval pracovnu, rozumíte? Jo. Abych mohl ve svém oboru i doma nerušeně pracovat.
7: No jo, to nesmíte být takové fajnovka, pane. Jako tuhle mi povídá jeden malíř, že prej by potřeboval ateliér, víte, ateliér prej. Tak jsem mu řekl, ať maluje jenom takový mrňavý obrázky jako Aleš. Že ano? Nebo ať maluje poštovní známky. To může i na záchodě, ne? No, a když to chce dělat velký, tak to může flákat v pokoji přímo na zeď. Jako ten Mikulám Šemlo, že ano? Tak dál.
8: Vy byste měli být diktátorem, to by se nám život zjednodušil.
7: No vidíte, ještě, že to uznáte, ale kolik ještě lidí máme neuvědomělej.
8: Darmo mluvit.
7: No jo, tak dál. Rubrika 8. Jak vychováváte děti?
8: Já děti nemám.
7: Počkejte, nesmíte mi v tom dělat zmatek. Tady není otázka, jestli máte nebo nemáte, tady je otázka, jak je vychováváte.
8: A kde pak bych je chudinky mohl mít? Bydlíme v 7. patře, v podnájmu. Babičky nemáme.
7: Dobrý.
8: A 2 roky už nám nefunguje výtah.
7: Dobrý, tak já píšu, vychovává chudinky, bez babiček, výtah nefungujíce. Tak.
8: Ale to je nesmysl.
7: Ale to nevadí, hlavně, že se mi to sem vejde. Dále, otázka 9. Jak se díváte na současnou módu?
8: No, myslíte, minisukně, to se mi ohromně líbí.
7: No, teda mezi náma mě taky, víte, ale mojí starý jsem to zakázal. Víte, ono, když se odkryje 120 kilo, tak by se ta erotika mohla omrzet.
8: Ovšem, pokud se týká pánské módy, tak spokojený nejsem.
7: Ne. Ale... Tak a další otázka. Jaký je váš erotický život?
8: Prosím vás, co je komu do toho?
7: Jo, milý pane, statistika, tady za člověkem všude. Tak tam napíšeme, co? Uspokojivý nebo neuspokojivý?
8: No, jak dejno, ty to znáte.
7: No, jak pak bych to neznal. Tak hledajte, já tam napíšu, že je nejvyšší čas, aby vám přidělili sekretářku,
8: no,
7: jo?
8: To byste udělal dobrý skutek, poslední dobu mi přibylo hrozně práce, víte?
7: Jděte, vy kutile, ačkoliv ono s takovou sekretářkou, to je taky někdy práce. Tak píšu, erotický život na ústupu, nutno řešit personálně. No,
8: jste opravdu fikanej.
7: No to víte, protože jsem lid. A lid už dneska není takovej vůl, jako býval za císaře pána. Nebo ještě loni.
8: No tak.

0: Takže panáčkové, vetřeli jste se do prvmájového průvodu s heslem hanabici mlenické učení a ve vzniklém zmatku jste se pokusili o atentát na soudra prezidenta. Vzhledem ke skutečnostem a k vytrvalému zapírání je to důvodné podezření vaší spolupráce ze zahraniční rozvědkou, z čehož pro mě vyplývá, že vás všechny čeká špagát. Všechny říkám proto, že jsme odhalili dalšího člena vaší diverzní skupiny. Služba!
1: Jehli maňa, jak čo frňák mladý? Je, on si tím mavatkem ještě vyrazil dva zuby.
2: Ne, to mi udělá tenhle kolohnat.
0: Vaše jediná šance je teď okamžitě začít pěkně zpívat.
2: Pec nám spadlo, pec nám spadlo.
0: Tak znova. Která tajná zahraniční centrála vás řídí?
1: Jak která? No ne, já jsem řídil, ne. Abych to nenacpal do toho pancéřáku, tak jsem to strhnul, no a strychnul jsem o tribunu.
0: To je trošku divný, ne, že zrovna tam, kde stálo celé UV.
1: No tam taky nikdo jiný nestál, že?
0: A ještě chvilku provoku, jak tě srovnám, ty. A metody na to mám pěkný, hele. Mě školil Pich Tuma.
3: Je, a je to tady, Ježišmarja.
1: Mě, sukáme, zdyk ti říkáme pravdu.
0: Komu tykáš, ty, opice?
1: Je, ty jsi černý, já jsem černý, co si budem dělat pakárnu, ne?
4: Malatci, tady jde o omyl, paňatno.
0: Nemluv rusky, mluv americký, špione. Co vám říká, když se řekne CIA?
2: Já ti dám taky hádanku, jo?
0: No tak do toho.
2: Hele, je to na zdi. Když to leze nahoru, tak to má 5 nohou. Když dolů, tak 3 nohy. 1 ruku. Je to modrý a píská to. Co je to?
0: Hele, tak člověče, to já nevím. Tak nám to řekně, co to je.
2: Já taky nevím.
0: Služba, už na to nemám nervy, ale já bych je musel utřískat a oni by nic neřekli. Odveďte je do celé.
3: Já to viděl, já to tušil, já jsem to i říkal. Teď už určitě mydlej provazí, všichni se zhoupnem.
1: A nebojte tě, jsme nic neudělali, řekli jsme pravdu.
3: Jo, jo, Hus taky říkal pravdu, ale... Dneska se učíš, jak hrdně vlítnul na hranici.
2: Pravda vítězí.
5: Máte pravdu, že? Pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí.
1: Hele, jsme tu sami, čeče, netar, já jsem nějaký Jarda.
5: Těšíme, Václav.
1: No, co ti přišli, čeče?
5: Dizent.
1: Jaký materiál, je ukradený nebo?
5: Ne, politika, že?
1: No a my zrovna tak, člověče, nám přišli atentát zase.
2: Mně ještě přišli nos v Tomajerce, natržený.
1: Je, a ten estebák mu ještě vyrazil dva zuby. Jako potkám, tak udělám břitvou žíží a hlava na 3 půlky. Hele, mě tak napadlo, že celý ČKD je bez údržby, hele. To si řídě na triko neveme, hele. Tam odjede žárovka a fabrika stojí. Jestli má něco v hlavě, tak nás musí vytáhne.
5: Příteli, pokud vás někdo vytáhne ze spáchu STB, že pak jenom STBák.
3: Kdokoliv, dokoliv, hlavně pryč.
1: Ne, jestli se dostane k Jakešovi, že sedíme, tak nám ještě přilepší za tu rozsykanou kantínu. Aspoň 10 let. Ne, ten má jinou starosti, člověče. Prej dostal od UV Ludku.
2: Za co?
1: Ale prej si nechal ostříhat na Havla.
5: Veselé.
6: Pecha, Maňas, Nikola, Demeter, Maxa, vystupte!
2: Dveře se zavírají, příští stanice...
5: Pošle mě, pánové.
1: No, nezdar, čau, držte, hele, jestli nás pustí, jak se přimluvíme, aby tě pustili taky.
4: Malovci, to je náš soudruh ředitel.
1: No, víš, co říkal Venca, jestli nás někdo vytáhne, tak jenom jest téba.
2: To bych do něj neřekl.
3: Ticho, nebo jdeme zpátky do díry.
0: Tak co vy, živli kremlony, korva? Dáte už konečně pokoj, nebo chcete sedat?
7: Ne, zkrať to.
4: Ty vole, radši než tengruj, nebo meli.
7: No ne, sám se už chceme ven, jo.
8: Má to spoustu práce. Musí teda do pořádku to rozsekanou jedlnu. Ale bacha. Jeden malér a jedete zpátky. Tak všichni fofra nastupte do mého auta, jasné?
2: Jo.
8: Služba otevřet.
4: Rozkaz, odru majore. Jure, tak buď je ten bachař, ty vole, úplně blbej. A nebo je nás tady pěkná šajba.
2: Co to je šajba?
7: Je pěkná svíně.
9: Tak kam to bude, sudru řediteli?
8: A ten nás procházka do fabriky všechna.
7: Je, aby procházka, tak hodím ze skály.
4: No ne, ono na něj taky dojde, hlavně jsme venku.
8: Jedeme.
10: No jestli vám můžu poradit, Rožárko, tak na dovolenou jediný na Krym, hele. Jídla, pití, co hrdlo radši. Všechno školu zadarmo.
11: Ale jděte, pane Vrátné, já tam byla loni se sousedkou a hlad jsem měla ještě týden, co jsem přijela. K pití jenom hnusný piva a všechno jenom za marky a za dolary.
10: A to je divný, když jste tam byla.
11: A s Čedokem.
10: No, tak já tam byl s Vermachtem.
11: Jste hněd, hele, ředitel jedené.
10: No jo, hrneš a nejšám, hele. Jafr, to je celá útěžba. Každá jado, kluci zlatý. Nějaké pět zetků, jak je?
11: Ježiš, ale Lojzík, maňa, co ti to udělali? Pojď sem, já ti to pofoukám a dám ti pusy.
7: Je, tak tě volí zle jak Bernardi. Bacha na ní, hele, stará stodolali chytne, tak ji neuhasí.
11: Zlatý člověk, jde, zlatý, už jsem viděl všechno černě.
10: Já ne, soudruzi. Sice jsem nic neřekl, ale celou dobu by bylo jasné, že nás strana neopustí. Vy se neoháněte stranou, Maxa. Strana vás včera vyloučila. Jste jenom blbý bezpartejní. Dost řeče a mazejte něco dělat, kurva.
7: No, tak jdem.
10: Jardo, hele, něco se děje, čeče. Já jsem včera s paní do kina. A dostali jsme na příkopech takovýho plaváka, rozumíš, od ní dělá. Praha plná fizlu, hele, něco je v luftě.
7: No, já mám taky novinu, hele. Seděli jsme s nějakým vencou, rozumíš? A ten říkal, že jestli nás někdo vytáhne z lochu, tak jedině fízl, hele jo, Esteban. No a řídě má u nich majora, ty vole.
10: Je forca. No to je mi novina teda, to mi možná mě už půl roku, hele. Ještě, že má kryčí jméno Básník, šmejt. On ten známý totiž, je plukovník, rozumíš?
7: Hele, tak jde, Maňas dneska musí projít svářeckým rychlokurcem, rozumíš? Musíme třeba někdy svařit celou jídelnu, stoly, židle a tak dále, že? Já to sám vařit nebudu, to je dost nebezpečný dělat to tu okrem delší dobu. No, jako ten svářeč, ale z 0-1, ten už to hicuje.
2: Jak hicuje?
7: Je teplý.
10: Ano, to je pravda. Jak jsem plnil ten závazek, dělal jsem přes časy a načopal jsem ho ve sprše s tím svářečem z 0-2, paňat, no.

0: sedat. Dřepíte všichni? Jo, no tak pojedem. Doufám, že tu naši opraskanou multikáru neuvidí policajti. Moment, já ještě sundám ty zbylá písmena, aby se bolševici nezbláznili. Najednou, nejdřív plnou hubu marxismu. Již s nimi nemám nic společného, jsem bezpartijní, paňatno.
1: No je dobrý, jedem, pojďte.
0: Čověče, ale že nám vyšlo počasíčko, co? Byste na tý sajtně zmezli, hele. Bych vás v Radotíně musel vysýpat.
2: Hele, ty zvěře.
1: Taky zvěře.
2: No ty srky. Celý stádo, koukej.
1: Já musím řídit, nebo to asi někam pošlu.
2: Je, hele, tamhle ta srnka táhne i vozejček s nějakým dětkem.
1: Hele, nemají nějaký srnky i sedla náhodou, co?
2: Hele, maj.
1: Jo, a nejsme náhodou v chuchli tady, náhodou, takhle.
2: Co, chuchle, není to chuchle.
0: Je to víš, že jo, chuchli.
1: Jo, tak čum na srnky, jo, to je úty, jo, to je.
0: Ale zítra tě to pustí, tyhle. To budeš mít v palici jenom ten autogen. Zavřete mu někdo tu kušnu, nebo tam ani nedojede. Ale až bude volno, jo, tak tě vemu do Ruzině na velký plechový síkorky.

0: Dobrý kdo, rožárka, jestli pak jíte rožárko. Jaký je rozdíl mezi krásnou inteligentní blondinkou a sněžným mužem, co?
1: No tak to nevím.
0: No, tak sněžního muže už to ať tam někdo viděl. A udržba, v plně šíle.
2: Já jsem včera viděl srnky.
3: Daj ta dětku, ani ho neposlouchej, nebo jí fláknu rovno. Přidej maňás, necourej se, bude dneška budeš vařit autogenem jak Vitana.
0: Hele Jardo, nechci někdo, že vás koupit zájezd do Kanady za 8 000.
3: A kdy je návrat?
0: Je blbče neberu.
3: No, to je dobrý fór, ale aspoň jsi zlepšil náladu. No. Já včera stará hnula žlučí, ty vole.
0: A čo, nějaký keči, jo, nebo?
3: Ne, no, ale předevčírem přijdu domů, rozumíš? A ona, Jaro, nesvítí mi žárovka v kuchyni, udělej to. Jak já, jak vůl, že jo, říkám, nejsi včera, že to půjdu udělat. No a pak se mi nechtělo, že jo, jak říkám, hele, jsem nějaký elektrikář. Jsi z nějakého zavolej, ne? No nic, a přijdu druhý den, rozumíš, a ona zase, hele, člověče, pračka mi nějak nejde, můžeš mi to spravit, Jaro? On říká, hele, jsem nějaký opravář na pračky, z nějakého zavolej, rozumíš. No a přijdu třetí den a ona, hele, a člověče, já tyhle nemůžu nakrájet to maso vůbec, no nakraje mi to. Říká, hele, to je nějaký kuchař, z nějakého zavolej, furt. No ale přijdu, víš, a najednou žárovka svítí, rozumíš, pračka jede naplno, maso nakrájený. Já říkám, co jsi jako někoho zavolala, jo? A ona, no ne, no, byl tady soused, viď? Mi to všechno udělal, jako je hodnej. A říkám, kolik jsi mu za to dala? A ona, no tak on nechtěl prachy, viď? On říká, ale tak abych se s ním buď vyspala, nebo abych mu zaspívala, no. Já říkám, no doufám, že jsi zpívala, čověče. A ona, no jsem já nějaká zpěvačka?
0: No tak, to je hezky, čověče. Hele, to já včera zeleniny říkám. Kolik až stojí kilo těch rajských? To víš, ale tak půl roku jsem je neviděl na krámu, i? Jsem si chtěl zobnout. A ona prej 65 korun kilo. Já pám, tak si ty rajský za 65 strčte i s toho liškou do prdele. A ona, to nemůžu, tam už mám ty okurky za 95. No nic, nebudu zdržovat.
3: Čoče, jdeme tě, přitáhni flašky. Maxa. Dones tak 3 židle, 2 stoly a nějaký rozšikaný pěkně, z kantýny, rozumíš? Nikola, přestaň se klepat strachy.
4: Jak si mám neklepat, maňa s autogen, to je jako kojenec a atomová bomba. Blbá kombinace, moc špatná.
3: A Lojzo, co je nejdůležitější, jo? A na co si musíš dávat bacha je. Za A. Brýle, musíš mít furt na očích, rozumíš? Za B. Žádná mašnita na ventily a flašky. Za C. Flašky musíš mít 3 metry od místa, kde vaříš, jo? Takhle, hele. No. A teď to nejhlavnější. Hele, musíš hlídat, aby ti plamen nešlehnul zpátky a nevletěl do flašek. To bysme nestěli ani utíkat. Ne? Je, ani prdnu.
2: Já už jsem si prdnu.
3: Je, ty prasaku, já myslím, že někomu rupla hlava. Já
4: vybral jsem ty nejvíce zdemolované.
3: No, ty jsou pěkný, to si aspoň mákneš.

0: Dobrý, ale tak půjď trochu kyslík. Tak, teď acetylen. No, a škrtni teďko. Tak, a teď si to seřiť. Ne, hodinky, vole, plamen si seřiť. Tak, teď vem drát. No vidíš, a už vaříš.
1: No to nic není.
0: No, pojďte, přineste sem další stoly a židle.
1: Je, bo přivařil opěradlo na stůl. To je kar.
0: Jo, ale tak žádný učený z nebe nespadne. Jak to je?
1: Dobře.
0: A kde máš brejle?
1: Asi v šuplíku s metrem.
0: Proč v šuplíku s metrem?
1: Já jsem měřil, jestli mám flašky 3 metry od plamen.
0: Ježiš, a proč to měřil? Proč?
1: No, radši jsem to změřil, protože mi to zhaslo.
0: Jak to?
1: No asi, jak jsem byl pouštět víc ty ventily.
0: Já puštěl jsem víc, nebo?
1: Ale protože ty kohouty šly stuha a šlo to špatně, tak jsem je máznul vazelínem.
0: No, to je dobrý, no. A dobrý teď koušel?
1: Jo, akorát ten plamínek zase zmizel.
0: No to je jedno, asi jsou prázdné flašky.
1: No, asi jo, protože hrozně hučej.
0: Počkej, nešlehnu ti to náhodou malinko dovnitř?

0: Koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felici, že jo, jak se kupuje. A nárak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka. Říká, čiče, já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. No tak pojedou, tak jedeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd, on ještě, promiňte, do svý umýt ruce, maminko, tak si jde tam se vyčurat a vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle a teď si zapne ten punt, takhle ono se to blbě zapíná takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, táta, ježišmar, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinavý, manželka trošku taky na sukničce měla. No a on samozřejmě zatřískal, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi. Prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady, tady prosím vás, utekl nám klokan, on vám to trošku poskákal, to auto, tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se hrozně omlouvám, pojďte do kanceláře. No, tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná, nemohu říkat, dejte si panáka se mnou, úplně bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope, tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajti. Vystupte si, pane řidiči, co to máte? No, prosím vás, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne, co to, vy jste boural, nebo co tady máte nějaký pokrčený, to hauptu, ale prosím vás, klokal mě. Teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte, tam lidi jako blázni a klokal mě poskákal vůz. Mám to nový, podívejte se na ty děcka, jaký jsou prostě od guláše a už se, to tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitel, no tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč, a co všechno, klokan poskákal.
1: Rich Nikovošrot. Auto dosloužilo? Nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
2: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu

0: nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
1: Halo, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí, už od 55 let, jsou tu Senior Pasy CZ.
0: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
1: Rodinné pasy a Senior Pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.

0: Moje první schůzka. Na svou první schůzku jsem se připravil velmi pečlivě. Nejprve jsem se dokonale omyl, pamětliv slov pana učitele Čolka, který s oblibou říkával: les dělá ozvěna, vůně gentlemana. Potom jsem si vyrazil louskáčkem na ořechy dvojku vlevo nahoře, abych mohl ohromit svoji vyvolenou pionýrku Anu Žentourovou pliváním skrz mezeru v zubech přes plot. Přirozeně, že jsem před rodinnými příslušníky své přípravy tajil. Pouze na sestře jsem si chtěl ověřit nějaké reakce, a proto jsem se jí optal, co by dělala, kdyby někdo nečekaně políbil. Ona mi odpověděla, že žádné peníze nemá, abych nežebral a že už jsem s tím trapnej. Ujistil jsem jí, že mi nejde tentokrát o peníze. A co by tedy dělala, kdyby šla normálně přírodou a někdo jí dal pusu? Sestra se zamyslela a pravila, že by podle ní mohly nastat jen dvě situace. Buď by dotyčného jako řádné a poctivé děvče insultovala se slovy: nech si důvěrností, odporný individualisto, já patřím kolektivu. A nebo by polibek zdánlivě opětovala a přitom odcizila zvrhlíkovi občanský průkaz, který by pak odevzdala na nejbližším okrsku veřejné bezpečnosti. Po tomto skvělém ponaučení jsem si na rande občanský průkaz nevzal. Na schůzku jsem přišel přesně. Ne tak Anna Žentourová. Ta přišla až za 67 minut, ale za to sebou vedla mladšího bratra Vinska po straně pravé a na vodítku po straně levé žíhanou dogu. Na první pohled mě upoutalo, že Vincek i doga mají podobný chrup. Anna se omlouvala, že jde pozdě, neboť prý byla se psem na očkování proti vzteklině. Pravil jsem, že mi to nevadí, že nikam nespěchám, že je mi teprve 15. V tom mě žíhaná doga přátelsky kousla do sedacího svalu, čemuž se malý Vincek nadšeně chechtal. To mě dopálilo. Počkej, ty blbečku, pomyslel jsem si. A mezi tím, co jsem šplhounsky chválil chrup naštěstí očkované dogy, šlápl se mu tvrdě na nohu. Dávej pozor, vole, řekl Vincek a bodl mě hřebíkem do stehna. Pochopil jsem, že bude lepší, když s ním pro příště nebudu vyhledávat spory. A v duchu jsem zalitoval, že nebyl očkován společně s dogou. Půjdeme? Otázala se Anička. Půjdeme třeba do parku, navrhl jsem ducha přítomně. Vincek se začal hádat s Aničkou, že mě klidně vezme kamenem do hlavy a že ani nepípnu, protože jsem do ní tvrdej. Spor vyhrál Vincek, který vzal dlažku a dal mi potěžka. Pravil jsem, že je pěkná, a když jsem jí vracel, byla zabalená do 10 koruny. Podíval se na ní, pak na mě a tiše řekl: hamoune, brázda dává 20. Ale přesto diskrétně odešel. Chtěl jsem Aničku políbit, ale zapomněl jsem na dogu. Ta ovšem nezapomněla na mě. A protože jsem se jí asi líbil, roztrhla mi plášť. Promiň, řekla Anička a dogu okřikla: to není diverzant, Kleopatro. Teprve nyní jsem si uvědomil, že mi před časem Anička vyprávěla, jak dostala k svátku psa od pohraničníků, se kterými má její pionýrský oddíl družbu. To je v pořádku, řekl jsem. Stejně si chci dát kabát zkrátit. Doga byl zřejmě chápavá, neboť mi v tom okamžiku zkrátila plášť tak dokonale, že mi zbyly jen rukávy. To nevadí, volal jsem znovu. Nepotřebuji vlastně kabátek vůbec, vždyť je skoro jaro. A nesl jsem chatrné zbytky pláště přes ruku, doufaj, že z toho doma spíchnu aspoň penál. To je divné, co to zvíře má, řekla Anička, dívajíc se, jak doga vrčí. Nezabýval ses někdy myšlenkami na pašování přes hranice? Kdepak naopak, pravil jsem rychle, protože se ke mně opět Kleopatra nebezpečně blížila. Což dát pejskovi náhubek? Navrhl jsem nesměle a v očích už jsem měl panický strach. Proč, řekla Anička, vždyť je krotká. Velmi krotká, uznal jsem, ale jelikož se doga Aničce vytrhla, rozběhl jsem se zoufale k fontáně, která byla památná tím, že na ní před měsícem přinutili chuligáni vylézt lékárníka Mnišku a křičet, že veškerý prášky jsou svinstvo. Mezi dogou a koupelí volil jsem koupel. Topícího mě vylovil po delší chvíli hlídač parku, který moji lázeň ovšem považoval za recesi. Asi čtvrt hodiny mě udržoval hráběma v kašně, svolává lidi, aby se šli podívat, že zas mládež provokuje. Teprve, když jsem byl všeobecně odsouzen, se sklidnil, vybral od lidí z davu, který se na mě díval, po 5 koruně a odešel uhrabovat cestičky. Vydrápal jsem se se zbytkem sil z tůňky. Měl jsem štěstí, že v davu byl lékař, jenž mě na místě ošetřil a vyrval z rukou staré paní, která mě chtěla upálit, aby byl úrodný rok. Měla smůlu, anebo se asi znala s králem Šumavy, neboť jí nyní hnala do ga směrem ke konečné sedmičky. Nic zlého jsem té paličově dceři nepřál, ale byl jsem rád, že jsem konečně s Aničkou sám. Budeme si povídat, anebo budeš pořád blbnout, otázala se. Budeme si povídat, slíbil jsem zoufale a chtěl jsem ji obejmout. V tom jsem dostal cihlou do zad. Za 10 korun toho bylo dost. Blížil se Vincek a mával prakem. Z druhé strany přibíhala doga a hnala před sebou členy klubu českých turistů, kteří se provinili pouze tím, že se zrovna vraceli z Rozvadova. Další sled událostí si přesně nepamatuji. Vím jenom, že hlídač mrštil po Vinckovi rýč, neboť ten šlapal po kytičkách. Doga nahnala turisty do řeky k velké radosti otužilců, kteří se domnívali, že to výsledek jejich náborové akce, a začala znovu žertovat se mnou. Vincek poranil hlídači nohu, ale ten byl i na jedné nebezpečný, přískoky vyrazil ke mně a když zjistil, že nemám občanský průkaz, demoloval mě postříkem na mšice volaje. Chuligáni vyhubím, jakože jsem Antonín. Pak jsem omdlel. Když jsem se probral z bezvědomí, byla Anička již provdána. Od té doby první schůzky vynechávám a chodím rovnou na druhou.
1: Ale že jsi tady vzpomínal svýho tátu, tak co kdybychom začali rodinama, z kterých jste vzešli? Co kdybys povyprávěl trochu? Tatínek známý sportovní komentátor, ty jsi musel mít dobrý dětství, ne? Jezdil často ven, vozil dárky, to muselo být pro dítě bezvadný, co?
2: Tak pro nějaký dítě určitě, jo. Můj tatínek jako jezdil z televizí po světě. Ne, že by si to balil do tašky, jako, nebo to, ale jako zaměstnanec. A on, já musím říct, že on jezdil spíš jako na východ, než na ten západ, protože to bylo pořád ten závod míru a v Moskvě gymnastika a takovýhle, takže on mi vozil takový ty dárky, že jsem měl plnou skříň čepic ze závodu míru. On jsem měl akorát ty letopočty a takovýhle. No ale jako jezdil i na západ. Já musím předeslat nejdřív, že já jsem si třeba strašně dlouho myslel, že můj tatínek je muzikant. Že jezdí po světě s hudbou, protože když třeba byl někde na nějakým delším zahraničním zájezdě a vrátil se domů, tak se s maminkou zavřeli do kuchyně a bavili se o nějaký kapele. Já jsem úplně přesně nevěděl, jako s kým. Na mě to nepřinášeli, musím říct teda, jo, tyhle ty spory, takže to. Ale potom jsem jako pochopil, co je zač, že jako komentátor sportovní. A on, můj tatínek totiž s těma dárkama, jak se ptal Pepíku, on můj tatínek je takovej skromnej. Skromnej, šetřivej, spořivej. Maminka mu říká Harpagon a... Takže on s těma dárkama, já si třeba pamatuju, když šel poprvé na olympiádu do Sapora, to bylo v roce 1972, přijel po 3 nedělích, posadil si nás ke stolu a vyndal dárky. A dal nám takový ty 2 máslíčka od snídaně, co jako zachránil v hotelu, jo. Tak to máma měla radost, že bude chleba s máslem, mně to tak nějak bylo jedno. A on ještě říká, co bylo ve škole. A říkám, dostal jsem 3 z češtiny. A on říká, jo, tak to ti to máslo zase beru. Až si to opravíš, tak se přihlaš. No bylo někdy v únoru, já jsem si to pak v červnu opravil a musím říct, že je čestný chlap, že mi to máslo zase jako dál. Akorát tím máslem se dali krémovat akorát boty už. Takže to byl první dárek, pak si pamatuju druhý dárek, co mi přivez, to bylo z Jugoslávie a přivezl mi Adidas trenýrky a tričko, takový pěkný, bílý, vypasovaný. To jsem fakt měl radost, jako boty nepřivez, ale to jsem si na cvičky domaloval ty 3 pruhy fixem a skoro nikdo to nepoznal. A to opravdu jsem měl velkou radost, protože v té době kluci nosili takový ty trenýrky s pruhem. Myslím červený trenýrky s bílým pruhem.
1: Jo, takhle.
2: Na boku, jako. No a já jsem měl ty pruhy hned při prvním nošení, jo, takže... No ne, víte co, někdo to nosí do dneška, jako, že jo? Ten pruh není teda úplně bílej třeba a spíše tak jako vzadu než na boku. A já mám kamaráda, který to takhle nosí, prostě. Vzadu má ten lampas a vepředu má ještě takový ornament udělaný, jako. Já ani nevím, z čeho si to vyrábí, jestli to nějak batikuje sám, nebo... Jak to vůbec děláš?
3: Ne, já ne.
2: Jo, takže někdo proti tobě to dělá.
3: Ne, to nejsem, já, že tady mluvím, tak já totiž nenosím trenýrky, nosím tanga, že, takže to jsem já, mám takový důležitý upozornění pro děvčata, já mám všechno v oblečení XXL, akorát tanga M-ka. A já jsem se s tím naučil žít a jako...
2: Tak s tím se dá prakticky jenom žít, nebo přežívat, ani nic jiného s tím jako nejde.
3: Na parádu to rozhodně není. A... Ale já ty tanga ještě nosím opačně než patřej. Protože vepředu mi to v pohodě drží a vzadu pěkně chřejou, takže... Vy sami vidíte, že já nejsem to prase, o kterém mluvil Michal.
2: Já myslím, že jsem jeho tanga viděl a... On třeba, jak tam je normálně ta kanička, jo? Tak ona se mu jednou ta kanička zauzlovala. Ještě s jednou kaničkou. S tou kratší, jo. A nešlo mu to vůbec, on to potřeba rychle sundat a nešlo to vůbec dolů, nešlo to vůbec rozmotat, no.
3: Pravda, on to nešlo vlastně vůbec rozvázat. Kdybychom to tenkrát nerozvázal zuboma, jak to mám do dneška, čeče, zauzlovaný.
2: A on už teďka tu kaničku dal pryč. Ne, tu od těch tank.
1: Jo, takhle.
2: A nosí tam vlasec teďka místo toho, jako. On se Pepa směl, ale ten tam nosí osnatej drát, že jo?
1: Proto budu poposerávat pořád, abyste jako...
2: No a tak ještě, jestli se mám vrátit k tomu tatínkovi, to si vybavuju ještě potom, to už jsem chodil na konzervatoř někdy na začátku, já nevím, v 80. letech a tenkrát přišli do módy takový baťohy na záda. Já mu říkal, taťko, já bych taky chtěl takový baťoh a on měl docela dobrou náladu. Tak 8 broviček a 3 piva, že jo, to je veselý každý. Takže šel do sklepa a přines takový žlutý zaprášený baťoh a na tom baťohu bylo napsáno Sapro 1972, což mi v tom 85. udělalo fakt jako radost. A, takže on se urazil, že se jim nelíbí, zbalil ho. No a loni měl můj bratr 20. narozeniny a dostal tenhle ten žlutý baťoh, aniž by si ho přál. Ale brácha byl rád, to byl první dárek, co dostal za 20 let života. A navíc ty hnusné věci se zase vracejí do mody, takže on byl šťastný z tohohle toho.
3: Já jenom jestli můžu, jak jsem u těch dárků, tak já jsem se narodil 20. prosince. To je 4 dny před Ježíškem.
2: Děkujeme za informaci, Richarde.
3: No, tak já kdyby tady seděl jeho vystil, tak aby viděl, kdy jsou Vánoce. A já jsem vždycky hrozně záviděl kamarádům, co měli narozeniny třeba na jaře nebo v létě, že dostávali takový ty plnohodnotný dárky, jako třeba boty, džíny, mikiny, že protože já 20. prosince, 4 dny před Ježíškem, přišla máma a řekla, na tady máš fixy a zbytek pod stromeček. Takže...
2: No, já mám narozeniny v červenci, to je hodně dlouho přes Štědrým dnem a vyšlo to tak nějak stejně, taky fixy.
3: No ale to by aspoň psali, že tak jako...
2: No ty ze Sapora nepsali to.
3: No a ještě tedy den jsem těm fixům dostal zavírátka, no takže to bylo takový... Takže třeba bych dal třeba za hnusnej baťok, když se vám nelíbil nikomu.
1: Ale Michale, ty jsi vlastně jako malej hodně hrával ve filmech.
2: Tak já musím říct, že jsem nehrál jenom jako... Takhle, mě to vydrželo pořád jako s tím malej, jo? Akorát, že už nehraju ve filmech. Jak to vyšlo na stejno.
1: Já si vzpomínám, že to nedávno dávali inscenaci, kde si vlastně hrál takovýho kluka z děcáku. Mělo Nějaký jméno srandovní, já nevím, jak se jmenoval. Nespomínáš si?
2: Já si vzpomínám.
1: Jak?
2: Nevím, co na tom srandovního. Jmenoval se František Bukáček.
3: Já nevím, tak mi to třeba srandovní přijde, Bukáček. Byl asi hodnej, veď? Kluk to byl hodnej.
2: No, on byl z dětský Romová, byl takový tichej, hodnej. Prostě.
3: Na kluky byl asi hlavně hodnej, protože... S tímhle jménem, že jo, Bukáček. Těžko může přijít do hospody a říct, čau, jmenuji se Bukáček, když vás tady zmlátím, hajzlové pitomí.

0: Já nevím, jestli je to něco jiného, kdybych přišel do tyho hospodaře, čau, jsem Suchánek a všechny vás tady zmátí.
1: Čověče, ty to schazuješ, ale on tam hrál s veličinama, že jo? To byl Pešek, Medřická, nebo ne? Je to tak?
0: No tak tam to byl jako i první můj film, někdy v 74. roce. A hráli v tom samý, jako tyhle ty velký slavný herci, Medřická, Pešek, Vala, Galatíková, já. Myslím si, že jsme tam vytvořili takovou dobrou hereckou partu. Tenhle ten film byl jako fakt strašně dojemný o chlapečkovi z dětského domova, jak se ho furt jako se ho berou, pak ho vrátějí, on uteče zase se ho, furt takhle jako bylo dokola. A tenhle ten film dávali na Štědrý den tenkrát. A my jsme seděli celá rodina u stolu, tatínek, maminka, babička, dědeček, já, takhle jsme... Takováhle dobrá parta. A seděli jsme a koukali jsme na tu televizi. Já jsem tam hrál toho kluka. A ta moje rodina všichni podlehli té iluzi, že to je jako opravdu, že fakt je z děcáku a že tohle... A všichni do mé brečeli prostě, jo. Dojatý a koukali to. A mně to přišlo jako strašně divný, že jsem byl malej kluk, my jsme to nechápali, když se vidím v televizi, proč oni brečejí, když sedím vedle nich tady. Tak jsem se jako tak připitomněle smál. Tak mi dal táta fackou, jsme plakali všichni. No a tenhle ten film pak prodali do západního Německa a ty Němci taky tomu podlehli a normálně posílali dopisy do československé televize, že by si toho chlapečka rádi adoptovali. Táta tomu ty dopisy jako předali z té televize a fakt tam paní napsala nějaká Němka, že by si ráda adoptovala toho chlapce z toho filmu, tak tatínek jí odpověděl, že adopce v žádném případě nepřipadá v úvahu, ale ať pošle televizi mikrovlnku a pračku. A jako nic nepřišlo, no.
1: No, ty jsi vlastně tím, že jsi účinkoval, tak jsi musel přispívat k rodinnému rozpočtu, ne? To byl placený za to, ne? Z filmu do filmu.
0: No tak já nevím, v té době taky... Já nevím, jak kolik ty honoráře byly. Já si myslím, že to bylo třeba 50 korun za den, jo? Teď taky nevím, jestli toho tátu mýho něco stálo to, abych v tom filmu já hrál třeba, že jo?
1: No právě to taky... jsem se chtěl zeptat, jestli to byl regulérní kamerový zkoušky, anebo jestli to byla protekce. Tehda.
0: Tak já nevím, jestli ten táta někde jako tlačil, jak se říká, to úplně přesně...
1: To vynech, já se ptám na ty zkoušky.
0: Ne, to je blbost, to je pravda, že když se dal ráno třeba třešně s mlíkem, tak ani nemusel tlačit.
1: No přesně.
0: Takže to ne.
1: To bylo doma.
0: Ale je pravda, že když jsme točili tady ten o tom chlapečkovi z Čický domova, tak to režíroval režisér Moskalik a celou dobu ty 3 měsíce toho natáčení nosil takovou žlutou větrovku na zádech, měl nápis Sapporo 72 a nikdy na olympiádě nebyl. Takže, nevím, ale nějaký peníze jsem z toho asi měl, i když jako... Já nevím, naši v té době stavili takový rodinný domek jako nahoře na kopci v Bráníku, ale já jsem těžko jim, ono taky, no i když on ten stavební materiál byl tenkrát daleko lacinější třeba než je dneska, navíc doví, kde ho táta vůbec kupoval, co kupovali, se vůbec platil, takže se to tak jako poskládával. My jsme třeba měli okna z Warburga v tom baráku. A to zase bylo dobrý, že třeba jsem přicházel domů a máma už seděla ve okně. Takhle opřená tím loktem o to. Ona v zrcátku viděla i co se děje na dvoře třeba.
2: Řekla, Michale, dneska zlobil, nikam nepůjdeš?
0: Ne, to já jsem říkal v okna, že to byly. Dveře jsme měli normální, jako, co? Byli sice z trolejbusu, ale otevírali se, jako. A ono to mělo jako tohle bydlení i takový třeba výhodu, že tatínek přišel jako třeba z restaurace a nebyl úplně ve formě, takže třeba dokoukal se na televizi ani nespat ze sedačky, páč na zaplý pásy třeba celou dobu. A pak jsem se o tom tu přestěhoval, když mi bylo 15, protože táta blbě zabrzdil a odjel jim ten barák do Podolí. A já jsem se přestěhoval do Nuslí, bydlím pod Nuselským mostem dneska. Ale jako vevnitř, jako nemyslím venku, jako v baráku.
1: To jako... se říká, že když tam lidi bydlí, tak než vylezou ven, že jo, tak v ostatní...
0: No je, u nás to je takto, tak jako normální lidi, třeba tam je jako silnice a když chceš přejít, Že jo, tady, když budete přecházet u kulturáku, se pláte doleva, doprava, jdete u nás, to je doleva, doprava, nahoru a pak se teprve jako přejde. Jaký zajímavý mydlení. Já musím říct, že tam je poměrně živo. Teda takhle nahoře je živo, dole už jako ne potom. A má takový morbidní o tom mluvit, jo, ale tak člověk se s tím naučí nějak jako žít, aby si z toho, musíme si z toho dělat trošku legraci, protože tam je to fakt strašný. Tam se třeba stalo, že nějaký chlap skočil z toho mostu do dáče, kdysi dávno, jo, a ta dáče je úplně to, prostě tragédie, dáče je zničená a viděl to můj známý, který tam bydlel, a ta dáče je patřila chlapovi, který bydlel u něj v baráku. A tenhle můj známý to viděl, běžel v opatro níž, to bylo někdy po půlnoci, zazvonil na toho majitele té dáče, ten otevřel, rozespalej a on mu říká, ty vole, máš Ferrera v autě. A on vzal takhle kladivo za dveřma, co měl, a říká, já ho zabiju, hajzla. Což už ani jako nemusel, jo. A teď ještě navíc, my bydlíme v prvním patře a proti nám je benzínová pumpa. Ta pumpa má otevřeno pořád prostě, non-stop. Jako ty, oni vůbec už 5 let nezavřeli. A já bych chtěl poděkovat tady o tu firmě Adjib za to, že se v noci nemusím svítit, když si chci číst. Moje žena se už leta nemaluje, páč má takovýhle kruhy neustále. Taky s dětma, když jdeme ráno do školy a do školky, tak na ně mluvíme na hlas česky, páč oni vypadají jako malí Vietnamci, jak to mají takovýhle. Jsou celý žlutý a mají ty sužený očička. Tam moc hezký bydlení.
1: No věřím, Geňo, na tebe jsme zapomněli, co ty a tvoje rodina?
2: Tak já jsem z normální rodiny.
0: Narodil se v malém prasečáku na okraji města.
2: Ne, tak my jsme žili skromně, že jo. Jsme neměli barák, jako měl tady kapitalistický synek, ale my jsme bydali v garzonce. V té garzonce bydlela máma, táta a já. Ta garzonka byla tak malá, že jsme museli mít přitlouklý polštáře na zdi a spali jsme ve stoje. Já byl vlastně celý mládí jsem byl nastydlej, že jo, protože když si to představíš, že takhle seš u té zdi na tom polštáři, tak se přikryješ, usneš a jsi spíš vlastně pořád odkopanej, že jo, takže jsem byl pořád.
0: No tak jak on trošku, já jsem tam jednou byl pro něj ráno, když jsme šli do školy ho vzbudit, tak všichni tři takhle spali. Jo, jediná maminka byla odkopaná, on s tátou odkopaný nebyli, páčím to normálně tadyhle na něčem drželo to prostě radlo. Jako.
2: No tak to jsem byl mladý, dneska bych byl zase odkopaný, takže on takové to a... No, pak jsme si koupili psa. To bylo, když se narodila ségra, protože ségra neměla polštář, jo. A musím říct, že ten černý pudl na té bílý zdi vypadal skvěle. Je to jenom chvilka, stovka hřebík, pak se vymaluje. Stovka hřebík za uška vymaluje se a není vlastně v podstatě nic poznat. A pak, když jsem u té ségry, tak moje ségra, ona má tady vzadu placatou hlavu. No ona ze zadu vypadá jako loď ze předu, ona to má vlastně takhle. A se ještě musím vrátit, protože moje nejmilejší hračka. Když jsem byl malý, tak byl fotbalový míč a když se narodila ségra, tak to byla ségra. Protože jsem přišel na to, že když jsem koupil míče, tak jsem si pro něj musel dojít, když jsem nakop ségru, tak ona přišla sama. A tu placatou hlavu měla proto, protože jsem si jednou kopal penaltu a dal jsem břevno. No, tak. Pak mám mámu. Moje máma je KPK.
1: To je co?
2: To je kosmetička podlahových krytin. A prostě uklízečka, ale jako tak jako hezky znešeně. Pak mám tátu, můj táta dělal u hospodářské kriminálky. A pak jsem měl dědu a děda dělal v uhelných skladech. A ono se jim v těch uhelných skladech ztrácelo uhlí a on to šel táta vyšetřovat. A máma mu říkala, no nebuď blbej, přece si nezavřeš tchána. No tak on odešel od policie a už dělali v uhelných skladech oba. My jsme měli tolik uhlí, že jsme třeba topili i v srpnu. No pak mám ségru, že o tím už jsem mluvil. Moje ségra je tanečnice. Ne kurva, tanečnice. A když pán říkal, no jestli vypadá jako on, tak to by mohlo být levný.
0: Je to levný, pane. Já to vím, ale od tvýho táty, to já nevím, jako řekl.
2: Asi nějaká rodinná sleva. A... A pak jsem měl babičku. A to je zajímavé, moje babička ještě v 62 letech udělala provaz. Ona byla na operaci s kyčlem a nějak se to nepovedlo, takže ona to byla... Tam dali asi nějaký řemínky od lyží, se jí to vytahalo, takže ona furt byla v podstatě v provazu. My jsme si s ní užili třeba hrozně reglace, my jsme ji v zimě používali třeba jako hrablo. Jsme ji vzali tady třeba. Celý chodník na jeden zátah. A pak ještě jedna zajímavá věc. Ona měla takhle dlouhý nechty na rukách. Takže ona vždycky, když chodila na nákup, tak ty potraviny vůbec nebrala do ruky, že jo? Ale ty rohlíky a to máslo takhle nabodávala. A ty nechty takhle to házala do toho košíku. Pak teda o ty nechty přišla. Šla nakupovat konzervy, no a tam, že jo, tam do krve to měla. Pak teda ještě měla takový nechty na nohou, tak chodila taky na nákup, ale to ty rohlíky nikdo nejed, takže to je nějak tak v podstatě moje rodina, jako se dá říct.
0: Ty máš nějakou rodinu, Pepíku?
1: Já mám rodinu, takhle, ne, vyrůstal jsem v rodině, teď mám další rodinu, že jo, to je jasný, no, mám, no. A tak záživný...
0: Co manžel, dobrý?
1: Co manžel? na to připravoval celý život, na tohleto partnerství. Jsem fakt, to jsem razil tady první já, podle to registrovaný, dvou osob stejného pohlaví. No jistě, už od mala. No.
2: A jsem registrovaný myslivec a nikdo po mně nechtěl takový ty věci, jako po tobě.
3: Jako malý chlapec jsem si přál nejprve být prezidentem, to jsme si přáli všichni, že jo? Ale potom, když už jsem pochopil, že je to těžší práce, že už na to musí to být hodně chytrej, tak jsem si přál být popelářem. Jo? K nám jezdili popeláři ve čtvrtek a já jsem si myslel, že oni mají jindy volno, ne? Že jezdí jenom... Ne, na nich to bylo vidět, ty kluci všichni opálený. Ne, jak oni zbytek týdne u vody někde. Tak já jsem si říkal, super, budu dělat popeláře. Pak ovšem jsem jednou, když jsme seděli ve škole, takhle viděl, kolem projíždělo auto popelářský v úterý. A to mě tedy úplně rozhodilo. No. A potom jsem chtěl být hasičem. Každý správný chlap by měl být hasičem, nebo aspoň o to usilovat. Jo. A mně se to teda nikdy nepodařilo. Ale nedávno mi syn udělal radost, malej kluk, jo. On chodí do třetí třídy. A teď tam psali takové, jako jak vždycky se píše na začátku toho školního roku, tak píšou jako, čím byste chtěl být a čím je váš otec, vaše matka, jo, a tak. Tak kluk mi udělal radost, napsal, jako čím bych chtěl být, jo, schválně, tipněte si. Ne. Kluk napsal, že by chtěl dělat taky kretena na pódiu před lidma jako fotr. Takže to, z toho mám radost, ale sen se mi nedávno splnil. Já nevím, pamatuju si takovou velkou kampaň, jak byly takový ty dětský tyčinky, ty kinder, a tam bylo furt jako staňte se tváří, můžete přihlásit svoje dítě, jo, staňte se tváří. Jo, pamatujete si, jo, kinder tyčinky, jo. Tak vidíte, jo, a to je taková jedna z věcí, kdy vy můžete prostě se do toho zapojit, jo. Teď samozřejmě už to nejde, že jo, protože ta smlouva už je podepsaná, už tam nějaká tvář je. A to je právě jeden z těch krásných snů, který se mi podařil. Jo, že vidíte, že prostě když potom jdete, že se tam můžete i dotlouct takhle daleko. Neříkejte mi Ježíši Kriste a úplně nechci, aby se to vědělo. Ale vidíte, že když jako potom jdete, tak mám vystaráno do důchodu. Teď si představte třeba vy, až budete mít dítě, tak půjdete a to bude vytahovat, jo, z regálu a bude říkat, chci tyhle ty tyčinky. Jo, co mu na to řeknete? Fuj, běž tím někam, že jo. No, ale to je dobře, protože aspoň takhle dbám na tu výživu těch dětí. Takže jenom jsem chtěl říct, sen si můžete splnit kdykoliv. A já právě bych si rád tady splnil ten sen být hasičem. Jo? Co potřebujeme, aby jsme byli hasičem, potřebujeme požár. Tak já bych možná poprosil, jestli tu ještě nebyl, tak poprosil vás tady, jestli byste mohl také krátce, tady se jenom postavte vlastně sem, vidíte si po schodech v klidu, my počkáme, nebo se tady postavte a vy budete hrát tady roli pyromana. Vy tady založíte požár, samozřejmě vám k tomu dám věci. Vy máte za úkol teď zapálit tenhle první stůl. Je to snadný, je to prolitý benzínem, to čapne okamžitě. Co to tam dáváte? Dejte to pryč honem. Dejte to honem pryč. Vypadá to divně. Dejte to úplně dolů, skopněte to pryč. Fuj, to je hnusný.
4: podcastu.
3: To jste přinesla z domova, nebo? Moje! Takže pojďme rekapitulace. Vaším úkolem je zapálit tenhle ten stůl, který je prolitý benzínem, chytne to okamžitě, jsme na tom pracovali. A vaším úkolem je, abyste dělali oheň. Jak to zapálíme? Vy začnete dělat ohýnek, takhle plamínky, jo? Tady se to začíná rozkouřovávat, jo? A až to zaplaví celou Buena Vistu, celý sál, všichni hoří potom, jo? Takže vy mi sehráte roli pyromana, já si tady užiju ten oheň a bude to super. Připraveni? Takže můžeme začít teď. A už hoříme. Tak. A už hoříme všichni. Stop, výborný. Hoříte skvěle. Prosím vás, vy jste pyroman, ne? Vás to nějakým způsobem tady uspokojuje, takže vy se prostě jak to zapálíte, hoďte tam takhle sirku pod stůl, to je samozřejmě jenom jako, a v ten moment se začnete, pojďte blíž kousek, tak, dobrý, a začnete se uspokojovat, jo? Ukažte, jak se budete, ne zády, tam se, ukažte, jak se, ne, počkejte, je to teď na nečisto, to se pak vystříte, jak se budete uspokojovat, ukažte. Takhle, jo. Co to je za uspokojování? No normálně si hoňte péro, ne, žež, ne sem. Jenom takhle, kdyby to na vás přišlo, nestříkejte mi to do první řady, ať to nezhasne, jo. Ukažte, jak si budete honit péro, no ukažte. No, přesně, to je skvělej chlap. Tak, zapálíme a hoříme, jo. Zapálíme, tak jedem. Hoříme, tak, už to hoří, hoříme. Uspokojeme se, tak, výborně. Výborný, krásně, protože vás to nějak vzalo, ne, čověče, zadržte. Helejte se, vy dva, pojďte sem, honem, vy dva, oba, jo, protože to musíme rychle, pojďte sem. Vy jste pořád skvěle, jo. Já jsem měl pocit, že vás to začalo bavit. Vy dva, pojďte blíž trošku, vy vypadáte takové jako slabší konzistence, to znamená, vy si ho vezmete na záda, jo? Pojďte si ho na záda, vy budete hasič, jo? Vteřinku. Vezmete tady houkačku a vy jste kropicí vůz, jo, dole. A jak tady on to zapálí, vy přijíždíte, houkáte, ukažte. Ano, přesně. Přijedete sem, seskočíte, jo, a jak řeknu, začneme všichni, vytáhneme hadice a začneme hasit, jo? Domluveni, výborně. Tak, můžete zapálit. Výborně. Tak, a už hoříme, já vám potom řeknu. Tak, jedeme. Tak, a hadice, a hasíme všichni, hasíme, a oheň hasíme, výborně, díky.
5: Představte si, že je neděle, sedáte s kávičkou k nedělní chvilce poezie. Ozývá se známá znělka. Přednáší recitátor, který kouří 120 klejek denně. Petr Bezruč, Ostrava. Sto roků v šachtě žil, mlčel jsem. Sto roků kopal. Sto roků kopal jsem. Za sto let v rameni bez masem. Petr Bezruč. Ostrava. Sem. 100 roků. Kopal. Uhlí. Zase. Petr Bezruč. Otrava. Strava. Trochu však těžil mlčel. Trochu kopal jsem. Za 100 let prameni bez masé. Svaly mi železo zůlí. Chléb s uhlím beru si dobré. Z roboty jdu a botu, při Dunaji strmý pán. Při Dunaji strmý kurík, že po mně to dostane dneska.

0: Tiner in Herr Schustermeister Kajetán. Voska nechtěr zí mochn.
1: Pane Mareš, co to říká?
2: A jenom takový ty fráze, že jejich služebnice pan Ševcovský mistr a co pro nich jako může udělat. Správně německy by to všem mělo znít Ihre Dienerin, Herr Schustermeister, was kann ich für Sie machen?
1: Měla byste se stydět, vdovo Mastílková. Češka jako poleno a šprechtí po německu.
2: Dovolil bych si upozornit, že slovo šprechtit nebude asi tak úplně české. Pochází pravděpodobně z německého šprechen, což znamená hovořit, mluvit. Čili Mastílková vdova měla by se stydět, češka jako poleno, hovoří německy. Dovolil bych si upozornit.
1: Podívejte se, Mareš, vy Židi nás budete učit česky. Ausgerechnet vy. Šprechtit je správný a jadrný český slovo. V Čechách se šprechtilo už dávno předtím, než se první Germán vůbec objevil na světě.
2: No dobře, Herr Schustermeister Kajetán, tak mi řeknou, co pro nich tady s dcerou můžem udělat.
1: Přišel jsem vás všechny pozvat na naši ševcovskou fidlovačku. Jenom nevím, jestli s tou ryze českou slavností ve vaší familii pochodím.
2: No, slovo familie nebude tak...
0: Herr Schustermeister Kajetán, Čechy sice nejsou můj Vaterland, já jsem německá vlastenka. Ale jak se někde zpívá a tancuje, tak nemůžu chybět. A moje neteř Gertruda půjde ráda taky. Jí se dokonce nevím, proč líbí ty český tajtrliky víc než německý.
1: To se divím, je to Němka jako poleno.
2: Však její táta je Němec jako poleno. Vidí, pan Kajetán, my jsme s mojí nebožkou Sárou porodili dvě polena. Jedno německý v Berlíně a tadyhle to český v Praze. Jsou s tím hol trochu potíže. V jejich rodině je to lepší. Všechna polena jsou národně homogenní.
1: Ano, to je u mě svatý. Však taky, kdyby si můj syn Josef chtěl přivízt do domu Němku, tak ho přizabiju.
0: Maj red, Herr Kajetán. Kdyby si naše Trudy chtěla vzít Čecha, tak ji taky přizabiju. Sofort jí to jdu meldovat. Vátr, jak se to řekne německy?
2: Slovo přizabít němčina nezná. Němec prostě zabije a hotovo. Ale jestli chceš, aby to znělo hodně zostra, řekni. Ich töte dich, du Bassettl, wenn du mir nur einmal einen Scheiß-Tschechen in mein Haus herbeiführst.
0: In mein Haus herbeiführst.
2: Mám s nima potíže. Mastílková tedy jako dcera neřekne německy kloudnou větu, ale zdědila po svým neboštíku muži lásku ke všemu německému. A teď vnucuje Gertrudě Krejčího Jammerweila, jestli ho náhodou neznají.
1: No já pak by ne, je to Němec jako poleno.
2: No pozor, pan Kajetán, pozor. On je německý poleno jenom jazykově, ale vlastenecky on je český poleno. Jako on je, pan Kajetán, jako on je. Jediný rozdíl je, že on je Kajetán slzej při slově Čechy. A on pláče při slově Böhmen.
1: Tomu nevěřím. Jak může Němec plakat při slově Böhmen?
2: Prej je to jeho domov, Herr Schustermeister. Es ist mein Heim, povídal. Ale má to máče. Truda ho nechce. A já vím proč. Mastílková to neví, ale já to vím. Mně se vnučka svěřila. Má ráda nějakýho Čecha.
1: To je teda nadělení. Doufám, že ten Čech je dobrý Čech a vezme si radši nějakou českou Češku.
2: No, nevím, nevím. Vypadá to, že se milujou. Truda po mně chce, abych jim učil česky. Koupil jsem si Dobrovského mluvnici a tajně, aby Mastílková nevěděla, to do ní hustím.
1: A jaký to jde?
2: No moc ne, ale jsme teprve na začátku.
1: Kde pak? Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy.

0: Poslyšte, pane Mareš, proč jsem taky za váma přišel. Ve středu máme tu naši ševcovskou fidlovačku. A ona je to zároveň taková soutěž s krejčíma, který mají den předtím ten svůj štrózok, neboli slamník. A my bychom je letos chtěli trumfnout novou ševcovskou hymnou. Nesložil byste pro nás něco takového? Dali bychom jednu zlatku.
1: Že nepřišli dřív, mein Mensch. Ausgerechnet včera jsem slíbil krejčímu Jammerweilovi hymnu pro ten jejich štrózok. A budu rád, když mě do úterka něco napadne. Že bych do středy dostal druhý nápad, to pokládám za vyloučený.
0: Pane Mareš, vy jste přece náš člověk a mezi krejčíma je to samý Němčou.
1: No pozor, pan Kajetán, pozor. My Židi jsme vysloveně univerzální. A kromě toho Jammerweil přišel dřív. Já jsem poctivý člověk, to já bych si nemohl srovnat se svým svědomím, že bych je upřednostnil před krejčíma, pokud by mi oni Kajetán nezaplatili víc. Jammerweil mi dává 2 zlatky.
0: Říkáte, že bychom museli zaplatit víc? To jako myslíte 3 zlatky?
1: No, já bych to viděl tak. Jammerweil dává 2 zlatky. Čili pokud jde o počet zlatek, jsou 3 zlatky nejnižší možné vyšší číslo.
0: 3 zlatky, to je hodně peněz.
1: To je slušný obnos, řekl bych.
0: Když to vezmete tak kolem a kolem, není to za žádná, kdo ví, jaká skladba. Obyčejná ševcovská, spíš teda píseň než hymna. Nic celostátního, žádný Zachovej nám, Hospodine.
1: Teď já jich taky k ničemu nenutím. Já mám kšeft za 2 zlatky. Já mám před sebou plno práce.
0: 3 zlatky? Jak já to v cechovně výboru zdůvodním?
1: No jo, bude to těžký. Ševci jsou známí škoti, je jim líto peněz, i když jde o jejich hymnu, i když by tou hymnou mohli průfnout krejčíky.
0: A říkáte, že to bude něco fajnovýho? Takové, jak my Češi říkáme, majstrštyk?
1: Řekl bych, že jo.
0: Žádné, jak my Češi říkáme, drek. Něco, na co by se Němci nezmohli?
1: To vědí. Zboží za 3 zlatky je určitě lepší, než zboží za 2 zlatky. To dá rozum. O té původní 1 zlatce radši nemluvím.
0: No jo, no jo. Takže 3 zlatky.
1: Promiňte, to byl dotaz nebo nabídka?
0: Dobře, 3 zlatky, ale bude to... Víte, co myslím?
1: Bude to, vím, co myslím.
0: Dáte si záležet.
1: Dám si záležet. Spolehnou se, pan mistr. Sichr, jak vy Češi říkáte.
0: 3 zlatky.
1: 3 zlatky. Pakatel, jak vy Češi říkáte.
0: Tak s Bohem, pane Mareš.
1: S Bohem, herr Schustermeister. Guten Tag, herr Schneidermeister.
2: Grüß Gott, herr Mareš. Also wie steht's mit unserer Sache?
1: Herr Schneidermeister. Herr Schustermeister hat mir 3 Gulden geboten. Wogegen Sie, Herr Schneidermeister, nur 2 Gulden geboten haben. Das ist für mich eine verfluchte Situation.
3: Du Spitzkopf, du bist der größte Lauser, den ich kenne. Du wie ein Putzstock.
1: Sie können aber schimpfen, Herr Jammerweil.
3: Du Scheißkerl.

0: Bubeneš ein.
1: Zve vás uctivě na krejčevskou slavnost do Bubenče.
0: Es gibt dort Bier, Brezel, saure Gurken und Sengelkorn.
1: Bude tam pivo, preclíky, kyselé okurky a pěvecký sbor.
0: Wir singen die Hymne, die speziell zu unserem Strohsack für 4 Gulden komponiert wird.
1: Který zaspívá hymnu speciálně pro ten jejich štrózok za 4 zlatky složenou. Jestli mě ovšem doktorka něco kloudního napadne.
0: Und es wird dort getanzt.
1: A bude se tam tančit.
2: Wunderschön, my už se šreklich moc těšíme. Lichá tedy. Es tut mir leid, aber ich habe Kopfweh.
1: Cože jí bolí hlava?
0: Keine Sorge, es geht vorüber.
2: Und Halsweh.
1: A v krku?
0: Nehmen Sie einen Prysnic.
2: Herzweh, Magenweh.
1: Srdce, žaludek.
2: Und Eierstückewe.
1: Dokonce vaječní.
2: Und mir ist total übel.
1: A je jí totálně übel.
2: Auf Wiedersehen, Herr Schneidermeister Jammerweil. Ich muss sofort ins Bett.
1: Jde do postele.
3: Musíte ji entschuldigovat, Herr Schneidermeister. Ale my sicher přijdeme. Sicher kommen wir, sicher. Já jdu za ní, i gehe za ní a dám to do omlingu. Auf Wiedersehen, mein Lieber. Pa, pa.
0: Na já, i gehe auch. Grüß Gott, Mareš.
1: Grüß Gott, Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Dobrý den. Poslyšte, pane Mareš, vy jste něco říkal otci o mně a o Gertrudě? Vyhrožoval, že mě přizabije, jestli si vemu nějakou Němku.
1: Uklidnil se Josef. O tom přizabíjení mluvil sám od sebe a jen tak, aniž by měl o něm a o Gertrudě jakýkoliv ánum. Já jsem až pozdějc mezi řečí naznačil, že ona miluje nějakýho Čecha. Věděl Josef, musíme mu to takhle ordinovat po kapkách, aby to pak pro něj nebyla taková šacha.
4: To ne, pane Mareš. Dokud Gertruda nebude ovládat perfektně český jazyk, nesmí se mu říct ani slovo. Jak pokračuje?
1: Podíval se Josef. Jeho tatík povídal, že Čech se německy naučí snadno, ale Němec česky nikdy. Co kdyby se německy naučil on?
4: Vy jste se zbláznil, pane Mareš. Že by se můj tatík někdy učil německy, to je naprosto vyloučený.
1: Ale on by nerozumí. Já nemyslel, že by se německy učil on jeho tatík. Já myslel, že by se německy učil on sám.
4: On by se německy naučil ani sám, ani s někým.
1: Ale on mi pořád nerozumí, o něho mi nejde, mě jde o něho. On by se měl učit německy, ne on. Copak on nerozumí česky?
4: Kdo vám říkal, že náš táta nerozumí česky? Přece jste s ním mluvil, ne? Jak vás může něco takového napadnout?
1: Dal mi ruku a šel se mnou. On se postavil sem.
4: Kdy? Jak tu prve byl?
1: On nemluvil, on jenom poslouchal.
4: Tak to s ním nebylo něco v pořádku. Protože normálně on nepustí nikoho ke slovu.
1: Dával pozor. On je jeho syn. A on je jeho tatík. Jasný?
4: No dejme tomu.
1: On ať si mluví česky, ať se neučí německy. Po něm to nikdo nechce. Ale on by se německy učit měl. Protože kdyby on uměl německy, tak by Gotteswillen rozuměl, co mu tu povídám. Protože v němčině je to naprosto jasný a logický. A on by si potom, ale to už tím souvisí jenom volně, to je jenom takový vedlejší produkt té německé jazykové znalosti. On by si potom mohl vzít naší Gertrudu. Jasný?
4: Ano, teď už tomu začínám rozumět.
1: Gott sei Dank.
3: Oh, sei gesund, Herr Josef. Taky nás přišel einladovat na tvoji fidlovačku? Ale copak? Copak tu stojí úplně štajf?
4: Váš pan otec má takový šílený nápad.
3: Wirklich?
4: Chce, aby se můj tatík naučil německy a oženil se s vaší Gertrudou.
3: Vátr, je to pravda?
1: Český jazyk. Nerad to říkám. Jako univerzálního žida mě to přímo

0: bolí. Je sice libozvučný, ale domluvit se v něm je prakticky nemožné.
1: No to je tedy i brašu. Doufám, Josef, že nebudete takový nápady podporovat.
2: To se spolehněte.
1: Jak ho mohlo napadnout, že já bych Irgen vám dovolila, aby si naše Trudy vzala nějakýho Čecha? No záganzi, Josef, co pak si německá Němka může vzít českýho Čecha?
2: Mě by spíš vadilo, že by si tak mladá mohla vzít tak starýho. Ten Čech a ta Němka by mi tak nevadili.
1: Gott mit uns. To já jdu sofort naší Gertrudě meldovat, co si ten její Grossvater vymyslel za pitomost.
3: Josef.
4: Gertrudo.
3: Brzy.
2: Co? Co bude brzy?
3: Jazyk.
2: Ano, už brzy český jazyk budeš znát, viď?
3: Brzy jazyk nazývaty, ozývaty se.
4: Ne, ty umíš vybraná slova pozl. Miláčku, ty jsi takovej talent.
3: Být, býty, kobila, být.

0: Gertrudo, miláčku, tvůj dědeček naznačil mýmu tátovi, že ty miluješ nějakýho Čecha. A tatík se hrozně rozčílil. Znáš ho, jaký on je zarytej Čech? Zarytej Čech!
1: Já.
0: Ale neboj se, zatím netuší, že ten Čech, který ho miluješ, jsem já.
1: Já.
0: Víš, on netuší, že jsem to já.
1: Já.
0: Ano, já.
1: Já.
0: Ano, já. Ale neboj se, až přijde čas, tak uvidíš. Řeknu mu, miluju Gertrudu a jestli budeš naší lásce bránit, tak si tu ševcuj sám. Já se seberu a jdu.
1: Jdu?
0: Ano, seberu se a jdu.
1: Jdu?
0: Jdu.
1: Ich?
0: Ano, chápu. Možná, že tomu nevěříš. Ale jednou to na mou duši udělám. Ale teď už musím do dílny. Táta by mě hledal. Nashledanou, miláčku.
2: A šustermástr Kajetán. Náda si šen. Oni jeden starý kozel, oni se nešemujou. Oni jsou z těch fidlovačky tak ausrzik, že začnou myslet na mladý kuzátko. Oni se domšajne, jeden koukaj sebrat a pustěj ty trotloviny z jejich volský hlavy.
3: Co to mlela? Starý kozel, mladý kůzlátko, volský hlavy. Teď my už jsme maso na žranici objednali u Hubínka.
4: To si nevšímali, pan mistr. Co to nesou?
3: Tady jsem vám přines pár poznámek, co by v té naší ševcovské hymně, kterou nám za 3 zlatky složíte. Mělo asi B.
4: Já jich musím zklamat, herr Schustermeister. Mně nic českýho nenapadne. Já nevím, čím to je, ale já mám v hlavě samý německý nápady. Mimo to mi Schneidermeister Jammerweiler dává 4 zlatky. Ale to neříkám, že to je příčina těch německých nápadů. To dodávám jen pro útoky.
3: Pořád jsem nevěděl, co myslíte tím univerzálním židem. Ale už mi začíná pomaličku svítat. Je to takový zvláštní způsob, jak se cena 1 zlatky vyšplhá na zlatek 5. To je jasný. Ale potřeboval bych osvětlit ještě nějaký detaily. Při normálním smlouvání se přece přihazuje po 1 zlatce. Ale já, jestli si dobře vzpomínám, jsem začal na 1. Vy jste to hned vytáhl na celý 3. A teď zase to ženete, nebo jak my Češi říkáme, šponujete, rovnou na 5. Čili, počkejte, musím se soustředit. Vy vlastně tím univerzálním způsobem jedete nahoru po 2 zlatkách, místo po 1.
4: To jim můžu vysvětlit, herr Schustermeister. Celý trik spočívá v tom, že jsem to proložil druhým subjektem. V našem případě Jammerweiler. Čili oni, pan mistr, nabídnou 1 zlatku. A já všimnou si, nepřihazuju nic. Přihodí druhý subjekt. Jammerweiler, taky 1 zlatku. Já v tom jakoby nejedu, já jim tenhle fakt, pan mistr, pouze oznámím. Oni teď, samozřejmá věc, nemůžou k té svý 1 zlatce přihodit jen 1 zlatku, aby se odstnuli na stejný úrovni s Jammerweilerem, čili patová situace. Oni musí, Kajetán, přihodit 2 zlatky. Ale nemusí se trápit, že jsou nějak zvlášť škodnej. Druhý subjekt, v našem případě Jammerweiler, je na tom stejně. Jede nahoru stejně jako oni, pan Kajetán, taky po 2 zlatkách. Já to nechávám čistě na nich 2 a stojím noblesně stranou. Tento univerzální židovský trik mi můj otec na smrtelný posteli velmi levně prodal.
3: Takže takhle, pane Mareš. 5 zlatek je moje poslední slovo. Složíte tu hymnu a už žádný další univerzální smlouvání. A podáte mi na to svou univerzální ruku. Platí?
4: Platí. Tak ukážou, co mají.
3: No, já nejsem žádnej básník, ale představuju si, že byste v té naší ševcovské hymně vyjádřil, jak krásná země je země česká. Víte, úplnej zemský ráj. Na pohled.
4: Mohli by být trochu konkrétnější.
3: Já konkrétnější?
4: No jak ten český ráj podle nich vypadá?
3: Co pak vy to nevidíte, pane Mareš? Vždyť se stačí rozhlídnout kolem sebe.
4: Kouknou, pan mistr, já sjezdil půlku Evropy. Mně to připadá všude skoro stejný. Co myslej, že je Ausgerechnet tady zvláštního?
3: Ježíš Maria, pane Mareš, tady hučej na lučinách vody, tady šuměj lesy, po skalinách. Víte, co je to za krásu?
4: To v Uhřích nebo v Německu taky. O mý rodný Haliči ani nemluvě.
3: Člověče, byl jste někdy tady v Čechách na jaře v sadě? Viděl jste, jak se tam skvěje květ?
4: No tak to už je lepší. To už se mi začíná líbit. A možná, že bych ve svém notesu našel i pár zajímavých věciček navrch.

0: Poslouchaj, pan mistr, jak tak o té jejich hymně přemýšlím, slyším to tak nějak bojovně. Víte, takovej říznej, jak vy Češi říkáte, marš.
1: Co to povídáte, marš? To musí být pomalý a táhlý, přitom musí všichni Češi plakat.
0: Plakat? No dobře, jak chtějí. Měl jsem sice v hlavě takovou pěknou pochodovou muziku, ale když to chtějí pláči, bude to k pláči.
1: Ale pořádnej pláč, pane Maneš, bude plakat za 5 zlatek.
0: Já vím.
1: Myslete na to. Pojem.
0: Au wiedersehen, Herr Schustermeister. Guten Tag, Herr Schneidermeister.
2: Ich habe hier ein paar Notizen, wie die Schneiderhymne aussehen muss. Also so etwas. Wir sind tschechische Germanen und Böhmen ist unser Vaterland. Hier sind wir zu Hause. Wir lieben Böhmen und kein tschechischer Tscheche kann dagegen etwas machen.
0: Hören Sie, Herr Jammerwald, ich habe eine schöne Musik im Kopf, einen echten Parademarsch. Hören Sie zu.
2: Schnell und grob. Es muss fein klingen. Fein und langsam. Verstehen Sie?
0: Fein und langsam. So etwas?
2: Das ist zu langsam. Ein bisschen schneller.
0: Naja, wie Sie wünschen.
2: Also, grüß Gott, Mareš.
0: Grüß Gott, Jammerwein. Vítám, Jose. Tak co, už jste to rozmyslel s tou němčinou?
3: Co vás napadá? Vůbec jsem o tom s tátou nemluvil. On se ženit nechce. No to ne, aby se kvůli tomu učil německy.
0: Myslel jsem, že on už pochopil, že nejde o něj, ale o něj. A když on pořád neví, že jde o něj a ne o něj, tak už o něm ani o něm nebudeme mluvit.
4: Gertrudo! Gertrudo!
5: Josef!
4: Gertrudo!
5: Že!
4: Ne!
5: Že!
4: Ne!
5: Aber Josef, was ist passiert? Warum weinst du?
4: Já si tě vůbec nezasloužím. Já nejsem hoden, abych ti zavázal třevíček.
5: Václav.
4: Já nejsem hoden, abych ti pomohl do kabátu.
5: Josef, ich verstehe nicht.
4: Já nejsem hoden, abych ti něco podal, když ti něco upadne. Já jsem tak šťastný, že ty jsi taková. Já jsem tak nešťastný, že já jsem takový.
0: Uklidnil se Josef a pomalu a zřetelně mi pověděl, o co tady konkrétně jde.
4: Pane Mareš, já si ji nezasloužím. Ona má takovej talent.
0: Talent? Na co má talent?
4: Na český jazyk. Pane Mareš, ona umí ře...
5: Ře.
4: To neumí žádný Němec na světě. Ona má takovej talent.
5: Ře.
0: No jo, menš. Ona má obrovský talent, ale když chce vědět, co on tady blábolí, tak musí dojít pro mě. Takovej talent je na prd.
4: Já nejsem hoden, abych jí něco podal, když jí něco upadne. No,
0: tak už to nechám. Kouknou lidičky, jak oni si to svoje manželství představujou. Já jim přece nemůžu v jednom kuse stát u postele, abych jim překládal, co oni si tam budou pod duchnou šuškat. Ona má sice obrovský talent, ale ona se v tom tempu, v kterým se učí česky, ona se s ním domluví tak za 20 let. A to budou nejvíc ty základní věci. Takže nemají hulit v kuchyni, nebo šlapat na schody, když jsou zrovna umytý. takový subtilnější záležitosti, jako je třeba souběžný mimomanželský styk. K takovým věcem se dostanou, jestli vůbec, až na samém sklonku života. Což pak už možná nebude zas tak aktuální. Takže ze strany jejího talentu v oblasti českého jazyka to vidím dost černě. Bylo by tady samozřejmě druhý řešení. Ze strany jeho talentu v oblasti německého jazyka. Jenomže to on v češtině ne pochopí a německy on neumí.
4: No jo, německy nerozumí tatík ani slovo.
0: Teď to říkám. Takže počítal se mnou ty překážky. Tatík jim nepožehná, Mastílková jim nepožehná a já nad jejich jazykovým talentem lámu hůl.
5: Es tut mir leid, Josef, aber du willst mich jetzt einkaufen gehen lassen müssen.
4: Cože?
5: Einkaufen gehen lassen müssen.
4: Aha.
5: Schau, Liebling, meine Tante will mich als Jammerweilbraut zu sehen. Also, sie lehrt mich kochen, aufräumen, Geschirr waschen, nähen, sticken und auch einkaufen. Verstehst du?
4: Ano.
5: Aber nur keine Angst, mir liegt nichts an Jammerweil. Ich lerne das alles nur für dich, weißt du?
4: Aha. A kdy se zase uvidíme?
5: Meine Tante darf aber keine Ahnung davon haben. Sie erfährt es erst, wenn unsere Zeit kommt.
4: Mohli bychom se vidět v úterý. Co říkáš?
5: Ich weiß. Ich stelle deine Geduld auf eine harte Probe. Aber Geduld bringt Rosen. Hab ich nicht recht?
4: Fajn, tak v úterý.
5: Auf Wiedersehen, Liebling.
4: Naschledanou, miláčku.
1: Nazdar, pane Mareš, tak jak to vypadá?
0: Mám pro nich, pan mistr, jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá je, že mám pro nich hudbu a ta špatná, že k ní nemám slova. Chtěl jsem to napsat tak, jak mi to oni Kajetán říkali, ale v hlavě mi to naskakovalo jenom německy. A když jsem to přeložil do češtiny, zas mi to nesedělo na ty noty.
4: Tak ukažte tu hudbu, je to pomalý a táhlý.
0: No právě. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa.
1: A jak to tam máte německy?
0: Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim?
1: No a to by byl problém říct to česky.
0: Byl. Poslouchaj, v němčině mají. Wo ist mein Heim? Jo, wo i Heim jsou dlouhý slamiky na dlouhý tóny. A ty to poslouchaj v češtině. Kde můj domov? Kde můj domov? Prostě nejde.
1: Zaspívejte mi to celý.
0: Wo ist...
1: Ale ne německy. Německy nechci slyšet už ani slovo. Zpívejte pá, pá, pá.

0: To je krásný, pane Mareš. Hudba se vám tedy povedla.
1: Vidíte, mně se taky líbí.
0: Hned s tím letím k našim a hned se to bude učit.
1: Já už to umím.
0: Už vidím, jak všichni ševci páčou. Ale koukněte ještě sednout na ty slova. Pro univerzálního žida přece nemůže být problém, v jakým jazyce to složí, ne? Notabene, když za to dostane 5 zlaté. Tak, nashledanou, pane Mareš.
2: Zápravu, Mastilek. Hermus Mareš.
3: Also sehen Sie, Herr Jammerweil, hier ist die Hymne. Den Text habe ich gerade jetzt zum Schluss gebracht. Ich lese es selbst. Ich schreibe Hieroglyphen. Wo ist mein Heim? Wo ist mein Heim? Wässer fließen auf den Wiesen, Wälder schäumen auf den Felsen, Frühlingsflora im Park, Paradies auf ersten Blick. Oh, das ist das schöne Böhmen, tschechisch Böhmen, unser Heim. Tschechisch Böhmen, unser Heim.
2: Das ist wunderschön.
3: Ich war.
2: Können Sie mir noch die Melodie singen?
1: Já ho to naučím sama. Wir gehen spolu pryč, Herr Schneidermaster, tedy weg, und ich werde Sie sama die Melodie lehren.
2: Ja, das ist eine von Ihnen. Vielen Dank, Herr Mareš. Und hier ist das Geld. 1, 2, 3, 4. Film. Das war prima, prima, Mareš. Wiedersehen.
3: Auf Wiedersehen, Herr Jammerweil. Nazdar, Josef.
4: Pane Mareš, víte, jak jste přišel s tím hrozným návrhem, že by se tatík naučil německy a oženil se s Jakubou?
3: Už je to tu zas.
4: Tak to mě přivedlo na ohromný nápad. Co kdybych se německy naučil já?
3: No to je kolosální. Něco takového bych nebyl Štond vymyslel. A na to on přišel úplně sám.
4: Kde pak? Táta o tom vůbec neví. Tak se do toho dáme, co říkáte?
3: No dobře, jak chtěl. A kdy on by chtěl s tím učením začít?
4: Ale on nikdy. Ale já okamžitě, hned.
3: Myslím třeba už zítra?
4: Ne, dneska, tady, hned teď.
3: Je to na mě trochu kách, ale dobře, jak myslel. A čím bychom tak měli začít?
4: To je jedno, třeba vybranýma slovama pozor.
3: To je blbost. Co takhle způsobová slovesa?
4: Třeba, to je jedno, cokoliv. Hlavně už začněte. Já už se nemůžu dočkat, až ji budu rozumět.
3: Tak, způsobová neboli modální slovesa. Nevyjadřují děj, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jasný. V němčině jich je 7. Měl by je umět z paměti.
4: Kdo?
3: On.
4: Tatík?
3: Ten, kdo se chce učit německy.
4: Takže třeba já?
3: Jo.
4: Proč to neřeknete hned?
3: Osobová, neboli modální slovesa, nevyjadřují děje, ale vztah obsahu výpovědi ke skutečnosti v pojetí mluvčího. Jsou to dürfen, können, mögen, müssen, sollen, wollen, wissen. Opakoval po mně. Dürfen.
4: Dürfen.
3: Dürfen. Hubu musel naštelovat, jak bych chtěl říct u dürfen, a pak místo u řekl ü. Zkusil to.
4: Dürfen.
3: Dürfen!
4: Dürfen!
3: Dürfen!
4: Dürfen!
5: Cože? Slyším dobře. Můj syn, můj český syn se učí řeč našich nepřátel. Slyším dobře?
4: Ano, otče. Učím se německy.
5: Učím se německy. Správnému Čechovi se udělá šoufl z každého německého slova v hubě a on si jen tak mírnik, zdírnik řekne, učím se německy.
3: Dovolil bych si upozornit, že to jejich mír nix, dír nix je vlastně německé mír nichts, dír nichts. A to nemluvím o slově šoufl.
5: Vy mlčte, vy mě nemáte co poučovat, vy, který neví, čí je, vy obojetníku.
3: Nezaměňujou obojetnictví s univerzálností. Já bych si poprosil.
4: Otče, naučím se německy a ožením se s Gertrudou.
5: Nikdy.
4: Otče, my se milujeme. Nestůjte v cestě naší lásce.
5: Nikdy.
3: Pan mistr, nechaj ho, ať se učí německy. Nemůžu vidět, když se mu to hodí.
5: Nikdy.
6: Mein nächster Schwiegervater, bitte.
5: Nikdy.
3: Už mi jdou s tím jejich nikdy na nervy.
5: Nikdy.

0: Ale co to slyším? Naši ševcovskou hymnu zpívají krejčí a dokonce německy. Co to má znamenat, pane Mareš?
1: To je krejčovská hymna českých Němců, ševcovský Čechu.
0: Ale vždyť my jsme si ji zaplatili.
2: Když to oni Němci taky, pan Kajetá.
0: Ale my byli první.
2: Když oni na mě oba tak spěchali a mě napadla jen jedna hudba. A ty slova, co mi oni Kajetán říkali, mi šly pod noty jenom v němčině.
0: Ale já to tak nenechám. To je naše hymna a hotovo.
1: Tak si ji zpívejte, ale německy. Nemáte k ní český slova.
3: Wo ist mein Heim, wo ist mein Heim?
0: Josefe, dobře poslouchej. Naučíš se německy. Ano, a k té hudbě, co jsme si zaplatili, přiložíš z němčiny do češtiny i ty slova. Poněvadž ty jsme si zaplatili taky. Dobře, ale vezmu si Gertrudu.
4: Vem si Gertrudu, přinesem tuto oběť na oltář vlasti.

až se můj syn Josef, po otci Kajetán, rodovým jménem Till, naučí německy, přeloží jednou tato slova do našeho jazyka. A pak se tato krásná písma

0: Rich Nikovošrot, auto dosloužilo, nechte to na nás. Ekologická likvidace autovraků na našich pobočkách Opava Oblouková, Bruntál a Bohumín. Rychle, ekologicky a bez starostí v Rich Nikovošrot. www.vašesběrna.cz.
1: Haló, rodiny! Máte zájem využívat slevy z oblasti kultury, sportu, nákupů a volnočasových aktivit? Právě pro vás, milé rodiny, jsou tu rodinné pasy CZ.
2: Haló, seniori, líbilo by se vám mít slevy 5 až 50% na zdravotnictví, lázeňství, cestování, stravování a mnoho dalšího? Právě pro vás, naši milí už od 55 let, jsou tu senior pasy CZ.
1: Stačí jednoduchá registrace zdarma na www.seniorpasy.cz a rodinné pasy CZ a už to frčí.
2: Rodinné pasy a senior pasy CZ. Projekty spolufinancované Středočeským krajem.
3: Jak jsem byl medákem. Mé výsledky ve škole dávaly tušit, že nebudu právě filozofem. V době, kdy můj stejně starý bratranec Bedřich skládal maturitu, zápol jsem já striky malé násobilky i zapevně rozhodnut již tento rok opustit čtvrtou třídu pomocné školy a vkročit do života, abych si vydělal nějaké peníze. Bylo jich už potřeba. Kuřivo se netrhá na louce a do děvčat je také třeba vrazit občas pár korun. Zvláště, když nezabere chytrost a ony hloupé se dívají po těle, které jsem já bohužel neměl právě lákavé. Konečně 30. června jsem s trochou protekce držel v ruce list, který potvrzoval součtem 10x5 je 50, že jsem ukončil základní školní vzdělání. I ředitel školy byl šťasten, že se mě zbavil. Asi mu bylo trapné, že je mladší než já. Za to dějepisec byl zklamán, neboť ztratil pamětníka položení základního kamene školy. Ale já jsem se na nikoho neohlížel. 22 let vzdělání na 4 třídy mi úplně stačilo. A začal jsem se zajímat o nějaké zaměstnání. Rodiče mi sehnali místo přidavače na stavbě, ale to nebylo nic pro mne. Výplata byla jen 2x do měsíce a co chvíli padala na nohu cihla či dům. Vydržel jsem tam sotva 10 let a scháněl jsem si místo sám. O něčem bych věděl, povídá jednou hostinský, ale musel bys potom rychle skočit. Jsem s tím, řekl jsem, záleží mi na tom. A položil jsem na tácek jakoby nic 400 korun zálohy. Hospodský se ke mně naklonil a špitl, že obec hledá medáka. Díky, vykřikl jsem, beru to. Mnul jsem si ruce radostí, budu medákem. Čistá práce se včelami se mi bude líbit a při troše chytrosti, které mám nazbyt, i med na černo odprodám. Druhý den jsem klepal na úřadě. Avízo z hospody bylo správné. Přijali mě hned. Bylo vidět, že hospodský držel toto místo v tajnosti pro spolehlivého člověka, který má rád včely, protože místo medáka bylo prý volné už 3 roky. A kdo se po tu dobu staral o včelky? Ptal jsem se zájmem. O včelky? Úředník se nechápavě podíval na kolegu. Jen ho ne, poklepal si na čelo ten muž. Takové medáky potřebujeme. Děkuji, řekl jsem šťasten, že ocenili můj zájem o práci. Ten den jsem dostal nové pracovní šaty celé z gumy, zřejmě proto, aby žihadlo neproniklo na kost, a plynovou masku, což se mi zdálo chytré, neboť ochrání tvář před včelami lépe než kukla. A hned jsem dostal první pracovní příkaz. Zítra ráno přijdete na náměstí. V 7 jsem tam stál. Masku nasazenou, uniformu připjatou páskem k tělu a rozhlížel se, kdo pro mě přijde. Asi po 12 minutách jsem se dočkal. Pod mýma nohama se ozvalo temné dunění a křik. Uskočil jsem stranou. Víko kanálu, na kterém jsem stál, se nadzdvihlo a vylezl muž v navlas stejné uniformě, jako byla moje. Ty jsi ten novej, prohodil ke mně. Přitáhl jsem si masku těsněji, protože z jeho šatu šla nepříjemná vůně i přes filtr. Ano, jsem nový medá, kolego, kde jsou úly? Co úly, to je povedené, smál se ten tchoř. Jsem rád, že na to jdeš s humorem. Budeš ho potřebovat. Tady máš nářadí, za hodinu se vrátím. Jdu na melouch. U macáků potřebuji vybrat žumpu. A odešel. Pomyslel jsem si, že se nestydí. On, medák, opatrovník včel, dělá takovou nečistou práci. Podíval jsem se na kbelík, do kterého se zřejmě stáčel med. Byl zanedbaný až hamba. To asi taky používá k melouchům, pomyslel jsem si s hněvem. Běžel jsem domů, já jim ukážu, jak se dělá medařina. Soda, kartáč, horká voda a za chvíli se kbelík leskl novotou. Vrátil jsem se na náměstí. Parťák už na mne čekal. Dobře, že jdeš, dneska už nebudeme dělat nic, mám práci, u kačerů prosakuje ze stáje. Šel jsem domů rozhodnut, že půjde-li to takhle dál, toho chlapa udám. Kamarádství půjde stranou. Druhý den v 7 jsem opět stál na náměstí. Jestli dnes nepůjdeme posloužit včelám, udělám hlášení na výboru, říkal jsem si. V 7:30 přijel parťák z voznicí. Nasedej, jedeme stáčet, houkl na mne. Konečně ochutná med, zaradoval jsem se. Za vesnicí u zahradnictví parťák zastavil. Napusť vaničku a zazvoň, ať jedeme dál, poručil mi. Tady mají objednaný med, podivil jsem se. Ano, berou ho denně, chechtal se parťák. Připravil jsem vymydlený kbelík a parťák otevřel kohout. Hustá tekutina odporného zápachu se řinula z nádrže a pleskala o džber. Co to vezem, vykřikl jsem, téměř se zalikaje. Med, řval smíchy kamarád, nasaď si masku, když ti nevoní. Zase melouch, rozrušil jsem se. Já si špiním kýbl na med. Vylil jsem to na zem, parťákovi pod nohy, kopl do voznice a zvolal. Pošpinil si čest medáckého řemesla. Pro peníze rozvážíš trus a výkaly. Na tuhle práci si najděte nějakého blbce. Dneškem končím. Svlékl jsem na místě uniformu a jen tak v trenýrkách běžel za hostinským. Nebyl by nějaký typ na práci a vsunul se mu do dlaně poslední úspory. 300 korun. Potřebují někoho ke včelám, pravil výčepní. To nechci, tam jsou špatní lidé. Zalistoval v umolouněném zápisníku. Pak by tu byl potřeba raz. I dva. Zamyslel jsem se. Raz, i dva. Ano, beru to místo. Od malička jsem chtěl být tělocvikářem. Vyběhl jsem z hospody a prospěvoval si. Raz, dva, raz, dva, raz, dva.

Závody jsou mechanismus, který téměř pro každého šoféra představuje ztrátu času. Je parné léto, před jedním stojím, nemusím zdůrazňovat, že s autem. Shodou okolností jsem k ním přijel první. Proti mě byly, jak již jsem zdůraznil, závory, koleje, opět závory a dlouhý prudký kopec. Můj detailní popis, nechť posluchače neznervozňuje, má své opodstatnění. Po chvíli čekání se za mě zařadila supějící Tatra 111 a postupně pak ještě několik osobních vozů. Otevřel jsem okno, aby teplo znásobené rozehřátým motorem se přece jen poněkud zmírnilo. Z dlouhé chvíle jsem začal studovat strážného, lidově řečeno vechtra. Tento vechtr stál na druhé straně a usmíval se na nás trochu provinile a zároveň trochu jako nahavěť, která zlobí a zlobí. Zapálil si lulku a klidně usedl nějakou bednu. Bylo jasné, že on to není, kdo spěchá. Několikrát mohutně zabafal, pak vstal, sebral opodál stojící konvičku a začal zalévat záplavu květin kolem domku. Vypadalo to jako mírná provokace. Vojní Tatry 111, kteří si odskočili do lesíka, na něho při návratu dokonce pokřikovali, zda čekáme na vlak nebo na to, až zalije kytky. Jednoho staršího muže z nějakého zadního vozu popadl amok. Velice rozhořeně přiběhl k závorám, zacloumal jimi a vykřikl několik sprostostí. Strážní se neurazil, dokonce ani neodpověděl. A najednou zasáhl osud, který nás velice rychle sjednotil. Blížil se v podobě autobusu, který se objevil na protějším kopci. Velice rychle sjížděl dolů. Je prázdný, tak nač ten spěch, pomyslel jsem si. Byl asi uprostřed kopce a neustále padal dolů jako kámen. V okamžiku, kdy mě napadlo, že má asi dobré brzdy, jsem pochopil, že je nemá vůbec. Prostě selhali. Bylo vidět, jak řidič zoufale zápolí s rychlostní pákou. Vy proti němu, jeden za druhým, neschopný jakéhokoliv úhybného manévru. Nastal okamžik, kdy člověk začíná vzpomínat na dětství. Autobus se řídil stále na nás. Byly jen dvě možnosti. Buď se zastaví nalevo o les, nebo vletí do našich vozů. Nevěděl jsem, pro co se rozhodne, a to mě velice znervozňovalo. Zapnul jsem naprosto bezdůvodně směrovky a začal jsem vypouštět všelijaké světelné signály. Všecko se odehrávalo tak rychle, že utéci z vozu nikoho ani nenapadlo. Autobus přerazil jako párátko protější závory, vletěl na koleje a tam se prudce zastavil. V tom se ozvalo z levé strany ohlušující skřípění brzd. Vzpomněl jsem si na strážného. Ano, byl to on, kdo hned od počátku správně odhadl situaci, rozeběhl se proti přijíždějícímu nákladnímu vlaku a máváním čepice ho zastavil sotva 5 metrů před nešťastným autobusem. Když se vše trochu uklidnilo, zhluboka zívl a něco žertovně vysvětloval téměř v mdlobách z okénka visícímu strojvedoucímu. Díval jsem se na něj fascinovaně. Pak přišel stejně klidně k řidiči autobusu, který v jakémsi šoku vylezl z kabiny, usedl na zem a tupě zíral před sebe. Strážní ho přívětivě pozdravil a když řidič nereagoval, trochu ho skropil z konévky na kytičky, kterou si v tom spěchu zapomněl v ruce. Pak mu křikl do ucha. Chlapče, musíš mi podepsat protokol, abych ten klacek, myslel závody, nemusel platit. Rozešli jsme se ke svým vozům a já najednou zjistil, že všichni máme času habaděj.

Děkuji vám za přivítání, vám děkuji za předehru, za limonádu. Já jsem do Prahy přišel kdysi jako nepopsaný list. Po putování českými a moravskými výskami malými městečky, kde jsme jako vesnické divadlo směli hrát, abychom nenarušili plynulý chod nebo provoz oblastních divadel. Já jsem dokonce hrál v některých místech, že jsem svým uměním přestihl elektrifikaci. Skutečně. Tak jsem najednou stál na poříčí u divadla Emila Františka Buriana. To pro mě bylo legendární divadlo. Teď si představte, že jsem do toho divadla byl angažován. A vstoupil jsem do chodby toho divadla a zase mohl jsem tam potkat desítky jeho členů nebo zaměstnanců toho divadla. A tam nestál nikdo jiný než zasloužilý umělec František Vnouček. A než jsem mohl pozdravit, tak mě vyrazilo dech, jak František Vnouček udělal gesto hodný antický tragédie. A řekl, no konečně, pane kolego. Teď já jsem zíral, ono to vypadalo jako, že tam je všecko na huntě a čekají, kdy já to vám přijdu dát dohromady. Nebo jen tak jsem stál, co bude dál. Kdyby býval František nepokračoval, mohl jsem mít hezkou vzpomínku do dneška. Bohužel, on pohá, konečně budeme mít u nás v divadle ideálního představitele ptakopisků. Měl kliku, že já jsem nevěděl, co to je. U nás v Ivančících se nic takového nevyskytovalo. A babička v rámci výchovy nám vždycky říkala, to neznamená, když jsme chudí, že musíme být blbí. Svět je plný klamu a mamu, proto si pamatujte zásadně, co jste neviděli na vlastní oči, tomu nevěřte. Moje maminka do dneška nevěří, že umřel Stalin, pač ho neviděla mrtvýho.

musím říct, že dík 100 plus 1 jsem to Ptakopiska nakonec viděl. Dokonce barevně. Je to něco tak hnusného. Nejenže je to hnusný, ale to je zvíře, který vůbec nemá žádnou logiku, který nemá opodstatnění. Tohle to zvíře, jak bych vám třeba řekl. A tak jsme tam tak seděli a najednou k nám přicupitalo vemeno z kachny. Já jsem v tom divadle byl jako v civilním jenom krátce. To divadlo mělo veliký problémy finanční, protože někdo někde prostě příliš nefandil, bych řekl, soudru Burianovi, a tak nám krátili ty subvence a tak dále. Já jsem tam šel z vesnického divadla, měl jsem poloviční vlastně gáži. Tam byla už i situace taková, že jednu dobu se nabídla strašně hodná Otylka Benišková, František Vnouček a Pepík Kozák, abychom aspoň mi nejpotřebnější, co jsme měli děti, dostali zálohu na zálohu, tak nám půjčili svý nějaký filmový honoráře. No teda oni mysleli, že to půjčujou. Ale co to bylo? Dovedete si představit, při tenkrát veškách těch gáží, ještě jsme dostali zálohu na zálohu. My jsme se taky zachovali jako mužici za carského Ruska. Ze čtvrt rublíka mám jít domů, ovno, propili jsme to. Jsme měli taky nějakou hrdost. A nejstarším hercem toho divadla, když neberu v úvahu národní umělkyni Otylku Beniškovou, byl Josef Bartůněk. Josef Bartůněk to byl zdroj veškerý mý zábavy. Já jsem se smál jak blázen. On měl dvě vlastnosti. Za prvé neviděl, takže on, jak špatně viděl, myslel, že je ve straně a byl v ROH. A pak ještě byl barvoslepej, on jako legionář byl u bílejch a pak s červenálem. A pořád měl nějakou funkci. Ale Dobrančísko, skutečně bezvadný člověk to byl. Tak aby ho nějakým způsobem uspokojili, takže Pepík Bartůněk bude předsedou SČSP. Tím taky mohlo to divadlo vydechnout naposled. Až nic se nestalo, on jenom seděl za předsednickým stolem a řídil to buď Smíral nebo Everle, tu schůzi, a on pak to schválil taky jako za tu druhou organizaci. Ministerstvo národní obrany vždycky na ukončení měsíce Československo-sovětského přátelství pořádalo matiné, kde vyznamenávalo svoje důstojníky a tak dále, což se většinou dělo v tomto divadle. Ne většinou, ale neustále v tomto divadle. Jednou nevíme, z jakých příčin, jestli to mrzelo soudruha Buriana nebo tohle, no tak se rozhodli, že to matiné bude u nás. To 14 dní už tam prostě se vozívali takový různý vrzoty a tohle, jak prolízeli ty kontráši, ty vzduchotechniku a všecko možného, aby tam náhodou nebyla nikde nějaká nálož nebo něco. Byla slavnost, dělali jsme velice pěkný program. A pak to končilo a měla být zatažena opona a on tam najednou vstoupil, Pepík Bartůněk. Krásný člověk, kmet, bílý řídký vlasy, jak měli ten kontralicht, tak jako by měl takovou aureolu kolem té hlavy a byl v žaketu, kde to sehnal, to nevím. Šel, uklonil se velice obřadně a řekl do hlediště, kde byl samej generál a plukovník: vážené soudružky a vážení soudruzi, dovolte, abych tímto slavnostně ukončil naše přátelství se Sovětským svazem. A k tomu si zaspíváme Internacionálu. A začala zpívat píseň Práce. To nemáte představu, co v tom divadle, co se dělo. Někteří důstojníci vlezli pod židle, no nás mohli zbalit tenkrát i s ubrusema. Jen dík tomu, že nikdo nemohl přikládat, i kdyby to byl nepřítel to divadle, tomuhle Bartůňkovi žádný nějaký takový úmysl. A Bartůň je taky, když jsme mu to řekli, jak se nervově zhroutil a řekl,
nedělejte si ze mě legraci, s takovýhlema věcma se nežertuje. My jsme nemohli, on zpíval sám písně práce, s ním se jediný, kdo se s ním solidarizoval, byla Hermínka Vojtová, která mu k tomu zpívala druhý hlas v tercích. Větší krávovinu jsem ještě neslyšel.

0: Nuže, program se nám rozjíždí, vidím, že se bavíte dobře. Všichni tady v sále, bavíte se dobře?
1: Haló.
0: Jste volala?
1: Haló, tady haló. Tady nahoře haló. Je.
0: Co tam děláte nahoře?
1: Držím se, abych nespadla.
0: No a jak jste se tam vůbec dostala?
1: Ale já jsem se původně začala houpat, rozumíte? Dole.
0: Jo.
1: Jo? A houpu a najednou to se mnou fofrem vyjelo nahoru.
0: Nahoru.
1: Už je, vy tady odsud vypadáte strašně legračně.
0: Ale prosím.
1: Víte, jsem takhle blíž, takhle.
0: To je, no.
1: Víte, že se vám dělá pleť?
0: Podívejte se, okamžitě slezte dolů, já jsem slíbil vaší mamince, že vás přivedu domů celou.
1: A nevíte asi tak, po čem bych měla slíst?
0: No po čemkoliv.
1: No, to je právě to, já tu žádnou čemkoliv nevidím.
0: Tak skočte.
1: Co to?
0: Abyste se skočila.
1: Já jsem vám říkala, že jsem se původně chtěla jenom zhoupnout.
0: No a?
1: No, takže jsem si sebou nevzala padák, víte?
0: Prosím vás, těch několik metrů, to přece není problém.
1: Ale já se těch několika metrů nebojím.
0: No.
1: Já se spíš bojím toho dopadnutí.
0: To jste mě připomněla, Jiřinko, výbornou anekdotu, jak se ten lupič smekne na Římce 21. patra.
1: Vy se ale dovedete vybrat chvíli na vyprávění vtipu.
0: No, a tak se smekne na té Římce a teď padá podél těch 21. pater se řítí a zoufale křičí.
1: Haló!
0: Haló, počkejte, on křičí, zadržte mě lidi, zadržte mě, já jsem lupič.
1: Dobrý. Já se už neudržím, mně se točí hlava.
0: No bodeď by se vám netočila hlava, když jste se takhle vyšvihla.
1: Já vám hlásím, že spadnu.
0: Vidíte, ale to by byl taky způsob, jak se dostat dolů, spadnu. Ale já bych doporučoval, kolegyně, kdybyste spíš se skočila, poněvadž je to aktivnější.
1: No chte toho.
0: A taky jste mi připomněla znova, vidíte, jste hodná, anekdotu, jak ten artista, znáte to?
1: Ne.
0: Ten artista nabízí řediteli cirkusu číslo, skok z kopule cirku, to ještě vejš, do flašky od vodsta. A ten ředitel povídá...
1: Já slítnu, já se neudržím.
0: Počkejte, až to dovyprávím, to je moment. A ten artista říká, skočím do flašky od vodsta a ten ředitel, v tom musí být nějaký trik. A ten artista povídá, no malej trik v tom je, pane řediteli, já si do té flašky dávám trichtýř.
1: Já spadnu.
0: Teď už můžete, už jsem to dovyprávěl, ale helejte se, já si myslím stejně, že by bylo lepší skočit. A nebo víte co, já se ženu lano, umíte šplhat?
1: Ale na co šplhat, já se potřebuju dostat dolů.
0: No to se taky dá šplhat dolů, ono se šplhá, většinou už se chce nahoru, to je fakt, ale... Já se ženu žebřík, to je nápad.
1: Ne,
0: já
1: jdu
0: počkejte, vydržte.
1: Počkejte,
0: no.
1: Co kdyby, zrovna tak, jak mě vytáhli nahoru, že by mě spustili dolů.
0: Vy máte nápady, prosím, on vás... Ačkoliv to není tak hloupej nápad tohle, to není... Halo, je tam někdo, prosím vás, mohli byste spustit tamto s tou dolů?
1: No mě tady,
0: no mě, teda jí, šlo by to nějak spustit?
1: Už to jde.
0: No prosím, to jsem měl nápad, no vidíte. No vidíte, tak pojďte.
1: Je.
0: Co je vám?
1: No tak moc dobře mi nebylo, to víte.
0: To víte, to někdo udělal žert. No. Boxete se takhle o mě. To je taky nápad, prosím vás, taková klukovina, houpat se.
1: No.
0: A ještě v takovýmhle tom, co to máte vůbec dneska na sobě?
1: No dovolte.
0: No ne,
1: to je poslední výkřik módy.
0: Tohle to?
1: Jistě.
0: Poslední co?
1: Výkřik módy.
0: No, doufejme, že je poslední opravdu. Já jsem rád, že jste tady. Co je do partnerky, která je v luftě?
1: No a co je do partnera, který mě v tom luftě nechá? Víte co? Mohl byste pro mě něco udělat?
0: Chcete nahoru zase?
1: Ale.
0: Ne.
1: Mohl byste mi přivést muže, který by mě přived na jiné myšlenky?
0: Který by vás přived na jiné myšlenky? Takovýho já mám po ruce.
1: Ne.
0: No jistě, ten vás přivede na cokoliv, protože pozor,
1: ne.
0: To je kouzelník. To je neuvěřitelné.
1: Co?
0: No tohle je taky zajímavý.
1: To byste
0: nevěřila, jak zajímavé věci já tady čtu.

0: nabízí na prodej psa.
1: Ale na prodej,
0: tedy 7 psů různých, že nám to s tím voříškem posledně nevyšlo.
2: Yeah.
0: 7 psů nejrůznější, knírače, pudla, jesetera.
2: To není pes?
0: Není, víte?
2: Ne.
0: Takový 6 jenom. Ovšem tady například jezevčíka za 1000 korun nám nabízí jedna důchodkyně.
2: 1000 korun za jezevčíka? No. Kolik může stát kilo?
0: To nevím, ale jezevčíci strašně podražili.
2: To je
0: v důsledku rozvoje naší populace.
2: No jak to souvisí s populací, no, prosím
0: protože
2: vás.
0: Je hodně dětí a jezevčík je velice výhodný pes do rodiny s hodně dětmi, protože se nepoperou, můžou ho hladit všechny najednou.
2: Jo, jakože
0: je dlouhý.
2: Je dlouhý, no jo, ale já nechci krátkýho ani dlouhýho, já nechci psa ani za nic, víte?
0: Za nic nám ho nikdo nenabízí.
2: No, já si totiž teď cvičím šimpanze.
0: No jo, to je lepší samozřejmě.
2: No, nebo šimpanzici.
0: Pardon, co říkáte, že cvičíte?
2: Šimpanze. Si nejsem jistá, jestli to není zrovna šimpanzice. No to je jedno.
0: No. Vy cvičíte
2: šimpanze.
0: Ale
2: to je tedy šimpanz.
0: No jo.
2: No ten má srst. To víte, on je z Tuzexu, z dovozu.
0: No jo. Vy cvičíte, to můžete vykládat někomu jinému, víte. Vy, která se bojíte komára, cvičíte šimpanze.
2: Já taky necvičím komára, já cvičím šimpanze nebo šimpanzici.
0: Podívejte se, kolegyně, jestli vy máte šimpanze.
2: No.
0: No tak já nevím, já s ním tkaničku z vlastní boty.
2: Jo?
0: Jo.
2: A máte šněrovací?
0: Ale no tak prosím
2: vás. Máte? No tak já bych skočila pro toho šimpanze.
0: Jo, klidně skočte pro šimpanze.
2: Pardon, ještě mě teď napadlo. Má taková tkanička, není zrovna lahůdka, co?
0: Podívejte, Jiřínko, já jsem...
2: Co?
0: Já jsem naprosto klidný.
2: Já taky.

0: teď už jsme zase z výletu doma, vážení přátelé. Dovolte, abych vám uvedl další číslo dnešního pořadu. Bude to číslo, které je skutečně velmi... Co se děje? Co se děje?
1: Teresko, pojď. No hop, hop, Teresko. Ruku, hezky ruku, dej ruku, Teresko, ruku, dej ruku, dej ruku,
0: Teresko. Co to máte, prosím vás?
1: No pojď, hop, no hop.
0: Ne.
1: No vidíš, řekni strejdovi, že by nám měla víc věřit. Víš, že by nám
0: hele,
1: měla
0: víc hele, dej, odveďte to zvíře, ono to mívá blechy, tohleto, dejte to. Odejděte s tím. Je to možný, ona má šimpanze. On ji teda moc neposlouchá, ale šimpanze má. Kolegyně, já se vám skutečně omlouvám.
2: No, vidíte to?
0: Já jsem vám nevěřil, já se omlouvám za svou nedůvěru.
2: No.
0: To bylo překvapení. No tak pobavili jsme se, užasli jsme, půjdeme dál. Já jsem právě chtěl říct, že další číslo našeho pořadu
1: bude světová atrakce polikání tkaničky.
0: Já jsem, to snad každý pochopil, že jsem žertoval samozřejmě.
2: No já, jak jste viděl, jsem nežertovala. Já jsem, ona je to šimpanzice, já jsem šimpanzici přivedla.
0: No dobře.

0: Ale já jsem to, rozumíte, já jsem to tak plácnul, já jsem vám nevěřil.
1: No, se nedá nic dělat, tak budeme polikat tkaničku.
0: Ale neblázněte, no tak prosím vás, co je? Co to je?
1: Tohodle taky cvičím, ale líp.
0: Co, jak?
1: Tak. No, prosím. No tak rozvazovat, nedá se nic
0: ale
1: dělat.
0: Ale
1: No, ten je perfektní. No. Chcete k tomu vodu, nebo příbor, co si přejete?
0: Teda nedělejte hlouposti, mě bude špatně.
1: No to určitě.
0: Příbor ještě, prosím vás, já to...
1: Tak vodu?
0: No vodu bych vodu, snad jo. V každém případě to...
1: Tak prosím, moment. Tak. Děkuji vám. Já vám ji zatím podržím, teď ji nepotřebujete.
0: No to nemůžu rozvázat. No to nejde.
1: Dobrou chuť.
0: Oni to dělají bytelný strašně. No, to... Ne, Jiřinko, prosím, neblázni teď, podívejte, jak je to tlustý a tlustý nerad.
1: No tak.
0: Nechcete ochutnat, že bych vám odstřih kous?
1: Já jsem vydatně večeřela, děkuji vám.
0: No já bohužel taky, víte. Teď mě napadlo, Jiřinko, každý, můžu něco říct? Každý odsouzenec má právo na poslední přání před vykonáním rozsudku.
1: Jo, to má.
0: Tak já bych taky měl poslední přání.
1: Jo, to znám, vy se budete chtít naučit finsky, kde pak.
0: Já bych si přál jenom takovou hloupost, no. Já bych si přál, abyste mě k tomu jídlo, pokud se to dá tak nazvat, abyste mu k tomu zpívala.
1: Já?
0: No, pro mě to půjde líp.
1: Když jinak nedáte, ale já od většiny písniček neznám slova.
0: Ne, mě jde o ten váš hlas, libozvučný.
1: No tak prosím.
0: To by to, děkuji vám.

0: Udělala... Dost, stačí. Děkuju vám.
1: Pojďte sem. Pojďte sem na světlo.
0: No.
1: Udělejte A.
0: A.
1: Jste tu tkaničku vážně snět?
0: A řeknu vám, že děláme takovýhle tkaničky.
1: Jak jste to dokázal?
0: Já to dokázal jenom vaší zásluhou, kolegyně.
1: Mojí zásluhou?
0: Vaší zásluhou.
1: Jak to?
0: Já jsem si řekl, dokud to nespolkneš, bude pořád zpívat.

0: A představte si, že ten panenka stál na malém vápně s balonem na noze.
1: Ale jo, pořád.
0: Co je vám?
1: Ale no nic.
0: Se na mě nemračte, já vás mám rád.
1: Ale já vás sem tam taky snesu, ale umíte vy o něčem jiným než o fotbale?
0: No jak to no. Já...
1: Tvrdíte, že mě máte rád, no tak mám. Prosím. Tak by mě zajímalo, jestli víte, kdy my dva jsme se seznámili, třeba.
0: Aha, to vím úplně přesně.
1: Jo?
0: Tenkrát jsme vyhráli s Bohemkou 3-1 a všechny góly padly v prvním poločku.
1: Já jdu.
0: Počkejte.
1: No.
0: Pojďte sem pomalu. Pojďte sem ke mně.
1: Co je?
0: Pomalu sem, pojďte.
1: No.
0: Zastavte se.
1: Co si?
0: Nevrže vám sukně?
1: No, dovolte.
0: Ne, já...
1: Ale fakticky tady něco šustí.
0: No, tady šustí něco jako když kočka.
1: Ano, správně, kočka. Tamhle.
0: Neukazujte.
1: No.
0: Já vidím, tamhle tam.
1: Ano, tak no, neukazujte.
0: Slečna šustí tam něčím. Slečna má... Jo, slečna má pokroutky.
1: No jo.
0: Cukrlátka, patrně osvěžující.
1: Ano.
0: Abych se taky osvěžil.
1: Si řekněte.
0: Vy jste mi nabídla? Já děkuju vám, jste hodná. Jste z Jičína nebo odkud? Já vám řeknu, to budou děti koukat no. Na Mikuláše.
1: Já vám řeknu, to jsme si pomohli.
0: Jak to?
1: Teď vám zase šustí kapsa.
0: Pane, slečna má něco jiného ještě. Co to máte?
1: Smažený brambůrky.
0: Smažený no brambůrky, slečna se zásobila jako na vejlet.
1: No má pravdu, hlad je prvít. Jíst je potřeba, která se nemá zanedbávat, víte?
0: No jistě, taky no. U nás ji nikdo nezanedbává, naštěstí. Já vám řeknu, my kdybychom se do toho dali pořádně, tak jsme schopní projíst 4 dálnice.
1: Tak ale to jste neměl říkat, podívejte se, jak se slečna tváří provinile, jako by mohla za ten úsek z Mirošovic, víte?
0: Ne, to nebylo na vás.
1: Ne, stejně
0: už
1: tam jezdí,
0: to už je v pořádku, ne? Trošku později, ale to nebylo na vás, to ne. Jen si křoupejte dál. Ne.
1: Budete sice obézní.
0: No a co? No a co? O čeho máme?
1: No a co, to je pravda.
0: O čeho máme zdravotnictví? Lázně, ano. Docenty, kůry, procedury.
1: Jazz gymnastiku.
0: Sauny.
1: Akupunkturu.
0: Aku.
1: Taku.
0: No a těch redukčních diet, no. Co se vydává, všimla jste si? Vezmete obrázkový časopis kterýkoliv a divné na titulu, už je nová redukční dieta,
1: no,
0: zaručeně
1: každý týden.
0: Spolehlivá. Znáte tu japonskou? Ta je výborná.
1: Ne, to neznám.
0: Za 3 neděle 10 kilo dolů.
1: Ale ne.
0: Jíte jenom čistou slepičí polívku.
1: To by šlo.
0: Ovšem hůlkama. Redukčních diet je fůra,
1: no
0: jen si slečno dejte, kill se nelekejte.
1: Ale no to co pak slečna, ta si vzala, jak je vidět proviant, ale já mám takový pocit, že diváci nějak vyhládli.
0: Všichni, víte, no jo. A nejhorší je, že přijdou domů a mnozí třeba otevřou ledničku a tam taky nic, že jo? Nezásobili se, nevěděli, že přijdou z divadla poněkud tedy lačí, že jo? No co,
1: co bychom...
0: Že bychom tak... něco dali, že byste to doma uklohnili.
1: No!
0: Ovšem co... něco nízkokalorického.
1: Leč biograficky hodnotného, že?
0: Biologicky.
1: No to je jedno, ale hodnotné.
0: Já bych doporučoval špenát, to je velice zdravá věc.
1: Je dobrý na oči,
0: ano, a na noc zelený. Je to dobrý. Výborný na noc špenát, to máte zelený sny potom.
1: No.
0: Mně se zdálo o 100 korunách tuhle po špenát. Ovšem teď, kdo jim to dá, že jo, když
1: no
0: my tam máme ještě...
1: to je právě to, já nevím, kdo.
0: Já bych, jednoho bych věděl.
1: Jo.
0: Františka Čecha.
1: Já bych věděla druhýho.
0: Koho?
1: Jiřího Schellingera.
0: To je nám.
1: Prosím.

0: A to je, vážení přátelé, pro dnešek všecko, všecko, všecičko.
1: Skoro všecičko, ano. Řekl bych, ještě třeba se rozloučit.
0: Tak nashledanou, mějte se fajn.
1: Já myslím s diváky se rozloučit samozřejmě.
0: Pardon, to já. Nashledanou, šťastnou cestu.
1: Kolegyně, prosím vás, já myslím s televizními diváky, pochopíte.
0: Promiňte. Vážení přátelé, loučíme se s vámi a děkujeme vám za milou pozornost.
1: A já bych ještě dodal, pokud jste se bavili, napište nám.
0: A pokud jste se nebavili, nerozmazávejte to.
1: Naschledanou.

0: Moje jméno je Rjemrotěsov. Podplukovník. A tady má být můj nejmilejší přítel.
1: Už je tady.
0: Pruža Pružinský, zástupce okresní?
1: Ano.
0: Okresního hejtmana.
1: Prosím.
0: A už tady má být ten malý...
1: Jo, ano.
2: Pojď sem,
0: náš malý člověk, rostomý a elegantní dvojetočně. Inspektor čeho?
3: Klášterní školy.
0: No, tak, a takový tři lidi tady vyhodit z hospody, jen to fikne. A ještě nám tam dali, kromě vody, než čaj s mouchami.
3: No.
0: To je možný než tady, v tomhle tom městě, jak se to tu jmenuje. No. Když si člověk zajede do Saratova, tak dostane aspoň večeři teplou. A nejvíc nenávidím, když člověk se napije a pak to nemá čím zapít, totiž zajíst. No zapít taky teď.
1: No, jsem...
0: Jej, to by bylo mě zapomenout. Nemluví o tom, že... Pánové... Co byste říkali večeři? Já mám hrozně...
3: Teď máme 2 hodiny, hospody jsou... Zavřený, ale já vám řeknu, pánové, takový...
0: Co?
3: Slaneček. Takové houbičky. To by nebylo špatné. Nebo něco na způsob toho.
0: No.
3: Jak se to řekne?
0: No, čeho?
3: No, víte, co myslím?
1: Včera jsem jedl u Holopesova senzační chrůtu.
0: No.
1: Že si vzpomínám, pánové, byl jste někdo ve Varšavě?
0: Ne.
1: Tak tam dělají tohle. Lemou karasy.
0: Karasy, ryby.
1: Docela obyčejný karasy. Živý, ještě se třepou a šup s nima do mlíka.
0: Do.
3: Kyselý.
0: A do smaženýho, ne?
1: Do syrovýho. Ty potvorky si tam den poplavou a potom. Potom je pečou na másle, na pánovi, bublají si.
0: A smetanu nalajou, ne?
1: Taky se No já vám řeknu, kam se hrabou ananasy. A když si na to takhle dáte jeden nebo dvě štamprlátka, no. A to se necítíš, to úplně vomlíváš, vůní.
0: K tomu by byly nasolené okurčičky.
1: Může být.
0: Teď vám řeknu já, co jsme jeli, když jsem byl ve Varšavě.
1: Byl ve Varšavě.
0: Kdo říkal, že nebyl? Já byl ve Varšavě.
3: Byl ve Varšavě.
0: 200 taštiček jsme nasoukali do sebe, 1, 2. No. 200 taštiček. Ale no, tedy vařený těsto, žáno, taštička a vevnitř mleté maso. Masíčko. Dáte navrch to. Petržálku nebo to, posypěte vepřem, nebo se to musel je i octíkem a pojít a když už mluvíme o rybách, co říkáte rybí polevce ze sterledě?
3: Z koho?
0: Sterled, nebo je to sterled?
3: Sterled.
0: Taková dlouhá. No.
1: Sterled.
0: No, to je přeci, já jsem to jídával 1858. Toto letí ten
1: čas.
0: A tady mluvíme o jídle a maříme čas a já mám takový hlad. Já půjdu domů a já si udělám bene doma. Poté. No poté vy dva. Každý vypijeme štamprličku, zajíme tím, co vám podal, třeba okurčičku. Nebo salámeček. Podpálíme pod samovárkem, co říkáte, páni?
3: Já s nadšením.
1: No, velice rádi.
0: A můžeme si povídat třeba o nemocech, nebo o starých, dobrých, zašlých časech. A nebo si moje paní spí, ale tu nebudeme budit. Vy to tady obsaďte. Já zbudím služku. Tady. A řeknu, aby připravila samovár. A ze sklepa, aby přinesla okurčičku. A řekne.
1: Černou. To je moje.
0: A černou. A slaneček.
4: Loupanýho.
0: A smradlavýho.
2: Moje žena je dnes nějaká nemocná. Doktor Gusin říká, že je to od postní stravy. No, no, je to možné, ale dušičko, říkám jí, strava není to hlavní. No,
1: a já vina tě poslouchám.
2: Není důležité, co do úst vchází, ale co z úst vychází, říkám jí. No? Postní jídlo to jíš, ale zlobíš se jako jindy. Lépe bys udělala, kdyby si děla svého neničila, raději se nerozčilovala a nekázala. Ne? Ani slyšet nechce. No. Už od dětství nás tomu učili, říká. No.
1: Sakra, kde s těma okuličičkama? Já tě poslouchám, povídej. Těla svého neničila, no.
0: Je tady menší komplikac. Ona, služka spí a moje žena má všechny klíče. Ona služka nespí, ona je venku někde. Ale moje žena má všechny klíče, to tak tady prostřete a já ji zbudím. Já ji nebudu budit.
2: Na co, jo? A ty klíče vemu.
1: Co dáš?
0: Ale, Mášenko, to jsem já. To jsem já, Mášenko. Já jdu vzývat ty klíče. Od špižírny, od sklepa potřebuju je. Okurčičky potřebuju. Mášenko, ty můžeš klidně spát, nebudeme tě obtěžovat. Já vemu ty okurčičky a ani za kopějku víc neutratím, jakože je pánbu nade mnou, jenom okurčičky.
2: Komu chceš dát okurčičky?
0: Já jsem ti to neřekl, ale dvojtočev je tady. Dvojtočev a pružina pružinský. No znáš je přece, celé město si jich ukrutně váží. Jeď o tobě dobře hovořej. No. Pružina Pružinský má přeci řád Vladimíra, 4. třídy, no, ale každý řád je dobrý.
2: Kde jste mohl takhle sežrat ty dobytku, Jara?
0: Tak ti teda pěkně děkuju, to jsem si pěkně vysloužil, já myslel, že jsem podplukovník. Když se porád jenom zlobíš a neumíš nic jiného, než se zlobit, co mám dělat? Přišel. Dvojetočně přišel Pružina Pružinský, jako kobylky vpadly, jak zhubné, dvě kobylky. No já říkám, spí a to zas jdi. Jsou to známí a hodní a pobožní lidi oba. A jak hezky o tobě mluví, kdyby si slyšel, jsme zavedli řeč. A ten povídá Pružina Pružinský, povídá Marie Petrovna. To snad není ani žena. Já koukal, co ti myslí. A ten dvojetočev se obrátí, pan není, to je snad, Poupě, povídá, Poupě, nebo Jaro, takový hezký slova. A ten povídá, ano, ale ona je světlo našeho okresu, jako ty, řekl on. No, to okresního zástupce jiného. A ten to ví, že o tobě a nic je nezná.
2: Hele, lehni si a nežvaň. Namáže se to v hospodě s ukecanými kamarády a pak to celou noc bouří. Mohl by se stydět. Máš děti?
0: Ano. Mám děti. A mám je rád. A tebe mám taky rád. Krasavice moje. A babičku mám rád. Dědečka jsem neznal. A postarám se o vás, o všechny. My tě dáme do gymnázia a postarám se o něj. O tebe se postarám, krasavice moje, lásku má, aby bylo všechno v pořádku, než vydechnu naposled. Až naposled vydechnu, tak já bych nechtěl nic od vás, než abyste mě dali na hrob vrbičku, tenonkou, prouteček smuteční. a chodili ho zalejívat. Já bych tam pod tou vrbou se na vás těšil, aby byste chodili a zalejívali a vrba by rostla, byla by veliká, takováhle by byla tlustá a to už by byl Míťa profesor a ty by si byla, už u něj by si bydlela. Ale teďka, Mášenko, teďka já potřebuju ty pokurčičky, já přeci je nemůžu je vyhodit.
4: To je trest boží. Hospodine bože můj, co jsi to na mě seslal? Kdo to jak živ slyšel? Hosty v tuhle dobu ožralu manžela. Dobře. Ale i s tím.
0: A můžeme křičet. A můžeme zpívat. Mášenka je zvůr. Ale rozespala. Jej. To je rozespala. Znáte ženy, ne?
1: Rozespalí?
0: No, tak.
1: Já hlavně.
0: Bude všechno. Mášenka má klíče, Mášenka je hostitelka. Mášenka více ve sklepěce na půdě. Se vyšpíří. Mášenka, i kaviár bude, já se sadím. I kaviár.
4: Mohli by se stydět. Copak jsem nějaká hospoda? To bych byla husa, abych jim něco dávala. A nedám. A ty klíče jim nedám. Nedám.
1: Ale kdy bude kaviár?
0: Že by nemohla nalézt klíče? Promiňte. Tak, to nesi mě mohla říct hned. Já jsem se nemusel před tebou tolik ponižovat. Takhle to má být manželka, opora svého jediného manžela, jak praví písmo. Já pravím, zmije zůstane zmí. Merci. Tak je asi pravda, co jsem četl před lety, že žena je svému muži andělem před veřejností, ale doma je mu satanášem. A jak vidím, satanáš zůstane satanášem. No hoď.
4: Uhoj.
0: Kluč mě, mrať mě, křezej do mě, kopej do mě, rozemel mě. No, dělej něco. Uhoď svýho jediného manžela, který si o tebe stará. Leta letoucí a stará dobře. Uhoď, když máš potřebu, mrať mě. Ale nedělej mě postudu před veřejností. Ty řveš. Vidíš, co děláš? Ty jsi něco slyšela?
4: Ne, ty jo.
0: Taky ne. No právě pro ně potřebuju. O kuručičky a ty klíče. Já ti dávám čestné slovo důstojníkovu. Že už nikdy nikoho nikam nepozvu. Kdyby to byl biskup, tak ho srazím se schodou, ale snažně tě prosím. Mášenko, já tě snažně prosím. Teď víš, že tě miluju. Teď tě mám rád, Mášenko.
4: Nech si to, já tam přijdu.
1: My vás vyrušujeme, ne? Chraň
0: vám, vůbec ne. Všecky v pořádku. Mášenka je z hůru, je milá, je ochotná.
3: Fedore Akimiči, co to máte u toho? Vy máte u oka slzu? Vy pláčete?
0: Ale Mášenka mě dojala tou svou ochotou. Tady ji máme.
4: Pěkně. Dám, pánové, to jsem ráda, že vás vidím. Odložte si přece. Jsem moc vděčná manželovi, že vás přivedl. Aspoň v noci, když ve dne nikdy nezavítáte. Já už jsem spala, nejenom slyším hlasy. Kdo to může být? Říkám si. Feďa mi poručila, abych zůstala ležet, ale nepak já jsem to nevydržela. Já hned všecko připravím. Feďo, pojď.
1: Vidíš, jak je to krásné, když je člověk ženatý. Jíš, kdy se ti zachce, napiješ se, kolik se ti zachce. A hlavně víš, že existuje člověk, který tě miluje.
3: Tak.
2: Tak šťastný Rjebrotěsov. Já když přijdu domů, žena na mě spustí, nedupej mi tady v botách, chomouty ani spát mi nedáš, ožere se to v hospodě, pak to dělá Rámus a... Moje žena neumí nic jiného, než nadávat. No. Ta by měla vidět, jak si žijí Rjebrotěsovovi.
1: Tak, tak, tak. Už při prvním pohledu má člověk chuť dojetím zaplakat.
4: Prosím, panstvo, poslušte si.
2: No.
4: Tak. Počkat. Nejdřív přípitek. Tak. Féďo.
0: Máčenko, přátelé, na šťastná manželství. No.

0: Já bych začal, jestli dovolíte, soustředěním. Soustředění, to je taková zvláštní věc v historii divadla Na provázku. Vlastně si ho vymysleli dva režiséři divadla Na provázku, Zdeněk Pospíšil a Petr Šerhaufer. Zdeněk Pospíšil znal velitele skautu, který vlastnil Komáří louku v jižních Čechách. Ta Komáří louka se jmenovala Výborně, protože v momentě, kdy jsme tam na konci srpna přijeli, přiletěli komáři a už nás nikdy neopustili. A tam jsme bydleli ve stanech a tam jsme vždycky rozeskoušeli inscenaci. A vždycky jsme přijeli do Brna a tam jsme ji doskoušeli a jako první divadlo jsme měli premiéru a bylo to dobře, protože kritici se ještě nestačili vrátit z dovolených. A my jsme tam bydleli ve stanech, byli jsme mladí, tak nám to vůbec nevadilo. Ke konci srpna už byla trošku zima, ale nedalo se nic dělat. Ve stanu jsme se zahřáli jinými věcmi. A my jsme jednou na tom soustředění s Frantou Derflerem šli z hospůdky, protože do hospůdky jsme taky chodili vždycky po skončení pracovní doby. A vraceli jsme se a teď jsme slyšeli takový křik Petru z dálky. Petr Šerhaufer se dovedl bránit a říkal, to já jsem neukradl, to udělal Fritti, nebo já nevím, pizza možná, rozumím, já jsem vlajku neukradl, jo? My jsme totiž udělali těm skautům jednu věc, no my pizza to udělal, pizza ukradl doopravdy vlajku skautům a dovedete si představit, co to je ukrást skautům vlajku, že jo? Ti šíleli normálně, jo? Taky na nás zautočili a Petra Šerhaufera to postihlo a oni ho vedli, věkový průměr měli 13 let a teď my jsme s tím Derflerem šli tím lesem proti němu a předstírali jsme, že je nás hodně. A tak jsme si stoupili vždycky za ten strom a říkali jsme, okamžitě opuste, chcete do držky? No to ano, co to znamená? Okamžitě uvolni ruce. A oni, kolik vás je? Hodně. Tak oni ho pustili, utekli, Šerhaufera uvolnili a on přišel za námi a říká, rozumíš, mě vytáhli ze spaní, ze stanu, já vůbec nevím, co jde, pizza jim zřejmě ukradl vlajku, já vůbec nechápu, co si stalo, no, nedá si nic dělat, no, jsou to svině, no, ale když už takovýhle přepadení nastalo, tak to víte, že jsme toho dokázali využít. Zdeněk Pospíšil, druhý režisér, o kterým jsem mluvil, ten zase naopak takovýhle věci prožíval, že jo, ten byl od mládí v tom skautu honěnej a teď my jsme mu řekli, hele, přepadli nás skauti, a on, sekírky do ruky. Všichni jsme vzali sekírky a teď, kde jsou? Říkám, u jídelny. Tak jsme všichni mazali kůže. Tam jsme čekali, teď tam nikdo nebyl, jo? On říká, jdeme zpátky, proč? Proběhli u lesa, dobře. Zase šli k lesu, čekali jsme u lesa, tam taky nikdo neproběhnul. Kde jsou teď? Říkám, nevím, čekej tady, my se jdeme podívat. Šli jsme s Frantou Kocourkem a Truda, to byla naše sekretářka, ředitelka, nápovědka, inspicientka, herečka, prostě na co měla zlovna při své hmotnosti chuť. A ona spala ve stanu a děsně chrápala tenkrát, jo. Nám to strašně vadilo, tak jsme vzali nože s Frantou a odřezali jsme jí tu celtu, co měla na tom stanu a ona spala pod širým nebem. Vůbec jí to nevadilo, ráno se probudila, na ní byla jinovatka a chrápala na celtu. Les a děsivě a burácivě, jo. Ale pro nás to bylo strašný pozdvížení, protože samozřejmě tyhle ty věci nás hrozně bavily na tom soustředění a nejenom to. My jsme tam měli taky někteří, nebudu říkat konkrétně kdo, ale byli tam i první začínající vztahy, že jo. Tam třeba, kdo se David směje, bývá postižen, že jo. Já nevím. Ale tam byly takové začínající vztahy. Třeba my jsme jednou s Frantou Kocourkem šli kolem jednoho stanu, který se mírně vlnil a odsud se ozývalo oh no, oh no, oh no, podpořeno takovým jako mírným zadýcháváním se a to. A Franta říká, počkej, půjdeme na příslech, jo. Tak jsme přišli k tomu stanu, teď jsme to poslouchali a furt se ozývalo oh no, oh no. Franta, moment, počkej, moje, vidíš chvilku, Miro, jo. A něco takhle vzal, já jsem vůbec nevěděl co, jo. A hodil to do toho stanu, jo. Ještě chvilku se ozývalo oh no, ty, my tady máme ježka. Teď se rozškrkl takhle ten zip na tom stanu, vykoukl ten postižený a říká, jste ale prasata. Vyhodil toho ježka z toho, zaškrkl ten zip a zase oh no, oh no. Zvolím další téma, zvolím dalšího režiséra divadla Na provázku a tím byl Zdeněk Pospíšil. Říkám byl, bohužel už mezi námi není, ale kdybych jenom vzpomenul na to všechno, co narežíroval, tak by to úplně stačilo na dějiny divadla. Ale Zdeněk Pospíšil to byl vzácný člověk, pro mě dvojnásob, protože mi svěřoval hlavní role a já jsem ho měl moc rád. Kamarádili jsme se velmi a já jsem byl dost často u zrodu toho, co Zdeněk chystal, ale musím taky říct, že to byl cholerický člověk. Byl to člověk výbušný, energický a expanzivní a dokázal udělat neskutečné věci. Například se svým tatínkem, který byl významný stavitel, postavil řadu přehrad v této republice, stavěli jednou verandu k domečku a když už ji měli celou hotovou, tak jeho tatínek stavitel mu říkal, dej tam Zdenečku 500 hřebík, to bude lepší. A Zdenek řekl, ne, to stačí, tatínko, to, co tam je, to úplně stačí. Ale já si myslím, že Zdenečku ta 500 to určitě jako pojistí, víš? Ne, já si myslím, že to stačí naprosto, v pořádku. Zdendo, já ti říkám, dej tam 500 a víc už nemusel říkat. Zdeněk vzal sekiru a rozbrátil se drandu na cimpr-campr, jo? To byl Zdeněk, samozřejmě, jo, tohle to on dokázal. On si vždycky našel nějakou zálibu. To platilo týden. Týden prostě vždycky něco miloval, za týden to opustil a tak třeba se dal do chování rybiček, že jo, akvarijních. My jsme v Itálii na zájezdu koupili samečka a samičku z Amazonky. On říkal, přijedeme s tím zpátky, oni se vytřou, jo, a budou nás živit, celý divan. Za tím účelem koupil spoustu akvárií a naplnil to vodou. A my jsme přijeli z té Itálie, jsme jeli tím autobusem, tak jsme dojeli do Udine a tam zdechnul sameček. A potom jsme přijeli do Mikulova a tam zhebla samička. A tak on přijel zpátky domů, teď ty akvária tam plný body a on to rozmlátil všecko prostě a vytopil Bolka polivku, který u něj bydlel v podnájmu tenkrát. To další období měl nutrie. On udělal potok za domem na Lesné, kde bydlel. Pouštěl tam vodu z vodovodu, vytvořil potok, jo. Tam udělal kotce, nutriem a to naplnil. Pak začal pomalu pochybovat o tom, jak to vlastně s tím chovem je. Pak dokonce od kožešníka si nechal zjistit, kolik kožichů se z toho vyrobilo. Oni mu řekli, to bylo tak na čipicu akorát. Tak to přivezl autem k tomu našemu divadlu a říká, běžte tam dolů, vyberte si každý nutriu, protože je to dobrý na jídlo, jako jo. On tohle to nosil i do divadla samozřejmě sebou, tu náladu, i to, co zrovna prožíval, to, jakým způsobem zrovna něco obdivoval. My jsme tenkrát zkoušeli pohádku Máje, to byla úžasná věc v té premiéře, ta pohádka Máje byla něco fantastického. Já jsem hrál Ríšu už proto, to bylo fantastické taky, že já jsem hrál Milovníka, z toho vidíte, že to bylo dávno. Iva Bitová hrála Helenku, do té jsem se permanentně zamilovával celou dobu, co jsem byl na provázku, ve všech hrách jsme spolu hráli partnery a já jsem jí zpíval krásný písničky a ten Zdeněk nevěřil tomu, že to dopadne dobře. A když bylo před premiérou, tak řekl, nechám vás v tom, sami si to vyžerte, já na to nemám náladu a odešel. Jo? A my jsme odehráli tu premiéru, lidi tleskali, křičeli bravo a volali jeho jméno a my jsme mu volali domů, ať přijde. A on přišel a byl od těch nutrí celý takový a teď tam chodil a oni mu všichni gratulovali a říkali mu, Zdenku, to bylo úžasné. On říkal, že mě děláte legraci, ne? Říkal, ne, opravdu, to mysleli všichni vážně. Když jsme potom začali zkoušet baladu pro banditu, jo, to bylo nádherný období. Balada pro banditu, to je pro mě jedno z nejkrásnějších období v životě vůbec. Miloš Štědroň, když začal skládat písničky pro muzikál Balada pro banditu, to bylo něco. My jsme se Zdenkem, já jsem říkal, že jsme k sobě měli blízko, chodili k Milošovi domů a vždycky jsme kontrolovali, co složil. Teda Zdeněk to kontroloval, já dělal doprovod. My jsme tam přišli a Zdeněk říká, tak co máš novýho? A ukáž to. A Miloš přehrál na klavír. Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé nohy. A Zdeněk už brunátněl. Říkal, co to je tohle? To co to je? Tohle to je western. Víš, jak vypadá western, rozumíš? Viděl jsi někdy film McKenovo zlato? Tam lítá kondor, rozumíš? A do toho jde melodie. Tohle mě napiš, ty blbečko. Roztrhal mu ty noty, vyházel mu to z toho okna, jo? Ale co na tom bylo nejpodstatnější? My jsme druhý den k tomu Milošovi přišli a on sedl ke klavíru a zahrál Ani tak nehoří svíčka farářovi, jako se bělají moji milé. A tohle to složil na základě těchto připomínek, čili to mělo prostě... To bylo úžasné prostě. My jsme potom začali točit film Balada pro banditu. Musím říct, že tam jsem se poprvé v životě potkal s dirigentem, který se jmenoval František Belfín. Já jsem to vždycky četl na konci titulku u každého českého filmu. Fizio, filmový symfonický orchestr, dirigoval František Belfín. Mě vždycky vrtalo hlavou, proč se ten člověk nemenuje Delfín? V tom studiu jsem to pochopil. Tam přišel takovejhle pán, měl takhle vysokou stoličku, funěl, takhle si na tu stoličku vysápal, jo. Ty tam vzal si takhle taktovku, před ním seděla skupina Greenhorns, kterou si vybral Zdeněk, pospíšil do toho filmu, a pan dirigent Belfín udělal. Stop. 24. takt, banjo hraje cis, proč? Marko Čermák říká, že se trošku přehmátl.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 86. tak housle hrajoucí z jakého důvodu?
0: Jsem trošku tam vzal jiný tón.
1: Dobře, tak ještě jednou. Stop. 286. takt, basa hraje as, z jakýho důvodu?
0: Jsem tam jinak dal prsty.
1: Tak pánové, až se to naučíte, tak zase přijde.
0: No jo, a my jsme Zdenkovi byli vděční za to, že nás seznamuje s těma dle lidma. To bylo skvělý, protože neuplynuli ani dva dny a přišli pánkovci, jo? Vokální soubor Lubomíra Pánka, všichni víte, o čem mluvím. Ti přišli do studia, stoupili si tam a začali, oni jsou profesionále, to jsou listaři, že jo, všechno. Oni to tam prostě rozhodili na to a říkali, jedem, jo, puste to, znám základy. A ty to tam měli poskládaný, že jo, ty začali zpívat ty sbory. Teď to chviličku jelo, najednou se do toho studia pozvalo.
2: Kdo to tam zpívá, který idiot, vy jste se zbláznili, co pak takhle vypadá, Wester, já vás zabiju.
0: Všechno stuhlo, teď nikdo nevěděl, co se děje, jo. Ta paní, co zpívala ten hlavní sbor, říká tomu panu Pánkovi, běž, Lubomír, a podívej se, kdo to tam zve. Lubomír šel, přišel do té režie, tam seděl takový stichlý hudební režisér za pultem, vůbec ani nemrkal. Vedle něj stál skladatel Vlastimil Hála, který dělal dohled nad Milošem Štědroněm, protože ten ještě nesměl sám do studia. Vedle něj stál režisér Vladimír Sýs a v rohu chodil člověk, který byl celý takový špinavý odnutrý. A v ten moment, kdy tam ten pan Pánek přišel do té režie, tak položil tu nejnemožnější otázku, kterou mohl. Řekl, kdo to tady zval? Na to nemohlo následovat nic jiného, než
2: to jsem zval já samozřejmě! Co si myslíte, takhle se zpívá western nebo co? Už někdy viděl, jak se zpívá western? Umíš jodlovat? Zajodluj mě!
0: Už bych měl jodlovat,
2: zajodluj!
0: On říkal, já nevím, že...
2: Zajodluj!
0: Jodlej,
2: no správně, vrať se zpátky a takhle to bude zpívat.
0: To bylo neskutečný, pač oni se vrátili zpátky do studia a zpívali to v těchto těch intencích, pak se tak zkamarádili, že po všech těch písničkách chodili vždycky za tím Zdenkem Pospíšilem, říkali, pane režisére, bylo to takhle správně?
2: No, nebylo to špatný, ale ještě byste mohli trošičku přidat, no uvidíme příště.
0: Bylo to bezvadný. Já jsem říkal, že pro mě to bylo jedno z nejšťastnějších období v dosavadním mém životě. Vzpomínám na to rád. A vzpomínám na to rád také kvůli jednomu člověkovi, kterého bych speciálně rád přivítal. Protože tento film režíroval a prosadil do dramaturgické linie tehdejšího Barandova režisér Vladimír Sýs. Vladimír, já tě vítám.

Vladimír, si ten váš potlesk nesmírně zaslouží, protože prosadit to v tehdejší době do dramaturgické linie, no to bylo opravdu něco. A já si myslím, že jsme toho všichni využili, jak se dalo. Samozřejmě víme o těch chybách, že Vladimír, že si budeme nalhávat, který tam jsou a tak, ale s odstupem času hodnoceno dnešními měřítky vlastně už to oslovilo několik generací a to samo o sobě je přece nádherné. A ty písničky zůstaly živé dodnes a mě to strašně těší. A s Vladimírem to nebylo tak jednoduchý, nemyslete si, jo. Já teda jsem přišel první den, poprvé jsem se kontaktoval s filmem, točili jsme to odzadu. Já jsem nikdy v životě předtím netočil a teď najednou mi řekli, že to budu točit od smrti Nikoly Šuhaje. A ještě ke všemu mě Vladimír řekl takovouhle připomínku. Rozumíš, ty tam jako přijdeš, vlastně jako řekne, to podívat, ty jako by taky já. A teď on jako by projde a teď já jsem jaký kurci zapomněl papriky včera koupit, no ale to nevadí, ale do toho proběhne, teď se takhle jako by otočíš a teď on jako, tohle teď přiběhnou ty zbojníci, udělají ta, on lehne mrtvý, jo, rozumíš, jo. No, to byla připomínka k víno, jo? Já jsem teda trošku z toho byl zpočátku jelen, ale pak jsme si všichni zvykli a naučili jsme se Vladimíra vnímat a dopadl ten film tak, jak dopadl, ale on taky, Vladimír, je pěkný sedmilhář, já si ho proto vážím, protože my, když jsme se potkali a teď on najednou řekl, já zavolám zítra Ele, jo? A my na něho koukali a až teprve za chvilku jsme zjistili, že myslí Elu Fitzgerald a se si, že on lže, prostě, ne, to je jeho kamarádka. Pak řekl, že to vyřídíme s Armstrongem a on se s ním zná, prostě, jo. To jsou takovýhle úžasnosti, které jsme s ním potkávali dnes a denně. Teď navíc on nám vyprávěl takový příběh, jo, on nám říkal, my jsme byli v Číně, že jo, tam rozumíš, tam lítali špačci, jo, byli tisíc, co byly desetitisíc, miliony špačků, i to nalítávalo na ty vinice, že jo, a teď oni ty Číňani, oni to nezabíjeli, takže by to stříleli, oni to utleskali normálně. Ten Číňan, on dostal úkol, každý Číňan, že utleská 10 špačků, to akorát tak vyšlo, že jo, matematicky, jo. Oni tleskali, že jo, a ty špačci, oni nemohli sednout, tam oni popadali mrtví všichni. A my jsme na něho zírali a Bolek Polívka, který je ornitolog, tak mu říká, prosím tě, Vladimír, no ale... No. Hrgo, ty tam museli být taky rolís a raroch a síček a vlaštovka a koňadrá, to... Ne, tam byly výhradně špač. On to taky málo kdo ví, ale Vladimír Sýs, to je první nositel titulu Zasloužilý mistr sportu. Což je neuvěřitelný. Já bych si to taky nedozvěděl, ale Vladimír měl vypečeného bratra Radka, vynikající basketbalista, taky už nás poslouchá z obláčků. Ale to byl člověk, který říkal, on Vladimír totiž, on slezl jako jeden z prvních českých lidí vůbec a z režisérů určitě první 8000 v Nepálu, že jo? A říkám, no neblázni. Říkal, jo. Oni ho do 7000 vyvezli jeepem a od těch 7000 ho nesli šerpové. On přišel nahoru na ten vrchol, tam udělal dvakrát. Oni ho honem snesli, zase těm jeepům, pak ho svezli dolů, tam už čekal odsloň, to byl šéf tenkrát ČSTV a ten mu dal oznak, zasloužili mi to. Takže Vladimír, my ti ještě jednou děkujeme za to všechno, co jsi pro nás udělal. Já, jestli dovolíte, tak se teď zase vrátím zpátky ke Zdeňkovi Pospíšilovi, protože musím říct jednu podstatnou věc. Zdeněk nejenom to, že s námi krásně pracoval v divadle, ale on se taky dokázal postarat i o to, abychom si vydělali peníze, a to víte, to není zanedbatelný, že jo. A my jsme měli tu možnost, že jsme s ním secvičili pásmo bulharských veršů geniálního bulharského básníka Ivana Vazova, a my jsme to odehráli díky bulharskému kulturnímu středisku v Praze, potom v ostatních městech republiky, pak jsme s tím přišli do rádia, tam jsme to natočili, pak jsme to natočili v televizi a pak jsme s tím objeli Bulharsko. Čili de facto, kromě Aquabel, všechno. Ale my jsme přijeli do toho Bulharska, řeknu vám, to byl pro nás takový zážitek. Tam byl ředitel Českého kulturního střediska. My jsme přijeli do Sofie, měli jsme se u něj hlásit. Jo. Hned z počátku nám bylo jasno, kolik uhodilo, protože on říká, dobrý den, nemám o vás žádné zprávy. My jsme říkali, vy jste odkud? Já jsem z Ostravy, to nehrá roli. Já jsem potom dělal v ČKD v Praze, tam jsme prodávali tramvaje a musím říct, že kolikrát jsme i dvě propili, než jsme jednu prodali. Pak mě poslali do Konga. Říkám, prosím vás, proč do Konga? V Kongu jsem dělal správce na ambasádě
a vždycky jsem najal dva černochy, ti sekali trávu. Já jsem dával pozor, jak oni sekají a jak ten jeden sekal, už večer jsem ho propustil. Pak jsem se vrátil zpátky na ministerstvo zahraničí a soudruzi mi říkali, jaký jazyk umíš. Já říkám trochu anglicky, tak oni říkali, půjdeš do Bulharska. Jo. To byla geneze tohohle diplomata. Myslím, že už vás vůbec nepřekvapí, když vám řeknu, že jsme ho potom v Petrohradě potkali jako konzula. Asi za 10 let na to, ale to je jedno. My jsme tam přišli a on o nás nevěděl a Franta Kocourek mu říká, to není důležitý, důležitý, jestli máš něco na pití. A on říká, tož to se musím zeptat soudružky Procházkové. Soudružko Procházková, máte tam ještě trošku slunečného bregu? A soudružka Procházková přišla a přinesla takhle tu lahvičku, říká, tak ještě něco tady máme, soudruho řediteli? Tak ano, dejte to sem. Ona to tam postavila a on si vytáhnul takhle takovýhle štamprdlátko, jo? Že si to do toho naleje. Než to vůbec stačil utřít utěrkou, což dělal, jo? Tak Franta Kocourek vzal tu lahev a vypil. Říká, máš to tady moc dobrý, člověk. On se na něho díval, říkal, šágo, ono na vás taky dojde. Teď pojedete do Plovdivu, tam na vás čeká vojenská posádka, ti vás uchlachstají k smrti. Franta říkal, no však uvidíme, tak jsme tam jeli do Plovdivu. V Plovdivu jsme měli vystoupení, tam bylo 800 vojáků, jo. My jsme 800 bulharských vojáků recitovali verše Ivana Vazova v češtině, což pro ně muselo být úžasným přínosem. A nebejt Pavli Šénové, Ivy Bitové a... Mařenky Sikorové, která jediná si s tím ředitelem rozuměla, pač byla ze stejného regionu, tak ti vojáci se neměli na co dívat, jo? Ale takhle to přežili a my jsme pak zažili něco neuvěřitelného. Oni nás pozvali do protiatomových krytů, jo? Tam byla připravená hostina. Na těch stolech bylo od alkoholu všecko, co si jenom dovedete představit. A ten plukovník, který tomu velel, nalil rakiju, pozvedl číšku, pronesl přípitek a odpovědět měl Zdeněk Pospíšil, ale neodpověděl, protože ho zastavil Franta Kocourek a řekl tomu plukovníkovi, brat generál, tím ho dostal, že jo, ty piješ, já piju, za zdravě. Napil se, nalil tomu plukovníkovi další vylil. Jemu nalil, zase svoji vylil. A takhle to pokračilo. Ten plukovník byl za chviličku, a to je. Ten už nevěděl, která bije, jo. Ale ještě nám stačil oznámit. A ty si prohlídnete, co pro vás připravil podplukovník Doktorov ve vojenském dramatickém kroužku, jo. A nastoupil podplukovník Doktorov a měl tady takhle štěteček a hrál Hitler. Jo? A teď tam nastoupil a řekl Was for the spindle comes with bell, sick! A teď všichni ti důstojníci RVHP z toho Bulharska, co tam byli, který si ještě dobře pamatovali, jak za Hitlera bojovali, řekli Heil! Jo? A ten Franta v uniformě amerického seržanta z Vietnamu, tady měl průstřel pod číslem 325, což byl náš nejsexuálnější pokoj, stál takhle na tom stole a dirigoval je. A oni Sick! Hej, jo, no to bylo neskutečný rozdíl. No. My jsme druhý den dostali pozvání od primátora toho města Plovdivu, abychom se zúčastnili slavnostního oběda, což bylo výtečné, protože do té doby jsme se nenajedli pořádně. A tak jsme tam šli, Franta ještě v té košili toho amerického seržanta, všichni ostatní jsme se trošku připravili, teď jsme si tam sedli a oni nám rozložili ty jídla a Franta najednou z ničeho nic do toho ticha spustil. Šumi Marica, zakrvavena, plače devica, dotoranena. My jsme všichni stuhli, co je? Teď přišel ke mně ten tlumočník, takhle úplně toporně, a říká, ať to nespívá. Já říkám, já to vyřídím. On odešel, já říkám, Franto, nemáš to zpívat. Já říkám, proč to nemáš zpívat? To je carská hymna. Říkám, to je carská hymna. Jo, Franta, já to vím. Šumí Marica, zakrvavena, plače devica, dutoranena. No, do 5 minut, jo, do 5 minut. Všichni, včetně toho primátora, to zpívali s náma. Všichni si to pamatovali a všichni to respektovali, jo. Navíc Franta byl takový, který jim to dokázal sugerovat a myslím si, že se jim to podařilo. Zaspívali to čistě.

který normálně byl juniorský mistr republiky v boxu, jo. Každý si ho bál, takže Zdenal ho měl jako záštitu. A my jsme s tím Zdenkem teda zažívali neuvěřitelné věci a krásné věci. Třeba jednou, když jsme jeli na zájezd v jeho autu, který se jmenoval Barkas, to byla značka taková, jo, tak on jak řídil, tak típal cigarety do deky, kterou měl přikrytý motor. My jsme mu říkali, Zdenku, nedělej to, to chytne jednou, to auto to bude hořet, věř tomu. Ale nebude. Každá jeho věta začínala slovem čo vole. Říkala, čo vole, co by to hořelo, ne? Jako, jaký fire, jo? A tipnul další cigaretu. My jsme sjížděli z kopce k jí hlavě a ona jednou říká, čo vole shelter páka. Já se dívám a on drží tu řadící páku v ruce. Dám, co blbneš, člověče, tak zabrzdí, to nende, čo vole. Tak jsme sjeli samospádem z toho kopce až dolů do takového pole, tam jsme zastavili, odsud jsme to dotlačili do vesnice, tam on nějakýho kováře zmermomocnil, jeli do kovárny, tam to spravili, dovezli to zpátky do toho, on si zakouřil, ještě típnul jednu cigaretu a vrátil se s náma zpátky do takové restaurace, kde jsme večeřili a čekali jsme, až bude odjezd a najednou do té restaurace vběhnul takovej dědek a je to auto venku. My říkali, to je naše. Hoří. My jsme vyběhli ven, pač to auto bylo plamenek, jo. Ten Zdenal Marada nehnul ani brvou, šel k nejbližší telefonní budce, která tam byla, vytočil číslo do Brna nějakému kamarádovi, až tam jsme teprve pochopili, že to nebylo jeho, a řekl jenom, čo vole, barik je zrušený. On se živil nejrůznějšíma způsobama. On třeba prodával párky na brněnském veletrhu, protože tam se prodává lecos. A on, když jedna paní si koupila páreček, tak se vrátila a řekla, promiňte, pane, ale ten párek je zelený. A on říká, madam, to je pistáciové. Stejně tak, když si ode mě půjčil peníze, to bylo úžasné. Já jsem mu půjčil 10 tisíc, já ani nevím, kde jsem to poskáněl, to byly strašný prach. Já jsem od rodičů, od známých, od kamarádů, od všech možných lidí jsem poskáněl 10 tisíc a pak jsem se dozvěděl, že je nikdy neuvidím, jo? Protože on je odveze a už je nikdy nepřiveze. Já jsem mu to půjčil, on řekl, 30. ti to dovalím. 30. skutečně přesně na hodinu zazvonil, já jsem bydlel v panelovém domě ve čtvrtém poschodí, on, čo voli, vyzdu ti ty voli lovy, jo, pojď dolů, jo. Tak já jsem si šel dolů, teď jsem si tam sedl s ním na schody, on vytáhl ty zelený pistáciový bankovky a začal, jo. Jedna, dvě, teď bouchli dveře, on bacha, někdo jde, jo. Schoval, počkali jsme, až prošla paní Vajdíková a v zápětí zase začal. Jedna, dvě, tři, bum, bacha, zase někdo jde, jo. Tak zase prošla paní Vokurková, až prošli všichni nájemníci, tak kolem tak 7-8 hodiny večer, on dopočítával těch 10 tisíc, doložil tam tu poslední bankovku a navrch dal ještě jednu tu pistáciovou zelenou a řekl, to máš jako prémii za to, že jsi mě to půjčil, jo. Čili férový borec normálně, jo. Ale on taky, musím říct jednu jeho westernovou historku, on seděl v hospodě a tam do něho furt někdo vrtal, takový nějaký ožralý chlap a furt mu něco říkal, on mu furt, ten Zdeněk říkal, nechej mě být, já mám na ty pracký zbrojní glit, rozumíš, já tě nemůžu. A on zase, já ti říkám, nechej mě být, opravdu, nerozčiluj mě, já tě nemůžu cápnout, jo. Nechej mě být, varuju ti naposledy, jo. A když to řekl, tak ten ožralý chlap vzal deštník a mlasknul ho takhle po hlavě, no to byla poslední tečka, že jo, ten Zdeněk prostě to chytil, vstal, dal mu takovou pecku, že ten lehnul, teď vyběhli ti jeho kamarádi toho ožralýho s tím mokrý čtvrtě a začali ho mydlit. Skončilo to tak, že 14 chlapů leželo na zemi, Zdeněk odcházel z té hospody, jak ve westernu se takhle otočil vlastně na detail a řekl, neměl do mě šouchat. Lári, kde máš paňaňang? Pušně paňaňang. To je neuvěřitelná věc. Petr Scherhofer tomu neříkal paňaňang, jo. Ono to mělo tady ještě takovou kuličku a ta takhle bouchala do toho a vytvářelo to takový zvuky. Dneska už nevytváří, dneska už je to jenom relikvie, protože tu kuličku tu ulomil Petr Maláč. My jsme mu říkali Atýsek. Atýs. Já na něj mám strašně krásnou vzpomínku a byl to strašně talentovaný kluk a dneska už taky mezi náma není. Všimněte si, kolik už mezi náma není kamarádů. Je to docela smutný, ale zase na druhé straně, když vím, že řádí někde úplně jinde a dělá tam paňaňam, tak je to...

0: absolutně uklidňuje. My když jsme třeba jeli z Rakouska, jo, tak on v Rakousku se, že jo, zžahnul a teď tam ležel v tom zadním sedadle a my jsme přijížděli do Vídně a on říká, ztratil jsem pas, to bylo poslední, co z něho vyšlo. A to znamenalo pro nás jít na ambasádu a vyřídit novej. Když jsme přišli na tu ambasádu a oni nám říkali, odveďte ho do automatu, udělejte mu fotky, my mu vyřídíme novej. Oni, jim se to řeklo, odveďte ho. Jsme ho odnesli do automatu, ty jsme ho tam posadili, ten automat nečeká, ten je rychlej, jo. To byly 4 fotky, které jsme mu vyfotili, přinesli jsme to tam a říkali, co s tím budeme dělat. Nakonec to bylo úplně jedno, kterou vybrali, tak jednu odstřihli, nalepili to tam, jeli jsme na hranice, na hranicích ti celníci to prolistovávali, teď narazili na, to. To je pořád, tenhle je kde? Tamhle vzadu leží, jo, tak jsme se všichni otočili, říkali, radši jeďte, to nemá význam, jo. Čili to mělo i svoje výhody. No, jeho žena Monika Maláčová, skvělá herečka, která taky byla u nás v našem divadle, hrála u nás významné role, výborně zpívá dneska v úplně jiném divadle, ale třeba u nás hrála Markétu Lazarovou u Evy Tálské, že jo, nádhernou roli. Tam měla úžasnou scénu, kdy v jednom vypjatém momentě se před kozlíkem, kterého stvárňoval Jiří Pecha, takhle odhalila a úplně nahá proti němu zůstala, aby zachránila čest rodu. A jak tak zůstala úplně nahá, tak ten den tam byli učni se na tom představení podívat a velice těch učňů řekl, ty vole, to jsou Lívanci, co? Tam v podstatě už nebylo co dál hrát, jo? A to ještě ke všemu potom přišel Jirka Pecha, který byl oblečený do těch kůží a přepásaný těma koženýma řemínkama a vypadal jako kozlík. A když ho ten učeň uviděl, tak řekl, ty jsi se to vymustroval. Vypadáš jak Džugašvili, jo? Já bych vám rád představil tady případně jednoho dalšího člověka, který tady sedí skromně celou dobu za mnou. To je Larry Hauser. Larry Hauser je u nás v divadle už jako proslulý člověk, protože on si pamatuje všechny texty. My jsme nikdy neměli nápovědu u nás v divadle. Na co, že jsme nikdy nepotřebovali, že jsme měli tebe, tak to jako tady. Ale my jsme nikdy neuměli ty texty tak, jako je uměl on. On uměl všechny texty. A my jsme dělali třeba, kolikrát jsme na něj udělali takovou habaďuru, že jsme jako zapomněli, jo. Já třeba jsem měl říct, já zítra přijdu a zabiju ho, jo. A ty jsem zahrál, já zítra přijdu a ty jsem na Larryho dělal, a Larry, no? Co?
1: Zabiju.
0: Co?
1: Zabiju ho.
0: Cože?
1: Zabiju ho!
0: Řekl Larry, jo? A teď všichni nechápali, co se děje, pač on řekl pointu úplně jiný postavy, to bylo, on hrál do té doby Miru Milovnýho a najednou chtěl zabíjet, jo? No. Taky mě Larry pěkně navezl do průšvihu, protože my jsme tam měli takovou scénu, kdy jsme spolu jeli na tandemu, na dvojkole, já poprvé v životě, já jsem říkal, Larry, to nebudeme dělat, ať to dělají kaskadeři. Ne, to musíme udělat, my jsme z takového divadla avantgardního a my to musíme dokázat. Říkám, no tak dobře, jak myslíš, no. Tak jsme trénovali na tom kole, šlo nám to celkem, pak jsme měli sjet takhle ze stráně dolů, do davu se vmísit, sedli jsme na to dvojkolo, rozjeli jsme se, dobře jsme to zvládli, my jsme projeli, já jsem si říkal, no Hergot, tak asi opravdu, Larry měl pravdu, avantgardní divadlo, jenomže Vicky Ružička, kameraman řekl ještě jedno za to. To neměl říkat, jo, protože my jsme v polovině toho kopce, nikdo nám nedal pokyn, nikdo do toho z nás dvou nešlápnul, najednou se to rozjelo prostě a my jsme hrnuli přímo do šutru, který tam byli před náma, já udělal přemet dopředu, Larry salto dozadu, já jsem dopadl plno krve, Juraj Herz, který nikdy neběhá, tak ke mně běžel přes celý ten řeporýský lom a řekl nejnemožnější otázku, stalo se ti něco? No, říkám, asi ne, protože se ty krve, jo, jako jo. A to jsem ještě nevěděl, že jsem obražený po celém pravým boku, jo. Oni mě odvezli do nemocnice, do Motola, tam mě šili na boku, na hlavě, na rokti, všude možně. A přiběhla taková baba, najednou tam vstoupila do toho a říká, tady je, já jsem vás nemohla nikde najít. Prosím, já jsem za ROH, já bych potřebovala 42 stupenek na divadlo na provoz. Dana Kryková, to byla naše herečka. To jsme dospěli tak daleko, že jsme dva telefony měli, jeden nahoře v kanceláři a druhý dole v suterénu. A oba dva byly propojeny, takže se to dalo odposlouchávat vzájemně teda, že jo. A ona furt chtěla točit a furt nikdo nevolal, a tak jsme ji tam nechali vzkaz na nástěnce. Dano, volej produkci, stopy končí v krematoriu, a nechali jsme tam číst. Ona přišla, ježišmarja, mám tady vzkaz, jo. To vytočila, jo. Ty si ji ozvalo krematorium a ona, dobrý den, já můžu kdykoliv. Říkaj, prosím vás, ujasněte si to, já vím, že to je strašná rodinná tragédie, ale až budete vidět přesně ty časové posloupnosti, jak nám zavolit. Ne, mě to je jedno! Mě opravdu pustí kdykoliv, já můžu zítra třeba. No já vím, že to je složitý, ale opravdu to položili. Oni to položili, tak to znovu vytočila. My dole jsme řvali smíchy a ona znovu se vnucovala a nevzali ji do krematoria. Měli jsme tajemnici taky, jmenuje se Dita Fuchsová. Když ona nastoupila na ministerstvo zahraničních věcí, tak já jsem jí telefonoval jeden den, ona tam byla krátkou dobu, jo. Já jsem to vytočil, říkám, dobrý den, tady ministr Želeňac. Prosím vás, paní Fuchsová, my jsme odjeli na služební cestu do Fritku Místku a padal sníh, takže jsme zapadani tady všichni. Nemáme tady auta, kdybyste byla tak laskavá, jsem našel jenom vaše telefonní číslo. Ano, píšu si, pane ministře. Pošlete nám sem zítra 4613, abychom mohli odjet všichni, jak jsme tady papalaši. Kompletně, ano. Ano, pane ministře, já to všechno zařídím. A jak jste našel moje číslo? Jiné nemám než vaše, já si vás pamatuju a teď si trhněte nohu. Prosím, pane ministře, teď si trhněte nohu, protože to jsem se ti nepředstavil. Nazdar, no ty jsi blbý, jo. My jsme s tím telefonem zacházeli až do takových krajností, možná bych to ani neměl říkat, aby to neznělo jako navádění, ale my jsme třeba si vybrali telefonní číslo, libovolný v telefonním seznamu, to jsme vytočili a tam jsme řekli, dobrý den, prosím vás, doma Karel? Ne, tady nebydlí Karel. Aha, tak promiňte, naschranou. Za hodinu znovu. Dobrý den, Karel je doma, prosím vás? Ne, tady nebydlí Karel, to bude asi omyl. Tak se nezlobte, naschranou, za hodinku znovu. Prosím vás, Karel už přišel? Ne, tady nebydlí Karel, já už to dneska vysvětluji po několikáté, já nevím, co se stalo, zřejmě to tam mají nějaké, ne, tak to bude asi omyl, naschranou, zase za hodinku. Dobrý den, prosím vás, Karel není doma náhodou. Žišmarja, není doma Karel, tady žádný Karel ani doma nikdy nebyl, tady nikdy žádný Karel nebydlel, já už nevím, co mám dělat, furt mě sem někdo volá kvůli Karlovi, dejte mě pokoj, zase za hodinu. Prosím vás, Karel je doma, Ježiši Kriste, tady nebydlí Karel, já už nevím, co mám dělat. Po půlnoci do té doby ho necháte oddechnout, jsme zavolali znovu, ten už přiběhl k tomu telefonu, kdo je tam? Tady Karel, nevolá mě někdo? Jožko Cíler s námi robil velmi často, slovenský architekt, keď vyhrál kvadrienále, nebo či bienále, nebo čo to bolo, tak dostal možnost vystavovat v Brazílii, v São Paulo. Jo? Jožko odjel, vrátil se, týden nemluvil. My jsme furt, Jožko, jaký to bylo? Pověz, řekni. Nemluvil. Za týden z něho vyšlo první slovo. Říká, rozumíš, keď jdeš po tej Copacabane a najednou proti tebe jde blondýnka, čierna, potom hrdzava, pak zasa blondýnka, mulatka, ještě krajšia čierna, zasa blondýnka, zasa hrdzava a ty si uvedomíš, že za svůj krátký život nemůžeš mať ani len 1% z těchto bab, tak to je na vešiak. No, dále se to bude týkat ještě divadla na provázku a taky už zároveň Národního divadla, protože já, když jsem přišel do Národního divadla a seděl jsem v sauně a byl jsem nahej, což je logický, že jo, vedle mě seděl nahej mistr Haken. To bylo taky logický, že jo. A teď jsme tam tak logicky spolu vedle sebe seděli a řeč stála, jo. A já jsem nevěděl, co by tak, jo. A tak jsem říkal, mistře, nevím, jak bych začal. My jsme kdysi v divadle na provázku, které asi neznáte, my jsme tam hráli takovou hru, která se jmenovala Prodaný a prodaná. A bylo to o Karlu Sabinovi, libretistovi Prodané nevěsty, samozřejmě vím o tom. A já jsem tam zpíval árii z Kecala a vy jste mi tam jel jako playback. A vy to umíte? Říkám, ano, umím. Tak si to dáme. A tak jsme v té sauně spolu zpívali s mistrem Hakenem. Jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco, něco, jo, to by bylo něco kus daru, jo, to by bylo něco kus daru. A pak mistr Haken šel a skočil do bazénu a zasyčel. A bylo to krásné.

0: Tak s tímhle kouskem, to ještě pořád mám v uších tu hudbičku, s tím jsme objeli, to byla Brechtova svatba, s tím jsme objeli Kus světa a hráli jsme v mnoha jazycích, protože to jsme taky museli umět a taky jsem rád, že jsme to všechno praktikovali a jezdili s náma vedoucí zájezdu, to tenkrát bylo nutné, bez vedoucí zájezdu by ten zájezd ani nedopadl dobře, že jo? S náma jezdil především náměstek ředitele Státního divadla, ten vážil asi 180 kilo živé váhy a seděl na prvním sedadle a držel se za madlo a funěl, ať bylo jaro, léto, podzim nebo zima, on funěl permanentně a nejvíc na celnici, pak vždycky něco pašoval. Já si pamatuju, jak jsme jeli jednou ze Švédska nebo odkud si ze severu a teď jsme přijeli na tu naši hranici a tam ten celník říkal, jaký vedro, já vás vůbec ani nebudu kontrolovat, navíc já to vaše divadlo mám rád, já to jenom tak rychle proberu ty celní prohlášení. Tenkrát byly celní prohlášení ještě, že jo, teď on to celý prolistoval, teď se zarazil, říkal, ježišmarja, tohle je kdo? Elektrická trouba, dva magnetofony, video, tady dva náramky, čtyři prsteny, 8 náhrdelníků, gramofon. Kdo je to? A ona pro ním se tady říká, jsem prosím já. Jak se na to člověče, to ještě není zdaleka všechno, tady šicí stroj.
1: Ale Tuček taky veze šicí stroj.
0: A kdo je to Tuček?
1: To je umělecký vedoucí, ten by neměl vozit šicí stroj.
0: No dobře, no ale on veze jenom šicí stroj, ale co vyvezete? A to ještě není všechno, štvery, lyže, sáníky, proboha, kde jste na to vzal, člověče?
1: Já jsem šetřil z diet.
0: Jste musel šetřit z diet celého souboru a ještě $1000 si vez sebou. Ježi, Maria, já mám takovou dobrou náladu, dejte mi 1000 korun a jeďte.
1: 1000 korun?
0: No a kolik jste si představoval?
1: Já jsem ještě v životě nikdy nic neplatil.
0: Dejte mi 500 a táhněte k čertu.
1: Tady to máte, přijeli jsme hranice, on říká, to jsem s nima vyběhnul, co?
0: Neuvěřitelný co. Na Elsinore taky v Dánsku jsme se šli podívat na Hamletův hrad. Teď to stačilo vždycky jenom pustit v tom autobuse takovou jako, to je blbý, že tam je vstupný 50 dánských korun. A on už, kolik? 50 dánských korun, to blbý, já tam nejdu. A už byl hotový, my jsme věděli, že máme klid a když jsme tam zaparkovali, tak on řekl řidičům, zůstanete tady a uvaříte mě polívku. Tak mu vařili polivku, my jsme se šli podívat na hrad, tam jsme se potom vykoupali v moři pod hradem, všechno jsme si to užili, vrátili jsme se, říkali, škoda, bylo to zadarmo.
1: Co je?
0: On si s náma opravdu užil teda krásný chvilky, ale my s ním taky, protože když jsme hráli ve Stockholmu, tak byl uvítací večírek, že? Uvítací banket. Byli jsme na radnici ve Stockholmu. Radní se soustředili všichni na to večírku. Starosta hovořil, měl proslov ve švédštině, to bylo záživný, že? Pač tomu jsme všichni rozuměli. Nám taky vždycky říkali v tom Švédsku, když jsme jeli metrem, že máme vystoupit na stanici Ötterget. A my jsme jeli a teď se ozvalo Ötterget. Říkali, už? Ne, to asi nebylo ono. Jsme druhou Ötterget. No to už možná, jsme jeli třetí, no tak to ještě, pak jeli čtvrtou, teď to bylo nějaký delší, přijel, to byla konečná, že jo, jsme to projeli celý, jo, normálně. A teď si vemte, že v týhle ty řeči on nám vedl proslov celý, jo. Ten starosta. Bylo to nezáživný, to já přiznám, jo, a teď tam stály všechny ty soubory, nám vždycky říkali, nehrňte se první k jídlu, bylo by to takový nezdvořili jsme z toho našeho východního bloku a to. A my jsme ho vždycky, poslechli všechny, aby jsme se hrnuli k první k jídlu a vždycky tam první byli Američani, takže jsme na to, že jo, jsme na to vždycky doplatili, no. Ale tenhle ten furt mlel, to je, když pustíte pospátku chlapa, jo. A my jsme poslouchali a ta tlumočnice, co tam byla, to tomu náměstkovi tlumočila. A najednou mu tlumočila, že všechno to kolem, že to se nazývá zlatá síň, proto, že ty čtverečky, jedenkrát jeden centimetr, že jsou z ryzího 24-karátového zlata, že to kdysi král Adolf věnoval městu Stockholmu. To, když se ten náměstek dozvěděl, tak okamžitě vyjel kapesní nožík a už rejpal, jo, už jel. A teď ten furt dělal. Ty tam všichni se otočili tím směrem jako a tam stál ten náš náměstek a dělal do toho ticha, jo. Teď to pohledal, udělal jenom.
1: No my jsme už nemuseli hrát druhý den, že to bylo absolutně zbytečné, protože nám udělala takovou ostudu, že to byla katastrofa. Ale taky s náma jezdívala paní, jmenovala se Hučková, to byla sympatická taková paní, ona byla taková menší a ona tak chodila zajímavě jako vždycky s náma. A ona mluvila pěti jazykama, jo, pěti jazykama mluvila opravdu, ale všema stejně, jo, to bylo takový u ní zvláštní, ale domluvila se všude, jo. A my jsme jednou v Barceloně, když jsme byli, tak jsme s Frantou Kocourkem šli na procházku a to nezapomenu nikdy, jo, jak ta Hučková vychází z té barcelonské banky a má takovejhle fascikl peset pro nás, pro celý soubor, a teď to počítala, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a kolem lítali chlapi, kteří měli kukly na hlavě a samopaly, jo. Mláčili, říkali, ale dejte mě, počkejte, 21, 22, 23, 24, a my stáli naproti a byli jsme přepadení, paní Hučková, banka je přepadená. Ona 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20. Ona vyšla jako poslední živá z té barcelonské banky, to bylo neuvěřitelné. Dámy a pánové, děkujeme vám. Já pevně věřím, že se vám tady líbilo, stejně jako se nám líbilo mezi vámi. Já bych vám chtěl všem poděkovat za tu krásnou atmosféru. Mějte se hezky.

0: Dobrý den, pane kapelníku. Mě posílá Vondrejc.
1: Vondrejc? Poklona. Vy mi nesete písničku.
0: Ano, pane kapelníku, prosím, tady je.
1: To znám, Vondrejce. Tak. Vondrejc má na talenty čuch, jak se na to podíval, a veselá kopa to je. On vždycky říká, pane popelníku. To je jako pane kapelníku, taková slovní říčka.
0: Aha.
1: Pane, jak se reče?
0: Břidlo. Zbyšek Břidlo.
1: Ten umělce hodně blbý jméno. No. Rytíř, takhle to zní, ale Břidlo. Hejte, kdo vám píše slova?
0: Já sám, prosím, pane kapelníku. Pan Ondrejc říká, že to nevadí.
1: Nebo teď by to vadilo. Hejte, aspoň se nemusíme s nikým dělit, že jo?
0: Prosím?
1: Dělit s nikým.
0: A, teď nemusíme. Už rozumím.
1: Tak ukažte, to je tohle, víte, to je tohle, jo. Tak jmenuje se to Noc v sadě. To je název, název.
0: No, to je název.
1: Hezký název.
0: Že jo?
1: Sedím tu jako na laně, sedím a čekám na laně. On sedí na laně a čeká taky na laně.
0: Ne, prosím, to první to je jako pro vás a ta laň to je jako...
1: To je poezie.
0: To je štěpný rým.
1: To je štěpný rým, hele, a teďko. Měsíce ke mně naklání, já prahnu po lani. Zase po lani.
0: Ano, ano.
1: Ty jste myslivec, víte.
0: Ne, prosím, já jsem začínající inženýr.
1: A čeho jako čeho?
0: Lidských duší.
1: Ne, dobrý. Já prahnu marně patrně, po lani nebo po srně. Laň a srň, to je to samý.
0: Ne, prosím, to je jiný.
1: Srň je jiný než laň?
0: Ano.
1: A máte tady cis. To vám materníček nezaspívá, to je text pro materníčka, víte?
0: No, já nevím, snad, jak
1: myslíte. Materníček nenávidí cis, tak to ano. Byste měl vědět. V jedné písnice jsme měli narcis, a museli jsme mu udělat borovice. On má rád tře, v okultonu, níž aspoň. Kde to jsme? Po lani nebo po srně? Není to totéž tedy, jak jste říkal, ano. To nevadí, já to nepochopím, jak se zdá, že srň a laň, prosím. Leč ta jde právě s jelenem po lánu s celerem.
0: Promiňte, pane kapelníku, to není s cerelem, ale po lánu s celeném.
1: A proč je tam ten lán s celený?
0: To, aby bylo jako dnešnější.
1: A víte, že se vám to povedlo, když my to můžeme dát klidně někam do soutěže. Taková rokycanská kotva, nebude zahozený. No. Televize, rozhlas, desky, to pofrčí, pane.
0: Břidlo.
1: Břidlo. O tom si pro... Vaše paní je břidlice, víte. To se mi povedlo.
0: Pane kapelníku, já nejsem ženat.
1: Tak helejte, jak to máme dál, pane Břidlo?
0: No.
1: Měsíc své světlé rozsvěcí na paseky i na lesy. Helejte, nemohlo by to být, napadá mě, navěší. Měsíc své světlo navěší, to je něco pro Češi.
0: No je.
1: Muzikantský by to byl dobrý fígl.
0: Ale, no, čistě.
1: A mrak pak.
0: Ano.
1: Mrak pak. A, je to?
0: To je mrak, to... mrak potom.
1: Já myslím, že je to jedno slovo. S tím můj vemesl. Mrak pak to je dobrý, to zaspívá i materníček. Mrak pak, nebo ne. A teďko. Já budu zase sám. A zase sedím tu jako na laně, sedím a čekám. Zase na laně, sedím a pláču. Do laně, ne, do dlaně, že tebe jen rád mám. Konečně hezký rým, nevocelý obraz, věčně krásný, to by se líbilo Vondrejcovi.
0: Ano, Vondrejcovi se to velice líbilo.
1: Vondrejc má čuch a jak vidí talenta, hned mi ho pošle a já pak s ním pracuju. Tak my začneme mladý pracovat.
0: Ano, proto jsem za vámi, pane kapelníku, přišel, že bychom pracovali. No a co říkáte té mé písni?
1: Moc.
0: Co moc?
1: Se mi to líbí.
0: Tak.
1: Výborná věcička. tu melodii večer trochu ještě protáhneme něčím, ale ty slova. Hlejte, já bych to udělal takhle, kdyby to bylo. Sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam, sedím, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Teď by to chtělo zbor pánkovce, bakterie, nebo takové. Dalo by se to zopakovat a sedím, pim, pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam, hledím, pam, pam, pam, pam, pam. Co tomu říkáte? Hlejte, nechte to na mě. Budete mít po starosti, to bude hit jako víno. Počkejte, počkejte, teď mě napadlo něco. Vyť mi tam místo toho pim pam pam pam pam pam pam put, tam můžeme dát hip bum bam bum bum buš buš. Genialní.
0: To tady jo.
2: Tady běhám po chodbách a nevím jak to, já tady hledám právní poradnu.
3: No tady to je, prosím. Tady máme samé takové cedulky, které ukazují, kde ta právní poradna se nachází. Šipky jsou.
2: Prosím. Aha, šipky, no jo. No jo, já hledám právní poradnu, a ne šipky. Jsem tady dobře, teda na místě, že ano?
3: Zajisté, co si přejete?
2: No, a vy jste tady jako takovej, který má přes tohle něco jako dělat?
3: Samozřejmě, já jsem tady referent.
2: Co jste tady?
3: Jako referent.
2: Ale jděte.
3: No.
2: No a vy jste doktor?
3: Ne, jsem právník, prosím.
2: A doktor ne?
3: Také, přirozeně.
2: No jo, to je dobře. Je vidět, že jste se dobře učil. Že jste právník.
3: To s tím nemá co dělat. Co
2: no má, já mě záleží na to, abych věděl, jak jste se učil. Ale... Ty mohl říct každej, že jo, to je, já si po vás budu dávat pozor. Tak,
3: no, květři.
2: Tak já jsem si tady udělal takový škicle, abych na nic nezapomněl, víte?
3: Tak prosím,
2: no. Pane poradno. Já bych vám to strašně rád pověděl od začátku.
3: To je důležité.
2: Začte rozumět při vašem vzdělání.
3: Ano.
2: No, tak u nás v domě,
3: ano.
2: Jako co bydlím,
3: ano.
2: Nenudím vás?
3: Ne. Ale říkáte to trošku pomalu, venku čekají lidi. A
2: no jo, no, čekají lidi, já zase jsem zvyklý mluvit volně.
3: No.
2: Tak zkrátka u nás v domě spadnul jednomu pánovi kořenáč.
3: Co se mu stalo?
2: No, rozbil se. To už se mu stalo, no.
3: Tomu pánovi.
2: No tomu pánovi nic.
3: A jak je to možné, to měl štěstí.
2: No jo, no, on tam nebyl.
3: On tam nebyl?
2: Ne.
3: No tak pokračujte.
2: No, a dole šel zámečník se psem.
3: A nač potřebuje, prosím vás, zámečník psa?
2: To je to. Moje žena říkala taky, na co potřebuje zámečník psa?
3: Ovšem,
2: jo.
3: No.
2: No jo.
3: No a co dál?
2: No počkejte, to je právě to nejzajímavější.
3: No.
2: A ten květináč.
3: No.
2: Nebo ty se zlobili bužek a kořenáč. No. Ono je to trošku těžší, víte?
3: To je stejné, no prosím.
2: No není, květináč je prázdný a kořenáč je jak spaný. No to je jedno. A ten květináč spadnul tomu psovi zrovna před šumák.
3: No tak to se vlastně nic nestalo.
2: Nestalo, já vám dám, nestalo. Nestalo, jako by se nestalo, kde to veme? No. Ona toho psa ranila mrtvice.
3: Co?
2: No mrtvice.
3: Toho psa ranila mrtvice.
2: No páte, jak hrozně. Koukajte, kdyby vy jste šel a spadl před váma květináč, vás by taky ranila, kdyby vám spadl kořenáč před čuma. Dovolte. No ne, já jsem pane profesore, to tak nemyslel.
3: No tak co se jiná, tak
2: co se jiná, no a to
3: tam... Zahranila mrtvice.
2: Jo.
3: To se nestává přeci.
2: No nestává, tomuhle se to stalo.
3: A co to byl pes, nějaký štěně, nebo co to
2: ne,
3: bylo?
2: Ne, to byl ratlík.
3: Ratlík, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
2: No zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No, tak... víte, to už se hodně třese ratlík.
3: No jo, no
2: on
3: tak.
2: Se přese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi 15 let, tak to dělá nohama. Jej! Podívejte se,
3: já to se vlastně dívám.
2: Ten pes pošel stáří.
3: Ne?
2: No, já si to také myslím. Ale ten krejčí říká...
3: Jaký krejčí?
2: No tomu patřil ten pes!
3: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
2: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
3: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
2: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa, A ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
3: Jo, tak. No a dál?
2: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
3: No?
2: No a já jsem smutný.
3: Kvůli tomu psovi?
2: Ale ne, po tátovi. Já jsem Václav smutný.
3: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane Smutný?
2: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
3: No.
2: Já jsem to viděl.
3: No.
2: A já mám být jako svědek korunovaný.
3: No. Co?
2: Koruní.
3: Koruno. A o co vám vlastně jde?
2: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný, rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mně třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstruhejte.
3: No.
2: Abstrahujte, no to vy neznáte.
3: Abstrahujte.
2: Co?
3: Abstrahujte.
2: No když to vidíte, tak se mě ptáte.
3: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
2: No.
3: No tak a co dál? Tak to vám řekl, tak.
2: No. Nenudím vás,
3: pane. Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
2: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
3: Dovolte.
2: No jo.
3: No co bylo dát, co vám říkal?
2: No, zkrátka dobře povídal, když mu to u soudu odsvědčím,
3: no?
2: Že ten Ratek a tak a tohle a že jako, že by mě za to dal třeba 500 korun.
3: Za co?
2: Za co, Jezus, mante, vy jste tupej. No že bych to jako řekl.
3: Počkejte.
2: Kam?
3: Tak řekněte mi to přesně, jak to bylo. Co vám řekl?
2: No, on povídal, když mě odsvědčíte, pane, vy, no. Já, že ten pes byl drahocenej a že měl policejní výcvik,
3: Počkejte. Vy počkejte.
2: Já čekal.
3: No, já bych to chtěl vědět přesně. Přece no. S vámi nemluvil ve třetí osobě.
2: Ne, to ne. My jsme tam byli sami dva.
3: Ale to mi nerozumíte. Když s vámi mluvil, tak mluvil v první osobě, ne?
2: Ne. On nikom nemluvil a o sobě taky ne.
3: Podívejte se, pane Smutný.
2: Cože?
3: Podívejte se, pane Smutný.
2: Když vás... Vy mě znáte.
3: Vy jste se mi představil, že jste Václav Smutný.
2: No jo, to jsem.
3: No tak.
2: No jo, to
3: tak, když s vámi mluvil, tak vám řekl. Když mě, pane Smutný, odsvědčíte, že ten pes byl drahocenný a že měl policejní výcvik, tak já vám dám 500 korun.
2: Ne, to ne. To já od vás nemůžu vzít. A pak vy jste s tím neměl co dělat. Vůbec jsem o vás nemluvil.
3: No to je teda jedno, ale tak o co vám vlastně jde?
2: No, mě by šlo jako o to, že bych snad takovým věcem mě neměl navádět.
3: A on vás...
2: se sem jdu zeptat.
3: No jo, dobře, ale... On vás naváděl?
2: No nenaváděl.
3: No tak co vlastně chcete?
2: No, Jezus Maria, já to věděl, že to bude těžký případ.
3: No.
2: No já zkrátka u nás do mě, co bydlím.
3: No.
2: Vlastně rozumně.
3: No rozumím, no prosím.
2: Při vašem vzdělání.
3: No.
2: Zkrátka spadnul ze zhora kořenáč.
3: No, to jste mi přeci řekl.
2: To už jsem vám říkal.
3: No ovšem.
2: To je zajímavé.
3: No.
2: tak to by bylo všechno v pořádku.
3: No to je vyřízený.
2: Nemáte se, že jsem vás držel.
3: Ale vůbec ne.
2: Ne, no tak to jste hodnej.
3: No.
2: No tak já ještě jsem se vás chtěl zeptat.
3: No.
2: Co jsem dlužen?
3: No to je bezplatná poradna.
2: To je bezplatná poradna.
3: Všem, to je zadarmo.
2: No tak ono to bez toho za víc nestále.
4: Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje, zdravím Sontágu, zběle pod pradědem a on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2, a teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu, že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil bytě svých rodičů a on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam ho on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde přes předsí, zavře, jde doleva. No ježiš, no hodinky otevře, zavře. Teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlí, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, do toho jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, mám se to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak... Ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád. No tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje, a on proti ní nahej, teď se drží, ne? Dobrý, ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. No pojď, tady mám zima, rozumím, ono je to leden, on jsou tak taky jako vlastně, no tak on jde, tak ona mu půjče ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se to vyčurá a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsí a najednou člověče, ale s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, je to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nejlepší bude prostě přece, nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký umí prostě jenom američtí seriálový herci. No a to mrazivé, to umí zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se... Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se vám vyčurat, já jsem byl nahý, no on byl nahý! No a to jdete k nám se vyčurat nahý. Ne, ona mě manželka půjčila župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říká, ne, já, my jsme celkem ani, já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo co, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, půjdete domů, pojďte, teď zazvoní. Manželko, kdo pak? Kdo tam? Policie. On říká, otevře. No jděte. Teď ho tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj. Vezme si župana za bůh. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý. Ráno, jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostal. Po třech letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po třech letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným.
5: Já jsem někdy neprávem obviňovaný, že tady útočím na ženy, tak mám dneska něco ze života mužů. Je to takovej deník muže v domácnosti, myslím si poměrně zajímavý. Je to jeden týden, pondělí. Jsem sám doma, žena na týden odjela. Je to skvělý pocit, velmi příjemná změna. Myslím, že tu prožijeme se psem nezapomenutelný týden. Udělal jsem přesný plán a rozvrhl jsem si čas. Vím přesně, kdy vstanu, kolik času strávím v koupelně, kolik přípravou snídaně. Propočítal jsem také čas na mytí nádobí, úklid, psí procházky, nákupy a vaření. Když jsem odhadl celkový čas, velmi příjemně mě překvapilo, že budu mít spoustu volna. Nechápu, proč ženy tolik mluví o domácnosti a dělají z toho takovou vědu, když je to činnost, která vyžaduje tak málo času. Jde jen o to, jak si ho zorganizovat. Večeříme každý kotletu, já i pes. Na stole mám svíčku, protože to dělá pěknou atmosféru, také sváteční prostírání a ve vázičce růži. Pes měl paštiku, paté de canard, jako předkrm, pak maso s jemnou zeleninou a keks jako dezert. Piju víno a kouřím doutník. Už dlouho jsem se necítil tak dobře. Úterý. Musím se znovu podívat na svůj časový rozvrh. Zdá se mi, že bude vyžadovat malé změny. Psovi jsem vysvětlil, že každý den není ovšem svátek a nemůže mít vždy předkrm a hlavně 3 misky, které pak musím umývat. Při snídani jsem si všiml, že výroba pomerančové šťávy má jednu nevýhodu. Ovoce znečistí celý přístroj. Jiná možnost, udělat šťávu rovnou na 2 dny. Pak bych nemusel stroj mít denně. Objev? Zjistil jsem, že párky mohou ohřát v polévce a ušetřit tak jednu nádobu, kterou nemusím mít. Rozhodně nemíním denně luxovat, jak si to přála žena. Úplně postačí jednou za 2 dny. Důležité je se přezout a otřít psovi packy. To je vše, jinak se cítím skvěle. Středa.

0: A mám pocit, jako by mi domácnost zabírala více času, než jsem odhadoval. Budu muset svou činnost zracionalizovat. První kroky. Koupil jsem jídlo v sáčku. Nemusím přece ztrácet čas neustálým vařením. Jídlo se nemá připravovat déle, než se jí. S tlaní je problém. Nejdřív rozhazovat přikrývky, pak větrat, pak složitě stlát. Myslím si, že není nutné stlát každý den, když zase půjdu večer spát. Mám při stlaní pocit marnosti. Také psovi už nepřipravuji složité jídlo. Koupil jsem už hotové jídlo pro psy. Tvářil se divně, ale nedá se nic dělat. Když mohu já jíst už hotové jídlo, musí se přizpůsobit i on. Čtvrtek, už žádné pomerančové šťávy. Jak takový nenápadný pomeranč dovede ušpinit přístroj, je neuvěřitelné. Kupuji hotovou šťávu v lahvích. Objev. Podařilo se mi vylézt z postele tak, že jsem skoro vůbec nenarušil přikrývky. Pak stačilo jen trochu uhladit deku. Ovšem chce to cvik a je nutné, aby se člověk během spánku v posteli moc nevrtěl. To znamená nestřídat často polohy. Bolí mě kvůli tomu trochu záda, ale to lze odstranit horkou sprchou. Přestal jsem se každý den holit. To je tedy opravdu zbytečná ztráta času. Navíc tím získám čas, který mi chyběl a kterým disponuje žena, která se neholí. Zjištění? Je zbytečné jíst pokaždé z jiného talíře. Přidělává se tím nádobí, to je hotové mrhání. Mít neustále nádobí mi začalo jít na nervy. Také pes jí z jedné misky. Je to konec konců jen zvíře. Poznámka, dospěl jsem k závěru, že luxovat stačí maximálně jednou týdně. K obědu i k večeři jsem měl párky. Pátek. Konec ovocným šťávám. Lahve jsou moc těžké. Zjišťuji následující. Ráno párek chutná dobře. V poledne méně, večer vůbec. Když člověk jí párky déle než dva dny, může to způsobit i lehkou nevolnost. Pes dostal sušené jídlo. Je stejně výživné a hlavně nemaže to misku. Jinak bych si už připadal jako automatická myčka nádobí. Přišel jsem na to, že polévku lze jíst rovnou zrncem. Chutná stejně. Žádné talíře, žádnou naběračku. Přestal jsem vytírat podlahu v kuchyni. Tato činnost mi ušla na nervy jako předtím stlaní. Mám dojem, že mám moc odpadků. Nevím, odkud se berou. Musím s nimi běhat ven. Poznámka, konzervy nepadají v úvahu, protože se umaže otvírák. Sobota. Nač se večer svlékat, když se ráno zas musím oblékat. To si raději déle poležím. Navíc se nemusím vůbec přikrývat, takže postel zůstane perfektně ustlaná. Pes nadělal drobečky. Vynadal se mu. Nejsem jeho služka. Zvláštní uvědomil jsem si, že takhle se mnou občas mluví žena. Dnes je den holení, ale vůbec do toho nemám chuť. Můj nervový stav není dobrý. Snídat budu jen to, co se nemusí rozbalovat, otvírat, krájet, mazat, vařit nebo míchat. Všechny tyhle činnosti mě rozčilují. Plán. Oběd s ním přímo ze sáčku, rovnou nad sporákem. Žádné talíře, žádné příbory, žádné prostírání a jiné nesmysly. Trochu mě bolí dásně. Možná je to nedostatek ovoce, které je moc těžké na dopravu. Třeba je to začátek kurdějí. Odpoledne telefonovala žena a ptala se, zda jsem umyl okna a vypral prádlo. Hystericky jsem se rozesmál. Řekl jsem jí, že na takové věci nemám vůbec čas. Mám problém s vanou. Ucpala se špagetami. Moc mi to ale nevadí, protože už se stejně nesprchuji. Poznámka. Jíme-li se psem rovnou z ledničky, je zapotřebí udělat to rychle, aby nezůstala dlouho otevřená. Neděle. Pozorovali jsme se psem z postele, jak v televizi jedli lidé nejrůznější pokrmy a lahůdky. Oba jsme měli pusy plné slin. Jsme oba zesláblí a mrzutí. Ráno jsme snídali něco z psí misky. Ani jednomu to nechutnalo. Měl bych se umýt, oholit, učesat, udělat psovi jídlo, jít s ním ven, umýt nádobí, uklidit, nakoupit a udělat celou řadu dalších věcí, ale už se mi nedostává sil. Mám pocit, že se neudržím na nohou a že mi slábne zrak. Pes přestal vrtět ocasem. V posledním půdu sebezáchovy jsme se odplížili do restaurace. Jedli jsme skvělá jídla na různých talířích víc než hodinu. Pak jsme odešli do hotelu. Pokoj je čistý, uklizený, útulný. Rozházel jsem postel a opět spal jako na začátku expedice. Myslím si, že je to ideální řešení, protože takhle skutečně ušetřím spoustu času. Až se zotavím, budu přemýšlet, k čemu ho použiji. Můj bratr Ivan Kraus.
1: Já vám řeknu takový kurikulum. Víte? Tak já jsem se v první řadě narodil. Teda by někdo nemyslel, že tady v první řadě. Já jsem se narodil v hlavním městě naší vlasti na Žižkově. Vůbec jsem to nečekal. Myslel jsem si na své věci, jo, že pořád mám co dělat. A najednou do toho přijde narození nějakého člověka. A on to byl já. To mě teda vyrazilo dech. Ale již z počátku byl jsem velmi zvídavý. Ptal jsem se spolu s Nerudou. Kde jsem se to odstl? Veřejné ve zahradě, lidí na se to valne jak ku poradě. No tak Neruda teda u toho přímo nebyl tehdy, jo. U toho byla tehdy pouze moje matka, protože ta jediná mě tenkrát byla schopná porodit. To už by málo která dneska. Ty mladý, to už není ono. Ale vypadal jsem úplně jinak. Například pro srovnání, jo. Ku příkladu, kančí mládě. To hned po narození chodí. Já nic. Já jsem jenom tak ležel, jak Lazar, ale křičel jsem na matku. Prosím vás, za co? Jestli už taky mezi náma něco bylo, víte? Asi kvůli baráku něco. Ale na otce taky. Já byl nervózní. Taky jsem nevěděl, jak to všecko bude dál, jo. Jestli budu v tom semaforu, nebo ne. No tak to člověku nepřidá. No ale postupně jsem se uklidil, začal jsem ze zoufalství chodit do školy. No přátelé, co se týče tohoto období, tak to já nemůžu z tohoto místa, To mi dalo hodně. Zabrat tedy. Ale hodně jsem si odnes třeba. Houbu taky. Křídy. Hodně. Ale i jiný třeba. Například ještě dneska, jo? O půl noci. Když byste mě vzbudili. Ne, abyste mě chodili budit. Ale o půl noci ještě dneska, jo? Kdyby... Tak, já když bičem mrzka. Počkejte, nechte to. Jo, ještě dneska, o půl noc, no, jste mě spletli. Ještě dneska, o půl noc, noci, já když mrzka. Jo, takhle, o půl noc ještě dneska, autorechny ještě dneska. Když by se mě zmrskali bičem. To už bych vůbec nic, ne, počkej, ne. Ne, nechte mě bejt. Jo, o půl noci, ještě dneska, jo. Ještě dneska, když bych se zmrskal. No hodně. Ale i jiný. No, no třeba, pak jsem se ještě taky učil. Francouzsky. To jsem se nenaučil. No tak já bych se to naučil, bo to nejde, ale to je úplně jiná řeč než naše. To je každý slovo jiný. No tak. Nejsem cvok. No ale zase třeba matematika. To je vlastně jenom 10 čísel. Pořád se to tak přehazují. Sice arabských, to je pravda. To mě zpočátku činilo potíže. Ale když si na to zvyknete, víte, hlavně důležitý u tohohle z toho všeho je, víte co jo, že se dělá hlavou. Protože to se nedělá nic. No, o tom mě šlo celý život. Tady vidíte výsledek. Ta hlava je chytrá, tu drží krk, nebo i krku, ta se snad někde válí. Ta je líná, ale chytrá. A když vás tak sleduju, vy asi taky spíš tou hlavou, že? Sice některý takhle rukou je línej. No podívejte se, vážení přátelé. Takhle by to nešlo. Že? Společnost do vás investovala. To je málo tohle. No tak zvedneme se a jdeme na to. Těžkovité. No tak já to s váma udělám jinak. Já vám zaspívám a budu vás to zvedne ze sedadel.
2: Víte-liš, že i slovo se může stát šlágrem?
3: Vím-liš. Například slovo napnelismus. Vzpomenete na slovo napnelismus?
2: Nebo cukatura.
3: Cukatura. To je z filmu Pudr a benzín Wericha a Voskovce.
4: Tady tenhle ten konec takhle pořádně přivážu na pevnej kolík. Sednu si a čekám.
5: Na co?
4: Až se na tom druhém konci ta kotva zachytí.
5: Proč?
4: Protože ta kotva se musí zachytit a ta loď cukne.
5: Kdy?
4: Až se to lano napne.
5: A lanoli nenapneli se?
4: A lanoli nenapneli se. Blbej argument, co? Lanoli nenapneli se. A proč pak by se nenapnelilo, co?
5: Ale když se má napnelit, tak musí někdo cuknulout.
4: No jo, ale aby mohl někdo cuknulout, pane, tak tady nejdřív musí být ten náležitej napnelismus.
5: A napnelismus bez cuknulatury je volovinismus.
4: To není pravda, prosím, protože nejdřív tady musí být ten napnelismus, aby právě mohla nastat ta kýžená... Cukatura.
5: Cukatura je kravinimum. Vám jedná se o to, aby kotva se zachytila tím lano, aby se napijalo a loď sebou cukla. Avšak k tomuto dění dojít nemůže, jelikož kotva na tomto laně připevněna není.
4: Kotva není?
5: Kotva není. Co? Připevněna.
4: No ne, ale vy říkáte, že ta kotva.
5: Na tomhle laně.
4: Přivázaná?
5: Není.
4: Není?
5: Není.
4: Není?
5: Není.
4: Nemehlo? Blbé? Vy jste měl tu kotvu na to lano přivázat?
5: Přivázat, pane, mě to bylo hned divný, že jí tam mám hodit.

0: To je courání po palubě, kde jaká zábava, to se to tady fláká. Hele ho, tamhle jde.
1: Herectví, jak říkají někteří, jsou prý metamorfózy, věčné proměny. Snad právě proto já dobrák od kosti, člověk čistý a nezáludný, mravně spanilý. Snad právě proto jsem já musel taková dlouhá, útrpná léta hrát s námahou a mnohdy i vnitřním odporem. Lumpy, lotry, podvodníky, záletníky, dobrodruhy, proutníky. Prostě vše, čeho jsem přímo průzračným opakem.
2: Není větší potěšení pro ortodoxního lumpa, než olovo do nepřítele napumpovat jak pumpa. Za chvíli seš tuhej jako nikdo druhej, za chvíli seš červů potrava, u

0: naplni se můj černej skutku, však víme, jak se to dělá. Jednu kulku do žaludku, druhou doprostřed čela. Za chvíli seš tuhej, jako nikdo druhej. Bude to dřív, než bys řekl švec.
1: Račte, prosím, být Judrčeněk Janský, tedy právní poradce, tedy rozumějme advokát?
2: Ano, ano, prosím, račte dál. Ano. Prosím, posaďte se, prosím.
1: Děkuji. Velmi laskav. Velmi laskav, pane doktore.
2: Tak co vás ke mně přivádí, pane... pane...
1: Ale co do jména? Ano, jak říká Shakespeare, že ano. Ale řekněme, že se jmenují třeba Karel Moravec.
2: Jak to třeba a jak to řekněme? Já nechápu dost dobře.
1: Dobrá, usnadní-li vám to váš přístup k mému případu, pane doktore, tak budíš, od této chvíli jsem Karel Moravec. Berte mě, prosím, za Karla Moravce. Můžete mě za to vzít?
2: No, zajisté, zajisté, pane, pane...
1: Ale Moravec, já
2: to jsem řekl. Zajisté, pane Moravče, samozřejmě. Tak, pane Moravče, v čem vám mohu být nápomocen?
1: Tedy, pane doktore, především bych chtěl vyjádřit, že se cítím poctěn, jaksi, že se mohu obrátit o pomoc a o radu k tak věhlasnému a proslulému právníku, jako jste vy, a že jsem velice šťasten, že jaksi se k němu mohu obrátit.
2: To vynechme.
1: Prosím.
2: Ad rem.
1: Prosím?
2: Ad rem. K věci.
1: Ach tak.
2: Tak jaké máte potíže nebo komplikace, jaké máte starosti? Jestliže já vám mohu být v něčem nápomocen, prosím, od toho jsem tu.
1: Ano, tedy abych začal ab ovo.
2: Prosím?
1: Tedy od začátku jaksi.
2: A od začátku, vy chcete začít od začátku, no to je nejlepší.
1: Ano.
2: Nejlépe je začít od začátku.
1: Ano.
2: No pokračujte, prosím.
1: Prosím, ale pane doktore, tedy můj případ je taková háklivá, jak si řekl bych, choulostivá, ba přímo delikátní záležitost.
2: No, tak snad to ještě zvládneme, ne? Už jsme řešili jiné věci, doufám, že budeme mít dost jemné a citlivé ruce.
1: Ano, abychom nenabírali kapku rosy na vidle.
2: Tak. Už jsem řešil choulostivější a delikátnější případy možná.
1: Je, to jsem...
2: A zdárně, zdárně.
1: To jsem rád, pane doktore, já nepochybuji, že umíte položit lidské srdce na jahodový list.
2: No dobře, ale jaksi dosti poezie.
1: Prosím.
2: Mohl byste mi prosím říct si konkrétně, o co vlastně jde?
1: Prosím tedy, bez poezie, pane doktore.
2: No, no.
1: Já miluji.
2: Prosím?
1: Pane doktore, já miluji.
2: No to je krásné. Gratuluji, vy milujete, to je nádherné. Milovat.

0: Ano.
1: No dobře, ale jak si, co jak si dál?
0: Pane doktore, já miluji vášnivě.
1: Ano?
0: Vášnivě a z celého srdce ženu.
1: No to je chválihodné, že ženu. Já už jsem se pletal.
0: Ano, ale já jsem chtěl říci, že miluji ženu, která je vdana.
1: No, to je naprosto banální případ přece. Já ovšem budu muset znát v takovém případě vaše komplikace a to, co vám dělá obtíže.
0: Ano.
1: Já musím znát okolnosti a do značné míry možná i podrobnost.
0: Ano.
1: No, rozumím-li vám dobře, vy milujete vdanou ženu a patrně si přejete, aby se rozvedla a vzala si vás.
0: Ano? Bůh uchovej, pane doktore. To nikdy, moje láska je totiž příliš ideální a subtilně křehká, než aby se dala jaksi spoutat tak hrubými pouty.
1: Vy si ji nechcete vzít?
0: To mě ani nenapadlo. Tedy, abych se přiznal, jednou mě to tedy na chvilku, řekl bych ale jenom na okamžik napadlo, ale záhy jsem to prosím definitivně a jednou provždy zavrhl.
1: Dobře, no ale co, jak si chcete, nebo co očekáváte ode mne?
0: No, pane doktore, víte, to je takováhle věc, její ano? Manžel ano? Jí dělá totiž strašlivé vetrené.
1: Co já?
0: Vetrené.
1: Vetrené?
0: Ano.
1: Co to je?
0: No potíže, pane doktore. Vetrené rovná se potíže.
1: To je italsky?
0: Ne, francouzsky.
1: Tak je to vetrán.
0: No, vetrán, ale pro vás vetrené. Prostě, pane doktore, on jí dělá potíže. Vlastně ještě jí nedělá potíže, ale brzo jí bude dělat potíže, až celá ta věc praskne, víte? On zatím jenom čmuchá, slídí.
1: Patrně něco tuší.
0: Snad, no? On je vůbec strašlivě žárlivý. Ano.
1: No prostě primitiv.
0: Primitiv, ano, on ji kontroluje, špehuje, on prohlíží její kabelky, pane doktore. On prostě se jí vyptává, kde byla, s kým byla, jak dlouho s kým byla.
1: Ale to známe, to všechno známe. To je boha pustý egocentrizm a v podstatě sebeláska. A věřte mně, za časté komplexy méněcenosti.
0: Ano, často plně oprávněné,
1: no,
0: ano.
1: Většinou oprávněné, ano. Věřte mi, většinou.
0: Pane doktore, on jí dokonce i vyhrožuje.
1: Nic nového. Takových případů máme, víte, to jsou všechno takové, jak si řekl bych, středověké reakce, že ano, atavistické, nedůstojné moderního vzdělaného člověka.
0: To ano.
1: Zatím se obvykle tají vlastní nejistota, nedostatek sebevědomí a především majetnický pud. Víte, tyhle ty primitivnější povahy, oni se domnívají, že jejich žena je jejich vlastnictví, jejich majetek. Jako by to byla váza, nebo
0: ano.
1: Něco, co si koupili. Ano. To trapné, to velmi trapné.
0: No to je velice trapné.
1: Vždycky je to velmi trapné. No, ale dovolte mi otázku, pane, no, pane...
0: Moravé.
1: No, pane Moravče. Ano. Pane Moravče, co, jak si očekáváte ale ode mne?
0: No,
1: co já v té věci mohu dělat?
0: To máte tak, pane doktore, tato jaksi vznešená a jemná ano. dáma ano. Má totiž doma peklo, ano. Rozumíte? Ano. A to jí právě kalí radost ze setkání se mnou.
1: No,
0: ona totiž přichází na schůzky naprosto nervózní, uspěchaná, nesoustředěná, roztěkaná. Stále se dívá na hodinky a pochopitelně, že se potom nemůže plně a s vervou své lásce věnovat, ano. Ano?
1: To naprosto chápu. No. A vy chcete prostě, abych já...
0: No,
1: co?
0: Jestli by prostě nebylo možné, ano? Aby vy jste ano? Tomu jejímu manželu domluvil, aby byl prostě tolerantní, rozumíte? A aby jaksi udělal jí takové hřejivé, teplé, krásné domácí prostředí plné pohody, aby ona o to víc a o to intenzivněji se mohla věnovat...
1: Vám.
0: Ne mně, nejen mně, pane doktore, ale své lásce a tedy sobě, rozumíte? Aby prostě ten člověk pochopil, že každý člověk je svobodný, i když je vdaný, rozumíte? A že má plné právo si zatokat. Rozumíte? A nejen si zatokat, ale že má plné právo nechat promluvit hlas svého srdce, když se tento ozve. Rozumíte, pane doktore, tomu se přece nedá zabránit zákazem.
1: To bude velmi těžké.
0: No proč by to bylo těžké, pane doktore? Podívejte se, proč by nakonec on, jakožto její manžel, se nemohl radovat z toho, že je ženat a že se smí o ní starat? Rozumím. Proč by například on nemohl vychutnávat tu rozkoš manželského života, přátelského, plného starostí, výdajů, rozumíte? Prostě plného péče o druhého a vůbec.
1: No, tak možná, že... možná, že máte do jisté míry a z určitého hlediska pravdu. Ovšem bude to, to vám říkám rovnou, bude to velmi ošemetné a velmi choulostivé a velmi nesnadné. Víte, tihleti muži, jako je ten... Ona to asi taky nebude žádná bedna, ten...
0: Ne, bedna to není.
1: Manžel, že ano. Víte, tihleti muži jsou nejenom zaslepení a sobečtí, oni jsou hlavně omezení a není s nimi řeč.
0: Ano.
1: To musíme velmi opatrně našlapovat, máme-li před sebou takového, takového mameluka.
0: To tedy máme.
1: Ovšem, já nutně musím znát konkrétní podrobnosti. Já musím vědět, kdo je ten muž.
0: Ano.
1: A kdo je ta žena.
0: Ano.
1: Byl byste tak laskav, řekněte mi prosím jméno, bydliště a tak. Kde je ta dáma?
0: Vaše paní.

Dovolte mi takové malé, malé žně z mého životního klasobraní. Mladší to nemusí poslouchat, ty to ještě nepotřebujou. Poněkud zralější muži, ať nastraží svá ouška. Jsou to, řekl bych, rady k nezaplacení. Jak se zbavit milující, leč nemilované ženy? Tedy především, a to je nutno vytýčit jako generální zásadu, musíme vyloučit všechny nepříjemné, hrubé nebo urážející prostředky a pracovat pouze pomocí vlídnosti, oddaných očí, laskavosti a všech banálních a nejotřelejších nástrojů lásky. Hrubost nebo špatné zacházení má účinnost pouze tam, kde je stejně již předem rozhodnuto a kde je to jen otázka času. Samozřejmě má-li nemilovaná bytost někde nějaký zájem či vyhlédnutého již milence, nebo zabývá-li se již stejně v duchu myšlenkou, jak odejít, a váhá-li, nebo nemá-li odvahu sama si tuto touhu přiznat, pak ovšem každý chybný krok z naší strany je vodou na mlýn, je uvítán a nenáviděná bytost se ho ihned a s pudovou obratností chopí. Usnadnili jsme jí to, protože nyní má takzvaný objektivní důvod, futrál to všech sebeklamů a lží. Ona si totiž potřebuje svou nepřiznanou tužbu racionalizovat, to jest dodatečně zdůvodnit. Ale tam, kde nemilovaná bytost ještě je poutána citem, ať už skutečným a nebo iluzorním, jemuž o to více věří, tam každé násilí, hrubost i sprostota ještě více, nebudete tomu věřit, ještě více připoutává. V nejhorším případě to může dokonce vyvolat i obdiv. Jistě, že přitom bude nenáviděná a nemilovaná bytost trpět. Ale jak krásně trpět. Proto je nejlépe být uhlazený a skoro něžný, ale s onou procítěnou a neohrabanou něžností skutečně zamilovaného studenta z 20. let. Tedy toto vše, co jsem vám řekl, může-li být položen příměr, to je jakási základní kostra. Dále pak máme nástroje, pomůcky a posléze koření. Mezi nástroje dáváme v první řadě neumdlévající zájem o nenáviděnou, leč toto netušící bytost. Musíme s mistrovským smyslem promiance opříst ženu svazující pavučinou pozorností, která jí dá pocítit, že je jí ubírána svoboda. Ale pozor! Existuje také něco jako sladké vězení lásky a sladká pouta lásky. Aby těmi se nestala naše péče, o to se musí postarat dovedně maskovaný, leč neúprosně klesající zájem sexuální. Mezi pomůckami neocenitelnou službu prokazují vždycky projevy jakoby potlačené a skrývané žárlivosti. Kořením potom je dovedně nasazená hra na pitomce. Spočívá v tom, že ve správné chvíli, na správném místě, nejlépe před lidmi, na nich nenáviděné bytosti pravděpodobně záleží, proneseme s čistým srdcem a nevinnýma očima a co nejsrdečněji myšlenku nebo názor, jehož slaboduchost je evidentní. Nebo o němž se dá předpokládat, že s ním nemilovaná bytost nemůže souhlasit. Hanbí-li se za nás, máme napůl vyhráno. Na její údiv, kde jsme na takovou pitomost přišli, je nejlépe svůj názor bezcharakterně ihned odvolat. Doporučuji tato slova. Jistě se mýlím, jestliže tobě, miláčku, se to nezdá. Toto všechno musí být opravdové a upřímné. Vůbec vždycky a za všech okolností musíme mít na paměti míru všech věcí. Jinak se celá operace může zvrtnout v pravý opak kýženého cíle. Být opuštěn tím, koho nechceme,
a hrát ublíženého. Je nutno uvést se do stavu jisté bačkorovitosti či tvarohovosti, kořeněné střídmě, pozor, střídmě pro větší věrojatnost, kořeněné citem. Musíme dát najevo, že své hluboké city ještě držíme na úzdě, protože k sakru jsme přece chlapi, ne? Záruku za výsledek poskytnout nemůžu, protože nejde o vědecký recept, ale o umění.

Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec, a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější, a tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drátku. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné, a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že čas tomu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možnost stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka? Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará klamo, hlásil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží. Spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo. Řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma. Všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti.
A abych prý mu půjčil 100. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych, cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 Kč. Zahrahodil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálil. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 Kč a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 Kč. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou, hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 Kč. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.

0: Povídka pro něžné duše. Řekl bych povídka pro fajnové šmekry. Vše je zaplaceno, řekl bych, krví, ano. To nejsou věci vyčtené z knížek. Ne, ne, ne, to je všechno zaplaceno potem a krví. A srdce. Častokrát večer, když s mojí ženou ulehneme, vezme mě kolem krku a dlouhou chvíli je ticho. Mně spánek zavírá víčka, ale ona je čilá. A řekne, čti mi. A ještě naléhavěji, čti mi. A když se zavrtím, tak zašeptá, nebo mi něco vypravuj. Třeba jak jsi dnes vařil čaj a jak se s málem opařil. Ona totiž ví, že jsem dnes opravdu rozlil čaj a trochu si spálil prst. Moje žena se dívá na veškerou mou praktickou činnost. Kdo ví, zda se tak nedívá vůbec na celý můj život. Ona se dívá na moji praktickou činnost jako na klaunské číslo, trochu smutné, obvykle se špatným koncem. Tak dobře, povídám.
1: Tak jí představ. Představ si, že jsem si připravil šálek na čaj a neobezřetně jsem jej postavil na prkínko na maso, protože jsem předtím naklepával minutku a to prkínko jsem položil na půl na roh toho dřezu. No.
0: No dobře, no ano. A co dál?
1: No potom jsem vzal konvičku s čajem. To už se má žena přidušeně směje.
0: No dál. Vypravuj to podrobně.
1: No, tak jsem vzal konvičku a z přiměřené výšky jsem lil čaj do šálku.
0: To už se má žena směje naplno.
1: A ten najednou převážil prkínko na maso a to spadlo.
0: Počkej, ale jak spadlo?
1: Vyprávěj pořádně. No překotilo se, spadlo s velikým rámcem na zem, ten šálek se rozbil, já jsem se velice lek, no, a měl jsem opařené prsty.
0: Moje žena se ukrutně směje a potom spíme. Tuhle večer opět, když jsme ulehli, vzala mě moje žena kolem krku. Chvíli jsme tak leželi a já jsem cítil, jak se mi spánek klade na víčka. Zdálo se, že ona je plná ranního rozbřesku. Zašeptala. Čti. Přečti mi něco. Nebo alespoň něco vypráv.
1: Co ti mám vyprávět? Jak jsem platil účet za plyn a elektřinu?
0: Ne, to ne.
1: Jak jsem chtěl vyluxovat předsíň?
0: Ne, to taky ne. Vyprávěj něco vzrušujícího. Třeba jak si vařil čaj a překotil si to prkínko. Ale pořádně a nic nevynechávej. Podrobně.
1: Dobře. Tak si představ, že jsem naklepával maso na minutku a dostal jsem hroznou chuť na čaj. Ještě jsem se chystal, že potom umyju tu horu nádobí ve dřezu, tak jsem postavil konvici na oheň a připravil si šálek.
0: No, no ano, ale jak a kam si ho postavil? Neodbírej to.
1: Vzal jsem prkínko na maso a položil ho na roh dřezu, protože maso bylo už naklepané a já chtěl utřít stůl.
0: No a dál?
1: Chtěl jsem utřít stůl, ale voda v konvici už vřela, takže jsem vzal šálek.
0: Který šálek si vzal?
1: No ten modrý, květovaný.
0: Dál.
1: Vzal jsem ten šálek, postavil ho na roh prkínka, které bylo napůl na dřezu a napůl ve vzduchu. Má žena se velice směje.
0: Ano, ano, to si celý ty. A dál?
1: Vzal jsem konvici a lil vodu přes cedník. To už se má žena směje s dlaněmi na ústech. A jak se šálek plnil, převážil to prkínko, to se překotilo, spadlo i se šálkem na zem a mě to opařilo prsty. No.
0: Má žena se přeukrutně směje a já cítím, jak mě mimovolně její ruka k sobě lehce přivine. A potom spíme.
1: Minulý týden jsme byli ve společnosti. Bylo tam velice mnoho nanicovatých, ale taky několik významných lidí. Nějaký inženýr, jeden archeolog, dva zlepšovatele a ještě jiní a konverzace
0: konverzace jen šuměla. Moje žena byla dobře a střídmě oblečena, protože její intelekt se nutně projevuje ve všem. A obložených chlebíčků se ani nedotkla, zabránivši i mě, abych se jich dotkl, ač můj intelekt je neporovnatelně slabší. Je totiž přesvědčena, že zájem o jídlo nepůsobí právě nejlepším dojmem. Hovor se točil kolem všech světových otázek, i na kulturu došlo, i slovo o umění padlo. Jeden malíř s číší vína v ruce přistoupil k našemu hloučku a řekl: špatný výklad a vulgarizace teorií socialistického realismu způsobily nedozírné škody. Kolik mladých a neskušených umělců se dalo zmást? Mne tento názor pobouřil. Vím totiž jako kunsthistorik, vím velmi dobře, jaká výmluva slabochů, kteří se nikdy ani nezmohli na to být realisty, jaká výmluva to přečasto byla. Právě jsem se nadechl, abych pádně odpověděl, když mi moje žena prudce stiskla ruku, obdařila mě opovržlivým pohledem od nohou k hlavě a zase zpět a pravila: šedivá je všechna teorie a žití zlatý strom se zelená. To řekl už Goethe. Dojem z jejich slov byl ohromný. Asi tři lidé si s ní i hned přiťukli a ten malý zdrzavý historik s ní začal flertovat ještě odvážněji než předtím. Když jsme přišli domů, pravila moje žena shovívavě: prosím tě, nemluv nikdy o věcech, kterým nejen nerozumíš, ale které ti ani nepřísluší. Ano, vždyť jsi snad muž. Mně bys měl poděkovat, že jsem ti zabránila, aby se zase mluvil jako hňup. Ty, který dovedeš být tak rozkošný. Když jsme ulehli, pravila má žena: vypravuj mi něco vzrušujícího. Dobře, tak podívej se. Dneska ráno u nás v domě drhly schody, já jsem uklouznul po mejdle a natlouk jsem si levou nohu, ale neřekl jsem ti to, no. Má žena se ke mně přitulila a řekla: ty jsi někdy sladký. A pak jsme tvrdě spali. Včera večer u nás byli na návštěvě přátelé. Mluvilo se o všem možném a došlo také na nevěru. Já jsem pronesl svůj názor. Povídám: žena, která doopravdy miluje, není nikdy nevěrná. Ani nemůže. Ne proto, že by nechtěla, že by si to zakázala, že by si to předsevzala. Ne, ale protože je imunní. Každý jiný muž je jí prostě nepříjemný. Kdyby se jí dotknul, tak ho pleskne přes ruku. Chvíli bylo ticho. Má žena se upřeně dívala na koberec, což znamená, že se za mě stydí. Pak mě pohradila po vlasech a řekla: můj muž je dobrák od kosti, ale velký psycholog to není. Nechcete ještě čaj? Ano, miláčku, ano. A potom na loži mi zašeptala: vypravuj mi něco. Bolí tě ještě ta noha? Bolí. Dnes jsem totiž neopatrně šlápl z chodníku a vyvrtl jsem si nohu. Má žena se impulzivně ke mně přitiskla a řekla: já tě stejně miluju. Dnes jsem se neočekávaně vrátil procesy domů. V předsíni jsem zaslechl, že má žena v ložnici telefonuje. Na mou duši, že jsem nechtěl poslouchat, ale přece jsem slyšel. Mluvila zřejmě se svou přítelkyní. Říkala právě: ne, nesmíš tak paušalizovat. Samozřejmě, jistě, že jsou třeba také nevyvedená a nevydařená manželství. Ale já, to mi věř, Elvíro, já jsem se svým mužem nevýslovně šťastná. Měl jsem dobrý pocit. Nejenom teď, ale vždycky. I v temném stáří budu vědět, že jsem nežil zbytečně.

0: můžu se vás zeptat na něco?
1: Prosím, prosím.
0: Jak se máte?
1: Jak se mám?
0: Jo.
1: Jak si zasloužím? No, mám se hůř, než bych si přál, a líp, než si přejou moji nepřátelé. Každý se totiž má tak, jak si zaslouží. Nevěř se tomu, ten, kdo říká něco jiného, neví, co povídá. A žvatlá. Každý se má, jak si zaslouží. Podívejte se, jestli myslíte, že budu naříkat, lamentovat a fňukat, mýlíte se, nebudu. I když vím na druhé straně, že za naříkat si, jo, že to je obrovská rozkoš a požitek. Je, to je jako v té anekdotě, jak se potkají dva a ten jeden říká, no tak co člověče, to se mě ani nezeptáš, jak se mám? A on říká, no jak se máš? On říká, a ani se neptej. Víte, já si dokonce myslím, že jedna z nejstarších věd v historii lidstva byla toho druhu. Já myslím, že už tenkrát, když se členila lidská řeč, když se počaly artikulovat skřety, tenkrát, když pra člověk s kýjem na ramenou potkal v pralese pra člověka, jo? Že na něj udělal a on udělal čímž chtěl patrně delikátně naznačit, že to všechno stojí za starou belu. Víte, co mě udivuje a mrzí? Kdyby tak jednou někdo řekl, život je krásný, bože, život to je nádhera, ale já stojím za starou belu. To bych smrk svůj duševní cylindr a řekl bych si, panečku, to je pašák, ten ví, o čem mluví. Protože ono to tak je. Na světě je to krásný a život je nádherný, ale stačit na to, to je to celý tajemství. Umět to zvládnout. A pak, podívejte se, co mě nezabije, to mě posílí.

0: Přátelé, protože teď uvidíte scénku z úřadu, já nemůžu vydržet. Já se vám musím svěřit s nejpříšernějším úředním jednáním ve svém životě. Já začnu ze široka. Možná si pamatujete, jak jsem jednou v Ptákovinách dostal rosáka. Já jsem ho pozval do restaurace, když nám přinesl jídelní lístek, přišla sympatická paní, řekla, že je majitelka, že si váží takovéto úžasné návštěvy, že všechno, co sníme a vypijeme, je na účet podniku. Tak bychom jedli a pili asi za 2500. Potom přišel vrchní, chtěl peníze, my jsme říkali, že paní majitelka nás pozvala. Zaražený vrchní říkal, že tady není žádná majitelka, že oni mají majitele. Teď rosák začal nadávat, my jsme se začali divit. Vrchní říkal, že si chceme, že může zavolat policii, pokud nemáme peníze. Hodně veselé to bylo. Nakonec rosák řekl památnou větu, ty vole, tady kdyby filmovala nějaká skrytá kamera, tak si zmlsne, co? Pak jsme se tomu všichni zasmáli, rosák mě i poděkoval, že to bylo vtipný a celkem uměřený. Měl obrovskou radost, když zjistil, že jsme nepoužili druhou variantu, já měl původně dvě, tuhle jsme si vybrali. Původně jsme mu chtěli vybydlet byt bezdomovcema. Jsme chtěli, aby přišel domů, aby tam uprostřed pokoje hořel jeho nábytek. Kolem ohně by seděli ty nepřizpůsobiví, vařili by si polívku a říkali, my teď tady bydlíme, pane rosák. No takže, prostě on byl rád, že to také dopadlo, podal mi ruku, na rozloučenou mi řekl zajímavou větu. Řekl, Petře, je ti jasný, že teď jsi na řadě ty. A já jsem říkal, to víš, jo, vy dobráci, co tak můžu od vás čekat? No, já jsem byl od té doby ve střehu každý den, jo. Jsem si říkal, kdy na mě vlítne skrytá kamera. Každý policajt, co mě zastavil, mě byl podezřelej. Každý telefon jsem zkoumal, kdo mi volal. Nic, hele. Po 14 dnech mě najednou volali z finančního úřadu. Já jsem podnikatel, víte? Že prej finanční kontrola u mě. Já jsem se takhle rozklepal. Říkám, a to jako přijdete teď? A oni říkali, ne, vy přijdete k nám. Já jsem říkal, a hned? A oni říkali, ne, až budete mít čas. Já si říkám, to je ale divná kontrola. Teď mi to došlo, jo. Jsem si říkal, Ptákoviny. Mě žena byla bledá jako křída. Já jsem říkal, neboj, tohle je sranda, jo. A normálně jsem řekl, když já mám ale čas až za měsíc, boha. Oni říkali, to nevadí, tak přijdete za měsíc. Já si říkám. Oni říkali, přijdete 13. příští měsíc, vemete si sebou, prosím vás, peněžní deník, knihu faktur, faktury došle, faktury odešle, rozvahu, výsledovku, pokladní výdajové bloky, příjmové bloky, knihu jíst. Já jsem se smál. Já jsem si nic nepsal, jo, prostě. Já jsem byl tak šťastný, jak jsem na to brzo přišel, jo. Prosím vás, nedělá se to, prozradím rovnou pointu celé veselé příhody. Nebyli to Ptákovi. Ale to já jsem ještě nevěděl, prostě já tam pak šel. Hele, takhle tenkou složku jsem si sebou nes. V ní 10 nějakých debilních dokumentů. S tím jsem tam přišel. Ty na mě koukali jak na zjevení. Co jsem to přines na kontrolu? Já nic, jenom koukal, abych dobře hrál pro tu kameru skrytou, rozumím. Já pořád, aby byla legrace, abych to klukům neskazil. Mikrofon mě byl jasný okamžitě, jsem si říkal, ten je tady v těch kytkách přede mnou v té váze. To znám. A furt jsem si říkal, kde mají ty prviti tu kameru? He? Chtěl jsem na ní hrát a furt jsem nevěděl, kde je. Tam byly dvě dámy, poměrně hodně přísny. Ty byly úplně vyjeveny z toho mýho takového rozjetého nonchalantního chování. Teď já jsem je ještě hodnotil, ty. Jsem si říkal, ta mladší hra je dobře, ta je dobrá. Ta stará, ta je na prdele. Jsem si říkal, ta už je hodně zlá, ta přehrává, tu babu tam neměli dávat, tam měli dát nějakou jinou, jo. Teď já jsem pořád, já byl ale dobrý, jo. Opravdu jsem byl dobrý, já jsem říkal, ta může být blbá, jak chce, já jim to neskazím, jo. Prostě stojí to hodně peněz, to natáčení a tak jsem si furt, oni chtěli po mně knihu jíst, já jsem říkal, co to je? Oni říkali, vy nevíte, co je kniha jíst? Říkám, no nevím. Oni říkali, vy nejezdíte pro firmu s tím vlastním autem služebně? Říkám, jo, takhle. Vy myslíte cestovní deník, takovou tu věc, co si vždycky ten sešit, co si píšu zpětně až na konci roku. A připisuju si tam, aby bylo hodně. Ty země byly úplně skoprnělý. Ta jedna mi začala nadávat, že už 3 roky neplatím daně. Já jsem říkal, pač jsem pořád ve ztrátě. Ale já si ji umím sám vyrobit, když cíba. Nakonec jsem přidal svoje parádní číslo. Řekl jsem, hele, dámy, víte, co to jsou zaplacené daně? To je pokuta za špatně vedený peněžní deník. Hele, ty byli na omdlení. Mně už vám najednou přišlo, že už toho natočili dost. Tak jsem se rozhodl, že provedu závěrečnou show. Bav jsem tu celou kytku, co jsem si myslel, že je v ní mikrofon. Takhle jsem si dal k hubě. A já jsem, a šuba, duba, duba, duba, holky, končíme, holky, končíme, holky, končíme. Ty byli úplně na mrtvici. A já jel. A teď jsem říkal, tak. A kde máme tu kameru? Lezl jsem jim do skříně. Říkám, tady kamera není a ta bude tady, ta je taky není. Lezu do další skříně, říkám, tady taky není. Teď vám mě v jedné vteřině došlo, že tohle je opravdu finanční kontrola. Víte, jak já jsem vypadal? Já tam stál u nich ve skříni s kytkou v hubě. Hele, země leje, takhle země lilo jako teď. Teď já jsem se úplně jako debil uklonil. Jsem řekl, víte co, dámy? Co kdybych teď jako vyšel ven, zaklepal, vešel znovu, vy byste jako zapomněli, co jste slyšeli a začali bychom od začátku. Se na mě tak podívali. Ta jedna, co tak blbě přehrávala, ta mi říkala, ano, pane Novotný, my začneme velmi důsledně a určitě od začátku. Ale vy jste skončil. Teď já jsem jel domů jak blázen, abych si přinesl to celé účetnictví, co tam mám, abych zachránil, co se dá. Já přijel domů. Já nevěřil vlastním očím. V obyváku uprostřed oheň, kolem 4 bezdomovci, jeden mi říká, tady bydlíme my, pane Novotný, převlečenej rosák a ve skříni skrytá kamera.
1: Proč mají lidé měkké nosy? Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 4. B, obecné školy chlapecké v K. Nerad čistím si zubů, třeba že jest to chrupu prospěšné. Vždy namočím kartáček do vody, takže máti kontrolujíce mne pod vodu nepozná. Zubní pastu pak vytlačím do otvoru v umyvadle. Toho rána však nenamočil jsem, i otázala se máti. Pepíčku, vykartáčoval jsi z zubů? Přitakal jsem a tu ona pravíce, ukaž, sáhla mi na nos a zjistivše, že jest měkkým, prohlásila. Lžeš, lež má krátké nohy, se lží daleko nedojdeš, také jest lež hříchem. Avšak nos jest měkkým vždy. A není člověka tvrdého nosu. Při snídani máti pravila otci. Rudolfe, nejsem ve své kůži. Pravděpodobně znavila jsem se rozčilením na schůzi dobročinného spolku svatého Martina. Neboť představ si, předsedou zvolili pana prokuristu Kudláčka, třeba že viděn byl nedávno v nevěstinci. V nevěstinci otázal jsem se, vždyť jest již ženatým, tudíž nepotřebuje nevěsty. Tehdy otci zaskočilo v hrdle, ač nepojídali jsme ryb. Rovněž můj starší bratr Petr Vil a moje sestra Blanka obořila se na mě s tvářemi červenými. Tomu ty ještě nerozumíš, na to jsi příliš hloupým. Avšak ona jest hloupou, neboť jest toliko ženou. Máti pravila, buď jak buď, dnes nemohu jíti na mši svatou. Rudolfe, budeš muset jíti s dětmi sám. Išli jsme. Avšak kráčejíce podél vinárny Jonáše Levita, otec pravil, že jest mu na okamžik zaskočiti dovnitř v jakési záležitosti obchodní. Avšak on neobchoduje s vínem, nýbrž s textíliemi a koží. Išli jsme dále s Petrem a s Blankou. Dojdouce ke kostelu stál tam křesťanský lid a rokoval. U vchodu hlavního lid prostý, u vchodu na galerii pak lid lepší. Petr pravil, půjdu na kůr, hodlám si dnes zapěti ve sboru chrámovém. Poté zmizel za rohem a Blanka strčíce do mě pravila, stoupni si k oltáři, abys na velebného pána dobře viděl, prcku. Nejsem prckem, pravil jsem, avšak pan učitel Pik říká, že na svůj věk jsem velmi velikým. Avšak Blanka zmizela ve vedlejší lodi chrámové i odebral jsem se k oltáři. Tam však potkala mě nepříjemnost, neboť když mše započavši vstoupili ministranti, seznal jsem, že jedním z nich jest zrzavý Milič Codr, jenž soudce synem Hajného ukradl mi penál s vyobrazením prasete. I skryl jsem se za sochu svatého Jana Nepomuka. Poté ulomil jsem mu jednu plechovou hvězdu a prakem vymrštil jsem je ze skrytu toho po Miliči Codrovi, když velebný pán Meloun, odebrav se na kazatelnu, počal kázati o marnotratném synovi. Jejž za tím účelem stále nosím v kapse. Dobře mířenou ranou zasáhl jsem ucho, avšak kostelník po hříchu zahlédl stropenou neplechu a spolu s vocenilem vyvedl mě z chrámu, jenž stál vedle mě, dloubajíce se v nose. Nevěděl však, kdo z nás byl mrštil hvězdou a tudíž popřel jsem lživě svou vinu. Avšak on mi uvěřil, neboť vocenil jest pouze chudým uličníkem. Tehdy nechtělo se mi více do chrámu páně, neby bylo krásně. I kráčel jsem opatrně parkem a zahlédl jsem Blanku, která k nejsouce v kostele, alež Neumann drží na lavičce za koleno. Obešel jsem je, aby nespatřili mě. Poté jdouce kolem širokých oken kavárny Beránek spatřil jsem rovněž Petra, jenž taktéž nepěl ve sboru chrámovém. Nýbrž seděl s výrostky mažíce karty, ač má to zakázáno. Avšak přesto seděl. Nelelkoval jsem příliš a cesta vedla mě dále podél vinárny. Tam na dvoře zdržoval se pozoru hodný pes. Jsouce velmi nepatrně malý, měl velikou hlavu. I vešel jsem za ním na dvůr, avšak pes odebral se dovnitra domu. Rovněž odebral jsem se za ním, avšak pes protáhl se otvorem při zemi a zmizel. I protáhl jsem se také o ním otvorem a jsouce dosud uvnitř s hlavou poněkud povystrčenou, spatřil jsem lokál, v něm otce, majícího z jedné strany pana Lederera a z druhé pak pana Somrnice. Tito pánové, střídavě vyprávějíce příhody jakýchsi jiných dvou pánů jménem Kohn a Pik, jakož i paní nazývané Frau Pik, otec se příhodám o něm neustále a velmi i hlasitě smál. Nevím, čemu se smál, neboť příhody ty byly dosti nudné, jako ku příkladu, jak pan Pik odjeda na obchodní cestu a zmeškavši vlak, nalezl v posteli Frau Pik pana Kohna a podobně, aniž bylo vysvětleno, co dělal pan Kohn v posteli Frau Pik, což vůbec nepřipadá mi k smíchu. Avšak otec smál se, patrně za příčinou toho, že pan Somrnic kupuje od něho kůže a rovněž pan Lederer kupuje od něho textil, obé ve velkém, tudíž chtěl se oběma nudné příhody vyprávějícím nemírným smíchem svým zavděčiti.

Poté čas pokročil i pádil jsem zpět do chrámu páně, kde zdařilo se mi vymísiti se mezi vycházející lid. Současně spatřil jsem, která z jedné strany mísí se Petr a z druhé pak Blanka, rovněž otec stál před chrámem rokujíce s panem Hejdou, jenž jest ředitelem kůru, jako by byl býval byl na mši. Avšak nebyl. Doma máti otázala se Blanky, o čem kázal dnes velebný pán. A Blanka zanedlouho pravila, o panách v peci ohnivé. Tu pravil jsem, nikoliv, nýbrž pouze o marnotratném synu. Ovšem, pravila Blanka, špatně jsem slyšela, neboť přede mnou jakási hrbatá paní stále nahlas modlila se. Tehdy máti chválila nás a za odměnu, že pobožně slyšíce mši navštívili jsme chrám páně, věnovala mě korunu, Blance růž narty a Petrovi pak svatý obrázek, jejž našel jsem později na klozetě. Též otce pochválila škouce. Obchodu pak prospívá zbožnost majitelova v očích bližních jeho. Poté zasedli jsme k svátečnímu obědu a okolo pečené husy, již pojídajíce, rozhostila se dobrá pohoda. Proč již soudím, že lež jest prospěšná? Neboť já, Blanka, Petr i otec dopustili jsme se toho dne velikého množství hříchů a přestupků, avšak lhouce, vše se obrátilo v dobré. Soudím tudíž, že lež nemá nohou krátkých, nýbrž dlouhých, a požadavek nemáme lháti. Sám jest lží, neboť plnit se ho, nemohli bychom patrně vůbec existovati. Rovněž protože neexistují lidé tvrdých nosů, nýbrž všichni mají nosy pouze měkké, soudím, že všichni lžou, ergo existují, a naše společnost, prolhávající se k pravdě, vzkvétá neustále. Volby v našem městě. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 5. B obecné školy chlapecké v K. Blížil se den voleb. Tu celé město bylo vzrušeno, je soudce zvědavy, kdo zvítězí v nich. Tehdy v městském hotelu konaly se schůze, kde často perouce se policie musela zasáhnouti. Tež všude lepený jsou plakáty, avšak jinými opět strhávány. Rovněž Vratislav Blažej strhl, jenž byl plakátem strany národně socialistické, avšak pan tlustý dopadnouce pachatele oznámil to ve škole. Tu pak tento musel opisovati, nemám se plésti do politiky. 50krát musil. Taktéž můj otec, jenž jest lvem místních politických salonů, vždy říká, že politika jest svinstvo. Výjdouce si na procházku spozoroval otec plakáty na plotě u pivovaru, jež přízni voličské doporučovali stranu komunistickou. Zde otec pravil máti. Ellen, nejde nikdo? A počnouce se rozhlížeti máti odtušila. Nikoliv. I hned otec utrhl jej, avšak v tom strážník za rohem nahlas pravil. Co to? Jenž vyšel. Spatřivši však otce pravil. Ach, pardon, pane velkoobchodníku. To nepravil však nahlas. Tu otec počal vrávorati, předstírajíce. Mně sklouzla se noha i zachytil jsem se za plakát. Strážník opáčil. Neráčil jste si ublížiti? Otec však pravil nikoliv. Poté šli jsme dále. Rovněž otec daroval korunu Vocenilovi, by strhával plakáty strany sociálně demokratické, jakož i komunistické, jsou se však ve střehu před dopadnutím. On dělal to rád, avšak neumí dobře čísti. Pročež strhával všechny na pořád? Avšak strážník přistihl jej, sfackujícího, jenž jest synem chudé vdovy, pročež poskytujeme mu oběd, a to 2krát týdně. Též starší šatstvo, jakož i knihu k Vánocům. Ve škole rovněž mnoho se hovořilo o volbách. Vratislav Blažej pravil, můj otec jest fašistou. Jest to strana, která...
která jest prosilnou ruku židů ve státě. Tu pravil Kvido Hirš, jenž jest synem velkoobchodníka starým papírem, jenž pravil: toto není pravdou, nýbrž Hitler jest fašistou. Avšak Vratislav Blažej pravil: lžeš, neboť Hitler jest Němcem. Tu poté Kvido Hirš pravil: netoliko jest Němcem, nýbrž navíc fašistou. Taktéž fašistou jest Franco. Poté pravil jsem: já přeji povstalcům. A Kvido Hirš pravil: avšak já přeji vládním. Tu Dolfa Wolhein pravil, jenž jest synem majitele činžovních domů: avšak ty jsi žid. I pravil Kvido Hirš bránice se: toť zajisté jest jedno. Avšak Dolfa pravil: avšak židé jsou metlou národa, neb pravil to můj otec. Tu Kvido Hirš vytnout se mu políček, potom ocenil, udeřil jej penálem, neb taktéž na obědy chodí k Wolheinům. Tu všichni jsme seperouce se, Vratislav Blažej vyrazil si zub. Můj otec jest členem strany Národně demokratické. On pravil: nic než národ, jak praví doktor Kramář, vůdce náš, neb jedině on může národ spasiti. Též pravil: komunismus jest zhoubou civilizace, neb komunisté majíce heslo: kraďte nakradené, kradou vše. Oni kradou majetek a každého věší. Tu otázal jsem se: oni každého věší? Otec pravil: každého, kdo nedá se k nim. Pravil jsem: tedy dej se k nim, by nepověsili nás. Avšak otec rozlobil se a pravil, že nerozumím tomu. Též byl velmi červený. Poté přinesli nám kandidátní listiny a bylo jich veliké množství. I naší Aně přinesli kandidátní listiny, jež jest naší služebnou a rovněž neumí čísti. Otec objasnil jí, že voliti musí číslo 16, neboť to jest stranou národní, jež jest stranou pro vlastence. Ana jest též vlastencem, ač neumějíce čísti, jest již velmi stará. I pravila, že nepozná, která to jest. Otec pravil: zde položím ji navrch. Tento papír musíte vložiti do

I tvůj hlas musí posílit věc národní, jež jest svatou. Toho dne večer přijel též Petr. Jest nyní studentem Vysoké školy obchodnické v Praze, ženu svou Jaroslavu Krátkou, bývalou Cuceovou, zanechavši doma. On přijel domů voliti. V noci vzbudil jsem se slyšíce hlasy. To hádal se Petr s otcem. Též Blanka vzbudila se a jsouce v noční košili šla ke dveřím poslouchati, co oni praví. Ač není to slušné. Tehdy pravil otec: nedám ti více, neb místo studia taháš se s institutkami, majíce doma požehnanou ženu v stavu. Tu pravil Petr: avšak jsem mladý, to každý jest pouze jednou. Otec pravil: též jsem byl mladý, avšak třeba, že neměl jsem požehnanou ženu, rovněž netahal jsem se s institutkami. Petr pravil: do baru též chodil jsi. Otec pravil: chodil, avšak peníze stačily mi. Petr odvětil: nyní jest víno dražší, rovněž také vše. Tu otec pravil: pak skromněji musíš žíti. A panáš nezvýším, též dluhy neplatím. Petr pravil: pak vím, co udělám. Poté zachechtal se otec pravíce: ty nezastřelíš se, neb se máš rád. Rovněž zachechtal se Petr a pravil: kdo o zastřelení mluvil, avšak zítra budu voliti stranu komunistickou. Tu počal otec mluviti nahlas a pravil mnoho. Též nazval Petra zlosynem. Též pravil: čeho dožil jsem se. Poté zvýšil mu apanáš, pročež on slíbil, že voliti bude avšak stranu národně demokratickou. Tu Blanka vskočila do postele. Otázal jsem se: co jest to institutka? To jest zlá žena, pravila Blanka. Pak též jsi institutka, avšak Petr netahá se s tebou, což pravíce, ona vytnout se mi políček, naříkal jsem. Též pohrozila mi, že má ti poví, jak sprostě mluvil jsem o ní, avšak sprostě nemluvil jsem. Druhého dne nadešly volby. Tu otec s máti a s Petrem a s Anou odešli, konajíce svoji občanskou potřebu. Již od rána máti volala, užívajíce prášků: já určitě zmýlím se, moje nervy, pro mě politika není. Rudolfe, oslovujíce otce, já určitě zmýlím se. Tu otec opět těšil Jiřkouce: buď klidna, Ellen, neboť jsem s tebou. Tež Anna šla, držíce listinu strany národně demokratické v ruce levé, ostatní pak v ruce pravé, by nezmýlila se. Já musel zůstati doma s Blankou, mající mě hlídati. Nebyla však spokojena a pravila: ty kluku pitomá, kvůli tobě Aleš bude na korze marně čekati. Avšak Aleš přišel k nám a zamknout se mě v pokoji, v salóně líbali se, což klíčovou dírkou pozoroval jsem. Poté vrátili se a máti byla šťastná, neb dobře volila. Avšak otec tázal se Anny, zda rovněž správně volila. Anna pravila: ano, milost pane. Tu pravil otec, přesvědčíce se: a které číslo? Anna pravila: nevím již, které to bylo, ale jistě do urny vložila jsem je. Tu otec otázal se: jak můžete to pak věděti? Avšak Anna pravila: ač navrch připravivše si číslo, mě zamíchali kandidátní listiny, i nemohla jsem čísla toho nalézti. I bála jsem se, bych vhodila vhodné číslo, pročiž vhodila jsem všechny do urny, aby určitě tam bylo. Poté otec uchopil se za hlavu, za kvílíce. On pravil: vy jste trdlo, vykliďte se mi z očí. Tehdy Petr smál se a poté otec obořící se oznámil mu, že opět snižuje mu apanáš. Poté odešel Petr a nakvasil. Nastal večer, kdy volby skončíce seděli jsme okolo rádia. Máti pravila: jsem tak vzrušena, mě srdce bije, jen aby komunisté nezvítězili. Avšak otec pravil: buď

klidna, Ellen. Český národ nikdy nebude komunistickým. Avšak on sám nebyl klidným. Tu četli výsledky a strana národně demokratická nezvítězíce, strana komunistická obdržela více hlasů než ona strana vlastenecká. Tehdy otec vztyčil se a počal k výleti. Pravil. To koncem jest národa. To koncem jest civilizace. Nyní komunisté banky počnou loupiti a ožebračí lepší lid vraždíce. Pravil jsem. Tedy ať z bank vyzdvihne vklady lepší lid a doma uschová je. A tu on, velmi zrudnouce, viděl mi políček.

Pohádka mého bratra Petra. Domácí práce z jazyka českého Josefa Krátkého, žáka 5. B, obecné školy chlapecké v K.

0: bratr Petr. Jest nyní vojínem aspirínem. Druhdy býval studentem Vysoké školy obchodnické v Praze, avšak octl se v jiném stavu s Jaroslavou Cuceovou a musel vstoupiti ve stav manželský a posléze zcela zanechati naději ve vyšší vzdělání. O svatbě pravila teta Aneška, oslovujíce mě. Pepíčku, staneš se strýcem. Nevím, proč bych se měl stát i strýcem, také to není možné, neb jsem ještě zcela nezletilý. Poté musel Petr nastoupit i službu vojenskou, takzvanou prezentovou. Poté přijel na dovolenou, neb Jaroslava Cuceová, jež nyní jmenuje se Jaroslava Cuceová Krátká, onemocnila a odvezli ji do nemocnice. Poté teta Aneška pravila, Pepíčku, stal ses strýcem. I pozoroval jsem svůj vzhled v zrcadle, avšak nestal jsem se strýcem, majíce vzhled stále stejný. Za to Jaroslava Cuceová stala se matkou. Tu po dvou dnech dovezli ji domů a měla s sebou malé červené dítě, jež křičelo, neb spalo. Večer seděl Petr s manželkou ve svém pokoji i žádala ho, by dítěti vyprávěl pohádku. Též poslouchal jsem ležíce za španělskou stěnou. Tu Petr zasmál se a pravil, že vyprávěti bude pohádku vojenskou. Prý slyšel ji, když byl s Dekou. Jaroslava Cuceová Krátká se otázela, kde byl s Dekou. Petr pravil, že jest to vojenským tajemstvím. Poté začal vyprávěti a tak to vyprávěl. Bylo, nebylo. Zemská osa se za těch 10 000 let, jež čas ten dělili od našeho letopočtu, nachýlila a večery tudíž byly dlouhé a nudné. Babička schromažďovala okolo sebe svá vňoučátka a vňoučátka prosívala. Babičko, babičko, vypravuj nám pohádku. Inu a keroupak, keroupak děti, tázávala se babička a vňoučátka volávala. Tu o té tajemné prdílce, babičko, tu o prdílce. Tak o prdílce, pokyvovala hlavou babička. Ale ona to vlastně byla tuze velikánská prdílka, takže to vlastně ani nebyla prdílka, ale... Volala dítka radostně, tajemná... Vypravuj, vypravuj, babičko. A tu si babička přitáhla loktuši a dala se do vyprávění. Bylo, nebylo. Bylo to už hrozitánsky dávno, když ještě lidi byli nevychovaní a každých pár let pořádali takový velký rvačky, kterým říkali válka a při kterých se pro nic za nic zabíjali. Ale v těch rvačkách se nejvíc museli rvát jenom ty lidi, co neměli takový malý zelený papírky, kterým se říkalo peníze. Ty, co měli těch papírků hodně, těm se říkalo vlast a ty zvostávali většinou doma a furt chválili ty lidi bez těch papírků, co se rvali za to, že bojujou za vlast. Ale i když se zrovna nepořádali ty rvačky, museli ty lidi, co neměli papírky, stejně furt chodit v takových tlustých zelených šatech všech stejných a na noc je zavírali do takových smutných domů a přes den museli porád chodit v takových štrůdlech a jezdit v takových železných krabicích, odkaď nebylo vidět ven. A celý dny na ně takový blbý chlapi se zlatýma placičkama na ramenou hřvali a řvali a řvali, ale oni se nesměli vozvat, jenom museli furt klapat patama a říkat jedno jediný slovo. Rozkaz, rozkaz, rozkaz. A když ty zlí uřvaný lidi povodešli, tak říkali zas jiný slova, ale který to byli, to jsem už zapomněla. A večír tyhle ubohí smutní lidi sedávali v cimrách, z kterých nesměli ven a vzpomínali na svý milý doma a byli moc smutní. A za tím městem, v kterým bydleli, tam byla taková velikánská hora úplně holá. A kolem té hory každý měsíc vždycky v oúplňku scházeli se všichni ty smutní lidi a čekali a čekali a čekali. A koukali, jak vyšel měsíc. A jak ten měsíc jako rybí oko vyšel, tak se na něj dívali celý napatý a měsíc šel pomalu po obloze a svítil a oni na něj koukali a celý se třásli, jak byli napatý. A když ten měsíc došel až nad tu horu, země se zachvěla a vevnitř to zarachotilo. A ta hora se rozestoupila a z ní se k nebi vystrčila veliká, holá... A ten měsíc v oplňku spadl rovnou do té veliký, holí... A ty smutný lidi spustili náramný jásot a křik a všichni volali jako jeden muž, až se to po celém tom smutným městě rozlejhalo. Zas jeden měsíc. A ta se zatáhla zase zpátky do té hory a ty smutný lidi odešli zas do toho smutného města a byli zas smutný, až za měsíc zasejc přišli k té hoře, když byl oplněk a zasejc se objevila ta veliká... Měsíc do ní spad a oni zasejc volali zas jeden měsíc a plakali radostí. A celkem děti se ta z té hory musela 24krát vynořit a 24 měsíců do ní muselo napadat, než ty smutní lidi mohli odejít z toho smutného města a bejt už potom veselí. Tu nemohli jsem to již vydržeti a počali jsem se smáti, pročež byl jsem objeven za španělskou stěnou a vykázán z pokoje. V salóně otec a máti, majíce společnost, hráli majong. Teta Aneška pravila, nuže, co děláš, strýče? Pravil jsem, nejsem žádným strýcem. A pravil jsem, že poslouchali jsem Petra vyprávěti dítěti pohádku. Pověz nám ji též, pravila máti. Tu poté vyprávěl jsem ji a tu celá společnost rudnouce nejvíce zrudl otec, jenž nevyčkal konce, nýbrž po samém počátku povstal a vykázal mě ze salonu. Pak dostavil se za mnou do mého pokoje a přikázal mi 50kráte opisovati. Nemám užívati z prostých slov. Avšak sám užívá jich, neb onehdy, když nemohouce dopnouti límečku, ulevil si sám o ním slovem, neb před zrcadlem pravil. Do... Neužívej neslušných slov. J.R. Pick, třídní učitel.
1: Tak se tady, šéfe.
2: Dobrý den, co si přejete?
1: Jak to, co já si přeju? Co vy si přejete?
2: Já?
1: Nevíc jste mě objednal, ne? Tak co si přejete?
2: Já jsem nikoho neobjednal, já si nic nepřeju. Co vy si přejete?
1: Ne, jak to? Já mám objednávku, že mám vám říct, jo? Tak přece bych sem nešel, kdybych... Moment.
2: Já jsem nikoho neobjednával, já tu dělám korekturu a...
1: To je mi jedno, co děláte, ne?
2: Korekturu a potřebuju k tomu klid.
1: Jo tak, klid k tomu potřebuju. To klejte klidně, mě to jedno, já... Tady, já to mám napsanou objednávku, hejte. Tady, profesor Hamrlík, jo? Jste to vy?
2: Jo, to jsem já, profesor doktor Hamrlík, ano.
1: Vy jste tady dva?
2: Ne, já jsem tu jeden, ale vy jste asi opilý, pane.
1: To je možný, to je možný. Já jsem opilý, vy jste vzdělaný, no to je jedno. Teď jde o to, kde na tom hůř. Já se z toho vyspím, že jo, mně je to jedno. Profesor Hamrdlík, ulice... Praha, ulice Ovovova, to je nějaký zadělaný, to je číslo, tady, to je hezký číslo, tady máte,
2: no. Pořádku, ale já jsem nikomu
1: nevěděl. Třikrát zvonit, no.
2: Aha, ale vy jste nezvonil.
1: No, já jsem, když mám sebou náčiní, tak už jsem to otevřel, no, lidi, to jedno, ne.
2: Takže vy jste taky mě vloupal vlastně.
1: A ne, to, proč to tak nazývat, pane profesore, prostě mám náčiní, tak to otevřu, ne, no, tak
2: se. A co, kdybych nebyl doma?
1: No, tak si vemu jenom to, co potřebuji a zase jdu, no, lidi.
2: Podívejte se, každopádně, já už jsem vám říkal, já jsem nikoho neobjednával, tak laskavě.
1: Ale tady objednávka je naprosto jasná, že jo? Profesor, nerušit, no...
2: No tak a... nerušte a jděte.
1: No, počkejte, někdo mě objednat musel, tak třeba mě objednal ten doktor.
2: Jaký doktor?
1: No, jak jste říkal, že tady s váma ještě ten doktor nějaký.
2: To jsem já.
1: To jste vy, tak ten profesor mě třeba Hamrlík, no.
2: Já jsem vás neobjednával.
1: Tak mě třeba objednala vaše dcera třeba, no.
2: Dcera emigrovala do Albánie.
1: Ty rány?
2: Ano, to jsou rány.
1: No tak možná, že mě objednal někdo jiný, třeba máte nějakýho příbuznýho, ne?
2: Nemám příbuzný, nikoho jsem neobjednával.
1: Tak mě objednali sousedi, to je marný, to někdo mě objednal musel.
2: Do sousedů mi nic není.
1: No počkejte, to jak to, že vám nic není do sousedů? Sousedí mě objednali, já to vyřídím, no.
2: No, sousedí jsou moc starostliví.
1: Sousedí jsou starostliví, protože vědí, co chtějí sousedí.
2: Co tedy chtějí sousedí?
1: Sousedí, aby to tady přišrouboval, povídali, no. Že prý vám to tady kape.
2: Cože mi kape?
1: Já nevím, někam mám kape, jo, asi na to, ne? No. Povídali sousedí asi, no, jinak. To není možný přece, to bych tady nebyl, kdyby mě sousedí nezavolali, no. Ono, řeknete, že sousedům do toho nic není, ale třeba takhle...
2: Kdybych se měl utopit, tak sousedům nic do toho není, tady nic nekape, můžete
1: klidně odejít. Moment, tohle neříkejte takovýhle věci. To kape to a najednou je louže a promáčí se to k sousedům na strop a jaký oni jsou?
2: No. Starostliví.
1: No. To, že jsou starostliví a jsou promočení. No, vidíte, jak sousedí jsou důležitý, no.
2: A jo, tady žádná voda není.
1: Ne, že to nekape zatím, tak já na to šáhnu a bude to kapat, no. No vidíte, už to kape, no.
2: Nekape. No. Nekape. Podívejte se pořádně, že to nekape a jděte.
1: Já vím, že to nekape, ale za chvíli to začne kapat, no.
2: Až to začne kapat, já vás zavolám.
1: Jo, to vy byste mě nezavolal, já vás znám, pán. Já tady zůstanu krásně. Co? Já tady zůstanu, hezky se uvelebím, no.
2: Prosím vás, pěkně, podívejte se pořádně, že to nekape a vypadněte, jo?
1: Tak, ono to nekape, ale já tady zůstanu.
2: Proč?
1: Co kdyby to náhodou začalo kapat?
3: Možná, vážení přátelé, že jste už slyšeli onu první desku s hereckými příběhy. A teď vám tedy dáváme k poslechu desku druhou, abyste se znovu mohli přesvědčit, že herecká šatna měla a má stále své zvláštní kouzlo. Já nemyslím jenom pro tu bizarnost prostředí, které tvoří například rozvěšené barevné kostýmy a vůně líčidel, ale především proto, že mezi herci jsou někteří vynikající vypravěči a pamětníci všelijakých zákulisních historek, které se staly v době současné i dávno minulé. To už tak bývá.
4: Taky byste mohl nějakých těch našich draperích hovořit, ne?
3: Slyšíte? Slyšíte? Tohle to není obyčejný šum jakéhokoliv anonymního prostředí. To je typický ruch divadelní šatny. A herci v našem divadle tvoří dohromady takzvaný klub dobráků, o kterém jste určitě už někdy slyšeli nebo četli. Klub dobráků není žádný spolek se stanovami, příspěvky se tu nevybírají, členstvo není imatrikulováno, nemáme ani členské, ani výborové schůze. Klub dobráků je sdružení ducha a tkví jen ve smyslu pro legraci. Příspěvky se platí vtipem, členství vzniká prostým zjištěním a bez hlasování ostatních. Nemáme ani funkcionáře, volené ani placené. Předseda to je jenom čestné označení. Prvním předsedou byl Vladimír Řepa a jeho nástupcem byl Josef Grus. Ale nejlépe si dobráctví vysvětlíme na názorných příkladech. Tak třeba v divadle se převlékáme do kostýmů a civilní oděvy odkládáme v šatně. Rovněž boty odpočívají po dobu představení pod stolky pro líčení. Po konci představení přijdete třeba do šatny, vklouznete do svých občanských bot a zjistíte, že jsou hřebíkem přibity k podlaze. Vaše šaty mají pečlivě zašity všechny dírky pro knoflíky, anebo dírky u zimníku či kožichu jsou elegantně spjaty patentním zámečkem, který můžete odstranit jedině přepilováním. To je dobráctví v šatně. Další odrůdou je dobráctví na jevišti. Na jevišti se při hře servíruje nějaký alkoholický nápoj, dejme tomu koňak. Rekvizitář naplní příslušnou láhev od pravého koňaku vhodně zbarvenou tekutinou, která odpovídá barvě koňaku. V tomto případě tedy čajem. Nějaký dobrák se láhve zmocní a naplní peliníkem nebo jinou stejně odpornou tekutinou. A někdy se totéž udělá obráceně. Místo servírované vody se najednou naleje vodka. Tak to jsou vesměs věci, ale které se dnes nedělají. Mnohem více je ceněno dobráctví duchovní, založené na vtipech verbálních. Třeba Vladimír Řepa řekl jednou Eduardu Kohoutovi: Édy, když hrál prvně Radůze, dával mu pan dirigent Bedřich Smetana nástupy na všecko, anebo jenom na celé fráze. Vidíte, to jsou vtipy přímo na tělo, jak se říká. Zbývá tedy, abych vám představil své kolegy a přátelé. Ten seriózní pán zde proměněný do mladosti, to je mistr Eduard Kohout. Žano, Hamlet, Oidipus, Pelop, Gadeiros v jedné osobě. Vedle něho sedí Lála Pešek. Neopakovatelný Pseudolus, komik Chlestakov. Dále Franta Filipovský, jehož výbuchy smíchu určitě slyšíte. Tam z rohu, kde se panstvo baví, je tam Váďa Brabec, Mirek Doležal, Radovan Lukavský, Luděk Munzar. Těch herských historek je předlouhá řada, daleko víc, než je možné směstnat do gramofonových desek anebo sepsat do knížek.
4: Jako začátek je to výtečný přímo.
5: Takový místo gongu.
4: Nějaký antre jsem musel mít, ne? Vážení přátelé, já musím ve 4 hodiny odejít, možná se někde jinde skandalizuju.
6: No tak pojďte.
5: Edo, ty bys měl vypravovat o tom, jak jsme jeli do toho Polska. Ředitel končil tu schůzi a říkal, tak nezapomeňte, všichni soudruzi odevzdat vojenský knížky.
6: A přinést potvrzení.
7: A potom má někdo ještě nějaký dotaz? Načiž se Edy přihlásil, vstal a řekl.
4: No jo, ale jak má mít vojenskou knížku, když mě Žižka nevystaví? Já si vzpomínám, byla u nás jedna zpěvačka, která přijela z Vídně, taková wagnerovská zpěvačka.
6: Mici.
4: A zpívala všechny velké partie wagnerovský, že jo, Sentu a i Turandot a všechno tohleto. Potom průběhem času prostě ten hlas trošku spadl, jo, a už zpívala menší role, ale byla taková jako Brumendo, víte? Už to trošku kleslo, ten hlas, že jo, ale nicméně byla rozstavila. Přišla jednou k Slávce Procházkovej, přišla k ním do šatny a říká, Slavinka, štěl to fo? Já byla v nemocnici. No, Micinko, a co ti bylo? Šlučník. A ufana Šlučník ani nevěděla, že něco takového mám. No co si dělala, Micinko? No, hlavně co si jedla. No co jsem jedla? Slepičku jsem jedla. Mě byli koměru slepičku, můj to nejí, já ráda slepičku, tučáda slepička, tak jsem si jedla celou slepičku. Předtím jsem jela tu políčičku zleva, knědem vést, tak jsem jich jasl okén, vtikl rindfleisch, vtikl jsem, habych auch so okén vést. No ale sam, dann habich Sache dort genommen vést. No předtím jsem jela 5 appetit Brötchen. Weißt, a teď jsem tu šlehačku, to já ráda, weißt, šlehačku já ráda, šlagzahne, to já ráda. Tak jsem si dala ten sachdol, co šlehačku, a hned naše šlehačky nohtaců, weißt. No, a tak nic. Odpoledne jsem měl nějakou keselšaft, takovou ptý society, weißt. Ptý society, a oni přišli, já jsem udělal 2 mísy humor majonez. Já ráda humor majonez. No tak jsem udělal 2 mísy, no. Oni snědli půlku tý mísy humor majonez a tu druhou půlku, když odešli, jsem snědla já. A tu druhou mísu jsem dala do lednice. On Slávin kaufal na šlechtnu. Já musela do nemocnice a ten doktor, co jen kašel kervat, weißt. Mich da noch aus Wien, weißt, so ein Fischer Kerl, den říkal, no milost paní, co byste dělal, co byste jedla, no co jsi měla, slepičku jsem dělala, ne, a pak jsem měla 5 appetit, vrchetchen, a k tomu jsem měla šlagzahne a sachdor, tam říkal, a on mě říkal, no milost paní, to vy nesmíte v tomhletom věku, chtěl to fort krobián, on řekl v tomhletom věku, ich schau zwar groß aus, aber ich bin doch nicht dick, ich bin molet, san alle Wernerin, san doch molet, mich, tak říkal, no tak milost paní, tak, stáhněte si ty kalhotky, já myslela, že má nějaký absík, víš, a on vůbec ne, svoje nimrtandrvát. A on dal tu injekci na ten pravý hintotajl, tady a říkal, teď si tady lehnete, milost paní, a bude to dobrý. Tak já jsem si tam lehla, jsem ležel 2 hodiny a on přišel, no tak říkal, tak jeďte domů, milost paní, tak jsem jela domů, jo. Já jsem přijela domů, Slavinka, basolitir erzählen. Já jsem dostal takový hrozný apetit, tak jsem si vzpomínal, že mám tu humor majonez z té lednici, já jsem to snědla, já musela zase do nemocnice.
7: Možná to někdo z vás pamatuje. Jednou Stanislav Najman zmeškal představení, a sice v Měsíci nad řekou hrál ten jediný výstup toho rybáře
6: Pečárky.
7: A v Národním divadle u nás byl pan Šprysl, že jo, a jeho dcera právě byla v takovém nebezpečném věku, byla u nás v baletu, ještě ji potkávám na Vinohradech teďka, a strašně ji kontroloval na každičkým kroku a nesměla večer sama. Jednou řekla, že půjde do divadla na právě na měsíc nad řekou, tak on ji pustil, a když přišla domů, tak si pro kontrolu říkal, a jak se ti líbil pan Najman? A bylo to tak, Najman to představení zmeškal, a až to byl krátkej výstup, herci to prostě skočili, a Najman tam v podstatě jako ani nechyběl, že jo? A on se jí ptal, a jak pak se ti líbil pan Najman? On byl taky sám rybář a Najman se mu hrozně líbil. On říkal, pan Najman, teď tam vůbec nehraje, tati. Cože? Pan Najman, že tam nehraje? Budeš povídat, já jsem ho sám na premiéře viděl. A tu nespravedlnost, které se dopustil, zjistil až po tom druhé.
8: Taky jste hrávali se svou ochotníků, ne? A to byly velké zážitky.
7: Já vás pamatuju v Přelouči přece.
5: Jak jste to myslel, pane
8: Komeko?
7: Tak mi
8: to teď
7: napadlo. S ochotníky. Každý týden v první světové válce za Mouku.
5: To snad ne, Edan nemohl v první světové válce, to už dal charakterní obor. To muselo být za 30letý války, ne?
8: Uličníci.
5: Opak,
8: já si vzpomínám, že jsem hrál jednou s ochotníkama, bylo to někde v Ústí nad Labem. Tak mě tam pozvali studenti, abych s nimi hrál Dona Carlose, jo? No já jsem si říkal, no tak studenti aspoň budou rozumět verši a tak dále, že jo? Tak jsem slíbil, že přijedu. No přijel jsem a byl mezi nimi jeden, který hrál ponejprv. Byl to syn tamnějšího řezníka, jo? Takový brunátnej pořez, takový, a hrozně se na to těšil. A teď měl jenom jednu větu, já se jim na trůně a on přijde a má říct, celý Madrid je vzhůru a přijel si vidět infanta. A říká, nezbrptej to, ten je zlej, ten by tě zabil. Ty to umím, nebyl mi porád, Lojzo. Teď počká, ti to řeknu, celý Madrid, již to je verš, jo. No, ty to vím, celý Madrid je vzhůru a přijel si vidět to, no, infanta. Počkej. Infanta. A dět já vím, no ale dět já vím, abych to mohl říct taky svojima slovy, nevím, neblbni, to je verš přece, to musí mít rytmus, jo? No dobře, dět já vím, celý Madrid je vzhůru a přece si vidět to, no, infanta. No, dět to umím porád, co do mě štve, škadle. Celý Madrid je vzhůru a přece si vidět infanta. Teď mu řekl, tak ven, on vylez, flexe mě, já se jel na trůně a pát. Je tam hrozný brajkl a mají jít ven. Už jsme ho nenašli.
5: Krásná s ochotníkama je v Nymburce, kde jsou velký železniční dílny, tam je taky spolek dodnes velký. Tam dávali Anu Kareninu a tam je vždycky takový režijní problém, jak má skočit po tu lokomotivu. Dál ten skok není problém, jako spíš ta lokomotiva. Oni se radili, jestli světlem a zvukem nebo jak. A ten režisér té hry se ptal představitele Vronskýho, který byl mistr v těch dílnách, říkal, poslouchej, tam je, Franto, takový problém v tom konci té Kareniny, víš, s tou lokomotivou, co bys ty myslel? A on říkal, no, Pepo, najednou to víš, to by nešlo, ale po kouskách bych ji možná vynes.
9: Andy, jak se hrál v Lipčanech Komtura?
8: Jo, to taky bylo krásný, ano. To bylo pověstné, tam byly ta jízda selská, že jo, měli krásný koně a jezdili.
2: To bylo v tom přírodním divadle.
8: Ano, v přírodním divadle. A teď mě dali takovou fajn kobylku, že jo, takovou, já jsem ji laskal, denně jsem na ní jezdil a dával jsem jí cukr, jmenovala se Blanka. A to mě bylo takový divný, že jo, tak jsem říkal, jsem Španěl, tak jsem jí říkal, Blankiera! Blanka se lekla ovšem toho, když jsem na ní takhle zařval. A teď čekám na tom vršku, že sletím dolů na to jeviště a v tom něco bodlo v těch inkriminovaných místech, že jo, a ona se vzepjala a začala se mnou pelášet nikoliv na to jeviště, ale do polí a teď jasně, a já jsem si myslel, že mě zabije, tam byla divoká z toho, a já jsem pořád do něj hučel, říkám, Blankiera, neblbni, musíme na jeviště.
5: S koněm je taky pěkná historka, jak dělali to školní představení ve Valštinské zahradě, ve kterém absolvoval Pepík Linomas. To se jmenovalo Břetislav a Jitka. Pojednávalo to o únosu Jitky ze Sázavského kláštera. A takový vrcholný bod toho představení byl ten únos. A to Břetislav měl přijet na koni a unést Jitku. No a teďka všecko šlo v pořádku, jenomže toho koně půjčili, on stál 250 korun to půjčení, tak ho vzali až na premiéru. a narvali tam toho Břetislava a dva sloužící v kostýmu, aby ho přivedli v té Valštejnce na tu scénu. No a on jak z té tmy, jak viděl světla, tak prostě do světel za boha ne. A nakonec se podařilo teda tu hlavu do těch reflektorů vtáhnout a zadek byl tak jako v polostínu. A rvali tam tu Jitku, to se povedlo, ale ona spadla druhou stranou z toho koně dolů. Takže ty sloužící to oběhli a zase jí rvali nahoru a skončilo to tak, že visela jak balík takhle do obloučku na tom krku. No a jak zákon schválnosti praví, tak s vykasanýma sukněma přímo do obecenstva. Teď měl ten kuň odjezd, ale to už se vůbec nepodařilo. Ten se zapích a zůstal stát. A Hlinomac tam rál mnicha, měl se dívat tak a dát si ruku k čelu a dívat se jako dodál, jak se vířejí ty kotouče prachu a jak ten valach cválá pryč a měl říct, Břetislavem, když on prchal, být se nezdál, nýbrž Boreou tak rychle naší orytý uchvátil, což nikdo neví dodnes, co je. Ani Hlinomas, který mu to nikdo nevysvětlil. A teď on furt čekal, kdy ten kuň odejde a když furt nic, tak si dal tu ruku takhle k čelu a ono to vypadalo spíše koukat tomu koňovi do toho zadku. A ten kuň se zřejmě dal nějakým způsobem zhypnotizovat, zved voca, zadělal se pouštět koblišky, to už tý Valštejnce nebylo k vydržení zima. A tam byly prvně tedy použity mikrofony v těch kytkách, aby byly skovaný mikrofony, aby každý i to nejtěžší slovo bylo slyšet až dozadu. A ten Linomaster, když mu povolili ty nervy, tak řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný, už Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. A teď měl mluvit dál a povídá Hoblíkovi, který hrál druhýho mnicha, povídá, Ježíši Kriste, já nevím jak dál. To samozřejmě všechno ty mikrofony přenášely. A opa, to je jedno taky, co kecej. On říká, no jo, to je těžký, když já vím, ono, že jo. No a teď prostě ten opat, který slyšel šlágvor, tak řekl, dal se jaké ruce na hlavu a řekl, tímto slovem smrtný působ. A dali tmu, no a koně odvedli tam.
8: Hilar nesnášel výmluvy takhle, když se přišlo pozdě, jo? No. Já už změnu, nechodil jsem pozdě, ale byl opravdu takhle.
10: S kuframa jako přišel tenkrát, ještě z polštínský hry.
8: Ano, s Olgou jsme přišli, jo. Ale to bylo jindy. A já jsem přišel nějak pozdě, že a teď jsem si říkal, já si musím na něj vymyslit nějakou pláč. Obyčejná výmluva, ta by ho dožerala, že jo, to by nešlo. Tak jsem musel volit takovou výmluvu, která by ho i pobavila, třeba i dožerala, on mě stejně tu pokutu dal za to. Já jsem přišel a on říkal, pozor prosím, pozor páni, přišel pan primadon, pane Eduard, prosím tady, no, račte vám prosím vyložit, co bylo, pozor páni, budou báje šošány, tak co bylo? No tak nedívejte si, doktore, to víte, jsem mladý člověk, my jsme tady taky sami mladí, ne? Jo, jsme všichni mladí, a tady taky starší pan Vojta, my jsme se spolu Vojtovi. Tak co bylo, prosím, račte vyložit, já mám, no, pan doktore, no, víte, to byl taky mladý, je. Já jsem pořád mladý, tětě. No ale tak jako v takový době víte, že jo, tak tím vším je vina láska. Láska, kout, láska. Opožděná puberta, 100 korun pokud.
5: Když jsi narazil na toho Jarouška Vojtu. No, hezká je ta klasická příhod emocie. Ta klasická vojtovská je o těch domácích zvířatech, jak se
7: vypravilo,
5: který zvíře rád, ten měl pejska, ten kočičku a Steinmar ten měl přece celou tu sadu zvířat tam v úvalech, včetně drůbeže, krůty, kachly a největší lásku, holuby, že ano. No a do debaty se najednou Vojta vmísil tím, že chtěl dětem udělat radost a jim koupil vemerku. Všichni žasli a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, co jsi z toho vzpomněl za blbost, veverku. Veverka přece smrdí, ale Vojta ten svůj nápad hájil, říkal, veverka, že smrdí? Vůbec ne, ale někdy hrozně.
11: Já ne z divadla, ale když jsem se přestěhoval do Modřan, tak Vojta se to dozvěděl a
12: ty prýbeš být v Modřanech, Munzer, to jsi dělal dobře, kamarády, skupil barák Modřanech.
11: Já pamatuju, jsem rád, je to tak jako venkov a tak říkal,
12: to já koupil, víš, kvůli dětem, tam je pořád čistý vzduch, z brdských lesů to tam vane, kamarád, tam je pořád čistý vzduch, i za protektorátu tam byl čistý.
11: A pak jsme jednou, s Neboštíkem Pepíkem Grusem jsme často chodili do Páry, do Karlových lázní a sedíme takhle a všel tam takový ten opar a najednou Pepík do mě strčí, říká, hele, díš, Jarda je tady. A on si sedl na tu druhou tu lavičku a začal se potit. A teď se jako rozkoukává, koukám pořád a najednou.
12: Kluci, ty gros, co tady děláš, člověče? No potím se, potím, Jardo. To děláte, je to Munzár, no kluci, to děláte dobře. Dobře, pečujete o svý zdraví, já sem chodím pravidelně. Minimálně jednou týdně. To víš, nikdy se sem půl roku nedostanu, ale ináč pravidelně.
7: To je pro mě typický vrovitu.
11: No
7: to
11: ano,
7: já jsem vždycky v šatně pil vodu z vodovodu. On to nemohl vidět, já už jsem to pak dělal s Kvaňukem. Já se ti divím, člověče, jak můžeš pít vodu? To je něco strašného. Líta jsem si nenapil vody. Líta. Vždycky mám něco, mám aspoň šťávy nějaké. Tady z toho vodovodu, fuj, vošklivý, ta Vltava je zrovna tady za rohem, že se nestydíš, člověče. Vodu nikdy nepiju. Jo, tuhle jsem se napil, nádherná voda. Ze studánky.
11: Já s těma modřanama, já si vzpomínám, jak jednou vyprávěl, povídá.
12: Já už nevím, člověk. Jestli stárnu, nebo co to se mnou vlastně je, člověče, já měl takový těžký kufry, víš, měl jsem to v Národním divadle, povídám Hrgot, já ty kufry, abych večer popředstavil, abych to nemusel dřít tou tramvají domů, já si vemu auta, postavím se k divadlu a odvezu si to domů. No, přijel teda autákem k divadlu, že jo, všechno, po představení vzal kufry, zapomněl na to, že má auták, dřel to na tramvaj,
11: do autobusu, a
12: pěšky až před ten barák mu povedal, čoče, já už jsem přicházel domů, jak vám ty chlape, jak seš starý, tak seš blbej, proč ty jsi nevzal auto, člověk? Ježiši Kriste, teď já ho mám u divadla.
5: Pak je krásná taky automobilistická s tím slevováním, jak přišel, to bylo v zimě jednou, zkoušeli jsme tam nahoře ve staváku a on přišel a prohlížel si tam na té desce Ferman, co se zkouší a pak povídá, to jsem to zvoral dneska, vážím tu cestu z Modřan v tom mraze a teď já dneska vůbec neskouším, ten můj obraz není napsaný. No nevadí, dám si kafe z tehlíku, uvařte mě kávu. No a teď pil kafe chvíli a pak povídá, když už jsem v Praze, Ivan, teda syn, že jo, Ivan jel nahoru a nechal automobil u nádraží, tak já ho vezmu domů. A pak povídá, no jo, ale nevím, u kterého nádraží. Tak to nevadí, já je obejdu všechny tři a podívám se. Ale když já nevím číslo, to OG to vím, ale drobný nevím. A zase dopil to kafe a povídá, já stejně nemám klíče, tak nazdar.
7: Ano, ano, ano.
11: Já jsem jednou seděl, jako úplnej kandidát, že jo, a byl tam ještě tenkrát Průta a Mac Fridge. A přišla na to řeč, na ty anekdoty a začali si ho dobírat, ale on nebyl zvlášť šťastný, když se mluvilo o jeho anekdotách. A začali tak jako říkat, no tak Vojto, jestli pak je to vůbec pravda. A on říkal,
12: není, jsou to všechno vymyšlenosti, jsou to darebáci, vymyšlej si na mě takový voloviny, co pak já bych...
11: A ten Fridge povídá, ale Vojto, s tou veverkou je to pravda? On říkal,
12: no tak s tou veverkou náhodou jo.
11: A ten říkal, a s těma kamnama tenkrát to přece,
12: no tak s těma kamnama taky náhodou jo.
11: A s tím klukem, jak jsme dal tu facku, a říkal si, ty víš, to taky je pravda.
12: No, no tak to on věděl.
11: Já jsem zažil takovou nevinnou úplně, ale skutečně to je pravda, to není anekdota. Jeli jsme na Karlštejn hrát, já ho vez v autě, a jeli jsme spodem tak přes Karlštejn, on říkal,
12: počkej Miroslavi, zastav. Já si nakoupím něco, hrajem dvě představení, to víš, to bude dlouho trvat, tak si nakoupím něco, tady mají znamení zboží, tak tam půjdu.
11: No tak šel do obchodu a vrátil se a říkal, podvod, všechno podvod. Pan Jarušku, co je?
12: No podívej se, mají tady napsaný ement, ementálský se... Jo, to je cement, a ne ement.
7: To jsem nevěděl, tohle.
5: Pěkně je taky, jak ten Krčma, jak vozil, jak dostal tu novou Škodovku a říkal, to byly jako vozy vzácnost, ještě když se dostali. A chtěl ukázat, jak ta Škodovka nová jezdí, tak tam nabral u Stavovského divadla na tu projížďku pár spolupasažérů a taky Vojta mezi nima. A teď ten Krčma jel, tou perlovkou, ta nebyla jednosměrná, a tam stál esembák, měl roztahnutý ruce, rozpažený, tak Krčma zastavil a
13: Vojta říkal, Františku, to nemůžeš, podívej se za náma, ten štrůdl těch automobilů, to musíš, jeď člověče, nezdržuj to. A on povídá, ale Jardo, teď já přece to nemůžu takhle jezdit, když stojí takhle. A ne, to já vím, že rovně nemůžeš do té Jungmanky, teď bys ho přejel, ale já tak jedu vždycky a mě nebudeš učit, já mám 30 let vůči list. Já si vyberu, jak mi ten SMBák ukazuje, vím mu to buď to nalivo, anebo napravo. A ten kačma myslím, že se dělá legraci, pán, no jo, on vyndá pistola, střílí ti do pneumatik, že jo. A Vojta říkal, ne, no, rozčilený je, to je z toho fofru, to je přirozený. On hvízdá na tu píšťalu a mává za mnou těma rukama jako blázen. O mě asi zná z filmu nebo z televize. Já mu zamávám vždycky taky a jedu si klidně dál.
14: Až se dovět, jak tohoto je, když mi říkal, no ano, když stojí tak, můžu vpravo, vlevo, jenom podjet nesmíš.
7: Ano, a právě když já jsem měl v 45. roce, když jsem si opatřil auto, že udělal jsem si řidičský průkaz, tak právě starší kolegové, kteří měli zkušenosti z první republiky, jako tadyhle Pešek, nebo Smolík, nebo Vojta, tak mě dávali opravdu cenné rady. Podle pana Smolíka dodnes jezdí a zaplať pánbu, držím se jeho rad, ale Vojta mě taky školil a říkal, kamarádi, podívej se, když jedeš, tak nikdy si na ty klíče nevěš už nic jinýho. Tuhle volovinu jsem udělal já, rozumíš? Já měl všechny klíče pohromadě, od domu, od bytu, všecko jsem to měl u těch klíčů a jak jsem to měl zastrčený tady v té dílce, víš, a jak jedu, tak člověče, najednou jedu, ty klíče mě vypadly a já, jak jsem se pro ně sehnul, udělal jsem takhle volanty a už jsem byl v příkopu. Nic si na ně nevěř. Byla jeho rada.
9: Teda, když jsme u toho motorismu, tak krásná s paní Fabiánovou, kdy si pořídila prvního Fiatka.
7: No, no to je.
9: No, to přijela, přijela na tu křižovatku, že jo. Červená byla, zastavila. Motor zhasl, že jo. Tak teď šla.
11: Zelená.
9: Oranžová, zelená, oranžová, červená, oranžová, zelená, za ní už šňůra až k prašný bráně a nic. Nakonec ten orgán vystoupil z té budky, došel klidně až k ní, ona vyšroubovala okýnko a on říká, milostivá paní, budete si muset vybrat, víc barviček nemáme.
13: No, já nebudu jmenovat, začáteční písmenko je Mařenka Vášová. Tak ta jela jednou z Dobříše a jak jsou tadyhle za voznicí ty lesy, andělský schody, tak tam prostě vylez chlap na silnici a zamával rukama nějaký stopař. No a ona poněvadž je hodná, ochotná, tak zastavila a otevřela ty dveře a on jí poznal okamžitě a říkal, milost paní, víte, mně se stal takový malér, já bych jinak neobtěžoval, já potřebuji být večer v Praze a ujel mě poslední autobus a Mařenka říkala, ale jen si pojďte, posaďte se a pojedeme. A tak se nalodil, vyjeli a on byl sama řeč a samej vtip a teď, jak viděl tu jízdu, jak viděl, jak se míhají okolo ty telegrafní štangle, ty hromady toho štěrku, tak začal v té řeči jako zadrávat a pak už si vydal kapesník a tupě zarytě koukal pod sebe a občas si odsel pot. No a přijeli do Prahy, jak viděl první elektriku červenou, tak vožil a říkal, děkuju, tady už, to já už dojedu tramvají. A ona říkala, ne, ne, ne, vy jste říkal, že bydlíte na Žižkově, já bydlím na Vinohradech, to já vás vemu až tam. A on říkal, ne, opravdu vám děkuju, tak ona zastavila. On vylez a když cítil tu pevnou půdu pod námi, stačil tu hlavu do toho auta. A no, s paní, víte, já vám to řeknu na rovinu, já jsem bývalý automobilový závodník, já jsem měl třikrát v životě Targa Floriu, ale takovej nervák, dneska s váma to jsem ještě nezažil.
9: To mě připomnělo jenom jednu kolegyni z Vinohrad, vezla jinou svou kolegyni ve voze, ta mi to totiž řekla, když já jsem jí pozval do vozu a špatně jsem se řadil na křižovatce. Ona mi říká, poslyšte, ale vy nejste dobrý řidič, že jo? A pán mluví, to snad na tom tak moc nezáleží. Jako... A ona říká, no tak to mi připomíná ten Lídu, jo? Ta mě nedávno vezla a teď pořád jedeme a ona furt vlevo, furt v protisměru, pořád v protisměru. Já pán, Liduško, nebylo by dobře, kdyby si se snad držela trošku víc vpravo? A ona mi řekla, ty jezdíš Pravdu? To nikdy nedělej, co kdyby ti někdo skočil pod vůz.
5: Poslyš, Radované, ale to se vyprávalo přeci na Vinohradech, když jsme tam byli, jak Kandrt jezdil s tou starou pravovkou, co měla ještě ten takový vítěznou sošku. A oni jezdili s manželkou Kandrtovi. A mě říkal, Kandrt říkal, a my mě máme s maminkou rozdělený funkce. My přijedeme třeba k železničnímu přejezdu, já se zeptám, je to dobrý, maminko? Ona říká, je to dobrý, tatínku, a pak jedem. No a jeli jsme takhle tadyhle, jak se jede do Unhoště, tak před Jenčí jsou šraňky, no a jedeme, já jsem přibrzdil a povídám, je to dobrý, maminko? A ona říkala, je to dobrý, tatínku, já tam vjel a najednou jsme měli... Já měl jenom volant v rukou a ten předek nám vzal lokomotivu. No a ještě teda jednu tu automobilistickou, to je jeden hudební skladatel, teď opravdu jmenovat nebudu, jel jednou z Klatov do Prahy a taky ho zastavil tam někde u Rokycan stopař, skladatel mu zastavil a vzal ho s sebou, no a bavili se o muzice, o všem možným. No a najednou projížděli nějakou ves trošku rychlejc a tak je zastavil SMBáka, teď, že jako by měli zaplatit pokutu. No a skladatel nechtěl, no tak SMBák vytáhl notes, zapsal to všecko, že jo, od Adama až tedy po naše časy a pak si strčil ten notes do kapsy a ještě měl takový to mravní poučení, tohle nám nedělejte, pane řidiči. No a oba dva ty provinilce propustil. No a potom v Praze ten stopař vystupoval a protože podle mě nás věděl, kdo ho vlastně vez, tak říkal, mistře, já vám moc krát děkuju za to svezení, víte, ale já vám za to nic nemůžu dát, nezlobte se, já jsem totiž zloděj a teď mě pustili zbor zrovna po 9 měsících, tak tady máte ten notes toho SMBáka, já jsem ho aspoň ukradl.
8: No, tak to jsme měli u nás, a vím možná ještě pana zvědlo tu Evženu Engelbertovou, jo? No a tak ona vykládal vždycky o tom, říká, to jsme byli s Vítkem, víš, no víš, jak je malíř akademický, víš, on maluje nahé akty, ale mě on nikdy tak nemaluje, víš, on vždycky holí a tak, to jako mě takhle nikdy nemaluje, víš. Tak to jsme byli v Paříži, takový ty, víš, taková, sami umělci tam chodějí, víš, takový, jak se to jmenovalo, božičku, já jsem to, Café du Dom, jo, a když mi něco přižal, zařvala vždycky, jo. A to jsme tam seděli s Vítkem, no víte, jak je malý z akademické, víš, to je nahé akty. A teďko přišel ten, co to tam nosí, víš, ten nočíšník, já říkám číšník, ať prosím tě, číšník v Paříži, jak se, já jsem jmenoval, jak se jmenuje, že můj, řetěl takový ten, co přišel a říká, keště vůdře zjere, madame, no tak jsem třejil tam ještě nějaký pán, to, no, Francouz, no bylo to v Paříži, tak to byl Francouz. No a tak se koukne a vidí nás tam tři a říká, já jsem říká, Café du Noir. On říká, Troa? Tak jsem řekla, co? Já se chci do domů. Co jsi do
5: domů? Jo, tak to musí Edy začít Rašilov.
8: On nechtěl hrát určitou roli, jo? Byla mu malá...
5: Rašilov.
8: Rašilov, jo. A teďko, tam má takovou větu, slyšel jsem, že? A on vždycky řekl, slyšel jsem, že? Pane kolego, slyšel jsem, že? Já vím. Slyšel jsem, že? Ten, slyšel jsem, že? No ano, slyšel jsem, že? Já vám tu roli musím vzít. To byste mě přece neudělali.
14: Se Sašou to se přišel do Prahy jako Kandrdas a on mě to vzal, že mě teda svez autem tam někam, jel na Zbraslav, někam na Smíchov. A jel v té svojí Tatře staré, jeli jsme tady přes Perštyň, přes křižovatku, a on jenom říká, chceš něco vidět? Nic víc neřek. Vyjel na tu křižovatku, zatarasil cestu tam i tam, stály tramvaje, hotovo. Teď vyběhl ten policista a říká, mistře, prosím vás, nezdrhujte provoz, jeďte. A ten Saša říká, já bych jel. Já nevím, kudy.
8: A kam jedete, kam jedete?
14: No, na zbres.
15: No, tak kolem Národního potom, doleva, to se tam zahýbalo ještě tehdy.
14: No, tak k Národnímu už jste mi to vysvětlil. Ale jak dá? My tam stáli snad 10 minut. On ho ten plakal, až si klek před toho sakru. A ty ujel z těch křižovatek.
5: Ráno před Stavovským divadlem stál Karel Pech, který jezdil tenkrát na motorce, jestli se pamatujete. A vedle něj byl Příhoda, herec Penzi, který měl Vlčáka. A do toho přijel Rašilov s tím fantastickým autem, že jo, pomalovaným a ty sedadla z těch zadků, těch kulis, že jo, udělaný ten řetěz, že jo, místo kliky, no, hrozný, a vylez z toho auta a ten pes toho Příhody mu začal očurávat kolo. Zvedl nožičku a od toho kola předního šla takhle loužička a do toho přišel Bolek s Vojtou. A Bolek, aniž se cokoliv smluvilo, povídá, co to tady je. A Vojta hned povídá, ty, Sašo, teče ti benzín. A nikdo neřekl slovo zase a všichni začali hledat pod tím autem, odkud teče ten benzín. A ten Rašilov říkal, no jo, no oni mě to vždycky přelejou, tu nádrž, a pak to tady teče a smrdí, kdyby někdo odhodil sirku. A ten Vojta prohlíd celý automobil a pak povídá, ale ne, Sašenko, to jsou čuránky, má to pěnu.
9: A když jsem kdysi viděl Rašilova ze Života hmyzu, že on tam hrál chrobáka, tak strašně krásně to dělal. A teprve, když jsem tedy po letech přišel do divadla, tak jsem se dověděl, jak on tu roli přijal tenkrát, jemu se to, když to Karel Čapek přinesl, že jo, tak jemu ta role prostě v těch souvislostech se nezdála právě nejlepší a největší, a jak si tedy napsal ostentativně na ten part, že na tu knihu, napsal, jsem mezi vámi král a herec prvních kvalit. Rok jsem tu hovno hrál a teď ho budu valit.
2: To je krásný.
7: Když jste mluvili o těch omluvách ze zkoušek a tak, jak se jednou Rašilov chtěl dostat ze zkoušky právě od Hilara, vy to přece musíte pamatovat, jak předstíral ten záchvat epilepsie. Ano, ale prej tak dokonale, ano. Rozumíš, kde zhubnul, zezelenal, pěnu u úst, všecko a poplach, že potřeboval se dostat ze zkoušky prostě. A starý pan Vidra prej ho zved a nes ho z jeviště Národního divadla po těch schodech dolů a u hlavy na uvratního, on mu stojí na ruše, vyskočil a říkal, děkuju ti, Vašku, náručí ho donesl.
11: No a to taky je historka, to asi znáte, jak šel vracet roli panu profesoru Getzovi, já nevím, kdo tehdy byl ředitelem, a oni to nechtěli přijmout. On říká, no je prostě na tom strašně špatně a že jestli teda nevezmou tu roli zpátky, takže to je jeho konec a že on spáchá sebevraždu. A oni myslí, že si dělá legra, jsem říkal, ne, já neodejdu z této budovy živej, sáh do kapsy, vytáh pistoli. Ne, nedělejte to, říká, děkuji vám, a sežrali, protože to vás čokolády.
5: Mě vypravoval Neboštík Franta Velebný, mě vypravoval, že ho dali jednou taky jako chtěl vrátit v Hilbertovi nějakou roli, a pan Hilbert měl dlouhý prsty tenkrát, tak to nechtěli udělat, obávaný kritik, že jo, a já nevím co všecko, tak prostě chtěli lékařský vysvědčení, tak ho poslali na to Národní divadlo, mělo svého úředního lékaře, a ten vydal písemně pro Šafařovice, ředitele teda, napsal na úřední papír, napsal, herec Saša Rašilov je tak veliký simulant, že už to samo o sobě je choroba. No, nebo s tou Krejčovnou, co dělal?
14: No,
5: šedá změřit na kostým a už naměřili 100 v pase, 108 přes prsa, límec 39, a přišel na první zkoušku a to doved. Najednou měl 80, tady měl jenom 60 a límeček měl 42. Přišel, furt to měnil.
7: To dělá.
9: Jenom mě ještě napadlo, a je to o Rašilovovi přece, že jak se hrál, jak se hrála ta nová taková původní česká hra.
5: To byla po generálce taková diskuze, že ono to nebylo moc dobrý, ta hra, že jo? A
11: hlavně dlouhý to.
5: Dlouhý a špatný. Ten Rašilov, jako se mluvilo zprava, zleva, a Rašilov povídá, víte, pane autore, ono by to chtělo, ono to není tak špatný, jak říkají, ale ono by to chtělo jednu věc, chtělo by to škrknout jeden obraz.
14: Mistře, který? Který mistře?
5: No, a on na to odpověděl, to je jedno, který si vybere.
11: Kterejkoliv.
14: Záma tvrdí, že říkal, hlavně ten můj.

Epopej Moje rodina, předmluva. Jednoho rána jsem se nečekaně probudil. Podíval jsem se na ruce, pak na břicho, byl jsem vyspalý do růžova. Rozeběhl jsem se k oknu, venku byl krásný letní teplý čtvrtek. Dostal jsem chuť zaspívat si známou píseň Hej Rup, nechce se mi do práce. Nemám ale už pěkný hlas, ani v letních měsících nevycházím z chrapotu. Chraptím od té doby, co mi zaskočili do plic burské oříšky. Nikdy se mi nepodařilo je vykašlat a proto teď chrčím. Ani nevím, kolik jich tam mám. Kamarádům z restaurace jsem se svěřil, že mám v těle buráčky, ale neměl jsem to dělat, protože mi teďka přezdívají hlaváček Kung Pao. Když jsem si nemohl zaspívat, zahrál bych si býval alespoň na housle. Bylo by to ale hrozné vrzání. Nejméně 10 let jsem to neměl v ruce a předtím také ani jednou. A potom nemám nástroj, že? Mrzí mě, že jsem se nestal muzikantem. Muzikanti jsou dobrá parta a drží pospolu. Jeden muzikant se ke druhému muzikantovi neotočí zády, ani když jeden z nich zemře. Jako námořníci pohřbívají své zemřelé druhy tak, že je schazují z paluby na dno mořské, tak muzikanti vyhazují své mrtvé spoluhráče na ulici z okna hotelu, ve kterém jsou právě ubytováni. Ve známé skupině Sen noci svatojánské band měli jedno úmrtí, nezavolali doktora, aby smrt potvrdil a nedočkavě uspořádali pohřeb. Mrtvý vyletěl ze 4. patra jednoho hotelu, dopadl a pak byl živý. Kolem jdoucí se divili. Většinou je to v obráceně. Živý vyletí z okna, dopadne a pak je mrtvý. Ale také to tak nemusí být vždy. Kdysi jsem bydlil na Žižkově v jednom činžáku. Ve 3. patře tam bydlila nějaká paní Steinerová a ta vždycky, když se trochu napila, vyskočila z okna. Přežila pokaždé jen díky tomu, že na někoho dopadla. Na mne také jednou skočila. Zřejmě to Steinerovou do dneška nepustilo, protože nedávno jsem šel kolem toho domu a visela tam na zdi cedulka s nápisem Pozor, padá Steinerová. Když jsem si toho krásného rána nemohl ani zaspívat, ani zahrát na housle, dostal jsem chuť namalovat nějaký obraz. K malířství mám kladný vztah, v mém pokoji visí několik olejových obrazů od slavných autorů a jedna koláž od neznámého lepiče. I já sám jsem se už 2x pustil do malování. Jednou jsem maloval obraz,

Je třeba maximální píle, člověk musí tomuto umění věnovat vše, popřípadě i své zdraví. Například známý malíř Van Gogh, který už bohužel není mezi námi, tak miloval malování, že si jak známo uříz ucho jenom proto, že si zapomněl doma gumu a potřeboval si rychle něco vygumovat na své nové skice. Uřízl si ho zbytečně, protože bylo mastné a stejně negumovalo. Pak už s tím měl jenom trápení, protože to jedno ucho, co mu zbylo, bylo takové veliké, odstálé, takže na ně někde zafoukal vítr, tak ho to pěkně roztočilo.

Tedy zaspívat jsem si nemohl, zahrát jsem si nemohl a do malování jsem si zase netroufal. Nakonec jsem to vymyslel. Rozhodl jsem se, že udělám to, na co stačí každý, že napíší knihu. Zbývalo jen zvolit, o čem ta kniha bude. Bylo mi jasné, že musím psát o něčem, co velmi dobře znám. Zamyslel jsem se a dospěl jsem k tomu, že znám nejlépe svou vlastní rodinu. Uchopil jsem pero a začal psát epopej Moje rodina. První epocha, já. Přišel jsem na svět díky otci, který měl názor, že základ života jsou děti. Říkal, že život toho, kdo nemá děti, nemá smysl, ale že se to také zase nemá přehánět, prý maximálně takových 5-6 kousků a domů. Ale musím přiznat, že i má matka měla na mém narození jistý podíl. Dá se říci, že žít jako muž jsem nezačal právě nejlépe. Po narození mi totiž nešťastnou náhodou dali dívčí jméno Zuzana. Jak k tomu došlo? Samozřejmě nedopatřením. V porodním sále, kdy jsem se narodil, vyply právě proud. Byla noc a v té tmě jen tak po hmatu museli zjišťovat, zda jsem chlapec nebo holčička. Šáhli mi omylem pod páždí a dali mi jméno Zuzana. Potom mě zabalili do takové kojenecké kukly a rozbalili mě bohužel až po křtu, což již bylo pozdě. Náš farář, absolvent bohoslovecké průmyslovky, to částečně zachránil a na křestním listě vymizíkoval u slova Zuzana to druhé A, takže jsem se stal alespoň Zuzanem. Ale později jsem to také neměl lehké. Když mi byly 2 měsíce, prožil jsem šok. Od té doby trochu zadrhávám řeči. Maminka mi tenkrát dala do pusinky omylem místo dudlíka feferonku. Mohlo to dopadnout ještě hůře, mohl jsem také úplně koktat. Zadrhávání ještě jde.

Jedna známá paní z restaurace koktá a všichni si z ní dělají legraci, protože si dává zásadně jídla, která začínají naše. Říká třeba špenát, nebo šunku, nebo šlichtu. Což je směšné, že? Směšné. A proto i tam jejich přátelé tak v dobrém přezdívají lokomotiva. Ale oni tam zřejmě přezdívají už tak proto, že ona začíná každou větu naše, když naše třeba ta věta vůbec ani nezačíná, že? Říká třeba, puč mi bůra.

Tedy už jako dítě jsem zadrhával, ale přesto jsem se vždycky učil nejlépe z celé třídy. Ze všech mých spolužáků jsem to dotáhl nejdále a absolvoval jsem několik škol. Mateřskou, národní a autoškolu. Jako dítě jsem vynikal i doma. Sám jsem si vařil, pomáhal jsem mamince s nádobím, byl jsem až přehnaně čistotný. Když bylo venku bláto, boty jsem si třeba několik minut důkladně čistil na rohožce a pak jsem teprve skočil do postýlky. Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. A to sice od toho ošklivého zážitku se slepým střevem. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne MUDr. Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak duchapřítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčí průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7 hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral. Přikročím raději k mým příbuzným. Druhá epocha, maminka. Dědeček, tatínek maminky, se vracel z první světové války s levým prsem plným metálů. Co metál, to zneškodněný švýcarský tank. Doma v Uhříněvsi jej čekalo milé překvapení. Zatímco byl ve válce, babička mu porodila maminku. Maminka rostla jako z vody a brzy se postavila na vlastní nohy. V 16 letech opustila své rodiče a koupila si malý domek na vysokém kopci, kde nebyla studna. Denně musela se 2 vědry pro vodu do údolí. Byla to hrozná dřina.
Naštěstí sehnala brzy jednoho osla, který začal vodu nosit. Jednou však osel s těžkým břemenem na hřbetě zakopnul, skutále se se svahu a omdlel. Maminka mu dala umělé dýchání z úst do huby a přivedla jej zpět k vědomí. Osel se však už nepostavil na nohy. Měsíc klempíroval a když se uzdravil, uměl už chodit jenom z kopce. Mamince začal být na nic. Nosil jen dolů prázdná vědra, nahoru se musela maminka dřít sama. V rukou plná vědra, na zádech těžký smradlavý osel. Jednou má maminka takhle mordovala, když se naproti ní na svahu objevil neznámý muž, můj tatínek, Hlaváček. Tatínkovi se na mamince líbilo, že uměla vzít za práci. Těžká vědra v rukou a osel na zádech říkali vše. Tatínek se rozhodl, že si maminku hned odvede do rodiny. Maminka nadšeně souhlasila. Maminka nevěřila svým očím, když vstoupila do vily tatínkových rodičů. Něco podobného jak těživa neviděla. Krásná železná secesní vrata, za vraty nádherný čistokrevný pes, cvičený nekrman, velká zahrada s okrasnými stromy. Rodičům tatínka byla maminka představena v hale s krbem, který podle slov tatínka táhl tak, že lítala ven i menší polínka. Na stěnách haly byly rozvěšeny šavle a pistole různých druhů. U jedné pistole tatínek tatínka poznamenal, že je to zbraň, se kterou bojoval jeho tatínek hrabě Hlaváček s Hradeckým u Hradce Králové. Nebyl to asi zrovna nejlepší voják, pomyslela si maminka, když si všimla, že je na pistoli vyryto za zbabělost. Maminka dělala jako by nic a dál se divila. Nakonec si tatínek maminku vzal. A pak jsem se jim narodil já. Už jako kojenec jsem byl celkem sympatický a maminka si mě brzy oblíbila. Dřela na mě od rána do večera a s tatínkem to také neměla lehké. Podezříval stále maminku, že nejsem jeho, ale sčítacího komisaře. Tatínkovo věčné podezřívání maminku jednou dopálilo. Urazila se a s tatínkem 5 let nepromluvila ani slovo. Tatínek se po celou tu dobu snažil maminku udobřit. Nosil domů květiny, chodil pro uhlí, když přicházel domů, uctivě zdravil. Nakonec jeho úsilí přineslo úspěch. Tatínkovi se na Vánoce 1949 podařilo maminku konečně obněkčit. Maminka s ním po 5 letech zase konečně promluvila. Bylo to už štědrovečerní večeře, řekla mu žer. A taková je maminka dodnes. Obětavá, pracovitá, ale nesnese, aby někdo urážel. Má svou hrdost, ale dovede i odpouštět. Třetí epocha, tatínek. Když tatínek vychodil školy, vzal místo na jednom statku. Statkář ho honil po dvoře jako nadmuté kozy, aby se co nejlépe zapracoval. Brzy se dostavily výsledky. Po měsíci přestal dělat pomocné práce a do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek. Za nějaký čas se tatínek přestěhoval do města. Začínal tam jako lepič tapet. Již na první zakázce zjistil, že mu toto řemeslo nepůjde. Vytapetoval nějakou místnost tak, že kolem dokola byly na zdi samé boule. Vytapetoval místnost další a zase to samé. Jak je to možné? Dělám vše podle návodu. Někde musím dělat chybu, bude to nějaká prkotina, řekl si tatínek a začal se pídit popříčně boulí. Když tu záhodu rozluštil, sám se tomu musel smát. Taková hloupost. Zapomněl vždycky sundat ze zdi obrazy.

Tatínek se vrátil na venkov a pracoval nějaký čas na veterinární stanici. Divím se, jak mohl tuto práci dělat. Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky. Jednou se mi přistihl, jak drží v ruce stonožku a říká: mám mě ráda, nemám mě ráda. Řekl to asi 100krát, ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu. Ale i tak si myslím, že se tatínek na veterinu nehodil. Tatínek se opravdu chytil až jako agronom v JZD Bakovice v severních Čechách. Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili. Ale nejvíce jej jako agronoma ocenili, když zjistil příčiny katastrofální neúrody, která postihla předešlý rok jejich družstvo. Zjistil, že nezaseli. S odstupem doby míním, že mi tatínek byl více než dobrým otcem. Ještě předtím, než jsem nastoupil do první třídy obecné, dal mi tatínek sám základy všeobecného vzdělání, takže jsem měl před ostatními spolužáky pěkný náskok. Od tatínka jsem už věděl, že součet úhlů v trojúhelníku je vždycky 3. Že mravenec je náš nejmenší sudokopytníček. Že až mistr Jan Hus zavedl libovolné psaní obojího i, tvrdého i měkkého, takzvaný způsob podobojí. Tatínek mě také vždycky vedl k tomu, abych měl hezký vztah k věcem. Říkal, že když nebudu mít věci rád a nebudu na ně hodný, ani věci pak prý na mě nebudou hodné a nebudou mi sloužit. Rozkřípané pero, že už mě nic nenapíše, nenamazané kolo, že mě už nikam nedoveze, neudržovaný automobil, že mě může i zabít. Tatínek mi jednou říkal, že jeho auto má ho za dobré zacházení tak rádo, že když vejde do garáže, tak zavrtí radostí výfukem. Myslím si, že s tím vrtěním výfuku tatínek neměl úplně pravdu. Jednou jsem si koupil nové MBčko a to vrtělo výfukem hned, aniž mohlo ještě poznat, jestli mám ho rád nebo ne. Vrtilo čím dál tím více a do týdne mu upadl. Když jsem měl jít na vojnu, tatínek dělal, co bylo v jeho silách, abych dostal modrou knížku. Posílal na vojenskou zprávu fotografie mojí malé postavy, situované vedle krabičky od sirek, aby dokázal, že mám podmíru. Nebylo to však nic platné a musel jsem nakonec narukovat. Když jsem se vrátil z vojny, tatínek měl strach, že se ožením a že mě tím ztratí. Snažil se mi ženy všemožně znechutit. Říkal, že při troše dobré vůli najde se i na té nejkrásnější ženě něco ošklivého. Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy. Čtvrtá epocha, babička Jarka. Další můj blízký příbuzný, kterého celkem znám, je babička Jarka. Nikdo z naší rodiny si není jist, jestli je babička Jarka maminka maminky nebo maminka tatínka. Je to zkrátka problematická figurka. Jistě se ptáte, jak mohlo k takové nejasnosti vůbec dojít. Když byli mý rodiče a prarodiče mladší, dělali si stále ze mne legraci. Jednou říkali, že je babička Jarka otcova matka, jednou zase, že je matka maminky. Bavili se, když jsem byl zmatený. A jak stárli a zhoršovala se u nich skleróza, přestali si být jistí, co je vlastně pravda a co je legrace. Žádný písemný záznam se taky nedochoval. Když byl jeden čas nedostatek papíru a na pultech se dlouho neobjevil ani ten toaletní, naše rodina se bez papíru nemohla obejít a postupně spotřebovala všechny knihy, časopisy, bankovky a nakonec vzali za své bohužel i křestní listy. Ale mě nejasný původ babičky Jarky nikdy nevadil. Babička pro mě znamenala hlavně mnoho v dětství. Vyprávěla mi pohádky, učila národní písničky. Učila mě také různým příslovím, ale byla někdy hrozná popleta a často přísloví překrucovala. Říkala například, že kdo visí na šibenici, ten krade a skončí jako lhář. Babička to neměla v životě s dědečkem lehké. Dědeček pil a chodil každý den pozdě v noci domů.
Jednou to babička nevydržela a začala na něj křičet, že je opilec a kdo ví, kde byl, že byl jistě u nějaké ženské, že toho nemá zapotřebí, že si mohla vzít burdu, který nepije a tak dále. Dědeček už to nemohl poslouchat a zakřičel na babičku. Nekřič, jdi ven, oběhni 10krát chalupu, to tě uklidní. Babička ku podivu poslechla a vyběhla ven. Za chvilku se připotácela s úplně sedřeným obličejem, krvavou boulí na čele a rukou zlomenou v zápěstí. Chtěla pod mě oběhnout chalupu a úplně zapomněla, že mají řadovku. A to byla poslední kapka do ohně. Od té doby babička dědečkovi už nikdy nic neřekla. Navzdory tvrdému zacházení se babička dodnes těší pevnému zdraví a vysokému věku. Má jen slabou cukrovku a nesmí jíst nic, v čem je cukr. Když má třeba hroznou chuť na buchtu, může se do ní zakousnout, ale musí zase pustit. Já babičku obdivuji, jakou má ve svém věku energii. Rozhodla se, že se naučí na stará kolena jezdit autem. Minulý týden měla možnost si zakoupit úplně nový Mercedes 300 SD s automatickou převodovkou, kouřovými skly, mahagonovou palubní deskou a klimatizací. Nakonec babička to auto nekoupila, protože neměla peníze. Touha po autě ji však neopustila a koupila si alespoň v bazaru starou Pragovku Baby. Tak babička začala na stará kolena jezdit autem. Snad se Krista Pána někde nevyboural a nic se jí nestane. Jestli ovšem babička Jarka není matka otce, která je již 20 let po smrti.

Pátá epocha, Strejda Karel. Strejda Karel se v mládí živil jako jockey a musel proto stále dávat pozor na váhu. Nejedl nic z mouky, nesladil, nepil pivo, zkrátka se týral. Narušilo to prý jeho nervy a měl v té době občas takové zvláštní záchvaty splašenosti. Vždycky, když to na něj přišlo, začal křičet, lítat sem a tam, válet se po zemi a tak dále. Strejda mi jednou vyprávěl, že jeho zásluhou uviděli diváci Velké Pardubické v roce 1959 něco, co nemá při dostihových závodech obdoby. Spatřili, jak se před taxisovým příkopem na jednom koni splašil jockey. Strejda na koni nejprve skákal, pak se skočil, chvíli se válel po zemi a pak se rozeběhl směrem do publika. Pořadatelům dalo pěknou práci, než jej chytili a uklidnili. Později pracoval Strejda Karel jako hvězdář na hvězdárně v Ondřejově. Tady mu bylo dobře, když se někdy splašil u dalekohledu, nikomu to nevadilo. Jako hvězdář se proslavil tím, že jako první na světě pořídil snímek Marťana. Marťan na zlomek sekundy vystrčil hlavu z kráteru, který právě náhodou Strejda Karel dalekohledem pozoroval. Marťan se usmál a okamžitě zase zalezl, Strejda jej však stačil vyfotografovat. Od pořízení tohoto snímku se ví, že Marťani mají dvě ústa. Pravost Strejdova snímku potvrdili nedávno zachycené signály z Marsu, ze kterých astrologové rozluštili, že Marťani nám, pozemšťanům, přezdívají jednohubky. Popíšu vám teďka od nohou k hlavě, jaký je Strejda Karel hezký člověk. Chodidla má akorát velká, asi tak číslo 42, svalnatá chlupatá lítka, hezky formovaná šlachovitá stehna, lehce ochlupatěné opálené břicho, mohutný hrudník, zápasnický krk, velká brada, orlí nos, pronikavé modré oči, na hlavě nádherná pleš. Strejda nikdy nesnese, aby se hlava na světle leskla, zdrsňuje si proto každý den ráno smirkovým papírem. Teta Marie na Strejdu dodneška hrozně žárlí a má k tomu důvody. Strejda Karel je na ženské a zrovna nedávno udělal pěknou ostudu. Stala se mu nedávno tato příhoda. Strejda je šeroslepý, když se trochu smrákne, už hrozně špatně vidí. No a šel takhle na večer po jednom pražském parku a chyt tam nějaké děvče a chtěl mu dát hubičku na dobrou noc, aniž o to stálo. Děvče se bránilo, škrabalo, kousalo, kopalo a když promluvilo, Strejda zjistil, že je to metař. Ale jakmile to zjistil, okamžitě ji samozřejmě pustil, vrátil mu koště a trenýrky a nechal ho jít svou cestou. Na metařovo pištění se však seběhlo do parku několik lidí a ti vše roznesli. Strejda byl možná dobrý jockey, úspěšný hvězdář, nelíbil se mi však na něm jeho vztah k ženám. Strejdovi nikdy nezapomenu, jak mi zkazil dojmy z krásné knihy bratří Mrštíků Pohádka Máje. Bylo mi tenkrát 16 let, hltal jsem právě řád za řádkem a četl jsem právě 315. stránku, kde dochází k prvnímu políbení hrdinky románu. Byl jsem celý vzrušený, když tu jsem musel proti své vůli vyslechnout Strejdu Karla, jak se vedle v místnosti ošklivě baví s nějakým svým kamarádem. Říkal mu, že manželka, která by byla ideální, by musela být hluchá, slepá, němá, bez čichu, bez nohou, bez rukou a musela by mít smysl pro humor. Jeho kamarád s ním souhlasil, že přesně tak si ji představuje také, ale že by ji měl ještě na řetízku. Stále jsem na tento hovor musel myslet a už jsem tehdy Pohádku Máje nedočetl. Pamatuji se, že mě Strejda Karel kazil už v dětství. Byl jsem s ním jednou v Národním divadle na Rusalce a jako zvídavé dítě jsem se ptal, co je to vodní víla. Strejda mi odpověděl, že vodní víla je položena poloryba, od pasu nahoru, že je ženská a od pasu dolů, že je ryba a že jestli ten princ klofne, takže si s ní stejně moc neužije.

0: Strejda Karel dále říkal, že kdyby on si namlouval nějakou kombinovanou ženu, takže by chtěl, aby byla od pasů dolů žena, aby prý také to, a tomu jsem tenkrát ještě nerozuměl, a od pasu nahoru, aby prý vydělávala hodně v zaměstnání, že by musela být bagr. Byl jsem citlivé dítě, položena polobagr mě pak strašila ve snech ještě pěkně dlouho. Doslov. Tak strejda Karel byl poslední příbuzný, o kterém se dá říci, že jej dobře znám. Mám ještě několik vzdálených bratrů, sester, tet, strejdů, sestřenic a bratranců. O nich toho však moc nevím a těžko bych o nich mohl něco napsat. Musel bych si vymýšlet a na to já nemám povahu.
1: Vážení přátelé, dobrý večer. Dnes shlédnete Cimrmanovu hru Švestka. V tradičním úvodním semináři vás obeznámíme s několika zajímavostmi, které lze říci na okraj tohoto dramatu. Tak na stopu hry Švestka nás přivedl jeden zdánlivě bezvýznamný detail. Zvláštní způsob Cimrmanovy chůze. Narazili jsme na tento objev jeho korespondenci s Tomášem Alvou Edisonem, který mu na jedné pohlednici napsal. Kdy zase zaskočíš do státu, prevíte? Tak to alespoň z originálu přeložil zde přítomný kolega Weigl. V době, kdy byl u 7. lekce učebnice angličtiny pro začínající seniory. Já jsem o 4 lekce dál. Tak jsem zmíněný text přeložil správně. To hop over to states totiž neznamená, kdy zase zaskočíš do státu. Nýbrž, kdy zase budeš skákat po státech, prevíte. Toto zjištění jsme dali do souvislosti s milostným dopisem od Emilie Weberové, která Cimrmanovi sděluje. Cituji doslova. Nemohu s tebou jít životem, pro tvou směšnou chůzi, prevíte. Nechme stranou, proč mu většina přátel říkala prevíte. Nás teď zajímá, co tyto zmínky o Cimrmanově chůzi znamenají. Naše pátrání vedlo k nečekanému zjištění. Jára Cimrman, přestože nebyl vysokého vzrůstu, měl neobyčejně dlouhý krok. Zatímco krok normálního muže měří v průměru 70 cm, krok Járy Cimrmana byl 90 cm dlouhý. A to na milimetr přesně. Jak se přesvědčili například majitelé stavební firmy Zakoupil a zbořil, kterým Cimrman krokoval parcely. Cimrmanův neuvěřitelný 90-centimetrový krok byl vlastně chorobou z povolání. Na samém konci minulého století působil Jara Cimrman na českém venkově jako kočovný dentista. Jeho klientelu tvořili především lidé ze samot, hájoven, mlýnů a hamrů, tedy pacienti, kterým zubař svou návštěvou ušetřil dalekou cestu do městských ordinací. Na dušičky roku 1901 zakoupil Cimrman věnec a svíci a vypravil se vlakem z Prahy do Vídně, aby zjistil, zda jeho rodiče ještě žijí. Většinu cesty hleděl v zamyšlení z okna a všiml si zvláštního jevu. Dobrá polovina hlídačů strážních domků útrati má špatný chrup. Někteří salutovali vlaku s tváří ovázanou šátkem, jiní cenili na cestující své bezubé dásně. Tehdy si Cimrman uvědomil, že tito lidé připoutaní dnem i nocí k železničnímu provozu potřebují jeho M6 daleko víc než lidé ze samot. A tak i hned, co doma ve Vídni zjistil, že rodiče jsou ještě naživu, prodal věnec i svíci a za stržené peníze si nechal zotovit speciální litinové kolo pro svůj zubařský trakař. Kolo svým profilem umožňovalo jízdu po jedné železniční koleji. Tím začala jeho dentistická mise po vechtrovnách a malých nádražích. Představíme-li si, že za 7 let oběhl se svým trakařem celou českomoravskou železniční síť, měřící tehdy 6280 kilometrů, a že vzdálenost mezi Pražci a rakousko-uherských železnic činila přesně 90 cm, je Cimrmanův krokový defekt vysvětlen. Na závěr zbývá už jen dodat, že poté, co ho 1. září 1908 zaskočila změna jízdního řádu z letního na zimní, dostal se Cimrman se svým trakařem před rychlík Praha Budějovice a v zoufalém úprku se supící lokomotivou v zádech vykolejil v polích u staničky Středoplky. U tamního vechtra Přemysla Hájka strávil pak na lůžku celou zimu a napsal tam svou železniční hru Švestka, kterou uvidíte ve druhé půli dnešního večera.
2: Vážení přátelé, pozdržme se ještě u dentistického tématu. Znechucen a unaven svým zubařským trmácením po mlýnech a vechtrovnách napsal Cimrman příručku s poněkud pesimistickým titulem Zuby, pohroma, huby. V úvodu se až rouhačsky obořil rovnou na Pána Boha. Přiznal mu, že lidské tělo jako celek je dokonale fungujícím agregátem, až na jedinou součástku, a tou je právě chrup. Nechápal, proč nástroj sloužící k pouhému mechanickému drcení potravy obdařil stvořitel něčím tak nepotřebným a zákeřným, jako jsou nervy. Proč by zuby, ptá se Cimrman, nemohly být nějakým druhem necitlivé rohoviny, jakou je třeba kopyto či kravský roh? Kousáním by se takové zuby obrušovaly, ale stejně jako například nehty by neustále dorůstaly. Cimrman dále píše, i starý člověk by s takovýmito ústními paznehty dobře vypadal, správně artikuloval a bez potíží žvíkal. A co je nejpodstatnější, tato mnou navrhovaná zubní kopita by nikdy nebolela. Podobně jako Sigmund Freud uvádí Cimrman řadu příkladů ze své bohaté praxe. Velice názorně to ilustruje případem vechtra Pekárka z Kumčic u Vrchlabí. Cituji. Pekárek několikrát zoufale telegrafoval, že ho nesnesitelně bolí zub. Bylo mi jasné, že se jedná o trojku vpravo nahoře, neboť jiných zubů již Pekárek neměl. Neprodleně jsem se za ním vypravil, abych jej bolestivého solitéru zbavil. Když jsem však dorazil na místo, našel jsem vechtrovnu prázdnou. Věděl jsem dobře, jak příšerně se mě Pekárek bojí, a tak jsem volal, Pekárku, vylez, vím, že jsi tady. A abych jej vylákal z úkrytu, uchyl jsem se i k malé lži. Pekárku, mám nový vynález, bezbolestné kleště. Nevěřím vám. Ozvalo se pod podlahou. Zvedl jsem poklop v rohu vechtrovny a Pekárka jsem za límec vytáhl ven. Vtlačil jsem ho násilím do židle, sedl si mu rozkročmo na klín a stiskem čelistního kloubu jsem mu otevřel chrtán. Tu se však ukázalo, jakou sílu dokáže v člověku probudit strach. Pekárek se vzepěl, smíkl mnou do kouta a vyrazil ven. Pronásledoval jsem ho podél železničního pešunku dobrý kilometr. A když jsem ho už držel za šosy, vytrhl se mi a naskočil do kolem jedoucího osobního vlaku. Naskočil jsem též a došlo k riskantní honičce po střechách vagónů, která skončila až na tendru za lokomotivou. Povalil jsem Pekárka na uhlí a zaklekl mu paže. Ale teprve s pomocí strojvedoucího topiče a jeho lopaty. S lokálním anestetickým účinkem se mi podařilo Pekárku špičák extrahovat. A já se tě, Pane Bože, ptám, takhle jsi to přál? Činorodý Cimrman se však ve své práci nespokojil jen stížnostmi na omily, když se dopustil nejvyšší konstruktér. Jeho snem byla dokonalá zubní náhrada. Problémem byl materiál. První pokusy dělal Cimrman s ocelí. Ocelový chrup kousal dobře, byl však těžký. Železo vylučovalo do úst chuťově odporné látky a v lídně nepůsobil ani ocelový úsměv. Lepších výsledků dosáhl s hliníkem. Jehož měkost kompenzoval Cimrman na kousacích plochách alpakou. Tato protéza byla vzhlednější, lehčí, dobře zpracovávala potravu, ale mezi hliníkem a alpakou vznikal elektrický článek. V ústech to vyvolávalo nepříjemné brnění a v noci tyto zuby dokonce svítily. To bylo na jednu stranu praktické, neboť uživateli této náhrady stačilo otevřít ústa a mohl bez potíží číst. Ale na druhou stranu se rodinní příslušníci, zejména děti, těchto čtenářů báli. Volali, babi už nečti, dědo zhasni a podobně. Dá se říci, že v hledání vhodného materiálu pro zubní náhrady Cimrman neuspěl. Pokud nepovažujeme za úspěch jeho sádrovou protézu Veselý železničář. Stejnojmenná akce Veselý železničář proběhla na trati Vídeň-Praha v roce 1907 u příležitosti císařovy plánované návštěvy českých zemí. Ministerstvo drah vědělo, že František Josef I. má rád zdravé a spokojené státní zaměstnance. Stejně dobře však vědělo, v jak žalostném stavu je chrup většiny železničářů. Proto objednalo u Cimrmana 750 levných zubních protéz z bílé sádry k jednorázovému použití. Nádražní personál si je měl nasadit právě jen na těch několik vteřin zářivého úsměvu, kterým pozdraví staříčkého panovníka v okně projíždějícího vlaku. Císař byl náladou na trati nadšen do té míry, že poručil v Benešově zastavit, aby přednostovi stanice osobně potřásl rukou. Na to však nebyla Cimrmanova zubní náhrada konstruována. A když měl přednosta Jaromír Dušek odpovědět na císařův dotaz, jak je u dráhy spokojen, místo odpovědi mu vyšla z úst jen bílá kaše a poprskal mocnáře sádrovou drtí.
3: Vážení přátelé, ve hře Švestka, kterou vy uvidíte po přestávce a kterou diváci Cimrmanovi kočující společnosti zhlédli prvně o Velikonocích roku 1912, použil Cimrman jednu scénickou novinku, a to hereckou masku. Byl to bezesporu důsledek jeho cesty do Japonska. Cimrman navštívil zemi vycházejícího slunce jako dealer firmy Neres Trutnov, která vyráběla jídelní příbory. Měl za úkol přesvědčit Japonce o výhodách pojídání pokrmů vidličkou a nožem. Pro tento účel si nacvičil vtipný výstup, který předváděl v tokijských restauracích. Nechal si přinést dvě misky rýže, psací stroj a šachové hodiny. Stiskl časový spínač a předvedl, jak neúměrně dlouho trvá, pojídá-li se rýže tyčinkami. Pak uvedl v chod druhý hodinový stroj a během několika sekund zhltl obsah druhé misky nožem a vidličkou. V ušetřeném čase usedl k psacímu stroji a napsal báseň. Tu potom úžasným hostům restaurace přečetl. Přestože tyto básně nebyly umělecky na výši, vždyť často vznikaly během jedné minuty, že? A přestože byli v češtině, sklízeli od stolujících Japonců uznalý potlesk. Pro zajímavost aspoň jednu z nich vám přečtu. Yamaha, Yamaha, s tyčinkami námaha. Fujiyama Hirohito, příbor Neres rychle sní to. Okinawa, Trutnov Kurili, Tora, Tora, Tora. Během svého pobytu v Tokiu navštívil Cimrman i tradiční japonské divadlo No, kde mužští herci předvádějí ženské postavy pomocí masek. Po návratu do vlasti se mu tato inspirace velice hodila. Čelný protagonista jeho hereckého souboru Ota Plk, který po léta ženské role v jeho hrách stvárňoval, stal se totiž s ubíhajícím časem prakticky nepoužitelným, neboť na jeho povadlou tvář plnou hlubokých vrásek a vysokých bradavic bylo každé líčidlo krátké. Zimmermann se proto rozhodl vyřešit problém maskou. Ukázalo se, že maska přináší mnoho výhod. Jeden herec mohl v jediném představení rychlým střídáním masek zastat několik ženských rolí. Takto se hrál Ota Plk například 6 žen Jindřicha VIII. a všechny veselé paničky Windsorské. Dámských masek si Zimmermann postupně vytvořil celou kolekci, kterou vlastně pokryl základní ženské charakterové typy. Každá maska dostala své jméno. Tak tam například byl nevinný Kvítek, blbá Julča, děvče z Dělíčky, děvče z Dělíčky od Neštovic. Stará pana, mladá pana, surová Marta, Jana z Myslivny, Jana z Arku, dáma s kaméliemi, dáma s migrénou, chudokrevná Soňa, spurná Aneška, tady snad jednu poznámku, tato maska trochu dusila, takže herec pod ní vydržel sotva hodinu. Proto jí přezdívali Aneška hodinová spurná. Dále tam byla šilhavá Olina a konečně mužatka Irma. Tyto masky se však nakonec proslavily jinde než na jevišti a spíše v negativním slova smyslu. Zimmermannův sklad kostýmů a rekvizit byl totiž těsně před první světovou válkou vykraden proslulou bandou Zenofivky, která využila kostýmů a škrabošek ke své trestné činnosti. A tak v dobovém tisku můžeme číst smutné titulky jako nevinný Kvítek znásilnil nezletilou. Nebo šilhavá Olina trefila omylem svého komplice. Nebo Jana z Arku přepadla listonoše z Dobrušky. Nebo konečně do trezoru agrární banky se úspěšně protunelovala blbá Julča.
4: Když hovoříme o hře Švestka, nesmíme opomenout jednu důležitou okolnost. Je to hra o stáří a stářím jejího autora je umělecká úroveň této hry bohužel poznamenána. K neduhům stáří, postihujícím hlavně intelektuály, patří především dvě vady komplementárně spojené. Je to neschopnost udržet myšlenku a druhá vada, neschopnost myšlenku opustit. Já bych se dnes ve svém příspěvku soustředil pouze na tu první vadu. Tak to utrpěl například svého času profesor Zdeněk Nejedlý. Zvláště na sklonku života a když hovořil, jak se říká, z patra. On začal, dejme tomu, husitským hnutím a teď řetězcem nejrůznějších asociací se dostal k rekreaci ROH, k plnění plánu ve výkupu brambor, až skončil, dejme tomu, tradičním poděkováním straně a vládě, třeba za dostatek citronu na vánočním trhu. Vidím před sebou většinou mladší tváře a vy mladí možná už ani nevíte, kdo to Zdeněk Nejedlý byl. Ale my starší si dobře pamatujeme například jeho pravidelné rozhlasové promluvy, jmenovalo se to Na okraj dne, které on v 50. letech neděli co neděli nevím teď už přesně v kolik hodin, ale myslím, že to bylo kolem poledne, protože kdykoliv si na ty jeho nedělní promluvy vzpomenu, tak se mi vybaví vůně svíčkové, kterou moje maminka vždycky v neděli dělávala. Já jsem totiž jako student jezdíval... Jezdíval jsem za rodiči na víkend, nebo abych byl přesnější, jenom na neděli. Protože, a to vy zase už asi nepamatujete, za mého mládí ještě volné soboty nebyly. My jsme měli jenom kratší vyučování v sobotu. Také rodiče měli kratší pracovní dobu. No ale to tenkrát ani tak nevadilo lidem, protože na chalupy se ještě nejezdilo. Ta moda toho chalupaření, ta přišla až později. No, ale abych se vrátil. Já sám jsem na chalupu jezdil. Ale... Ale pozor, u mne to nebylo to chalupaření. Já prostě pocházím z vesnice a tam normálně bydleli moje rodiče na vesnici, takže já do té naší chalupy jezdil právě na ty maminčiny nedělní svíčkové. Tak ona to popravdě řečeno, pravá svíčková vždycky nebyla. Protože, a to už zase si málo kdo dnes uvědomuje, byla doba, kdy maso bylo velice vzácné. Zejména hovězího byl naprostý nedostatek. To maminka často na té smetaně místo toho hovězího udělala králíka. Protože ten králík je přece jenom dostupnější na tom venkově. I když někdy ani ten králík. No ale tak to jsme si zase věděli rady, to se prostě zajde do lesa, nazbírají se lišky, že? Zase, dneska o lišku nezavadíte. Ale já pamatuju dobu, kdy lišek byl plný les. Liška byla vlastně takový lesní plevel. No. Ano, děkuji. Aha, no, děkuji doktoru Brucknerovi. To je správná připomínka. Nejedlí, ano. To je správné, protože skutečně existují mykologické atlasy, které pokládají... Ano, které pokládají lišku za nejedlou hubu. Já myslím, že se právem smějete, protože podle mne tedy nejsem žádný smotlacha, že jo? Ale podle mne je liška sice těžko stravitelná, ale když se dobře podusí nebo povaří, tak velice dobrá huba. Ale to jsme opravdu odbočili. Tak kde jsme to? Ano, tady. Tak to husitské hnutí. No, podívejte se. Názory na tuto otázku se skutečně různí. Proti dřívější jednostranné glorifikaci této epochy je pravda, že ta glorifikace se opírá o pojetí Františka Palackého a v popularizační rovině o Jiráska. My se ale dnes kloníme spíše ke kritičtějšímu pohledu na tuto dobu, tak jak ho zastával ve svém díle Za komunismu naprosto zavrhovaný český historik profesor Josef Pekař. Zase, pro vás mladší asi neznáme jméno, že? No já sám jsem kdysi... Mohu malou odbočku, pane doktore? No, já sám jsem kdysi pravidelně přisedal u přijímacích zkoušek na filozofické fakultě. Dnes už mě tam nevím, proč nezvou. A vzpomínám si, že jsme tam měli jednoho uchazeče o studium, který právě dostal otázku,

0: Počkejte, nejsem si jistý, jestli nebyl z Brna. Ne, z Prahy byl, už si vzpomínám. Ano, z Prahy. Pražák to byl, Pražák, ano. Pražák. Profesor Albert Pražák. Vidíte, zase nedoceněná postava. Nejen literární vědec, ale i předseda České národní rady. Víte, oni to v tom pražském povstání, v tom 45. roce, oni to neměli lehké. Vezměte si třeba jenom otázku Vlasovců. Co to bylo za problém? Vlasovci. Já tedy jsem tolerantní. Pro mě za mě, ať si každý chodí ostříhán, jak chce. Pokud se ovšem někdo tu hlavu úplně neoholí, že? Tak tomu pak se dá těžko říkat účest. Nebo jsou zase opačné extrémy. Například můj synovec, ten si nechává ty vlasy po ramena a splétá je do takových těch copánků, jestli to znáte. Teď ono to tak jako splstnatí. Umít se to nedá, česat se to nedá. Já mu domlouvám horem dole a je to prostě marné. No.
1: To téma už je dostatečně.
0: Ano, je to vyčerpávající, skutečně. Já jsem si nakonec řekl, co se s ním budu rozčilovat. Je to jeho hlava, ne? Já mám se svou hlavou starostí až na hlavu.
2: Poklonka,
3: no, vás. Zdrav, to jsem rád, že vás vidím. Gratuluji.
2: Ale tě, a k čemu?
3: No k čemu? Ještě se ptejte.
2: No ty, já se taky ptám.
3: Vždy jste přece vyhrál ve sportce, ne?
2: Ježišmarja, to nestojí za řeč.
3: No, nestojí za řeč, no, vy jste dobrý. Vždy jste vyhrál, kolik?
2: No.
3: 30?
2: Nepak, 40, pane.
3: 40,
2: no jo, 40,
3: prosím,
2: 40.
3: To má někdo štěstí. No. Tak co si koupíte?
2: No co, tak si pošlu pro pivo, jo, zapálím si cikáro,
3: jo, jo.
2: Ano, a budu poslouchat no. Dobrou noc, děti. V rádiu, víte, to já mám tyhle moderní pohádky strašně rád. Helejte, třeba, dobrý večer, děti, byl jeden tunel a ten si vyšel na procházku v šestiúhelníku a přejeli ho povidla. Já si myslím, že to ani nejsou pohádky, tohleto. To jsou nějaký šifrovaný zprávy.
3: Vy jste šťastný člověk, ale já se vás chtěl vlastně zeptat, jak to děláte, víte?
2: No.
3: Tedy jak sázíte?
2: Aha.
3: Jistě máte na to svou určitou metodu.
2: No to dá rozvoj metodu, to mám samozřejmě. To víte, bez metody, kam bychom dneska došli, že ano? Nebo zítra, že ano?
3: Helejte. Já slyšel, že na to jdete podle toho, co se vám stálo. Je to pravda?
2: Jo, ale musí se opatrně, víte?
3: Jo, jo.
2: Tak jako, helejte, tuhle se mi zdálo, že mám větší srážky, jo?
3: Jo.
2: Srážky, jo?
3: Aha.
2: Tak jsem vsadil horskou službu.
3: Jo,
2: hodně, jo? No jo, ale nevyšla. Poněvadž se ukázalo, že s těma srážkama se mi to nezdálo, nýbrž, že je to pravda.
3: Podívejme. No a jak to děláte jinak, podle snu?
2: No tak koukněte. Posaďte se u nás.
3: Přijměte
2: místo.
3: No, děkuji,
2: místo.
3: Děkuji, no.
2: Když se vám třeba zdá, že chodíte po sídlišti, jo?
3: Jo, jo, jo.
2: Tak to je 2,40.
3: Aha.
2: Turistika.
3: Aha.
2: Nebo 4,30. To jsou skoky do vody.
3: Aha. Já si to, když dovolíte, poznamenám, jo?
2: Prosím.
3: Tak podívejte. Mně se třeba zdálo, že podávám zlepšovací návrh.
2: Aha. Tak to je česká házena.
3: Čili čtyřka, jo? Fajn. Nebo mám jít na schůzi.
2: Tak to je spirální.
3: Stojím frontu na brambory.
2: Košíková.
3: Kluk dostal 5 z počtu.
2: To je základní tělesná výchova. A nebo helejte, zdá se vám voženě a odchýní, jo?
3: Jo, jo, jo, jo.
2: Tak to jsou saně.
3: Podívejte se,
2: no.
3: Mojí ženě se tuhle zdálo, že jí ve frontě na kyselý zelí předběhla paní Roubičková.
2: Aha, tak to je 11. Judo. Ovšem pozor, kyselý zelí může taky znamenat běh na krátký vzdálenosti.
3: Aha, jo, jo, jo, jo. No, pohledajte.
2: A hledím.
3: No, mám. Nebo co, když se mi zdá, že má...

0: A v prodejně kontrolu.
1: Aha, tak to je plachtění. No, a když vám na něco přijdou, parašutismus.
0: Helejte, a co gorotky? Co se vám musí zdát na gorotky?
1: Jo, tak to se mi nezdá nic, protože dneška nevím, co to je.
0: No to je ohromná metoda. Tak takhle byste vyhrál teď 40 tisíc.
1: Ježišmarja, jaký 40 tisíc, pane? To jsem se přeslech. Já vyhrál 40 korun.
0: Co?
1: No.
0: 40 korun?
1: No jo.
0: No proto. A já jsem hned ženě říkal, že omdlela zbytečně. Tak jenom 40 korun?
1: No pravda.
0: Sakra. Ale metodu máte na 40 tisíc, tedy nejmí.
1: No jo, to víte, malý český poměry. V životě jsem nic nevyhrál, ale hlavně, že na to mám přesnou metodu.
2: A nejhorší je, přátelé, to si pamatujte oba, velkomožní páni, nebo urození páni, já nevím. Nejhorší, když se nejvyšší spojí ospalost s přejeděním, to poznám podle toho, že já začnu z lenosti vynechávat gesta.
3: Aj. A to diváci ale poznají.
2: Diváci to nepoznají. Ne. Já jsem tuhle právě na jednom tom, jak říkám, uměleckém turné.
3: No tak na zájazdě, no.
2: Na čem?
3: Na zájazdě, tak.
2: No to možná jezdíš ty nebo Julo, ale já podnikám umělecká turné.
3: A kde jsi byl naposledy na uměleckém turné?
2: No, teď přesně nevím, jestli tenhle případ byl v Kardašově Řečici, anebo v Hrochově Týnci.
4: Hrochův Týnec. Který krajině to je?
3: Každý Týnec a Řečice je v Čechách.
4: Aha.
3: U nás na Slovensku máme zase Sito, Brdo a Korito.
2: Tak tam jsem hrál a najednou jsem zjistil, že jsem vynechal 37 gest.
3: Takže si musel vrátit.
2: Ne. Já, když jsem vytrávil, tak jsem jich zase 9 doplnil.
3: Aha.
2: Jo, tak ono se to nějak tak pomalu vyrovnávalo, pak jsem přidal ještě 4. To, jak to šlo, tak jsem najednou ty gesta tam vrátil.
3: Všetky.
2: Skoro všetky, asi 6 bylo tak.
3: No gesta to nie sú v hereckom prejave mimoriadne dôležité, takisto mimika, pochopíte.
4: No a potom grimasa.
2: Grimasa.
4: To bol citrón.
2: Já to znal od jinut. No, tak, já bych řekl, že gesto je součást mimiky, to je prvek, mimický prvek, grimasa to též. Vždycky musíte vědět, kde právě hrajete, protože rozdílná mimika a grimasy jsou před kamerou, ať už televizní nebo filmovou, a rozdílné mimické prvky máme na jevišti. Vidíte, už tady můžeme si radit. Já odejdu od teorie, přejdeme k praxi. Podívejte se. Nejlepší to bylo napřed vyzkoušet. Tak, Julo, ty budeš hrát... Počkej, ty budeš hrát takového chodce, to ti
4: no, ale zahrám si.
2: Zahráš to. To je role, na kterou čekáš léta. Milane, prosím, ty zahraj člověka, který stojí a čeká. Na něco čeká, přesně nevím, jestli na zatmění slunce nebo na zemětřesení, čeká, jo? Víš? Správně to vzal. Čeká zemětřesení, víš? Kdyby čekal zatmění slunce, bude koukat nahoru. No to stačí, nemusíš být vohnutý, to ne.
4: A teraz já.
2: A teď ty budeš hrát takovýho chodce, mimo jdoucího.
4: Ako se volá? Já musím vědět, jako se volá ta postava, kterou budem hrát.
2: No dobře, tak Jeník, jo, třeba.
4: Tak,
2: Jeník.
4: Priezviskom?
2: To je prostě Jeník Chodec.
4: Chodec.
2: Jede, Chodec Jeník, to je, no.
4: Chodec.
2: Chodec. Anglický Johnny Walker.
4: Tak.
2: To už je ti blíž. Teď půjdeš kolem Milana,
4: ano?
2: Jako omylem dupneš na nohu a Milane, prosím tě, ty pro kameru, která ti najede na obličej, jo? Nebo ona zabrzdí částky, pro kameru zahrají tu bolest z toho šlápnutí, jo?
4: Ano.
2: Ukážeme si, co to je grimasa. To.
4: Johnny Walker, ano.
2: Počkej. To není Johnny Walker, tohle. To je Borovička.
4: Pardon.
2: Trochu noblesy do toho pojmu, no. Vidíš? Podívej se. Kamera detail, zaberte, ano, výborně. To je ten výraz, typicky televizní výraz. Kolik těchto výrazů známe z našich programů, je to. Hlavně z hlediště, když je zabíraný hlediště, moc takový neobličový. Děkuju, Milane, děkuju. Můžeme to vrátit?
5: Já se pan plazím.
2: Před pod kamerou, tak. To je typický televizní filmový výraz herecký, toto, protože kamera může zabrat detail. Ovšem, na divan. Musíme pracovat celým tělem herecky. A tam nastupuje mimika. Teď si vyměníme role, nevadí vám to, jo?
4: Ne.
2: Tak ty budeš hrát toho čekajícího, čekáš buď zatmění slunce nebo zemětřesení, jo?
4: Ano.
2: Vidím, že čekáš zatmění slunce.
4: Nic, zemetraseně.
2: Tak proč koukáš nahoru?
4: Já čekám, kdy spadnou ty paneláky.
2: A ty půjdeš kolem, chodec, dejme tomu...
3: A to je jedno, no, to na mě nezáleží. No,
2: když už to máš nastudovaný, třeba inženýr Bobo.
3: No, prosím. S manželkou, alebo
2: sám. Bobu nechá doma. Půjdeš a ty jemu dupneš na nohu a ty prostě jako na jevišti celým tělem. Celým tělem.
4: Celým tělem, ano. Celým tělem. Ano, ano.
2: Vyjad, jo? Tak.
4: Ano.
2: Tak, no. Ano, to je ono. Hraje celým tělem, vidíte?
3: Drží se si ten za druhou nohu.
2: Ano. Drží se za pravou, ale nepravou nohu.
3: Ano.
2: Ale dokonce prstem ukazoval na epicentrum bolest.
4: Epicentrum.
2: Ovšem, nezapomeňme, přátelé, že někdy to si přiznejme, hrajeme v divadle, kde už od 15. řady divák nás vidí od pasu nahoru. Kde vystupujeme jako bysty. Jo? A tam je nutno k tomuto celkovému projevu ještě přidat, bych řekl, projev hlasový. Doplní si ten text, slovní příjom.
4: Ale krátký, čtvrthodinový, 20
2: minut. Ne, to bych to... Doporučuji maximum 6-7 minut. Třeba au.
3: Au na 6-7 minut. Tak.
2: To někdy vydrží. Já vám teď zahraju toho čekajícího a předvedu vám, jak to propojit s tím mimicko-gesticko-hlasovým projevem. Ano? Tak já stojím a čekám.
3: A ty čekáš na zemetraseně?
2: Ne. Já čekám na východ slunce. Jo, na východ slunce čekám. A vy jako obyčejně v tuto hodinu jdete po ulici. Jo? Julo se vrací z nočního baru. Milan spěchá do mléčného baru. A čirou náhodou u mě se potkáte, že jo? Tak prosím, jděte a já čekám, jděte.
1: Au! Jo!
4: Tam bylo aj au, aj joho.
3: Drží se za správnou nohu.
4: Ano.
3: Ta druhá je těž správná.
2: To je správná, v obě jsou správnou, tohle a obě jsou zničený. Já vám zapomněl říct jedno, že ten prožitek bolesti musí být pravej, ať to šlápnutí naznačovat.
4: A tak.
2: Naznačovat.
4: Pravda, veď Milan, co ti hovorím, veď to je herec, on potřebuje, on má jen jedny nohy.
2: No samozřejmě.
4: Potřebuje tě nohy, to jsou jeho chleby.
5: Sednout. Dnes máme tedy opět hodinu literatury. No jsem opravdu zvědavá, jestli jste se připravili lépe než posledně. To platí pro tebe, Zajíčku. Nezapomeňte, že je vaší povinností, abyste jednou vyrostli v muže. V opravdové muže. A co vám tomu dopomůže lépe, než předmět, který vás učím. Literatura. Jenomže vy se neučíte. To já ve vašich letech jsem se učila. Já četla celé dny a celé noci, až jsem si zkazila zrak i sluch. Ale vyrostla jsem v opravdového muže. Ale vy nevyrostete. Ano, Zajíčku, ty taky nevyrosteš. Snažíš se teď na mě koukat neohroženě, ale já dobře vím, že jsi zelenáč. Pojď k tabuli, pojď. Měli jste od minulého týdne za úkol pročíst a prostudovat 10 románů knižnice Rodokaps. A to od 130. do 140. čísla. Připravoval se, Zajíčku.
6: Prosím, ale...
5: Nesvítila nám elektrika, že ano?
6: No.
5: To na mě taky neplatí. Pobožnému střelci také nesvítila elektrika a četl. U táborového ohně četl. Při svitu hvězd nad prérií četl. Zajíčku, dík svému orlímu zraku.
6: Ale já jsem to prosím též četl.
5: No tak uvidíme, prosím. Řekni nám, tedy z kterého ranče byli proslulí létající kaubojové, popsaní tak plasticky spisovatelem Rochesterem.
6: Létající kaubojové, to byl, prosím, ranč dvojité fň.
5: Cože?
6: Ne, o, v kroužku.
5: O, v kroužku. Za ranč o, v kroužku jezdil slavný pistolník Fred Nevada, který si nakonec vzal rančarovu dceru, kterou z Eleny!
7: Černovlasou Marie.
5: Plavovlasou Bessie, hlupáku. Tak, prosím. A jak poznáváme šerifa?
6: Podle hvězdy na prsou.
5: Tam se vás a žádám poctivou odpověď, muži. Tak to říkal křížový Petr, já to říkám taky. Šerify poznáváme, když?
6: Když?
5: No?
6: se...
5: Když po přestřelce vstoupí do nálevny a praví, dejte sem tu bouchačku, cizinče! A muži kolem mu řeknou. A co řeknou muži kolem?
6: Dobrý večer, šerife.
5: Muži kolem řeknou, štěkáte na nepravý strom, šerife. Zastrčte svoje železo, byl to poctivý boj.
6: Ano, byl to poctivý boj.
5: Ale je to slabé, zajíčku, to opravdu nevím, jestli takhle vyrosteš ve 100% muže. Širokých ramen, utlého pasu. Tak mi ještě pověz, zajíčku, zelený! Co to máš pod lavicí, zelený?
7: Nic.
5: Chyť se rukama oblohy, skunku, ukaž. Cože, ty mi čteš pod lavicí šiktance ničemu? A napíšeš 100krát. Nemám číst při hodině literatury šiktance verše a dáš to doma podepsat šerifovi, otci. Zelený, nestydíš se? Co je to rodeo, to do dneška nevíš, viď?
6: Já už to víckrát neudělám. A já jsem se prosím učil. Hlejte, jejich horty splynuli ve žhavém polípku v číslech 130 až 149 krát a jednou dokonce splynuli ve vroucím žhavém polípku.
5: To jsi si přečetl jenom konce, zelený.
6: Ne, začátky taky, prosím, taky jsem, hlejte. Je jediná ulice dobytkářského městečka se topila v prachu.
5: A co dělalo slunce, zelený?
6: Slunce sálalo, až se hory zelenaly.
5: No dobře, hombre. Tak to napíšeš jenom 50krát. Váš úsměv se mi zatraceně nelíbí. Kdo to říká, zajíčku? Zelenu!
6: To říkal jim. Jack.
5: Houbeles! To říkal slavný pistolník Toronto a hrabal se přitom oběma rukama, kde? Ve vlasech, Juano, ve vlasech! Tak vy takhle na mě ničemové? Já na vás jako starý rančer na svoji jedinou dceru a vy na mě jako úskoční mesticové? Za trest tady budete po škole a budete si číst román Konec Patrika O'Sullivana. Ale nejenom konec, všechno, příště budu zkoušet. Sednout. Odcházím a neradím nikomu, aby mě sledoval. Můj ukazovák na spoušti je zatra, lechtivý. Tak to říkal hrdiný vlk Larsen, milí žáci.
6: Ach jo.
3: To je otrava. Hele, pojď se mnou do městský lidový knihovny, já tam mám známýho knihovníka. A on mi slíbil, že mi dneska půjčí Bodyrázka, starý pověstí český. Pojď!
8: Oni tomu tak pěkně říkají, že pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecanej, to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá? Já už jsem si kolikrát řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám? Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadný. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovici. A ten už to nedopoví. Já jednou takhle jel v tramvaji a... U Nuselský radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takový test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočila, pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý Nusle. To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora, ten výrok toho Rudlí, nebo štíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, sedcí a povídá, Helgor, já si nic nepamatuju. Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh, nebo styl psaní. Já jsem si řekl pro Krista pána, teď přece tohle, a já skončím v druhé větě na přechodnících. Když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička, davše z lesa, roštine sa vše, pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si, babička z lesa šetře, nesa vše roští vše, a teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím kam chceš, a tady tohle své starosti dostanu od toho. No.
9: Přišli z policie, no? Že máš napsat tu zprávu o požáru, u kterého jsi byl svědkem.
10: Jo, tu zprávu? A to chceš letos, anebo...
9: No, já řekl, že to napíšeš hned. Ale no. Napiš to hned a budeš to mít za sebou. A nebo jestli chceš, já ti to sepíšu.
10: Jo, co víš, to by to vypadalo. To musí psát někdo, kdo umí psát, že jo? To nemůžeš psát ty. To musí mít nějaký styl inteligentní trošku, to nemůže psát ženská.
9: No to taky máš psát ty, ne já. No. Já jsem myslel, že bychom to nadiktoval a já bych ti to napsal na nečisto, stenograficky.
10: Jo takhle, no jo, no tak to leda, no tak si chceš, tak to uděláme třeba hned.
9: No.
10: Vem si papír a tušku a já ti to nadiktuju, no to je jednoduchý. No víš to.
9: Tak.
10: Aha.
9: Můžeš.
10: No, tak napiš, třeba napřed napíšeme nadpis, napiš, jak hořel požár.
9: No, prosím tě, přece nemůžeš říct, jak hořel požár, co pak požár hoří?
10: No, co myslíš, že požár dělá, ten hoří, ne? Přece nebublá požár, ten hoří, no.
9: Já napíšu, co jsem viděl při požáru a hotovo.
10: No, tak v nejhorším to taky jde, jak to napíš, no. Napsala jsi to tak, jo?
9: Mám.
10: Co jsi napsala?
9: Co jsem viděl při požáru.
10: No, vidíš. A začátek by byl? Ještě, že jsem to nenechal psát tebe. Aby to vypadalo. Tak teď bych napsal třeba, kde jsem v ten moment zrovna byl, víš?
9: No.
10: Tak napiš. Seděl jsem u rybníka a pozoroval, jak na břehu Máňa dojila krávu.
9: Dojila krávu. No, dál.
10: Ve vodě to však vypadalo obráceně.
9: Co to meleš?
10: Co?
9: Máš psát o požáru.
10: No to je úvod, já nemůžu tím požárem vpadnout hned do dveří. Musím trochu pomalonku vplouvat do toho, no.
9: No jo, tak vplouvej, ale prosím tě trochu rychlej.
10: No, tak píš dál.
9: No.
10: Náhle jsem zaslechl požár.
9: Ale... To pak můžeš říct, že jsi zaslech požár.
10: No samozřejmě jsem zaslech štěkání psů a těch vesničanů tam, no zkrátka jsem zaslech požár. No.
9: Ale píšeš to ty, ne já, dál.
10: Tak píš dál. Píš, přiutíkal jsem blíže a shlédl, jak šlehané plameny v ohně volizovaly stodolu.
9: Jaký šlehaný plamene?
10: No šlehaly tam plameny, v ohně tam šlehaly, no.
9: Co pak můžeš říct šlehaný plamene?
10: No když tam šlehaly, samozřejmě.
9: A toto volizování? No,
10: to se tak říká, že plameny volizujou, no. Vždycky volizujou plameny to, co zrovna hoří, že jo? Tak. Já nevím, kdyby ti třeba hořely nohy, tak ti plameny volizujou nohy. To se tak říká, že volizujou.
9: Žvaň si, co chceš, já to píšu.
10: Tak jo, tak napiš. U okna stál Tonda Krokl, ze kterého se kouřilo.
9: Z koho se kouřilo?
10: No z toho okna se kouřilo, samozřejmě.
9: To zní, jako by se kouřilo z Tondy.
10: Prosím tě, z Tondy, odkud by se mělo kouřit z Tondy? Z uší nebo z nosu? Z okna se kouřilo, no. No. Tak dál píš.
9: No, píš.
10: Na střeše stál Tonda, to je jiný zase, Tonda, se Štětkou a s Aneškou. Namáčeli do téru a natíral s ní střechu.
9: S kým natíral střechu?
10: No s tou Štětkou natíral střechu.
9: Ale to zní, jako by natíral s Aneškou.
10: Prosím tě, Zana, jak pamětá, Aneška by se přece nenechala namáčet do téru. Ta by do téru nestrčila ani hlavu, jak ji znám, prosím tě, no. Tak píš dál.
9: No, píšu.
10: Když začal pukat požár...
9: Pukat? Co zas pukat?
10: Docela nevypuk ještě, začal pukat, no, ještě nevypuk. No, docela.
9: Já z tebe taky puknu, no. Diktuj dál.
10: Když začal pukat požár, Tonda s Aneškou to odskákali.
9: Jak odskákali?
10: No skákali tam ze střechy toho, na střechu toho chlíva skákali přeci, no.
9: Já nevím, to zní všechno tak nějak divně.
10: Nekritizuj pořád a píš dál, píš dál. No. Když Aneška skočila na střechu chlíva, začala praskat.
9: Kdo začal praskat?
10: No ta střecha začala praskat, no.
9: To zní, jako by praskala Aneška.
10: Prosím tě, Aneška, odka, kde pak by měla Aneška praskat? Ta přece nemůže nikde praskat. Střecha začala praskat. No, píš dál, no.
9: Píšu dál.
10: Pak skočil na střechu chlíva Tonda a propad se mezi kozy paní Macátkové.
9: No prosím tě, tak to teda už vůbec nevím, co bych na to řekla.
10: Co je? Co říká?
9: Už nevím, co bych na to řekla, ten chlív přece patří maženě Žejdlíkový, ne Macátkový.
10: No tak napiš Žejdlíkový, no. No. Tak. A pak píš. U požáru většinou nikdo nebyl, neb každý, kdo tam nebyl, byl právě někde jinde.
9: Jinde, no.
10: Sousedi byli nepřítomní, a sice takto. Tonda Žluklý vedl krávu k obecnímu Bejkovi, k Janu Peterkovi.
9: Peterkovi, mám.
10: Kateřina Žluklá jela do Prahy, neb tam se hledala kojná pro našeho velvyslance do Paříže.
9: Já nevím, to zní všecko tak nějak divně.
10: Ale nekritizuj pořád a píš dál. Píš dál, kde byl Franta Feigl se neví, trpí na duševní poruchy, občas se věší a když dlouho nikdo nejde, sám se uřízne.
9: To tam přece nemusíš psát takový detaily.
10: Ty potřebuje, všechno jen píš. Píš dál, škola byla též prázdná, neb učitel zavedl děti k vodě a tam je rozpustil.
9: Rozpustil, no. A to by mohlo stačit, ne?
10: No tak to by mohlo, ještě nakonec můžeš napsat. Příčinou požáru mohla být též rvačka ve vedlejší hospodě, které jsem se sice nezúčastnil, i když jsem tam byl nevinně praštěný. Říkal jsem ti to, ne? Jak to?
9: Že seš praštěnej, to vím. Jestli nevinně, to nevím. No a to už je snad všecko.
10: No to je všecko, no.
9: No.
10: No a...
9: Tak já ti to pak přepíšu a dám ti to přečíst.
10: No již, takhle se píše hlášení a ne blbě.
11: Haló? No, pošlete mi SMS-ku, já teď nemám čas, za hodinku se domluvíme, jo, moment, Hergot, mě to má nějaký hovadu, jo, no, prosím vás, to se potom domluví, já teď nemám, já to, moment, já mám vedle hovor, Hergot, já to povypínám, že se z toho zbláznil.
12: Vy do mobilu děláte?
11: Nezlobte se, ale do roku 2010 mám úplně plno.
12: Ani nás byste nevzal.
11: Ale já bych vám rád vyhověl, nemám jediný volný okýnko, nemám.
13: To máte tolik žáků?
11: Žáků? No jednoho. Jednoho, ale to je plný barák. Karle, pojďte sem.
14: Dobrý večer.
11: Teď jsme o vás s Karlem mluvili. Takže vy máte mobilní telefon. Teď demonstrujte, co jste se za ty dva roky naučil. Čím začnete?
12: Vydáme mobil.
11: Ne. Neříká se vyndáme mobil, nýbrž uchopíme přístroj.
12: Dobře, tak uchopíme přístroj.
11: Tak, no, uchopíme, ale jemně, nemačkáme to v té tlapě jak housku se salámem, jo? Citlivý přístroj, digitální, plný senzorů, jo? Co dál?
12: Zapneme ho.
11: Zapnout si můžete kalhoty. Kdežto mobilní přístroj, co aktivujeme? Jak?
12: Zmášneme čudlík.
11: Ne, čudlík, jaký čudlík? Stiskneme tlačítko on.
12: Jo, on?
11: Co on, vy? Vy jste on.
12: Jo, aha. No, aha. Jo, aha. Zmáčkneme tlačítko.
11: Ale co vy, nemačkejte nic, nevíte, co budete. Budete volat, přijímat hovor, nebuďte zbrkli. Řiďte se pokyny, které máte na tom displeji. Vy to tady máte jak pro blbý, tak no. Přečtěte nahlas, co tam píšou.
12: Menu.
11: Ne, menu. Menu.
12: Ne, menu.
11: Ne, menu. Nejste v restauraci, Černochu. Jste v hlavní nabídce. Přestaňte myslet na ty vaše jitrnice se zelím a vybírejte z hlavní nabídky.
12: No. Dvojitou svíčkovou. A knedlíky navíc.
11: To ale houby.
12: Jo, houby a knedlíky navíc.
11: Ale nic, žádný knedlíky navíc. Jste v hlavní nabídce. Zapomeňte na to žrádlo. V čem, Karle, podnikáte?
12: Agenturní činnost, galerie a thajská restaurace.
11: No, restaurace. Dobře, takže banální příklad. Chcete z velkoskladu objednat 50 lahví koňaku? Pojďme si to zkusit, to bude nejlepší.
12: Jo.
11: Já jsem velkosklad a vy mě teď voláte. Já mám číslo 0602 29 0033, volejte.
12: Já bych potřeboval papír a tušku, abych si to zaznamenal.
11: Čemu papír? Jaký papír? Když ten mobil má 70 pamětí.
12: 70 pamětí?
11: No, ještě 100 taky mají. Ten myslí za vás, truhliku. To je jako kdybyste měl Rolls Royce a nechal se táhnout párem volů pro Krista pána.
12: 70 pamětí, no, sakra, ale já nevím, co mám zmáčknout.
11: Co byste mačkal? Co furt byste mačkal? Co to je za mány mačkat? Dívejte se na mě. Vysvětlu pro retardovaného podnikatele. Tak tady mám tlačítko menu. Stisknu, objeví se, rozsvítí se displej menu. Jsem v hlavní nabídce, vybírám. Ping, ping, ping, teď je to jednoduchý. Tady vložit. Co vložím? Velkosklad. V, to zakodu do paměti, ping, ping, mám to tam, volám. To je jednoduchý jak facka.
12: A komu jako?
11: Tak v obráceně. Tak teď jsem jako já, Černoch, vy jste velkosklad. Řekněte mi to vaše číslo, aby vám to zvonilo teď.
12: Já ho nevím.
11: Vaše osobní číslo, aby to teď zvonilo jako ve velkoskladu.
12: No já...
11: Co nevíte?
12: Já nevím, no já už vlastně já nevím, jestli jsem Černoch nebo velkosklad, nebo Černoch ve velkoskladu. Já vlastně nevím už, co vlastně jsem.
11: Já jsem teď jako Černoch a vy jste velkosklad. Já jako Karel Černoch volám ještě, že znám to vaše číslo na paměť do velkoskladu. Ping, ping, ping, ping, ping, to je tak odporně jednoduchý a zvědám. Halo, teď by vám to měl zvonit. Halo, tady Karel Černoch, jo? Volám velkosklad. Velkosklade, halo, zvrněte to, kurník šopa, přicházím. Halo, slyšíte mě, velkosklade.
12: Tomu chybí.
11: Velkosklade, slyšíte mě, zvrněte.
12: Hergo, co tak hulákáte, já vás slyším.
11: Já potřebuji, aby se mě slyšel přes mobil a ne tady. Zvedněte to, zelený tlačítko, jdi to tam je jak pro děti, to, ten telefonek to... takový, tím to zavěšujete, červeným to zavěšujete, zeleným to zvednu, zvednu to.
12: No, takhle, ani to nemá sluchátko, ale.
11: Taky ho tam nehledejte, no, to si pak dáte k tý, v obličeji svýmu, zvedně, ježišmarja.
12: Vy to mačkává, ono to nefunguje.
11: Ne, vy to nemačkáte, vy to promačkáváte. Tohle jsou ruce na mobil, takovýhle jitrnice místo prstů, já si... Patníky místo prstů, co já si to otlučil ty prsty svoje od takovýhle
12: jelita. Hrgově,
11: dělá špatně, tak se neklepte jak ratlik. To je jaký těžký s vámi, vy byste potřeboval mobil jak kanape. Tam by vám to šlo ovšem, tam by vám to šlo.
12: No, mě ten telefon nebaví, já jsem myslel, že přinesete počítač s myší.
11: Černochu, dokud se nepřehoupneme přes mobilní telefon, tak vás k myším nepustím.
13: na myši zapomeňte, volejte ten velkosklad. Jinak bude zle, já vás vyrazím. Volejte ten. Na čím přemýšlíte?
12: Dobře, tak já...
13: Velkosklad, denní váš chleba, automaticky to mám v paměti, ne? Když to číslo znáte, udělám ping, ping, ping, ping, ping, volám to denně, ping, ping, ping, ping, volám.
12: No, dobře,
13: ping, ping, ping, ping.
12: No, tak já to mačkám. Ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping, ping.
13: To je tak těžké.
12: No, už to vám zvoní, no.
13: No, zaplať, pánbo.
12: Halo, tady je Karel Černoch. Objednávám 50 lahví koňaku. No
13: a je to tak složitý.
12: Co? Co? Do klubu? Proč tak naříkáte? Oni tam nějak hekají.
13: No, přijel zboží, vykládají vagóny, to budou skladnice.
12: Cože?
13: Vidíte,
12: co?
13: Promptně.
12: Co? Promptně. Zezadu.
13: No jistě, že ze zadu truhlíku snad nepůjdete hlavní vrátnici, jako každý vůl, tam se ženete prdlaj. A ještě jí strčím něco do
12: ruky.
13: Co,
12: když to nebude chtít?
13: Ale bude. Ta potom šáhne ani nemrknete.
12: Že
13: hlavně,
12: šesta...
13: hlavně nebuďte měkej. Jdu ze zadu, sfouknu to s ní a rychle ven. A žádná měkota.
12: 333 stříbrných stříkaček.
13: Tak šunty neberte. Žádný krámy z potopených lidí. Dejte to sem. Chcete koňak? Objednáme koňak. A razantě. Halo, slečno. Koňak. My jsme 50 let... Cože? Ne. Kolega má čím stříkat na zahrádce. O to vy se nestaríte. My chceme koňak. My chceme koňak. My... Co? Helejte, já volám, ale ne večer. Večer. Já to chci... Co? Dámo, vašte slova. Vaše... Já nevím, s kým mluvím, ale kdo je u vás spodek kulovej? Maria, Karle, styďte se. No. Vážení, tak teď si poslechněte, jak podnikatel Karel Černoch volá velkosklad.
14: Jsme mladé, jsme hravé, volej k nám do klubu. Čekám tě, tak přijď. Přijď,
13: Karle, a jsme tam, kde jsme byli. Vy jste se vůbec nezměnil. Já už chápu, co to je ta vaše agenturní činnost. Žrádlo, prachy, chlast a děvky. Karle, fuj!
15: Ne, dnes mě není opravdu do smíchu. Natož do řeči. Nezlobte se, odcházím. Pa. Vlastně jaký pak s Bohem, jo? Jaký pak odchod, to vím, to byste mě nechali bloudit bezútěšnou silvestrovskou nocí bez honoráře, co? Naopak vy všichni musíte pozorně vyslechnout, co mě vůbec trápí. Souží, rmoutí, mučí, hněte. A kde mě bota tlačí? Víc výrazů jsem ve slovníku nenašel. Ano, je strašné, že není možno žít se ženami ani bez nich. Ale sakra, to mám zas na jinou estrádu, to je ke dní žen, to je... Ano, milí přátelé, kdo se je vítr, sklízí bouři. A proto, kdo by chtěl zůstat smuten na naší dnešní veselé dožínkové estrádě... To ne. Promiňte, to jsem zase sáh vedle. To je zase družstevní den, já to mám... Ano. Ano, vidíte, občané, jaký jsem gigantický somlař. Smolař. No, to je prosím na začátku a hned překlep. To má, to je. Samozřejmě, jako vždycky, mě to potká na třetí stránce, ano. Tedy nejsem pověrčivý, chraň Bůh. Pověry jsou hloupost, tedy. Pokud ovšem nejede 13 namazaných ve 400-dadlovém autě. Ale pevně věřím, že má smůla je původu rodového. Pratetička ze strýčkovy strany Slula Pechová, provdaná Smolíková křtěná Kazy. Šťastná to paní. Kam šlápla tam 7 let, museli meliorovat louky. Když si měla položit základní kámen ke stavbě jeslí a poštěstilo se jí pustit ho panu starostovi na nohu. Starosta se naštěstí jmenoval Kulhánek už předtím. Nedovi ovšem nepřekvapí naši rodinu ni žádný nezdar. Jsme smíření se vším. Sestřenice Mlada se ohne pro čtyř lístek a udělá si průh. Co jiného se dalo čekat? Bratr Albín navštívil Petřínské bludiště. Za tři dny ho našli, jak hltavě chroustá zrcadlo. Inu, stalo se stalo. A že strýc Ctirad obdržel k svátku masožravou květinu a ta hned večer prokousla tetě Bůček. Nad podobnou prkotinou už ani nemáváme rukou. Mně tedy osobně se tak dlouho lepila smůla na paty, až jsem si musel začít kupovat obuv o tři čísla větší a tím pádem žít na velké noze. Rozjímám o těchto věcech z hůsta i zřídka, jak kdy, a uvažuji o problémech bytí. Vím, bytím se nic nespraví, tedy vy smakarenko. Na nejvejš se prodřou kalhoty. Ale mnohé záhady v bytí člověka palčivě jitří mojí senzitivní duši. Co jsem se napřevaloval na gauči i na sofa? Co jsem se naptal hvězd, pokud nebylo zataženo? Když si šofér uhelník skladu dodá uhlí do vlastního sklepa, musí si taky převažovat putny? Je lepší řezané moravské víno, než řezaný hokejový soudce na Moravě? Až se stanou všechny zdejší děti kosmonauty, přiletí k nám někdo z Marsu učit se komíníkem nebo ševcem? Proč nemůžeme vzít trpaslíka do distribuce, když ho bereme do výroby? Tám se úpěnlivě hvězd a chodím denodenně na observatoř. Pardon, na observatoř. Ne, protože se říká obzírati. Ale nebe, to kruté nebe mlčí jako zařezané a dále nechává moje nitro rozdrásané otazníky na kadeřnicích. Na holičkách! Nestýskám si, vím, že nejsem sám. Všude je něco, všude se s něčím potýkají. Každý zápasí s tím bivším, každý má problémy. I přísný vedoucí pohostinství, když se ptá zmoženého hosta. Nejste náhodou šofér?
16: Ne, pokrejváč.
15: No tak to vám ještě můžu nalejt. U Čirůvku dvakrát vyhořel jenom proto, že si otec rodiny nosil práci domů. Dělal u asfaltéru. I přítel Kustřebka si nežije bezstarostně. V novém bytě získal intimní kuchyňku jako klícku. Chce-li paní dělat nastavovanou kaši, musí ji zkrátit, aby nevyrazila dveře na balkon. A nemalé svízele jim působí i panelozvuková izolace. Kvůli tchýni. Jednou takhle po obědě tloukla špačky a na to šup tam byl zástupce spolku pro ochranu zpěvného ptactva. Pochopitelně, mají-li své potíže jednotlivci, nevyhnou se jim ani kolektívy. Okresní stavební podnik v Trdlicovaté Usni se dostal do nepříjemného konfliktu s kolaudační komisí. Nemohla zjistit v novostavbě jednu jedinkou závadu. Jak vešla, propadlo se s ní schodiště. To zase družstvo vynadil. Výroba náhradních dílů k náhradním dílům do zemědělských strojů muselo pro nedostatek náhradních dílů k strojům na výrobu náhradních dílů převzít náhradní díly národního podniku Navnadil. Ano. Ano, chystá se meziplanetární doprava. Věda triumfuje, lidstvo jása. A opět, kdo na tom bude nejhůř? Kdo? Alkoholici. Ve vesmíru nikdy nepoznají, kdy mají dost. Stav ve stíže jim nedovolí, aby spadli pod stůl. Hm. že trpěl pro vědu Galileo, no budíš. Ale dnes? Ještě jednou mě přijdeš ve 2 hodiny v noci domů. Laje rozuřen otec dceři a uvidíš, co se stane. Tatí, sledovali jsme 3. kosmický koráb, říká Věruška. Byl právě v Perigeu. Mlč! Já ti dám astronomický kroužky. Já to potom budu živit, ne? Nic na plat. Humor je vzácné koření. A proto ji i dikobraz odměřuje jako šafránek. Jak jsem již výše uvedl, nenaříkám si. Jiní jsou na tom mnohem a mnohem hůře. Dostavil jsem se pouze proto, že mě cosi nutkalo, abych si zde před fórem odlehčil. Ten fór zní. Patronem zlepšovatelů a novátorů je Karel Hynek Mácha. Již v minulém století zvolal prorocky. Dalekáť cesta má, marnéť voláníť. I já vykonal v tyto dny velkou zlepšovatelskou túru. Moje druhé já zavelelo. Jardo, jdi do sebe, alou. Moc se mi nechtělo, nemám na to boty. Ale vzpomněl jsem si na onoho novináře, který nadepsal článek Více odvahy a pak se utíkal poradit, jestli může ten titulek pustit. Můj známý automobilista par excellence tuhle couval do garáže a když si uvědomil, že za tu chvíli 15x překročil směrnice o jednosměrném provozu, byl v rozrušení domlíkárny. Výsledný efekt zadřel písty prvináčkem. Montero bych opravně nabídl 100, kdyby jako tento, že jo, a tohle, Monter prý se hrozně nasupil. Pane, tak to ne. S takovouhle na mě nechoďte. No a proč, když to... No dovolte, teď je jenom jedna. Některé výstřelky musíme skutečně vymítit zárodku. No není přece trvale možné, aby si řidič od popelářů jezdil služebním vozem na nedělní toulky po Sázavým. Aby spousta žen nemohla pracovat na 2 směny, protože jim kdesi odmítají přijmout manžela do jeslí. Nebo aby závodní stráž v lomu přistihla mazaného kameníka, jak pronáší v ruksaku žulu, rulu, eventuálně svor. Ano. Ano, nechci stále kýdat i bláto pouze na jiné. Velmi rád říznu i do vlastního masa. Mou směle rozepnout kabát, košili, nastavit svoji obnaženou hruď a zvolat, kdo si bez viny udeř. Ale šikovně. Aby mě doktor uzdal.
17: Dobrý den, vážení televizní diváci. Já vás vítám při našem 2354. pokračování našeho pořadu Recepis. Máme radost z vašich námětů, rad i exponátů, které každý týden posíláte. Minule jsme si vyhlásili vítěze soutěže o jablko roku, která se konala v Litoměřicích na výstavě Zahrada Ringo Čech. Příště si vyhlásíme soutěže Humus roku a Bačkora století, ale dnes jsme si pozvali pana docenta Bedřicha Pavlíčka, který má pro nás velice zajímavý nápad. Dobrý den, pane docente, já vás vítám. Pojďte, přejdeme si k vašemu nápadu. Vidíte, Bedřich Pavlíček, to je jako Béďa Trávníček. Ne, prosím, co jste nám přinesl za zajímavý nápad?
18: Ano, tak já bych nejprve chtěl upozornit tady na ty mé obří kedlubny.
17: Ne, my jsme tady kvůli vašemu vynálezu.
18: Jsou, prosím vás, ty jsou nejen velké, ale i krásně dřevnaté.
17: Dobře, radši pojďme k tomu vašemu vynálezu. Ano, co to vlastně je?
18: Ano, tak já bych nejprve nastínil genezi vzniku tohoto vynálezu. Ano, velmi stručně. Víte, já v zimě moc nejezdím a když jsem představoval svoji škodovku na zimní včelí úl, tak jsem přišel na tento takový praktický vynález.
17: Dobře, ano. Co to je, pane
18: Rostov? Ano, takže já bydlím v rodinném domku.
17: Ano.
18: V Rozbitálu pod Třemší.
17: Ano, tak to jsem říkal, takže pojďme k tomu vynálezu.
18: A moje manželka a syn, oni nebydlí v rodinném domku.
17: Ano.
18: Ne, ano. Oni bydlí v panelovém domě.
17: Dobře, ano.
18: A My jsme zvyklí si v létě na naší zahradě, víte, grilovat.
19: Ano.
18: Například vůsty, že?
19: Ano, kdo ne?
18: Nebo
19: ano.
18: Klobásky.
19: Ano.
18: Ano, maso.
19: Ano, dobře.
18: Ano, stručně. I houska se dá.
19: Dobře, stručněji, kdybyste ano.
18: I ryba je dobrá.
19: Ano, dobře, pojďme ano. K tomu vynálezu.
18: Ano, a k tomu vynálezu. A oni bydlí v panelovém domě.
19: To jste říkal.
18: Ano. A to mě vedlo, a nemají balkon.
19: Ano. A loďi?
18: Ani loďi.
19: Takže proto jste sestrojil tento přístroj.
18: Jak to víte?
19: Ne, pojďme k tomu vašemu vynálezu. Co to je, pane?
18: Ano, tak
19: prosím
18: je to...
19: vás stručně, asi budu muset jít hnojit.
18: Dobrá. Je to... To je takový... Grill do panelového domu.
19: Ano.
18: Ale víte, tam je hlavní závada v těch splodinách, že?
19: Ano.
18: A tento grill právě je to takové malé zařízení kapesní, ono umožňuje, že vlastně...
19: Topíte v uzavřené místnosti
18: ano,
19: a ono
18: bez
19: to
18: splodin.
19: Nekouří.
18: Ano. Nekouří, ano.
19: Dobře, ale přece ty splodiny, to se někde musí hromadit.
18: No to je právě, v tom je ten vtip, to je aha. Vtipné využití
19: ano.
18: Stavové rovnice a trojného bodu, známe z fyziky, že ty... Splodiny se nám totiž hned kondenzují,
19: ano.
18: Srážejí se, znova se vracejí do celého systému.
19: Dobře.
18: A takže to je zcela ekologické a úplně bez jakýchkoliv
19: splodin. Čím v tom topíte, pane docente?
18: To je také zajímavé, tam ano. Se dá topit totiž úplně vším.
19: Ano.
18: Staré noviny například,
19: ano.
18: Starý papír, že?
19: Ano.
18: Nebo nedopalky z cigaret.
19: To je dobré.
18: A takže... i ta nač z těch mých dřevnatých kedlubent.
19: Dobře, takže provoz vašeho grilu je vlastně úplně zadarmo.
18: Ano. Dá se to tak říct.
19: Dobře. Ano. Dobře, tak to je dobré. No, máte to vyzkoušené?
18: No tak vyzkoušené to není, ale to musí fungovat, to je fyzika, pane doktore.
19: Takže je to spočítáno. Předveďme si to.
18: Dobrá, tak tedy já nejprve ještě tady trošku nainstaluji vůsta.
19: Ano.
18: Tak já si myslím, že to je dobré, takže nyní...
19: Zažehněme.
18: Ano, velmi ano. Opatrně tady dole to zapálím.
19: Ano. Pane docente, teď už, když jsme tady, pojďme si povědět o těch vašich obřích kedlubnách. A
18: možná chyba v desetinné části.
19: Ano, povězme si o těch vašich kedlubnách a tu vaši píčovinu si strčte do prdele na štorc i s bustama. Vážení diváci, příště si popovídáme o tom, jak si třeba ze zahrádky vydloubat svého Ukrajince, anebo jak postavit budku na ptáka. Naschledanou.
20: James.
21: Prosím, pane.
20: Prines mi klavír, James.
21: Dúfam, že na ňom nechcete hrať, pane.
20: James, ty predabovaný inšpektor Derrick. Zase odvrávaš?
21: Prepáčte, pane, len som chcel vedieť, na čo vám bude klavír.
20: Mám na ňom položené okuliare.
21: Rozumiem, pane, idete čítať noviny.
20: Správne, James. A vieš, čo som čítal minule?
21: Predpokladám, že čiernu kroniku, pane.
20: Zase správne. Ty by si sa mal prihlásiť na nejakú súťaž, James.
21: Ďakujem, pane. Už som dvakrát vyhral červený sputnik.
20: A vieš, čo písali v tej čiernej kronike, James? V New Yorku vraj každé 3 minúty zastrelia jedného človeka. Nechápem, ako to ten chlap môže vydržať.
21: Hovorí sa, že človek si zvykne na všetko, pane. A ja som si zvykol na vás. A nebolo to jednoduché.
20: Čo ti je smiešne, James?
21: Prepášte, pane... Len som si spomenul, ako barón Fusakel minulý mesiac ohluchol.
20: Myslíš vtedy, keď som mu zatrúbil do hlavy lodnou sirénou?
21: Áno, pane. Odvtedy si barón myslí, že cestuje na lodi.
20: Fusakel a jeho cesty. Minule sa ma pýtal, kam má ísť na dovolenku. Povedal som mu, aby šel do Ruska.
21: Vy ho skutečně nemáte rád.
20: Ale veď v Rusku nám bylo výborně, James. Víno, more, ženy, spev a všetko lacné. Len jsem si nevedel vzpomenout, za akou cestovnou kanceláriou jsme to tam vtedy išli. Nevíš, James, boli jsme tam s Lufthansou alebo s Pan American?
21: Lutujem, pani, ale my jsme tam vtedy boli s Wehrmachtom.
20: James?
21: Ano, pane.
20: Ty drevený terminátor. Chceš povedať, že ti bolo zle?
21: Nie, pane, vtedy tam bolo naozaj všetko ako zadarmo.
20: Ale je to už dávno, James. Roky bežia. A ja ešte nemám ani napísanú moju poslednú vôľu.
21: S radosťou vám ju napíšem, pane.
20: Ďakujem, James. Tak teda píš.
21: Prosím, pane.
20: Moja posledná vôľa.
21: Moja posledná vôľa.
20: Nie tvoja, moja.
21: Tvoja posledná...
20: Ty mi tykáš?
21: Vaša posledná vôľa.
20: Keď umriem... Tebe sa to zdá čudné, James?
21: Kdeže, pane, veď to je jediná vec, ktorá ma drží pri živote.
20: Veď preto, James. Tak teda, keď umriem, lebo každý raz musí zomrieť Anciáš a jeho. Nenechávajte ma dlho vonku, James.
21: No, ako si želáte, pane, prenesieme vás do obývačky.
20: James! Ty mierumilovný sadista! Do obývačky nie! Do hrob. Keby ma náhodou ten hluchý fusakel prežil, čo sa asi ťažko stane. Nepúšťaj ho ku mne, James. Aj tak by sa tam chodil iba rehotať.
21: A čo bude s vašou dogou, pane?
20: No, vezmi občas na... Počkať, James. Ja budem ležať v hrobke a ty si budeš vylihovať v kaštieli?
21: No, veď som hovoril, že môžete byť v obývačke, pane.
20: James, ty nedonosené veľkonočné vajce. Hádam si nemyslíš, že ťa tu nechám samého.
21: Nie, pane, už si to nemyslím.
20: James?
21: Prosím, pane.
20: Píš.
21: Áno, pane.
20: Moja posledná vôľa.
21: Moja, vaša posledná vôľa.
20: Keď raz, nedaj Bože, skonám.
21: Skonám.
20: Skonáte. Želám. Želám si.
21: Želám si.
20: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal.
21: Aby ma na posledný odpočinok odprevádzal.
20: A vždy pri mne ležal.
21: A vždy pri mne ležal.
20: Môj verný.
21: Môj verný.
20: Sluha James.
21: Sluha James.
20: Ktorému týmto odkazujem polovicu majetku, ale len pod podmienkou, že sa odo mňa nevzdiali.
21: Odo mňa nevzdiali. Nezapriete svoju veľkorysosť, pane. To máte po matke. Aj ona bola vyslovený dobrák.
20: Ako to myslíš, James?
21: Keď chudobní nemali kde bývať, postavila pre nich hladomorňu.
20: Tak vidíš, James, my to máme v rodine. Bude sa u nás písať. My budeme ako Romeo a Julia. James, nás ani smrť nerozdelí.
0: Dobrý den, soudruh řediteli, prý jste mě volal.
1: Snad dobré odpoledne, soudruh Přivánku. Opravdu vzácná návštěva. Račte se u nás posadit.
0: Děkuji, děkuji. Vypadáte báječně, soudruh řediteli, báječně. Co milostivá paní? Teda myslím jako vaše paní choť. No, tedy manželka. Zdráva, zdráva, nebo ne?
1: Třeba to je zdravá, bohužel.

0: zahraničního obchodu, takže pořád podepisuje nějaké smlouvy a to, znáte to, že?
1: A vidíte, soudruhu Živánku, kdybyste si vzal příklad ze svého strýce, no, to asi. Podívejte se na jeho záslužnou činnost a podívejte se na sebe.
0: No jo, to je pravda. Ta kravata jaksi barevně neladí, že? Ale to víte, ráno jsem spěchal, strýček ve vzduchu, že jo, Buenos Aires, tak pochopte, že
1: Že vám to neladí, to mě nevadí, ale vadí mě, že se flákáte, to mě vadí. A že se chováte impertinentně k zasloužilým spolupracovníkům. Do práce si chodíte jako na gábl, kdyby vám aspoň člověče tak chutnala. A co je s těmi dodacími listy za Krostroje?
0: Které dodací listy máte na mysli?
1: No které všechny. No máte z 18. ledna, z 3. března, z 19. března.
0: Jo, to bylo Josefa.
1: Co ono? A 1. dubna je apríla. Mě je soudruh Křivánku aprílem, ale nevyvedete, víte? A pak dál, to bylo 15. května, 5. června to bylo, tak. No kde jsou ty dodací listy? Co, kde jsou?
0: Máte úžasný přehled a paměť, soudruh řediteli.
1: Podívejte se, soudruh Křivánku, já vás upozorňuji na to, že ze všeho vyvodím patřičné ty...
0: Prémy. Já vím, důsledky.
1: Uzávěry. Takhle by to dál nešlo.
0: No, dodací listy, já opravdu soudruhu řediteli nevím, jak je to možné, že se mě mohli ztratit. Někdo je musel sebrat cestou, snad uklízečka, nebo... Ono se tady u nás v podniku vůbec moc papíruje, řekl bych tak nějak byrokraticky, ono by to chtělo...
1: Já vám řeknu, co by to chtělo a taky to udělám, soudruhu Křivánku, protože na mě ty vaše drzosti neplatí, mladíku, na mě ne.
0: Ježišmarja, to je půl. No? To je přesně půl, soudruhu. Dovolíte, soudruhu řediteli, já si musím totiž zavolat, to je domluvený. To je domluvený, jakmile je přesně půl, tak to já musím volat. Haló, to je Helenka? Nazdar, Helenko, tady Víťa. Kdeže máš koncert? Jo, no tak to já se tam přijdu podívat. Helenko, poslechni, jak máš teďka tu písničku, víš, jak zpíváš to? Miláčku, budu filmovat, yes. Jo, prosím tě, Helenko, ty tam děláš, počkej, Helenko, počkej, jo. Hele, ty tam děláš takhle, viď, jo. Dělej to takhle. No jo, to bude ještě lepší, no. Já ti to potom naaranžuju, no. Podívej se. Mikrofon do levý ruky, jo, a teď, hele, Helenko, jo, a 3 kroky vlevo, a 3 kroky vpravo, rozumím, no. No, klid, no. No a potom bude na večeři, co? Jo? Tak fajn, tak pa, Helenko, pa. Víte, soudruhu řediteli, Helence se musí volat přesně, to potom jinak nestihnete.
1: No, vy jste z těch bylo půl. No. To jste mluvil, tedy mám na mysli, jo.
0: Jo, stará kamarádka, víte, no. Ty dodací listiny, jo, to bude v pořádku.
1: To... No, to bych vám radil, to dejte urychleně do pořádku, soudruhu Křivánku, že to by tak dál nešlo.
0: No to ne, to by nešlo. Jestli dovolíte, abych si ještě zavolal, totiž to je zase slíp, víte? Pardon, to je slíp a sliby se musí dodržovat. Haló, to je Ludva? Ahoj Ludvo, tady je Víťa. Ludvo, potřeboval bych na ty zítřejší závody 2 tribunky. No, pro mě a pro Rudlu. No. Ty, poslechni. Ludvo, já jsem se díval na ten tvůj trénink, víš, posledně. Podívej se, ty nedotahuješ tu 3. otočku, víš. To ti potom disk vyletí z ruky, jo, a ztrácíš takový dobrý 3 metry. Ludvo, podívej se. Hele, to znamená ruku pěkně nad hlavu, jo, a plynule a dotahovat a švih, rozumíš? No a pak ti ten mistrovský titul nemůže ujít, Ludo. Co, ale no tak klid, no a já ti to potom ještě ukážu, jo? No dobrý. No tak ahoj, nazdar.
2: To byl náš zlatý Ludva?
0: To byl, to je můj dobrý. Starý kámoš, no. Tak já ho trochu trénuju, víte. Kde pak jsme to přestali soudu? Juli jste říkal, že by to takhle dál nešlo, to jste říkal, že?
1: Ano, kvůli tomu jsem vás původně zavolal, že rozumíte, na mě se nemůžete zlobit, píle pořádek, přesnost, to já prosím vyžaduji od všech svých spolupracovníků. Ale jestli si myslíte, že mám něco proti vám osobně, to já nemám. Já naopak, já mládí fandím. Rozumíte, elán, iniciativa, rozlet, ovšem jaksi pořádek, soudruci Ivánku, to bychom si nerozuměli.
0: Jestli dovolíte, abych si zase ještě potřeboval zavolat. Já tu již potřebuji Rudlovi.

0: vysvětlit, že máme tu tribunku,
1: no,
0: víte?
1: Prosím, to...
0: Jo, od Ludví, že to máme.
1: Že byste snad mohl od sebe, ne?
0: Jo, to bych mohl, ale pozor. Rudla čeká.
1: Jo, on čeká.
0: Spojte mě, soukromá ministra. No do pracovny, do pracovny. Ale no samozřejmě, on na ten hovor čeká. Teda ty ženský na těch ústřednách, to je neuvěřitelný. Aby se člověk zblázní. Rudla? Rudla, jo? Ahoj, Víťa. Hele, tak ty dvě biletky na ty zítřejší závody mám. No, no od Ludvy, no jo, jasně, no. Co? No, no tak přijeď pro mě vozem, no, řekněme. Tak před podnik, tak řekněme, tak půl třetí, ne, já to tady tak ve dvě zabalím, co?
2: Jednu.
0: Jo, no. Jo, hele, Rudlo, mám pro tebe originál lahvinku od strýčka z Buenos Aires. Co? Co? Jo, ty jsi, no jo, tak dobrý, fajn, fajn, tak tě, měj se, ahoj, Rudlo. No.
1: Je to 14.30, že jo, 14.30, přijede Rudla.
3: Promiňte, soudu, přivánku.
2: Prosím.
3: To byl přímo, to byl...
2: To?
3: To,
2: to byl.
3: To byl.
0: Rudla.
3: Jež.
0: Tak kde pak jsme to skončili, soudru řediteli? Vy jste říkal, že by to takhle dál nešlo?
4: Ano, jsem říkal, že to by teda takhle dál nešlo. Ano, a já to hned zařídím. To by... Emilko.
5: Prosím, soudru řediteli.
4: Napíšeme, ty napíšeš dekret,
5: ano?
4: Že s okamžitou platností jmenují vedoucím oddělení tady soudru Aksivánka. Jak pak se jmenuješ, soudru, křesním?
0: Ano, přece Víťa Pepičku.
4: Víťa, vypadá. Znova, jmenuji vedoucím oddělení soudru Aksivánka Rudu. Totiž Rudu. Víťo, gratuluji ti, Helenko. Víťo. Tak. A teď mnoho zdaru do další práce.
0: Josef, díky.
1: Soudru Křivánku,
0: no.
1: Já bych chtěl vyřídit pozdrav soudru Rudlovi, totiž soudru, no.
0: Já vím.
1: Jo.
0: Já vím, koho myslí. Spolehni se. Se mě.
4: Emilko?
5: Prosím.
4: A teď mě zavolej ministerstvo. Já jim to vytmavím s těmi dodacími listy. Taková prkotina, víš? A oni nás budou otravovat samé papírování a papírování.
5: Bohužel, soudruhu řediteli, už jsem vám to chtěla říct ráno, ale
1: no,
5: zapomněla
1: co
5: jsem.
1: Pak, co pak,
5: celý den dnes nejdou telefony.
4: Přineste mě, Křivánka!
0: Ty jsi mě volal, Pepo?

0: Pane majore,
1: Ne, stop. Dneska už nic neberu, Kořínek. Dneska toho mám až takhle. Teď sám víte, co jsme všechno dneska dělali, já vám to řeknu. Hele, 4 vloupačky, 7 drobných krádeží. Pak jsme museli rozehnat ten sraz z kinu. Pak jsme museli znova dávat dohromady tu cikánskou svatbu. Hele, mám toho až po krk. Za 15 minut mě končí služba. Půjdu hezky domů, ne, dám si pivko, co mi bude chybět?
2: Znásilnění.
1: Víte, že dneska ani nějak ne.
2: Jedno tady totiž je, čeká venku.
3: Se tady u nás poctivá ženská spravedlnosti, nebo ne?
1: Hlavně klid, paninko. Hlavně se uklidněte. Nechcete přijít radši zítra ráno. Hleďte, mě končí už služba.
3: Hleďte, to mě nezajímá, pane...
4: Majore,
3: to mě nezajímá. Já totiž chci ohlásit znásilnění.
1: No, to je něco jiného. No to já ještě musím vzít. Tak přiveďte dceru.
3: Proč dceru? Já žádnou nemám. Já mám akorát neteř. Ježišmarja. Ona naše Bláže něco provedla.
1: Ale vy jste říkala, že jdete hlásit nějaký znásilnění.
3: No teď, že se to takhle nemůžu nechat. Sičák jeden, já bych mu dala.
1: Rozumím. Bláže mu nedala, tak on použil násilí. To je běžná praxe v podobných případech.
3: Šmarja, co sem taháte naši Blážu, ta se vdala do Poděbrad. V tom parku se mnou byla akorát Žovka.
1: No tak přivejte Žovku, no.
3: Ale ta spí tam na chodbě pod lavicí.
1: Ona nám tady chrápe na chodbě pod lavicí? A proč ji vozíte sem, proč jste ji nevodezla rovnou na záchytku?
3: Jež a proč na záchytku? Tak ona se chtěla jenom vyčurat. Tak jsme šli do parku. Žovka je jezevčice. Je, mám jí zbudit jako svědka, jo.
1: Počkejte. Já jsem asi nějaký přetažený. Posaďte se.
3: Jo, děkuji, tak.
1: Prosím vás.
3: No.
1: Koho teda vlastně znásilnili?
3: No koho asi, pane Malý. To víte, v takový chvíli je ženská úplně bezbrana. Hlejte, jestli chcete, tak já vám klidně můžu ukázat, jak mám natrženou...
1: Váš doktorovi!
3: Blůzičku.
1: Jo, blůzičku. Hlejte se, aby jsme tady nebyli až do rána, já vám říkám, mě končí služba, já no, spěchám. Tak. Já s váma se píšu protokol a
3: to
1: bude to
3: vyřízený.
1: Takže, dne 31.12. roku 2000 dostavila se na místní oddělení České policie poškozená jméno...
3: Vokšálová Antonie.
1: Narozená.
3: Ano.
1: Rozumím. Stav. Víte stav, jako jestli jste vdaná, nebo nějaký jiný stav?
3: Jiný, jo. To já ještě nevím. To já vám takhle brzo neřeknu. Helejte, ono se to stalo teprve před hodinou.
1: Stav, myslím, jako jestli jste vdaná, nebo vdova, nebo rozvedená.
3: Jo, takhle,
1: nebo...
3: no já jsem tak rozčilená, no, svobodná.
1: Jo.
3: Teda dřív se říkalo stará pana.
1: A víte, že já to tam rovnou napíšu. Stará panna. Helejte, jak na to koukám, panna.
3: Ale zase ne tak stará.
1: O, to nejde, ale jestli teda došlo v tom parku s dosud neznámým pachatelem u vás jaksi ke styku poprvé v životě, vy byste to neměla ani tak oznamovat, jako spíš oslavovat.
3: Ne. Víte, já jsem v tom parku přišla o to nejcennější, co jsem měla.
1: Jo, jo. Věc, ano. Ztráta starožitnosti. No. teď mi hezky pěkně do toho protokolu řekněte, co se vlastně v tom parku stalo. Já to musím sepsat.
3: Jako celý, jo?
1: Celý mi to řekněte, jo.
3: No tak, já venčím Žovku v tom parku už pár let.
1: Chodím se starou Čupkou.
3: Jo. Ano, tak. Já klidně počkám, až si dopíšete to svoje.
1: Jaký svoje?
3: No, tu svoji známost.
1: Píšu protokol s váma, no. Skončili jsme u té vaší Žovky.
3: Jo, tak. Žovka si to štrádovala rovnou ke stromu, jo? Stejnýmu jako vždycky. Jo? Jenomže najednou začala na něj štěkat.
1: Moment. Haf, haf.
3: Jo. To mi bylo divný, protože ona teda na strom, jak těživo, neštěkala. No a nakonec se u něj stejně vyčurala, protože ona je na něj tak nějak už zvyklá, na ten strom.
1: Moment,
3: ten.
1: Dosud jsem nic podezřelého nepozorovala.
3: No jo, jenže v tom najednou vyšel von.
1: To je důležitý.
3: To je důležitý, ano.
1: Pachatel opustil svůj úkryt,
3: jo.
1: Kde nejspíš číhal na budoucí oběť schovanej za stromem.
3: Za stromem.
1: Jak vypadal?
3: No tak, větve už volámaný, že jo, takovej vysoký, košatej.
1: Ne, ten strom, pachatel, jak vypadal.
3: Aha, ten byl vysoký, plešatej.
1: Jo.
3: Jo, teda vošklivej, no. A taky už starší, no. Asi tak do vaší podoby.
1: Sympatický muž mladšího vzhledu. Tak. Čím na vás zaútočil?
3: No to je právě to, co nevím. Rozumíte? On něco držel v ruce. To vím. Ale co to bylo, to nevím. Takový menší. Já jsem takovou zbraň v životě neviděla.
1: Pachatel vyrušen močící Čubou.
3: Jo, rovnou ke mně.
1: Začal se přibližovat s neznámou zbraní v ruce. Mohla byste mi tu zbraň, co on měl, tak nějak blíž popsat, víte, kdybychom to našli kvůli otiskům a tak.
3: Já jsem vám ale říkala, že nevím. Hlejte, ona byla tma, jo? Teda bylo to malý, jo? Ale zase to muselo být strašně těžký, protože on to držel v obouma rukama. Vůbec to nedokázal jako takhle zvednout do vejšky, aby na mě jako zaútočil třeba ze zhora, víte? Furt jako dolejc. Takže já jsem čekala ten útok ze zdola. No jo, ale já vám řeknu, přesný to není, že jo? Protože já jsem byla tak rozčílená, teď je to taky moje první znásilnění.
1: Jo, to já vás chápu. Když vy jste se ho nakonec už ani nemusela taky dočkat, že jo? Takže pachatel držel oběma rukama neznámou zbraň a začal se přibližovat směrem ke mně.
3: K vám taky?
1: Já píšu jenom to, co říkáte vy. Rozumíte? Tak, kam byl mířen přesně útok?
3: Přímo na tu zbraň. Víte?
1: Počkejte, já jsem asi nějaký přetažený. Teďka tomu nerozumím. Jak? Na jakou zbraň?
3: No já nevím, jak bych vám to... Víte, že ono by bylo nejlepší, kdybych vám to ukázala. Jo?
1: Názorně, jako.
3: Že, ale to byste musel vstát. No my jo, jsme tam taky neseděli.
1: No to, ještě, to no, není problém. Takže, takovou rekonstrukci, že bychom udělali toho přepadení. Jo, to my děláme na policii, jo, víte, rekonstrukci. Jo, takže já jsem teďka jako ten pachatel, jo?
3: Já jsem jako já.
1: A vy jste pořád jako vy, rozumíte? A já potřebuju z té rekonstrukce se dovědět, kam byl mířený ten zásah, jo?
3: Jo?
1: Takže... Takhle?
3: Ne, takhle ne, hlejte. takhle.
1: Jo.
3: Oni totiž nám říkali v televizi, víte, říkali, že my přepadení se takhle máme bránit, že bude to strašně bolestivý, ale to víte, to já jako ženská nemůžu vědět. Když víte, že ale on byl úplně přesně takhle jakoby předkloněnej, víte, já asi jak jsem takhle udělala, tak jsem mu tu nebezpečnou zbraň vyrazila z ruky. Aha, a on ji potom začal v té tmě hledat na zemi. To by mohlo být.
1: Prosím vás, řekněte mě, jak vůbec nakonec došlo k tomu znásilnění?
3: No, ono jako nedošlo.
1: Nedošlo?
3: Úplně.
1: Počkejte, když jste říkala, tady to je napsaný v protokolu, že jste přišla o to nejcennější.
3: No ano, pane majore, o svoji čest, že jo. No ale dud, i pokus je trestnej. Hlejte, a ono by bejvalo možná i došlo k tomu znásilnění, kdyby on ho bejval v té trávě našel.
1: Čistě jenom tak jako hypoteticky, nemohl on třeba v té ruce držet, já nevím, třeba jenom baterku?
3: To by svítilo. Tohle nesvítilo.
1: Jo, jo, chápu. No nakonec, kdyby to svítilo, tak on by si to vaše znásilnění rychle rozmyslel.
3: No. Jenže nesvítilo.
1: Nesvítilo, ano.
3: No tak.
1: Ježíš, co zase?
2: Je tady jedno těžké ublížení na zdraví.
3: Ježišmarja, to je von, pane majore, to je von. Konejte svou povinnost. Helejte, já navrhuju trest smrti.
1: Ale ten byl zrušený.
3: Jo, ten byl teda hodně vzrušený, víte? To já ještě poznám, víte? Chlípník jeden, z prsta, uchy, víte?
1: Helejte se, když už jste si tady u nás takhle pěkně potkali, nešlo by to vyřídit nějakou domluvou, jednoduchou, rozumíte, že byste tady poškozené slíbil před svědkem, že už to nikdy neuděláte a bude to vyřízený, jdeme domů.
0: Slibuju, že už nikdy nebudu močit v parku u stromu.
1: No, co vy na to?
3: Jo, takhle.
1: Co vy na to?
3: No, že zase není tak úplně ošklivé, že jo? No vidíte, vy kdybyste tou baterkou bejval svítil, tak já jsem si vás prohlídla a nemuselo být kolem toho tolika rámu, co byste...
1: Utrpěl jste nějaké vážné zranění?
0: Ještě mě bolí baterka.
1: To pak bolest přejde, ale možná už nebude nikdy svítit.
3: To už nechte na mě, pane majore. Já si ho teď odvedu domů, no, vykuríruju, ošetřím. To víte, jsou věci, se kterými asi jedině ženská dovede poradit. No tak pojď, brouku. A kdyby tě to bolelo, tak já ti to pofoukám. No vám taky, pane majore, vám taky.
5: Další, prosím.
6: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
5: Ale jdete. Kam jdete?
6: No, že jste říkal.
5: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
6: Děkuji vám.
5: Tak co vás trápí?
6: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná, ale letos jsem byla v lázních.
5: S manželem?
6: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
5: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
6: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
5: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
6: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
5: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
6: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
5: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
6: Láry možná, to připouštím, ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvou letých techtlích i mechtlích. Pochopitelně až po svatbě.
5: A to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
6: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
5: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
6: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních...
5: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
6: Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima a křičí, třesky, plesky. Možná, že mé názory jsou opravdu třesky. Ale plesky, pane doktore, plesky myslím ne.
5: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
6: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle. Z

0: tou pacientkou s nabouraným játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
1: Ale, prosím, paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
0: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
1: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
0: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
1: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se nechce spokojit s pouhými techtlemi.
0: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
1: Snad na cimpr campr.
0: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
1: Přece, to musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
0: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
1: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 mepromamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
0: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
1: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně halabala.

0: Vážení rozhlasoví posluchači, hlásím se vám z kulturního domu Národního podniku Špuntana. Letos už po desáté pořádá Národní podnik Špuntana jakousi oslavu Vánoc v podobě předvánočního karnevalu. A já bych vám rád v krátké reportáži přiblížil tu nádhernou atmosféru, která tady v tom sále kulturního domu panuje. Ano, už se k nám blíží zajímavá maska. Je to skutečně chlapec poměrně nevelké postavy a já už ho vidím, jak k nám klopítá, je převlečený za palmu. Pojď, chlapče, posaď se a odpověz mi na několik otázek. Jak se jmenuješ, kde pracuješ a kolik je ti let?
1: Já jmenuji se Sergio Mario Martinez Juárez Ferdinando a jest mi 27 roku. Ale mohlo mi být i 28, ale byl jsem rok nemocen. Protože mě kousla moucha cece sem do ucha, když jsem jedl rýži. A já pracuji zde jako většina lidí v tomto sále a jsem špuntařem. Již druhým rokem sbírám zde zkušenosti, které odvezu k nám domů do Tichomoří. A tam za vodou v Rákosi. A zkušenosti, které jsem zde nazbíral, budu používat i na výrobky, které my potom budeme dovážet k vám do Československa.
0: A co bys nám ještě o sobě řekl? Máš nějakého koníčka?
1: Já jsem vášnivým cyklistou, babetistou. A hrozně rád cílím ze vzduchovky.
0: No to je pěkné. A zajímáš se o něco také hlouběji? Máš třeba nějakou funkci?
1: Já hlouběji zajímám se o to, jsem vedoucím kroužku Urob si sama. Každý týden pořádáme hloubkové výlety do širokého dalekého okolí Ústí nad Labem. U nás jednou za 100 roku sopka udělá bim bum bac a několik málo čmoudíků a pár jeskřiček jde ven se sopky. A my celá vesnice odtěhujeme se o několik kilometrů dále. Ale zde každý týden valí se spousta různobarevných čmoudíků, různobarevných jeskerek, na nás valí se blíž a blíž a nikdo nikam nestěhuje se. Červený bílý země, bo moc se líbí.
0: No, ty jsi zvyklý na subtropické podnebí, jak snášíš zdejší zimu?
1: Byl jsem velmi mile překvapen, když byl jsem vybrán na výběrovou rekreaci do Krkonoš.
0: A jak se ti v Krkonoších líbilo?
1: Mně moc líbilo v Krkonoších a ještě se mně líbilo pod Krkonoš.
0: Co se ti tam líbilo nejvíce?
1: Mně moc líbilo se tam... Líbilo se krojovaná jídla.
0: Myslíš krajová jídla?
1: Krojovaná jídla mě moc chutnala, líbila jsem.
0: Která nejvíc?
1: Nejvíce kulajda a hemendex.
0: A co s nich?
1: Ten jsem nejedl, ten byl na mě moc studený.
0: Ne, já myslím, jak na tebe působil, jistě si ho viděl poprvé.
1: Působil velmi hezky, moc hezky, sympaticky na mě působil. A tak jsem ho nazbíral trošku do krabičky od broku Diabolek. A poslal jsem jej svému bratříčkovi do Tichomoří. K tomu, k narozeninám.
0: A věnuješ se nějakému sportu?
1: Ano, jak řekl jsem jí, jsem vášnivým cyklistou, babetistou. A každý na silnici mě pozná podle zvláštní speciální helmy z kokosového ořechu. Kterou pro mě maminka udělala k Ježíškovi.
0: No kde jsi se tak hezky naučil česky?
1: na jazykovém soustředění češtiny v Košicích.
0: No. Chlapče, děkuji ti za rozhovor. Promiň, že tě neoslovuji jménem, ale nezapamatoval jsem si ho.
1: Já jmenuji se Sorio Mario Martinez Cuerez Ferdinand.
0: Opravdu je to trošku dlouhé na zapamatování. Jak ti říkala maminka?
1: Já když byl, jsem ještě malé miminko. Moje maminka, když mě koupala ve škebli, vždycky zpívala. Jedna, dvě. Sorio Mario Martinez Cuerez Ferdinand dojde. Nese pytel z brouky.
0: No, to si mě, chlapče, moc nepomohl. Půjdem na to jinak. Jak ti říkají třeba naše zdejší děvčata? Nebo vůbec líbí se ti naše děvčata?
1: Mně moc líbí se naše děvčata zde. Moc se líbí, hlavně velké blondinky mě moc se líbí. Protože já jsem velmi malinký zde, měřím 151,5 cm. Ale u nás v Tichomoří jsem nazýván čahounem. A jsem jmenován velitelem pro boj ve vysoké trávě. V naší sobkové armádě mě děvčata zde moc líbí sem.
0: Ano. A jak ti tedy říkají naše děvčata?
1: Ty bejku.
0: Děkuji za rozhovor.
2: Na té škole, kam jsme chodili, byl takový pán vrátnej. Jmenoval se pán Polák. To byl krásný člověk. To byl šťastný člověk. On se pořád usmíval. On nosil takovou tu kšiltovku, tu bekovku na hlavě. Tam vždycky seděl v té rádnici. Vždycky pokáknul, kde kdo nejde. Vždycky. Dobrý den, pane Hrzán. Jak pak se máme? A dobře, pane Poláka, vy? A což o to taky dobře. Ani se neptejte. Já měl ani takovou nějakou zvláštní slabost, tak on byl takhle velký. Tak já vždycky, dobrý den, pane Polák, dobrý den, pane Hrdák. Jsem říkal, až budu šéfem Národního divadla, pane Polák, hraje to u mě Sněhurku a Sedou trpaslíkou, všechno dohromady. Já mám jednu špatnou vlastnost, že občas někam přijdu pozdě. Šel jsem pozdě na přednášku, proběhnu skrz tu vrátnici do třetího patra, slyším, pane Hrdák, pojďte sem, říkám, nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, o 20, malém, potom, pojďte sem, nemám čas, jdu pozdě na přednášku, co chcete, no pojďte sem, no nemám čas, pane Polák, jdu pozdě na přednášku, pojďte sem, nemám čas, pojďte sem. Říká starší člověk, vyhov mu, tak jsem ty tři patra se běh, kdo říkám, co je, pane Polák?
3: Už nic, pane Hrdák, jdete pozdě na přednášku.
2: On takhle s náma žertoval, že jo? Tak abych se mu nějak revanžoval. On seděl v takové vrátnici, to byla taková dlouhá úzká mudle, tam měl židličku, stoleček, telefon, okýnko, kde se koukal, kdo nejde, a vzadu na stěně byl otevřený telefonní automat na známky. Tak jsem od něj koupil známku, vhodil jsem ji, vytočil jsem číslo jeho telefonu, tam se ozvalo crrrr, on to zved.
3: Dobrý den, tady Polák, Akademie muzických umění. Co si přejete?
2: Dobrý den. Tady Ministerstvo školství a kultury. Pololetní prázdniny se o týden prodlužují. Vyvěžte to.
3: Pane Hrzá, volají z ministerstva, kvůli prázdninám volají. Jistě, ano, vyřídím, spolehněte se, ano, jsem tady vrátnej, buďte bez obav, pochopitelně, ano. Vždy připraven,
2: Polák zavěsil, jo. Vzal tušku a papír a napsal, pololetní prázdniny se o týden prodlužujou. Polák, vyvěsil to. Tak my jsme chodili s klukama a říkali jsme si, to je výborné, kluci, o týden, pane Polák, nevíte náhodou proč?
3: Kluci, asi není uhlí.
2: Byli jsme za tátu a za mámou, kantoři pak týden učili sami sebe. Měli jsme dalšího vrátního. Ten byl na koleji, kde jsme bydleli. Ten
4: Ten už nebyl tak hodný jako pan Polák. Ten se jmenoval Piskáček. On měl zvláštního koníčka, on vyšíval. Plátno, je hladněť. On vyšíval takové ty kuchařinky. Idylická holandská krajina. V pozadí větrný mlýn. V popředí radostně zdžinovaná selka. A na tom takové ty ryze české nápisy. Třeba, že jo? Naše staré hodiny bijí 4 hodiny. Každá dobrá hospodinka. To je špatný verš na to teďko nějaký. Ňa, i když manžel spinká, že? Ty věci ze života, a to mě... To mě i na prsou vyšitý takovou vernisáž městu udělanou. No a za náma třeba na té koleji byla na návštěvě teta. Jemu to nějak vadilo, že tam teta na návštěvě. Nějak měl asi na tety spadý, no. Tak ona třeba, teta, byla o 2 roky mladší, ale byla to teta. Tak vždycky zapíchl tu jehlu, pustil takový ten rozhlas po drátě a ozvalo se. Dámská návštěva okamžitě opustí pokoj číslo 86. Piskáček. Zase jehla nitě. Teďkon teta třeba zrovna pila zrnkovou kávu. To není možný vzít ten hrneček, udělat tetičko, běž, má piskáček, hrneček si umeš doma, šup. Tak jsme to dopíjeli, podle toho bontu, takhle ty 3 prsty, že jo, to už. Jemu se to zdalo nějaký dlouhý, že teta se s tím nějak lajdá. Tak znova. A už se ozývalo. Teta ta a ta opustí svého synovce toho a toho. Na pokoji číslo 86. Piskáček po druhé. A to nás jmenoval, to neměl. To nás kompromitoval. Hlavně tetu nám to bylo jedno. Co by třeba tomu řekl strejka? Tak jsme říkali, tak to ne, Piskáčku. Buď my, nebo ty, hop, nebo trop, do roka a do dne. Tak jsem se takhle vracel jednoho dne v 11 hodin ze školy dopoledne. Stoupil jsem do vrátnice a říkám, dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám náhodou nějakou poštu? Čerzán, vy jste se zbláznil. Jakou pak poštu, helejte? Kdo by vám psal, hrzán? Pokračujte, vyšívám, pokračujte. Jsem řekl, děkuju, šel jsem do prvního patra, vyndal jsem z tašky lano, které jsem si půjčil v divadle, uvázal za ústřední topení a spustil z okna na chodník. A to už je mrkvička. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste náhodou hrzána? Mrkvička, velké štěstí. Hrzán se dostavil. Pokoj číslo 86, mrkvička, hejte, pokračujte, já vyšívám, nemám čas, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už je za hejský. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, já scháním buď hrzána nebo mrkvičku. Neviděli jste je? Zahajský, oba dva jsou v této budově. Jak hrzán, tak mrkvička. Hrzán 86, zahajský, mrkvičku vhledat sám. Já to za vás dělat nebudu, vyšívám, pokračujte. Děkuju, šel nahoru. A to už já potom špagátě pěkně druhu na chodník a znova do vrátnice. Dobrý den, pane Piskáček, prosím vás, nemám nahoru nějakou poštu? Jsem hora, to už je mrkvička stejnou cestou. Říkal, dobrý den, prosím vás, pane Piskáček, neviděl jste hrzána? No to, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
3: mrmr. Mrmr hrše bovosum, taj ne mrmr hrtam. Hrtam ti za mrmr hrtam, to ti za mrmr tam ti. Popotama hr, tady nemá nic takovýho mrmr hr hr. Tam pa pa pa mrmr mr tam hr hr.
5: Děkuju, šelano, to už je zajistý. Říkal, dobrý, prosím vás, pane fiskáček, neviděl jste hrzá nebo mrkvičku?
3: To dva dva her her, dva dva mr mr dva z. Teď já jsem z toho úplně v prtena v háji. Teď já jsem se zbláznil, dejte mi trumpetu, aspoň si zatrubíme. Dva her her, dva mr mr dva z. Jsem výzvědnej balon, jsem výzvědnej balon.
5: Přijakují pánové v bílejch pláštích od Vondráčku z psychiatrie. Říkali,
3: dobrý den, pane fiskáče, co pak, trumpetky se vám zachtělo. Jistě naproti vračkářství zakoupíme i s medovejma pomponkama. Pokračujte, fiskáče, pokračujte.
5: Měli ho. Vrátil se na večer, byl takovej trochu zakřiknutý. Po těch skotských střikách. Ovšem vyšíval dvakrát tak rychle. Už nikdy nic nehlásil. A my jsme vyšli ven. Řekli jsme si, bože, ta Praha je strašně krásná.

0: Jak jsem robil dortu? V receptu psali, že takú dortu zvládne aj začátečník v kuchyni, bo není třeba váhy ani podobných capin, tož to mě celkem povzbudilo do roboty. Začal jsem vajcami. Oddělte žloutky od bílku, psalo se tam. Tož to se snadno řekne, ale jak? Vzpomněl jsem si, jak to robila mama, a jebnul jsem vajcem o okraj hrnka, vajco aj ze skořapku bylo v hrnku. Akorát, že ten hrnek stál na kraju linky a tak chvíľu dumal a potom se odebral parakotoulem k zemi. Dumal jsem, jak ten žabý hlen ze střepami dostať z lina pryč. Ale potom jsem obětoval starou košulu, co jsem stejně chtěl vyhodit. Ještě, že jsem těch vajec kúpil celé plato, bo to asi nebude až taká hračka. Vzal jsem další vajco a zkusil to menší silu. To už bylo lepší. Ale jak jsem se snažil odervať obě půlky od sebe, hruplo mi a šlo celé do druhého hrnka. Kurec, palec po 10 minutách a 8 zdrbaných vajcach se mi konečně podařilo rozebrat vajco na 3 díly. Akurát mě celkem nasralo, že jsem to neměl kaj dát, bo ten hrnek byl plný tých nepodárků, tož chvíľu jsem balancoval a hledal třetí ruku. Nenašel jsem, tož jsem ramenem na třetí pokus otevřel vrchní dveře linky, pískem vzal nejbližší čistý hrnek a přitím dával bacha, abych to rozdělené vajco nevylel ze skořápek. Jak jsem pomaly před stolem robil dřeb, hlavu vytočenu, abych ten hrnek pískem správně postavil a ruky měl furt vodorovně, v duchu jsem si postěžoval, že to vaření je dřina jak cip. Paru takých vaření a mám svaly jak Jarmila Kratochvílova, jak ještě lítala za kocem Bobu po vítkovickým tartanu. Potom už jsem celkem zkušeně rozložil 3 další vajca na bílky a žlutky. Z bílku ušleháte sníh. Tož to jsem viděl u mami robit šlehačem. Ale ten já nemám. Tož jsem to zrobil vidličku. Šlehal jsem jak kombajn s motorem ze stíhačky, ale sníh to furt nepřipomínalo. Tož jsem ještě zrychlil a nakonec to aspoň trochu zbělalo. Jak mám utřeť žlutky s cukrem, se v navodu detailně nerozebíralo, tuž jsem to enem slel do kupy a michal, až se cukr rozpustil. Zkusil jsem a nechutnalo to zle. Připomínalo mi to, jak mi mama jako malému Harantovi dávala zkusit, jak pekla. Včil jsem měl vmíchať tuhý sníh do těch smíchaných žlutků. Kurec, jak tuhý! Čemu to nenapsali na počátku? Vlel jsem tu bílou břečku podobnou tému, co je venku na cestě, jak vyjedu sypače, do žlutku a pořádně promíchal. Na co tuhý sníh? Však to musí stačit. Přesypal jsem 6 lžiček polohrubé muky a hrdě si prohlednul budoucí dortu. V duchu jsem se pochválil, že ještě paru vaření a budu tak dobrý, jak ten fajný kuchník Jamie Olivier, co na něho čumím na kabelovce, jak se cpu chlebem z paštíku. Další větu mě ale na vod zaskočil. Směs nalejete do formy vysypané hrubou muku. Do dupy kajavému formu. Že bych ju zašel koupit, to nepřipadá v úvahu. Přece nevyhodím další chechtaky na cosik, co už v životě nebudu potřebovat. Kastrol. Kastrol. Kulaté to je a jak to pořádně vymažu maslem, tuž to musíš vyklepnout. A jak to bude upečené? Dole v lince jsem našel ještě jeden starý hrnec od mami, co měl dobrou velikost, ale jakési divné věci na dně. Chtěl jsem to vystlať alobalem, bo kdo by se s tím drhnul, ale potom jsem se to rozmyslel, bo by to mohlo smrdět po gulašu. Či co to bylo, to zeleno-modré na dně navíc, kaj bych vzal alobal. Radši jsem vzal hrnec od špaget, aspoň bude dorta velká. Vymazal jsem maslem a nasypal tam muku, ještě že jsem vzal všechny 3 druhy. Nalil jsem tam tu kašu a přečítal jsem na vodě, že to mám bechnout do rozehraté truby. Kurní šopa, příště se na vod přečítám pořádně celý a vícekrát a možná i pospadku. Zapalil jsem trubu naplno a šel se projít po kvartiře, abych se uklidnil. Za 4 hodiny už byla žhava jak vysoká pec před odpichem, tuž jsem tam bechnul dortu a nastavil si budík na 30 minut. V navodě psali, že raz za čas se to má zkontrolovat pichnutím špilky. Jak jsem byl nervózní a furt pichal a pichal, tuž to nakonec vypadalo, jak by tam po hlavě spadnul ježek. Nebudu vás napínať. Z truby jsem vytáhnul cosik, co sice mělo barvu dorty. Pokud zprůměruju barvu na krajach a uprostředka. Ale bylo to stejně vysoké, jak ta vrstva té břečky, co jsem tam před 3/4 hodiny nalal. Tuž to by mě zajímalo, jak to podélně rozřežu na 3 stejné plata. Změřil jsem přesně hlubku bocem ze šuplery a plánovaný počet jsem snížil na 2. A to ještě v případě, že to půjde. Nechal jsem to vychladnout venku na římse a dal se slivku na povzbuzení. Za necelou hoďku a 6 slivek to bylo chladné. Což jsem to zkusil vyklopit na talíř. A nic. Klepal jsem, ťukal, prosil, nadával a i vyhrožoval. Šparal jsem kolem okraju nožem, ale gówno. Jak jsem byl vizavit vstekli, nakonec jsem s tím jebnul o talíře. Naraz to bylo vyřešené, jak tu centimetrovou placku podelně rozřežu, nadíli to ale nevím. Z dorty byla drobenka míchaná s porcelanem. Prokler jsem ty hyeny baby v robotě, rozkubal tu gazetu a jsi na vodem a šel spať. Ráno jsem se vzal snídaní do obývačky, bo v noci se nestal zázrak a žádná vila uklizečka nedorazila. Rovnoměrná vrstva muky pokryvala všecky stolky aj stůl. Sem tam kusek těsta nebo dorty, v dřezu halda bebechu, které jsem určitě nemohl všecké použít a na dně špagetového hrnca rany od kladiva. To mě ale nechalo klidným. Spokojně jsem žvikal kusky správné barvy, zapíjal to šlehačku, která to dílo měla dost dobyť a přitom přemýšlel, jak s tými ropuchami v robotě vydržím. Asi se nechám přivřet palu mezi 2 lokalky a nechám se posmíchat paru zastávek. Bo otřes mozku a strata paměti tato jistí.
1: Já vám dokážu, co takových 96% chlapů nosí v tašce a zároveň vám tím dokážu, že teda rozhodně nemyslíme pořád jenom na jedno. Tak, co já mám v tašce, hele? Nůž. Nůž sebou nosím, kdybych chtěl někde něco přeříznout. Jdeme dál, jo? Špendlík. Špendlík sebou nosím, kdybych chtěl někde něco opíchat. Tak, co tu mám dál? Ještě se podívám. Hele, autíčko. Autíčko sebou nosím, kdybych chtěl někde něco oběct. No. Se musím najít další věci. No, tento je hodně, jo? Pytlík. Jo? Pytlík sebou nosím, kdybych chtěl někde něco ošustit. No. Kladivo. Kladivo sebou nosím, kdybych chtěl někde něco zbouchnout. Kouknu, co tam máme dál. Vývrtka. Jo, vývrtku sebou nosím, kdybych někde něco zbouchnul, tak abych se z toho mohl vykroutit. Falešná občanka. Jo, falešnou občanku nosím sebou, kdybych chtěl někde někoho vojebat. Další věc. Tahle ta lahvička. Schválně, typujte, co v tom mám.
2: Rum,
1: whisky, pivo, olej.
2: Slivovice.
1: Další tip. Moč, výborně. Moč, výborně. Vy ostatní pojďte ochutnat, ať víte, že slečna jaksi nekecá. Co? Ne, nevadí. Dobře, moč sebou nosím, kdybych chtěl někde někoho obchcat. Pak tady mám pláštěnku. Pláštěnku sebou nosím, kdybych chtěl někdo obchcat mě. A na závěr toaleťák, jo. Toaleťák sebou nosím, kdybych nás.

A hodou někde něco podělal. Takže sami jste viděli, že toho je hodně v takové pánské tašce. No nakonec slovy klasika ne nadarmo se říká, ukaž mi, co máš v tašce, a já ti řeknu, jestli ještě něco nepotřebuješ. Děkuju.

A nyní uslyšíte pohádkový muzikál Perníková chaloupka. Hudbu napsal zasloužilý umělec Felix Slováček.

Osoby a obsazení. Jeníček Jiří Lábus, Mařenka Oldřich Kaiser, Ježibaba Jiří Lábus, její manžel dědek Oldřich Kaiser, otec Jiří Lábus, vedoucí diskotéky Oldřich Kaiser. Dále hrají Oldřich Kaiser a Jiří Lábus. Režie Ivan Holeček.

0: Tedy jestli já nemám smůlu, že mám takovou mladou ségru. Hele, Mařenko, jako by si dneska nemohla zůstat doma. Vsadím se, že máš hodně učení, Mařenko, co? To chci vidět ty známky příští týden, lajdácká lajdačko jedna.
1: Jseš normálně nemožný, Jeníčko, faktola. Jsem o pouhopohé 2 roky mladší nežli ty, a jak říkali při hodině výchoví k rodičovství, v dospělosti se smazává věkový rozdíl a generace splývají.
0: Co splývají, nesplývají, jen kvůli tobě nebudu moc na takový parádní diskočce zůstat až do konce, ty zlá. Tati, máš pro mě nějakou práci?
2: Ale to víš, že jo, pokud jde o práci, tak ty je tady pro tebe až do důchodu. Ale... Co si říkáš o práci, co? Ty si něco proved, Jeníku. S pravdou ven, že ty si za chvíli přineseš úřední papír s nějakým závažným sdělením.
0: Ale kde pak? Nic se neboj, tati. Ve škole všecko klape.
2: No tak klape, tak co je teda příčinou tvé náhlé pracovní horlivosti?
0: Víš, dneska je ve městě v klubu mládeže diskotéka a všichni od nás ze třídy tam jdou a tak jsem si myslel, že bych teda jako, tak jsem tam měl jít, no tak jako, abych netrhal partu, no. Proto jsem myslel, že bych si jako, jak vždycky říkáš, víš, splnil si svý povinnosti a potom šel na tu diskošku. No tyk víš, teď nejdřív práce a potom zábava.
2: A vidím.

0: Tak ti pěkně děkuju teda, no. Jseš teda báječná, Mařeno, no. To je výborný tohle teda. No,
1: co
0: no,
1: je?
0: No, za to můžeš jedině ty.
1: No za co může já, nebo
0: za co
1: je?
0: Může, no málo se zatancujeme a kluci se mi budou smát, že musím jít 10 u maminky, jak maminčin mazlíček.
1: Ty pubertáku, stejně tancuješ jak polenote.
0: Co kecáš?
1: To víš, jo, ty jsem tě posledně viděla.
0: Co povídáš, ty?
1: Se svíš, jak úplně ubožá.
0: No, hlavně ty vypadáš jak ty. Jak vypadáš ty, když tancuješ, ty, no. Trdlu.
1: No co, hele, to je můj styl, ne?
0: No, to je styl.

0: Ať se zatancujeme dost, jen do...
1: No, zatancujeme dost, do deseti. Seš trhlá normálně, do deseti, víš co to, a to se teprve rozjede.
0: Se sklidni. Hele, já vím stejně dobře, o co ti dá.
1: O co?
0: Ty máš klubu Spěcha. S Dášou Novákovou, veď?
1: No co je? A co má B?
0: Holky vás viděli v průjezdu.
1: Tak viděli, jsou blbý holky, no.
0: Tak se líbete.
1: Pak se nemůžu líbat, je mi 13.
0: Prej, líbíš jak Travolta.
1: No, a víš, jak jsem začne líbit Travolta? Prej.
0: Jo, ale 70, veď?
1: No,
0: můj brácha je zamilovaný.
1: No, tak jsem zamilovaný, to trup do světa, ty.
2: Já jsem ti něco chtěl to. Hele, jdeš v sobotu do klubu, na diskošku.
3: No já bych teda hrozně vláda. Ty tam budeš?
2: No, možná jo. No. Tak jsem si říkal, že bychom si mohli trsnout jako spolu. A...
3: No to jo, no. To by bylo píma.
2: Co ti je?
3: Co? A nic.
2: Co s tím máš?
3: Co? Ne, to si nevšimejte dobrý.
2: Otevři.
3: A to si nevšimejte dobrý, no co, no.
2: Ne, hele, ty, tobě brali zuby, ne?
3: Ano, ne, prostě jsem se nepohodoval s Majkou, no. Čiju, já tu diskošku nevím teda, jak to odpadne.
2: Pojď.
3: Nevím.
2: Pojď.
3: Oveda, počkej.
2: No.
3: Jendo.
2: No.
3: Co děláš?
2: Ale mi tady vrazí takový pupínek, vidíš to? A tady teďka, teď mi vražil další. No. Ty jak houby po dešti. No, půjdeme, jo.
3: Jendo,
2: no?
3: Musím si něco vymyslet.
2: Tak jsem to vymyslel, řekni třeba, že, no nevím, že musíš, že no mě co? Musíš doučit matiku, no.
3: Hele, tak jo.
2: Jo?
3: Jendo, počítej to vás se mnou, jo.
2: No?
3: A bude

0: budeme tancovat jenom spolu.
1: A budem, ale počítat nebudem, jo? Jenom tancovat budem.
0: Jenom tancovat budeme a no. Počítejte s tím.
1: Jo, si budu počítat, že budem tancovat, jo? A jen spolu. A furt, jo? A takový ty rychlý věci, jo?
0: No. Hele, 6 hodin, to máme co dělat.
1: No to teda, je, hele, víš co, stopem si vůz nějaký. Jo?
0: A stopem ne.
1: A tak co, jak se tam chceš dostat?
0: No víš, co říkal táta?
1: Co říkal táta?
0: Že je to strašně nebezpečný, no. Prostě nevíš, ke komu lezeš do auta.
1: A co to?
0: Může se stát, hele, mě něčím majzná.
1: Ale jsme dva.
0: Prosím tě, jsi takový srap, ty.
1: Kde co jsem srap?
0: Kde to,
1: to víš, to, to by neutek. Co budem dělat? Ale víš co?
0: No, nevím.
1: Ale půjdem přes les, to je zkratka. Ta bezvadná zkratka.
0: A po silnici půjdem.
1: A nepůjdem po silnici, tam dojdem 9.
0: To je jedno, tam dojdem 7
1: nebo 8. Ty se bojíš, viď přes les, že se bojíš přes les.
0: A prosím tě, co bych se bála, no tak...
1: Je, hele, to je for, tobě je 15 a bojíš se za světla přes les. A s velkým a silným bráchou jako já. Čeho se bojíš ty, a jiného se bojíš.
2: Hele, tady měla být nějaká pěšinka. On tady nic není.

0: No potok tu je, ale není tu lávka, tady vždycky byla lávka.
1: Která se normálně orovaná teda už.
0: No, tak počkej, dej mi ruku. Začíná se taky smrákat.
1: Hele,
0: no.
1: My jsme zabloudili, to není možný.

0: Co je? Co děláš?
1: No nic, já prostě jsem to věděla, že takhle dopadne.
0: Prosím tě, nebreč.
1: Nějaká zkratka.
0: No ty to je zkratka, i tady znám každý strom.
1: Já jsteš to báně teda.
0: Tady znám každý... Co? Ne, Maři, nebreč. Máš

0: Mamku, nepláč. Pojď,
1: hele, co dělá,
0: dej mi ruku, dej mi ruku a drž se mě a nepřestaneš se bát.
1: To věděla, teda s tebou si někam vyšlápnout, ty.
0: Že se smráklo, viď?
2: Neřveš.
0: Co když nás tady někdo přepadne? Každou chvilku jsou černý kroniky plný to.
2: A prosím tě, kdo by nás...
0: Třeba inspektor.
2: Teda brácho.
0: Co je?
2: Plná tma, viď.
0: Nenu se tak zažařilo. Hele. Zítra dávají v TLCčko kaptáky.
2: Nech toho, ty.
0: Zítra to dávají na druhém.
2: Prachu, já mám strach.
0: Tady pláče nějaký děcko.
2: Slyš mi, Tome.
0: Co?
2: To je nějaký...
0: Počkej.
2: Co je?
0: To byl stín, ty jsi pitoman, tak se tak nehejbej. Masko! Masko, proti mě někdo... Já, to je kanec! Masko, tady je kanec! Ježiš!
1: Kde?
0: Jde pryč!
1: Kde?
0: Vlez na stromodem! Já lezu na pasko!
1: Já tak lezu!
0: Já, rychle! Je pořád je dole! Já vidím, kam se!
1: Je!
0: On se lekla utek.
1: To
0: nechápu, kanec a tebe se lekne. To je teda for, Masko.
1: Jen to, já jsem si něco udělala znovu.
0: Ukáž. Ježiš, mám akuto. Počkej, já tě pofoukám. Dík. No je to bezva. Jako kdyby se nic nestalo. Ale víš co, já tam teďka, ale jsem tam les, tak jsem viděl takový světýlko.
1: Jo?
0: No tam bylo světýlko.
1: Ale tak les ještě nahoru teda.
0: Počkej, ještě, to je no. Zas ten proradný pták. Co to bylo? Masko, kde jsi? Masko!
2: Masko!
0: Masko!
2: Co je?
0: To... Kde jsi?
2: Já tě taky nevidím.
0: Kde jsi? Taková tma, že se vůbec nevidíme.
2: Mělý rukou.
0: No tady. Hele, podrž mě, já lezu na strom. Druhá větev. Hele,
2: co tam je?
0: Vidím světýlko! Vidím chaloupku! Já vidím!

0: Tere.
1: Vidíš to?
0: Tere.
1: To je malinký, viď?
0: No.
1: To je malinkatá chalupka.
0: No.
1: No.
0: Hele. Je,
1: no.
0: To je normálně z perníku?
1: No.
0: No jo, no je z perníku.
1: Ty věříš na pohádky, jo? Jseš pohádková maska.
0: No tak si kousni.
1: No jo.
0: Perník.
1: Je. To je perníková chaloupka.
0: Brďo, hele. No ten je výborný, viď?
1: Kde pak sem začíná?
0: To je skvělý, ale...
1: To je pardubický.
0: Teda to až řeknu holkám, teda tak...
1: No vidíš, a ty jsi měl strach, no máme...
0: Teda ten je.
1: Ale tam je světlo. Teď se tam rozsvítilo ještě.
0: No jo.
1: No jo.
0: Hele, on se kouří z komína.
1: No jo. Hele, hele.
0: Hele, hoď mi ještě jeden.
1: No, to máš.
2: Haló, je tady někdo?
1: Dobrý večer.
2: Aj, aj, aj, aj, aj. Teda, ta baba má ale uši. Říkala furt, abych se šel podívat, že tady někdo je. Říkám, že nikdo není a on jo, on tady někdo je. No, nazdar.
1: Dobrý večer, já jsem Jeníček a to je moje sestra Mařenka. Trošku jsme teda zabloudili a tak bychom se rádi zeptali na cestu.
2: Moment, počkej.
1: No?
2: Jeníček.
1: No, já jsem Jeníček.
2: Ma... To je Mařenka, že jo?
1: To je Mařenka.
2: Teda ale, safra teda, to co? Jsem teda nečekal, teda tohle. Tak tohle to jsem nečekal, no. Teda, to bych si tady...
1: No my taky ne.
2: Koukoliv,
1: my
2: jdem... ale, teda, že zrovna Jeníček s Mařenkou, no to jsem teda z toho jelen, teda.
1: Prosím vás, jestli byste ukázal cestu, my jdeme do města.
2: No to víte, že jo? Co jste všechno snědli, ukažte.
1: No tak tady vokáp a kus rovry tady a...
2: Je to dost teda, sakra, to jste si taky mohli říct takhle u dveří, z futra, tam je dobrý čerstvý.
1: Prosím vás, jak se dostaneme do města?
2: No, to víš, že ti ukážu, hele, kudy se dostanete, ale nepůjdete dál, co? No pojďte, Mařenko.
0: No to nevím, no ale tak no, už prostě bychom měli jít.
2: Hele, hele, Mařko, tohle to mi nedělaj, hele. Půjdeš normálně, protože až vás přivedu jako opravdovou Mařenku, máte... opravdový jeníka, tak se stará normálně tak, z Jančí. To...
1: Ale opravdu na chviličku.
2: Na chvilku,
1: hele. Máte Pepsiko?
2: Musíte jít, no jistě, to jo. Tam všecko
1: tak
2: je.
1: Tak jdu Pepsi a půjdeme, jo.
2: No, ta se
1: a máte nějaký bytelný nahrávky?
2: Čeho?
1: No nějakou muziku, máte, máte...
2: Mám tam.
1: Deep Purple.
2: Cože?
1: Deep Purple.
2: Jo, něco tam bude od Kmocha.
1: Jo, co?
2: Tak jo. Tak pojďme.
1: Tak jdeme.

Já tu na vás drahně let, neptejte se na cestu zpět. Chaloupka plná pohody, zde není dílem náhody. Jen račte dovnitř, já jsem rád, že vás tu mohu přivítat. Čeká vás jídel plný stůl, dovnitř by nešel jenom...

0: jasně. Ne, ne, ne, co to kecám, ale ne, ne.
1: Babo.
2: Co je?
1: Je slípák Míško, ti vedu.
2: Koho vede? Zas nějaký kumpány z hospody na růžku, ne? Ty blázne stará.
1: Ne, ne.
2: Co je?
1: Tak teď se podrž. Počkej,
2: já se musím vyhrávat z postele, já už jsem skoro spala. Ježiš, má to jsou
1: duchny. Uprav se.
2: Je, mě spadla natáčka. No a no, rovnou do kýble, já se na to.
1: To teď nech bejt.
2: Počkej, tak.
1: Hele, babo.
2: No?
1: Pojďte dál. Tak tohle to je.
2: Co to je za děti, takhle večer?
1: To je Jeníček.
2: Snadné Mařenka.
1: Jo, přesně no, tak.
2: Dětku, já si s tebou připadám jak v pohádce. Ty blázne stará, ty Janku jede. To taky nám štípanou.
1: No, no, neblázni, neblázni, jsi se nějak rozjančila.
2: Kdo by s tím počítal, že na starý kola nakonec se tohle vyplní.
1: Vidíte,
2: takový tlustý, hezký děti.
1: Přesně, jak jsem říkal, ta se normálně zjančí, až vás přivedu taky, jo.
2: No jo, tak pojďte,
1: tak
2: posaďte
1: se. Seznamte, seznamte
3: se. Já jsem Jeníček, já jsem... Můžem tady...
2: Sedněte si.

0: to malinko tady trošku to, tak.
1: Já jsem Mařenka.
0: Mařenka Juníček, jdám. Tak posaďte se, dáte tak, si.
2: Jako doma, jako
0: máte
2: doma.
0: Máte Pepsi? No to Pepsi, my máme Culifindu a takový věci, že jo, Pepsi to mi ne.
2: Je tam ještě cmunda, ne? Něco.
0: Co?
2: Je tam ještě cmunda.
0: Já něco dětku přichystám.
2: Jo, je tam něco.
0: No jo, no. Tak. Tak vy jste Jeníček a Mařenka, no jo. Tak budete hodně jíst u nás, že jo? No jo.
3: No, tak no, my jsme spíš jako, že prostě půjdeme na kavčo jenom.
0: Na kavčo,
3: no jo, jít jako dál,
0: to
3: no.
0: Víte, budete
2: no kam byste chodili, to seďte, to teda, ona babizna takhle se nezdá, ale to ona takhle umí připravit, takhle
0: no
2: lesos.
0: To já připravím pro Jeníčka a Mařenku, abych pro ně nepřipravila, no. Tačko, to bych byla pěkná, ježibaba, no. Teda, to ti řeknu. No. Budete mít dortičky, knedličky, no, biftečky, řízečky. Já.

0: Milé děti, teď budu mít takový malý slovo. Já jsem taková vždycky zvyklá, že když někdo umře nebo se narodí, tak vždycky mluvím. Já jsem taková mluvka. Tak, teď jste ve skutečný perníkový chaloupce. No, jste Jeníček s Mařenkou, jste. No, tak. My vás budeme s dětkem krmit, až budete pěkně kuleťoučky a buclaťoučky, tak si vás hezky upečeme tady v té peci, no. A potom se konečně pořádně nabaštíme taky my dva. Vy, dětku.
1: No jistě, babo. S tím jste asi děcka nepočítali, co?

0: Tak co, chutná? Mařenko, jo? Jeničku?
1: No, tak je to dobrý, no.
2: Opravdu tohle senza? To vám teda řeknu, moje mamka vaří senzačně a tohle to...
0: To jsou knedlíky z prášku. Ale já dělám moc dobře, já tam přijám vždycky dvě vejce a trošku ty mouky tam dám víc ochutím, tak trošku víte. Že to je takový potom chutný.
1: No dobrý, no, tak jsem čekala teda víc, no.
3: No, tak my vás tady necháme.
0: Ježišmarja, to
3: je... Dojezte v klidu a...
0: My jdeme, hezky papejte a my si s dětkem něco vedle vyřídíme. Po dětku.
4: Teda, babku, řeknu ti, teda, to bylo dobrý, co?
0: To je soustavit. Já jsem měla v kartách šťastný den. Já jsem to tam měla.
4: Teda, že, kdo co? Ti tohle nakukal, hele, abys mě řekla, abych se šel podívat
0: ven. No, kdo asi, no, kdo? Já to tušila.
4: Počkej, hele, oni
0: byla tu ta herečka Růžičková, hádala mi z Logru. Říkala, že to bude dobrý. No jo.
4: Hele, oni si mysleli, že si děláme nějaký srandičky.
0: Pojď se na ně podívat. Spous jak nenajedený.
4: Zavři, jak to není slyšet. Jak myslíš, že dlouho je budem krmit, tak aby nám všechno nesežrali?
0: Ale o čem to mluvili? O nějaký slavnosti? Nebo co to, nějaký diskotéce? Nebo co to říkali?
4: Hele, babku, jak dlouho?
0: No já bych to nechala tak 14 dní a šluz. No jsme tak jsme viděli. Se podívali, jak vám chutná. No, jak se říká, dobrá hospodyňka vždycky ocení, když chutná.
4: No jo.
0: To ráda slyší kuchařinka. No jo.
1: Už musíme jít na tu diskošku.
0: Počkejte, a kam to jako porád, že jdete na nějakou diskošku? Co to je?
1: No diskoška, no. Prostě diskotéka, no. Prostě kde se tancuje a blbne prostě.
0: A tam je vás víc takové, jako jste vy dva?
1: No jasně, no. No prostě celá partia, plnoholek prostě, normálně.
0: Dětku, já mám nápad.
4: Počkej.
0: No to by taky zapalo, jak... No já ne... No dětko! No!
3: A to jako... Kdyby jsme šli jako teda myslíte jako s váma, tak bychom se tam dostali
2: no, pojďte s náma! To bude senzačka!
1: Teda
2: budete raritou! Nejstarší disjokejáci!
1: Já vím, jíte trsat.
0: Cože?
3: Cože?
1: No trsat, no. Prostě jako se ploužit, no, prostě jet, no.
0: No já se ploužím, děvenko, stará 50 let, po lese sbírám chrastí, s dětkem se ploužím, takovej život. Ježišmarja.
3: Jak trsat?
1: No ne, no prostě tancovat, no.
3: Jo, takhle jako tyhle ty takový ty... Jo, jistě.
0: No jak to tak... bylo v Keslu minulé.
3: Jo,
0: to jak tam dělali takový ty, že jo, do
3: jo,
0: půl.
3: Tohle,
0: no, do půl desátý to trvalo.
3: To bych něco takovýho teda taky, že jo, dovet.
0: Víš, no tak půjdeme, dětku.
3: Takže bychom teda šli do
0: no, já si na sebe vemu pytlovinu a jdeme.

0: Hele, už to se mnou začíná šít.
1: Tak jsme tady.
0: Tak to je ta Líza.
2: Ježiš, to je kravál. To vám povím, teda takového randálu.
3: Nazdar Jendo. Kde jste se zdrželi, co?
1: My jsme byli tady, my jsme malinko, jak se říká, zabloudili.
3: Dvě hodiny už se tady kolčí.
1: Já koukám, no. Jsme šli bokem malinko a potkali jsme tady známí, jsme se zdrželi u známých tady v jedné chaloupce.
2: Mě těší, mě jsem Ježí baba.
4: Dobrý den, dědek.
2: To je manžel, to je, choď.
4: No. Dobrý.
2: Tak.
3: Dobrý den, vy chcete jít taky na diskošku?
2: No, my, jestli by to bylo možné, my jsme jako si říkali, že mladí nás pozvali, tak jsme řekli, že to zkusíme, tak že, ale vidíme, jak ty mladí dneska se jako, jak se říká, vyžijou, že? My jsme se taky vyžívali dětkovi, to je, no, jo,
4: jak se říká tím... to, jak to říkala Tamáře, no, trsat, že jo, trsat.
2: No, trsat, že jako se...
1: No, a už dvě hodiny, povíte onem.
3: A nechcete jít radši na Vlachovku?
2: Cože?
3: No, je to o kus dál teda, ale...
2: My se držíme mladejch, jak se říká, my s mladejma držíme krok, vidětku.
3: No, bylo by to pro vás lepší, ne?
2: No, tak nepak, to my si rádi na tu diskotéku půjdeme, to my si rádi ochutnáme.
3: Babko, nevím, ale když sebou škubneš, tak...
2: Podívejte se, já ještě náhodou mám, já jsem, víte, co já jsem se natancovala.
4: Nechte se, nechte si ty blbý řeči, jo, na moji babu.
2: Jo, to, tačko, braň mě trochu taky, čověče, tady pán si dovoluje, prosím tě, kolik vám asi je let a takhle si na mě dovolíte, no, víte, co já tancovala, já jsem zahajovala ples s Boženou Němcovou, vy hulváte jeden.
4: Pajte se, mladíku, my ještě pamatujeme, když byl Šemík ještě hříbě, víte?
2: Jo.
1: Pusto je,

0: No podívejte se, já třeba nedám tancovat, mě stačí jen posedět chviličku, posedět a vybrat si někoho, je to, že já se podívám a je to, zas půjdem dětku, viď?
1: Hojte se, podívejte se.
0: No koukněte, jak mu to jde. Taťka, ale pozor, aby se ti něco nestalo. No vidíš, no já jsem to říkala, ukáž, až to namasíruju. No,
1: to je dobrý,
0: ty jsi taky
1: dobrý.
0: Janek bláznivá, já nevím, co děláš, vždycky se do toho tak pustíš a potom, no.
1: Hodím do sebe pár brufenů a to bude dobrý.
0: Ale jakých brufenů, ty trdlo jeden. Brufenů, no. Ty povídej. No. Tak pusťte nás tam, já to nechci zadarmo, prosím vás, já tady mám nějaký lozy taky, z loterie, co nevyšlo.
2: No helejte, uděláme to teda takhle.
1: Pusťte je, fuck.
3: Pusťte.
2: No dobře, helejte, já zavřu oči.
0: Jo.
2: Jo. A že jsem vás nevěděl a vy jste prostě proklouzli, jo?
0: To jste zlatý.
1: No jistě, tak.
0: Přijde si pro perníček někdy.
1: No jistě,
0: to jste moc hodný.
1: Přijďte, tak.
0: Tak jo.
1: Tak už je máte zavřený?
2: Moment. Už.
0: Tak jdem.
3: Pojďte.
1: Tak pojďte. No teda, babko, podívej no, se.
0: Já jsem nadšená, dětko.
1: To je materiál.
0: No to ti povím. To podívej, je.
1: Je tamhle ten.
0: A tamhle ta, jak je vypasená.
1: No.
0: No.
1: Ty už bysme krmit ani nemuseli.
0: No právě.
1: Kluci,
0: my se musíme hned nachomejt, jo. Dětku.
1: No tamhle toho bych si připravil, podívej
3: tak
1: se.
3: Dovolte vám představit. Dášo, Dášo, pojď sem. To je Dáša.
4: Dáša, dobrý den.
0: Dobrý den, holčičko.
4: Dobrý den.
0: Co máte se zoubkama?
4: O ně, jste dobrý.
0: Co? No jen se pochlubte, co se stalo. Koustal jste asi moc tvrdý perníček, co jsi, jo, dětku? Podívej, jak to má vytlážděný.
4: No, jo, teda, ukážte.
0: Jako ty, před 30 lety, no, jak se popral s kombajnem.
1: My jsme si rozuměli, že jo, slečno Dášo.
3: No, no s Dášou chodím já, máme spolu třídenní známost.
4: To jsou blbý fóvy.
3: Dášo se nezlob, jsou starý, no, tak se nezlob, no. Nemají vůbec takt?
0: No nahoru, tak to máme dost teda, víte. A já nejradši ve tří čtvrtečním taktu, dětku, a tady je takhle randál.
5: Tak dětku, pojď, hele, tancovat, pojďiš na parket.
1: No.
0: Dětku, ty jsem svíš jak blázen. Ty máš jak tanec svatýho Víta.
1: Ukáž, babko, víč, to jsem to rozjel najednou.
0: Ježiš, spadnou ti kalhoty, vzal jsi ten,
1: no. Ježiš, pojď, no jo.
0: Že jsi nevzal pro vás.
5: Teda parám, teda dětku, z tebe taková psina.
1: No psina, teda děvenko, to víš, to jsem to vás rozjel teda. Jendo, Jendo,
3: co je, co je?
1: Prosím tě, kdo to je?
3: No, to jsou známí, my jsme potkali, mají chalupu takovou, no, malej vokálek, ale docela hezké, jo. A mají to, člověče, je to celý z perníku, to bys nevěřila, Daško. Celý z perníku.
1: Z perníku?
3: Co z pohádky, ty nějaká prostě, no, znáš pohádku perníkových chalupce, ne?
1: To neznám.
3: Co ty neznáš perníkovou chalup? No to si teda padlá na hlavou.
1: Hele, zásadně nečtu.
3: No, tak co děláš?
1: To je blbost.
3: Tak čti.
1: Já se učím.
3: A co se učíš?
1: Hele, Jendo. To je jako ten kouzelný dědoček, jo?
3: No.
1: S tou babkou.
3: Dášo, dneska se mi strašně líbíš. Já nevím, co to do mě vyjela. Do mě něco takového vyjelo. Snad víš, jak jsme šli v tím lese, já tam měl Mařinu sice, já jsem si představil s tebou a vůbec jsem se nebál najednou. Já jsem tím, tak jsem začal pocit, je.
1: No, co je?
3: Dášo, dej mi pusku.
1: Ale nech toho.
3: Dej mi pusinku.
1: Hebe,
3: čili
1: to je
3: ten... Hele, naskočíme zase, to tady mi naskočilo něco, vidíš? Tady pupínek naskočil.
1: Hele, to je ten dětek s babkou, jo?
3: No,
1: kouzelný,
3: to jsou ty kouzelný.
1: Tak ať převedou nějaký kouzlo.
3: Počkej, zavolám a dej mi pusu. Ty jsi senza. Ale budeme spolu studovat filozofickou fakultu.
1: Jo? Hele, že je lepší, když nemám ty zuby?
3: No, víš, že skoro jo.

0: Dětko! Babko!
1: Mě nám chyť takový teďka mládenec, dokoli já jsem se točil, mě se točí dětku hlava, jú, já snad padnu, takový to je veselý mezi těma mládejma.
2: Teda jste normální showmanka, vám řekli babko, fakt byl báječný.
1: Ale víte, děvenko, jak jsem dlouho netančila. Pořád tý chalupě, je pravda, já se točím pořád od kolem jeho starýho táty, viď? Co je dětku? Tobě, ty znám, co je bledej, ježišmarja.
0: No.
1: Počkej, já ti dám.
0: Já už přece jenom tolik nemůžu.
1: Co? No. Počkej, já jsem si vzala kyslíkovou bombu, tady někde bude, když jsem si to brala,
0: Ale když jsme ji zapomněli doma.
1: My jsme ji, nevím, už to lepší, dětku.
0: No, je to
1: lepší. No tak to jsem se odechla.
0: O co jde?
1: Já taky jsem
0: celá jde?
3: Prosím vás, bo nikdo nechce věřit, že jste z pohádky tady. Tady jsou lidi, kteří nevěří, že jste z pohádky.
1: No to jsme teda z pohádky. No, pojďte se, mám občanský průkaz. No, no jsem tam, máte povolání, pojďte se, slečno, klidně, no, si nevěříte.
0: No já jsem si ho teda zase nevzal s sebou.
1: Ty jsi taky teredla teda.
0: No ale diť, babko, diť. Jak se třeba ukáž, jak se kouzelně umíš smát.
1: No, počkejte, to mi vždycky dědek říkal, když jsme se brali. Bábo, ty se kouzelně směš. No jsme no. Říkal, ale jinak. Jsme říkal, babice. Tak spustím, jo? Jo? No nejsem kouzelná.
0: No teda, babko, ty seš opravdu kouzelná teda.
1: A dědku, udělej to kouzlo s tím kapesníkem. Dědek umí krásný kouzlo s kapesníkem. Zkus to, no, máš kapesník.
0: No, víš, že mám, tak.
1: No, tak to předvede tady.
0: Tak, mládeži, pozor.
1: Ticho, musí se stát hudba slomy. To dědek není zvyklý, když je hudba. Dědek potřebuje klid nebo jenom housle a klavír.
0: Tak, pozor. Mládeži, vytahuju kapesník.
1: Mluv na mikrofon. Je to mikrofon.
0: No, dobrý, na... Na
1: no tady na ten mikrofon, ty DJ okay, to uvolnil, teď odešel, pije tu Pepsi.
0: Tak mládeži, mám čistý kapesník, jo?
3: Nemáte, je špinavý.
0: No, tak je čistý.
1: Byl čistý, no. U Verdénu byl čistý, když dědek bojoval.
0: Tak z jedné i z druhé strany, co tam je?
2: No nic, no.
3: Nic.
0: No, a teď pozor. Teď ho protřepu.
1: Pozor, je takový se dáš. Tak.
2: Au. Něco spadlo do oka.
0: No to si nevšímejte, no. A teď ho zmuchlám.
1: Krásně a pozor. Muchla. Dědek tak krásně muchla.
0: Babko, řekni zaklínadlo.
1: Víš, jak to... No, moment, já to nejde napsané, já už jsem to leta nedělal, ale taky člověk tak... nespravil. Počkej, tady to mám, tady. No. Tady mám papír, tady to mám. Brabral, dědek zbabral, babku dobral, babka vzala, dobrala. Bro, bro, bro, bro.
0: Stop. Dobrý. A teď pozor. A co tam je?
2: No nic, no.
3: Nic?
0: No jo. No nic tam není.
1: Dětku, co jsi s ním udělal?
0: A vždycky mě z toho něco vylítlo.
1: No já nevím, co jsi to dneska dělal, že tam nic není.
0: No ale vždycky mě z toho.
1: Ale...
0: Buď holub to byl, že jo? No posledně jo. Sojka.
1: No jo.
0: Mejdlo.
1: No všecko možný tam no. Z toho padalo vždycky, no.
0: To není možný teda.
1: Zachráníme to jinak. Dědek umí kouzelně vypravovat fóry. Dědko, řekni tam o tom oknu.
0: O co?
1: O tom oknu, jak ta paní z toho okna, jako a já tak, tam nebudu.
0: Babka sedí ve okně.
1: No, babka, ne, dědek s babkou sedí ve okně.
0: Dědek s babkou sedí ve okně. Jde kolem soused, kouká na ně a říká.
1: To je takhle, já se teď musím smát.
0: Počkej, babko, a říká. Co pak, že sedíte v tom okně?
1: A ona odpoví?
0: Dědek odpoví.
1: Ne, jo, dědek odpoví.
0: Dědek odpoví.
1: Dědek odpoví.
0: Protože mám okno.
1: Rozumíte tomu, jako ono se, jakože no. Nevěděl, že sedí ve okně.
0: No, to zase není tak dobrý, že jo, ale...
1: Ale no ne, je to vtipný, no. Já jsem se tak nasmála.
0: No tam něco chybí určitě ještě.
1: Ale babka. Ne, tam, počkej, jak jsi to říkal, tam babka... Sedí ve okně s dětkem.
0: Sedí s dětkem.
1: No.
0: Jde kolem soused.
1: Soused jde, kouká do okna a říká, cože sedíte babko s dětkem u okna?
0: U okna.
1: A babka říká.
0: No.
1: Počkej, co říká ta babka teďka?
0: No to je právě to, ona něco řekla. A bylo to kouzelný teda.
1: No kouzelný vám vtip teda, no. Dneska no to on taky už to, když to vyprávěl, komu jsi to tam tehdy, teď to se tak nasmál.
2: To teda pará, myslím, že se tomhle to někdo může smát teda, tak to mě podržte.
1: No a to byste věděla, slečinko, kdo se smál, na polom se až za břicho popadal, no, pak měl vatrlo.
4: Tak mládeži, poslední tanec, rozpumpujte svá těla. Jojo, závěrečná, budem bydlet.
3: To vždycky uteče tady, to je hrozný. A ve škole to neutíká. Dášo, můžu, já ti musím něco znovu říct.
5: Co jen do?
3: Já, já k tobě cítím něco víc, než třeba k sekře. Nebo já nevím, ti to řekl, prostě něco takového. Cítíš to? Hele, já pojedem v letě pod stán.
5: To by bylo dobrý.
3: No k nám na zahradu. Naši budou mít radost. Tak pojedeme, jo?
5: Pojedeme. Ale jenom my sami.
3: No my sami a naši. Tebe sami.
5: Dobrý.
3: Mařenko. Mařko, ty jsi tady tak sama. Pojď, pojď k nám tancovat taky.
2: Ona, už.
3: Pojď.
2: Prostě nějak nebaví, no dneska, no.
3: A co tě?
2: Ani.
3: No tak, ale tak pojdeš pod stan s náma, o co jde?
2: A prosím tě, vám budu dělat křenana.
3: No co bys dělal křenana? Budeš pítat u našich a my ve stanu, no. A budeš vždycky k nám dopadne chodit na návštěvy.
2: Hele, Jendo.
3: No.
2: Jsem vážně tak ošklivá.
3: No. A z toho jsem zadělal, jeho chci po tátovi, no já jsem po mámě. To ti někdy stává. A o co jde? No tak co? Hele, napiš Sali. Jo.
2: A já jsem mi psala několikrát to už.
3: No, co, a co ti odepsala?
2: Nic, no. Prý se s tím mám vyrovnat.
3: No, tak dělej.
2: On se rovnám furt a furt nic, no.
3: On si z toho nedělej.
2: Ale jestli to není třeba tím, že jsem taková jako povrchníná.
3: No povrchní jsi, ale o to nejde, ne? Jsem tě buď rád.
2: Mě to nebaví, stejně chodí do hloubky, proč, veď?
3: No tak to jasně, jo.
2: Všichni jsou povrchní, protože já bych měla být úplně jiná.
3: No buď taková, jaká si ten nejlepší, no. A nakonec dneska doktoři dělají zázraky. Až je ve 18, tak půjdeš na operaci, no. Jo?
2: Dík, Endo.
3: No, že jsem ti dal trošku sebevědomí dobrýho.
2: Jseš prýma brácha.
3: No, ahoj. Dej mi ruku.
2: Ahoj.
3: Ahoj.

0: Ty jsi dneska opravdu jak znovu zrozený, dětko. Ty řádíš, ještě aby to s tebou neseklo tady.
1: Ještě jednou dokola si dáme, babko, když je to poslední tanec.
0: Naposled jsem se takhle uvolnil ve Františkových lázních. To bylo teda. Já se na to vzpomenu, tam byl zájem.
1: Jo.
0: Ježišmarja, dětko, ale ty mě utancuješ. Tak černá káča. A ne perníková chalupka tohleto.
1: Teď uděláme tu, jak se tomu řekne ta...
0: Co?
1: Ledačka?
0: Počkej, ale no tak. Já nemám, ježišmarja, mám pitlovinu, počkej. No. Já jsem ji zakousal na zemi. Ježiš, to jsi mi dal teda.
1: Vem si tu pitlovinu na sebe.
0: No jo, to spadlo celý, ježišmarja, tak už to mám. Já jsem bubák. Co my jsme, ale pamatuješ si, taky jsme se navyváděli. My taky, co máme tu perníkovou chalupu, my si nikam nevyjdeme, porád na chalupě práce, já taky se tě divím. Taky bychom si měli taky někam také skočit.
2: Tak to byl poslední tanec.
0: Mládeži,
2: jdeme bydlet.
3: Ještě jednou, aspoň poslední.
1: Já jsem ještě fakt, teda by to chtělo ještě jeden song.
2: Je mi líto, konec. Došly desky.
0: To je taková škoda, víte, pane žokej.
1: Tak tam ještě něco
0: tak tam něco dejte, nějakou takovou tu lidovou, jak jste dal, teď to bylo tak hezký, takový, že to nebylo tak rychle, abyste mi ho, víte, takový to.
1: On už to balí, no, to je tak vsteku, se rozjede.
0: Tak je to taky od rána ten člověk, se nemůžeš divit takový lidi, že jo, taky má ještě povinnosti, třeba ještě má jednu diskotéku někde,
1: no,
0: co ty víš.
1: Jsem teda odcenej teda, babko, podívej.
0: Počkej, já tě vemu takhle, kde máš hůl? Jo, ty jsi nechal na chalupě. Tak pojď, já si vzpomenu, co jsme se nabláznili takhle za mladavy.
1: Jsme byli, Janci, teda ti řeknu.
0: Náš maturitní večírek, pamatuješ si v Písku?
1: To jsem ti přece taky napsal, že jo, že vítr fouká od lesa. Já tě líbám na prsa,
0: no to bylo tak hezký od tebe, takový, byly tam 34 pravopisné chyby, ale bylo to od srdce, no, takový citový no, to bylo.
1: Jo,
0: moc hezký.
1: Číst to... se to dalo, že jo?
0: No to bych řekla. Ano, no pak jsme se vyhodili z kopejtka, pamatuješ?
1: No jo.
0: Webinárně u Raracha, ty jsi byl Rarach, ty jsi na to vzpomenu.
1: Tak jsme šli tou dlouhou alejí takhle.
0: No jo. Dlouho.
1: No jo.
0: A jak jsi mi pískal do uška takovou melodii.
1: Pak to se mi pak udělalo blbě.
0: No, to ti bylo. Co jsi to tam sněd tehda, člověče, v té vinárně? Já taky ti nepovím.
1: Vím, že přece, že jo, jsem si musel sednout, že jo.
0: Tak si sedl, já jsem se natahla, pak jsme si to vyměnili a šli jsme dál.
1: No, to bylo pěkný, ale to bylo hezký.
0: Pak už to začal praktický život. Chalupa, perník.
1: No, to jsem ti pak postavil chalupu přece,
0: to bylo, a to byl ten tvůj nápad, pojď do Pardubice, tam bezvadný materiál.
1: No to
0: tak jsme se tam vypravili, že jo.
1: No, ono tehdy se to dalo ještě sehnat, ten perník, že jo?
0: No já. Pak jsme se tak nějak zabydleli, víš, jak už tak nebylo.
1: Tak jsem kouzlil, to první kouzlo, víš, jak jsem
0: no na to nezapomenu, no, jak jsme měli premiéru ve Valašském Meziříčí a hrál tam s náma kombo Franti Vyhnala, pamatuji si na to? To bylo nádherné.
1: To už se nepamatuju.
0: Ty taky už nic nevíš, dětku.
1: A sjezdili jsme to potom dost, že jo, po zájezdech.
0: Je, to bylo, to jsme, a měli jsme to slušný, ale, nebo jak ti tam vyšlo, jak jsi dělal tu, jak jsi zhypnotizoval tu pokladní.
1: Jo, to mě vyšlo teda.
0: A pak prodávala celý měsíc zadarmo, byla v hypnoze.
1: No,
0: pak byl bankrot.
1: Těch dětí, co jsme sežrali, viď.
0: Ježišmarja, a byly to děti stejně k sežrání, ti řeknu. Ta mládež, ježiš. No. Ty si na to vzpomenu, víš, to byly takový, kolik ty školky chodili a... Zvědaví. No, vždycky na to doplatili, nezádi.
1: Jsme vykrmili vždycky, viď.
0: No, taky to stálo peníze, si nemyslí.
1: No, to víš,
0: že jo. Abych to nebyla v pitlovině dneska. Jsem mohla být Nobel Robo. No.
1: To není pořád, žádná
0: to
1: stranda.
0: To někoho vrážet.
1: No, to víš, že jo.
0: Ale koukni, jak jsou, jak na sebe koukají zamilovaně, ta Dáša s tím Janíčkem, viď. Já jsem jak znovu zrazená. Já ti řeknu, dětku, já jsem tady jak pohádce.
1: Hele, babko.
0: No.
1: Co myslíš teda?
0: No.
1: Vykrmíme je?
0: Necháme je tady.
1: Co?
0: Necháme je tady.
1: No tak proč jsme sem ale chodili?
0: Víš, já jsem...
1: Ale zase jsme si zaspomínali.
0: No to víš, že jo, a nakonec. Ty lidi se stejně mezi sebou sežerou sami.

Slyšeli jste pohádkový muzikál Perníková chaloupka, který na motivy Františka Čecha improvizovali Oldřich Kaiser a Jiří Lábus.

zabývali Michal Suchánek, Zora Jandová, Pavlína Filipovská, Jiří Helekal, zasloužilý umělec Felix Slováček, Michaela Linková a Václav Vašák.

0: Osoby a obsazení. Jeníček Jiří Lábus, Mařenka Oldřich Kajzer, Ježi Baba Jiří Lábus, její manžel dědek Oldřich Kajzer, otec Jiří Lábus, vedoucí diskotéky Oldřich Kajzer. Dále hráli Oldřich Kajzer a Jiří Lábus. Asistentka režie Pavla Chytilová. Zvukové efekty Jiří Lábus a Oldřich Kajzer. Záznam a střih Miluše Dolejší. Hudbu složil zasloužilý umělec Felix Slováček. Zvuk Pavel Šober. Režie Ivan Holeček. Připravila hlavní redakce vysílání pro děti a mládež.
1: Vážení přátelé.
2: Moment, já bych si ráda něco ověřila. Tohle to, jo? Jste dělal na mě?
1: Tohle.
2: Jo.
1: No na koho jinýho?
2: Jste na mě mávnul.
1: Já jsem mávnul, abyste jako šlán, rozumíte?
2: Svou těžce odpočatou rukou jste pohnul kvůli mně?
1: No a co?
2: No vidíte, a zlí jazykové tvrdili, že byste pro mě nehnul ani prstem.
1: To byli tedy skutečně zlí, neinteligentní, ošklivý, patrně hovězí jazykové, protože já bych pro vás, kolegyně, hnul prstem kdykoliv.
2: No tak mně teď nejde o vaše končetiny, mně jde o vaši hlavu.
1: Tak hlavou bych hejbal dost nerad, pan, že trošku bolí za krk.
2: No tak to klidně můžete zůstat štajf.
1: Fajn.
2: Já bych potřebovala poradit.
1: Jo, tak to jste tady správně. Já radím velmi rád a velmi dobře.
2: Ano.
1: Tak co pak, doma něco neklape?
2: Ale to už jsme vyřešili. Nosíme dřeváky. Víte? Ale já mám sestřenici a ta má syna.
1: Jo.
2: A ten syn chodí do sedmičky, víte, a je to velice chytrý kluk, jenomže má víc talentů. Takže my vlastně nevíme, co s ním až vyjde z JDŠku.
1: Chápu.
2: V tom jsem právě potřebovala poradit.
1: Chápu, no to já bych poradil rád, jenomže to takhle z luftu nejde, víte, to by tady musel být, bych se s ním promluvit.
2: Já jsem si právě dovolila ho přivést, víte.
1: No, to jste ho měla přivést sebou, rozumíte?
2: Já jsem ho přivedla.
1: No to jste měla právě.
2: No ne, já jsem ho přivedla sem.
1: Jo, vy ho tady máte.
2: Aha,
1: no tak pardon, já jsem špatně slyšel.
2: Jindřišku. Pojď.
1: Tak to je on, jo?
2: No, tak nazdar, to je náš Jindříšek. Hezky se narovnej, Jindříšku, to je
1: ahoj, Jindro.
2: Kluk.
1: Jindra, viď?
2: Jindra, no.
1: Tak čím bys chtěl být?
3: Já nevím, naše se ještě nerozhodli.
1: Aha. No tak ono jde o ten základní impuls, víš, o ten základní směr. Jestli chceš být vědecký pracovník, nebo spíš vydělávat peníze, rozumíš?
2: No, já jsem si myslela, jestli byste ho nemohl vyzkoušet, kdybyste...
1: To je nápad, dobrý, to bych mohl samozřejmě, to já ho vyzkouším samozřejmě v rámci svých možností.
2: Jistě, no.
1: Tak nám řekni, Jindro, třeba, jak zní Pythagorova věta?
3: Součet čtverců nad přeponou se rovná čtverci nad odvěsnami. Součet čtverců nad odvěsnami se rovná čtverci nad přeponou, ale to jsme ještě nebrali.
2: Ještě nebrali
1: no, přepony a odvěsny, už má Anuk, už má trošku Anuk. A jaká je to věta?
3: Ještě nebrali, nebo ta Pythagorova?
1: No, no tak třeba ta Pythagorova tedy.
3: Rozvitá.
1: Rozvitá, správně.
2: Jo.
1: No a umíš, Jindřichu, třeba nějakou básničku recitovat?
2: Jan Neruda, dědova mísa.
3: Jan Neruda, dědova mísa, v kamnech praská, děde každou chvíli své zvadlé ruce zahřívá, kolo vrčí, syn si prací pílí, nádobu si z dřeva vyrývá.
1: No, tak to stačí.
2: My to umíme celý.
1: Já vím, a ono to je dlouhý, rozumíte, to stačí úplně. Já to taky dál neznám, víte? No, a teď nám řekni třeba, jaká je, nebo která je tedy nejvyšší hora v Československu?
3: Gerlachovský štít.
1: Jo. No a jak ti to jde v tělocviku?
2: No, Jindřišku, nedělej takhle, nestýď se a ukáž.
1: No, ať ukáže něco, samozřejmě, aby...
2: Tak hezky, tak.
1: Dobrý. Ovšem, tohle, to se mu bude hodit, až se ožení. Víte, po vejflatě.
2: Že kluk sebou umí mrsknout.
1: To je fakt, ano.
2: Já bych ti, Jindřišku, přinesla ten kufr.
1: Kufr?
2: Mám tady kufr. Víte?
1: To To je hodná teta, viď? A snaživá, koukám. Hele, když jsme tady sami, čím bys chtěl být, doopravdy?
3: Provazolescem.
1: Provazolescem, a to je výborný nápad.
3: Takže mě to tak moc nejde.
1: Nejde? Počkej, já tady viděl někde špagát, tadyhle, pojď, zkus. Zkus, jestli by ti to šlo. Já ti povím hned, ti budu takhle. No poslouchej, to je, no na začátečníka to je výborný, na tvůj věk. To je na vysokou provazolezeckou, tohle přímo. To je výborný.
2: Jindřiškovi hračky, víte?
1: Jo, takhle, já myslel původně, že má se třenice květinářství, víte? A ona balanc.
2: Balanc, ano.
1: Jo, to mám rád, tohle. Vaya con Dios, to mám rád. Ale to nemusíš dělat všechno sám. Máme tady orchestr, pane kapelníku Krepsi.
2: No, to bylo...
1: Výborně.
2: Ano, tak. Máme...
1: A co to bylo? Kouzlo. Pozor, moment, já se podívám.
2: Pozor.
1: Že je to prázdný. Čarovat. Je to prázdný, ano.
2: Je to prázdný, naprosto, ano. Budete koukat.
1: No tohle, hele, to bylo
2: tam
1: prázdný.
2: Je to, je tam textil. Budete koukat, co toho tam je. No, hlejte, hlejte. To je více. No...
1: A hezky si kluk hraje, poslouchejte.
2: Víte, no. Hap, hap, hap, hap, hap, hap.
1: To máte v rodině, poslouchejte.
2: Víte to? To je teď pět. Pět je jich. No hlejte, teď čtyři, jo. Teď po dvou, jo. Jo, tak. No, a teď, a no. Tak. No. No. No. Hop. Hop. Hop. Hop. Hop. Já jsem tohleto jednou zkoušela, to je těžký. To je velice těžký.
1: Ono to chtělo možná zkusit víckrát, víte?
2: Jo.
1: Teda poslouchejte, kluk je zručný.
2: No. No. Na to, jak je chytrej, tak je poměrně i zručný. To jo. To jo. No.

0: šikovný chlapec, kluk. Ano.
1: Tak co myslíte, co by jako měl jít studovat, jako na co by měl jít?
0: No já myslím, kolegyně, že to je úplně jasný. Já bych řekl dokonce, že to je jednoznačný.
1: Ale...
0: Jak jsem tak viděl. Tak podívejte, on umí kotrmelce, no. On ovládá balans, on chodí po laně, no. On umí čarovat, jo. On umí žonglovat. Jo. Na ekonomii.
2: No a vy třeba s těma partnerkama, když jste a pak se rozejdete, stýkáte se pak s nima někdy jako jenom tak
3: přátelsky? To bych rád, ale oni, víte, pane Krause, láska je mince, na již jedné straně je cit a na druhé straně nenávist. A oni ty holky, když s nima skončím, nebo dámy, tak už cítí jenom čirou nenávist. Uh-huh. Zhrzenost.
2: Zhrzenost.
3: Čili není, já bych se rád vrátil, že?
2: Jo.
3: A trochu to prostřídal, ale...
2: Jo, že byste si dal takový vzpomínkový repete.
3: Ano, jako, ano, ta, aha. Repete.
2: Je památníček vlastně, ano, živej.
3: Ano, ano, jo. Uh-huh. A to živé obrazy, že bychom dělali.
2: A oni vás pak nenávidějí?
3: Jo.
2: Jo? No a jestli s nima se nedoscházíte nějak ošklivě?
3: Ne, já tiše, s hlukem.
2: A jak se rozcházíte?
3: No tak najednou zmizím.
2: Nejste k nalezení, jo?
3: No, já mám několik takových úkrytů,
2: ano.
3: A tam se skrývám. Neberu
2: telefon. A většinou se skrýváte s nějakou další teda?
3: Jo, pochopitelně, no, přece...
2: No, skrývat se sám je nesmysl, že jo?
3: Nezůstanu sám.
2: Jo, jo, to je nesmysl. Ne. No, ale koukal jsem teďko, ty poslední, co jsem tak já zastihl, to znamená, mluvím o posledním měsíci, nebo já nevím, jakým období, tak ty jedný bylo, já nevím, 24 a druhý 22.
3: No, jsou to stařenky, no, ale zase já na děti nejsem, víte. Mně se líbí zralé kusy.
2: Čili to jsou pro vás zralé kusy.
3: No to už jsou, to zákon už povoluje písemný styk. Pardon, písemný ne.
2: Písemný asi ne, písemný ne. No ne, ale čili 22, 24 se vám zdá tak jako ideální?
3: Ne.
2: Ne?
3: Já bych chtěl půl století.
2: 50?
3: Ano, padesátnici.
2: Jo.
3: To by mohla být...
2: A nemůžete sehnat?
3: Nemohu. Ne, oni myslí...
2: Blbě hledáte, těch bývá dost.
3: Oni si myslí, že žertují. Oni to ne,
2: oni tomu nevěří.
3: Nevěří.
2: A nevěří tomu, že chcete? Jako?
3: Nevěří.
2: A jak to projevujete, že je chcete? Jak se, jak to
3: snažím
2: děláte?
3: Se získat.
2: A jak to
3: nalákat.
2: Děláte? No a jak to děláte? Slovně?
3: Jako? Jo, slovně. Navíc se nezmůžu. Slovně.
2: No a dobře, a vy se s ní posadíte, dáte si víno?
3: No to až potom.
2: To až potom?
3: No já...
2: A co je předtím teda?
3: Pí, no předtím je palebná příprava. Uh-huh. Hovořím, mluvím. Protože ženská ví, když chlap přestane mluvit, že odejde. Musíte mluvit pořád, blbosti, pořád. Musíte jít po povrchu. Jo?
2: A je jedno, co říkáte?
3: Naprosto jedno. Jo, je ženská jedno. Poslouchá melodii, ta neposlouchá, co říkáte.
2: Čili nejde o ten obsah.
3: Ne, no, no, no.
2: Ale jde o to, jak...
3: formu.
2: Uh-huh. A to vy asi umíte dobře, ale teda.
3: Kecat, no.
2: Jo? A o čem tak jako rád mluvíte třeba? Já se tak snažím něco
3: pochytit. Nesmíte mít složitá témata.
2: Nesmíte
3: Hegela nebo dokonce ničeho, to nikoho nezajímá.
2: Uh-huh.
3: Jo? Musíte začít něco snesitelného, třeba menstruační cyklus.
2: Jo, takhle.
3: O tom každá dívka o tom ráda...
2: O tom se v životě nemluvil ještě.
3: Ráda o tom každá dívka promluví.
2: Jo,
3: no.
2: A jak vy do toho vstoupíte, do takového tématu?
3: No já třeba, protože někdy se cítím jako žena, jo? Mám zrcadlo a tak se vidím po ránu,
2: ano.
3: Jsem už starou ženou, tak já třeba pronesu, že druhý den je to jako když otevře vodovod.
2: Řeknete o sobě?
3: No, to řeknu jako znaleckou poznámku.
2: Aha.
3: No a pak se zábava rozběhne.
2: Na tohle to se rozběhne zábava?
3: Ano, ano. A při třetí lahvi vína už všecko jde jako po másle.
2: No dobře, a kdybychom tohle dali stranou třeba, tak je ještě nějaká taková oblast, co byste mi poradili, jak začít? Kdybych nechtěl zrovna do toho menstruačního kalendáře.
3: Učejte. Dámy rády mluví o dětech, musíte tedy předstírat.
2: A když děti nemá, že jí 22, hele to?
3: No tak se musíte pokusit jí k tomu pomoct, abyste jí oplodnil.
2: No já vím, ale tak jako řeknete, tebe kočičko oplodním, nebo?
3: No, ta první návštěva musí být naprosto korektní. Nemůžete při první návštěvě si spouštět hozny nebo něco podobného.
2: No to je jasný.
3: Až při druhé návštěvě.
2: Dobře, a když přijdete na tu první návštěvu, tak o čem s ní tak
3: já tam nepřijdu, já k ženským nechodím, ženský musí přijít ke mně. Ať ve svém prostředí jsou nejistý.
2: Dobře, čili vy si je pozvete k sobě.
3: Ano, ano, ano, ano.
2: Tak první úspěch je, že tam přijdou, ne?
3: A tím je řečeno vše.
2: Jo, to už považujete za výhru?
3: No, výhru, jaká výhra? Já se potřebuju bavit ve společnosti u rostlých ženských těl.
4: Myslím, že nebude na škodu povědět si zde několik slov o tom, co předcházelo vzniku další Cimrmanovy skladby. Bylo to v roce 1908, kdy tehdejší velitel garnizonního vězení v Brně na

0: Heidelbergu, rytmistr Friedrich Kužela, pojal nápad zpříjemnit vězňům pobyt v jejich dočasném, mnohdy i doživotním prostředí. Za tím účelem si pozval z Vídně mladého, talentovaného skladatele Járu Cimrmana, aby s vokálním souborem trestanců nastudoval své oratorium o legendárním vrahu a lupiči Václavu Babinském, nazvané Ars Recidiva. Cimrman se vrhl s chutí do práce a za slunného počasí nacvičoval s vokální skupinou Náprava v poledních přestávkách mezi výkonem trestu na dolním nádvoří Josefinského traktu. Škrtič penzistů Ilja Karpíšek byl ze souboru vyloučen, protože neměl hudební sluch. Ze zoufalství si upiloval z řetězu kouli a vrhl jí po svahu z horního nádvoří. Železná koule podrazila nohy 5 členů vokální skupiny, kteří i hned popadali. Tato příhoda vnukla Cimrmanovi nápad na novou společenskou hru. Vyžádal si od velitele věznice několik dřevěných špalků a po večerech z nich vyřezal 9 figurín. Na počest rytmistra Kužely je nazval Kuželkami. Touto hrou si krátili víkendy na Špilberku. A když později v trestnici propukla epidemie cholery a hygienik města Brna uvalil na Špilberk takovou karanténu, že ani dozorci nesměli ven, vrhli se všichni v přemíře volného času na Kuželky. Po skončení karantény, když byly opět povoleny útěky vězňů, rozšířila se hra v Kuželky, žertovně se jim říkalo cholerky, po celé Jižní Moravě, až do Rakous. Pane Velebný, nevíte náhodou, proč tenkrát Cimrman vyřezal pouze 9 kuželek? Vždyť přece ta železná koule podrazila nohy 5 vězňů. A 5×2 je 10, ne?
1: Ano, ale vysvětlení je velice jednoduché. Jeden z těch postižených, a sice byl to hlavní profukovač, hlavní Václav Fuka, který byl odsouzen k doživotnímu želáři za simulování invalidity, měl pouze jednu nohu.
0: No tak ještě k té epidemii. Nevynechala ani Járu Cimrmana, ale mistr jí to oplatil ve skladbě Epidemia Mia.

0: Nebojte se, přátelé, promoce žádná se konat nebude, ačkoliv bych jako úřadující proděkan Cikánské akademie muzických umění měl na to jaksi i právo. Zavedu vás, tedy ani vás ne, ani sebe ne, do studentských let, ale do studentských let Josefa Hlinomaze. Josef Hlinomaz totiž je kuriozita v českém divadelním životě. Možná, že jste si toho všimli jen tak an sich, abych mluvil česky. Ale Josef Hlinomaz v závěrečném představení Pražské konzervatoře, které se jmenovalo Břetislav a Jitka, je to obraz českých dějin, jmenuje se to také Únos v lese, tedy pod názvem, tímto se to traduje, je to také knižně vydáno. Je to romantický příběh a jím končila škola dramatická, jejímiž absolventy máme oba dva býti tu čest, školní rok dávno před druhou světovou válkou za první republiky, a sice ve Valdštejnské zahradě. V tomto představení Josef Hlinomaz vytvořil roli prvního mnicha. Ten Únos Jitky je proveden zajímavým způsobem, a sice na koni. Provede ji Břetislav osobně na koni. Kůň a každé zvíře, to je na jevišti vždycky záležitost kuriózní, protože je to takzvaně neurežírovatelný element. Tady běží jenom o to, aby se hrdina nějakým přijatelným způsobem udržel těch několik okamžiků v sedle. A hlavně, jak uvidíte z následujícího, jde o to dostat koně na scénu a pak hlavně ze scény. V našem případě představitel Břetislava okamžitě na čtené zkoušce hrdě prohlásil, že na koni umí, což bylo přivítáno neobyčejným jásotem, protože odpadlo výpůjčné ve výši 50 korun, které požadoval smíchovský pivovar za propůjčení pravého netolického valacha, jehož hlavní pracovní náplní bylo tahání sudů. Přivedli tedy až v den premiéry, tedy ve večer premiéry do Valdštejnské zahrady, koně ukryli do přítmí zákulisí Valdštejnské zahrady, ve vhodném okamžiku na něj posadili nakostýmovaného a vyfešákovaného Břetislava a pro jistotu dva okostýmované sloužící, jejichž úkolem číslo jedna bylo dopravit netolického valacha na scénu. To se jim podařilo. Po delším zápase, pochopitelně. Ale tak, že hlava, krk a půl trupu bylo ve světle a ta druhá část, tedy ta zadní s ohonem, ta byla ve tmě. Dál to nešlo. Kůň odmítl poslušnost. Následoval úkol číslo dvě, to znamená dopravit Jitku k Břetislavovi do sedla. To se mládencům povedlo na první ráz, ovšem dali do toho trošku víc vehemence, takže tu Jitku vlastně přehodili přes toho koně a ta jim přepadla na druhou stranu přes krk zpátky. To už obecenstvo kvitovalo živým, tedy velice živým smíchem, který se stupňoval tím, když začali rvát tu Jitku zase zpátky z druhé strany do sedla. To se jim povedlo, ovšem výsledek byl katastrofální, protože Jitka zlomena v pase visela na koni jako balík, přirozeně podle zákona schválnosti, s vykasanými sukněmi, tedy do obecenstva, což obecenstvo zase neopomnělo kvitovat náležitým smíchem. A následoval úkol číslo 3, to znamená dopravit Šemíka s Jitkou a Břetislavem v sedle ven ze scény. Bylo nutno ovšem napřed provést obrat, to znamená koně otočit takto a vyvést ho ven. Ač tam byly stromky a kulisy a jinak to nešlo. To se mládencům už povedlo méně než v prvním případě a opět tak, že tentokrát hlava, krk zůstaly ve tmě, sedlo plně osvíceno světly a zadní část s ohonem. Ale valach měl zmizet, měl provést únos. A tak tam stál první mnich, Josef Hlinomaz, přesně tedy podle pokynu pana režiséra, si přiložil ruku takto k čelu, jakože hledí do dálav za pádícím braníkem, který kopyty víří oblaka prachu. A teď čekal, až ten kůň zmizí. A pak mu povolili nervy, když viděl, že ten kůň nepůjde. A řekl tu historickou větu. Ale ještě než jí řekl, tak jak takhle koukám, tak to nedělalo dojem, že hraje prvního mnicha, nýbrž zvěrolékař, který se chystá provést úplně rektoskopii. A pak tedy řekl, Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Co to znamená, já nevím. Jestli někdo rozumíte, nebo jste náležitě fundován, tak mi to sdělte, protože to neví ani ten Pepík Hlinomas. Jemu to taky nikdo nikdy neřekl a nevysvětlil. Prostě Břetislavem, když on prchal více nezdálný brž Boreou, tak rychle naši orytý uchvátil. Měl mluvit samozřejmě ještě dále, v tom nastalém chaosu a zmatku, až ty lidi řvali smíchem, tak prostě zapomněl text. A teď tam v té Valštejnské zahradě bylo poprvé v historii divadla použito mikrofonům, které byly volně rozsety v těch rostlinách na té předscéně. Takže i sebedůvěrnější nutný dialog mezi partnery na jevišti okamžitě ty mikrofony přenesly až do poslední řady ve Valštejnské zahradě. A tak se ten Hlinomas v té kudně mnišské otočil nenápadně na toho druhého mnicha a řekl mu potichu: Hrgot, já nevím, jak dál. Obecenstvo zareagovalo velice. Když druhý mnich zase se nenápadně potočil na toho Hlinomaze a řekl: tak něco kecej, ty vole. A tu Pepi už naprosté depresi a v naprostém zoufalství procedil skrz zuby: když já vím, hovno. Obecenstvo zaburácelo smíchem. Korunu tomu dodal přišedší opat, který bez ohledu a zcela necitlivě na vzniklou situaci spráskl ruce nad hlavou a řekl: tímto slovem smrt mi působí. Což byl konec školního představení ve Valštejnské zahradě. Prostě mládenci to nedohráli. Pepík Hlinomas je kuriozita také v tom smyslu, že každý z nás nějak začínal s ochotníky v různých kroužcích a tak dále, v různých studentských dramatických útvarech, ale Pepík Hlinomas si odehrál své první představení přímo na jevišti Národního divadla. To bylo tak, jako posluchač druhého ročníku dramatické školy, tedy konzervatoře, byl pověřen záskokem v Národním divadle, a sice do hry Král Václav IV. Role tedy nijak ne velká, je to v podstatě jedna věta, ale pečlivě sešroubovaná a na zbreptání jak dělaná. Já vám tu větu sválně přečtu, protože si sám netroufám ji říct. Králi, z oken radnice novoměstské kamenem hozeno po kalichu, lidé se rozvsteklili nevídaně, rozbili vrata radnice, končele z oken schodili, na kusy rozsekali. Vidíte, nic to není, ale prostě tohleto poslovo sdělení měl Josef Hlinomas předvést v závěru třetího jednání a potom už se nic neděje. Král Václav v Kunratickém zámku vyslechne tuto zprávu, trefí ho šlak a umírá, padá opona a lidi si jdou pro zimníky. Prostě na závěr tahle ta věta. Pepík ji umí dodnes, jako když bičem práská, ačkoliv je to téměř tedy, no, bezmála půl století to bude, co tahle ta historie se odehrává. A Pepík tedy stál v Národním divadle připraven, v portále, na jevišti pochopitelně trůn, na něm vévodil král Václav IV. Zdeněk Štěpánek, to vedle Václav Vidra starší, králův šašek Eduard Kohout, Otto Rubík, Jiří Štajmar, prostě celá plejáda hvězd tehdejšího divadelního nebe. Pepík Hlinomas čekal v brnění, kterým chrastil, kudy chodil, čekal v portále, inšpicient s knížkou vedle něj, řekl mu: Hlinomas ven. Hlinomas vyběh, klek na koleno, tak jak měl předepsáno, nadechl se a řekl: králi! A dost. Prostě vznikla pauza, o které přítel pivec říká: to byla pauza, že šli lidi kouřit, a když se vrátili, tak ještě byla. Prostě Pepík dodnes říká: všecko jsem vnímal, viděl jsem lustr v Národním divadle, viděl jsem ty lidi, jak zelený hlávky, takhle. Slyšel jsem docela zřetelně, jak mě napovídá z oken radnice novoměstské. Nadechl se, aby spustil znova, a v tom uslyšel, jak pan Štajmar šeptá panu Rubíkovi: co nám to sem zase dneska poslali za hovado? A tomu vzalo dech. Ovšem, Václav IV. Umřít musí, to se nedá nic dělat. To by tam seděli ty lidi do dneška. Tak se páni herci se vychechtali, pak pan Steinmar si přešel pár kroků dopředu a řekl svým způsobem: veličenstvo, posel je tak rozrušen, že vám ani nemůže sdělit. Nastavil ucho k nápovědní boudě, nasál pumpičkou text a řekl ve zkrácené formě: všecko to tam ty lidi rozsekali na kusy, rozbili vrata a konšele snad schodili někam ven. Opona, konec, vyšli spokojeně domů a z toho si Pepi Glinomas vyvodil pro sebe jednu velkou životní divadelní filozofii, že se totiž na divadle nikdy a za žádných okolností nemůže nic stát. Já bych dodal o něco pokorněji, podle toho jak a kdy.
1: Tak smutný představení, neuvidím.

0: Když jsem vydal svou první knížku Tajnosti zákulisí, tak mě jeden z kolegů vytkl, že jsem jaksi nepřílišným rozsahem kapitolky poněkud upozadil Jaroslava Vojtu. Já to uznávám. Teď v té druhé knížce Adaptace není legrace, která právě dnes slaví své narozeniny, jsem se to snažil poněkud napravit. Protože Vojta to skutečně při historii, při popisu historie divadelního humoru je osobnost, kterou pominout jen tak nelze. Ty anekdoty, které se mezi českým lidem o Vojtovi tradují, to většinou není pravda. Zakladatelem této tradice zvojtování anekdot byl Hugo Haas a všichni jeho následovníci až po nás jsme v této tradici pokračovali a můžu vám říct, že i po jeho smrti, tedy kdy už opravdu nemůže s tím mít nic společného, tato tradice zvojtování anekdot pokračuje. Ale jsou pravdivé ty historie ze života. A já začnu tou, o které i Vojta jaksi sebekriticky uznával, že je pravdivá. To bylo takový to, jak zpívá Luba Hermanová, smutný nedělní odpolední představení. To bývá v červnu, kdy Praha je lidu prázdná, lidi jsou většinou na žlutý nebo na modrý plovárně nebo v Podole a my putujeme v sakách, v košilích na odpolední představení. Divadlo je otevřeno do kořán, dveře, okna, aby tam bylo trošku vzduchu. A kdy prostě říkáme, proč ty lidi vlastně do toho divadla chodí. Kdyby do toho divadla nechodili, tak bychom nemuseli hrát. A protože v tom divadle jsou, tak hrát musíme. A to je právě to smutné nedělní odpolední představení. Tak při takovémto smutném nedělním odpoledním představení jsme se všetně bavili, tam se smluví všecko možné, o domácích zvířatech. Pejskaři chválili pejsky, cocker spanieli, vlčáky, dogy, kočičkáři kočičky samozřejmě, angorský, bílý, mourkový, já nevím jaký, Jiří Steinmar, který v Úvalech pěstoval drůbež, svou drůbež, včetně svých milovaných holubů. Vojta to poslouchal a pak povídá, víte chlapci, já vám něco řeknu. Ty domácí zvířata, ty kočky a ty psy a nakonec i ty Jirkovy holuby, to je všechno takový obyčejný, to já chtěl dětem udělat radost, tak jsem jim koupil veverku. Bylo chvíli tablo a pak někdo povídá, prosím tě, Vojto, veverku. Veverka přece strašně smrdí. Vojta povídá, veverka? Ne. Veverka, že smrdí? Vůbec ne. Ale někdy hrozně. Jednou Vojta byl nejšťastnější člověk, když byl ve společnosti svých divadelních druhů v divadelní šatně. Tam taky sršel humorem, byla s ním legrace. Byl kouzelný vypravěč, teda tímto stylem. A my, jaksi zábavnými posluchači, kteří si přisadili svá polínka. A jednou přišel do divadla a byl ve strašně špatné náladě, takový melancholický, ani ti nejzatvrzelejší dobráci a pošťuchovači ho nedokázali přivést do varu. No ale pak se mu to jako rozleželo v hlavě a spustil svým specifickým způsobem. Tak se byl chlapci se zeptat ve škole na našeho kluka, na Ivana, že se kluk špatně učí. To jsem věděl dávno. Ale dožralo mě, když ten třídní jejich mě povídá, že kluk je nafoukaný, povídám si, na co? Že jeho táta je herec? Jel jsem domů a takhle to ve mně vařilo. Nejradši bych ho býval na fleku zmlátil, ale pak jsem si říkal, ne, být ho nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby si kluk odnes něco do života. Jel jsem domů do Modřan, loucovalo to ve mně, ale mírnil jsem se. Říkal jsem si, Jaroslave, ne, být ho nebudeš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš tak nějak opravdu pedagogicky, od srdce k srdci, aby kluk věděl, že s ním mluví vlastní táta. Přišel jsem domů, kluk seděl za stolem a něco si čmáral. A já chodil jako můra okolo světla. Vařilo se to ve mně. Ale říkal jsem si, Jaroslave, ne, ani na ní nešahneš, být to nesmíš. To není moderní výchovný prostředek. Musíš pedagogicky, aby kluk věděl, že opravdu má někdo zájem o jeho dobro. Tak jsem ještě chvíli chodil a najednou mě ty prsa zalil ten vztek,
1: Já mu vrazil facku, řekl jsem, ty víš, a on věděl. A nakonec jedna automobilistická. Jeden z našich kolegů, já ho nebudu jmenovat,
0: dostal před takovými 15-20 lety nový vůz, tedy Spartaka tenkrát. Všechny byly stejné, pochopitelně, ty vozy, ale každý, protože to nebyla maličkost, dostat ten vůz na poukaz, pokládal svou povinnost ukázat kolegům, jak ten vůz jezdí. A tak tedy dotyčný šofér, novopečený, nám udělal takovou malou okružní cestu kolem Stavovského divadla. Jedním ze spolupasažerů byl Jaroslav Vojta. A kolega jel Perlovou ulicí nahoru, tenkrát ještě nebyla jednosměrná, na křižovatce s Národní třídou stál příslušník SNB s pažemi rozpjatými, řidič poslušně zastavil na těch stříbrných peckách a Vojta byl nespokojen, říkal, chlapče, jeď, podívej se do toho zrcátka, ten štrůdl za náma, no jeď, nezdržuj to. Se na něj podíval a povídá, posechni, kdo ti tohle řekl, že takhle můžu jet. A mě nebudeš učit, já mám vůči list 30 let. Já mám ještě na tom platínku takovou. Já vím, jak se má. No rovně, že jec nemůžeš, to dá rozum. Teď bys toho chlapce přejel. Ale já tak jedu vždycky, já si vyberu, jak mi ukazuje. Vemu to buď to doleva, anebo doprava. Celý auták se smál, pak někdo povídá, co děláte, nesem bak. Teď ji střílí do pneumatik, ne? A Vojta povídá, no rozčilené je. To je pravda, to je z toho frmolu v té Praze, cizinců plno všade. Hvízdá na píšťalu, mává za mnou rukama jako blázen. No mává, zná mě z filmu nebo z televize, tak mu zamávám taky a jedu klidně dál.

ta němčina, ta vás nesmí mýlit. Jde o českého tenora, o hrdiného českého tenora Teodora Šice, a sice v Gunodově Faustu. Proč Teodor Šic? Teodor Šic to byl vynikající tenor éry Kovařovicovi a ještě později Ostrčilovi. Já sám jako útlý studentík, primán nebo sekundán, jsem ho ještě zažil v plném flóru, jak se říká. Zpíval Kozinu, Lohengrína, Dalibora, Parcifal, všechny tyhle ty Wagnerovky to zpíval on. Byl znamenitý tenor, veliký hlas to byl. Když jsem přišel už do divadla, tedy jako člen činohry, byl Dodoušek už dávno v penzi, ale do divadla chodil velice pilně a působil tam jako hlasový poradce. Měl bych vám vlastně říct, že tahle ta kapitolka je s hvězdičkou, protože Šic dělal neobyčejný legrace. Jeho smysl pro humor šel někdy až na samou hranici únosnosti, a pokud jde o tlustá slova, tedy to bylo vždycky za jakoukoliv hranicí. Jednou Šic hostoval venku Dalibora, někde na venkově, a měl zkoušku s orchestrem a s dirigentem. Dirigent orchestr spustil, chvíli dirigoval, Šic zpíval, kapelník odklepal a povídá velice slušně: mistře, zpíváte moc nahlas a tady je P. Prosím, ještě jednou. Spustil orchestr, Šic začal zpívat, chvilku zpíval, kapelník znova odklepal, pak řekl poněkud nervózněji: pane Šic, moc forzírujete a tady je PP. Ještě jednou, prosím. Spustili, hrálo to, Šic nastoupil, zpíval, kapelník najednou třískl taktovkou o pult a začal řvát: pane Šic, řvete jak na lesích a tady je PPP. Víte, co to znamená? Šic se na něj podívala a povídá: polipně prdel, pacholku. V této době hostoval jako mladý bariton plzeňské opery, pozdější významný baritonista Pražského národního divadla Jan Konstantín. A sice ve Fibichově Šárce hostoval roli Přemysla, ve kterémž to představení zpíval Šic tenorovou partii Ctirada. Tenkrát samozřejmě nebyla režie tak důležitá, tenkrát se angažovali lidi na hlas. Bylo to studentské odpolední představení, kam si zpráva pozvala dotyčného, tedy nadějného adepta, o kterém slyšela nebo kterého viděla. A řekli mu to velice jednoduše, tedy v tomto případě Konstantinovi: koukejte se, přijdete spolu s ostatními na jeviště, árii zpíváte opřen o trůn, a potom, až zase všichni budou pryč z jeviště, půjdete s nimi. To bylo všecko, co mladému Konstantinovi řekli. Posadili ho do šatny spolu se Šicem, který se líčil. A říkal: poslyšte, mladej, slyšel jsem o vás, že hezky zpíváte, ale jestli pak toho Přemysla taky dobře hrajete, víte, to není takový ten bariton od hnoje, jako je Lukáš Tomeš, to... Přemysl, víte, to byl kníže. To musíte hrát noblesně, pamatujte si. Přemysl byl nobl, kníže. Představení začalo, Konstantin spolu s ostatními přišel na jeviště, přišla árie, zaspíval bezvadně a teď čekal, až se všichni hnou, aby mohl odejít, když tom se představitelka Vlasty, paní Horvátová, rozeběhla k němu a klekla mu pod nohy. To Konstantinovi dopředu nikdo neřekl, nevěděl, co má dělat, tak se při hře orchestru otočil na toho Šice, který stal opřen o veliký železný meč, tak to bradou na jevišti a povídá: mistře, co mám dělat, mám jí zvednout? Načež mu ten Šic poradil tak, že to slyšelo půl hlediště: vyser se na ní, jsi kníže. Rozhlas mám velice rád. Je to taková tichá, nenápadná práce a člověk se při ní naučí, tedy respektive odnaučí všem zlozvykům a návykům v české řeči, takže je z něj nakonec to, čemu se říká umět mluvit. Jen rozumět, aby bylo. Já za svých mladších let tedy pamatuji takzvané divadlo Myšlenky. To bylo jaksi v tom, že divák se domýšlel už od páté řady dál, co si to tam ty herci na tom jevišti povídají. To tedy rozhlas odnaučí dokonale.
tohleto a proto tedy mám rozhlas rád. V rozhlasovém souboru, tehdy napevně angažovaném, působil herec, dříve narození ho budou pamatovat, Ludvík Řezníček. On měl takový hluboký hlas, hrával v pohádkách obry, skály, řeky a různé jiné nadpřirozené bytosti. A hrával také velká zvířata, jako slony, mamuty, medvědy. Hrával v té zemědělské hlídce také kmotra Brázdu, v té dvojici Rákos Brázda. Byl to taky děda Mevrouš na té výstavě. A to byl starý, ostřílený rozhlasový mazák a přesto se bál, jako speaker se bál cizích slov. Zvlášť, když v nich bylo písmenko R anebo L. A v jedné takové té zemědělské hlídce měl říct větu, tam dojde k určité reorganizaci. A další věta byla, manželky a matky penze je v pondělí. Té reorganizace se strašně bál. A pořád si to opakoval. Reorganizace, reorganizace, reorganizace. A pak to vyšil naprosto perfektně. Tam dojde k určité reorganizaci. Nadechl se a řekl, manžetky a patky pinze je v pindělí. Jako za volantem, čekáte to zleva a přijde to zprava. Všichni se určitě budete pamatovat na promluvy, na nedělní promluvy vždy v 9 hodin dopoledne Zdeňka Nejedlého na okraj dne nebo živá slova. A to nešlo přímo, to šlo z magnetofonového záznamu a Zdeněk Nejedlý to chodíval točit už v sobotu odpoledne ve 3 hodiny do vládního studia v rozhlase. Pak to upravili a vysílalo se to druhý den. Jednou odpoledne v sobotu volala jeho sekretářka, že pro zaneprázdnění nemůže přijít, že přijde až v neděli v 8 hodin před vysíláním. Druhý den volali, že přijít vůbec nemůže, aby si laskavě rozhlas zařídil náhradu. Tam byl inspektor, který jaksi vykonal svou povinnost s nejlepším úmyslem. Ovšem výsledek byl poněkud opačný. Inspektor znal Nejedlého poměr ke Smetanovi, tak narychlo pořídil výběr z oper Bedřicha Smetany a napsal pro hlasatelku hlášení omluvné, kde bylo pro zaneprázdnění akademika Zdeňka Nejedlého vysíláme hudbu z oper Bedřicha Smetany. A jako první ozval se Blachut a zaspíval Kde meškáš, Zdeňku? Dnes je vám, konzumentům rozhlasu hej, protože všechno je z magnetofonového záznamu, kromě zpráv a nějakých sportovních přenosů, ale není dávno doba, kdy se všecko vysílalo živě. To znamená, že to, co jste doma slyšeli, bylo v téže době vysíláno z té budovy ve Vinohradské ulici číslo 12. A my jsme jednou takhle louskali tu nedělní odpolední pohádku, to je velice oblíbený pořad. Děti to neposlouchají, chraň pánbu, hlavně dospělí, tatínek s maminkou, dědeček s babičkou. Přes 77% našich spoluobčanů těmto pohádkám naslouchá. Ty pohádky jsou většinou velmi hezké, ale tahle ta, o které mluvím, se nám moc nevyvedla, protože byla posazena na samých zdrobnělinách od autora. Bylo tam o nějaké měníčkovi a Marušce, že přišli do lesíčka, v lesíčku byl domeček, v tom domečku stoleček, u stolečku židličky, oni papali polívčičku, pak masíčko, pak buchtičky, měli k tomu lžičičky, vidličičky a nožejčky. Prostě byli jsme samý ičičky, ečičky, očičky a my jsme byli z těch zdrobnělin za 55 minut z té pohádky tak zblblí, že pan Šot, který dělal vypravěče v té pohádce, četl do té konec, do té náladové hudby Viléma Prokopa Mlejnka, četl z papíru a zazvonil zvoneček a pohádky byl koneček. Podíval se na zeď, ty červený stopkový světla zhasly a on si ve stejném tónu přidal tak a teď mě dětičky polipte prdelku a já si jdu pro penízky. Bývalo by se nic nestalo, nás tam bylo v tom studiu jako do Mariáše, co v takový pohádce je král, královna, princ, princezna, nějaký zlej nebo hodnej čarodějník nebo bába. Jenomže světýlka zhasla, ale mikrofonečky zůstaly zapnuté. Takže v celé naší vlastičce si dětičky vyslechly i roztomilý koneček té pohádečky. To se ví, my jsme mohli jít s celou pohádkou do háje zelenýho, protože těm parchantům se zrovna tenhle ten konec z neznámých důvodů líbil nejvíc. Ale jak to tak v životě lidským bývá, legrace byl sice kopec, ale chudák pan Šot nesměl za trest 3 roky do rádia. Tak svět odpácí.

Vypravěcký fenomén divadelní šatny byl nesporně Jan Pivec. To bylo něco fantastického, jak Honza dovedl vyprávět. To plná šatna posluchačů. Říká se, že monolog dlouho nikdo nevydrží, ale u Pivce Pivec mohl povídat hodiny sem, hodiny tam a všichni s otevřenými ústy poslouchali. Já osobně jsem měl nejradši Honzovy historie, jednak tedy z jeho angažmá v Bratislavě, kde působil při zakládání Slovenského národného divadla, a jednak jeho historie z vinohradského dětství. Já se sice Pivcovi ve vyprávění rovnat nechci ani nemůžu, ale přesto se pokusím, jaksi v kostce, ve stylizaci vám Pivcovo vyprávění přiblížit. A začnu tedy tou historií ze Slovenska, kdy soubor Slovenského národního divadla pod vedením svého šéfa Janka Borodáče odjížděl na zájezd do Žiliny. A Borodáč chtěl po Pivcovi, aby si dával na té slovenštině náležitě záležet. Tak si ho zavolal a Pivec to vypravuje takto. Zavolal mě Borodáč a povídá mě, on tu slovenštinu přehání trošku. Dneska to mají ti, co jdou na Slovensko, i já už jsem to měl lepší, tenkrát řekli těm hercům, všecko se měkčí, jdete ne, sečte dětěně, okrem cudzích slov. Takže dety sečtou děti, ale detail sečte detail, pašte cudzí slovo. Pak to dopadlo jako Homola v Košicích, kde Homola změkčoval všecko a říkal, paň otec, telefonoval sťatěr. Strašně se divil, když mu kritika napsala po první premiéře, pán Homola urobil iba v prvom dějstve 150 chýb. No a Pivec tedy to zveličuje a vypadá to pak takto. Jeli jsme na zájezd a zavolal si mě Borodáč a povídá mě, pán Pivoc, jdeme do tej Žoliny. Dajte si pozor na tu slovenskou reč, aby pekně zněla, větě, přijdete na javisko, tam bude pri stole stať paní Meličková, vy sa ukloníte a povětě, milostivá paní, pekně slovensky, milostivá paní, už je prestreté pre 10 osob. Je prestreté pre 10 osob. Jeli jsme tím rychlíkem, já na záchodě, já po kupech, já u konduktéra porád, je prestreté, pre 10 osob. Tak přišlo představení, já stojím v kulise, Arpád mě řekne, Pivec, ven, já vylítnu, tam stála ta Miličková u toho stolu, ona se ovývala, vějířem, měla na tom japonérie, a to mě zblblo. Já se nadech a povídám, milostivá paní, už je presraté pre 10 osob. Vylítnu ven, chytím se za hlavu, tam stojí Borodáč v kulise, křižuje se a říká, pán Pivoc, čo jste mi to urobili, veď jsem vám hovoril, pekně sa ukloniť a povětě, milostivá paní, už je presraté, no vidíte, já už jsem taky v tom. A pak je historie z Pivcova mládí. Jednou jsme zkoušeli, já nevím, co to bylo, jestli Rasputin nebo Rozrušená země, a stalo se náhodou, že jsme osiřeli my dva právě s Jendou v šatně. A Pivec chodil s tím svým krokem, takovým, jak on měl ve zvyku, když si opakoval text, anebo když nad něčím přemýšlel, a pak se nad mnou naklonil, takhle a povídal. Díval jsi se včera na televizi? Jo, ty ne, ty jsi hrál, já vím. Oni dávali takovej foršpan, dávali k tý... Jak ono se to jmenuje? No, dneska má opera premiéru, režiruje to Thain. Je to takovej, v televizi dávali takovej jenom krátkej úryvek. Jak ono... No, to je jedno, ono... Oni tam, já ti něco řeknu, víš, oni ty moderní texty na tu operu zpívat nejdou. Taková pištěkárna za mýho mládí, tam ti byl tenor! On se jmenoval Boža Vronský, teda on se jmenoval Tlučhoř, ale to sem teď nepatří. To byl Pacholek, on měl takovej v Paganinim, on měl takovej sermon, já ho vidím do dneška. Já už si ten text tak na unt nepamatuju, on je to taky nějaký pátek a on se plác takhle do prsou a řek, mě se ptá, který měl se ženami tolik co činit, jak se to se ženami dělá. A teď ti rošťák jeden šel takhle pomalu na tu rampu. Ten orchestr, ten dělal tram, tadadam, tadadam, ono to lochtalo tadyhle ze spoda nahoru.
a on si dal syšák takhle hnátu na nápovědní voudu a zaspíval, líbám ženy vás tak rád. Ženský se káceli v parteru jako telegrafní štangle, diletářky to vomývali kolínskou, on tu árii musel opakovat 6krát, já přišel domů místo v 11:45, fotr myslel, že jsem byl za děvkama a udělal mě ze zadnice třapec.

0: jsem snad, ten mám ještě dál. Nechtěla se dál, ode mě vím. Já vojnu se dal, bych hned do pole táhlí. Já na vojnu se dal, bych hned do pole táhlí. V kvartíru, kde jsem byl, by jeden voják poradil, abych si volno vzal, s polení nežádal.
1: Je mě to velice líto, že přivádím mezi nás přítele Eduarda Kohouta už bohužel jenom z magnetofonového záznamu. Abych se totiž vám teď na závěr svého pořadu přiznal, přítel Eduard Kohout byl vlastně duševním původcem mého dnešního večera. Nejen proto, že mě do svého pořadu Eduard Kohout Viole zvával jako svého hosta, ale také proto, že mě k tomu přímo naváděl. Eduard Kohout to byla osobnost, stejně jako na jevišti, neopakovatelná i ve svém glosování svého okolí, ve svém smyslu pro humor. A byl tedy i to, čemu se říká veliká osobnost zákulisí. Chtěl bych vzpomenout, jak dovedl ironicky šlehnout, zasmát se vtipu na sebe a jak uměl především vtipem postihnout i sebe sama. Na malé miniaturní plošce dovedl postihnout všechno, co bylo hodno kritiky. Například jeho známé rčení. Ten mládenec to hrál, jak si na svůj úkor. To je podle mého názoru postiženo všecko. Nebo jeho rčení, dáma byla poněkud kredenciózní. To je nejenom kritika fyzických proporcí, ale i kritika měšťáctví všeho druhu. A jistě to je inspirováno firmou František Kohout, truhlářství České Budějovice, později Plzeň. Nebo jeho velice eufemistické a milosrdné zhodnocení slečniny recitace. Verš dělal, co mohl, ale slečnu bohužel neudržel. Jednou mě řekl, když hostoval někdo u nás, řekl mě, ve druhém jednání jsem se už začal bát. Ne jeho, ale lidí, co nám udělají na konci. Nebo řekl, byla dokonale subtilní ve všem, i ve hraní. Nebo jeho šlech v šatně. Byli to, myslím, 70. Jiřího Štajmara, který udělal takovou improvizovanou hostinu v šatně. Krásně vypadal, zářil, svítil. Seděli jsme v tom staváčku, tak vedle sebe na těch židlích. A Stáňa Neumann, tehdy asi 55-letý, si povzdechl, kluci, takhle bych chtěl vypadat v 70 jako ten Jirka. Načež Kohout mu řekl, ale stanoušku, vždyť ty už tak vypadáš dnes. Nejvíc vtipů se skutečně točilo kolem Edáčkova věku, kolem data narození. Já sám jsem byl jednou důvěrníkem ROH, nějakým desítkářem nebo něčím takovým. A vyfasoval jsem takový štos kartotečních lístků, kde jsem měl zapsat jméno člena, bydliště a datum narození. Přirozeně jsem přišel i k Edovi a povídám, Edo, musíš mě říct, jméno mám, adresu taky, ale musíš mě říct, datum narození. To bylo zlé. Edáček se na mě podíval, upřel na mě své krásné, modré, pomněnkové oči, položil těžce svou ruku na mou, udělal mistrovskou pauzu a pak mi řekl, víš co, vles mi na hrb a napiš mi tam rovnou kříže. Edáčka strašně rád, jak říkává, loupal jako bušta Vladimír Řepa. Jednou se studoval Radus a zpráva ho obsadila pro jistotu, aby nedocházelo k změnám Trojmo. Ovšem pak onemocnila Runa, nehrálo se to stejně. A Edáček třeba, že už byl jaksi v kanonickém věku, Radůzova dědečka chodil po divadle a žertovně říkal, budu jim všem třem podávat po vzoru Borgiů, dozovaně jet, aby pozvol na datu premiéry ochořeli, abych to pak musel hrát sám. A Řepa říkal, oni si onikali. A říkal, Ví Edy, ale to by musela hrát Mahulenu Dancerová a v lóži by musel sedět Franz Josef s Windischgrécem, aby to všecko bylo dobový. A pak jízlivě přidal: Edy, když on hrál první Radůze, dával mu pan kapelník Bedřich Smetana nástupy na všecko nebo jenom na jednotlivý fráze. Také já s Edáčkem jsme se častovávali, to bylo takové naše oblíbené rčení, kdykoliv jsme se potkali, tak úvodní speech probíhal takto, on mě říkal: tak co, růžičko, jak jdou kotle? Já jsem mu odpovídal: jo, Edo, kdyby šly jako ty tvoje monology, jako ten pořad ve Viole, to by bylo ono. On většinou vtipu na sebe předcházel. Člověk se nadech, aby mu řekl nějakou tu invektivu, a on říkal: nic mi nepovídej, všecko vím. Palacký byl osobně moc hodný člověk, za to Shakespeare jako kolega nestál za nic. Jednou jsme s Františkem Filipovským bloudili po Itálii a vítr nás zavál do Pompeji, kde jsme shlédli všechny ty pamětihodnosti. A přišli jsme ke kiosku, kde byla nádherná barevná fotografie ruin pompejského amfiteátru. Samozřejmě, že jsem okamžitě pohled koupil, napsal adresu Eduard Kohout na Kampě 11, Praha 1, Čekoslovakia, a napsal tento text: srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, ti posílá tvůj, a tak dále. No, Edáček se po prázdninách jako strašně zlobil, všem kolegům, kolegyním to ukazoval, říkal: podívej se, co si dovolili s tím Filipovským. A Eva Klenová to doma vyprávěla jako vtip svému otci, panu profesoru Getzovi. Getz to vyslechl, pak se zamyslel, zahleděl do dálky a povídá: ale Kohout, pravda, tedy tuším, začínal přece v Plzni. Když jsme odjížděli na zájezd do Polska, v 60. letech, dostali jsme instrukce, přišel hlavní celník a vykládal nám, co smíme vyvést ven.

musíme přivést zpátky, že se tam nesmí vozit peníze sem, že se nesmí vozit líh, jenom 2 litry kořálky. Jsme všechny ty pokyny vyslechli, tak nám poděkovali za účast na schůzi. Dav se rozcházel, vrzali židleš, začal šumět hovor a do toho ředitel ještě volal: počkat, počkat, soudruzi, nezapomněli jste všichni odevzdat vojenské knížky? Kout se na mě podíval a povídá: to bude těžký, jej totiž Žižka nevystavil. Přátelé, já končím. Byli jste tím nejlepším obecenstvem. Já vám za tuto důvěru a za vaše spoluvytvoření dnešního večera upřímně děkuju. Až to budu vyprávět méně zkušenému obecenstvu, méně věci znalému obecenstvu, budu mu muset asi říct na závěr, že divadlo není většinou jenom samá legrace a psina. Budu jim muset říct, že tahle ta drobná zrníčka soli jsou vlastně skutečně jenom nepatrnými zrníčky, aby všední, každodenní chléb dostal chuť. I u divadla. Konec konců, každý jste někde zaměstnán, jste dospělí, plnoletí, co vám tohleto budu vykládat?

Vážení přátelé, nyní bych vám chtěl předvést takovou věc, kterou vlastně poprvé před větším fórem předvádím. Nemyslím jenom teď na vás zde v naší manéži, v hledišti naší manéže, ale myslím též na naše televizní diváky doma u obrazovek. Vážení přátelé, jde o takový prvek, žonglérský prvek. Prostě jednou, když jsi v Jižní Americe, jsem viděl domorodé žoldáky, žonglery, žonglovat pingpongový míček na nose. Já jsem se to učil a teď bych si dovolil vám to předvést.

0: že to musí být jakási vrozená k tomu schopnost. A sice taková malá ploška, takový malá náhorní plošina na nose. Rozumíte, že na každém nose to prostě nejde. Nešlo by, nevím, jak se vyvineš. Možná by šlo, vůbec nešlo, vůbec nejde, samozřejmě, že ne. Proč ne, můžeme zkusit. Ano, no. Vůbec ne. Pane, podívejte se, kdo tady je. Karel Gott. Jo, černáře, to zkusíme.
1: Dobrý večer, pane Bolívku, a vůbec dobrý večer všichni, ale já nejsem Karel Gott, já jsem Pavel Bobek.
0: Já říkám všem zpěvákům Karel Gott, to by nemělo nikoho urazit. Zkusíme. Pavle,
1: prosím, postavte se. Jestli tomu dobře rozumím, to, co jsem viděl, že bych nějak předvést, ano, to ne.
0: Ne, postavte se do žonglerského postoje. Já si myslím, že ten nos je nadaný. Tady na tenhle druh žongláže. Zkuste, postavte
1: jako
0: se
1: vy.
0: Jako já.
1: No.
0: Takhle jsem snad nestál. Já jsem takhle... Nestál. No,
1: pravda. Tak takhle nějak.
0: No. A seriózně jsem se tvařil. Tak. Já musím najít tu plošku. Nejde von. Víte, ono taky záleží na lehkosti toho míčku. Teď jde, drží. Bobek žongler. Tak. To ne. To nesmíte, Pavle, ty jste všechno prozradil, Pavlíku.
1: To jsem udělal velikánskou chybu.
0: Jistě.
1: Takže vlastně vy jste to měl taky nalepený, jo? No to jsem ještě tuplem neměl říkat.
0: Ale vůbec jsem to neměl, to nemůžete se takhle... No nic, obrať mi list. Já jsem prostě myslel, že velký nos velkého ducha značí. Nemusí být pravda. Ale máte stejně, má krásný nos. Co? Má krásný nos. Podívejte se, nejsme my si trošku podobní? Co? Podívejte se, tady. Originální verze podtitulek. Podívejte se, jak se na nás některé z nich dívají.
1: Myslíte?
0: Já tam.
1: Pan doktor.
0: Ne pan doktor, pan doktor se dívá konkurenčně. Jo? Ale tam. Krásně. My se musíme totiž, abychom byli třeba přitažlivější, my se musíme hyzdit. Znáte to, náš problém hezounu. Já třeba v hospodě, když jsem, já mám metodu na děvčata, když jsem byl mladší ještě, tak jsem mýval metodu. Teď už. Mám takovou metodu, já tomu říkám nevšímavý hezoun. Nevšímavý, to celkem mě jde. V hezounu mám rezervy, ale... Ale stejně, my chceme udělat se sebe takový jako ošklivce.
1: Ano.
0: My se musíme uměle hyzdit.
1: A vy na to máte nějakou metodu?
0: Já mám na to takový přístroj. Hyzdič.
1: Váš vynález.
0: Můj vynález, nebo dvojhyzdič taky může být.
1: Jsme dva tedy dvojhyzdič.
0: Ano, no, budeme se...
1: Chtěl bych ho.
0: Ano. Pánové, dvojhyzdič! Já vysvětlím jenom, jak se to dělá.
1: No? Ano.
0: To je tam jako zvíkačka, ale potom se prostě otáčí. Ono to samo hýzdí,
1: no.
0: Děkuji. Ano?
1: Ano.
0: Jo? Hýzdič, jo? To furt vypadá jako žvíkačka teď. Jo? A teď se hýzdíme. Ale v obludě.

0: prostě, jak si říkám, mnoho našich lidí má ten dar, mě taky někdy napadne blbost, ale já ji neprovedu, když to on ji provede. V Praze na Václaváku, kde dneska je hotel Jalta, tak byla proluka, tam spadl dům po náletu a tam byla díra. A tam byly takové výstavky improvizované. A jednou tam byla výstavka hospodářských strojů. A Jirka Sovák šel v noci po Praze, což o něj je dost nespavej. Byl. A tak šel s Václavem Jelínkem, spisovatelem, a říkal mu, pojď se podívat, já ti něco ukážu. A tam byl na pódiu vystavený traktor. Tam byla taková šikmá plocha, pak pódium, šikmá dolů, že jo. A nahoře traktor. A mu říkal, uvažuj, ten traktor tam přece nevynesej, ten tam vyjel. Čili je v něm ještě nafta. Tak dlouho zlobili, vylezli nahoru, až to Jirka asi v půl třetí v noci nastartoval, sjeli dolů, přejeli chodník a po Václavském náměstí jeli dolů. A z Jindřišské ulice v půlce Václaváku vyběh pán v civilu, sám, nikde nikdo, sám pán, a prudce zastavil. Tak Jirka zabrzdil a ten cizí člověk beze slova přised a jel s nima dál. Stopař.
1: Jirka Sováku prostě se nerad opakuje a já to považuji za geniální, tak si dovolím vám to říct. My jsme točili, což takhle je dát si špenát, ale předtím ráno vstanu, opařím se čajem, tam byl ještě Brodský. My jsme se denně domlouvali, jakou budeme držet dietu a měli jsme během týdne 3,5 kg navíc. A Jirka Sovák nás takhle pozorával, dejte s tím pokoj, je to jedno, jaký kdo je. Já už od jak živa tvrdím, že ve všem negativním je pozitivní náboj a obráceně. Podívejte se, já už jsem kdysi ve filmu, a to je pravda, řek, že dík lenošnímu člověku prostě nemusíme tahat dneska pytle na zádech. On mi myslel trakař. A on povídá, a o ty tloušce nebo něco, co bych měl povídat, já mám tetu, která v životě nikdy s nikým i ze sebevážnější návštěvou si nesedne ke stolu. Vždycky, tetičko, pojďte taky, říká, kde pak, to já si nemůžu dovolit. On říká, ona pravda, je koule taková. Hlava jí končí tady, krk, ramena, to už dlouho nikdo neviděl, tady velikánský takový globus a tam dole se na něčem pohybuje, povídá. A mě jí bylo tak líto, ona pá, nebojte se, než sníte polívku, já než vás vždycky obsouží a stejně něčeho děbnu. A Jirka pá, bylo mě jí líto jen do chvilky, než jsem zjistil, my ještě nemáme snězenou polívku a ona už viděla kilo vepřovýho. A povídá, ale byla to taková hadímrška, pořád něco dělala, pošněli hospodářské zvířectvo, nebo domácí zvířectvo, tak povídá jednou Pepíku, to byl manžel, na brusně srp, já jdu králíkům na trávu a on pamáš, ona brouše nejdí. Alexi čet noviny na otomaní a v tom slyší, Pepíku, on pá, co je, srp máš navroušený, ona povídá, no, ale já nemůžu se krát, já se k té trávě nemůžu zvohnout. On pá, no, v tom ti nepomůžu, on pá, pomůžeš, pojď mě počkubnout. Tak on ten jeho strýc utíkal k jeho tetě, bafí za nohy, počkubí, šel si zase lehnout, ještě se ani nezačet do novin, zase Pepíku, on pá, no pro když ta pána, co je porám, ona povídá, pojď mě tát, já se kam furt na jednom místě. Tak on šel, říká Jirka Sováku, tahlí kolem baráku, ona sekala a tak vznikl žací stroj.
2: Dobrý večer, milí přátelé, je Silvestr, poslední den v roce a na Silvestra jsme zvyklí se bavit. Někteří se baví tak intenzivně, že si ani nevšimnou, že už jsou v novém roce. Je to v pořádku, ale já vám řeknu upřímně, já Silvestra nemám moc rád, právě protože Silvestr mi přikazuje, abych se bavil a to se mně osobně moc nelíbí, protože já se rád bavím kdykoliv, kdy se mi chce. Ale pevně věřím, že dnešní den bude výjimkou a že se budeme všichni společně dobře bavit právě navzdory Silvestru. Já vás ještě jednou vítám, dobrý večer. Tohle to je balíček otázek, které jsem si vybral z těch, které byly nejlepší. V představení ptejte se mě, na co chcete, já na co chci odpovím. Dost často se mě diváci v uplynulém roce ptali na to, jaké jsem měl dětství, jaké jsem prožíval dětství, kde jsem trávil dětství a tak dále. Já na dětství vzpomínám strašně rád. Já jsem se narodil v Třebíči, nedaleko Brna, v takovém malém městě. většinu času v dětství, většinou prázdnin jsem strávil v Třebíči u svých dvou babiček a u svého dědečka. Toho druhého jsem bohužel nepoznal. Ten zemřel dřív, než já jsem se narodil, a jmenoval se Kašpar. A už tam v tom jméně je obsaženo něco z toho, co mě v budoucnu potom čekalo. A vůbec si myslím, že spojením potomku těch dvou dědečků, z nichž jeden se jmenoval Kašpar a druhý Donutil, vzniklo logicky to, co teď máte před sebou. Děda Donutil byl báječný vypravěč a vyprávěl nádherné věci. Vyprávěl nám o první světové válce, protože ji pamatoval, byl jejím aktivním účastníkem. A my jsme ho poslouchali s napětím a s očekáváním a rádi jsme poslouchali i jeho historky, o kterých jsme věděli, že nejsou úplně pravdivé. Ale věděli jsme, že on třeba nebyl v Rusku, a seděli jsme a napětě jsme poslouchali, jak nám vyprávěl, že jednou šli přes zamrzlý Dněpr 7 metrů ledu, a najednou zleva se objevili Rusáci. My jsme nevěděli, co máme dělat, říkal děda. Tak jsme se zamysleli. Náš velitel zavelel, my jsme přeběhli přes ten zamrzlej Dněpr a na druhém břehu všichni pěkně šup do žita. A my jsme říkali, dědo,

co nám to říkáš? Do jakýho žita, když říkáš, že ten Dněpr byl zamrzlej. A děda se zarazil jenom na chvilku a říkal, v Rusku tam bylo všecko možné. A měl naprostou pravdu, protože my, když jsme potom o mnoho let později s provázkem do toho Ruska jeli na dlouhé turné a jeli jsme na Ukrajinu a jeli jsme kolem lánů pšenice, které byly nesklizené a byly velké jako Morava, a my jsme se ptali, proč jsou nesklizené, oni nám říkali, nebyla nafta, možná příští rok, tak jsme pochopili, že takové věci se tam prostě dějí. A ten děda to taky věděl a měl o tom zprávy a dovedl o tom hezky vyprávět, proč to neposlouchat. A navíc, když si tak vzpomínám na to dětství, tak k tomu dětství patří celá řada dětských zranění. Určitě všichni to pamatujete. Já si vzpomínám na jedno své zranění, které bylo zvlášť významné, protože bylo bolestivé. To byla operace menisku. Můj otec mě tenkrát přivedl do nemocnice, já jsem měl takovou tu ohnutou nohu, kterou už ani nenarovnáte, ani neohnete a strašně to bolí, nikomu to nedoporučuju. A dovedl mě tam proto, protože tam tenkrát působil vynikající ortoped, který to výborně operoval, ale byl divnej. My jsme si sedli na tu lavici a teď jsme čekali, co bude. A otevřeli se dveře, takový ty ňou, ňou, ty lítačky. Vyjel vozíček, na vozíčku ležel dědek, ten vozíček tlačila sestřička. Vedle něj kráčel ten doktor, měl bílej plášť, logicky. A takhle těma prackama plácal podél toho plášť a měl je porostlý černýma chlupama. No jak z hororu, jo. A to ještě zdaleka nebylo všecko, protože ten doktor se najednou takhle rozhlídnul po té chodbě, vzal tomu dědkovi ruku a vorantl toho vozejku mu ji zlomil. Ten dědek udělal, vomdlel, můj otec říká, vidíš, to je ten pan doktor, co tě bude operovat. Já jsem málem vomdlel taky, jo. Ale ten doktor mi to potom vysvětlil, protože když jsme byli u něho v ordinaci, tak on seděl, kouřil doutník a pil rum. No byl divnej prostě, jo. A říkal mě, rozumíš, jemu to blbě srostlo. Než já bych mu vysvětlil, že mu to blbě srostlo, tak se mu to nečekaně zlomilo, už mu to zase srůstá, no. A pak se začal věnovat mimo kolenu a říkal, říkáš meniskus, který meniskus to je, vnitřní nebo vnější? A říkám, já nevím, on mě tam šáhnul, já jsem udělal, aaaah, on neřví, hajzle, řví do zdi. Takhle v nás utužoval sebevědomí, tam potom každý den, že jo. A já, když mě operoval, jsem ležel na pokoji a přišla sestřička a řekla, donutil na převaz? Já jsem si říkal, no tak převaz, no tak mě vymění obvazy a bude to. Oni mě odvezli, přivezli mě k té sestřice do jejího pokoje a ona už měla jeho školu toho doktora. Ona vzala nůžky, takhle to nasadila, udělala. A ona, ale přece byste nekřičel, šampione. Den co den to v nás takhle masírovali, to sebevědomí, až to skončilo rehabilitací. My jsme potom po té operaci chodili na rehabilitační cvičení a chodili jsme s těma bez svalnatýma nohama, v oberlích jsme se takhle opírali a teď jsme přišli na tu rehabilitaci a tam jsme berlí, otevřeli ty dveře a najednou jsme skoprněli, protože tam seděli nejkrásnější baby z Brna. On to měl tak zařízený, že na oddělení měl úplně normální sestřičky v normálním oblečení, ale na ty rehabilitaci tam měl sestřičky s nejkratšíma sukněma, s nejhlubšíma výstřihama a my na ně koukali, jak na svatý obrázky a ta sestřička řekla, sedněte si. My jsme si sedli a oni nám na tu bezsvalnatou nohu zavěsili 10 kg závaží. A sestřička řekla, zvedněte to. A my jsme dělali. A říkám, sestři, nejde to. A ona, no tak to se musíme podívat. A jak se podívala, mě ta noha vyletěla. Já jsem ani nevěděl, čím jsem to zvednul. Jo? Takhle on to měl zařízený, ten doktor. Tohle je taky dost častá otázka. Můžete nám říct nějakou veselou příhodu s Bolkem Polívkou? To bychom tady byli celý večer jenom kvůli tomu, protože my jsme s Bolkem strávili 20 let v jednom angažmá, v jednom autobusu a v jednom hotelu. De facto jedno manželství jsme spolu strávili s výjimkou těch následků, které po manželství zůstávají. Ale já si vzpomínám strašně rád na jednu historku, když jsme spolu jeli autem, Bolek si koupil auto, nový auto. Je to tak 17 let, nás nikdo neznal, my jsme jeli z Prahy do Brna po dálnici a někde u Velký Býteše nás zastavili SMBáci. A měli triedr na krku a my jsme k ním dojížděli a Bolek říká, to je blbý, já mám papíry v Praze. Říkám, no to je opravdu blbý. Teď nás zastavili, on, dobrý den, řekl ten SMBák, dobrý den, tak vás už delší dobu sledujeme. Po dlouhý době auto z brněnskou značkou, my jsme taky z Brna. Nevzali byste nás tam?
No tak kluci nasedli a už jeli s náma. Bolek říká, blbý je, že nebudeme moc jet rychle. A on říká, ne, klidně valty, to je úplně jedno, jo. Tak jsme jeli rychle. Oni byli zamáčkli takhle v těch sedadlech, teď nečekali tu rychlost, jako kolem nich se míhala ta krajina, jo. A my říkáme takhle, prej do těch kopců se ty radary nedávají, je to pravda? A ten jeden policajt, jak byl zblblý z té rychlosti, tak říká, já nevím, ale oni ty hajzdy jsou všeho schopni. Tohle je krásný dotaz. Jak byste upozornil dámu na fakt, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo vidět část pozadí? Já bych tedy dámě naznačil, že zřejmě po návštěvě toalety si skřípla část sukně do zipu a tudíž bylo část pozadí vidět, ale já jsem tu situaci zažil. Já, když jsem studoval Janáčkovu akademii muzických umění, my jsme tam měli takovou profesorku, ona nás učila takový velmi decentní předmět, tam měla takový melodramatický výraz a ona jednou v zimě u nás na Janáčkově akademii se málo topilo a ona šla na toaletu a měla na sobě kožich persián. A ona šla na tu toaletu, tam vplula, to ještě bylo v pořádku, a potom zase vyplula ven. A ona přes ten persián měla natažené ty růžové teply. A teď se jí to všichni báli říct, jo. Kolem ní všichni tak jako naťapkávali a báli se jí to naznačit. A šel prorektor a z titulu své funkce říká, paní kolegyně, já nevím, jak vám to mám říct, ale máte tam vzadu, no však vy už se podíváte. A odešel, no vás se podívala, 4 dny baba nebyla ve škole. Už jsme zase u toho. Máte nějaké veselé zážitky s policií? Dneska už mám i veselé a pěkné. Měl jsem i jiné, ale fakt byl ten, že my jsme točili jednou v televizi takovou inscenaci, detektivka to byla, a s náma tam bylo hodně SMBáků tenkrát a pomáhali nám v tom a točili tam s náma a taky řídili dopravu a my jsme všichni čekali, až přijdeme na řadu před ty kamery a těšili jsme se na to. A tak jsme se bavili tím, že jsme jim vyprávili vtipy od nich. A jim se to líbilo, jo? My jsme jim říkali třeba takový ten klasický, jak ti dva jedou v tom autě a ten jeden říká tomu druhému, ty prosím tě, podívej se, jestli nám bliká majáček, jo? On bliká, nebliká, bliká, nebliká, bliká, nebliká, jo? A oni se chechtali strašným způsobem, hrozně se jim to líbilo, jo? Ale co čert nechtěl, tam byl jeden praporčík a ten se zamyslel. Ono už to teda samo o sobě je vtip, jo? Praporčík se zamyslel, no ale on se zamyslel a říkal, no poslouchejte, to není možný s tím majáčkem, protože my tam na ten majáček v tom autě máme kontrolku. On ten vtip vlastně povýšil na druhou, což se mi teda strašně líbilo. A těch vtipů vzniká spousta, a vy to víte, všichni si je pořád vyprávíme. Já jsem včera jsem slyšel novej, jak policajt sedí na služebně a najednou se ozve. A on, kdo je? Já. Já. A to je každý den novej, že jo? A teď je spousta lidí, kteří ty vtipy vypráví, vlastně jsme to skoro všichni, kteří si je vyprávíme, a je spousta lidí, kteří vtipy neřeknou. Já mám jednoho kamaráda, režiséra, ten se marně několik let snaží říct vtip. Ještě se mu to nepovedlo ani jednou. Taky jsme mu říkali takovej jednoduchý policajský o tom, proč policajti si volizují hodinky, že tik tak osvěží. A on... jemu se to hrozně líbilo, jo? A přišla jedna naše kolegyně do natáčení a říká, pojď sem, já ti řeknu vtip, jo? Představ si, jestli pak víš, proč si policajti volizují hodinky. A ona říká, no to nevím. No to je proto, že ty pefermintové bonbony jsou zdravé. Neřekne ho prostě ten vtip, nemá nárok, no, ale já jsem vždycky přemýšlel, jak ty vtipy vznikají a věděl jsem, že v životě, to je jasný, ale dvakrát jsem byl u toho, přátelé, já byl dvakrát u toho, když ten vtip vzniknul, je to nedlouho, tady v Praze na policejním ředitelství jednou jsem byl a jsme tam byli kvůli filmování a já jsem tam byl jako maskot a teď jsem se díval a tam, jak jsem tam tak stál a mluvili jsme s těma úředníkama o tom, jestli to tam bude a nebo nebude to natáčení, tak tam v rohu stál policajt a furt
mě pozoroval, jo? A já jsem dostal záchvat smíchu, protože já jsem si říkal, já jsem si vzpomněl na ten vtip, proč oni, když je zima, lezou do rohu, že je tam 90 stupňů. A já... Já jsem se mohl umlátit smíchy, jo? A teď, když už to celé opadlo a skončilo to, já jsem se konečně uklidnil, já to nemývám často, ale tadyhle se mi to stalo prostě, jo. Tak ten policejní ředitel mě říká, promiňte, vy umělci, vy jste takový zvláštní, já jsem se chtěl jenom zeptat, prosím vás, můžete nám vysvětlit, proč jste se tak smál? Já jsem mu to vysvětlil, on to nepochopil. Fakt je ten, že třeba v Brně jednou, tam byla, musím začít ze široka trošku, tam byla poměrně silná a je do dneška řecká komunita. A my jsme tam měli jednu řeckou kamarádku a ta se provdala do Anglie za jednoho obchodníka a po mnoha letech přijeli vystavovat oba dva na brněnský veletrh, na výstaviště. A my jsme tam za nima šli s kamarádama do toho jejich stánku a tam jsme se trošičku zpumprlikovali a potom jsme pokračovali do hotelu Internacional už autem s nima, s těma dvěma manželama a odsud do hotelu Continental jsme chtěli přes náměstí Svobody, jak ona rozhodla. Já říkám, to nemůžeme přes náměstí Svobody, protože tam nás zatknou, tam je zákaz vjezdu, tam je pěší zóna, ale prosím tě, no tak jsme jeli, jo. Jeli jsme přes náměstí Svobody, samozřejmě první, co bylo, nás zastavili baterčičkou, dobrý den, kontrola, ona se na něj podívá, říká, a co kontroluješ? Ten na ní koukal, říká, proč nás, co to máte za otázky, tady je pěší zóna, zákaz vjezdu. Nedělej takový obstrukce, no tak prosím tě, můj manžel, on ještě nikdy v životě neviděl centr města, já bych mu to chtěla ukázat, no tak tam prostě s ním jedu, no tak se stát z toho nezblážníš, ne? Prosím vás, paní, já jak vás tak pozoruju, vy mě dejchnete do balonku, jo? Prosím tě, takový velký chlap jako ty a nevydejchá balon? A ona říká, no jestli ti to pomůže, no tak dej mě balon, já ti tam fuknu, no. On jí dal balon, ona tam fukla. Ten balon zmodral, zfialověl, zezelenal, on taky teda říká, okamžitě vystupte, odevzdejte klíče, takhle dál nebudete pokračovat v jízdě. A ona říká, ale já neřídím. A on se tam takhle sklonil do toho auta, narovnal se, říká tomu kolegovi, Tondo, oni mají volant na pravý straně. To vzniklo na místě, tenkrát moc těch aut z té Anglie tady neprojelo, že jo. On to viděl poprvé v životě, ale podstatně na tom bylo to, že na tom volantu spal úplně ožralý ten její manžel. Ona do něj stačila takhle rukou, říká, Johnny, here we go. A my jsme vyrazili přes náměstí Svobody a dojeli jsme do kontiku, já jsem nepředpokládal, že se to někdy stane. S těma řekama vůbec byla sranda, protože já si pamatuju, že jsme tam měli jednoho kamaráda, Bangli se jmenoval, on šel na operaci s kýlou a oni trošku málo rozuměli, tak muselo se na ně pomalu a on přišel do té nemocnice a ta sestřička mu dala holicí strojek a řekla mu, pane Vangelis, jděte za plentu a vyholte se. Odešel za tu plentu, tam pobyl nějaký čas, vyšel s takovým blaženým úsměvem. Říká, tak co, sestry? Dobrý? Máte rád dabing? Ano, mám rád dabing. Já jsem ho dokonce měl velmi rád a sám jsem ho dost často dělal. Jsem tam ještě i do dneška dělám, ale trošku se mi nelíbí, jak některé ty filmy jsou dabovaný pořád vlastně, jakoby řekl jedním takovým... přízvukem pořád. Občas to slyšíte, to je furt jako, ano, Jennifer tam taky byla, já tam taky zítra půjdu a uvidíme se všichni, OK, ano, samozřejmě, na 6. bulváru se sejdeme, jo, proč bychom tam nepřišli, samozřejmě tam přijdeme. A furt dokola, já mám pocit, že to jak na kolovrátku, jo, ale taky jsme takový filmy dabovali, my jsme dabovali vietnamský, korejský a mongolský film. To jsme dělali v brněnském studiu, na to se nikdo nedíval a my jsme to dabovali. A teď si dovedete představit, jak to bylo těžké, pač tam byli ty Asiati, že jo, oni mají ustálený výraz, jo. A oni furt mluví všichni. A tak je ty ono, no jiní, no, no, najsi si, ty si jo, ma na ty pidono, jim byl ty, a tam mojo ani kama, a tady mluví mluví, mení a sa jí ti ti kvali, jo, no, lebe tako to, jo, a ty kama, no, jí ti si, jo, oj, mno, jo, a pod tím v textu nenávidím tě, zabiju tě, ani.
Já jsem říkal, no je to možné, jak to tam do toho dostaneme? A oni nám říkali, umělecky si s tím musíte poradit. Tak jsme si s tím umělecky radili a taky jsme byli mladí a čekali jsme, až na nás přijde řada a čekali jsme venku před studiem a kolikrát jsme tam byli v silný sestavě. Jednou tam se mnou seděl Zdeněk Mariška, můj starší spolužák, a seděla tam s námi naše spolužačka Silva, krásná holka. Jsme byli mladí, tak jsme ji ošahávali a ona řvala, nevím proč, a vyběhl ten režisér z toho studia a říkal, nevidíte červenou, kazíte mě záběr, a ta Silva normálně nás práskla, řekla, donutila Mariška mi šáhej na kozy, a Mariška jedinej zachoval ducha přítomnost a řekl, tak je nemáš asi do dabingu. Toho vyplývá, že mám dabing rád. Ale opravdu ho mám rád. Jak se vám líbí ráčkování? No, mně se ráčkování líbí, protože mně se líbí všecko, co člověka nějakým způsobem ozvláštňuje. Já mám jednoho kamaráda, ten mi vyprávěl krásnou historku o tom, jak měli dvě roty na vojně složený z lidí, který ráčkovali. Zvláštní, že to byly dvě roty, jo? Ale bylo to krásný, protože ty, který ráčkovali ostře, tak ráno troubili budíček, a ti, kteří ráčkovali tupě, tak večer troubili večerku. A oni ráno nastoupili a zatroubili tramta, a ta večerní rota zase nastoupila večer a zatroubila tramta. Nádhera. Tohle je dotaz neuvěřitelný. Pane Donutile, miluju vás. Co s tím uděláme? Karel. Karle, já jsem přesvědčen, že s tím 100% něco uděláme. Byli s vámi rodiče vždy spokojeni, nebo jste jim dělali někdy problémy? Já jsem říkal, že jsem měl dětství krásný a rodiče mi připravili krásné dětství, na tom trvám, ale spokojeni se mnou vždy nebyli a problémy jsem jim dělal, stejně jako problémy dělali oni mě. To já nepopírám. Mě bylo 15 let, to by nebylo nic tak významného samo o sobě, ale rodiče mě koupili šusťák. A shodou okolností třetí rok byl z módy. A dostal jsem klobouk. A vyrazili jsme na nedělní společnou vycházku s rodiči. V 15 letech není nic úžasnější. My jsme šli, já jsem celou tu cestu dával rodičům najevo, co si tak asi zhruba od jejich vycházce myslím, jo. A můj tatínek byl statečnej a držel se zpátky a maminka to jistila. A dorazili jsme na Stránskou skálu, kde celá naše vycházka končila, a tam už to tatínek nevydržel a jednu mi vytěl. A ještě mu to nestačilo, vzal si flexaretku, ten fotoaparát s tou zrcadlovkou, a takhle si mě vyblejsknul, jo. A já mám do dneška na to památku, jak tam stojím v tom šustáku, ten klobouk takhle na stranu a tím vzdorovitým, uhrovitým obličejem proklínám svého nenáviděného tatíka. A vždycky, když můj starší syn se mnou zapřede rozhovor na téma, tati, tomu absolutně nerozumí, jsi mimo mísu, jo, ti nemůžu absolutně nikdy vysvětlit, jo, tak si vezmu tu fotku a dlouze se na ní dívám. Jaký je váš nejhrůznější zážitek se zvířaty? Tak to bylo v Austrálii. Já se směju, protože tady vidím Petra Vítka, protože to je můj kamarád z Austrálie. A on mě pozval do Austrálie, já jsem tam hrál představení pro naše krajany. Ono už to bylo hezky, než jsem tam přijel, tak ten pán, co tam předsedá tomu krajanskému spolku, tak mě tam ohlašoval a říkal, vážení přátelé, dámy, pánové, já jsem ladies and gentlemen, vás chtěl upozornit, že teďka sem přijede náš nejpopulárnější český komik, pan Vyhňátal. Dohňátal. Domlátil. Donutil, ty vole, jsem to... Thank you, donutil, ty vole, jo.
A já jsem tam přijel a oni mě to říkali a mně se to hrozně líbilo. Já jsem říkal, to je úžasná reklama. A on za mnou přišel, říkal, prosím vás, promiňte mi to, já jsem spletl vaše jméno, ale už se mi nikdy to nestane, protože teďka už to vím, že jste donutil, už to nespletu. A já jsem dohrál to představení, bylo to úspěšné, lidi se smáli, jeho to vymrštilo na pódium, že mě jde poděkovat. Říkal, já se ještě jednou omlouvám, že jsem spletl to jméno a děkuji mackrát tady panu Musilovi za to, co pro nás. Potom jsme s Petrem nasedli do letadla a letěli jsme na sever Austrálie, do Cairns a tam jsme vystoupili z letadla a tam už bylo vedro, protože oni to mají Austrálení opačně všecko, že jo, na severu je teplo. A on to nenechá. Já nevím, že se ty lidi pouštějí, tak to je celá rodina takhle. Pojď, kdyby to byl jeden, já myslím, že to je jenom ten zelený, ale oni jsou... Celá rodina na Silvestra, oni si vyrazili, rozumíš, prostě. Celá rodina kompletně se zhulákala už předtím, než šli. Říkají, hele, kdyby nebyla sranda, radši se pumpnem, ne? Kluci, udělali jste dobře, jo? Já čekám, kdy maminka nám taky podklesne v kolenou. Zatím se statečně drží, pač měla jenom becherovčičku, no. Ale... My jsme dorazili na sever s Petrem, vystoupili jsme tam na nádherný pláže, že jo, překrásný, s ničím se nedá srovnat ta australská pláž. On mi to říkal, že tam jsou takovýhle nádherný pláže, já jsem tomu nevěřil, myslel jsem si, že to je reklamní takový reklamní prohlášení, ale tam byla nádherná taková laguna, modrý moře, překrásně. Já jsem říkal, Petře, můžeš se tady vykoupat? On, proč by se tady nemohl vykoupat, jsme demokratická země, ne? Říkám, no, jestli tam nejsou žraloci, prostě něco by tady dělali žraloci. Jsem tam skočil vedle mě, tak 4 metry sebou plácnul krokodýl. Já jsem běl. Říkám, ty vole, ty jsou tam krokodýly. A on říkal, na ty ses neptal. A to bylo furt s ním takhle, jo, protože pak jsme se vyhřívali jednoho dne, protože oni ti krokodýlové se tam vyhřívali, tam byla řeka a ústila do moře, oni se tam vyhřívali. My jsme se taky vyhřívali jednoho dne, jsme leželi na louce a vyhřívali jsme se a já se takhle podívám vlevo a tam had lezl. Ale jaký, to byla hadice takováhle, jo. Teď to lezlo ke mně a říkám, Péťo, on... No, Péťo, had. On co? Had, kde? Tady. Ježišmarja, říkám, co je? To je náš nejjedovatější. Říkám, co mám dělat? On říká, dívej se na něho vztekle. Já jsem nevěděl, jestli si dělá srandu nebo ne, no ale zachránit život jsem si chtěl, tak jsem dělal na něho. Ono i pro toho hada to muselo být silný kafe teda, až on se vstyčil takhle, otočil jsem, on to v životě neviděl, ten odjel teda, odsud. Já říkám, děkuju, Peťo, zachránil jsi mě život, on říká, ještě ne, podívej se nad sebe. Já jsem se podíval nad sebe, tam byl druhej. Visel takhle nad námi, on říká, pojď, ten je skutečně jedovatý. Nebo jsme jeli potom, v džípu jsme jeli pralesem a tam byly dopravní značky takový a na těch dopravních značkách byl pták a pod tím bylo napsáno very dangerous. Já říkám, Petře, co to znamená, že to je velmi nebezpečný? On, to nevíš? Ten ti vyklovne mozek, ten pták. Říkám, prosím tě, člověče. Už jsem mu nevěřil. Říkám, já zastavím. Říkám, ne, no počkej, to nemusíš zastavovat. Ne, no já zastavím, ať to vidíš, jo. Tak jsme zastavili, tam vyběhlo něco, tak řekl bych, 5násobně rozvsteklený krocan. Jsem v Austrálii, tak krocan. A začal do toho auta. Brr, brr, brr, tím zobanem, říkám, co to dělá? Vidíš to, ty vole, kdybys tam měl mozek, tak už ho nemáš. Petr Vítek, Australan, no. Tady je otázka, že jsem už několikrát vyprávěl o lyžování, jaké s ním mám nejčerstvější zkušenosti. No, já s ním nejčerstvější zkušenosti mám takový, že se zase vážou k Silvestru. Tady v Praze pár skutečných lyžařů, kteří doopravdy umějí lyžovat, se rozhodlo, že na Vinohradech sjedou na lyžích činžák po schodišti. A tak si na starý lyžáky připnuli lyže a v 5. poschodí se odrazili a jeli po těch schodech směrem dolů na těch lyžích. A ve 2. poschodí porazili nějakou bábu, která šla pro uhlí. Vystřízlivěli, bábu vlezli do nemocnice a 2. den na Novej rok tam šli s kyticema na návštěvu a primář jim říkal, máte štěstí, chlapci, protože ona má jenom naraženou kostrč, to dáme do pořádku, ale my jsme díky vám přišli na jinou, podstatnější věc. My jsme ji museli poslat na vyšetření do Bohnic,
ač ona nám bába tvrdí, že ve druhým poschodí ji přeje lyžař. Přátelé, i takhle se dá skončit o Silvestru. Já bych vám přál, abyste tak rozhodně neskončili. Přál bych vám, aby se vám letos Silvestr vydařil. Přál bych vám, abyste úspěšně tím Silvestrem přes půlnoc propluli do toho dalšího roku. Přál bych vám, abyste se bavili. A přál bych vám, abyste se bavili po celý rok. A hlavně, abyste k tomu měli důvod. Mějte se hezky, šťastný a veselý. Naschledanou.

Velecené dámy a velecení pánové, nyní vám předvedeme tady s mým přítelem Daliborem Ptákem jednu zvláštní studii, kterou jsme nastudovali, respektive kterou jsme poznali na svých cestách životem, na svých cestách s životním putem. My totiž, my dva jsme spolu jezdili velmi dlouho po světě a taky delší dobu jsme byli angažovaní jako zpěváci, jako zpěváci jsme byli angažovaní tedy v Itálii. Kvůli zajímavosti vám předvedeme jednu operu, kterou jsme tedy tam poznali a napodobíme vám všechno, jak to v té opeře stojí, jak to v té opeře leží od začátku až do konce. Od této chvíle mluvíme italsky. Aby to nerozumí, tak musí až to, my si jako nemůžeme pomoct tyhle věc. Teď je to perfektní. Kapelníko, dirigento, začátkando.

0: V našich intimních hovorech budeme mimo jiné hovořit také s umělci, jejichž hlavním tématem je láska. S umělci, kteří lásku zpracovávají nejrůznějšími způsoby a ta se zpětně promítá do jejich uměleckých děl. S mikrofonem jsme tedy zašli za avantgardním malířem Jaroslavem Mazalem. Mistře, hlavním námětem vašich obrazů je akt.
1: To je fakt.
0: No a také milenecká tematika. Diváky by určitě zajímalo, víte, kde berete zdroje inspirace? Protože vaše milostné motivy bývají někdy velice odvážné. Například si tak namátkou vzpomínám na obraz, který jste nazval Láska ve křoví, nebo jiný také zajímavý pohled na lásku, který jste nazval Láska klíčovou dírkou.
1: Ano, ten úhel pohledu je vždycky rozhodující. Já prostě chodím, dívám se a pak maluju.
0: Ano, vidíte, leckdy zajímavé věci. Podívejte, vaší doménou jsou ale přece jenom akty. Jak přistupujete k tomuto, řekl bych, citlivému tématu?
1: S láskou. S láskou bez této nejde. Umělec musí vzplanout, aby mohl tvořit. Já tvořím z jakéhosi vnitřního přetlaku. Jo, jakési vnitřní komprese.
0: Ano, právě proto jste také považován za zakladatele českého kompresionismu.
1: Vezměte si moje nejslavnější obrazy.
0: Tak vemu si rád, mistře, to bych ani nečekal. Vemu si tamhleten, ten se mi líbí taky.
1: Nechte to ležet. Myslel jsem obrazně. Pane, já už maloval všemi malířskými směry. Realismus, surrealismus, během své dovolené s Čedokem v Havaně jsem zvládl i kubismus.
0: To je hezké. No a řekněte nám, co v současné době?
1: No tak já teď hodně spím a ty snové vize pak maluju. Takže momentálně se ubírám směrem, který se nazývá hajáismus.
0: No, podívejte, snad nic neprozradím, když vám prozradím, že jste pro letošní rok hlavním kandidátem na cenu nejúspěšnějšího malíře roku v anketě o Zlatého slavíčka. Takže já vám gratuluji a děkuji vám za rozhovor.
2: Poslyšte, kolegyně, taky máte někdy takový chvíle, že kolem vás všechno jásá, tančí, zpívá, všechno je spokojený a vás napadají sami smutné věci?
3: Ne.
2: No, vy máte výhodu, no. Vás nenapadá z pravidla vůbec nic, ale já vám mám takový chvíle jako teď. Podívejte, je. Všichni se usmívají. No. Tamhle kolega zahradník, ten vypadá jako, kdyby dostal první cenu za kedlubny. A mě vám napadají sami dojemné věci jako Černá kronika. Nebo domov důchodců. Oh. Víte, co to je domov důchodců?
4: No jistě. Pomsta dětí za jesle.
2: No. Já se snažím třeba vymyslet něco veselýho. A mě vám i něco třeba přijde na um a je to spíš takový jímavý. Takový, jako třeba mě napadlo, omylem zabil Běláska při ping-pongu, jo? A mě nějak líto toho Běláska a jsem zralý na linku důvěry.
4: A změřil jste si teplotu?
2: Ale to není nemoc.
4: Ne.
2: To je občasný úděl humoristů, rozumíte? Aha. Člověk střádá taškařice a v duši se mu střádá žal.
4: A do prkinka zelenýho vás to nějak vzalo.
2: Podívejte, tohle měli všichni humoristi takový stavy. To od těch malejch jako jsem já, až po ty největší. Jako třeba takovej Neruda o tom psal, jestli vám to jméno něco říká.
4: No jistě, no. Neruda. No. Kdo by neznal Luďka Nerudu,
2: no,
4: že?
2: No právě. No ne, moment, já myslel Jana Nerudu.
4: Jo, Jana, no, to byl velký humorista. Teď napsal to hřbitovní kvíti, že? No, ale tak se na ten humor vykašlete, když vás to tak zmáhá, že?
2: Vám se to mluví, podívejte, vám se to mluví. Vy jste herečka, charakterní. No tak charakterní, ale jste herečka, vy se uživíte i tragickýma rolema, že jo? Vy můžete hrát z neuznaný inženýrky a

0: jsem jela tramvají, jo? A jedna paní povídá řidiči, prosím vás, nemůžete ty stanice hlásit pořádně? Teď vám není vůbec rozumět. A ten řidič povídá, jo, drahá paní, to je těžký, Milan Friedl z tramvají jezdit nebude.
1: To byl teda čtverák, ten řidič.
0: Taky jsem přišla do konfekce, jo? A jedna dáma tam povídá, prodavači, prosím vás, nemohla bych si zkusit ty žlutý šatičky ve výloze. A ten prodavač povídá, ale klidně, ale jinak tady máme taky kabíny.
1: To byl taky přihlutatý. No. Co? To je úžasný, co vy jste všechno zažila.
0: No teda. Tak vzpomínejte, taky jste musel něco komického zažít, třeba včera, no.
1: Včera, počkejte, no. včera. No. Včera jsem byl v pojišťovně.
0: No?
1: Zavřel jsem životní pojistku.
0: No tak to není zrovna nejradostnější, že?
1: Ale žena měla radost.
0: No tak aspoň někdo, že?
1: Povídala, že to je fajn, že teď už aspoň... Ale nemusíme schánět doktora, když mi někde něco píchne.
0: No tak, a co dneska? Dneska?
1: Jo, dneska jsem nikde nebyl. No jo, dneska jsem si skočil jenom pro noviny a zapomněl jsem si doma peníze.
0: No, to taky není k popukání zrovna, že jo?
1: Ona, paní Málková, moje trafikantka, mi je dala stejně, povídala, že jí tu korunu dám v pondělí.
0: No, tak, no.
1: A já jsem zažertoval.
0: Ty vám to nedali, to
1: je... Já jsem zažertoval, ano. Povídám se, když do pondělka umřu.
0: To bylo veselý.
1: A ona povídá, že to nebude taková škoda. Ale ona myslela tu korunu. Ona tu korunu tam.

Můj první ples. V životní pouti každého jednotlivce mají své místo společenské události, na něž se nezapomíná ani po létech, kdy hlava obělí se, krok duní a myšlenky zpomalují svůj chod. K těmto událostem patří první ples. Často i dnes, když 5. vyzvednu si důchod a u svátečního kafíčka v automatu ve stoje zahálím, myšlenky mi zalétnou o 10 let zpět, kdy jsem v tanečním víru pohupoval se sálem v rytmu boogie-woogie. Na ples jsem přišel už ve 3 hodiny odpoledne. Někomu, kdo nezná plesový život, by se to možná zdálo brzy, ale já jsem byl fikaný. Chtěl jsem si prohlédnout prostředí svého společenského triumfu a proto se mistra v pivovaru poprosil o 2 hodiny volna, které si nadělám v neděli od 6 do 12. Vyzkoušel jsem si úklony do všech světových stran, kromě západu, protože tam se klanět nebudu, a prošetřil skluz parketu. Kolem 7 hodiny se začali trousit do sálu první návštěvníci. Stoupil jsem si u vchodu a vybíral děvčata. V 19:10 jsem měl vybráno asi 200. V 19:30 přijelo mé příbuzenstvo. 3 autokary vysypaly posly venkova. V čele průvodu šel můj strýc Vavruch, tlačil pluh a volal: "Vesnice, zdraví město." Jeho srdečnost však nikdo neopětoval. Dokonce slečna v šatně, když věšila strýců v sváteční kabátec s jednou klopou uprostřed těla, pravila nevlídně, že snad nebylo třeba nosit na ples vzorky ornice. Po těchto úvodních scénách jsem si umínil, že se příbuzným raději vyhnu a o to více se budu věnovat děvčatům. Jedna stála právě v koutku. Přikročil jsem k ní a otázal se: "Přišla jste také na ples?" Přejela srdečným pohledem moji dětskou tvář a nadšeně ocekla: "Ne, čekám tady na vlak." To mě trochu zmátlo, ale řekl jsem si: "Pohlédneš se jinde, všechny na vlak nečekají." A abych neodešel jen tak, zeptal jsem se: "V kolik vám to jede, moje milá?" "V 8, ale teď hned." Vzal mě za rameno jakýsi hromotluk. "Hele, tamhle je náš Láďa."

A ozvalo se najednou zhora. Seběhl jsem rychle do přízemí, zatímco dvojitý had příbuzných sehnal budovou. Naštěstí se mi podařilo vmísit se včas mezi tančící. Zabral jsem se do rytmu a stavil na odiv pracně nacvičené figury z kurzu. Vířil jsem sálem jako tornádo, kdo neuhnul, ležel. To je blázen, vykřikla jedna slečna přede mnou. V tu chvíli byla na zemi. Jeden starý pán v lóži se rozplakal dojetím, že po letech opět vidí lidožroucké tance z ostrova Bali. Konečně jsem dotančil na chodbu. Otevřel jsem dveře a zavrávoral zklamáním. Ve vestibulu stál strýc Vavruch a ostatní mužské příbuzenstvo. Tady je, zvolal strýc a přivinul mě k sobě. Šel jsem z obětí do obětí. Pak mě dovedli k tetám. Znovu obětí, radostný pláč, znovu jsem omdlel. To je z toho, pravil strýc, že můj bratr Joza opustil rodnou hroudu a zběhl do městské kartounky. Kluk teď hladový, nic nevydrží a dělá hambu jménu Vavruch. Jak chce tančit, když se neudrží na nohou slabostí? Brečel jsem bezmocně na křesle. Nebul, Láďo, zvolala teta. Dneska hlad mít nebudeš. Z ruksaku vyskočila jelítka, ovar a křen, domácí chléb, káva a sádlo. Marně jsem volal, že nemám hlad. Marně jsem zavíral ústa před přívalem mastnoty. Chvíle mi se měl pocit, jako by řezník vedle mne neustále porážel prasata. Byl to vrchol utrpení, který ještě zvyšovali poznámky gardedam. Podívej se, družstevník, jak se má. To by byla partie. A ne ten tvůj sportovec, který přinese obrázek Gagarina a loudí obě. Zástup kolem nás houstl. Některé dámy se podlézavě ptaly, jestli ten hezký chlapec půjde tančit. Jiná paní se rovnou zeptala, zdali něco nezbyde. Strýc jí hodil jelítko a dáma z díky odběhla do přízemí, pronásledována dychtivým davem. Tak, teď si vem do kapsy ještě dva chleby, něco mezi to, a jdi tančit, jásal strýc. Pořádně, děvčata, protoč, pěkně stiskni. Víš, že já nemám rád upejpání. Nás bylo v chalupě 16 a taky jsme se uživili. Nechci tančit, zaupil jsem, spíš je mi špatně od žaludku. To bude z hladu, usoudila teta. Nechceš něco zakousnout? Pro boha ne, vykřikl jsem. To bylo jenom chvilkové, půjdu tančit. Jenom už to řeznictví schovejte. Jdi, chlapče, zachrochtal děd. A nedělej rodu hambu. Víš, že já jsem tančil na laně a nebýt toho pádu z věže, tančím dodnes. Kráčel jsem zvolna k parketu. Vesta na bříšku se povážlivě napínala a sako se nedalo dopnout. Nechceš foto z plesu, tlouštíku? Nabídl se fotograf. Neměl jsem sílu odpovědět, jen jsem tiše zafuněl, až mu spadl aparát. Snad nemusí být hned tak zle, rozplakal se ten muž a snažil se slepit objektiv žvíkací gumou. I za rohem jsem slyšel, jak běduje. Teď jsem žebrák. Ještě, že umím kreslit. Šel jsem tupě dál. Motal jsem se chodbami a prosil nebesa, aby mi alespoň trochu vytrávilo. V temném zákoutí se ke mně přitočil jakýsi člověk a zašeptal. Mládenče, nechcete nakreslit na památku z plesu? Udělám vám pozadí, jaké si přejete, třeba ples. Stůjte klidně. Náhle vzhlédl. Ach, to jste vy, promiňte, že obtěžuji, jenom nefunět. A zmizel. Vyrazil jsem přímo k parketu. Dámy, které dojídali naši potravu, mě poznali a začali mi nabízet dcery. Naše umí tango nejlíp ze všech, slyšel jsem. Měl jsem toho právě dost. Pokud jde o tanec, je to možné, připustil jsem. Ale postavou připomíná hydrant. A bylo volno. To jsem potřeboval. Stoupil jsem si doprostřed sálu, vytáhl zápalku, kapesník a dal kouřové znamení. Kapelník spustil skladbu na mou počest. Dámy začaly šeptat. Hrajou solo tomu boháči, co rozdával jídlo, kterou pak si asi vybere. Nevybral jsem si žádnou. Vadily mi dychtivé pohledy, které neoceňovaly můj půvab, ale sádlem promaštěnou náprsenku.

0: vracel jsem do podřepu, sepěl ruce na prsou a začal tanec pokroku kozáčka. Přímo přede mnou se k sobě naklonily dvě dámy a jedna sykla. Já jsem vám říkala, že je to reklama.
1: To je náhoda.
2: Pane, jak bylo vaše jméno, já jsem zapomněl.
3: No Vrána přece.
2: Vrána, pravda, Vrána. No víte, už málem zapomněl, jak se jmenujete.
3: No, nic. Hlavně, že jste mě ještě poznal.
2: Jo, bo bych vás nepoznal, no, prosím vás, jak jste řekl Vrána, jsem hned věděl, že vás od někaď znám.
3: No jo, právě. Teď už se známe tak dlouho a tak dobře, že? Ale s tou vaší pamětí se to nějak horší, ne?
2: No tak jenom na jména, víte, to byste nevěřil, pane. Pane Brabec.
3: Vrána.
2: Vlastně ve Vrána. To byste nevěřil. No víte, já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
3: No, to nic. To víte, stárneme všichni, no, já taky.
2: Ale co pak, to by nebylo to nejhorší, ale představte si, já jsem vám byl, to by nebylo to nejhorší. Já jsem vám byl včera u doktora a on mě řekl, že mám nějakou nemoc.
3: No to je horší.
2: Něco jako z porcelánu, nebo něco takového. Ne, počkejte, ze skla.
3: Ze skla?
2: No. Nějak jako sklo. Sklo.
3: Jo, tak a sklerózu.
2: Sklerózu. Tak nějak to říkám. Mě vám někdy něco napadne v hlavě, víte? Mě většina věcí vždycky napadá v hlavě. No a chci to vám říct a najednou koukám, už to nevím.
3: No jo. No tak to je právě ta skleróza, pane Hokra.
2: No jo. A to bývají v hlavě, jo?
3: No jedině v hlavě, protože to je ztráta paměti.
2: No jo, tak to bude ono tohle, no. No. A hlavně vám tři věci si nepamatuju, víte?
3: Jo.
2: Jména, čísla. Čísla teda. No a to třetí už jsem zapomněl, to nevím. No. To byste nevěřil, pane Slavík.
3: Vrána.
2: To byste ne... Co?
3: Vrána.
2: Vrána? A co, letěla tady nějaká?
3: Ne, já se jmenuju Vrána.
2: Já jmenujete, Vrána. Má takový ptačí jmenovat.
3: No, to nic, no, a my jsme mluvili o té vaší skleróze.
2: Jo, mu to ano, tak zkrátka, dobře. Jsem chtěl říct, co jsem to říkal, nevíte?
3: No tak stěžoval jste si na vaši hlavu.
2: Na hlavu, že jo, no jo. A víte, už mě šediví, no jo.
3: Taky, no. Ale vy jste mluvil o té vaší špatné paměti, pane Hokr.
2: No jo, tak paměť mám taky špatnou. Jako představte si, já jsem byl včera u řezníka, víte? A chtěl jsem si koupit 10 deka sklerózy.
3: Cože?
2: A 10 deka, no víte, co mi to zase ta tlačenka dělá? No to je, co mi to zase ta...
3: No tam... ta...
2: Jak se to jmenuje, co mám?
3: Skleróza.
2: Skleróza, no co mi to zase dělá, no víte. Zkrátka a dobře... kde jsem to přestal?
3: No říkal jste, že jste byl u řezníka.
2: Jo, u řezníka jsem byl, víte.
3: Jo. No.
2: No a... U jakého řezníka jsem neřekl?
3: No, to jste neřekl.
2: Máš, já znám totiž dva, víte? Ten jeden to je sochař.
3: A no dobře, no. Vy jste říkal, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, tlačenky, tak to je ten druhý, to je ten krejčí. Zkrátka, tak chtěl jsem si koupit 10 deka tlačenky, víte?
3: Jo.
2: Protože jak si... počkejte, proč já vlastně tu tlačenku chtěl koupit, ne?
3: No tak asi k jídlu, ne?
2: K jídlu? No jo, k jídlu, ano, k jídlu jsem chtěl koupit k jídlu. Jak to víte?
3: Jak to vím, no. Tlačenka je si myslím přece k jídlu.
2: No tlačenka je k jídlu, to se jí normálně takhle jako třeba salám nebo
3: no,
2: tak
3: ano,
2: se
3: ano, správně.
2: To vy nevíte tohle?
3: Všem, že to vím.
2: No bylo, to bych se divil.
3: Já vím.
2: Tlačenka, neví ani tlačenka, no. No zkrátka, dobře. Zkrátka. kde jsem to přestal, co jsem říkal?
3: Říkal jste, že jste si chtěl koupit 10 deka tlačenky.
2: Jo, 10 deka tlačenky jsem si chtěl koupit, víte? Pač manželka chtěla dělat svíčkovou.
3: Svíčkovou z tlačenky?
2: Co?
3: No jestli chtěla dělat svíčkovou z tlačenky.
2: Z tlačenky?
3: No.
4: No já nevím, si ho to chtěla dělat, to víte, asi do vaření nepletu, no.
3: No to je špatný, pane Okrle, když už jste takhle popletený. No já už musím jít, tak já, a kam pak vy?
2: Já? Ale já jdu tady, jsem do toho tady. Do... Tady vedle toho, tady jak je to, kousek tady. No. Je, vlastně tam jsem byl včera, já jdu, dneska se mnou, jdu tady jdu. Do toho jdu tamhle, do té...
3: Do samého obsluhy?
2: Ne, tam kousek vedle, tak spíš tam kousek tam...
3: Jo,
2: ne,
3: tam,
2: ne, počkejte, sem jdu vlastně do toho... Ne, tam taky, kam já to vlastně jdu, nevíte, kam já jdu?
3: Já nevím.
2: Počkejte, já to mám někde napsaný, manželka mi to vždycky napíše. Já jsem zapomněl vám úplně kam...
3: Tadyhle máte nějaký lístek.
2: A jo, tadyhle, no jo, tady to mám, ano. Počkejte, já to musím hnedký... Co to stojí tady, já jsem to mám trošku špatně.
3: Lístek v pravé kapse saka.
2: Aha, no jo, to já mám jenom napsaný, kde ten lístek mám hledat. Tady to mám, jo. Tady to mám, jo. Taky není, to je zase ten telegram. Si představte, jsem dostal telegram od sestry, že se jí narodilo dítě, víte? Ani mě nepíšou, jestli je to kluk nebo holka. Tak teď ani nevím, jestli jsem strýček nebo tetička. Víte, kam já jsem? Kam já jsem to dal? Já to měl na takovým jemným papíře. Mě už vím, to už nemám. Po mě něco sežral pes, víte, já mu s tím utřel hubu.
3: Poslyšte, já nemáte to připsaný na tom telegramu, já?
2: Na tom telegramu, ano, počkejte.
3: Tam máte něco rukou, tak...
2: No jo, tady to je, helejte, manželka mě to napsala na telegram, no jo. Počkejte, zajít za panem Vránou, dluží nám 1000 korun. No jo, tak to už vím, no, mám zajít za nějakým panem Vránou, víte? On nám dluží 1000 korun. To jsou lidi, víte, no. Tak já naschledanou, já musím jít.
3: Naschledanou. No,
2: jak bylo vaše jméno, pane?
3: Stehlík.
2: Stehlík, pravda. Já vím, že nějaký pták jste a nikdy nevím, jaký.
3: Stehlík.
0: Dnes právě důstojníci batalionu uspořádali si slavnostní večeři, složili se a koupili si prase. A kuchař Jurajda dělal prasečí hody pro důstojníky, obklopen různými příživníky z řad důstojnických sluhů, nad kterými vynikal účetní šikovatel, který dával rady Jurajdovi, jak má dranžirovat prasečí hlavu, aby na něho zbyl kus rypáčku. Nejvíc vyvalené oči ze všech měl nedožera Baloun. Jitrnicový prejd, prodělávající první období zrození, jitrnicové ohromné embryo nahromadě na vále, vonilo pepřem, mastnotou a játry. A Jurajda s vykasenými rukávy byl tak vážný, že by mohl sloužit za model k obrazu, jak Bůh z chaosu tvoří země kouly. Baloun se nezdržel a zavzlychal. Jeho vzlikot stupňoval se do usedavého pláče. Co zveš jako bejk? Otázal se o kuchař Jurajda. A já jsem si vzpomněl na dobu. Jak jsem býval vždycky doma při tom. Jak jsem nikdy ani svýmu nejlepšímu sousedovu nechtěl poslat vejslušku, jen jsem chtěl vždycky všechno sežrat sám. A taky jsem to sežral. Jednou jsem se tak naprás i trnic, jelita v uvaru, že všichni mysleli, že prasknu a honili mě kolem dokola s bičem po dvoře, jako když se kráva nafoukne po jeteli. Pane Jurajda, dovolej mě hrávnout do toho plejtu a potom, ať jsem uvázaný, jinak já to trápení nepřežiju. A Baloun vstal z lavice a potáce se jako opilý přikročil ke stolu a natáhl svou pracku směrem k hromadě prejtu. Nastal urputný zápas. Stěží ho zmohli všichni přítomní, aby se nevrhl na prejt. Jen v tom mu nemohli zabránit, když ho vyhazovali z kuchyně, aby nehrábl v zoufalství do hrnce zmočenými střevy na jitrnice. Kuchař Jurajda byl tak rozčilený, že za prchajícím Balounem vyhodil celý svazek dřívek a zařval za ním: Nažer se špejlů, potvoro!
5: V tu dobu byli již nahoře shromážení důstojníci batalionu a zatímco očekávali slavnostně

0: To, co se rodilo dole v kuchyni, pili z nedostatku jiného alkoholu s prostou samožitnou kořalku, zabarvenou odvarem cibule na žluto, o které tvrdil židovský kupec, že je to nejlepší a nejpůvodnější francouzský koňak, který zdědil po svém otci a ten, že ho měl ještě od svého dědečka. Ty chlape, řekl mu při té příležitosti hejtman Ságner, jestli ještě řekneš, že ho tvůj pradědeček koupil od Francouzů, když utíkali od Moskvy, tak tě dám zavřít, až ten nejmladší z tvý rodiny bude nejstarší. Zatímco po každém doušku proklínali podnikavého žida, Švejk už seděl v kanceláři batalionu, kde nebyl nikdo kromě jednoročního dobrovolníka Marka, který, jakožto historik batalionu, použil zdržení se batalionu, aby do zásoby popsal některé vítězné boje, které se strhnou patrně v budoucnosti. Prozatím si dělal určité náčrtky, a když Švejk vstoupil, tak měl zrovna napsáno toto. Jestli před naším duševním zrakem se objeví všichni ti hrdinové, zúčastnivší se bojů u vesnice N, kde po boku našeho batalionu bojoval jeden batalion pluku N a druhý batalion pluku N, vidíme, že náš NT batalion projevil nejskvělejší strategické schopnosti a přispěl nepopiratelně k vítězství NT divize, mající za účel upevnit definitivně naše pozice v úseku N. Tak vidíš, řekl Švejk, už jsem tady zas. Dovole tě očuchám, řekl mile dojat jednoroční dobrovolník Marek. Opravdu smrdíš kriminálem, jako obyčejně. Bylo to jenom malinký nedorozumění. A co ty děláš? No jak vidíš, povídá Marek, házím na papír hrdiny zachránce Rakouska. Ostatně je to všecko jedno. I kdyby jsme byli potření na hlavu, jsou tady dokumenty o našem vítězství. Poněvadž v úloze batalionsgesich Schreibera jsem poctěn tím, že mohu psát. Poznovu se otočil proti nepříteli, který již se domníval, že vítězství je na jeho straně. Výpad našich vojínů a útok z bodáky bylo dílem okamžiku. Nepřítel v zoufalství prchá, vrhá se do vlastních zákopů, bodáme ho bez milosti, takže v nepořádku opouští své zákopy, zanechává je v našich rukách zraněné i nezraněné zajace. Je to jeden z nejslavnějších okamžiků. No a kdo to všechno jako přečká, víš, tak píše domů polní poštou lístek, dostali přes prdel draháženo, jsem zdráv. Odstavila si už našeho fakana, jenom ho neuč, aby říkal cizím lidem táta, poněvadž to by bylo pro mě těžký. A cenzura potom škrtne na lístku, dostali přes prdel, poněvadž se neví, kdo to dostal. A mohlo by se to různě kombinovat a vykládat, poněvadž bylo vyjádření nejasné. A Švejk s tímhle úplně souhlasil. Má se vždycky mluvit jasně. Vždycky jasně a zřetelně a ne v žádných oklikách. U Brejšků byl před lety jeden sklepmistr a ten měl ve zvyku, že když byl v ráži, a tak šel po práci domů a tak se stavěl v jedné noční kavárně a tam si připíjel s cizejma hostama a vždycky při tom přípitku říkal, my se na vás, vy se na nás. A za to dostal jednou od nějakého slušného pana z Jihlavy takovou předzhubu, že kavárník ráno, když vymetli ty zuby, zavolal svou dcerušku, která chodila do páté obecné školy a zeptal se jí, kolik má dospělý člověk v hubě zubů. A poněvadž to nevěděla, tak jí vyrazil dva zuby a na třetí den dostal přípis od toho sklepmistra, ve kterým se mu ten omlouval za všechny nepříjemnosti, které mu způsobil, že nechtěl říct nic prostýho, ale že ho veřejnost nepochopuje, poněvadž ono je to vlastně tak. My se na vás, vy se na nás hněváte. Kdo mluví nějaký dvojsmyslný řeči, tak si je musí napřed přece rozvážit, ne? Přímý člověk, který mluví, jak mu zobák narost, málo kdy dostane přes hubu. A jestli už se mu to stane pokolikrát, pak si vůbec dá pozor. A radši ve společnosti drží kušnu. Je pravda, že o takovém člověku každý myslí, že je počouchlej a bůh ví jaký a že kolikrát taky ho zřežou, ale to už nese sebou jeho rozvaha, jeho sebeovládání se. Protože on musí počítat, že on je sám a proti němu je moc lidí, který se cítějí být uraženýma a kdyby se začal s nima prát, že by dostal ještě dvakrát tolik. No tak, takový člověk musí být skromný a trpělivý. A on z nich je nějaký pan Haubr. Toho jednou v neděli v Kundraticích na Slenici píchli omylem nožem. Když šel z výletu od Bartuňkovýho mlejna. No a on s tím nožem v zádech přišel až domů a když mu žena slíkla kabát, tak mu ho pěkně vytáhla ze zad a dopoledne s tím nožem rozkrajovala maso na guláš, poněvadž byl ze solingenské ocele a pěkně nabroušený a oni měli doma všechny nože pilkovatý a tupý. A ona potom chtěla mít celou soupravu do domácnosti z takových nožů a posílala ho vždycky v neděli do Kundratic na vejlet. Ale on byl tak skromný, že nešel nikam než k Banzetovům do Nuslí, kde věděl, že když sedí v kuchyni, že ho dřív Banzet vyhodí, než může na něho někdo šáhnout. Ty jsi se ale nijak nezměnil, řekl k němu jednoroční dobrovolník. Nezměnil. Já jsem na to neměl čas. Oni mě dokonce chtěli zastřelit. Ale to by nebylo ještě to nejhorší. Já jsem ještě nedostal nikde Lénung od 20. Jo, u nás teďka nedostaneš, páč. My jdeme na Sokal a Lénung se bude vyplácet až po bitvě. Musíme šetřit. A jestli počítám, že si to tam strhne za 14 dní, tak se ušetří na každým padlým bojákovi i s culágama 24 koruny 2,70 halízu. No a co je jinak novýho u vás? No, předně se nám ztratil náhůd, potom důstojnický sbor má na faře prasečí hody a mužstvo rozlezlo se po vesnici a provádí nejrůznější nemravnosti s místním ženským obyvatelstvem. Dopoledne uvázal jednoho vojáka od vaší kumpanie za to, že les na půdu za 70-letou bábou. Ten člověk je nevinný, poněvadž v denním rozkaze nic nebylo, do kolika let je to dovolený. To bych si taky myslel, řekl Švejk, že ten člověk je nevinný. Poněvadž když taková bába leze nahoru po žebříku, taký člověk do obliče nevidí. To byl zrovna takový případ na manévrech u tábora. Náš jeden cuk kvartíroval v hospodě a nějaká ženská drhla v předsíní podlahu a nějaký chramosta se k ní přitočila, poplácali, jak bych to tak řekl, no, po sukních. Ona měla moc vyvinutý sukně. A když je tak přesně plác, tak ona nic. Plácnej po druhý, plácnej po třetí. Ona zase nic, jako by se jí to netýkalo. No tak on se odhodlal k činu, ne, a ona klidně dál drhla kolem podlahu a potom se na něho obrátí plným obličejem a povdá, to jsem vás dostala, vojáčku. On ty babě bylo přes 70 let a vypravovalo se to potom po celý vesnici. A nyní dovolil bych se vás otázat, zda si za mé nepřítomnosti nebyl teď zavřen. Ale nebylo k tomu příležitosti, omlouval se Marek. Ale za to, pokud se týká tebe, musím ti sdělit, že batalion na tebe vydal zatykač. To nevadí. To udělali docela správně a úplně správně. To musel batalion udělat a vydat na mě zatykač. No to byla jejich povinnost, poněvadž se o mě tak dlouho vůbec nic nevěděl. To nebylo žádný přenáhlení od batalionu. Ty jsi teda povídal, že všichni oficíři jsou na faře na prasečích hodech, jo? To tam musí mít a představit si, že jsem zase tady. Bez toho měl pan Oberleutnant Lukáš o mě velkou starost. Švejk vyrazil k faře pevným vojenským krokem, vystoupil do fary po schodech nahoru, odkud se ozývaly hlasy důstojníků. Mluvilo se o všem možném a právě mleli brigádu, jaké nepořádky tam panují u štábu, a adjutant brigády položil též polénko pod brigádu, poznamenává je, telegrafovali jsme přece kvůli tomu Švejkovi, on ten Švejk, hír! Zvolal za pootevřenými dveřmi Švejk a vstupuje dovnitř, opakoval, hír! Meldek Horsám, infanterist Švejk, kumpaní ordonanc, elfte marš kumpaní. Vida zaražené obličeje hejtmana Sagnera a nadporučíka Lukáše, ve kterých se zračilo jakési tiché zoufalství, nečekal na otázku a zvolal, poslušně hlásím, že mě chtěli zastřelit, že jsem zradil císaře pána, pro Kriste Ježíše, co to mluvíte? vykřikl zoufale bledý nadporučík Lukáš. Poslušně hlásím, to bylo takhle, pane oberlejtnant. A Švejk počal zevrubně líčit, jak se to vlastně s ním stalo. Dívali se na něho s vytřeštěnými zraky. On vypravoval se všemi možnými podrobnostmi. Dokonce nezapomněl poznamenat, že na hrázi toho rybníka, kde se mu to neštěstí stalo, rostly pomněnky. A když potom jmenoval tatarská jména, se kterými se seznámil na své pouti, jako Halimula Balibej, ke kterýmž jménům přidal celou řadu jmen vytvořených jím samým, jako Valivola Valivej, Malimula Malimej. Nezdržel se už nadporučík Lukáš poznámky, že vás kopnu vydobytku, pokračujte krátce, ale souvisle. A Švejk pokračoval dále se svou důsledností a když přišel až k náhlému soudu a generálovi a majorovi, zmínil se o tom, že generál šilhal na levé oko a major, že měl modré oči, které po mně točí, dodal potom v rýmu. Velitel od 12. kumpanie Zimmermann hodil po Švejkovi hrníčkem, z kterého pil mocnou kořálku od žida. Švejk pokračoval dál zcela klidně, jak potom došlo k duchovní útěše, jak major spal do rána v jeho obětí, potom obhájil skvěle brigádu, kam ho poslali, když si ho batalion vyžádal jako ztraceného. A předkládá je potom dokumenty před hejtmana Sagnera, že, jak je vidět, byl tou vysokou instancí brigády osvobozen z jakéhokoliv podezření, připomenul, dovolují si poslušně hlásit, že pan lejtnant Dub nalézá se u brigády s otřesením mozku a dá vás všechny pozdravovat. Prosím o linu a tabák z Geld. Hejtman Sagner s nadporučíkem Lukášem mezi sebou vyměnili tázavé pohledy, ale v tom se už otevřely dveře a dovnitř nesli v jakémsi džberu kouřící se itrnicovou polévku. To byl začátek všech těch rozkoší, na které čekali. Vy jeden zatracený chlape vás zachránili jenom prasečí hody. Švejku, dodal k tomu nadporučík Lukáš, jestli se stane ještě něco, tak bude s váma zle. Poslušně hlásím, že musí být se mnou zle. Když je člověk na vojně, tak musí vidět a znát. Zmizte! Švejk zmizel a odebral se dolů do kuchyně. Tam se opět vrátil zdrcený balón a žádal, aby mohl obsluhovat svého nadporučíka Lukáše při hodech. Švejk dostavil se právě k polemice kuchaře Jurajdy s balounem. Jurajda používal přitom dost nesrozumitelných výrazů. Jsi hodule žravá, říkal balounovi. Hodule žravá. Žral bys, až by se spočil. A kdybych ti dal nést nahoru i trnice, tak by se s nima na schodech pekelil. Kuchyně měla nyní jinou tvářnost. Účetní šichovatelé od batalionu i setnin mrsali podle hodnosti i podle rozpracovaného plánu kuchaře Jurajdy. Písaři od batalionu, telefonisti od kumpanie a několik šarží jedlo chtivě z rezavého umývadla i trnicovou polévku rozředěnou horkou vodou, aby se na ně též něco dostalo. Nazdár! To byl účetní Vaněk ku Švejkovi. A ohlodávaj jeden pazourek pokračoval. Byl u nás před chvílí jednoročák Marek a oznámil, že jste zase tady a máte na sobě nový mundur. Vy jste mě teďka přivedl pěkný šlamastiky. On mě postrašil, že ten mundur teďka nevyúčtujeme s brigádou. Váš mundur se našel na hrázi rybníka a my jsme to už oznámili přes batalionskancla i na brigádu. A u mě jste vedenej jako utopený při koupání. Vy jste se vůbec nemusel vracet a dělat nám tady nějaký tenhle to a nepříjemnosti s nějakým dvojím mundurem. Vy ani nevíte, co jste provedl batalionu. Každá část vašeho munduru je u nás zaznamenaná a nalézá se v seznamu munduru u mě, u kumpanie, jako přírůstek. A kumpanie má o jeden úplnej mundur teďka víc kvůli vám. A o tom jsem udělal taky oznámení batalionu. A teďka dostaneme z brigády vyrozumění, že jste tam dostal novej mundur. A poněvadž batalion mezi tím ve výkazech o ošacení oznámí, že je přírůstek jednoho kompletu, tak... A já to znám, z toho může být revize. Když se jedná o takovou maličkost, tak přijedou k nám z intendantstva, ale když se ztratí 2000 párů bot, tak o to se nikdo nestará.
1: Pane vrchní, no tak je tady někdo?
2: Dopach nám to tady řve, dopach nám to tady řve.
1: No dovolte, já že zvu.
2: Zvete, až nám v kuchyni nadskakou pukličky.
1: No dovolte, musím zavolat, když tady nikdo není, já jsem tady host.
2: Jo, jenže my jsme slušný podnik, pane. My no. Obsluhujeme jenom slušný hosty.
1: Ale jděte.
2: Jo.
1: A že tady nemáte ani nohu v celém lokále.
2: No, protože jsem všechny neslušný vyházel. Dostali držkovou a hybaj, hužu.
1: Je!
2: Prát u sebe, dajdle.
1: Kde máte vrchního?
2: Vrchní šel domů teďka.
1: Teď v poledne?
2: Jo. On tenhle měsíc překročil v tuzerech příjem, tak si dal padla, aby mu nekrátili penzi.
1: On je v penzi?
2: Jo, a má slušnou penzi. On je bývalý kominík.
1: Komeník?
2: Ano.
1: A dělá vrchního?
2: Jo, my bereme personál jenom z nejvyšších kruhů.
1: A vy sám jste taky jako...
2: Pochopitelně. Já jsem dělal průvodce cizinců na Gerlachovce.
1: Cizinců? No. To ovládáte jazyky?
2: No, ani ne, ono to nebylo zapotřebí. On tam nikdy žádný cizinec nepřišel. Ono se tam musí pěšky totiž, víte?
1: A, no, a jakou funkci máte tady?
2: No tak teď tady momentálně zastupuji vrchního.
1: Co, vy vrchního?
2: Ano.
1: A víte, že na to nevypadáte?
2: A, pardon, já jsem si zapomněl vzít ubrousek, promiňte, tak?
1: Fuj, jděte si, tohle je ubrousek, jděte s tím pryč.
2: No, pochop.
1: Ale dovolte, když jsou lítají nějaký chlupy.
2: No samozřejmě, když jsem tady jednomu servíroval chlupatý knedlíky.
1: Ale jděte.
2: Před chvilkou ho odvezli.
1: No, tak ty si teda nedám.
2: Pochopitelně, já bych ji vám ani nedal. No. Ty máme jenom pro cizince. A.
1: Tak máte jídelní lístek?
2: Na co, já ty blafy umím nazpaměť. Tak na co byste tak měl chuť?
1: No tak jsme tady na horách, tak bych si dal tak srnčí na víně.
2: Srnčí na víně, no. Byste si dal? No. Jo, já taky.
1: No tak.
2: No jo, ale kde dneska ukradnete psa? Každý si tu potvoru hlídá. Hlejte, dejte si vánoční guláš.
1: Už je dávno po Vánocích.
2: No vidíte, a my ho tam máme ještě.
1: Hlejte, víte co? No. Dejte ho praseti, jo?
2: Jo, to jsem zkoušel předevčírem. Milý pane, poprvé v životě jsem viděl, jak bylo čuníkovi nevolno.
1: A lidem to nabízíte?
2: No, pardon, všem ne. Jenom hostům. Dejte si vánoční guláš.
1: Ale já nechci vánoční.
2: Vypadáte tak dobrodružně, třeba to vydržíte.
1: Ale já nechci nic vydržet. Já se chci najíst a pochutnat si.
2: Co, tady u nás?
1: Ano, tady u vás.
2: Safra, vy ale musíte být vyhladovělej.
1: No samozřejmě. Teď už mám 20 kilometrů v nohou, no já už bych neudělal ani krok. No tak co tam máte k snědku, no? Nemáte tam něco od drůbeže?
2: Od drůbeže máme, jo, zadělaný dvorek.
1: Dejte s tím pryč a dejte mi něco jíst. Já jsem tak vyhladovělej, že se za mnou lidi ohlíželi.
2: A to dělá ten váš obličej.
1: Jak to obličej?
2: Vy jste strašně podobný jednomu, co tady vykrádá chaty.
1: No dovolte.
2: Ale ten byl mladší.
1: No tak.
2: A šikovnější.
1: No.
2: Vy byste se do takový chaty ani nedostal, jak tak na vás koukám. To byste si musel pozvat moji starou, víte?
1: No.
2: Ta by vám ji rozsedla a vy byste ji potom jenom vypaběrkoval. Pokažte, no jo, ten zloděj byl mladší.
1: No vidíte.
2: Ovšem zločin, ten vypíše svoje rysy i do mladý tváře. Takže nakonec vypadá jako ta vaše.
1: Prosím vás, netrapte mě a dejte mě něco jíst.
2: Jo, a máte vůbec na to?
1: No samozřejmě.
2: Jo.
1: Teď já vykrádám chaty.
2: Co to?
1: No vykrádám chaty.
2: Vážně?
1: No jo.
2: Pochopitelně. A tak promiňte, tedy to je něco jiného. My se do soukromých záležitostí našich hostů nepleteme, prosím.
1: No, mi udějte řízeček, ale aby byl ňam ňam.
2: Tak bohužel řízeček ňam ňam bychom neměli.
1: Ne.
2: Ale měli bychom tam hrášek. Kdybyste ten hrášek?
1: No hrášek!
2: Jo?
1: No ten jaký to má?
2: Ano. Pane prášek, jednou hrášek!
1: No počkejte, určitě vás neslyšel.
2: Ono pochopitelně, on má totiž zafačovanou hlavu.
1: No pro?
2: On každou chvilku v kuchyni uklouzne po bifteku. Včera se praštil ocapouch a padnul hlavou do ovaru.
1: Je. A co se mu stalo?
2: Nic, my jsme ho naštěstí včas rozeznali.
1: Jo.
2: Takže jsme ho neservírovali.
1: No tak dobrý.
2: Tak ten prášek, hrášek, jo?
1: No hrášek.
2: Ale prášek, jednou hrášek.
1: Podívejte se, neřvete tady a jděte mu to říct do kuchyně, ano?
2: Ne, pak tam já nesmím, my se spolu hněváme, víte? Já mu totiž chodím za ženou.
1: Jo. Za jeho ženou.
2: No jo, tady široko daleko nenajdete ženskou.
1: A co vaše paní?
2: A ta je jenom široko. Tak ten hrášek, jo?
1: Hrášek!
2: Rozmyslete si to!
1: Hrášek!
2: Tak se to vánoční gula. Hrášek, jednou hrášek!
1: No určitě vás neslyšel.
2: Ale on by slyšel potvora, ale když on tam není.
1: Jak to, že tam není?
2: Není, no, to víte, je poledne, tak šel někam na oběd. Pojďte, půjdem za ním, pojďte.
1: Co, fajn!
3: Vítám vás, soudruh Prebindo, do sedmého kola. Soudruh Prebindo soutěží v oboru Zvuky okolo nás.
4: Tohle vám prosím posílají státní pytlíkárny. A tohleto... Spojené řechtárny Národní podnik.
3: Ano, tedy soudruh Prebindo má až na jednu všechny kytičky. Jestli si vzpomínáte, vážení diváci, soudruh Prebindo ztratil jednu kytičku ve druhém kole, když nepoznal hlas vlastní manželky, který jsme natočili. Jen tak pro zajímavost, soudruh Prebindo, co tomu říkala vaše paní?
5: Děkuju za optání, první stání už máme za sebou. Já bych, promiňte, jenom chtěl poděkovat za ty pytlíky. Výborně se mi hodí, protože zítra ráno letím do Bratislavy. A potom bych ještě chtěl při této příležitosti poděkovat státnímu vojenskému nakladatelství za krásnou knížku, kterou mi poslali s názvem Jak řvát na lidi. Děkuji.
3: Ano. Ale... Ale teď už k věci, ano, váš odborný poradce vám tady připravil dvě dvojice otázek. Ano. Z toho dva zvuky máte za úkol určit a dva musíte předvést sám. Otázka první zní, co je toto za zvuk? Promiňte, to je po roce karotka. Já ho omlouvám, on je z toho soucování trochu přetažený, ale nám šlo... o tento zvuk.

0: Prosím, co to je?
1: No, já se domnívám, že to je zvuk rozjíždějící se nové bezhlučné tramvaje T37.
0: Ano, výborně. Výborně, gratuluju, soudru proběhnu. Já se vám přiznám, když jsem to poprvé slyšel, tak jsem si myslel, že je to buldozer.
1: Buldozer ten je mnohem tiší, kdeba.
0: Ano. A teď prosím druhý zvuk, ano?
2: Uvedí na tež můj rozuch a malý mokyš mama je, sama je, a je. To je žízejhodně.
0: Prosím.
1: No, děkuji. Já se domnívám, že to je nějaký projev pospátku.
0: Výborně, soudru proběhnu, ano. A ještě mimo soutěž, jen tak pro zajímavost,
1: ano.
0: O čem ten projev je?
1: No, snad jako obvykle, o ničem.
0: Soudruh Karotka, tak tedy druhá dvojice otázek, ano? Nejdříve máte za úkol předvést nám, jak byste na šoulačce vábil jelena. Tak prosím.
1: Jelena.
0: Jelena, ano.
3: Na šoulačce.
0: Jak byste vábil?
4: Pojď sem.
0: Ano, a to je všechno, ano. Končíte? Soudruhu Karotko, vezmeme kytičku?
3: No, já myslím, že ne. Otázka byla postavena tak, jak by soudruh vábil jelena. Tak já myslím, že on by ho asi takhle vábil.
0: Ano.
3: Otázka samozřejmě, jestli by ten jelen přišel, ale to...
0: Dobře, tedy formulací otázky vyhověl. Prosím, ano. A teď tu tady máme poslední otázku. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No?
0: Ještě jednou, prosím, ano. Předveďte nám, jak vyje šakal.
3: No, tak jak vyje šakal, soudruhu Prebindo?
1: Já jsem... si doma připravoval kukačku. Hele, jo?
4: Kuku.
0: Ano, to je sice hezké, soudruhu Prebindo, ale otázka bohužel zní, jak kuká šakal. Tedy jak vyje šakal. Výborně!
3: Ano, správně.
0: Tedy soudruh Karotka?
3: Ne, to bylo správně, soudruh zavil správně jako šakal.
0: Čili?
3: Penzum je splněno.
0: Výborně, mě by jenom ještě zajímalo, soudruh Prebindo, jak to, že jste na toho šakala tak najednou přišel?
1: Abych se přiznal, já jsem si tady přiskří prst.
0: Po roce, Karotka?
3: Ne, to není námitek, soudruh správně zavil a... proti prstu v šuplíku nemáme námitek.
0: Dobře, ano.
3: Správně,
0: tak tedy penzum je splněno, ano.
3: Ano.
0: Chcete postoupit do dalšího kola? Děkuji vám, soudruh Šakale, soudruh Prebindo. Klárko, prosím vás, upozorněte potom produkci, ať dají spravit ten šuplíček, ano? Výborně. A už tu máme dalšího soutěžícího, jejím soudruh Jan Jukajda.
5: Dobrý den.
0: A soutěží v oboru, co pijeme a proč pijeme. Prosím, posaďte se. A je to tentokrát jubilejní 10. kolo.
6: Tady vodárny Národní podnik vám věnují poukázku na bezplatné vodné. Prosím, pionýři z odolené vody vám nakreslili vodníka. A předseda JZD Vodňany vás zve na brigádu.
0: Jen tak pro informaci, soudruh Jukajda ztratil zatím 3 kytičky. Jednu za to, že káranskou vodu považoval za močofosfátové hnojivo. Další za to, že benešovskou 10 pokládal za postřik proti muškám. A naopak postřik proti muškám zase určil jako zbuzanský mošt.
5: Ale víte, že jsem si na ten postřik tak zvyknul, že to teď pijeme doma s celou rodinou.
0: Ano, ovšem... dneska jistě, poněvadž to 10. kolo, budete pít jistě něco daleko lepšího. Klárko, buď tak laskavá. Ano, tady máme otázku pro vás. A protože je to konečné desáté kolo, máte za úkol určit obsah těchto 10 skleniček a jestli vám mohu napovědět, tak to jistě dneska nebude kofola. Prosím, můžete se třikrát zmýlit.
5: Ano.
0: Sklenička číslo 1, to je tady ta, ano.
5: To by mohlo být, řekněme...
0: Chtěl bych vás upozornit, že máte celkem 10 sklenek, ano.
5: Veltlínské zelené.
3: Správně, ano.
0: Výborně. Dál číslo 2.
5: Sklenka číslo 2. Tramín.
3: Výborně, ano.
0: Ne, ano.
5: Sklenka číslo 3. No jo, jo, jo, jo, jo. Miller Turgau.
3: Ano, velmi správně, ano.
5: Millerzík, ten bere. Ano.
0: Chtěl bych vás ještě jednou upozornit, že máte degustovat celkem 10 sklenek. Ano, ještě 7.
5: Oh. Vodka moskovská já.
3: Správně.
0: Pětka.
5: Vodka Výborová.
0: Výborovně, výborně.
5: Já, já, já, já, já. Jelínek, slivovice.
3: Ano, správně, ano.
0: Soudru Jukajdo, stačí jen degustovat. Nemůžete dopít do dna.
5: Kluku starostlivá.
0: Dobře.
5: Se podívám.
0: Můžeme pokračovat, ano?
5: Sám. V sedmičce? No jo, gruziňák.
3: Ano, já bych prosil celý název.
5: Dobrý gruziňák.
3: Právě.
0: Dobře.
5: Dál?
0: Oh,
5: já. Francouzský koňák. Le Frasson. Allons enfants de la patrie!
6: Soudru Jukajdo, tišej, prosím vás. Tady máte telegram z vodního díla Slapí, že se tam můžete zdarma vykoupat.
0: Ano, ano. Vám jistě přijde vhod, že? Ano.
5: Tak... No, ale říkejte mi žandíku.
0: Máte ještě degustovat zbývající 3 sklenky, ano.
5: Já vím, ale já nemusím.
0: No, nemusíte, v tom případě vám ovšem vememe květinku.
5: Já totiž... A jak se přiznal, já už nemůžu, já mám dole vůz.
0: Po roce Karotka...
3: No tak já myslím, že květinku nevezmeme, soudruh tady se směl třikrát zmýlit a je tady 7 sklenek, takže já myslím, že penzum je také splněno, že nelze nijak než blahopřát.
5: Děkuju vám, mistře, a napište zase nějakou legraci.
0: Když dovolíte, abych vám taky blahopřál.
5: Ano, děkuju.
3: Také přišel ředitel závodu, soudruh Bechyně.
7: Jménem závodu vám předávám...
5: Starý Bechyně se přišel ukázat národu!
7: Jménem závodu vám předávám výpověď.
8: No, tak co pak, pane?
9: Ale tak si představte, pane,
8: no,
9: že mě zase tuhle chytil Hexenschuss.
8: Berete brufen?
9: Debán, to mě nepomůže. Já byl na masáži, jo.
8: No.
9: Bylo to dobrý, ale stálo mě to 1500 korun.
8: Už to je nějak moc, ne?
9: No, ona je to nějaká nová masérna, jo. Eva se to jmenuje. Nedávno to u nás otevřeli, no. Ona to vzala důkladně, jo. Se vším všudy. Stejně mi to nepomohla.
8: No jo, a co vám všechno tak masírovala?
9: No hlavně prosím vás tajdle, jo, jak mám pod břichem, jo. Tajdle.
8: No to mi nemusíte ukazovat, já to mám taky.
9: Takovej malej výstupek. Přitom to tam mám už léta. Vůbec mi to nevadí. Ani mi to nepřekáží.
8: Jestli vám to třeba nechtěla nějak odstranit, víte, aby se vám to nedostalo do zipu?
9: Ona říkala, že prej by mě pomohli nějaký svatojánský broučci. Co to kecám? Z španělský mouchy. Já povám sestro. A kde si je mám nachytat?
8: No právě. No,
9: kvůli tomu nepojedu do Španělska. A ona má v nějakým letadlovým centrumu.
8: Cože?
9: No říkala Eros. No to je jako Aero, ne? Jako letadlo, ne?
8: Prosím vás, co to je za nesmysl, já vám poradím. Až vás to vezme, dojděte si do toho reumatologického ústavu, víte, tam jsou takový ty starý, dobrý, poctivý sestry a taková sestra, ta už ví, co s tím má dělat.
9: To víte, no. Že jo, taková bába se k tomu umí postavit. To není jako ty mladý fuchtle, když ona tam prosím vás stojí, sukinky nad kolena, ještě při tom kojí.
8: Snad ne.
9: No jo, teď ona si ani nestačila oblíct pod prsenku. Káča pito má rádio na plný pecky, v životě tam nepáchnu, v životě.
8: Při vás, kde vy jste to byl? Nesvítili tam náhodou takový červený světýlka?
9: No svítili. Červený, no. Oranžový,
8: no.
9: A na zelenou jsem šel.
8: Já nemyslím semafory, vevnitř, jestli nesvítili, vevnitř.
9: No vevnitř svítili jenom červený.
8: No jo, hlejte, až vás to vezme zase, jo. Upalujte domů, rozumíte? Řekněte manželce, ať vás našlape a máte klid.
9: To bych mohl, to bych mohl. Lidi od nás říkají, že prý ona šlape nejlíp z celý ulice.
8: Je přičinlivá.
9: To víte, že jo. No, mne nejvíce zajímá, ona má taky tyhle masáže, jo.
8: Jo.
9: No, a nejvíce zajímá o tyhle ty TIR.
8: No tyr.
9: No, a ona toho má moc, prosím vás, tam má nervy a to byste se divil. No zrovna dneska volala, jo, jak má ty nervy, že už měla v sobě od rána 10 Turků.
8: 10.
9: Víte, co to je logru? Na ten žaludek? 10 Turků, prosím vás. A dva bavoráky na spláchnutí. Uh-huh. A za celý den neměla v ústech jednoho Taliána snad.
8: No to je strašný. No já to chápu, já mám taky svý problémy s těma masážema, že jo, ale naštěstí kamarád mě poradil, že tady kousek dál bydlí nějaká paní Kadeřábková, taky masíruje a ta prej mě spraví.
9: Kadeřábková?
8: Kadeřábková nějaká.
9: Kadeřábková. Člověče, to, teď to by, člověče, teď to by mohla být moje žena.
8: Co je vás, proč
9: no, asi? No proč, no protože já se, podle toho, že já, se jmenuju Kadeřábek. No určitě, myslím teda. No určitě, Kadeřábek. No ale to už je trochu moc, ne?
8: Já jsem to nevěděl.
9: Čověče, tady už jde o zdraví.
8: No ne, já jsem zdravý jako řípa.
9: A mě jde o vaše zdraví, mě jde o její zdraví. A notabene, když jste ta zdravý, na co tam teda lezete? Pak se nedostane na ty, co to doopravdy potřebujou. Potřebujete to tak nutně?
8: No potřebuju, já už se klepu, mě už je úplně zlé, potřebuju.
9: Tak tam ještě jděte, helejte se. Řekněte jí, že vás posílám já,
8: no.
9: Na to ona hodně dá.
8: Ano.
9: Jo, a ať už nikoho jinýho nebere, že jí zkazuji jinak, že ještě nakonec zůstane v posteli.
8: Ježíš, děkuju vám, pane Kadeřábe, děkuju pěkně, děkuju, nashledanou.
9: Je to možný tohleto? Takovej mladý člověk a už má problémy. To já v jeho letech, jo, jsem si vždycky pomohl sám.

0: máš-li mě jen trochu málo ráda, roztomilá kiku kako, co máš oči černé jako noc a jejejejejejejejejejejejejeje.
1: Karliku.
0: Lavovo mom panka.
1: Karliku.
0: A je.
1: Říkal jsi něco?
2: Prosím, co?
0: Že to slyšel? Ne, nic neříkám, ale já tam.
1: To by se taky moc divila.
2: Čemu by se zdivila?
1: No, kdybys něco říkal. Nebo kdyby ses aspoň jednou všimnul místo koukání do těch pitomých šachů, že máš doma docela pohlednou, že roztomilou ženu.
0: To koukám, no. No podívej se.
1: Co?
0: Kolikrát se ti Boženko říká, když hrají šachy, tak na mě nemluv. Já to nehoru sám za sebe, tady jsem Karel, tamhle jsem jako rudla, chápeš to? To je rozpolcenost. No, já se nemůžu zůstat, teď mi to stálo, prosím tohleto střelce. Podívej se.
1: Je tohleto možný?
0: Ne, možný, to je jistý, já jsem měl tou koňadrou jít na E5. Já to přehlíd.
1: Ale já se neptám, kam jsi měl jít.
0: No.
1: Já ti říkám, že bys měl taky trošičku všimnout, že máš doma ženu.
0: No, já pokoukám, no.
1: Ale prosím tebe, jestli ti to teda prosím vadí, že tady sedím, tak já můžu jít. Večeři si udělají sám a já půjdu k mamince.
0: Božka, s tím letím nezačínej s tou vaší maminkou, tedy naší maminkou, že to dneska naše maminka, samozřejmě. No, ty jsi vzala jednou mě za muže jako manžela, tak prosím, budeme řešit dobrý i zlý společně.
1: Já ale já jsem si vzala za muže, já jsem si nevzala za muže chlapa, já jsem si vzala za muže... Čakovýho somnambula.
0: Teď by ses měla vidět, Čakovýho somnambula. To ti zas něco vlezlo tohle, to jaký pak somnambul. Kdyby přišel z práce, milující ženuška mě přistrčí večeři, no tak bych nehrál šachy. Já měl chuť před chvilkou zbodnout koně. Hlade. A ty si čteš, sedíš tady tak a pochopitelně, no.
1: Já, že si čtu?
0: Ano.
1: Já se učím.
0: No to je u tebe na stejno.
1: No. A to je velký rozdíl, ja. Rozumíš? Ty si přece ten řidičák taky nezůstal jen tak zadarmo. Jo. Ty jsi mě aspoň trošičku pomohl, víš?
3: Koukej.
1: A poradil.
3: Podívej.
1: Já přece vím akorát z ty příručky,
3: podívej.
1: Že...
3: Podívej.
1: Ale dej mi pokoj!
0: Podívej, jsem buď blbej nebo geniální, já jsem si dal obou strany čák. Podívej se na to! No a teď se můžeme bavit klidně. No. Když mi necháš dohrát, prosím,
1: no, tak
0: žádnou příručku nepotřebuješ.
1: Karičko, podívej se, já jsem z té příručky akorát pochopila, že auto má 4 kola, jo?
0: No.
1: A pátým, že se eventuálně řídí, když to někdo umí, že jo?
0: Od takže čeho kdybych... tady máš odborníka?
1: Jo.
0: No, takový tak. Teplý lidský no, slovo odborníka, to je na všechny možný příručky.
1: No,
0: Boženko, ptej se na co chceš, já ti všecko vysvětlím, prosím.
1: No, tak no. Na všechno, já bych chtěla všechno.
0: No všechno ne, já nejsem mixér. Musíme něco prostě, o co bys měla napřed zájem, potom zájem, co je méně a co je více důležité.
1: No tak, podívej se,
0: no?
1: Nejprv ten předstih.
0: No tak jo? To by až někde vzadu, víc. To začala z konce.
1: No,
0: no tak předstih to je, no předstih.
1: No.
0: No to když něco dřív, rozumíš mě. Předstih je vlastně

0: těžadlo.
1: Ano, samozřejmě. Ten motor se stává hlavně z čeho? Z několika děr.
2: Takže do něj prší.
1: Ale nebo to je tam kapota, prosím pěkně. Těm děrám říkáme odborně jak válce. V těch válcích si běhají písty. Abys to pochopila, ty to řeknu takhle. Podívej se, z něčeho, co je nám blízký. Máš flašku.
2: Jo, flaška.
1: No.
2: No, jen... samozřejmě, ty můžeš připadnout jenom na flašku.
1: Prázdnou flašku.
2: No,
1: v té flašce běhá špunt. Proč? Protože je tam volný.
2: Ano. Víš, že tomuhle tomu rozumím?
1: No, no, ta
2: flaška rozumím. Špunt rozumím. Takže
1: špunta běhá, pak je volný. No. Čili flaška, špunta, nahoře je svíčka.
2: No počkej, moment, tak je v té flašce špunt anebo svíčka?
1: Ale no ne, ta flaška je jako příklad. Flaška je válec, špunt je píst a nahoře je svíčka, no. Aby bylo co?
2: Do motoru líp vidět.
1: A co bys tam chtěla vidět, prosím, do
2: motoru? No já nic, ale ty tam furt strkáš tu svíčku.
1: Já tam žádnou svíčku nestrkám, prosím, ta svíčka už tam je, ta už tam byla, protože ji tam někdo namontoval, no.
2: Jo, kdo ji tam namontoval?
1: No ten, co ji vyrábí, ten automobil.
2: Ale prosím tebe, já jsem se tě neptala, kdo vyrábí automobil, já jsem se tě ptala, prosím, co je to předstih.
1: Prosím tě, ještě jednou, motor.
2: Motor, no.
1: Blok. Díry. Válce, nikdy ho počasat takhle. Tady je roura nějaká, já jsem píst. Podívej se, rozumíš, no. Nade mnou je směs, já ji stačím nahoru, nahoře je svíčka, najednou prc, bác ho, co udělá svíčka, dá jiskru. Já vybuchnu, lezu dolů, rozumíš, a to je ten zdvih. Chápeš to? Jenomže ono, ta svíčka, nedá ten čuc. Právě v momentě, kdy já jsem nahoře, ale o něco dřív, a tomu čucu se říká předstih. Předstih, mojí to jasný.
2: Ne.
1: To je tak jednoduchý. Cokoliv děláme dřív, než bychom měli je, co? Předstih neboli předzápal. Když něco uděláme později, tedy opak toho, když já třeba přijdu, mám přijít v 7, máme vždycky do kina na 8, já přijdu až v 8, tak mám co? Zpoždění zapalování.
2: A tomu já bych rozuměla. Protože to zpoždění zapalování ty máš furt. Jenomže do dneška si tomu říkal schůze.
1: No tak takhle se to nejde, podívej se. Jdu po ulici.
2: No.
1: No, dejme tomu po národní, ačko to je jedno po kterým, no samozřejmě.
2: To není jedno.
1: Tu, krásně, koukám.
2: Moment, s kým?
1: Když jsem píst, s kým by mohl jít, nemám ruce,
2: no,
1: že?
2: No, jen aby.
1: Jdu po národní,
2: no.
1: Koukám před sebe, abych ho něco nezakop, a najednou přede mnou se něco zavlní, a co vidím? Ženská. A já zažehnu, páč, je to kus.
2: Ale to je zajímavý,
1: no.
2: To mě zajímá. Doma sotva doutnáš, jo? Ale na veřejný ulici to...
1: Co mluvíš právě, mě jde o auto? Ale najednou mě se otočí, když já už jsem zahořel a vidím stará baba cvíkr bradavice. No, čili jsem měl zbytečný předstih.
2: Dobře ti
1: tak. Je to jasný, no
2: tak. Dobře ti tak. Nemáš se koukat za ženskýma, protože máš?
1: Doma rozlomilou ženu, samozřejmě, ale já jdu mu ne kvůli ženě, ale kvůli večeři. Abys to pochopila, mám hlad.
2: No.
1: Sednu, žena už nese na stůl vonící mísu ovocných knedlíků.
2: No,
1: ale zapomněla v kuchyni tvaroh.
2: No.
1: Tak jde pro ten tvaroh, a protože já už mám hlad, tak za jiný zálí nepočkám, až ona se vrátí, ale bafnu jeden knedlíček. Kyselá švestka z drn sluzí těsto. Tvůj, zbytečný zápal.
2: Prostáku, no. Tak já si dělám špatný knedlíky. No je tohle to možný.
1: Božka.
2: Tak já se mu tady čmuchtím každý den z večeří a pánovi to není vhod. No tak prosím, tak si jdi za tou babou s tím cvikrem.
1: Boženko, necháme to. Ty se uč, já si budu hrát šachy, buď tak laskavá.
2: To by se ti hodilo, viď?
1: No.
2: No. Mít sám řidičák, jo? A no. Za tím bys asi tak jezdil,
1: co? A za tím
2: tak ti to povím. Za ženskýma.
1: S tímhle tím profilem. S těma bradama, prosím
2: tě. Ale o těch, co já mluvím, víš, ty na tohleto. Nekoukaj, ty koukaj na auták. Za volantem může sedět třeba žirafa, nebo ty. Ty hlavně, když máš MBčko, to je dobré.
1: To je výborné, už jsme zase doma, ty potřebuješ dělat zkoušky, ale já jsem ten vyvrhel. Kdybych přišel domů na večeře, já bych nehrál hrem šaky, ale bavil bych se s tebou na večeři.
2: No.
1: Takhle musím svý negramotný ženě vysvětlovat, to každá jiná by to pochopil, každý jiný by to pochopil, kdybych jí to vykládal, jen ty ne, ty nepochopíš, co to je předstih.
2: Jenom se nezblázni, no. Tak já ti teda povím, co je to ten předstih,
1: to
2: víš?
1: Zvědav.
2: To je intuice, víš?
1: No.
2: A ty já mám zaplet pámbu dost pro oba.
1: Jenomže motor je mrtvá věc, ten nemůže mít intuici, víš?
2: Jenomže Karliku, ty jsi živej až moc,
1: no.
2: Víš? Já ti řeknu takovej příklad,
1: no,
2: jo?
1: By tak hodná.
2: Jdeš po národní, jo?
1: No,
2: jdeš,
1: jako píst, jo?
2: Jdeš.
1: Jako já?
2: Souráš se, víš, jako ty. Pač jiný by už by byl dávno doma, jenomže ty, old, ty máš ten pozdní zážeh, jo?
1: Ano.
2: Koukáš se před sebe, to jo, ale ne, abys nezakopil. Ale protože před tebou se vlní taková ta zrzavá svíčka, jo?
1: No.
2: A ty se valíš jako píst. Vlastní ženu si neviděl.
1: No.
2: Protože jsi byl zažehlej až za ušima. Jenom vyvolíš.

0: odpočnout, jo? A říkal si Karlíku, že baba s cvikrem se otočila, jo?
1: Pravice, ano.
0: Já ti dám babu s cvikrem. Šťava jízna se otočila, jo? Jenomže hod, na tlouštíka svíčka neprskla, jiskra se nekonala, což bylo tvoje veliký štěstí, víš? Protože já bych vám jí prskla oběma, tobě jednu navrch, ty zážehu a prskla bych ti s předstihem. A já ti teď jedno řeknu, teď aspoň víš, proč není večeře a proč já půjdu k mamince. Ty erotický karburátor!
1: Bože!

0: přehlídce nezařazených textů se dostáváme k představení Lijavec.
1: Tentokrát však nejde o přednášku, ale o pokus vymyslet na dané téma anekdotu.
2: Napadlo, když tady kolega Čepelka o těch anekdotách hovořil, jestli bychom nemohli udělat takový pokus. Možná, že to nevyjde, ale za pokus by to stálo. Totiž, abychom se na vlastní kůži přesvědčili, jak je obtížné vymyslet úplně novou anekdotu, že bychom zkusili nějakou třeba jednoduchou vymyslet, ne?
3: Teď?
2: Teď, no, tak je vás tady celkem 5 inteligentních lidí. Tak jste tu celkem 4 inteligentní lidé. Hrom, abychom na něco nepřišli. Nejlepší by bylo, kdybychom si stanovili napřed nějaké téma, no, abychom se sjednotili. Nešvar nejlépe, kdyby to byl nějaký. A na ten se zaměřit. Nezná, nepamatuje si někdo nějaký nešvar? Kolem nás v životě je spousta nešvarů. Třeba doktor Kašpar, nespomínáte si vy stále? Si stěžujete na něco?
4: Ne.
2: Najednou. Mister sportu?
4: A co takhle ta opožděná vykládka vagonů?
2: No, to je pěkný nešvar. Řeknu vám, kdyby se nám podařilo na tohle téma vymyslet trefnou anekdotu, že by se našemu hospodářství ulevilo. Protože kolegové jsou zvyklí pracovat vědecky, já rozdám papírky, aby si mohli dělat poznámky. Tak, prosím bych vás teď o trpělivost, protože to nepůjde snadno. A taky podotýkám, že není třeba tu anekdotu vymyslet celou, stačí, když třeba někdo nakousne a druhý třeba inspirován ji dodělá. Kdyby vás něco napadlo, tak se přihlásíte. Už?
3: No, já bych to zkusil. No. Teda, nevím, jestli to bude úplně dotažené.
2: Ale...
3: Tak na slepé koleji stojí už měsíc vagon plný sýra. A sekretářka říká řediteli velkoobchodu, pane řediteli, co s tím budeme dělat? Přednosta na nádraží si stěžuje, že už se to uvnitř hýbe. A ředitel povídá, no tak počkáme ještě další měsíc a on vyleze sám.
2: Já myslím, že na poprvé to nebylo špatné, jenom jestli jsem tomu dobře rozuměl. Hýbali s ním červy, s tím sýrem. Ještě někdo má něco? Ano?
4: Taková hádanka. Co to je? Stojí to na slepé koleji. Ale pozor, stojí. A přece se to hýbe.
3: Není to, doufám, ten můj vagón s tím sýrem.
4: Je.
2: Takže to je vlastně ten týž vtip.
4: Dobře, ale formou hádanky, ne?
2: Ano, formou hádanky. Ale přátelé, ty červy už bych opustil. Zkusme na to jít úplně z jiného konce.
5: A nevadí, když to bude tak trochu košilatý?
2: Já myslím, že když to bude vkusné, tak to sneseme.
5: Tak, na slepé koleji... Stojí už měsíc vagón plný pánských košil. A pak je tam zas ta sekretářka, ten ředitel velkoobchodu a ten přednosta stanice. No, je to celkem podobné, jako tady říkal kolega Čepelka. Jenže místo těch červů bych tam dal moly.
2: Já... jsem rád, že to kolega Vozáb řekl, protože aspoň víte, jak je těžké vymyslet dobrou anekdotu. Ale my jsme se dostali do takového stereotypu. Ono to nemusí začínat tou slepou kolejí. No.
6: Mě inspiroval tady kolega docent Vozáb Straka s tou košilatostí. Víte, ono je skutečně dobře, když je vtip trochu lascivní. Ono to má takový větší říct, že? Tak. Na slepé koleji stojí vagón plný dámských podprsenek.
2: Ale doktore, je tady i mládež.
6: Podprsenek číslo 1.
2: No a dál?
6: Tak dál to ještě nemám, ale... Kdyby si s tím člověk trochu pohrál...
2: Tak na tom ještě pracujte a my dáme příležitost někomu dalšímu. Ale já znovu opakuji, abychom se dostali z té slepé koleje. Totiž jakmile začneme na slepé koleji, tak zase to bude ta sekretářka, ředitel velkou obchodu.
3: Tak na koleji.
2: Prosím vás, ne na slepé.
3: Ne. Na koleji stojí vagón plný slepých patron. A sekretářka říká řediteli... Pane řediteli, ty slepý patrony budeme muset vyložit, protože sami ven netrefí.

0: profesor Čepelka je nejlepší zatím.
1: Já už jsem stihnul. A bude to jinak. Ty podprsenky ruším, na to zapomeňte. Taková pěkná, kyprá, 30letá sekretářka říká řediteli velkého obchodu. Pane řediteli, na slepý koleji stojí úplně prázdný vagon. A ředitel říká: Zuzanko, vy divoško. A Zuzanka na to: ale pane řediteli, na co vy hned nemyslíte?
0: Taky by to šlo, no. Ale zase se nám z toho nějak vytratil ten nešvar.
1: Je tam zase ale jiný nešvar.
0: Jaký?
1: Je tam zneužívání prázdných vagonů.
0: Ale to nás, myslím, tak nepálí. Tak, přátelé, jestli nemá někdo úplně nový nápad, který by tomu dal jiný směr, tak bychom s tou anekdotickou tvorbou přestali. Viděli jste sami, že...
2: Já bych
0: to...
2: se...
0: No, ještě, ale jenom myslíte, že to nezačíná na slepé koleji.
2: Ne.
0: Sekretářka, ředitel velkou.
2: Ne, nic takového. V Africe. Pravé poledne, vedro, 50 stupňů ve stínu, u bambusové chýše sedí černoch a černoška. A najednou okolo běží taková veliká, beztvará, nažloutlá hmota. A ta černoška se ptá, co to je. A ten černoch povídá: ale tady nedaleko na slepý koleji stál už 2 měsíce.
0: Tak dost. Téma anekdoty opustíme. Teď je tady řada dotazů okrajového rázu. Tak třeba, věřil Jára Cimrman v Boha? Tak to je dost těžká otázka. Je obtížné na to jednoznačně odpovědět, protože se zachovalo pouze svědectví z Cimrmanova deníku, kam si Jára Cimrman poznamenal: jsem bezvýhradný ateista, až se bojím, že mě pán Bůh potrestá.

Dobrý večer, přátelé, dobrý večer. Dovolte, abych vás přivítal na svém pořadu, který jsem si nazval Chvála pohybu. Proč chvála pohybu? No, to je tak. Můj oblíbený autor, Jerome, který napsal ty báječné Tři muže ve člunu, napsal ještě jiné knihy a mezi jiným taky takovou malou, tenkou, útlou knížečku, o které moji přátelé tvrdí, že byla psána o mně. Není to pravda. Vznikla konce minulého století a já mám písemné doklady, že jsem tu ještě nebyl. Ale oni tak usuzují, protože ta knížka se jmenuje Lenivé myšlenky lenivého člověka. A tam má větu, kterou jsem si oblíbil, často ji cituju. On tam píše, miluji práci, celé hodiny se na ní vydržím dívat. A já začínám tento pořad takovou obměnou té věty, já zase říkám, já miluji pohyb, celé hodiny se na něj vydržím dívat. A když sedím v pohodlném křesle doma a když vidím, jak naši kluci na obrazovce jedou nebo běží vpřed a slyším ty ochozy, jak zvou tím majestátním plurálem, jedeme, jedeme, tak mám pocit, že i já jedu. Oni se pohybujou, já se spadávám. Proto se na to dívám. Ale já nechci děsit přítomné dámy, že by to mělo být o pohybech sportovních. Ne, ne, ne. Já vím, že mezi ženou a sportovním pohybem vládne takové určité nedorozumění nebo neporozumění, aspoň před televizorem. Nevím, možná, že tady je to jinak. Já usuzuju jenom z vlastní osobní zkušenosti, že moje žena za 39 let manželství ještě nepochopila, co se hraje na dva poločasy a co na tři třetiny. Nepochopila. Ona se spokojí tím, že mi k televizoru přinese třeba kávu nebo víno, anebo taky podle toho, s kým hrajeme, prášky na srdce. A spokojí se takovým prostým uklidněním. Já říkám, dneska je to dobrý, dneska to máme dobrý. V Brance je Lendl, to je dobrý. A to jí stačí uklidnit, odejde, já se můžu v klidu dívat. Ne, nemá to být, přátelé, o pohybech sportovních. Má to být o nejrůznějších druzích pohybu, který se člověk a lidstvo během tisíciletí vyvinulo, aby zkrátilo čas i vzdálenosti. Obojí relativně, samozřejmě. Má to být tedy o nejrůznějších druzích pohybu. Každý pohyb, který konáme, každý, i sebe menší, má tři fáze. Ta první je myšlenková v hlavě. Něco nás napadne a my to provedeme. A nemusí být v hlavě. Jsou taky takové pohyby z míchy. Nic nás nenapadne a my to přesto vykonáme. Ta druhá fáze je fyzická, tedy tělesná, to je to provedení toho pohybu. A třetí může být společenská nebo právní, podle toho, kam až ten pohyb dopadne. Já uvedu konkrétní příklad. Ještě za svobodna, když jsem se svou ženou, jak se říká, chodil, tak jsem ji vzal na operu. Proč? No, proč? Abych jí ukázal, že jsem kulturní člověk a že i po této stránce si se mnou lecos užije. Pardon, že aspoň po této stránce si se mnou lecos užije. Prostě vzal jsem ji na operu a o přestávce po prvním jednání jsme se procházeli po chodbách divadla. Zdůrazňuji slovo po chodbách a radím dobře. Když už jste na opeře, tak o přestávce projděte všechny chodby. Nikdy nevíte, kdo všecko tam je a kdo všecko vás bude považovat za kulturního člověka. Je nutno projít všechny chodby, zdravit, mávat i na cizí lidi, to je jedno. Upozorňovat, hele, jsem na opeře, vy taky, ano, jsme kulturní lidé. Skončila přestávka a my jsme se vraceli takovým postranním bočním schodištěm na balkon. A jen jsme tam vešli, tak v tom ohybu toho schodiště už za roh vcházel pán s dámou. A já na první pohled zezadu si říkám, hele, kamarád, tak jsem mohl upozornit, že jsem tam taky a prostě jsem ho zezadu nakopl. On se otočil, vrátil se o ten půl krok, vypadal velice udiveně, vypadal úžasle, ale hlavně vypadal jinak. On nejenže jinak vypadal, on to někdo jiný byl. Teď já jsem se cítil povinován se omluvit, nebo aspoň to nějak vysvětlit, tak povídám, prosím vás, nezlobte se, já jsem na první pohled zezadu myslel, že jste můj přítel. On se usmál a šel dál. Patrně i jeho zvykem bylo nakopávat své přátelé v hledišti operního divadla a v přítomnosti dám. Usmál se a šel dál. Kdyby tento můj pohyb viděli tři odborníci, dejme tomu psychiatr, choreograf a právník, no tak psychiatrovi by byla jasná ta první fáze, že? Choreografovi ta druhá, ten by ocenil tu druhou, protože když uvážíte, že on byl o čtyři schody vejš a skoro už za rohem,
a že moje noha tedy musela obsat oblouček a obsala. No tak choreograf by byl nadšen tím provedením. No a právník by si počkal, kolik vám bude požadovat, kolik já zaplatím a kolik vám by z toho mohl mít. Je samozřejmě, že při takovéto akci vždycky fandíme tomu menšímu, slabšímu, ale chytřejšímu. Vždycky fandíme Davidovi proti Goliáši, Charlie Chaplinovi proti tomu Hromotlukovi těch jeho filmů. Já už nevím, kdo z nás dvou na tom hledišti operního divadla byl menší a kdo slabší, ale jedno vím bezpečně. Vím, že chytřejší byl on. Proč? Protože se usmál a šel dál. A udělil mi tak celoživotní lekci, jak přijímat kopance omylem. Usmát se a jít dál. No, a pak opera slavně pokračovala. Nádhera, miluju Traviatu. A vůbec celýho Puccinio, celýho. Ale vraťme se k pohybu. Přátelé, první pohyb, který konáme, je chůze. Začínáme chůzí. No, chůze. Napřed se batolíme, o tu název batole, že jo? Slováci mají přesnější termín lezůně. To je přesnější, lezůň. Byla vyslovena taková zvláštní teorie, dokonce byly dělány pokusy, že batole nebo lezůň, to je jedno, je dříve schopno plavat, než chodit. A byly skutečně činěny pokusy. Batola ta byla nořena do bazénu, samozřejmě, že cizí, se svým by to nikdo nepodnik. Nikdo, když vzpomene, co dřiny to dalo ještě před početím. Do bazénu a praxe ukázala, že batole skutečně dřív plave, než chodí. Já vím, ono to na první pohled, na tož pak poslech taky vypadá trochu šíleně, ale ono všecko na první poslech i pohled vypadá trochu šíleně. Když Pythagoras objevil tu svou slavnou geometrickou větu, nechtějte, abych ji tady citoval, já si pletu přeponu s odvěsnou. A když ji vymyslel, tak z vděčnosti bohům antického nebe obětoval 100 volů. A od té doby prý se při objevení každé nové poučky volové třesou strachy. No. Začínáme chůzí. Můj doktor mi říká, ty bys měl víc chodit. A dodává vždycky, lidstvo vůbec by mělo víc chodit. A já rád slyším ten dodatek. Říkám si, aspoň v něčem jsem na tom stejně blbý jako lidstvo. A nebo ono jako já, to je jedno. A tak se snažíme chodit, lidstvo i já. Jsou konány pochody, tu individuální, tu hromadné. Například do místa, kam už jsem byl mockrát poslán, se dneska konají masové pochody, ale ani to mě ještě nezlákalo, ještě jsem tam nebyl. Já k těm hromadným výpravám mám takový určitý ostych od doby svého raného mlada. Já když jsem chodil do školy, tehdy se říkalo obecná, byla pětiletá, dneska základní, nevím, kolika letá je teď právě, ale... Když jsem chodil do té závěrečné, tedy páté, tak jsem byl uznán jaksi jako nejlepší žák obvodu svého rodiště. A město, moje rodné město, mi dalo odměnu. No, finanční. Stipendium. No, stipendium. Diškereci. Zavědění. A moje učitelka zase za odměnu mě pozvala na nedělní výlet s klubem českých turistů na hrad Lopata v mém kraji rodném. No, rodiče šťastně, že klub byl vyznamenán, takže půjdou taky. A šli. Vyšlo se šíleně brzy ráno, ale šíleně brzy. Turisté podlehají takové nějaké iluzi, že ta ranní krajina je snad krásnější nebo co. No, prostě vyšlo se strašně brzy ráno. A hned na kraji města, na konečné tramvaje, ten vedoucí turistů té výpravy, ano, jak se to u turistů říká, předseda, přednosta taky ne, ten prostě ten nadturista, jo, vydal takový příkaz, řekl, přátelé, jsme v přírodě, zhluboka dýchat, a všichni hned začali
zhluboka dýchat. Je pravda, že někteří chvilkama zapomíná, ale ostatní hned šťouchali loktem zhluboka dýchat, zhluboka. A šlo se. Šlo se, dlouho se šlo. A turisti při pochodu rádi žasnou. A vždycky hromadně. Jeden turista se zastaví, zadívá se někam a v tom jsou všichni kolem něj a koukají stejným směrem. A on si třeba jenom nemohl vzpomenout na své telefonní číslo. A nebo naopak doufal, že ostatní popojdou a že musí být chvilku sám. Marně všichni hned kolem něj a koukali stejně jako on. Šlo se, zase se dál šlo za těchto zastávek a to už začínali zpívat i ptáci. Ano, to je vědecky dokázáno, že ptáci vstávají skoro tak brzy jako turisti. A to zase byly další přestávky. Ticho, klid, koňadra. A za chvilku zase, přátelé, ticho, ťuhík. Teď vznikaly spory, jestli koňadra je koňadrou, ťuhík ťuhíkem. Spory, které řešila moje učitelka. Tato vědět musí učitelka, ta je za to placená, že jo. Já sám jsem si od té doby osvojil takovou metodu, kterou tady vřele doporučuji. Lidé chtějí jistotu. Když někde vznikne nějaká nejistota, co je co, nebo kdo je kdo, tak já vždycky zasáhnu, třeba když se lidi přou, co to je za strom, tak já vždycky říkám, to je jilm, ten málo kdo zná. To byste nevěřili, jak jsou vám vděční, jak se na dálku svolávají. Maminko, maminko, pojď sem, tak tohle je jilm. Ten pán to zná, tady to je jilm. A co pak jilm, ten existuje. Ale já jsem si vymyslel třeba ptáka bužlatu. A to ještě tvrdím, že existuje bužlatka luční, lesní, polní, že s koncem jara odlétají na sever a na podzim se vracejí, protože nesnášejí ty zdejší vedra. Takže já nabízím lidem jistotu a lidi jsou mi vděční. No šlo se dál a to už se moji rodiče mezi sebou šeptem dohadovali, jestli ten hrad Lopata vůbec existuje, jestli existuje v našem kraji. Ale turisti je zaslechli a ujistili je, že existuje a v našem kraji. A ten, kdo nikdy neuvidí, že přijde pomoc. Šlo se a pak ten, jak říkám, ten nadturista, ten vedoucí, vyslovil další rozkaz, který jsem si oblíbil a opakuju ho na všech výletech. Řekl, stop, přátelé, stop. Teď něco málo pojíme a budeme se fotografovat. Tak jsme něco málo pojedli, fotografovali jsme se. A to už moji rodiče na sebe šeptem řvali, co jsem vlastně v té škole provedl, že jsem byl přizván k tomuto pochodu. A zase se šlo. Matka se chvěla, otec byl bos. Je nutno doznat, že hrad Lopata existuje a v našem kraji, tedy v plzeňském, ale zase je nutno odpovědně prohlásit, že ten, kdo ho nikdy neuvidí, nepřijde o nic. Je to zbořený. To je hromada kamenů, tam je taková gotická branka, tedy zbytek branky. Jenomže turisti, jak říkám, rádi žasnou. A zvláště, když dojdou k cíli, ti vám zůstali stát, Lopata. Znehybněli, já měl dojem, že zapouštějí kořeny. A hleděli na ten hrad v takovém zbožném zadumání. Zatímco moji rodiče hleděli na mě, jako kdybych to byl já, kdo ten hrad pobořil. Jestli tady říkám, že k tomuto výletu jsem nepřizván za odměnu, tak musím zase naprosto otevřeně doznat, že za čtvrt roku na to na reálce už jsem patřil mezi nejhorší. To víte, klukovi je 10 let, místo učitelů dostane profesory, ti mu od prýmy vykají, kluka to zblbne, je z něj darebák. Můj případ. A v terci jsme opět s profesorem třídním navštívili tak jeden kraj, Chocko, taky v našem kraji, tedy v plzeňské nebo v západočeském tedy. Byl to hezký výlet. Navštívili jsme zámek Trhanovský, Lomikarů, že jo, statek Jana Koziny Sladkýho v Újezdě, pomník Jindřicha Šimona Bára na výhledech. To je pomník, to je taková pyramida ze žulových balvanů, nahoře je sokl a před tím soklem stojí Jindřich Šimon Bár a kouká do kraje. Hezký výlet, hezký. Ovšem ve škole jsem se dozvěděl jiné věci. Profesor třídní povídá, no, tak příští rok pojedeme na dvoudenní výlet, ovšem nepojedete všichni, například nepojede Horníček. A dokonce se mě zeptali, jestli vím proč.
Já nemám tyhle přímý dotazy rád. Mě když zastaví na silnici nebo na ulici příslušník a řekne, pane řidiči, jestli pak víte, co jste provedl, tak já nevím, totiž já vím, ale já nevím, jestli přiznání je polehčující okolnost. A za druhé se bojím, abych nepřiznal ještě něco, co on třeba přehlíd. Takže bych měl ty přestupky dva. Takže já obyčejně říkám, no tak já to tuším, ale nechám si to radši odborně vysvětlit. A tady taky, já se řekl, pane profesore, já nevím, proč bych s vámi příští rok nesměl na výlet. Říkal, ne, tak já vám to řeknu. Dvakrát, horníčku, dvakrát za ten den jste zklamal mou důvěru. Za prvé jste začal předčasně cucat už ve vlaku bonbony. A za druhé jste svévolně šplhal po podstavci Bárova pomníku. Já do dneška nevím, od kdy se smí cucat. To mě ještě nikdo nevysvětlil. A za druhé, že jsem šplhal Bárovi na pomníku. Mně bylo 13 let. Já bych byl šplhal pod čemkoliv, co by tam bylo. Stoch slámy, zvrata od stodoly, keř, kalka, co tady. Kluk, prostě kluk. No. Jenomže on se obával, jako pedagog, se velice správně obával, aby to se mnou nerostlo. On si říkal, a co když nám to s ním poroste? Co když on nám začne o dalších 10 let později cucat už o půlnoci? A co když on nám o dalších 20 let později začne šplhat po fasádě Národního divadla? Měl pravdu, svým způsobem měl pravdu a ta obava byla správná. Do 50% měl pravdu. To cucání, přiznávám, se mnou roste. To jo. No tak nazvíme to přesně, to dneska už je to taková stařecká mlsnota. Já v noci vstanu, neprobudím se, ale vstanu, projdu byt, dojdu do špajsky, tam ukradnu cokoliv sladkýho, třeba pitlík rozinek, to je mi jedno, cokoliv sladkýho, a v sedě na posteli to s ním, celý. Zmačkám pitlík, zahodím, ráno se probudím, koukám, je pitlík, byl si v té špajsce, tak honem ho schovám do koše na papíry, pod papíry. Ale přijde žena uklízet postel a volá mě, pocem. Kde pak jsi byl v noci? Říkám, co blázním, jsem spal, ne? Říká, ne, ty jsi byl ve špajsce. Já říkám, prosím tě, já ve špajsce? Já ani nevím, kde ji máme. A ona nazvihne polštář a pod polštářem je jedna, jediná zatoulaná rozinka. Říká, tak se podívej. Říkám, co to je? Říká, no co by to bylo? Rozinka! A prosím tě, rozinka tady, ukaž. Vezmu, ochutnám. Říkám, co blázníš, prosím tě, tak sválně ochutnej taky, to je štěnice. Nedávno se mi stalo taky, v noci jsem stál, taky neprobudil jsem se a jenom jsem měl takovou představu, že v té plechové skřínce nad kuchyňskou linkou jsem zahlíd, znáte to taky, takovou tu krabičku, kde je naskládaný ovocní želé, že? Takhle tam leží šikmo jedno na druhé. Ovocní želé. Tak jsem došel, tiše otevřel skřínku, sáhl přes ty hrnky, abych nic nepokácel, vzal tu skřínku, odnesl do postele, otevřel, zalehl a pak jsem se probudil. To byly bombičky do sifonu. Takže tady ten profesor měl správné obavy, to přiznávám, že tohle se mnou skutečně roste velice neblaze. Ale to, že jsem šplhal Bárovi na pomník, To mě pustilo. Od té doby se nevyskyt velikán, který by mě přiměl ke šplhání. A to, že jsem příští rok nesměl takzvaně na školní výlet, to stejně dopadlo jinak. Skončila tercie. Já jsem si řekl, sakra, to byla zajímavá třída, to byla zajímavá učební látka. Vem si to ještě jednou. A tak jsem za rok jel s jinou třídou do jiného kraje, s jiným profesorem, ale jel se. To je tak, člověk se po letech ohlíží a chtěl by se některým kantorům omluvit a některým odprosit, některým poděkovat. Ale je pozdě. My se měli letos, máme teď září, sjezd, já se to stydím říct,
sjezd abiturientů po 50 letech. To už se nemají scházet lidi, ale kostely. Po 50 letech. A předloni, když se měli sjezd abiturientů po 48 letech, no tak sjezd abiturientů, to ještě jako vzpomínám, jak se sešla taková parta podivných individuí, že? Když jsme nevěděli, kdo je kdo, nebyli jsme si jistí, hele, tohleto, to je spolužák anebo školník. A teď jsme debatovali o tom, jestli ještě lepší mít žlučník, nebo už nemí žlučník. Dvě hodiny trvala vášnivá diskuse o vyměšování. A náš profesor, poslední dosud žijící profesor, se omluvil, že nepřijde, protože je se svou novou láskou v Tatrách. Tak nás ponížil, tak nás... Ano, člověk by se chtěl vrátit, některým kantorům poděkovat, jiným se omluvit. No, je pozdě, kantoři tu nejsou. A vždycky tady v tom účtování budou položky, které jsme měli dát a nedali. A položky, které jsme dali a dát neměli. A dokud člověk žije, ten účet nemůže být uzavřen. Nebojím se to slovo říci. Sním o tom jako o štěstí. Bylo to v parku před radnicí na Havlíčkově náměstí. Havlíček má tam sochu z kovu a hrozil městu Habsburkovu rukou sevřenou do pěsti, že hřích je omyl vzniklý z touhy dělat ti dobro. Tenkrát tušení neměl školák pouhý. Ještě tě neznal, Sokrate. A růže, chlapec hodný v celku, kradl pro slečnu učitelku. Chodil jsem asi do páté. Ve třídě první byl jsem ráno a vstříc jsem učitelce šel. Kradené byly, nevídám. Dneska už bych to neuměl. Nic netušíc, něžně kladla do vody na kraj umyvadla a já se štěstím přitom rděl. Pak usmála se. Bylo psaní. A ruka se mi počala chvět, že vzrušen nemohl jsem ani z tabule obsati pár vět. Dnes chodím už jen ostýchavě kolem těch růží. Kvetou právě. Směl bych si aspoň přivonit.

A tak jsem si tu vypůjčil pár veršů Jaroslava Seiferta, jimž děkoval své kantorce, abych poděkoval i já, byť opožděně, kantorům svým. No, člověk chůzí začíná a jde dál ve svých myšlenkách, ve svých činech, vymýšlí další pohyby, silnější, rychlejší, vymyslí třeba lyže, kolo. Obojí jsem zkusil, obojí. Lyže se nestaly mou láskou, nikdy. Zkusil jsem je, kluci mě vzali na kopec za Plzeň, přivázali mě k ním za nohy. Strčili do mě a já koukám, krajina se dala do pohybu. A proti mně, tak jsem začal zvát. Ten pohyb se zrychloval, já zesiloval zev, až jsem zjistil, že sám sebe už neslyším, a to jsem byl s hlavou v závěru. Vyňali mě, vysypali a lyže se mou láskou nestane. Ale kolo jo, od první chvíli, kdy jsem dostal kolo, láska na první pohled. A já dostal kolo pozdě, na kluka pozdě, tedy kluci mývají kolo v 6, v 8, v 10 letech. Jo. Já dostal kolo až někdy, no mezi 16 a 17 rokem svého věku, tedy až před maturitou, tedy na kluka pozdě, protože my jsme byli nemajetní. Ano, my jsme byli nemajetní. To o mě šiřka, ne že piju. Ale... Od první chvíle kolo veliká láska, jezdil jsem dlouhý tratě, na kluka dlouhý, Plzeň Praha třeba za divadlem, 90 kilometrů, to už jsem byl takovej vášnivý studentský ochotník, a tak jsem jezdil za divadlem a hlavně za svou láskou největší a dosud trvající za Janem Pivcem. Když Pivec hrál, tak jsem jezdil na jeho premiéry na kole z Plzně do Prahy. A jel bych zás. Já jsem nedávno tohle vyprávěl při tomto pořadu v Bratislavě. A tam jsem si uvědomil teprve tam před tamním publikem, že Pivec byl kdysi za první republiky několik let členem slovenského národního, tedy národného divadla. A tehdejší šéf činohry Ján Borodáč trval na spisovné slovenštině plným právem i u českých herců, ať už to byl Pivec nebo Dohnal a jiný. A Pivec přímluvil nádhernou slovenštinou. Ale sám ten Ján Borodáč nerespektoval češtinu tak, aby mu říkal Pivec, a říkal mu slovenský Pivoc. Pivoc. A Pivec si ta jeho O schovával do zásoby, do kapsiček, za ucho, do vlasů, do podvědomí, schovával. A jednou mu všechno ta jeho O vrátil. Jediným O. Krásným, velikým O. Nádherným. Byla generálka, už dekorace, světla, kostýmy, všechno, jak se říká, večer. V druhém obraze měl nastoupit Pivec a nenastoupil. A z hlediště Borodáč vykřik, stop, počkáme. Tak čekali 2 minuty, 4, 8, 10. Pak konečně vyšel Pivec na jeviště a z hlediště se ozval Borodáčův výkřik. Kde jste boli, pán Pivoc? A Pivec šel na rampu a řekl, bol som sroť. Za tímto obrem českého herectví jsem jezdil rád na kole. A jel bych zas, i kdybych hrál v černé príčope, jel bych zas. Ale nejdelší trať svého života, dodnes nevím proč, je otázka pro psychiatra, jsem jel z Plzně do Beskyd. Já jsem nikdy v životě předtím nebyl na Moravě. A najednou jsem si řekl, pojedeš do Beskyd, sám, na kole. To jsem už byl profesionálním hercem v plzeňském divadle, to bylo za války, tedy za druhé světové války. Tak jsem vyjel a kolega Štěpán Zemánek, který později byl vynikajícím hercem ve Státním divadle v Brně, mi říkal, hele, to pojedeš přes nás, Osek nad Bečvou. Zarastám, já tam budu u rodičů, o prázdninách, s náma můžeš být, jak dlouho budeš chtít, naším hostem. A už to zapomněl, jedu. Šlapu, koukám Osek nad Bečvou. Říkám si, Jirko, to jmenoval Štěpán, tuhle obec. Tak jsem zarazil, tam jsem se zeptal tamních, nějak tam šli kolem lidé tamní. Tak jsem se zeptal, kde mají Zemánkovi statek, pardon, kde bydlejí Zemánkovi
No ne, on už zemřel, já mu nechci škodit ani po smrti. Prostě kde bydlejí Zemánkovi, tak mě tam dovedli. Rodiči tam byli, Štěpán tam nebyl typný a říkali, ne, my o vás víme, syn nám říkal, že přijedete, pojďte dál. Uvedli mě, krásný podkrovní pokojík, tam vonilo dříví, dvougauč, manželský gauč, takový krásný. Říkali, to je váš pokojík, jak dlouho tady budete? Já říkám, no, když dovolíte až do rána. Oni říkali, a pak? Říkám, no jedu dál. Kam? Do Beskyd. Odkud? Z Plzny. Sám? Sám? Na kole? Na kole. A oni se na mě dívali tak, asi jako když hodíte korunu do automatu a nic nevypadne. Porouchaný přístroj. Ale pozvali mě k večeři, tak koukala blázen. To bylo 6 spojených stolů, tam se dělo asi 35 lidí. Večeřeli. Já si říkám, co tohle je, svatba, nebo křtiny, nebo co to je? Ne. To byly senoseči, tam se kosila tráva, tam celý ten kraj vonil tou pokosenou travou, tím čerstvým senem, to byla vůně v celém kraji. A ty lidi kolem těch stolů, to byly rodiny, to byly jejich rodiny, celý rodiny. Si tenkrát pomáhali, dneska zpívají. A v čele těch spojených stolů seděla neteř. Krásná. Krásná neteř. Tenkrát jsem si říkal, to je nejkrásnější neteř světa tohleto. Mně bylo 22 let. 22 let. A v plzeňském divadle jsem hrál ve Šrámkově létě Jana Skalníka. Toho lirického studenta z Prahy, který se zamiluje do té venkovské holky Stázy. A tam jí říká tu nádhernou větu. Čím to voní, Stázo? Rozmačkaný jahody a mlíko. A pak ta celá hra končí tím, že ta Stáza ho táhne za ruku z farský zahrady do luk a říká mu, pojďte jeno, já vám tam v lukách tak šťastně vzdychnu. A to už jde ponaračit dolů. A teď já jsem tohle prošel na jevišti jako roli a teď jsem to tady zažil ve skutečnosti. Skutečně léto, seno tam všude vonělo, tak jako tam. Na konci stolu Stáza, nádherná Stáza, já přes tu dálku těch stolů cítil rozmačkaný jahody a mlíko. Tak jsem si nutně řekl, dneska se bude vzdychat. A hlídal jsem si, během večeře jsem si ji hlídal, jenže skončila večeře a holka zmizela. Tak jsem říkal, no tak najdu. Vzal jsem kolo, objel oba břehy Bečvy, tam se koupala mládež, holka nikde. Tak jsem si řekl, aha, tak vzdychat se nebude. Tak jsem zapadl do toho svého podkroví, zapadl, usnul okamžitě, to víte, kluk, unavený z kola. Asi v půl jedním noci mě probudil pocit světla. Si říkám, to nemůže být ještě ráno, co to je? Tak pod dekou jsem tak jedním okem kouk, vyhlíd, koukám, lustr rozsvícený a s rukou ještě na vypínači stála neteř. Po špičkách šla a začala odestílat tu druhou půlku toho gauče vedle mě. Já si říkám, co to je, co se to děje? Jsou u nás kraje, kde hostu podají chleba se solí. Jsou jiný kraje, kde podají klobásky a slivovici. To všecko beru, ale co z neteří? Teď jsem nevěděl, co dělat. Jestli jako, že ještě spím, nebo že už jsem zvůru, nebo že zatím ještě spím a probudím se až potom. Taky jsem nevěděl až po čem. Ale ona si všimla mýho voka a říkala, já vás probudila. Já se omlouvám. A říkala, mně? Nemusíte, já už spím. Šup. Ale já spím. A ona říkala, viděl jste sám dům plný lidí, takže tohle je poslední možnost, která zbývá. A říkala, mně se neomlouvejte. Mně ne. To já jsem tady cizí vetřelec, klidně, prosím, si poslušte. A říkala, tak vám to nebude vadit. Já říkala, mně vůbec ne, prosím. Říkala, opravdu vám to nebude. Já říkala, ne, prosím. A říkala, to jsem ráda. Za mnou totiž přijel snoubenec a tohle je poslední volné místo pro něj. Holka odešla, vešel dvoumetrovej valach a mně se do rána zdálo, že v obsluhu cirkulár. To bylo jediné vzdychání té noci, které se konalo. A ráno jsem jel dál a projel jsem zvláštní obec, tedy, pardon, musím říct město, protože třeba bude slyšet moje žena, Valašské Meziříčí. A netušil jsem, že projíždím městem,
kde v té době už žije moje doživotní žena. A nemohl jsem to tušit, protože muž je primitiv, ten šlape od piva k pivu a neví. Ale co jí do dneška vyčítám, že ona to nevytušila. Že ona si ten den řekla, co to tudy projíždí? Moje budoucí štěstí. Nevytušila taky nic. Zamiloval jsem si beskydy, prošel jsem si je. A pak jsem si to namířila záměrně ještě na neděli, abych viděl kroje na Jižní Moravě. A viděl jsem kroje, nádherný. A zamiloval jsem si i tu Jižní Moravu. Před lety jsem seděl s primášem Slávkem Volavým u Slivovice, taky učil jiného s ním sedět. A říkám mu, vidíš Slávku, já jsem tak drzej, že jsem napsal jednu knížku o Kanadě, jednu o Benátkách a dvě o Jižní Francii. Ale chtěl a měl bych napsat o Jižní Moravě. A co mám psát? Nerozumím vínu, nerozumím hudbě. A on říkal, neblázni. Každý, kdo píše o Jižní Moravě, tak píše o víně a o hudbě. Vem to jinak, přijď sem, popuď tady 3 týdny, měsíc, 2 měsíce s náma, s lidma a píš o lidech, což je krásná rada a krásný pozvání. A člověk nemá čas, ale že si má, anebo si ho má pro takovou věc udělat. A tak ta Jižní Morava trčí v mém vědomí a hlavně v mém svědomí jako taková něžná, láskyplná čitka. Moravo jižní, šel jsem bystře zdí, hůl na rameni, na kabátě květ, ač kordulky tam mnohý půvab krý. Přemnoho krás tam můžeš uvidět, tak lehkou nohou prošel jsem kraj mnohý, hůl na rameni, na kabátě květ. A viděl kvěstí jabloně i hlohy. Když mi pak večer bolívaly nohy, pod věnec chmelový jsem znaven set a byl jsem mlád a šťastem. Šťastem? Kdo ví? Dost často na to člověk vzpomene, leč vzpomínání to jen málo poví. Na rameni jsem spával šenkýřovi mdlou pachuť na rtech maje z ječmene. A tak mi rychle prchala má léta, až uteklo mi mládí spanilé. Nakonec zbyla jenom hořká věta. Já nepoznal jsem mnohé krásy světa. Vyhnuli se mi tenkrát na míle. Dnes říkám si, můj Bože, je to škoda. Ta léta prošla jaksi bez kouzla. A dneska čas už na mém srdci hlodá. Tenkrát mi jako mezi prsty voda přemnohá z lásek uklouzla. A teď, kdy se mi z dálky připozdívá a kdy mě občas píchne u srdce, zdychá si smutně starý piják piva, už nikdy. Víno odjak živa, je pro krále a mudrce.

Tak jsem si tu opět vypůjčil verše svého milovaného básníka a nejsi ani králem, ani mudrcem, nemůžu než připít památce tohoto skutečného krále a mudrce české poezie a vzpomenout na jeho vzpomínku v jeho knize paměti, kdy se narodil, nad kolébkou se mu sklonili tři sudičky a ta první řekla, bude pít víno. A druhá řekla, a vždycky červené. A třetí dodala, a hodně. A tak mi tam chybí ta čtvrtá sudička, ta nejmoudřejší z nich, která by už tehdy řekla, a dostane pro nás Nobelovu cenu.

A tak i já mám pokaženou pověst tím červeným vínem. Všude, kam přijedu, mi je vnucujou. A já velice rád, velice často piju taky bílý. A oni se vždycky diví, vy a bílí, my jsme vás v životě neviděli u bílýho vína. Říkám, kde jste mě viděli? Na obrazovce nebo na jeviště, tam piju červený. Tam to bílý v těch reflektorech z tepla. V poslední době vlastně už mě vidíte jenom na jevišti s červeným vínem, protože od jisté doby velice moudré rozhodnutí. Víno vůbec do televize nesmí. Taky si všimněte, jak prudce stoupla úroveň programu. Takže já o víně moc nevím, já víno mám rád, ale vínu nerozumím. Já vycházím z takových dvou základních pouček, které o víně vím. Tu jednu mi řekl můj kamarád, řekl, hele, pamatuj si jediné. Bílé víno má být chlazené, červené víno má mít teplotu pokojské. Tak to je jedna. A tu druhou poučku mi řekl jeden moravský vinař, taky mě provázel sklepem, nasával koštířem to víno, že dával ochutnat. A taky se divil, že piju bílý. On říkal, vy a bílý? Já říkám, jo, velice často, velice rád bílý. Říkal, ale radši červený, ne? Já říkám, no tak radši červený. On říká, proč? Já říkám, to já nevím, proč. Říkal, vy to nevíte? Tak já vám to povím. Když pijete bílý, čuráte bílý. Když pijete červený, čuráte zase bílý, čili něco ve vás muselo zůstat. No a tyhle dvě poučky mi vystačí do životě s těma dušmi. No, skončilo kolo a každý kluk, který se projel na kole, zatouží zase dál, silněji, intenzivněji, rychleji. Další takový klukovský sen je motorka. To je věčný sen. Tak tato láska mi unikla, nebo já se unik této lásce, nevím. Motorka to už je pro mě příliš technická záležitost, šroubky, ventilky, šlaušky, to je něco práce. Ne. Poslední, co z techniky chápu, je skoba. Přesto mě ta motorka neunikla, nebo já jsem neunikl jí. To už je tak v tom našem povolání, myslím hereckém, že někdy děláme i to, co bychom normálně a zadarmo nedělali. No, já jsem dostal roli faráře, katolického faráře, to už je takový film pro nepamětníky, doufám, že je zapomněn. Roli faráře, já jsem se sám díval, oni říkali, no ne, to nebude nějaký starý farář, nebo starodávný farář, to bude moderní, současný, technický typ. Ten si v kostel zařídí mikrofon, káže přes amplifikaci, že střílí lukem, stříhá ovce, jezdí na motorce. To bude takový farář současný, moderní, technický. Víc jsem málem řekl pokrokový, to by byla volovina. A tak mě nachytali právě na tu motorku. Já jsem měl ještě mokrý řidičák na svoje první auto, jsem si řekl, fajn, role na motorce, beru. A oni říkali, pozor. To bude pětistovka. Já říkám, číslo mě nezajímá. To jsem nemyslel jako vtip, já nevěděl, co to je vtip. Až když to přivezli, tak jsem zjistil, že tady někde začíná jedno řídítko a daleko od toho vpravo končí druhý řídítko. Přijel s tím voják, instruktor, zkušenec, profesionál, který u nich na vojně učil jezdit další kluky na tom stroji. A povídá mi, hele, sedněte si do té lodičky, já vás napřed provezu tady tou obcí, abyste viděli, jak ten stroj pracuje. To byly Říčky v Orlických horách. To je vesnice na svahu, kde není 10 metrů silnice rovna. Tady buď doleva, doprava, nahoru nebo dolů, a tam není rovinka, nikdy. A já tam byl první den, tak jsem si sedl, říkal jsem si, fajn, porozhlídnu se po té obci, on si sedl na to sedátko, něco zmáč, na něco šláp, nevím, co dělal, to vyrazilo a já jenom vidím, jak se na nás řídí samoobsluha, kino, fara, hřbitov, národní výbor, škola. To lítalo, my jsme jak rachejtle prolítli tou vesnicí. Zatáčky bral smykem. On dojel na roh, dup na brzdu, dostal smyk, v kýženém směru vyrazil nahoru, smyk doprava, smyk dolů, smyk doleva, smykem. Prolítli jsme tou vesnicí, jak říkám, jako rachejtle. On mě dovezl zase před tu hospodu, kde jsme byli ubytovaní. Já vystoupil z té lodičky,
a šel jsem se převlíct. Ne, to, co vy myslíte, ne. Do kostýmu, do filmového kostýmu. Vyfasoval jsem takový overall na zip, jako mají piloti, těžké overall, kuklu, brejle a nastoupil jsem, až on říkal, teď já si sednu

jelo. Počítám takových 15 metrů, že to jelo. Pak to i s náma vylítlo ze silnice. A já najednou vidím, my jsme po lukách jeli dolů do údolí. A protože po lukách zásadně nejezdím, tak jsem pustil řídítka. On stál v té lodičce, držel ty řídítka. Rval nás někam stranou. No, zastavil nás o něco. Vytáhli nás nahoru a on povídá, já jsem vás neupozornil, že ta loďka tomu dává faleš. Vy, když chcete jet tam dopředu, tak musíte řídit tamhle doprava. A říkám, no a to jste mi neřekl. Tak si sedněte a jedem. Tak si sed, já si to namířil dopředu, tudíž jsem to namířil a nařídil doprava a vletěli jsme do sochy svatého Sebastiana vlevo. To byl druhý pokus a při třetím jsem vyvrátil švestku. Další zakázali, říkali, ne, to nebudeme riskovat, to budeme řešit střihem. Ve filmu se dá všecko vyřešit střihem. Já vycházel z fary, zapínal jsem zip, nasazoval kuklu, utahoval brejle, že? Motorka už byla nastartovaná, ta se chvěla, já na ní sedal, ovšem to mě museli odpřísáhnout, že se to nehne. Sedal, střih, což divák nepozná, a zády ke kameře v mým kostýmu vyrážel ten voják. Takže všecko, co v tom filmu tenkrát jezdil, všecko byl ten voják. Ačkoliv ne všecko, pozor. Jeden záběr jsem měl já, to se chlubím. Jeden záběr jsem celý já jel, v lodičce byla učitelka, tedy herečka v roli učitelčiny seděla. Já jel kolem kamery, dlouhý záběr, sám. Ovšem to mě 15 chlapů táhlo na laně. Ne, ve filmu se dá všecko vyřešit střihem, všecko. Kolikrát jsme viděli film s nehercem v hlavní roli. Žasli jsme, jak byl dokonalej a on ani neznal děj. To se dá všecko sestříhat, tak to všecko jde. Takže dneska už se motorky nebojím, tak už mě nehrozí ve filmu. A na milostné scény mám kaskadéry. A z téhož důvodu jsem si vždycky říkal, nikdy nebudu chtít auto. Nikdy jsem nezatoužil po autě a vydal. Ze všech pohybů, které člověk koná, o kterých tady mluvím, je auto můj nejmilejší. I když to je pohyb v sedě vlastně, že jo. Ale taky auto. Mnohé jsem pochopil až po letech praxe a jenom praxí. Autoškola vás naučí mnohé. To je jako herecká škola. Amu, jamu, damu, famu nebo co. Ale to podstatné získáte teprve na jevišti, teprve před kamerou. Mě naučili třeba v autoškole, že při rychlosti 100 km v hodině je brzdná dráha 80 metrů. Tak jsem se naučil tady čísla 80 a 100 a uměl jsem, ale jenom uměl. Nevěděl jsem o nich nic. Až když jsem je poznal na vlastní kůži a na vlastních nervech. Jel jsem, začátečník, silnice rovná, přehledná, dodaleka, předaleka, jedu, mám tam tu stovku. Tenkrát se to ještě smělo, dneska už ne, to neexistuje, dneska stovku, dneska 90, ale tenkrát jsem tam měl tu stovku a koukám v dálce, ve veliký dálce na silnici, kráva. Myslím zvíře. No ne, to musím dodat, protože řidič považuje za krávu každý, kdo se tam pojede. Ale tohle byla kráva, skutečně s rohama, kráva normálně. Šla přes tu silnici, zastavila se a zamyslela. To se stane. Ani kráva není chráněna před myšlenkou. Ne? Já jdu na brzdu a tady začínala ta brzdná dráha v praxi. Já jel dál. No kráva se mi zdála ještě malá v té své dálce. Já byl ještě klidný v tom svém voze, ale jak se blížila, tak se mi začala zdát větší než katedrála. A já jako každý řidič jsem myslel jenom na sebe, za sebe, tak si říkám, proč ta kráva tak pomalu brzdí? Zatímco ona si myslela, kdy pak ten vůl zastaví. Pravdu měla ona, samozřejmě pravdu měla. No zastavil jsem, asi metr od ní. A zajímavý bylo, že ona stála dál a koukala taky. Tedy ne, takhle s rukama, takhle na čtyřech koukala. A já koukal na ní, tak jsme na sebe koukali a já si říkám v té chvíli, ta kráva má krásný oči. A vzpomněl jsem si, že básníci antického Řecka, tedy ve starém Řecku, když popisovali krásu,

nějaké mladé ženy nebo dívky, tak říkali kravooká, kravooká. Pardon, kravooká, já jsem tohle vyprávěl v tomhle pořadu v jednom městě a v první řadě seděl pán, který mě opravil, řekl, pane Hodinčku, mýlíte se. Antičtí básnici nikdy neříkali kravooká, ale volooká, vždycky volooká. Já říkám, no tak já se omlouvám, mám reálku, nemám klasické vzdělání a pak já přes tu kapotu tak hluboko neviděl zase. Ale tehdy ve starém Řecku to byla pro ty řekyně, pro ty staré, tedy pro ty, hlavně pro ty mladé řekyně, to byla poklona, to bylo vyznamenání. Kravooká, to milovali. Já nevím, co by tomu říkal dnešní mladá holka, kdyby chlapec třeba na disku jí řekl, seš kravooká. Nevím, jestli by to brala jako poklonu. No, takže když to shrneme, hovězí dobytek má krásný oči. A to jsou ty věci, které pochopí člověk až na vlastní kůži. To se vypravuje o nějaké anglické dámě, že jela po Londýně a skočila červená. Tak ona nejenže zastavila, vypnula řízení a vyndala klíček od zapalování a čekala. Pak byla žlutá, tak zasunula klíček, zelená, tak startovala a nešlo to. Nejelo to. Tak byla červená, ale ona startovala už pro jistotu dál a nešlo to. Žlutá, zelená, nešlo to. A za ní seděl pán v autě a troubil, na klakson troubil. Tak ona konečně vyndala ten klíček a šla k němu. Povídá, vážený příteli, kdybyste byl tak velice laskav a šel tam za mě startovat, já bych tu zatím za vás troubil. Mockrát mám chuť tohle udělat, mockrát, ale chybí mě k tomu dvě věci. Můj klid a půvab té anglické dámy. Totéž se stalo jedné herečce v Praze, nebudu jmenovat, taky zastavila na červenou, nevyndala klíček, ale čekala, že? Běžící motor. Čekala červená, pak žlutá, zelená, jenže ona se zamyslela. To se stane. Ani herečka není chráněna před myšlenkou a přemýšlela, jak hrát Desdemonu, nebo Julii, nebo Roxanu, přemýšlela, prostě zmyslela a tam zase červená, žlutá, zelená, červená, žlutá, zelená, ale ona přemýšlela. Až přišel příslušník k tomu okýnku a povídá, milostivá, jiné barvy nemáme. Pardubicích zase jedna dáma, pozor, teď to vypadá, že vypravu jenom o dámách za volantem, ne, já si jich naopak vážím, jsou výborné řidičky, ale tady se skupily takový tři historky. Já to taky nevím o autě moc, já jsem laik, řídím rád a snad i dobře, ale nerozumím tomu, já nevím, proč to jede. Ačkoliv zase, aby za sebe nedělal větší hlupáka, než jsem, já svý věci vím. To já vím, že pod volantem mám takový hodinky dole. To nejsou hodinky, to má jenom jednu ručičku. A tu musím sledovat, to mě naučí, tu musím sledovat. Když dojde k nule, tak musím do zadního blatníku dolejt benzín. Protože podle nový vyhlášky se nesmí jezdit bez benzínu. A tato dáma toho nevěděla o autě víc než já, jezdila a u Pardubic, ale prý asi 4 km od města, jí praskl klínový řemen. Ona nevěděla, co jí to prasklo. Já bych to taky nevěděl. Já toho nevím víc. Já dokonce, když mě vyprávěli voní, že jí praskl klínový řemen, já nevěděl, jestli je v motoru nebo na ošacení. Prostě jí to dál nejelo. Tak ona stála na silnici, až nějaký spolujezdec nebo protijezdec jí nahradil ten její klínový řemen její nylonovou punčochou. Svázal, utáhl, řekl, to dojedete, to je dobrý, a honem do servisu a tam vám to vymění. Jenomže žena, to víte, to je bytost plná fantazie, snů, touhy. Řemen nebo punčocha, to je jedno. Servis. Po servisu ani nevzdychla. A jezdila na to dál a jela na to dokonce na dovolenou k Baltu. Tam jí to ruplo, tam pochopila, na co to jela. Tak se zpátky přes DDR dala táhnout, jak kdo jel, spěku, stán, až na naše hranice. A to je Klínovec na Teplice, má nahoře. A tam prý to jde dolů, já to tam neznám, a tam prý to jde dolů velikým sešupem svach a serpentíny.
A tam ji nikdo nechtěl vzít. Tam naši řidiči říkali, to, my si v těchto zatáčkách uvážeme ženskou za sebe, ne ani nápad. Ne. Tak tam čekala celý den. Až k večeru přijel tyrák, ta pojízdná stodola s vlekem. A ten řekl, paní, já vás vezmu dolů, ale já si vás nebudu vázat za sebe, to bych vás neviděl, já si vás přivážu před sebe a budu vás vlastně spouštět. Tak ji přivázal, spouštěl a tady, tvrdím, unikla našemu automobilovému průmyslu světová reklamní fotka, jak malá škodovka táhne veliký tyrák. Tam lidi vybíhali z domu, mávali, jásali, tleskali a ona za volantem se usmívala a za ní tyrák s vlekem. Ano, člověk nikdy neví, koho bude za chvilku potřebovat. To se vypravuje, jak jedou dva manželé dálnice Praha, Brno, Bratislava, že jo? Jedou ve výborný náladě, povídají si, poslouchají zákrutu a najednou v té zákrutě mezi dvěma písničkama je takový zoufalý volání, pozor, pozor, voláme dálnici Praha Brno, oblast Jihlava. Říká, to jsme my, poslouchej, co říkají. Voláme oblast Jihlava, varujeme, jeden řidič tam jede v protisměru. A ten manžel říká svý ženě, slyšíš, jak kecají? Prej jeden, já jich vidím 8. Tak každý řidič myslí v podstatě jenom za sebe a jenom na sebe a zapomíná, před chvilkou jsem tady řekl, protijezdec nebo spolujezdec, ale on v každý chvíli, když jedeme, tak jsme spolujezdci, kohokoliv, všichni jsme spolujezdci. Či na to by se mělo za volantem myslet, že nikdy nevíme, koho, jak říkám, budeme za chvilku potřebovat. Já když jsem předjížděl první nákladák svého života, to byl nervák, já jsem ještě neuměl moc jezdit, ale vím, že v autoškole mi říkali předjíždět klidně, pomalu, tedy pomalu, rychleji, nebo radši. Aha. Mít přehled do daleka, jasný přehled, a pak se pomalu vrátit do pravýho pruhu, aby on nemusel brzdit, aby se ho nějakým způsobem neohrožoval. Tak jsem předjížděl první nákladák svého života. Předjíždím a on byl pořád vedle mě. Já jsem furt jel, on byl vedle mě. Já už jsem si říkal, to je vlak, ne? A v tom slyším, za mnou se ozval klaxon, ale velice naléhavý, tvrdý klaxon, který mě plašil z té silnice, tak si říkám, pro boha, já někoho zdržuju. Tak jsem přidal, vrátil jsem se poněkud rychleji do toho svého pravého pruhu a kolem mě se myhla předjíždějící 603. A pán vedle řidiče stočil okýnko a obličejem brunátným až k mrtvici něco na mě řval. A zase vytočil to okýnko a jel dál. Já za ním a koukám, říkám si, to je 603. Ty ne, že jsi zdržel někoho, ty jsi pozdržel něco. A s takto nahlodaným svědomím jsem ujel asi 10 kilometrů a tam ta 603 byla zaparkovaná u lesa a ten pán už vystydlil. Tam seděl na pařezu a jedl salám. Já měl strašnou chuť vystoupit, zajít si za ním a zeptat se a říct, prosím vás, vy jste mě před chvilkou předjížděli, vy jste v té rychlosti něco na mě volal, já vás neslyšel, nebyl byste tak velice laskav a nezopakoval to soudruhu? Já se vsázím, že by to nezopakoval. Nezopakoval by to, protože ono z rychle jedoucího vozu se to líp řve než z pařezu. No, auto. Člověk je vždycky, jak říkám, spolujezdcem a jestli jsou tady neschody mezi dvěma řidiči, tak pak jsou tady dva naprosto nesmířitelné tábory a to jsou řidiči a chodci. Každý má svou pravdu, své zkušenosti, svou hlavu, že? Samozřejmě, že? Vždycky prý je vinen spíš řidič. A já tvrdím, že vždycky spíš chodec. Proč? Každý chodec nemusí být řidičem, kdežto každý řidič je taky někdy chodcem. Řidič umí myslet jako chodec, dokonce je častěji chodcem než řidičem.
Umí myslet na chodce a někdy musí myslet za ně. Ale chodec nemusí umět myslet jako řidič, nemusí být nikdy řidič. Já to vidím, tady je červeno-bílé zábradlíčko, tamhle je přechod. Proč on vychodil až tam? Tak si to veme tady šikmo přes křižovatku a diví se, že tam jede auto. Proč se diví? Protože každý malý český člověk, který z literatury už zapomněl všecko, na tož pak z poezie, tak jeden verš si pamatuje celý život a to je ten verš, že na pány v krytém voze taky jednou trhne. Už zapomněl, kdy to ten Čelakovský napsal a aplikuje to i na majitele Octavii a Trabant. A tak si myslím, že ano, řidič má svou hlavu, chodec taky má svou hlavu, obě se liší. A já bych chtěl tu první polovinu toho dnešního vyprávění skončit přípitkem těmto dvěma hlavám, řidičovi a chodcovi. Aby obě dvě vždycky zůstaly chladné, klidné, usměvavé a hlavně obě vždycky celé.

0: Babička mojí manželky zemřela. Byla to velice stará babička, asi 89 let. Tedy věk, kdy se truchlení mění na vděčnost, že se dožila tak vysokého stáří. Horší ovšem bylo, že umřela uprostřed zimy. A to v zapadlé vesničce na Šumavě. Jezdí tam sice autobus, ale tomu menší závěje vzhledem k jeho váze nevadí. Když se mi podařilo utěšit žal manželky do té míry, že byla způsobilá převozu na pohřeb, vyjeli jsme z Prahy. Tehdy jsem měl Moskviče. Za neustálého probírání babičiných dobrých vlastností, viděl jsem ji asi dvakrát, jsme ujížděli k hranicím. A tam se stalo to, co mě děsilo od okamžiku, kdy jsem se dozvěděl tu smutnou zprávu. Asi po 100 kilometrech jsme vjeli do sněhové bouře. Jelo se čím dál, tím pomalu do bouře řešit situaci. I když kožich na mě byl značně dlouhý, dědictví to po strýci, přesto jsem byl okamžitě jako by nahý. Po několika orientačních větách se stejně postiženými kolegy jsme začali společně vyprošťovat vozy. Dílo se nám celkem dařilo. Pomalu jsme vytlačili ze závěje všechna auta. Když ovšem došla řada na mne, na můj vůz, a já se u něho obrátil, abych dal příslušné pokyny, jak tlačit, s hrůzou jsem zjistil, že tam stojím sám. Hořce jsem pocítil tuto samotu a ke všemu mi ještě začal kornetět zvlhlý kožich. Za několik okamžiků se mi v něm pohyboval jako v obrovské rouře a vichr nepřestával. Naštěstí byla okna auta zapadená, takže andulka krizi ani nepostřehla. Mám zvláštní vlastnost. Maličkost mě dokáže rozuřit, ale čím je průšvih mohutnější, tím nabývám více klidu. Z mého kožichu už v té chvíli bylo takové menší oplocení, takže i kdybych byl chtěl andulce cokoliv okénkem vysvětlit, nemohl jsem se ohnout. A v tom přišla záchrana. Zprvu se mi zdálo, že je to Krakonoš. Ale kdepak. Byl to autobusák a z okénka na mě křičel, co se děje? Postěžoval jsem si na osud, konče slovy, nevěk světem vládne. Opáčil. Třeba se domnívali, že tím Moskvičem projedete sám. Ale v žádném případě daleko nedojeli. Mám lano, přivážu vás. Počínal si bleskově a já v něm spatřoval přímo nadpřirozenou bytost. Nevím, kolik lidí ví, že prokázáním laskavosti v podobné situaci je záchrance povýšen do polohy hrdinu, na které se nezapomíná. Cesta dál byla velice milá, i když to nebyla jízda, spíš pluhování autem. Do cíle chyběly už jen 3 kilometry. Přibližně uprostřed jsme narazili na skupinu nevděčníků, kteří tentokrát bez mé pomoci bojovali s další závějí. Místo škodolibé radosti mě napadla myšlenka, kterou jsem později realizoval. Obstaral jsem si lano.
1: Vážení posluchači, hlásím se vám z milánskej Laskaly. Z této velké a možno bez rozpakou povedať aj slávnej. Celkom slávnej opery. Tu na v Skale je veľa ľudí. Možno povedať jedným slovom,

0: Ako hovorí a biletári, povesme vypredané. Vypredané do posledného miesta. A to ešte mnoho ľudí čaká u pokladní s nádejou, že sa volá čo uprázdni. Keby volá kto s divákou bol odvolaný k svojej rodine. Alebo keby v priebehu zrazu ochorel. Pravda, stává sa aj to volá kedy, ale nie je to tu vlaskale tak častým zjavom, ako by si možno želali tie davy divákov, ktoré stojí vonku v takom, možno povedať, naozaj milánskom dažde. Teraz sa už podrieme na javisko. Beží nám už 38. minúta. Naozaj vzrušujúcej inscenácie predanej nevesty nášho skladateľa Bedřicha Smetanu. Hej, tak sa volá tento náš chlapec Smetana. Prepáčte, vážení poslucháči, Kecal spieva. Poďte ľudia, tak on rýchlo spieva. Na to priebieha zbor, teda o neho asi počuli. A teraz to vypadá tak tu vlaskale, že Jano podlahol a predal svoju Marienku. No Janko, Janko, to si zle urobil. To si zle urobil. No nedá sa nič robiť. No milí poslucháči, je to naozaj aj podľa libreta nášho chlapca Karla Sabínu. Počul som tu na v kuloároch, že Sabína bol takým externistom u tajnej policie. No neviem, čo je na tom pravdy a aj keby. Teraz možno vidieť aj pána pána dirigenta. Taký vysoký, trocha sivý je ten Karajan. Tento chlapec má také osobitné krstné meno. Herbert von sa volá. Hej, tak sa volá tento sivý Herbert von a dává teraz znamenie. Povedzme taký predem nacvičený signál takým klasikom. No chlapče, teraz nemôžeš ladiť. Na to si mal čas pred uvertúrou, teraz se dá na ostranu, zobuď sa. Prepáčte, vážení postukáči, na scéně zmetok. Neviem tu v reportérskej kabíne čo skôr počuť. Tak sa to sype zo všetkých stran. Kecal spieva, zbor mu toho vpadá, orchester hrá takú produktívnu hru. No neviem, nevyzerá to dobre. Možno aj vy počujete, ako to povestné, temperamentné talianské obecenstvo, ako ono pozbudzuje Janka. Aj predovšetkým, aj početná skupina našich turistov so zástavkami. Volajú na ňoho, never mu, ale komu? Joj, teraz aj predmety dopadajú na scénu. Nevyzerá to dobre. Ako sa mi Kecal zosmolil takú zmluvu a bude sa podepisovať. Naozaj, Janko, Janko, takto si sklamal Marienku divákov. Povedzme aj vás všetkých, vážení poslucháči, nevydržal. Teraz aj podpisuje. Chládne, ako si odmeranie. Ale predsa len podpisuje. Marne sa otáča až po zbore. Čo je psané, to je aj dané. Predal si svoju Marienku, predal. Nedá sa nič robiť. Tak to chodí v opere. Keď predáš, predáš. Keď čardáš, tak čardáš. Joj, teraz aj Krušína podpisuje. Pomalučky, neponáhlá sa? Tak by som povedal sedliacky, rozvážne váži každé písmeno. To šumu dává, pravda, trocha viac zabrať. Už je tam aj háčik nad písmenom, už spracováva aj i. Teda už tam Kruší, teraz trocha odpočívá. Otačia sa po Keselovi, ako by vyčkával, zbieral sil. Naozaj ostalo ešte 3 písmena. Jo, už tam aj sú, už to aj platí. Je hotovo, je hotovo. No, vážení poslucháči, a to je zlaskali všetko. Do počutia.
1: V Národním divadle je založen už léta letoucí takzvaný klub dobráků. Co to je? Je to klub těch, jak říká...
2: To si řekl hezky.
1: Jak říká Mr. Kohout, těch šakalů. Jo. A vím, že čestným předsedou byl Neboštík Řepa.
3: A po něm Pepíček Grus.
1: A no tak já myslím na vysvětlenou, co to je klub dobráků. To je třeba, když tady mezi námi... vidím tady kolegu Vrabce, tak si vzpomínám, jak jsme měli generálku na paničky Windsorský.
3: Ano, to byla moje velká role.
1: Ano, kde Brabec hrál toho milovníka strašlivýho, že jo, který má skoro všecky, Fenton se jmenuje, který má všecky ty a prostě to je jedna z těch shakespeareovských rolí, který
2: jsou... Na někoho, koho neměl rád.
1: Koho neměl rád, až tam není žádná příležitost, furt jenom něco vysvětluje, furt tam chodí a sedíme v klubovně po té generálce a ten guru se zadívá na toho Brabce, on byl ještě v kostýmu a říká mu, poslouchej Brabče, vidíš, to se říká, že se z toho Fentna nedá nic udělat.
2: No, já začal být šťastný.
1: A ten Pašava je šťastný. Říká, a když se člověk dívá na tebe, tak ono vážně ne.
4: No, jeden z nejkrásnějších brusovských vtipů je ten, říká, tak jsem se díval na tu zkoušku včera, no bylo to prvně v kostýmech, ale máš tam hezký fleky, tedy na tom kostýmu.
1: Nebo Pepíkovi Mixovi říkal, když k nám přišel, no, jak říkal, posejte člověče, takhle přišel z jeviště do šatny, říkal, posejte člověče, já jsem se teďka díval, co to ředitelství proti vám má, teď vy to děláte docela slušně. K novému kolegovi takový pomysl.
5: No. To býval taky háslo, to říkal velmi často, že jo. Šel si z jeviště a on říkal, no ale tak, ty to hraješ docela slušně, co ty lidi pořád mají?
1: Nebo to okřílený, budeš to hrát dobře, nebo jako vždycky? Tak to je asi klub dobráku, tak by...
2: No, nebo taky, jak jsi říkal, lidi se strašně baví mezi sebou.
1: Jak vylezeš?
4: Takový kolektivní čin dobrácký, to například bylo s tebou, Franto. To bylo přeci, no tak to jsme jednou, takhle prostě jsme Frantu zlobili, začal breptat na divadle, třikrát za sebou breptnul a někdo řekl klubovně, tak jako nemě říkal, vidíš, Tomáš, to, ty seš celý odpoledne v rádiu, pak přijdeš unavený a večer breptáš, nepřečtej si to a breptáš. No a ten říkal, no jo, to je hold z toho, to je prostě v neví kam a kde a pak nepřipravený do divadla. Franta to tentokrát omylem psal vážně a udělal šílený výstup.
1: No strašně jsem se rozhlobil.
4: Zjezdil.
1: No a teď jsou závistivý asi.
4: A teď to začalo. Prostě někdo na jevišti s ním mluvil a zaextemporoval nezlob se Františku. Teď telefony nezlob se Františku z klubovny.
1: A můžu šatný. Tě přerušit? No. To jsme hráli zrovna opory, jak se to jmenovali? Opory,
4: Nehráli.
1: Plody osvěty. A já jsem měl scénu se čtyřmi mužíky, se třemi mužíky, což byl Najman, Vojta a Řepa. A v té kuchyni tam jsem hrál toho sluhu, že jo. A ten Vojta se mě snažil na jevišti taky říct, nezlob se Františku. Vždycky jenom načal.
4: Nezlob si.
1: A teď chtěl říkat text, už to za něj řekl Standa Najman, to už za něj řekl. A Vojta se načal. Ale pamatuju, zas to řekl za něj, no prostě nepromluvil ani slovo jenom, protože mě chtěl nezlob se Františku. Já jsem pak přišel do šatny a to vyprahuji.
4: No a tak na zrcadle bylo nezlob se Františku, pak bylo za kloboukem cedulka nezlob se Františku, v kapsách,
1: kabátky. Ve všech kapsách, no. Prostě, v peněžence, v cigártašce.
4: No jo, ale ještě
2: cigaretu, jak se ještě zlobím.
1: No ne, přátelé, ale já to dovypravuju teď sám. Představte si, já jsem přišel domů, otevřu si výtah a ve výtahu byla cedule nezlob se Františku.
2: Ten den,
1: jo. Říkal, který uličník,
2: ten večer
1: ještě. Já jsem si říkal, který uličník, to se počkej, ale to jsem pak přišel domů a naši už spali, že jo, a já odhrnu dětu a tam byla cedule nezlob se Františku.
4: Víš, jak to bylo?
1: Jdu si vyčistit zuby. V tom kalíšku bylo nezlob se Františku.
4: Víš, jak
1: ráno jsem se holil, bylo v tom, no.
4: To Pepík Rus volal k vám.
1: Hildě.
4: A řekl Hildě, teda paní Filipovský, řekl, aby to ona, která jako má pro tyhle ty věci náramný smysl, tak rozestavila po celém kvalitě.
1: No a ta to přehnala, takže jsem to měl všude doma. Kam jsem se podíval. No a to je klub dobráků.
4: To je klub dobráků, tohleto. Jo, a když jsi tam mluvil o tom Vojtovi, teda s tím, že on nikdy nemohl domluvit vtip, právě v těchto těch plodech osvěty, tam já hrál toho podvodníka, toho...
2: Ano, a svoji roli, no.
5: Co jiné.
4: Ano, děkuji ti, Jedoušku. A Vojta se najednou v prvním jednání, když jsem tam přišel, tak se Vojta po mně podíval, dal se, já měl takový šátek přes oči a on se dal do strašného smíchu. Já jsem se začal prohlížet, jestli nemám nějaký tedy nedostatek v garderobě. A on se furt smál a pak jsem se ho ptal, čemu se smál a on říkal, já mám na tebe do třetího jednání ohromnej vtip.
6: Vzpomínáte v Plodech osvěty Zdeňku Bardovou?
4: No to byly brepty nádherný.
1: Slavný brepty.
6: No slavianofilové, že jo, to slavný slovo, který tam měla. Má přijít a prostě nějakou větu, kde má slovo slavianofilové.
1: Oni jsou slavianofilové.
6: A to jsme čekali vždycky všichni v portále, co z ní vyjde. Po každý její cti budiš řečeno, že něco jiného. Slovanofialové, slávofialové.
4: Slánofínové.
6: To se všichni čekali na to, to dopadne.
4: No to roubal přeci inšpicient, ten měl v knížce, měl vždycky na předsáce, měl brepty, co všecky kdo
1: brepty, co řek.
4: A jednou to také mezi byly dvě představení, a on přečítal v klubovně ty slavný takový brepty a paní Baldová se ho ptala, a Viktorku, máš tam taky ty moje? On říkal, ne, Zdeničko, na tebe mám zvláštní knihu.
1: No máš to skutečně, to byly ale rozkošný brepty.
4: A pak, víte co?
1: Třeba v morálce paní Dulce.
4: Ano, ano.
1: Já jsem vždycky čekal na výstup a ona tam měla scénu s Hegrem a říká mu, oba jste stejní, ty, tvůj táto, celé noci po kovárnách.
4: Nebo Hanko, jí zatopit do salámu.
1: Nebo má říkat Hešo, Melo, Feliciáne a každý představení se ozvalo. Mešo, ne, Hešo, Melo, Feciliáne. Takhle začala vždycky morálka paní Dulsky.
6: V pozdní lásce taky tam přece má říkat i ten tulák, kocour Vaska se už vrátil, ale můj synáček Nikoluška nikde. Jo, já Nikolu. A těla mě do očí, říká, i ten tulák, kocour Macoun se už vrátil. Potom já začal řvát, říká, čemu jste se smál, pane kolego? Já řekla přesně text.
1: Ano, já pokládám za její nejslavnější brep, který jsem sice nezažil, ale který se vypravuje, jak nesla tu mísu, ten tác s tím čajem, že jo, jako služka má ho postavit na stůl a říká, není líbo šálek čaje. A ona tady přišla s těmi šálky čaje, vypraštěla oči, takhle to postavila na stůl a řekla, ša, ča. To pokládám za nejslavnější brept.
5: A ona byla zajímavá tím, jak sama tolik breptala a mě jednou vykoupala úplně. Hráli jsme Pek mého srdce. Ona hrála tu taková dívka, která přišla z amerického venkova do New York rodiny, já jsem synáček v té rodině, a ona přijde. No na generální zkoušce neměla ještě původní kostým, takový ten, teprve večer přišla a já jsem zcepeněl. To byl Chaplin vyložený, jo. Měla kostkovaný kabátek, květovanou sukni, klobouk takový tam měla, květinu, která se jí neustále na té hlavě, a za ruku vedla psíčka, takový ten hrasa přes ulici, jo? Něco takového. A ten psíček právě v tom okamžiku, když ona nastoupila, tak si dopřával všeho pohodlí na její střevo. A já, jak jsem to viděl, když jsem byl připravený na tohle, tak jsem opravdu jako byl tak šokovaný z toho všeho a ona říká, chci mluvit s paní domů. Já vám, že Matinka je ve svém pokoji. No, načiž jsem řekl, Matinka je ve svém popikoji. Načež ona, ne aby to přešla, jo, vykoupala mě, mohla to přejít, jo, ale ona říká, ale, ona je ve svém popikoji, ano, tak jděte do toho popikoje, ať sem přijde, to už nemusela mě posílat. Ježiš, malič.
4: Já pokládám, to není ani tak brept, to je prostě fatální brept. To jsme, ty jsi v tom byl, Franto, v našich Furiantech v Štěpánkovým na studování, tam hrál Vejraška, hrál radního Buška ve Furiantech, který jak známo, jde celý kus o to, kdo bude tím ponocný. A v té hádce, jak se hádá Bláha s Buškem, tak ten Vejraška měl říct, cože ty mě prvnímu radnímu budeš vyhrožovat. A Slávek povídá, cože ty mě ponocnýmu budeš vyhrožovat. A celá ta bína, že jo, všichni ty statisty to otočilo, začalo se to smát. A tam končí, je pauza po tomhle aktu a ty jsme se tomu strašně smáli v šatně. A starý pan Roman povídá, to se nám to hezky směje, neděje, ale teď jsem zvědavej, o čem budeme ty další vyjednání.
1: Poslouchejte, vy to asi budete pamatovat, hrali jste nějakou Wernerovu veselohru a tam prej v druhém jednání byl akčlus, který říkala paní Krombaurová. A zkrátka, dobře, je to braková literatura. No, prosím, prosím.
5: Tím to mělo končit ten akt, jo. A Zdeňčka Baldová, když to zkoušeli, říkali, to není žádný akčlus, tady já bych jim měla něco říct, no. No já jí zítra něco řeknu, to jsme si těšili, říkáme, ona extempore, jo.
1: A paní Krombaurová to jako vymínula, že můj akčlus, Zdeňčko, no, že jo.
5: Ano, to, poenta je tahle ta právě, že jo. Tak teďko došlo k této scéně a ta říká Krombaurová, ano, je to bulvární literatura. Načež ta pospíchá, než spadne opona a říká, ano, a měla by se hodit do hovně. Načež ta Krombaurová zařvá, říká, tak to byl tvůj akčlus.
1: To si nevěděl, to je fakt, ale to nejsou vymyšlený.
5: To bylo vážně, že jsme měli takovou zpěvačku v Plzni. Krásnou hlavu měla takovou, víte, jako když dělal Picasso ten klasický kubismus, víte, jak vždycky kreslil takový ty klasický tváře a odtaď už to byl šifonér, jo? A ona byla vůbec taková celá, byla kredenciózní dáma, že jo? A teďko tam přijde scéna taková, kde ona, a ten Leon Geitler zpíval Joseho, ten byl takový droboučka, měl takový nehlásit, jsme po něm zpívali celá Plzeňsky, bílá moje rani, bílá moje rani. Ten hrál toho Joseho, no tak ona byla dost moudrá, že nikdy se k němu nepřiblížila, protože byla opravdu mohutná a on byl takový droboučkej, takže a teďko tam je ta scéna v té krčmě, kdy ona říká, veme šidli a říká, sedněte sem, Carmen tančí, ona tu židli vzala, dřepla si na ní, ovšem víte, a tančila takovým způsobem, že prostě vyhazovala jenom také nohy a tančila to fandango.
1: Na židli.
5: Načež přišel Veverka, zapráskal fousama a říká, co jsi dělala ženská, prosím, viděla jsem v Carmen, ať si dřepla, vyhazovala kejty. Pane řediteli, já bych se zadýchala, já bych to nevyspívala.
4: Když jsi u té Carmen, tak
1: no,
4: pro změnu o výchovy, o našem tenoristovi, že jo, trošku podmíruje malinko.
1: Malinko?
4: A vík si prostě
2: vždycky... Jsi ozval Filipovský.
1: No, no, že jo. Rád, že někdo ještě menší.
4: A on vík si vždycky, když hostoval venku někde, Carmen, tak si vymiňoval dopředu, říkal, ano, já můžu, já přijedu, ale prosím vás, kdybyste na to mysleli, že ta Carmen musí být postavou ke mně. No a vždycky si to, když přijel, tak hned při zkoušce, co bylo první, já chci vidět Carmen, jak je velká. No tak přijel do Brna nějak, hostovat toho Joseho a dal si tedy ukázat Carmen, což byla dáma, která byla jenom asi o 20 cm vyšší než on, takže to šlo. Nebyl ten výškový rozdíl tak velký, ale na co zapomněl, byla Mikaela. A s tou hned začíná ten duet, že jo, svou máti vidím zas a to, ta na zkoušce nebyla. A teď to začalo a přišel, on zpíval, aj Mikaela, jaké štěstí. Kouk se do portálu a tam stála dvoumetrová Mikaela. A teď to byla veliká, legrace, páč, oni to měli naaranžovaný u sebe a on před ní utíkal, aby to nebylo, tam bylo vůbec. A ona ho honila, on jich honila, jděte pryč, jděte pryč. Orchestrálních pauz říkal, jděte pryč, jděte ode mě. A ona se ho držela a klíště, ona to zpěla chudák po třetí, tak držela se aranžma a vík říkal, no nakonec to bylo výborný, páč, duet jsme skončili tak, že já stál na stole a ona seděla na lavici a to jsme byli tak akorát.
5: No to přece s Hrýbanem, no, šli se děkovat, nevím, co to hráli a Vích je takhle vedle něj a Hrýban je přece jenom větší, tak se obrátil na něj a bylo to slyšet po celém leži, říkal, proč klečíš?
1: Já jsem s nima jednou byl na zájezdě a o přestávce přišli holčičky si nechat podepisovat památníčky a přišla taková droboulinká holčička, no kolik jí mohlo být, tak 6-7 let a Vích jí to podpisoval a Hrýban přišel a říkal,
7: Víku, podívej se, příležitost, to by byla Carmen pro tebe.
4: No, pak, říkal, pak mu říkal Heliban, říkal, ta Aida, člověče, jak si dělal toho Radama, ohromný. Jenom ten závěr, člověče, tam chybí taková nějaká tečka. Ty by si měl, jak spadne ta opona, ještě ji rozhrnout, vylézt a říct, nazdar děti, nazdáreček, klaní se vám Radámeček.
8: To je strašný.
4: Nebo mu říkal, zpíváš večer Carmen? Říká, co zpíváš? Říkal, co bych zpíval, ty blbče, zpívám Kozeho. Říkal, no Kozeho ne, ale Chozátko, jo.
1: Vlastně to není hezký, že se smějeme kvůli takovým těm daným věcem, jako je ten zrůst. Já jenom jsem si vzpomněl s tou velkou partnerkou u přijímacích zkoušek kdysi na Jiřího Plachýho, tam přišla dívenka taková velice vzrostlá, dnes už to není vzácnost, tenkrát to ještě před lety skutečně byl problém a tak si lámali všichni hlavu, říkali, no tak ona, nějaký talent tam je, no tak možná, že by to byla škoda, ten Plachý vždycky seděl takhle stranou úplně, že on měl to parátko mezi zubama a říkal, já nevím, o čem uvažujete, musíte si ji představit na jevišti, rozumíte? Proto by museli vždycky vykopat rigol, aby nepřečnívala partnery. Tak měl jednou krásnej, zase byla taková dívenka malá, ale půvabná a talentová všechno. Říkal, no, tak jí vemte, ta bude dobrá jako přívěšek hodinka.
9: Poslouchej, protože já jsem jednou byl na představení, tam hrál hlavní roli Hegel, že jo, smrtokojního testujícího, a ty si hrál jeho syna. Já jsem najednou s Luzou koukal, já jsem nemohl rozeznat hlasy.
1: Jak byl tatínkovi podobný.
9: Tatínkovi podobný.
8: Já jsem dělal kvůli tobě tenkrát.
9: Jo, takhle.
8: Bífy, bífy, ty chlapči, to není možné.
9: Jo, takhle, já to tam ano, ano. A ty jsi mu takhle odpovídal, ale tatí.
8: Ale tatí to... No my jsme to tak nemysleli.
5: No, já mám jednu takovou vzpomínku na Hilara. Zkoušeli jsme krále Oidipa a tam na tom prvním předělu, to čtyřverší, takový on mě chtěl, abych s tou Jokastou jako trošku zacloumal a pořád říkal, koho, Oidipu, chopí vášnivě matičku, zahýždě matičku, ano, vášnivě. Já jsem si říkal, Hergo, bude premiéra, budou tam ty kritici a tenkrát byla taky špatná subvence nějaká, hrozilo to, že jim nějak zrejnou. Já jsem říkal, ještě se můžou na nás pomstit, že jsem říkal, kdybychom byli avantgardní divadlo, tak to bez všeho matičku vátivě zahýždě. Ale takhle jsem si to jako rozmyslel a na té zkoušce jsem to přehnal. A on viděl to nebezpečí, zahvízel, on měl píšťalku a hvízdal vždycky aut. Hrávko, jedič Maria. Oidipus uchopí vášnivě matičku za hýždě, ale subvencovaně.
4: Já si vzpomínám, my jsme jednou tady s Božou Bezouškou dělali jednu, to byla vůbec moje první estráda v životě, od té doby jsem estrádu nedělal. A byla ku podivu dobrá tenkrát, ne protože jsme v tom my účinkovali. Ten ďábel Vladimír Dvořák mě chytil a teď mě začal ždímat, jako jo, ale Vladimíre, my jsme tady, to víš, to se tak různě prolákne z divadel, ty taky umíš pivce. No a tam tedy já jsem se svěl živý vysílání, žena doma, ta už utírala všechno, že jo, děti řvali smíchy, kam o mě až dovedl, no a já jsem tam, teď mě vyždímal, říkal, musíš něco říct z toho co umíš jako pivec. A to jsme tenkrát dělali paničky Vincorský, jak už tady bylo poznamenáno, má velerole Fentley, jo. Bylo mě to trapný, jo, pustit do etéru, teda co mě ten pivec řekne, co si bude o mně myslet. No tak jsem začal, no tak to víš tedy, Vladimíre, to je totiž tak. Jsou věci, které se můžou říkat a taky, které se nesmí. Že jo, a teď jsem něco si vymyslel šílenou hovadí. A říkal, no a jo, teďka on se smál, to je ohra, a ještě něco s paníšek, já říkám, no jo, ale... Teď ještě nebyla premiéra, mě kolega, a teď jsem strašně jaksi, jsem to házel na toho pizza, abych zítra si sedem na té zkoušce, tak aby mě nedal pár facek, že jo, že to je taky člověk, který měl sílu a ten, když s těma nohama něco udělal, tak jsem proletěl do výka. No, on říkal, no něco z těch paníček neznáš. A já říkám, no tak, paní Vodičková, paní Vodičková, ale no to, já jsem, to se vyštěte, no tohle to někdy, to fadá. Jo, a teďka takhle, no, odešel jsem, teď jsem říkal, pro Krista pána, ráno přijdu do zkoušky. Všichni tak teď už od toho, od té vrátnice pozorují a každý už se dělá jenom takový. No tak běžte tedy, pane, říkal, pro pána, vylezu nahoru, pleskot, jo, takhle na mě. A přijde žene se ke mně, pivec říkal, poslyš tady, Brabčáku, to ti bylo ohromný, to bylo ohromný, ty si se mnou vyděláváš. Ale to dělej dál, kamaráde, to dělej dál, kis, a co ses tak omlouval, co pak já jsem nějaký usurpátor. Ty můžeš, já ti to dovolím, to je ohromný, kamaráde, to je ohromný, jen dělej, máš rodinu, jen si vydělej na mě, vydělej si. Vydělej, já na tebe nebudu žalovat, to je všechno v pořádku, šéf ti to taky jistě pamatuje. Tak dělej, dělej, hochu, dělej. A nemohl se mu vymluvit a dodneška mu nevymluvit, že jsem nikdy žádnou jinou estrádu nedělal.
10: Ty jsi chtěl o tom Míčínsky.
9: Já jsem chtěl o tom Míčínsky vyprávět jednou příběh do divadla. No tak já jsem to nezažil, já jsem Míčínskýho znal jako entuziastický student, který ho neustále sledoval na divadle, že jo? Já jsem chodil pilně do divadla. A jednou příběh do šatny na poslední chvíli a v rozčlení nasadil si paruku glacnu, teda jak my říkáme, čili
4: pleš,
9: že ano, a marně hledal fousy, říkal, kam mě ten uličník dal, hledal ty fousy, tak v poslední chvíli už na něj zvonili, tak popar černou tušku a ty fousy si namaloval pod nos, takový zdvížený. A přišel na jeviště a bylo mu divný, proč kolegové obracejí zády k publiku a smějou se, poněvadž on měl jedný fousy namalovaný a druhý měl na čele. Je tam měl křišpen. A pak ještě o něm tady krásná historka, teda pravdivá, no, dneska historka. To byl, či to nebyl
4: Jiráskou
9: Žižka. Tam v posledním aktu, a tam hrál dvě role Jičínský.
4: No, on hrál v prvním aktě toho kněze Korandu,
9: který padne,
4: je mrtvý, a v pátém hrál epizodu Jana Roháče.
9: A Jana Roháče z Dubé. A v posledním aktu právě přišel k umírajícímu Žižkovi, to byl Václav Vidra, že jo? Už slepej Žižka umírá a přišel k němu a říkal, to jsem já, bratře Žižko, Koranda! Teď se uvědomil, že Koranda je dávno mrtvej. V prvním aktu říkal, to již abys tomu rozuměl, Koranda Roháč. A jenom tím konverzačním tónem, rozumíš? On to přece konverzační herec, víte.
4: No, když jsme u toho Žižky, tak to se stalo přeci, to hrál Vojta. Vojta hrál Žižku.
9: Ano.
4: A zapomněl si na moko pásky.
9: Ano. Teď
4: Uher cinknul, že jo, vytáhli oponu a on seděl, okolo byli bratři Husité a teď začali, říká Vojto.
9: On přichází s průvodem.
4: Vojto, páska.
9: A Boháč mu pošeptal.
4: Páska, kde máš pásku?
9: Kde máš pásku na
4: a ten Vojta začal nervózně a začal střídavě mouřit pravý oko. A pak říkal, já jsem vlastně nevěděl, v tom rozčílení mě nenapadlo, na který to oko byl vlastně Žižka slepý.
11: Podívejte se, s Hilarem jsem se poprvé v životě sešel a hned mi řekl, pane, prosím, vypadáte jako čínská z porcelánu foukaná soška.
9: Ale je to tak nějak.
11: No děkuji. Pak se mě zeptal, jestli umím hrát na svůj nos a za chvíli mi začal říkat koňadro. No, bylo to v Hlaholu v 29. roce, když jsme zkoušeli svatýho Václava Bodloma. Tady Eddie hrál Boleslava a já hrál Slavníka. No, měl jsem vykulený oči a z Hilara jsem dostal hrůzu. Proháněl nás bezohledně a jeho nápadům jsem už vůbec nerozuměl. Je tam scéna, kdy vezmu sekeru a skočím po Václavovi a chci ho zabít. Udělám to a v tom se ozve to Hilarovo pověstní. Halt! Prosím, pane, to nic není. Prosím, najedna musíte skočit do luftu, na dvě tam zůstanete a na tři teprve spadnete dolů. Zkusil jsem to a mohl se zabít, což kvitoval poznámkou, že angažoval herce a ne Nešiku a požádal Eléva Jelínka, aby Peškovi tenhle kumšt předvedl. Jelínek ochotně řekl, prosím pane šéfe, provedu. Hilar se pak divil, že si Jelínek zlomil nohu.
5: No jo, to musíš podotknout, takže to byly schody, které tehdy postavil Hoffman, jo?
11: Jo.
5: A že jsme museli 10krát to projít, než jsme se mohli odvážit na ty schody vejít. A to já si vzpomínám, to bylo právě v tom Svatém Václavu, to byl ovšem Hilar rozkošný. On měl ve zvyku, když se mu něco nelíbilo, tak měl píšťalku a pískal out, jo? A to se muselo přestat. A já vím jenom v tom závěru, já jsem hrál Boleslava Ukrutného, zavraždil jsem Svatého Václava, pokleknu nad ním a začnu citovat první slova choráru. Načeš se ozve jeho píšťalka, skvostná myšlenka, skvostná. Boleslav zaspívá první slova choráru. Já mám, no počkejte, doktore, já jsem ho teďko zabil a budu nad ním prospívat kód zbytečné blagy. Shledávám nesmírně pikantním ten detail, že Boleslav je tvůrcem toho šanzonu.
2: To je škoda, že jsme v tom Božo nehráli. Aby jsme zpívali něco.
4: Tomu šelo B. A je to, vy jste v tom hráli, je to pravda, jak Karen hrál Václava, že jo?
2: Yeah.
4: A mě Karen jednou říkal, že ho pořád Hilar vracel, že měl zlatý brnění a furt si z něj dělal legraci a říkal, pane, prostě zlatý brnění a vy vypadáte, lezete na to divadlo, jak ta Whitingrová. A on když vyšel po 10. už, tak říkal inspicientovi, tak a teď tam vlítnu a dám mu pár facek. A vylít na ste Karen na tu rampu a říkal, prosím takhle, to je ono, pane Karen.
11: No jo, on Hilar dovedl ohromně provokovat herce. Víš, tak například, když hrdinka říkala fádně nějak scénu, tak řekl, madam, nějak vám rostou proporce. Nebo a hned dostala vztekat, měla náladu.
5: To zařval na ní, madam, je to skvostné, ale je to chatrné.
1: Já si vzpomínám, jak vy jste byl Edoušku na představení, na ochotnickém představení Hamleta. A my jsme se vás ptali, tak jaký to bylo, jak to hrál ten Hamlet. On říkal, no. Hrál to tak drobet na svůj úkor.
5: Ano, to bylo hrozně, pač ta královna, ta tak šmejdila k tomu trůnu. Ta šmejdila k trůnu a pořád těma rukama takhle nějak vibrovala. A oni se mě ptali, co to dělá s těma rukama? Ona je zvyklá od bandasky.
4: No tak ještě musíme taky vzpomenout těch matadorů starých, třeba pana Steinmara.
1: Já si vzpomínám, jak se jednou muselo v Národním divadle odříct představení. Jenže to se nedá říkat.
5: No, ne, co to musí být, Filipku, když vy se žinirujete to říkat?
4: No ne, tak se musí říct teda především, že byl Steinmar, že byl legendární záskokář.
1: Ano.
4: A že se nebál ani sebevětší kládu, jak se říká,
2: zaskočit.
4: Někdy to vyšlo, někdy samozřejmě trošku míň. No tak víckrát se mu to povedlo než ne, ale jednou ve smíru Tantalovým zaskakoval roli toho věžce, který má takový jako pítýský věštírně, který má sám.
2: Já v tom hrál to představení.
11: Velice těžký text.
4: No a on si velice těžký text, a je to jenom dialog a muzika furt potí, musí to jít na muziku.
11: No a prostě melodram. Když
4: Steinmar udělal zkoušku totiž v sále, cyklavíru a posadil se suflerce na klín, takže to šlo hladce a teď si vlez na to divadlo Smetanový, kde je ten nápověda, jak brankář proti druhému brankáři. No a teď to začalo, ty seš očitej svědek.
6: No prostě jemu zbyla z celé té role, mu zbyla jedna fixní idea, že má říct volej. Musíš volat toho ducha Ojnoválva. Teď ten Ráš, který hrál Pelopa, vždycky říkal ten svůj text, že kuchyňka dirigoval, orchestr hrál. A teď měl nastoupit Steinmar s tou dlouhou pasáží, orchestr pořád hrál, on to vždycky, volej! Zas pauza. Co nevoláš? Musíš volat. A na to vydržel varírovat celý ten obraz. Ten Ráš prostě z toho lilo, kuchyňkovi padal frak, motýlek pryč a skončil ten obraz.
5: Ano.
6: Steinmar odešel do šatny, tam seděl u toho zrcadla, tak zkreslej a říká, to snad není možné. Za to snad ani nemůžu vzít peníze za tento záskok. No a tak se odličoval a jak ty vteřiny plynuly a minuty, říkal, no moment, on vlastně je to takový čaroděj, tak on klidně může blábolit, co pak o to. A zas další minuta a v tom vešel ten kuchyňka s tím motýlkem úplně povoleným, říkal, mistře, tak vám děkuju. Bylo to dnes naposled. Ježiši Kriste, tak proč jsem se to učil?
9: Jedna zaskoková o Štajmarovi přece tu vypravoval pan Roland. Hrála se hra, která se jmenovala Film. Pamatujete si taková lehká veselohra? Já jsem na tom byl, takže si to dobře pamatuju. A tam tenkrát, myslím, že onemocněl Haas. A byla to role režiséra, kterou Štajmar ochotně taky zaskočil.
12: Ano.
9: A měl tam strašně dlouhý monolog, protože měl vysvětlit těm financiérům, těm producentům, o jaký film půjde, co bude stát a tak dále, dokonce tam byly nějaké statistiky. A teďka smečka pánů, to byl Roland, Hurt, Merhout a další, ty seděli v těch klubovkách, a strašlivě se těšili, jak to bude ze sebe Štajmar soukat. A Roland říkal, no tak pane režisére, řekněte nám něco o tom chystaném filmu. A Štajmar řekl, okamžik, pánové, sahl do náprstní kapsy a říkal, já již jsem si to nastínil a celý to přečet.
11: Tak je převizor.
4: Pak je ještě jeden krásný záskok a to bylo zase s hudebním doprovodem a sice to zaskočil Štajmar v Raduzi a Mahuleně.
6: Zalerause, ano.
4: Zalerause a tam je text Tom Stojmírovi, samozřejmě v těch verších, že je to kruhem obejdeme les a bude náš. Chytaj Raduze, ale Štajmar si to slovíčko sem při záskoku, slovíčko tam. No a ani ne tak, lidi ani tak to nezaregistrovali, ale jeviště teda lehlo popelem, když řekl místo toho kruhem obejdeme les a bude náš, tak řekl, tak ho tady obklíčíme a chytneme ho.
6: A pokračování tady toho, najde prostě peníz, který pohodí vratkl a říká, peníz krále Magurského, Runo, hleď. Tak on taky zná obsah, říká, Runo, nejsou to náhodou peníze z Magury.
4: Pak je moc hezký, ten mám strašně rád, ten mě vypravoval sám Štajmar, jak on hrával vždycky ty takový ty velmože, ty bankéře a šlechtice, ty urozený pány, tak hrál v Hilbertový hře, Let královny hrál zase takového nějakého továrníka a Roland hrál sluhu, který od něj bere diskreci. No a Štajmar měl strašně rád všecko, jako aby to bylo doopravdický, když byly hostiny, tak to muselo být opravdu odli, portáž, ano. A tenhle ten výstup, jak dával tomu Rolandovi ty peníze, tak byl blízko rampy, tak nechtěl dávat ten divadelní plech a dával svou vlastní stříbrnou 5 korunu. No a Rolanda samozřejmě, jak ho známe, jak jsme ho znali všichni, tak ho ani nenapadlo.
11: Nikdy mu ji nevrátil.
4: No a tak mu Štajmar udělal takovou léčku, mu nastrojil, vzal si koženou rukavici vepřovicovou a vzal si svíčku a v portále před výstupem tu 5 korunu do poslední chvíle ohřejval. No a pak ten Roland nastavil tu ruku a mu tam tu rozpálenou 5 korunu dal ten Roland po ní chňap a vykřik najednou bolesti a tu 5 korunu vyhodil a začal cepat rukou. Ovšem 5 korunu na zemi přišla nohou, takže to nakonec zase vydal. A příště, aby oddělal toho Štajmara, tak si vzal takovou velikou popelářskou rukavici.
2: Roland
4: nastavil tu ruku v té popelářské rukavici a Štajmar už nechtěl dávat svou 5 korunu, tak mu dával ten plíšek divadelní.
12: Ano.
4: A když to Roland viděl, tak s tou rukou ucuk a řekl, děkuji, já spropitné nepřijímám.
11: Režisér dostal, on hrál ve Strakonickém Dudákovi Alamíra, prince, a hráli jsme ho neděli odpoledne. A to se zrovna odbýval souboj Sparty se Sláví a on byl zuřivý Spartan. Tak se šel na to podívat a úplně zapomněl, že je odpolední představení Strakonického Dudáka. V divadle to zaskočil režisér Hart, a tedy nic se nestalo, jenom že to muselo přijít dohlášení samozřejmě. Druhý den se to dozvěděl Hilár, tak si pozval do stála a říkal jakoby nic. Tak prosím, pane Rydzer, jaký to bylo včera na Spartě? No, ohromný, pane šéfe, ohromný, Sparta vyhrála,

0: Kovský a Roland. A jeli jsme na zájezd do Humpolce, jako dneska to pamatuju. A František, když jsme to zkoušeli, tak Karel dostal mu předehrává a říkal: prosím, pantalon, tak to bude hrát. Na František vyhověl, hrát prostě, ano, pane Brigello. V pořádku všechno, jeli jsme na zájezd a Roland onemocněl. A dostal to zaskočil. A teď došlo k úplné katastrofě, protože se setkali na jednoho. Pane Brigello, kam půjdeme? Ne, ne, pane souse, ne, nepůjdeme. Prostě absolutně dva stejní proti sobě. Až tam jsme si to uvědomili.
1: Tohle to je krásná taky historie. Mirek Homola přeci z městských divadel, ten dělal vynikajícím způsobem, napodoboval Štěpánka. A jednou se stalo to, že měli generálku v komorním divadle na něco, já nevím, co to bylo za kus, a na jevišti byl dialog Homola se Štěpánkem. A režíroval to Salcer, a ono bylo to takový příšeří celý, a ten Salcer najednou vylít a pojádá, to už přestává všecko, já nevím, kdo to tam vlastně mluví. A teď byla pauza a Štěpánek povídá, tak já změním hlas.
2: Ale úplně obdobná situace byla s Mírou Homolou. Jednou jsme zkoušeli hru, kterou napsal režisér Vrbský. A on tam hrál hlavní roli Míra. A strašně ho ten Vrbský ho strašně sužoval, protože když už mu ve své hře svěřil hlavní roli, tak chtěl, aby to bylo, jo. A tam byl, on hrál nějakého cirkusáka, byl strašně urputný a pořád do nějaký dívky tam švihal důdkama, jo, honilý prostě po manéži a pořád to tomu Vrbskýmu nebylo dost, jo, ten hlad, teď on je dost rasík přece, že jo, a když nasadí Míra, jo, ty děvko, já tě tady, a říkal, Homola, to není ono, rozumíte, vy jste frajer ohromnej, rozumíte, vy musíte přijít, přece řeknu, ty děvko jedna, jestli já, říkal, dobře, pana Dězera, tak já to zkusím, Vrbskej si sedl a ten Homola vyšel a prostě teď začal dělat Vrbský, jo, začal přišapovat. Myslel, že mu to tím zvošklí, jo, povídá, ty děvko jedna, jestli já na tebe vezmu dudky, a teď čekal, kdy ten zařve a urazí se, a on říkal, no vidíte, Homola, to je ono, to je ono.
1: A Homola vůbec, Homolovi jsou krásné historie, když dál v Košicích, tak on mu řekli, on musel hrát slovensky a řekli mu, slovenština zásadně všecko změkčuje. Tak on říkal, prosím pěkně, došel telegram statie. A byla premiéra a v novinách stálo. Pán Homola urobil len v prvom dějstve 150 chýt.
3: Já bych ještě prosím tě rád, pamatuješ, jak jsme spolu byli na výletě i s našimi rodinami? Itálii a v Pompejích, v tom starém amfiteátru, jsme my dva našim rodinám předváděli výstup Holíče. Si se
1: ano, ano, v Pompejském amfiteátru.
3: A tam nás napadlo poslat...
1: Ne, to bylo tak, my jsme tam měli žízeň, až tam bylo hrozný vedro, a šli jsme ke kiosku. A pili jsme tu oranžádu a tam měli takový jako otáčecí takový sloupek a tam byly obrázky z Pompeji. A já najednou takhle... Vidím tam krásnou barevnou fotku, Pompejský amfiteátr a pám, ježiš, tohle bude něco, no tak jsem hbitě napsal, mistr Eduard Kohout, Praha na kampa, to stačí, a teď jsem napsal, srdečný pozdrav z tvého prvního angažmá, posílají Bohouš a Franta. No to došlo a teď jsme se po prázdninách sešli a Edínek to vypravoval Evě Klenový, to je ten větší gol, a říkal, představ si, co ty dva šakalové, oni tady z Pompeji z toho prvního angažmá. No a Eva to vypravovala doma panu
3: jako
1: profesorovi,
3: velkou
1: legraci panu profesorovi Getzovi, svýmu otci. Říkala, oni ti mu poslali tati z Pompeji, jako pohlednici, že je to ten amfiteátr, že je to jeho první angažmá. Načiž Getz se zamyslel a řekl, ale tuším, pravda, Kohout začínal v Plzni.
4: To jsme točili s Vojtou exteriéry filmu Komedianti v Semilech. A bydleli jsme vedle sebe na chodbě tamnějšího hotelu. A Vojtovi se strašně líbila mladá maskérka Boženka. Byla to opravdu krasavice. A Vojta, kudy chodil, tudy říkal, víte, hoši, ta Boženka,
5: To je kousek, jak kdybych byl mladší, a co mladší.

0: Ještě dneska bych vám ukázal. A tak to bylo pořád. Boženka sem, Boženka tam. Až mě to nedalo a jednou v noci jsem se připlížil ke dveřím Vojtova pokoje a po zaklepání jsem začal dělat Boženku. Šeptal jsem.
1: Mistře, to jsem já, Boženka, otevřte.
0: Postel zapraskala a rozespalý Vojta se ptal.
2: Co je? Kdo je to?
1: Já, Boženka.
0: Byla dlouhá pauza. A pak velice bojácným hlasem řekl.
2: Co chceš, Boženko?
0: A já jsem šeptal dál.
1: Mistře, já jsem tak sama. Je mě tak smutné. Otevřte, aspoň na chvíličku.
0: Zase byla dlouhá pauza. Pak se Vojta ozval.
2: Neotevřu, Boženko. Jsem už stařec a zítra filmuju.
0: To mělo ještě dohru. Ráno jsem šel brzy do maskérny, všecko jsem řekl Božence a poprosil jí, aby se na Vojtu jako zlobila. Boženka byla pro a všichni jsme čekali, až přijde Vojta. Vojta přišel a hlasně pozdravil.
2: Zdravím všechny přátelé i nepřátelé. Dobré ranko.
0: Zatvářil se pak vážně a pozdravil Boženku.
2: Dobré ranko, Boženko.
3: Dobrý den.
2: Jak jste se vyspala?
0: Špatně. Já se naklonil k Vojtovi a řekl, co pak, Vojto, Boženka se na tebe nějak zlobí.
2: Ale to víš, Ladislave, je to žena, citlivý tvor, je indisponovaná.
4: Vypravoval se takovýhle vtip v šatně, ještě než Vojta přišel. Říkal, čověče, výborný kamna, nový, teď to přišlo, je to dovoz.
3: Vykládali to Vojtovi.
4: Ne,
3: to jsme vykládali
5: jeden druhý právě jsme to vykládali.
4: Je to dovoz, že jo, a to jsou kamna, které tam můžeš topit čímkoliv, naftou, tuhým palivem, jakýkoliv uhlí, dříví, všecko. A největší výhoda těch kamen je, že si prostě je postavíš v místnosti, tu vytopíš a oni mají kolečka dole a převezeš si je do vedlejšího pokoje a vytápíš si další pokoj. Že jo? A každý se zeptal, prosím tě, ale kde ten kout? A na to se odpovídalo příslušným způsobem. No a teď samozřejmě přišel Vojta a Vojtovi to taky vypravovali. On dlouho poslouchal a říkal, člověče, podívej se, co ty lidi nevymyslejí. To je obrovský, člověče. Mít několikerý kamna v bytě, no tak prostě topím, že jo? A vždycky to převezu do příští místnosti. No ale počkej, sakra. No jo, to je ví. A kam jde ten kouř? A celý zbor mu odpověděl, no Vojto, do, že jo? Samozřejmě. A on odešel na scénu. Pak se vrátil zpátky a říkal, kluci, no to byl dobrý fol, ale teď mě řekněte, tak vážně, kam jde ten kouř?
5: To byla taková, zase musím vzpomenout klubu Dobráků, to byla v podstatě takový humoristický román na pokračování. To bylo, a hlavní postavy, to byl pan režisér Dostál, že ano, ty Mirku, který doležal, a neboštík Emil Bolek. A vlastně všichni, co sdílejí...
6: A kolektiv, kolektiv
5: co sdílejí šatnu v Tylově divadle, no je potřeba jenom říct, že... Šatna v Tylově divadle, to je vlastně jedna veliká místnost, která je rozdělána na takový
6: koje.
5: Maličký dřevěný koje se společným stropem, takže když se v jedné šatně něco mluví, je to slyšet v druhý, v třetí, když se přidá na hlase, tak vlastně po celé místnosti. No a to bychom začít teda...
6: Já jsem si přestěhoval do Praní tehdy a viděl jsem v Košířích, v okrajové čtvrti, a přišel jsem do šaty a někdo říkal, prosím tě, kam ses to nastěhoval, tam dávaj medvědi dobrou noc. A z té šatny se ozvalo, co, kde? A to už stačilo
4: Bolkovi,
6: a to už stačilo Bolkovi, to rozpředl. Říkal, no ano, má medvěda doma. Jo, to stačilo tady toto, že?
4: Ono ne.
6: A říkal, jak může mít doma medvěda, vždyť to je dravé zvíře. A někdo, ano, on je ochočený, hodný.
2: Má malé dítě, sežere mu malé dítě.
6: No a teď se to rozvíjelo pořád dál, teď on se ptal, co mu dáváme žrát, já nevím, co všecko. A věřil teda skálopevně, že toho medvěda mám. A když už ta jeho pozornost trošku klesala, tak jednou jsem přivedl malou Silvu, která měla tehdy 2 roky, do divadla. A on v té důvěřivosti své říkal: Silvinko, co dělá medvídek? A pochopitelně Silva medvěda měla, říkala: spinka. Že? A od toho okamžiku
4: uvěřil,
6: až do své smrti věřil, že mám doma medvěda. A taky pořád se staral o toho medvěda. Třeba, že se nosili, pamatuješ, Lučku, kurky, šlupky.
5: Kosti se dávaly.
6: Kosti se dávaly.
7: Pak byly krásný, jak s ním chodil na procházku.
5: Pak byly ty krásný dotazy vždycky, jak jsme před ním říkali: Mirku, co dělá medvěd? Bere to sebou na prázdniny.
7: Jak ho vodíš přes křižovatku a tak.
4: Co mě na tom nejvíc udivilo, že do tohohle, do téhle hry, že se zapojili prostě všichni. Jestli se pamatujete, i pan Karem.
5: Ano.
4: A to nevěděl z začátku, o co dále, tak to jako všatně poslouchal a automaticky se do toho zapojil.
5: No to bylo právě s Karenem, bylo to, že říkal: on dneska medvěd odešel a šel na hřebenka ke Karenovej.
4: Ano.
5: Říkal: cože to, to snad, dítě, tam je, mezi tím je celá plzeňská třída, tam stojí policista.
6: Na to Boli říká: oni ho znají, mají ho rádi, krmějí ho, ještě ho převádějí přes tu křižovatku. Tomu věřím, ovšem s Karenem, s tím medvědem byla jednou taková taky pikantní situace, když běžel film Oravský medvídek, se to jmenovalo. Já jsem přišel do šatny a nic jsme si neřekli s Karenem. Říkám: mistře, ale to opravdu teda, víte, to snad nebylo hezky od vás tady toto. A ozval se: co? Říkám: ale nic, já o to budu mlčet. No, víte, ten medvěd je vlastně můj. Chodí k vám na návštěvu, já ho živím, já platím daně z něho a vy ho prodáváte do filmu. Za něj berete honorář ve filmu. To není slušné, Bedřichu, to není slušné.
5: A konec této historie byl vlastně krásný tím, taková korunka to byla. Začalo zase se mluvit o medvědovi a teď ty strašný, ty nehorázní lži toho Bolka, který s tím vážným obličejem mu to říkal, jako a...
6: Průcha Jarda vychází ze šatny a říká: ale podívejte se, je to přece jenom starší člověk, vážný člověk, nedělejte z něho takovýho. Ozval se: z koho? A to už i ten Průcha rezignoval.
5: Petichu říkal: tak ho nechte, tak ho loupejte jak busta.
4: Z koho?

0: Já...
1: Chvílenku, prosím, já to zcvaknu.
0: Ach, jo. Tak už jsi starý, Jando, napravdě. No, jak se říká, mladý muž a starý musí. Víš, musíme tam všichni.
1: Kam, prosím?
0: Tam nahoru, paní. Co pak Janda, ten už tam je. Já tam budu co nevidět. Jak na vás to koukám, u vás to taky dlouho trvat nebude. Sejdem se tam všichni.
1: To nebude, pane, my jsme najeli na počítače. Váš požadavek sdělím prostřednictvím děrného štítku komputru a ten vás obslouží za setinu času, který bych k vydání jízdenky potřeboval člověk, tedy v tomto případě já. Prosím jenom základní údaj, kam jedete.
0: Pani, já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: Ale Janda, to mě, pane, nic neříká.
0: No to já se nedivím, protože on byl sice na ženský, ale na pěkný ženský. Mě rozšťal, rozvrátil rodinu, no tak to. A kamarád to byl. Paní Janda byl milionový kamarád. Co já jsem s ním všecko užil, těch rozšťáren, co jsme nadělali. Paní, my jsme spolu prodělali celou první světovou válku. No celou, ne. Než byl raněnej u Haliče.
1: Kam, prosím?
0: Do nohy. Ale ošklivě. Ono to nebylo tak čistě do nohy, ono to bylo něco jako tady ten předěl mezi tělem a nohou, no. Ale já říkám, že do nohy. Představte si, a on se z té ošklivý šlamastiky, paní, vylízal. Vy dostáte takovou mordu, tak natáhnete bačkory na to tata. On ne. Teda on se z toho vylízal, to se jen tak říká. Ono z toho vylízal nějaký felčar, nějaký kučera, taky mu řekl. Janda, vy jste byl odepsaný. Vy jste byl odepsaný, nemít tohleto železný zdraví, tomu řekl.
1: Pane,
0: no,
1: já nemám zájem,
0: já, promiňte,
1: ani čas se, ano, tady s vámi bavit o první světové válce a nebo
0: no, ne, já jen tak, že jako...
1: Já bych chtěla vědět, jestli chcete jízdenku, anebo ne.
0: To je taková trochu divná otázka, paní. Já tady jsem v hale, tady v foukách na Vítrholci, stojím tady a čekám u jízdenkový pokladny, tak co bych tady asi chtěl než jízdenku? Paní, kdybych se chtěl rozšoupnout, tak nebudu tady vokounět u vás a půjdu jinam a rozšoupnu se jinak. To už zase já vím, kam bych já znám ty svý vodničky, tak už nepadá. No tak co, prosím?
1: Ušetřete mě laskavě svých vulgárních výlevů a řekněte mi toliko, kam jedete.
0: No prosím, já jedu toliko k starému Jandovi na pohřeb, paní, no.
1: Děkuji za informaci a teď ještě maličkost. Kde pan Janda bydlí?
0: Kde tady u vás tak asi bydlej nebo štíci?
1: Promiňte, chtěla jsem říct, bydlel.
0: Vidíte to. To je něco jiného. Janda bydlel v Brně.
1: No tak vidíte, mě stačí říct. Jedu do Brna.
0: Jedete do Brna?
1: Jedete do Brna.
0: Co bych já dělal v Brně? Nikdo mě neposílejte, paní. Já jedu starému Jandovi na pohřeb.
1: No, šel byste v Brně panu Jandovi na pohřeb, ne?
0: Kde by ho tam toho Jandu sehnal, nebo co?
1: Vždy jste říkal, že pan Janda byl z Brna.
0: No to byl z Brna, já jsem taky z Brna. Rodáci z Brna jsme, tam jsme jí chodili s Jandou do školy. Po dvojky z mravů taky. Jenže potom po škole on se odebral do Olomouce.
1: A... No tak dobře, tak do Olomouce.
0: Co do Olomouce?
1: No jedete do Olomouce.
0: Co vy děláte v Olomouci, paní, kdybyste mě nechala domluvit, soustřeďte se, prosím vás, buďte tak laská, od toho jste tady, abyste mě vyslechla. Skončili jsme školu a on se vydal do Olomouce, k tetě, poradit se, co dál, co v životě, rozumíte? Protože já jsem o tom neřekl. Janda byl sirotek. A když je ztratil záhy, to tenkrát rostlo to léto tolik hůb. Příbuzný vůbec žádný neměl.
1: Říkal jste, že měl v Olomouci tetu.
0: Já jsem říkal, to on vždycky říkal. Ale prosím vás, taká to asi byla teta. Kdo ví, co tam mezi nima byla, když to znáte, tyhle.
1: No dovolte, pane.
0: Co pak? Je, promiňte, já jsem se nepředstavil. Já jsem Kulajda Alois, těší mě Kulajda mé jméno.
1: Pane, to mě nezajímá, mě zajímá.
0: Počkejte, paní pokladní, vás to nezajímá, protože vy nevíte, že Kulajdů jsou dvě větve. Jedna větev pochází tamhle z jižních Čech a ta druhá větev z jižní Moravy. Já jsem ten větev z Moravy, víte?
1: Já beru na zřetel, že jste hluboce pohnut náhlým odchodem svého nejlepšího přítele, pane.
0: Děkuji. Já vám, paní, děkuji za ta krásná slova. Ale musím vás upozornit, to nebyl můj nejlepší přítel. Můj nejlepší přítel byl Fafejta. Tak, on vám, abych vám tak, abyste byl ve obraze, on dělal takový legraci, že třeba krat husám, šišky a mě tím cpál.
1: Vůbec nezajímá. Mě zajímá, kam jedete, kam, kam, kam.
0: Pani, nemáte vy něco s ušima? Já jedu starému Jandovi na pohřeb, na pohřeb, na pohřeb. To tady už každej ví kolem, a vy ne?
1: Prosím vás, pane, nemáte strach, že vám ujede vlak? Vždyť vy ten pohřeb můžete zmeškat.
0: Pani, já mám Makovici v pořádku, já přece vím, že tady není jenom jediný vlak. Ujede tenhle vlak, tak si počkám na druhý, ne? A přijdu tam pozdě, no proč ne? On Janda nebyl taky nijak moc na přesnost, no tak co?
1: No tak co, ale... Pochopte, že tady denně prochází tisíce lidí a kdyby každý z nich
0: měl... Jel Jandový na pohřeb, to by byl ten pohřeb 4 dny. To by koukal Janda, že ani ty lidi nezná, víte. Pani, co je vám? Pani, poslyšněte, pani, teď upřímně, já vás tady pozoruju dlouho, nemáte vy podsuchaný nervy a něco ze štítnou žlázou. Pani, můžu já vám nějak pomoct, osvěžit vás nebo něco?
1: Ano, ano, můžete. Jak? Můžete, když mi řeknete, kam jedete.
0: To vám pomůže?
1: Ano, to mi pomůže.
0: No tak paní, poslouchejte dobře a opakujte po mně. Já jedu starému Jandovi na pohřeb. Do flítku, pístku, paní, já vám to neřekl opravdu.
1: Ne, to jste mi neřekl. No, protože kdybyste mi to byl býval řekl, tak bych vám byla řekla,
0: ano, paní,
1: že to jedete autobusem z nádraží Praha-Florence.
0: No to teda nejedu, paní. To vy nevíte, jak mi se v autobuse dělá špatně. Já pak nebudu těm lidem platit za čistírnu. Já pojedu vlakem, paní. Proto jsem tady, dejte mi jízdenku, já pojedu.
1: Nemůžete, pane, vlakem, bez jízdenky nemůžete, lístek vám...
0: Ale já si ho chci koupit, tady již moulám peněženku už půl hodiny, dejte mi lístek do pístku, místku, já jedu, paní, nemáme si co povídat tady.
1: Lístky nedává, dává to... počítač.
0: To vás počítač.
1: A počítač nedává, protože do frýtku, místku nemáme děrný štítky, pane.
0: Poslechněte. Babino, proč vy tady takhle teda dřepíte?
1: Abych vás správně informovala o situaci na trati Frýdek Místek, pane. Proto šťastnou cestu.
2: Velice vděčné je povídání o rodičích. A Jirka Lábus začne rovnou o babičce.
3: Já měl babičku, já jsem ta u nás žila, ta se dožila 90 let. A 5 let žila u nás, tak to je obdivuhodný. A já si jenom pamatuju, že jsem přijel z Liberce, když jsem ještě byl s Ypsilonkou v Liberci, to bylo v neděli, jsem přijel asi 8:30 ráno, autobusem z Liberce a přišel jsem domů. Babička seděla na postýlce a přišla babička seděla a říká, ona byla takový věchýtek, taková hrozně hodná, říká, Jiří, pojď sem. Tak jsem přišel, říkám, co je? Ládík tam má v pokoji kurvu. Babičko, co to po... Ona tam byla jo nastávající žena, jo, pokoj večer tam spala. Já tam byla ráno v 6 hodin, ať mi udělají snídaně a ona řekla, ať si udělám sama. Střih v poledne, bráchova nastávající žena měla nádobí, babička se dělala postel, říká, slečno, já na vás nedám dopustit.
2: A nebylo by něco taky o mamince? Nebo třeba ještě něco jiného.
3: No to se stalo v Liberci, to je to, co jsem teďka chci vyprávět. A je to pravda, není to vymyšlený, že tam před lety, to už je strašné, tam bylo nějaké jugoslávské středisko obchodní taky, nebo nějaká zastupitelství tam bylo. A nějaká paní z toho zastupitelství před Vánocema šla kupovat krocana do obchodního domu a přišla do ty drůbeže a říká, dobrý den, prosím vás, bych velkého čurana. Prosím? Čurana, pěkná čurana. Za mnou pane vedouce, pane vedouce, je to co pro vás.
4: To je to, co jsi říkal ty, teď mám pod novou příhodu značí společnou známou, jejíž matka je Ruska. Tak když jí byla asi 18 let, tak s ní šla kupovat takový prší plášť jako šusťáč. Šusťáček. Přišli do krámu. Ta maminka říká, prosím vás, dobrý den, potřebuji šoustáček, prosím.
3: Tady slouté to, jo.
5: A je,
3: ne, tak to mám musím říct, že moje maminka chodila se mnou a to byl takový trapas, mě bylo 30 a ona se mnou šla kupovat kabát, říká, prosím vás, kabát je pro chlapce. No, to já se tak styděl vždycky.
6: Já měl, moje maminka byla podobná. Tam měla strašný starosti. Jednou večer jsem už ležel, bylo asi 10 hodin a volali kamarádky, že něco je, abych přišel. Tak jsem se oblík a U vchodu jsme měli ještě jeden telefon a tam stála maminka v noční košili s rozpřeženýma rukama a říkala, kam jdeš? A já jsem říkal, volali mě kamarádky, abych šel. Nikam nepůjdeš. Maminko, je mi 40. A maminka, nevyspíš se. A takhle jsme prostě diskutovali teď, že maminka stála před dveřma, já jsem ji nemohl obejít nebo odstrčit. Že? Teď se nevěděl, jestli se mám zlobit nebo smát, protože maminka byla odhodlaná. A teď zazvonil telefon a tak jsem to vzal, oni to byly ty holky, jako kde jsem. A já už byl rozlobený, jak řekl, maminka vám to vysvětlí. A dal jsem telefon mamince a maminka říkala, no já nevím, proč vůbec nejde.

0: Tak, dobrý večer. Rozhodla jsem se vám napsat komickou příhodu, píše paní Libuše Čtvrtničková, která se nám povedla na naší svatbě před x lety, a to v roce 1970. Umíme si představit. Pokud bude vybrána tato historka nebo tato příhoda k převyprávění Bolkem Polívkou, nedovedu si představit lepšího interpreta, prosím. No tak, brali jsme se v lednu, byly kruté mrazy a hodně sněhu. Moje matka si přála, aby svatba byla v kostele. Můj nastávající v životě v kostele nebyl, neb pochází z nevěřící rodiny a byl tedy bez vyznání. No tak nevěřící ani nevěřil, v kostele může být hezky. Nevěřil to. A takže vlastně nikdy nebyl v kostele. No dobře, no, pan Čtvrtníček. No. Doufám, že to napravíš, když se to může. Před svatbou jsme byli pozváni na faru k předběžnému pohovoru. Krátká lekce, jak se máme při obřadu v kostele chovat. Pan farář tolerantně svolil k tomu, že můj snoubenec, i když není křesťan, bude v kostele oddán. V kostele ministroval starý Šimon, figurka jako Fernandel, v závorce figurka jako Fernandel. Starý Šimon byl známá vyškovská figura, on totiž se takzvaně zadrhával. On se zadrhával ovšem v akci. On se zadrhával v čase, rozumíte? On viděl třeba přeběhnout kočku, on se na ní podíval, jak ona přeběhne. A zadrhl se. A takhle byl zadržen. Tady zadrhnut. Zadrhnut a potom zase zpamatoval a šel dál. A takhle se mu to, jak on byl tam s tím kadidlem, rozumíte? Jo, my křesťané víme. Byl s tím kadidlem takhle a najednou prostě něco spozoroval, nikdo neví co, a on se zadrhl, starý Šimon. Kadidle se takhle houpe. No a ten nevědoucí ženě, který byl poprvé v tomto prostředí, neznal ty rituály naše katolické, myslel, že starý Šimon, když to trvalo už tu minutku, že mu to kadidlo, tu kadidelnici podává. No tak jim vzal. Asi když on mává, tak já musím asi mávat taky. A jí zamávat takhle nad hlavou trošku, jako pilně mávat. Jenomže starý Šimon samozřejmě si to nechtěl nechat líbit a tu kadidelnici mu chtěl vyrvat, tak vznikla taková šarvátka. Farář nevěděl, co má dělat a ti svadební hosti už se trošinku začali smát. Konečně se starému Šimonovi podařilo to vytrhnout. A jak se ti hosté svadební smáli, tak se smála tady taky Libuška Čtvrtničková, tehdy v 70. letech. Dneska už Libuše Čtvrtničková Zvyšková, tedy Libuška, nebo také Libuša. A tak se ona začala smát, jenom maminka, která vůbec nespozorovala nic, máš slzela jak maminky na pohřbech. No ale, ano, přátelé. Nazvěme tu svatbu správně, přátelé. Nazvěme ji pohřbem svobody. Ano, takže na tomhle pohřbu svobody, čili na svatbě, maminka zaslezená nevěděla nic, a jenom viděla najednou zádička ty svoji Libušky, jak se tam v kostele je zima, no tak na ně vrhla kožich. Aby tu Libušku ohřála, rozumíte, nerozumíte. Ona, to vypadalo, že ona ze zadu, rozumíte, nebylo to. No někdo rozumí, ale ten je nás nějak málo. Ona myslela, že jektá ta Libuška, že jektá, tak vydal ten kožich. No to už se všichni opravdu smáli, Savlenčané se smáli, pan farář se trošku smál a teď došlo k tomu polibku, protože pan farář říká, prosím vás, urychleme to. Už se snad polibte nebo co? Polibte se mi. A teď ten ženich prostě vzal ten závojíček, jak ho takhle dával, tak si všiml dobře, jak Libuška plakala, tak ono, ty umělý řasy, jak se tehdy v roce 70 nosil, tak se jí přilepil na ten závojíček, přilepili, a on jak to zvedl, tak najednou vidí ty umělý řasy přilepil na tom závojíčku, tak to už se smál a došlo k takové takzvané hubičce, takzvané... To je krásná, jestli se řekla Zvyšková, tak to je... Ještě jednou děkuju paní Libušce Čtvrtničkové. Pan Roučka tady se napsal krásnou věc. Pan Roučka je z Prahy. Pan Roučka z Prahy, výtvarník, napsal, že došlo k zajímavé věci. On jel svým vozem, když tu vidí dva vozy. Jeden, ten vůz byl zaparkován v příkopě směrem tam a druhý v příkopě zaparkován směrem zase onde. Řidiči byli bezvědomí. Když se k ním přiblížil, vzkřísil napřed jednoho, pak do druhého a oba měli takový boule. Ty řidiči měli boule. Přihodilo se tedy toto, že oni totiž byli strašně rafinovaní, ona byla mlha. A jak byla mlha, no tak samozřejmě každého napadne sundat si to okýnko a pozorovat, abyste viděli lépe. No a došlo. Tomu se v žargonu říká čelní náraz. Jiří Prudel z Mimoně. Jiří Prudel z Mimoně, má krásnou věc. Jiří Prudel z Mimoně, to je taky jméno, to už... Stačí vynechat U.
1: Já myslel Mimoň.
0: Vole, totiž jeho manželka zase opakem nás, chlapů prostě, kteří víme, co je Hilsner, co je Schweiz aparát, který umíme se do ty Hauptny podívat, jo? Takže vlastně, i když nevíme, tak vlastně víme, protože my umíme, máme ty pohledy. A tady ta manželka o pana Prudela, paní Prudelová, ona je učitelka Prudl, ona je učitelka angličtiny. Ona učí angličtinu a ona opravdu technicky, a on píše takový krásný důkaz, pan Prudel, jak ta jeho profesorka opravdu neví, protože on něco chtěl koupit. A jezdil, byla zima, on jezdil od obchodu k obchodu. Jezdil a hledal nějaký zboží, píše víno, že nebylo tedy dobrý víno, tak několik obchodů. A vždycky se zastavili v té zimě a on, aby nebyla zima, tak vždycky nevypnul prostě to, ten motor, nechal ho jet, dal tam tu ruční brzdu, že ho zatáhnul ruční brzdu a tak ten neutrál, tam si našel ten neutrál a říká čekej a top. A když přišel poprvé, po druhé, po třetí a po čtvrté, když byl nápadný, protože ona vždycky seděla, paní Prudelová, a takhle kvedlela tou šajtrpákou, tou levou profesorskou rukou. A on říká, co pořád blbneš? On říká, co pořád blbneš s tou šajtrpákou? On říká, no topím, ne? Takže pane Prudel, děkujeme. A teď tady máme Teresku dobrovolnou. Málo kdo ji možná poznal. Pod silnou vrstvou líčidla se skrývá mis Česká republika, Tereska Dobrovolná. Ahoj, Teresko. Ahoj. No a tady můj starý kamarád, jak bych to řekl nejlépe, starší, mladší spolužák, že?
2: Ano.
0: Jsi starší, pane, jsi nedávno oslavil 50 let našeho ústavu i svými 50. Ano, já mu mám, přátelé, 50 let a Jirka to celý vyštudoval.
3: Repetent.
0: Jirko, no, já jsem hrozně rád, že jsi přišel. Nazdar.
3: Jsem myslel, že to bude delší, tak nazdar.
0: Bylo to krátké, bylo to nazdar. Jirko, počkej, nejde, nejde. To byl žart, prosím. To byl žert, já člověče jezdím na tvoji občanku. No, že by si nás tak pletli, přece jenom jsem hubenější. A kolik vlasů ti zůstalo z těch dob, kdy jsi studoval, člověče, chlapče? Ty fakt jsi zachovalejší, než jsi byl. Ale představte si, já jsem jednou jel na Slovensko jeho občanku, já jsem si zapomněl občanku u nás.
3: Ne, to bylo takhle, my jsme hráli na zájezdě v Piešťanech a tam jsi mi nechal na hotel. A neviděl jsem o tom. A Bolek tam přijel a pokračuj, ty jsi tam přijel na zájem.
0: To pak jsem tam přijel já.
3: Oni říkali, znáte pana Bartošku?
0: Říkám, ne. Protože jsem neviděl, co si zase napáchal. Říkám, pro jistotu ne. No tak mu vraťte tady toho občanku. A říkám, samozřejmě jedu do vlasti, já se za ním zastavím. Tak jsem z toho Slovenska tu občanku přivezl, ale potom byly různé okolnosti. Já jsem byl někde na hotelu zase, naopak v Praze, jeho občanku jsem nechal. U sebe doma, moji občanku jsem se já nechal na hotelu v Praze a teď hledám pas, až musím jet večer hrát poslední leč s Pecou, musím jet hrát na Slovensko, rozumíš, do Bratislavy, my tam hráváme každý měsíc. na Slovensku.
3: S-studiu.
0: A najednou prostě nemám ani svoji občanku a nemám ani svůj pas, tak si říkám, co teď? No tak, no teď má barťák tady občanku, zkusíme to na barťáka. No tu občanku jsem si dal do kapsy a jedu a řídím a vedle mě
3: Pirka
0: Peca, jo, protože jsme jenali poslední leč, za mnou dvojčata, to jsou dvě stejné holky dvojčata, víš? Tady s náma hrajou v jednom představení poslední leč. No a jedeme, no a teď zastavíme.
3: Celnice?
0: A tentokrát po mně chtěl občanku. Protože obyčejně, Teresko, po mně ani občanku na hranici nechtějí. Pojáž, já jsem do známý, víš. Mě znají celníci, no. Teresko. No a teď, a on se podíval na, to, na tebe, že na tu občanku, na tu tvoji fotku. Podíval se na mě a říkal, jděte. Moravan, tak jsem projel. Potom po druhý jedu a on tam byl sám a já už jsem měl svoji občanku. A říkám, dobrý den, dobrý den. Prosím vás, minule. A on říkal, no minule. Vy jste si všiml? A říkal, no všiml jsem si, Moravan. No všiml jsem si, no. Vy jste měl pana Bartošky v občanku. Říkám, no jo, to jsem měl, a proč jste nereagoval? On říká, no tak nereagoval. Já jsem si myslel, že jsou to nějaký ty vaše skryté kamery. Tak jsem ze sebe nechtěl dělat hňupa. Já jezdím na Bartošku. Já mám tady příhodu, protože jsme tady kvůli těm příhodám, co lidi píšou, co prožili jejich přátelé. Píše mě tady taková příhoda z Ostravy. Ladislav Jílek, Ostrava. A kolega B, inženýr B, on byl na kota. On byl na korunku. A on někdy do kantiny, tak on králičí maso. A ve středu třeba kuře, a jinak pořád králičí maso. Nevěděli, co jí doma. Na co šetří? Inženýr B. Tak oni, samozřejmě, tak trošku toho inženýra B rádi si užívali, rozumíš? Oni ho rádi si sem tam, jak se říká lidově, šlukli. Oni věděli, co jim platí. Říká, pozor, člověče, nežer pořád ty králíky. Inženýr B. Nežer pořád ty králíky, ono je řádě ta myxomatóza. Říkám, prostě to u nás není. Jo? A oni říkali, ne, to se projevuje, prostě ne, to se rozšiřuje strašně rychle, víš, jak se to projevuje? Říkali, prostě neotravuje. On říkali, no tak nervózní, nespíš a zvětšuje se ti hlava. Jste blbci. A toho králíka jedl. A oni, když jedl toho králíka, tak nepozorovaně příští den u dalšího králíka mu dali proužek z novin do klobouku, pod tu kůžičku, jak tady máš takhle pod tu krempu, koženou krempu, mu dali jeden proužek z novin. No a možná králíky dál. Ale u třetího proužku, když odcházel z práce, tak se trošku zarazil. No ale nevěřil své hladu, ne, to je blbost. U šestého proužku začal pomalej toho žralíka krát. On jel xkrát toho králíka. A když šel z práce, už se bál ten klobouk nasadit, protože viděl, a už tam měl ten sedmý proužek, a tam už jak, musím doktorovi, pánové, musím, já to asi mám, co máš, prosím tě, tu myxomatózu, už to u vás není. Říkal, asi je, vole. Poprvé v životě řekl, vole. Rozumíš, a jak se ti to projevuje? No jak jsi říkal, no prostě. Prostě jsem nervózní, nespím a... To tě ani nebudu říkat, prostě se mi zvyšuje palice, no. No tak to musíš doktorovi. Já jsem tam odešel. Ke kterýmu, jo, Bohušku, prosím tě, doktore, přijde tam za tebou inženýr. Inženýr B. Říkají tomu doktorovi H. Ty jsi ho znal? Doktorovi H, rozumíš? Na doktoru, už čekal, že jsi pozval
3: sestru.
0: Kamaráda, dvě sestry a... Čekali a on přišel, co pak vám chybí? On viděl víc doktorů. Ne, oni jsou tady na kávu, to vůbec. Já bych chtěl s vámi soukromě, pane doktore. No samozřejmě, prosím vás. Doktoři odešli do čekárny.
3: Nezvyklá ročáda.
0: Doktoři v čekárně, ty jsi nervózní, protože ty je smrtelná nemoc. Co vám chybí? On říká, no, já se domnívám, že mám mixomatózu. Říká, mixomatózu je přece králičí nemoc. Já vím, říká. Já vím. Já, jak se to projevuje, jak se u vás projevuje, říká. Ono, chutná mrkev. No, salát. Já jsem někdy tak nervózní, že spím jenom v králíkárně. Ale hlavně, pane doktore, se mě nějak, jako by mě rostly, zvětšuje hlava. A doktor říká, hlava? On říká, no hlava prostě, hlava. No tak on říká, no tak počkejte, já se podívám, ale vaši hlavu shledávám v pořádku. Počkejte, máte sebou klobouk? Říkám, ale ty uši opravdu, celý ty uši s růžovým, ten ocásek mají ty bany, víš? Se začal chvět takhle jako, šel pro ten klobouk a říkám, na co klobouk? Že si říkám, budu přece s tohle nemocí, budu žebrat nakonec. On říká, no protože víte, tady vytáhl ty proužky. On říká, ty prasata. Doktor mu říká, nenadávajte na dvorek. Tak, hovořme o přírodě, hovořme o kráse. Teresko, nazdar. Měj se, opravdu sluší ti to i takhle v civilu. Ty studuješ?
1: Psychologii, angličtinu.
0: Čověče, psychologii, angličtinu, to je na jedné škole?
1: No, je to na Univerzitě Palackého, ale je to na pedagogické a na filozofické fakultě.
0: No tak dvě vysoké školy.
1: No.
0: Dvě vysoké školy. Já maminku tvoji znám také tatínka. Nazdar, Jura. No, on nás fotili si dávno, už ještě dávno. Já dokonce si pamatuju tebe.
1: Já jsem byla škaredý dítě, že jo?
0: Člověče, to si nepamatuju. Ale nezdálo se mně, že jsi na cestě k trůnu.
1: Velice pěkně řečený.
0: Jo, tak byla jsi takové jako, že jo. My se dost vlastně často vydávali, jo. I s tatínkem, i s maminkou. My jsme přátelé a ono vlastně, když si to člověk vezme kolem a kolem, kdyby se to semlelo trošku jinak, tak jsi mohla být moje dcera. Že, tatínku? To by zovšem nebyla mis. Že, maminko? Teresko, já jsem rád. A se rád, že jsi to vyhrál, ne? Protože jsi z Brna, že jsi fajn holka. A že jsi z Brna. Teresko, máš to dobrý pocit, to doufám, že jo? To je hezký pocit, je nejhezčí, aspoň na rok.
1: Aspoň na rok, jo.
0: Pak budeš více mis už potom, jo?
1: Ne, pak už budu stará mis.
0: Jako post-mis.
1: Už budu post-mis.
3: Old-mis. Ex-mis.
1: Ex-mis. Ex-mis.
0: Nechal jsem si taky říct, s panem Bartoškou se zbytečně nebav. Je to sice můj kamarád, ale je to trošku lotr po pravici. Ne? Tady ale po levici je taky lotr. Se taky, bav se se mnou, děláte, je to můj pořad. Když mluvíme o těch kamarádech, tak představ si pan Bartoška, ty hezky zpíváš taky, jo? Pan Bartoška při zkoušce na zpěv, nebo ze zpěvu, dá se říci?
3: Ze zpěvu.
0: Ze zpěvu, dá se říci, ze zpěvu. No tak on zkoušel spíš na zpěv, než ze zpěvu. A on měl zaspívat, já do lesa nepojedu, já do lesa nepůjdu. Hezky to zpívá. A on, lidová píseň, a jak ona začala hrát na to, on trošku měl samozřejmě trému, jak ona začala ta učitelka hrát na ten klavír a ona skočil, já mám koně, vraný koně.
3: Ale postoupil jsem.
0: Já, tam vznikl tvůj pověstný šarm. Protože ten zpěv si musel ušarmovat. Já jsem si vždycky představoval, Teresko, kdyby to bylo opačně, rozumíš? My jsme tam jednou, já jsem byl jednou v porotě, to byla myslím druhá mis, Ostrava, a já jsem tam byl pozván, byl všem zapletaný, protože se známe, jinak by mě tam nikdo nepozval do poroty. A já jsem tam přijel a teď, já trošku jsem se samozřejmě ostýchal a přijel taky tehdejší ministr financí, pan Klaus. Pan Klaus byl ministr financí, on nebyl vždycky premiér, jak by si někdo rád myslel. A představte si, já on přijel, a teď byl přijel pan ministr, on byl sympatický. Tehdy. Všem, tehdy byl sympatický všem a teď je sympatický jenom několika málo nám, věrným kamarádům. No ne, no, teď jsme seděli v takový šatni, to byla taková šatnička na stadionu, že, a ten tam byl jenom, no ne, on takový. A teď on říká, no ale já jsem, to bude za půl hodiny, já jsem ty děvčata neviděl. Tak někdo aktivně prostě, děvčata, pojďte se ukázat panu ministrovi, a teď jsme tam seděli. Gott Karel, Polívka Boleslav, Klaus Václav a ještě takový dva bezvýznamní porotci. A Miloš, který byl Miloš zapletá prezident tehdy a doteďka mis, ten si taky trošku ostýchal, že najednou tam nabíjeli ty děvčata v těch plavkách. Víš, jak je člověk člověku v plavkách, že? A navíc v tom studeném světle z ty zářivky, to vidí vidět každá vrásenka, každé klopítnutí, každá piha, Ty se nechceš dostat do televize. Tady s těma slovama nemůžeš dosudit každý vymrlátko, víš? Každý vymrlátko, každá husí koška. No? A kuženka dopřed, tak. A teď já jsem nevěděl kam s očima, ale to myslím, nevěděl, ne, že bych se čuměl po jiné, já jsem naopak klopil. A Gott Karel a Klaus Václav klidně se dívali. A měřili si, a i ty dva bezvýznamní porotci taky si měřili od zora dolů, zleva doprava, prostě to tam rentgenovali, já se nevím. Protože jsem si představoval, že tam stojíme my. V trenýrkách. Václav Klaus, Karel Gott, Polívka Boleslav, ty tam stojíme a je na nás všechno vidět. Každá plombička, každé lehké vyhřeznutí masůží. Je slyšet každé zavrzání v koleni, že si to obrátíš, rozumíš? Začínající bříško, tenora, víš? Nebudu jmenovat všechny ty naše vady. Je jí hodně, rozumíš? Já jenom říkám, jak musí být hrozný tam stát před těma chlapama, před těma očima, které hodnotí.
1: Aspoň někdo s náma soucítí.
0: Já soucítím s vám, protože si umím představit, že soutěžím.
1: Krása.
0: Já bych uměl ve fraku. To už, jak máte ty roby, no, to už je ti i tobě líp, že jo?
1: No určitě.
0: A ty taky předvádíš?
1: No, 4 roky tak. Více či méně. Jako koníček je to výborný. Jo. Baví chodit po mole v nějakých hezkých šatech. A trošku herečka občas.
0: Jo, jo, no. Že to je příjemný pro tebe.
1: Je to dobrý, no.
0: A ty máte na škole zahraniční studenty, protože já si musím dostat k těm dopisům. Nějaký zahraniční, co se neříká už teď?
1: My jsme tam měli Slováka jednoho.
0: No jo, ale za naší dobu byli Kubánci. Za naší dobu byli...
3: Angolané.
0: Za naší dobu byli...
1: Ale jo, vzpomínám si ve vyšším ročníku jeden tmavý, ale nevím odkud je. Myslím, že někde z Afriky, hrozně krásně mluví česky. To je nádherně.
0: Jaká?
1: Tak Rostomil.
0: Pondelí.
1: Jak?
0: Pondelí. Pondelí. To už je ten soufal tady, Tomáš Zihlav říká, že tam kdysi asi, když ještě byli cizinci, teď už prostě, ne, rozumíš, zahraniční studenti, teďka už, jo, tam ten Černoch, ten může být třeba soused, jo, proč? Mně se to líbí. A teď tam sedí a čekají na lékaře, nějaká prohlídka si studentská a teď oni pilně si tady tihle kluci, si zahraniční studenti, opakují češtinu. A ten jeden říká, týden. Říkají, týden. Tak oni ho nechají, vyslovuje blbě. A on říká, pondělí, úterý, středa, patek, sobota, neděle. Co říkal sakra? Vyšlo mě 6 dní, to si říkal v hlavě v jeho řeči, jo, protože většinou cizinci myslí jako v té své řeči. To není vidět, ale oni myslí ve své řeči a mluví v naší, rozumíte?
3: A pak to tak dopadá, víš?
0: Já to znám z domu. Tak čest mu vyšlo, tak říkal, ne, počkej ještě jednou, tak pondělí, úterý, středa, pátek, sobota, neděle. Neděle, sobota, pátek, středa, úterý, pondělí. A zase šest. Ten druhý říká, počkej. Pondělí, úterý, středa, pátek, sobota, neděle. A teď tam ti našinci, takzvaní ti našinci, ti tam jenom. Jako tam, tady sedíte vy. A teď říkají, já mám! Ty si nezazvám, já mám! Ty budeš jedni stichli, i ti našinci. A on. Pondělí. Já mám. Pondělí, úterý. Středa, listopad, pátek, sobota, neděle. Já mám. Králíka znáš, králíka? Paní Smutná, Tanwald. To je spíš v Opsovi. On to píše taky, to jsou taky dva, který píšou stejnou historiku a v Tanwaldu u Smutných jsou dva ti králíci a tady u té Soni Gottwaldové je jeden. Tak já to budu vyprávět třeba o tom jednom a toho jednou dám do Tanwaldu a nechám to Soniu. No. Tak to je taková věc, prostě měli psa vlčáka, rozumíš? Krásného vlčáka a tatínek tady toho kluka Petra Smutného, který ho pozdravuju, tatínek vstává ráno a ty vždycky toho psa venčil. A soused na vesnici měl králíka, takovýho prostě skvělého králíka, který mu říkal favorit, že favorit, byl na něj hrdej, za favoritem nosili všechny ty králičice a favorit, jsem favorit tam. No a teď on venčí ten tatínek, tady tohle Petra venčí toho psa, toho vlčáka a najednou za 5 minut pes přijde. A toho favorita má v tlamě. Říkal, když má já favorit. Tak co teď? Pus co? Pus favorita! Rexy, pus favorita! Musím říct, a teď pustíš ho ten pes, tak on favorita umyje, vyfenuje, favorita, počkáš, oni jdou do práce, sám práci nestihaje, počkáš, oni jdou do práce, vplíží se na dvorek, favorita zemře, rozumíš, vyšamponovaný, jo, ale... A tak do práce přijde pozdě, přijde z práce. A jednou soused, úplně bílý, přes plot. Můžu s tebou, Franto, mluvit? Už je to venku. No pojď dále. Vždyť si dáme... Rozumíš, tak si rozlil a... Já prostě jsem, já nevím, co se... Co... Já favorit... Je po něm, víš? Říká, já vím, ty to víš, jak to, že to víš? Říká, ne, no tak, jako, víš, chci říct upřímnou soustrast. On říká, ale ne, prosím tě, favorit. On mě zdechl, víš, v noci a ráno jsem ho našel mrtvýho a já jsem ho zahrabal do hnoje, víš. Představ si, člověče, vyšamponovaný, voněl. Pomrz znova v králíkárně. Zajímavé, že to píše Soňa Gottwaldová. A taky Smutný z Tanwaldu. A Soňa není z Tanwaldu, ale Soňa, ten nevím tady, kde, odkaď ona je. Nebudu to hledat.
2: Stejný příběh.
0: Stejný příběh, rozumíš? Řekněme, že to jsou nové pověsti české. totiž Jirkovi ty ho neznáš takhle a doufám, že ho ani nepoznat. Nebudeš nějak potřebovat. Ono se o něm říká, že je trošku takový cynik, takový floutek intelektuální. Se, říká se to o tobě a já ho znám jako takového citlivého, dobrýho kluka. Pamatuješ, jak jsme jeli? No tak pamatuješ, samozřejmě pamatuješ. V taxíku jedeme z hospody do hospody, kde jsi v Praze návštěvou, já dlel tam. Můj přítel z krčmy do krčmy mě vozil. A teď jedeme v tom taxíku a ten taxikář říká, vy máte ty hára už dlouhý, ty vlasy už dlouhý, měl byste se trošku ostříhat. A Barťák z zadního sedla říká, víš, kým to mluvíš, dročkáři? Co si to dovoleš, víš, kdo to je? Víš, kdo vedle tebe sedí? No to nevím, no tak zastav. Říká, pojďme, to jsme byli u tého druhého hospody. Tak zaplatit, pánové, za ty keci se nic nezasloužíš.
3: Ale nepadlo to na mě.
0: Tak prosím vás, ještě pojďme se zase dostat k nějakému tomu krásnému dopisu, jestli tady nějaký ještě... To by šlo.
3: Který?
0: Z Brna.
3: Jo.
0: Paní Klepáčová z Brna. Nazdar, Klepáčová. Tam je to je kontejner, rozumíte? A ona manželka říká tomu svýmu Vojtovi, říká, prosím tě, Vojto, jdi se smetím. Ale pozor, má to ten dekl od umělý kožo, má to ten dekl, ono se to často jako tam ztratí v tom kontejneru a on takový rozptýlej taky má jiný starosti, než poslouchat manželku. A tak jde s tím, poslušně s tím smetím a otevře ten kontejner, teď to tam má samozřejmě dekl, ona tak, aby nebyly řeči. Mlad, jak tam skočí, jo, tak se tam vyšví do toho, bum, a teď se za ním to víko zaklapne, bum. A on tam zavřenej s košem v tom kontejneru. No, tak začne s tím škubat a jak s tím škubat, jak se snaží z toho dostat, tak ten kontejner je na kolečkách. A on, ten kontejner se rozjíždí, ten kontejner jede, on cítí nějaký pohyb, to je svrdné. Čeká, kam to dojde a ono to opravdu zastavilo. Ono to opravdu zastavilo. A tam už jede taxík a jde kontejner uprostřed cesty. Jak zastaví taxikář, rozumíš, když mluvím o těch taxikářích? Taxikář zastaví poctivý, teď jde k tomu kontejneru, teď tomu pomůže trošku a tam z toho kontejneru vyskočí chlap, rozumíš, kam jdete? Ale ten kontejner, jak on vyskočil, se rozjíždí a rozbíjí.
3: To auto.
0: To auto, rozumíš. Což je krásný a potom to vysvětlují té policii. No jel jsem prostě. No a vidím kontejner, jo? No tak jsem zastavil a ten řidič toho kontejneru. Pavel Spirov z Prahy. To je historika. Ten Spirov je takový ruský to zní, nebo bulharský, jo, Spirov.
3: Bulharský.
0: Spirov. To nevím. Bartuška Spirov.
3: Olivka.
0: Dobrovolná já. Spirov. A ten se svým kamarádem, rozumíš, on? Se trošku opil. Opil se jenom ráno a oni dělá pořád se pije koňák a Spirov prostě. A ruský to zní a on to je už šampaňský a už v tom paneláku a nech to. A on říká, Spirov, já že mám miluju hory, je. Sjezdař. On říká, sjezdař, že tady se. Já bych jel na hory, já říká, teď jak musíš na hory, on jde léto, jde červenec. Spirov, všude jsou hory. A teď toho kamaráda, no jo, jasně, ty můžeš tady jezdit po schodech v paneláku, když chceš, ne, ty. Ruse, on říká. To mě bude říkat Rus. Já jsem u tebe Rus. Proč? Já to klidně sjedu. A ty začnou štenglo. Já to sjedu. Říká, co sjedeš? Panelák sjedu. Po schodek až dole. Tak dole. Ne, já myslím dolů. Jako.
3: Vnizu.
0: No, oni říkají vnizu, já nevím, jak se říkají. No tak se to vyštengluje do té podoby, že ten Spirov normálně větrovka, šponky, Wehrmachtky vezme svoje, rozumíš? Protože on miluje gory. Wehrmachtky teď vlastně tu ušanku s těma, víš, tady s těma, to si ani nezaváže, protože je červenec, rozumíš? Teď vyjde před ten byt svůj, rozumíš, těma Wehrmachtka, šup, šup, tak jenom si větrovku, škytne, naskočí do těch lyží, rozumíš, a už ta ušanka za ním sviští, 8. patro, 7. patro, rozumíš, 6. patro, 5. patro, a tam jde paní Macháčková, rozumíš, a bum, srážka. Paní Macháčková,

No to je průšvih, to já musím vyžadit. A on jde do ty nemocnice spírovat, teď hledá paní Macháčková. Paní Macháčková říká, Macháčková, ale žádná není. Až se dostane na chirurgii, tam má nějakého známého. Říká, Macháčková, no počkej, Macháčková, zlomená noha, otřes mozku. Říká, no čovič, no prosím tě. Ona, bába, čovič. Ona tvrdila, říkám, jak se vám to stalo, ona tvrdila, lyžař. Narazil do mě lyžař. No kde? No u mýho bytu. Červenc lyžař, já jsem bábu poslal na psychiatrii. A řešte to. Spirové, nazdar. Nech Rusa spát v sobě. Krásná historka, ten Stanislav Sonták se jmenuje. Zdravím Sontáku. Z Běle pod pradědem. A on, že byl ženatý asi 2 měsíce, možná 3, výše 2. A teď se přestěhovali s manželkou do nového bytu. Že? A on žil pořád jako starý mládenec, on žil v bytě svých rodičů. A on byl zvyklý, že vždycky, když se mu chtělo čurat, tak prostě otevřel dveře ložnice, šel přes předsí, otevřel druhé dveře, tam šel doleva, tam byla místnostka a tam on se vyčural a zase pomalu přes tu předsí se dostal zpátky. Jako. A on v tom bytě moc zvyklý nebyl, vypil taky pár piv, to znamená, že ho to tak ránu, kolem ty čtvrtý, známe to, tak on vstane, jde před přestí, zavře, jde doleva. No ježiš, no hodinky otevře, zavře, teď se dívá, nějaký velký záchod, rozumíš? On má ten záchod zábradlý, nebo co? On má dokonce schodiště dolů, no to jsme to koupili krásně, byl on na chodbě, jo? On je na chodbě a teď co? Na chodbě přece se nečurá, on to Sonták ví, že Sonták ví? Kde seš? Sonták to ví, že na chodbě se nečurá, no tak co teď? No tak samozřejmě zazvoním, a už to trošku jako... No tak zazvoním, no ale manželka nic, no tak ještě jednou zazvoním. Po třetí zazvoním, Sonták zvazí, po třetí manželka pořád nic, no tak on začne ťukat, ono se musí ťukat. Potichu, protože tam jsou samozřejmě sousedi, že? Vedle zrovna sousedka od policisty, dneska pořád mluví o policistech, sousedka má manžela policistu, ten je na noční službě a ta sousedka velmi často po Sontákovi tak pokukuje, rozumíš? Sonták je čerstvě žena, tak on si moc nevšíma, ale buší potichu, rozumíš? Neví, co má dělat, buší, to probudí samozřejmě tu sousedku, která po něm pokukuje a on proti ní nahej. Teď se drží, ne? Dobrý ne. No to, co pak je vám? Ale nemůžu, prosím vás, no pojďte k nám samozřejmě, ale já bych potřeboval probudit ženu. Já nejsem tak stará. No pojďte, kdy mám zima, rozumím, ono je to leden, on jsou tak taky jako prostě, no tak on jde, tak ona mu půjče ještě župan, říká, já potřebuji se vyčurat, no samozřejmě tady, a on se tady vyčurá a teď ta úleva. Čurá, úleva, až rozkoši se podobá, jenom ona v předsí a najednou člověče, ale s úlevou se začne mísit znova hrůza, protože chřestí klíč ve dveřích, manžel se vrací se služby. Policista se vrací se služby, no tak on teď na tom majzu v jeho županu samozřejmě. Teď co? Nazdar, Martičko, nazdar. Co pak si už zhůru? Ale nic, to... Sonták neví, co má dělat. A říká si, nejlepší bude prostě přece, nic mě nemůže vyčíst, jo, samozřejmě. Dobré ranko, sousede! Nejumělejší úsměv, jaký umí prostě jenom američtí seriálový herci. No a to mrazivé, to umí zase jenom Rusové, rozumíš? Ruští herci, ten policaj se neděl... Co tady dělat? Přišel jsem k vám požádat, přišel jsem se k vám vyčurat, já jsem byl na, jako, já jsem byl

Nahý, no on byl nahý. No a to jdete k nám se večovat nahý. Ne, ale ona mě manželka pustila župan, abych tady nelítal nahý. Takže vy mě lítáte po bytě nahý? Říkal, ne, a my se celkem ani... Já jenom... On říká, tak půjdete se mnou. Říká, prosím vás, a to se snad nezavírá, nebo to, kam bych chodil, já vám to všechno vysvětlím. Pojďte, pojďte, já přece nepůjdu na poli. Ne, ne, půjdete domů, pojďte, pojďte, pojďte, teď zazvoní. Manželka, kdo pak? Kdo tam? Kdo tam? Policie! On říká, otevře, no jděte, jděte, jděte. Teď ho tam prostě vsune do té předsíně. Prosím vás, ten župan je můj, vezme se župan a zabouchne. A teď ten Sonták stojí proti svojí ženě nahý, ráno, jo? A teď vysvětlujte něco. Kde jsi byl? Co jsi tam dělal? Nechápu. Kolikrát jsi zvonil? Nic jsem neslyšel. Ona mu prostě nevěří. Ona mu nevěří a to už je třeba 15 let, co se dostalo. Po třech letech mu už nevěří. Ještě mu nevěří. Ona mu nevěří ještě po třech letech. Už mají 3 děti. Ona mu nevěří po 10 letech. Pořád mají 3 děti. Ona, když se je podívá, on se jí to snaží vysvětlit, ona ho vždycky podezírá, že ty děti ona má s někým jiným. Josef Bartáček, Česká Třebová. Koupili si nový auto. Nový auto, nějakou tu Felici, že jo, jak se kupuje. A no, tak jedou. Jedou a teď si říkají, kam pojedeme, maminko, máme ty dvě děcka, že kam pojede maminka. Říká, čeče, já jsem tak dlouho nebyla v zoologické zahradě. Když jsme byli minulou neděli, dost byl s dětskama sám. No tak pojedou, tak jedeme do zoologické zahrady, proč ne? A ještě než půjdou do ty zoologické zahrady, takže si dají oběd. No dobře, tak si sednou, dají si oběd. On ještě, promiňte, do si umýt ruce, maminko. Tak si jde tam se vyčurat a vrátí se. Vrátí se a ona mu říká, punt máš rozepnutý, punt, prosím tě. Tak on si sedne rychle, teď si zapne ten punt, takhle ono se to blbě zapíná, takhle pod stolem, tak si to zapne takhle pod stolem a jí ještě ty děcka peskuje a najednou přijde pán a říká, prosím vás, poznávací značka, ta, ježišmar, to je naše auto, pojďte si k vozu. No tak on vstane a teď to všechno je na něm, protože on si ten zip zapnul do toho ubrusu, rozumíte, do cípu. A jak vstal, tak děti špinaví, manželka trošku taky na sukničce měla, no a on samozřejmě zatříská něco, tak přišel k tomu, tak se nějak jako tam rychle, jenom tam zase přišel k tomu vozu, tam už lidi, prosím vás, nezlobte se, já jsem ředitel zoologické zahrady, tady prosím vás, utekl nám klokan, on vám to trošku poskákal, to auto, tak ta haupna je trošku taková poskákaná a tady ta střecha poskákaná, já se hrozně omlouvám, pojďte do kanceláře. Tak se domluví na nějaký náhradě a on špinavý, haupna poskákaná. Nemu říká, dejte si panáka se mnou. Úplně bezmyšlenkově to tam kopne, jak se říká, panák se kope. Tak to tam kopne a teď jedou a samozřejmě policajt. Vystupte si, pane řidič, co to máte? No, prosím vás, já jsem si zapínal kalhoty, že jo, tak jsem si připnul ubrus do rozkroku. Vy jste pil? No vůbec ne. Co to, vy jste boural, nebo co tady máte nějaký pokrčený? Haupnu. Ale prosím vás, klokal mě. Teď já úplně špinavej tam přijdu, rozumíte? Tam lidi jako blázni a klokal mě poskákal vůz. Mám to nový, podívejte se na ty děcka, jaký jsou prostě od guláše a už se... To tak si dýchněte, ne? No a teď on chudák ještě měl toho panáka, který úplně zapomněl toho ředitele. No tak samozřejmě papíry pryč, 1000 korun pryč. A co všechno, klokan poskákal. Tyhle dopisy některý opravdu jsou tak nádherné, že stojí za to je přečíst. Napsal mě ho, a předal mě ho tady, v této hospodě, Oldřich
Čal Plachta. Se Slavko, no, vypadá to jako vymýšlej jméno, je to krásný. Proč jsem unavený, se to jmenuje. Proč jsem unavený? Populace v naší zemi je 10 milionů lidí. 5 milionů je v důchodu, takže zbývá 5 milionů na práci. 2 miliony jsou na školách, to znamená, že 3 miliony pracují. 1 milion je ve vládě, policii a na okresech a jiných úřadech. 1 milion je nezaměstnaných. Takže na práci zbylo 1 milion pracujících. 620 tisíc je v nemocnicích nebo nemocných. 379 998 je ve vězení. Takže zbývají 2 lidi na práci. Ty a já. A protože ty sedíš na prdeli a čteš tento list, není divu, že jsem tak strašně unavený.

0: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
1: 3.
0: 3/4 hodiny. Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co naplat? Musíme si pospíšit.
1: 3.
0: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
1: 3.
0: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
1: 3.
0: 3ho?
1: 3ho.
0: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
1: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
0: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperutí, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho se známe?
1: Budou to 4 roky.
0: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
1: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
0: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
1: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
0: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
1: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
0: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
1: No tak třeba trošku, víš?
0: No co?
1: No vášnivej bys mohl být.
0: Vášnivej? No a co pak nejsem?
1: Ale...
0: Viděla už jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
1: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl...
0: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, že jsem ti nenapekl buchty?
1: Co?
0: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
1: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
0: No, cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
1: Karle, máš mě vůbec rád?
0: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já ti něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád? No samozřejmě, že ano. Vědě, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
1: No, za to můj manžel to ví.
0: Ježišmarja, jak to?
1: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
0: Jak to?
1: Už má málem 2 metráky.
0: To je dobrý.
1: Čemu se směješ?
0: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
1: Není, není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
0: No právě, hele pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
1: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
0: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
1: Karle, počkej, řekni mi, co pak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
0: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
1: Tak jenom na mě nemysli.
0: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš co, napářecí.
1: No? Co, prosím tě?
0: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosánku.
1: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
0: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
1: No ne, to není možné, Karle. Pochop už jednou, že jsme totiž... nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by, já už ani nevím, co jsme.
0: Ale jsme, podívej se, to ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
1: No, tak dobře, jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni, kdyby došlo k tomu, a já byla zavražděna.
0: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
1: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo?
0: To jsou strašný myšlenky.
1: No, teda. Počkej, mohl nebo nemohl?
0: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
1: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. No? Mohl? Nemohl? Ne, nemohl.
0: No, jistě, že ne. Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
1: To ano, no jistě, jenomže mě to není jedno teď, rozumíš?
0: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
1: Ježišmarja, manžel.
0: Manžel? Co budeme dělat?
1: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
0: Tak, to jsem ale ztracenej, protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
2: Dobrý večer, vážení přátelé, dobrý večer, zdravím vás. Zdravím i ty, co si koupili gramofonovou desku, kterou právě budeme natáčet. Zdravím i herce Milana Nedělu, člena bývalého dua Sobota Neděla, který si tuto desku koupil také, protože co nehraje s Luďkem Sobotou, tak neví co s penězi. Já jsem Ivan Mládek a budu uvádět Luďka Sobotu. Tamhle přichází Luděk Sobota.

0: Ano, Luděk Sobota, všichni jsme rádi, že Luděk Sobota přijel mezi nás, že si udělal čas a přijel do Brna svým novým červeným tramvají. Všimněte si, vážení přátelé, jak Luděk Sobota září, bo když by ne, má dneska totiž velký den. Dneska ráno skládal v Praze zkoušky na Akademii muzických umění. Potlesk pro Luďka Sobotu. Děkujem. Nevzali, jo. Vážení přátelé, možná se ptáte, proč zrovna já budu Luďka Sobotu uvádět, když mám svých starostí dost. Je to proto, že Luděk Sobota je můj nejlepší kamarád. Vážení přátelé, Luděk Sobota mi v životě už několikrát vytáhl trn. Uvedu příklady, tak ještě když jsme chodili spolu do školy, my jsme spolu chodili už na národní školu, tak ještě když jsme chodili do školy, tak jsme jednou psali písemnou práci a uprostřed písemky mě náhle došel inkoust v peře a Luděk Sobota si to všiml a přiskočil a písemku dopsal svým perem. Nebo jiný příklad, jednou jsme byli, to bylo později, to už jsme byli jinoši, jsme jednou byli na honu a jednou takhle jsem šel s puškou a vystřelil jsem na zajíce a špatně se mířil a střelil jsem zajíce jenom do ramene a rozběsněný zajíc šel po mně a Luděk si to všiml a přiskočil a svou puškou zajíce odstřelil. Nebo jiný příklad, jednou jsem byl hrozně dlouho na zájezdě se skupinou a moje manželka chudák byla sama doma a Luděk se... To je špatný příklad, tohle vážím, přátelé. Prostě Luděk Sobota je můj kamarád a proto ho teďka rád tady budu uvádět. Luděk Sobota se právě vrátil z cest, tak nám teďka pověz, kde jsi všude byl.
1: Další, prosím.
2: Dobrý den, pane doktore. Jsem celá nervózní. Věříte, že jsem u sexuologa poprvé v životě?
1: Ale jdete. Kam jdete?
2: No, že jste říkala.
1: Ne, pojďte dál. To já se jenom tak divím, protože když se člověk na vás podívá, tak si myslí, že jste u sexuologa pečená vařena. Posaďte se.
2: Děkuji vám.
1: Tak co vás trápí?
2: Ach ano, ale jak začít? Jsem 20 let šťastně vdaná. Ale letos jsem byla v lázních.
1: S manželem?
2: Ne, se žlučníkem. Víte, to společenské prostředí na mě nějak zapůsobilo a já jsem se seznámila s mužem.
1: Ano, to chápu. A byl to zajisté takový hogo-fogo, nebo ne?
2: Tak hogo trochu byl, ale fogo rozhodně ne.
1: Jo, a vy máte s tím pánem techtle-mechtle?
2: To ještě ne, pane doktore. Zatím jenom techtle. K mechtlím jsme se doposud nedostali.
1: Ve vašem věku? Hmm. Tam, kde jsou techtle, tam bývají také mechtle.
2: Jenomže já jsem velmi přísně vychována. Moji rodiče mě před mechtlemi varovali. A vyhrožovali, že překročím-li rámec techtlí, vyženou mě z domova.
1: To jsou jenom takové rodičovské láry, fáry.
2: Láry možná, to připouštím. Ale fáry ne. Tatínek byl důsledný. V každém případě to mělo vliv na to, že můj manžel byl prvním mužem, se kterým jsem měla po dvouletých techtlích i mechtl. Pochopitelně až po svatbě.
1: Ale to je zajímavé. A manželství probíhalo, myslím, po té sexuální stránce absolutně normálně. Techtle i mechtle byly v náležitém souladu.
2: Víte, pane doktore, já se vám musím s něčím přiznat. Já jsem spíš taková citově založená bytost. Takže mě vlastně ani nevadilo, že manžel poněkud mechtle zanedbával. Hlavně, že byly techtle a on se neoddával pití alkoholu.
1: Jo, takže mimo manželské mechtle jste nevyhledávala.
2: Ani techtle. Pane doktore, nebýt toho osudného pobytu v lázních...
1: Ale prosím vás, se nic nestalo, když došlo pouze k techtlím.
2: Jenomže on na mě žádá i mechtle. Je to velmi temperamentní muž. Když se mu bráním a říkám, že to není slušné, koulí očima a křičí třesky, plesky. Možná, že mé názory jsou opravdu třesky. Ale plesky, pane doktore, plesky myslím ne.
1: A vy si myslíte, že mu jde jenom o mechtle?
2: Oh, to byste mu křivdil. To byste mu křivdil, pane doktore. Přiznal se sice, že měl v lázních mechtle s jistou pacientkou s nabouranými játry. Ovšem, pouze mechtle. Bez hlubších techtlí. A jakmile poznal mne, mechtlí zanechal. Ačkoliv já jsem mu poskytla pouhé techtle.
1: Ale, prosím, a paní, s pouhými techtlemi přece dospělí lidé nemůžou vystačit. To potom snad je lepší zabalit saky paky a odejít.
2: Saky bych snad zbalila. Ale paky bych nedokázala.
1: No ale co chcete dělat? Vždyť mechtle jsou zákonitým vývojem techtlí.
2: Tak vy se domníváte, pane doktore, že Hugo na mne mechtle požaduje právem?
1: No, právem. Právem sice ne, ale je docela přirozené, že ten váš Hugo Fugo se chce spokojit s pouhými techtlemi.
2: Ach, ano, ovšem. Ale co, když se to dozví manžel? Víte, co mi udělá? Rozseká mě na cimpr.
1: Snad na cimpr campr.
2: O ne, ne, ne, tak surový on zas není. Kvůli mechtlím by mě na campr nerozsekal. Ale na cimpr ano. A teď se vás ptám, pane doktore. Stojí mechtle za rozsekání na cimpr?
1: To musíte zvážit sama, milostivá paní. Já osobně se domnívám, že těm techtlím a mechtlím přikládáte příliš velký význam. Musíte se přece na všechno dívat, řekněme, tak lážo plážo.
2: To nedokážu. Lážo možná, ale plážo ne.
1: Prosím vás, právě to plážo je velice důležité. Když k lážu přidáte 2-3 meprobamáty, dostaví se plážo a od techtlí klidně přejdete k mechtlím a pak vám je úplně jedno, že vás váš manžel rozseká na cimpr.
2: Máte pravdu, pane doktore. Hlavně, že nedojdu k campru. A moc vám, opravdu moc vám děkuju za pochopení. A vidíte, přitom se o vás říká, že pacientky prohlížíte jen tak hala.
1: Cože? Já, že své pacientky prohlížím jen tak hala? Co, dovolte, prosím, pěkně, já náhodou své pacientky prohlížím důsledně hala bala.
3: Bude to jedna výzva. Si Vídeň. Dáhnou drůbeží Vídeň. Vídeň! Jakou si jesteraj? A sice přeju si mluvit se spisovatelem Dušanem M. Pupáky z Prahy. Co blíže? Blíž bejt nemůže, to by musel zůstat ležet na hranici. Do adresu znám samozřejmě, pište si. Noclehárna pro utečenci u svatý Zity. Telefon tam nemaj, to bych byl volal rovno a nedělal přes vás serpentíny. Spojte to vedle, ano vedle, do směnárny. Směnárna Žicí, děkuju. Tady Krchov, Bémen und Meren. Podívej se, soudruh Žicí. Já mám na tebe takovou prozbu. Mohl by si vedle skočit k Zitě pro občana Pupáka z Prahy? Co, on je u tebe? Jo, mění zrovna. Dej mi ho, prosím, těch telefonů, Žicí. Děkuju.
4: Nesvobodný
3: Svobodný pupák, svobodný pupák, volám Prahu. Tady Krchov, Praha. Jej datčin do té nadělení. Jak si mě vyhmát u síce?
4: Vyhmát, nevyhmát, hlavně, že jsem tě uchvátil na drátě.
3: A co bys ode mě potřeboval, Černo?
4: Já bych potřeboval, aby si jako intelektuál uposlech výzvy a vrátil se zpět do vlastě.
3: Až odejdou český přátelé vojska.
4: Už odcházej.
3: A jak dlouho hojnice potulka bude trvat?
4: Jestli nezablouděj, tak 3-4 měsíce.
3: No jo, ale zajímavý je, že přiskákat k nám dovedli za noc.
4: To ti lehce vysvětlit. Přišlo jich sem víc a odcházených bude míň.
3: Ale jak dlouho u nás postane ten rozdíl?
4: Dokud budeme muset chtít.

0: to předu líčíš takhle růžově subjektivně, to já se asi nevrátím.
1: Cože, ty se nevrátím? Ty se musíš vrátit, pupa. Jako intelektuál máš vlastní povinnosti.
0: Povinnosti, a vydáte ty výspisy?
1: To musíme napřed vědět, co jsi napsal.
0: Napsal jsem román o životě české inteligence za posledních 20 let s názvem Doktor Podvyživágo.
1: Když mi to musel napřed přečíst.
0: Jo, do telefonu, 1200 stránek. Už to bude platit.
1: To chápu, tak něco kratšího nemáš?
0: No má, napsal jsem bajky od zvířatek.
1: No to přečti.
0: No jedna je, se jmenuje Zajíček své Jance, je v tom sám.
1: Ale ono, to vypadá nevinně.
0: No, je takhle. Zajíc, cyclí, krtek a veverka se domluvili s tchořem, že uzavřou obranný spolek proti lišce. Rovnováha v lese byla tak zaručena a žilo se jak štač, když liška si žila líp, je to přiznat. Jednoho dne se zajíc usmyslel, že vyčistí svůj pelíšek od loňskýho listí a bobku. Jakmile se o tom dověděl tchoř, zavolal si cyclíka, krtka a veverku k sobě a dohodl jim, že se zajdou... Zajít si podívat. Za noci vtrhli přátelé do pelíčku, zákon rozvili, aby se přesvědčili, nejsou tam liščí chlupy. Byli. Naopak cyclíkovi, krtkovi a veverce se u zajíce zalíbilo, že by šli domů taky radši poklidit. Ale moudrý tchoř se rozlobil. Smrdí to tady, tohle. A proto se odsud nehneme, dokud ten zápach nevyžene.
1: Pupák, jak to poslouchám, já myslím, že by si měl ještě nějakou dobu usí se zůstat.
0: Zůstat, co pak vy tam v Praze nemáte svobodu projevu?
1: Máme, ale musíš držet hubu.
0: Mně se stejská, moje šumavá, moje brdy, kluci.
1: Já ti zavolám zase a potěším tě, zatím tam bustáš.
0: Čendo, počkej. A nemohl bych sem se vrátit, ani kdyby jsem se přejmenoval na Pupačenko.
2: Sraz naší třídy. Abych se přiznal, srazy spolužáků z gymnázia nemiluju. Kdysi jsem chodil rád, ale když uplyne od maturity 40 nebo 50 let, měli by se nějakou vyhláškou ministerstva školství zakázat. Proč se mám dobrovolně drásat pohledem na holky, po kterých jsem toužil, a na kluky, kterým jsem záviděl svaly a ramena, a vidět, jak jsme dopadli? Je to horší zážitek, než podívat se do zrcadla v brejlích. To se vždycky leknu. Jenže pak přijde od spolužáka Ládi Pulpána ten jeho zvací dopis, že se naše Bčko opět sejde a zavzpomíná na krásná studentská léta a já nemám sílu zdorovat. Už proto, že se v poslední době nescházíme po restauracích, ale u našeho třídního koláčka, aby se nemusel nikam trmácet. A koláčka by možná mrzelo, kdybych se nedostavil. Jeho Vilka z konce 50. let má malou předsíňku, která nepočítala s tolika lidmi a je plná našich bot. Přezouváme se a v obývacím pokoji chodíme po olisalém perském koberci v ponožkách. Vítáme se a našemu třídnímu slzí oči. Už dávno si s ním tykáme a říkáme mu Romane. Také jeho starému psu slzí oči a navíc mu páchne srst. Z velké olejomalby nad gaučem se na nás dívá Romanova žena Květa, která zemřela před 20 lety. Tu opálenou krasavici jsme mu záviděli. Měl ji tak rád, že ji někdy zval i do hodin, aby se pochlubil, jak učí. Letošní večírek začal záhadou, která nás všechny trochu rozhodila. Byl tam chlap, kterého nikdo neznal. Seděl mezi holkama na kolenou u brousek a cpal se chlebíčkama. Kdo to je? Ptal jsem se Pulpána, když jsme kouřili na balkóně. Nevím, asi Romanův kamarád nebo manžel některý holky. Spolužák Hrouda byl toho názoru, že by to klidně mohl být Derfler, co s námi chodil jedno pololetí a pak zmizel. Libuše Urbánková, která měla vždycky vyvalené oči, ale teď se jí skoro dotýkají brejlí, se dušovala, že to Derfler není a že to není ani manžel žádné z našich holek. Roman tvrdí, že je to Seidl, řekl někdo. Seidl! Tohle, jestli je Seidl, tak já jsem papež, řekl Pulpán. Nezapomeňte, pánové, že jsme se změnili. Slávek Seidlů nebyl na srazu, ani nepamatuju. Ty roky ho mohli chudáka takhle poznamenat, řekl s pohledem na neznámého dětka Hrouda. Dávejte bacha, zvedl Pulpán ukazovák a škvírou balkonových dveří zavolal do obýváku. Slávku! Dědek nepohnul brvou, takže to Slávek nebyl. Na to Antoušek dopil na kuráž svou dvoudecku bílého a prohlásil. Já se ho normálně zeptám. A všichni jsme se nahrnuli do pokoje. Ty promiň, povídá Antoušek tomu člověku, ale my se nemůžeme upamatovat, jak se jmenuješ. Seidl, řekl dědek. Já jsem bratr Slávka Seidla. On si zlomil nohu, tak mě poslal za sebe. Zalapali jsme po dechu. Takovou nebetyčnou blbost nikdo nečekal a nálada večírku se tím okamžitě uvolnila. Jakoby nám Seidl s nohou v sádře poslal v osobě svého bratra důkaz, že absurdno je živé, je z masa a z kostí a pije z naší flašky a žere chlebičky. A jak se Slávek má, je už v důchodu, zajímal se náš třídní. Zlomil si nohu, řekl bratr s plnou pusou a víc nedodal. Pozoroval jsem toho bezelstného náhradníka, který s námi nic nezažil a přesto jsem vážil cestu, hladil jsem psa mezi ušima a bylo mi dobře. Štěpánka Rosová, která mívala tak pevná ňadra, že jsem si je při hodinách neúnavně kreslil, přinesla z kuchyně horké párky. Přátelé, jeste než vystydnou, řekla a olízla si mastný prst. Chtěl jsem si pro jeden sáhnout, ale v zápěti jsem si uvědomil, že s rukama od psa nemůžu. A tak jsem zamířil do koupelny. Byl tam záchod s prasklým umělohmotným sedátkem, přilepeným leukoplastí, bylo tam zašlé zrcadlo a umyvadlo s lívancem letité rzy. Větrá krachotící v rozpadlém ložisku rozvlnil s černalou pavoučí síť. Byla to koupelna starého vdovce. Když jsem si myl ruce rozpukaným plátkem mýdla, nabyl jsem jistoty, že se musím svého třídního zeptat na pár věcí právě dnes, aby se nestalo, že se je nikdy nedovím. Když se Roman Koláček stal naším třídním, byl to neskušený mladík v manchesterovém sáčku. Předtím učil na nižším stupni a my jsme byli jeho první středoškoláci. Po několika hodinách ruštiny a občanské nauky nám bylo jasné, že s ním nebude těžká práce. Stačilo například, aby řekl, že vojna, tedy vojna, znamená ruský válka a spolužák Štefánek už zvedal ruku. Soudru profesore, vypravujte nám zase nějakou příhodu z vojny jako minulé. Ano, zažadonili jsme my ostatní. A Koláček se podíval na hodinky, jestli si může takovou vložku dovolit, a rád vylovil vzpomínku ze své služby u pohraniční stráže, protože to byla zatím jeho nejsilnější životní zkušenost. Po jednom skutečně náročném přesunu s plnou polní jsme zaujali palebné postavení na úpatí vrchu Bouřňák. A velitel roty nadporučík Moník, mimochodem skvělý chlap, nás obeznámil s úplně novým dalekohledem, který právě přišel do výzbroje naší armády. Ten dalekohled měl tu zvláštnost, že když jste byli v poloze ležícího střelce a přiložili jste ho k očím, ta jeho optika úplně ignorovala stébla trávy v bezprostřední blízkosti. Jako by tam žádná tráva nebyla. To není možný, řekl Štefánek. Také jsem si myslel, že to není možné, ale když mi ho nadporučík Moník půjčil a já v leže mezi trsy trávy zaostřil, viděl jsem čisté panorama Krušných hor. Celá naše proradná třída zahrála údiv a touhu takový dalekohled si někdy vyzkoušet a do toho se hlásil Láďa Pulpán, což vždycky slibovalo nečekaný úhel pohledu. Když už mluvíme o tom dalekohledu, my jsme v létě našli u babičky na půdě dalekohled, německý, teda po Němcích, a ten měl zase tu zvláčnost, že když jste se do něj koukli z jedné strany, tak normálně přibližoval, jo? Ale když jste se koukli z druhé strany, tak bylo všechno strašně daleko a strašně malinký. Pulpán nesklamal očekávání. Náš třídní se po nás bezradně rozhlédl a řekl, tak teď nevím, Pulpáne, jestli si ze mě děláš legraci, nebo jestli si nikdy předtím neměl v ruce dalekohled. To byl první dalekohled, který se mi dostal do ruky a zrovna měl tuhletu zvláštnost, odpověděl Pulpán s nadšením objevitele a chtěl ještě pokračovat, ale Hrouda, který seděl za ním, ho škubnutím za šosy posadil a řekl, to stačí, vole. Na rozdíl od profesora Koláčka jsme všichni věděli, že kdyby o neobyčejném německém dalekohledu promluvil Štefánek, byla by to dobře zahraná naivita a poněkud drzá zkouška kantorovy trpělivosti. Zatímco Láďa Pulpán, to byla chodící, čirá nevinnost bez postranních úmyslů. Z mých vzpomínek by někdo mohl mít dojem, že jsme si svého třídního nevážili. No, nevážili i vážili. Postupem času i největší cynici v našem Bčku pochopili, že je to dobrák, který se snadno dojme a že není třeba mu zbytečně ubližovat. Body získával také tím, že se za nás přimlouval. Musile, přimluvil jsem se za tebe u kolegy Habra, takže možná, opakuji, možná nepropadneš z matematiky, řekl třeba. A to bylo něco, protože obměkčit profesora Habra, o kterém tu ještě bude řeč, nedokázal nikdo. Nebo se za nás přimluvil v případu, který vešel do dějin školy pod názvem Opalujeme si soudruha. Týkal se inženýra Ďuriče, kterého jsme měli na chemii. Tento holohlavý, bledý duch bez chuti a zápachu, kterému se Bůh ví proč přezdívalo kozí prd, měl zůstat v chemických závodech Litvínov a ne jít učit, protože k tomu neměl nadání. Ďuriče bylo slyšet jen do prvních lavic. Zbytek třídy měl smůlu a tak se věnoval mimo chemické zábavě. A byl to taky hajzlík. Zatímco ostatní kantoři tolerovali, když jsme je oslovili pane profesore nebo paní profesorko, Ďurič navrhoval za nesoudružské oslovení dvojky z mravů. Jediné, co si z jeho hodin pamatuju, byl jeho výrok, že ten, kdo nechápe chemii, nechápe nic, protože celý svět je jeden chemický proces. Asi proto do dneška nerozumím světu. Nuže tento Mendelejev přišel jednou do třídy popuzen, že ho opět vyškrtli z lyžařského zájezdu, ačkoliv jeho litvínovské plíce by si zasloužily horský vzduch daleko víc než jiné plíce. Všichni se vrátí z hor opáleni jako ašanti, jen já budu hold bledý, řekl. A to neměl říkat, protože právě tato věta přivedla spolužáka Hrubeše na nápad, že si ho opálíme. Hned příštího dne vyměnil žárovku nad tabulí za lampu horského slunce. Abychom netrpěli účinky záření, někteří jsme si chránili oči průhlednými zelenými pravítky, ale nebylo to ani nutné, protože lampa svítila zhora prakticky pouze na Ďuričovu pleš. Hned po první hodině chemie dostala zdravou barvu a po druhé hodině už se nám Ďurič loupal. Jenže Hrubeš nestačil opalovací lampu odstranit a po nás přišlo do chemické učebny Ačko s chemikářkou Majzovou. A ta to záření poznala počichu. Přikázala lampu vyšroubovat a přinesla ji Ďuričovi do kabinetu. Údajně řekla, teď je jasný, proč máš hlavu jako uzený koleno. A když odcházela, ašant kozí prd vyšel ven a vykřikl na celou chodbu. A už je taky jasný, že za to někdo vyletí ze školy. A byl to náš třídní Koláček, který se zaručil, že viníka zjistí a který se také postaral o to, aby nikdy zjištěn nebyl. Pamatuju si velice přesně, co nám tedy řekl. To, co jste soudruhu Ďuričovi provedli, bylo hanebné a zdraví nebezpečné. A neomlouvá vás ani dobrý úmysl soudruha opálit. Ten, kdo to zosnoval, by se měl stydět a měl by být rád, že nikdo ze třídy, opakuje nikdo, neví, čí to byl nápad. Protože jednoho studenta vyloučit ze školy lze, ale celou třídu nikoli. A díky těmto zlatým slovům Hrubeš odmaturoval. Teď sedí vedle našeho schrbeného třídního a právě si od něho půjčil brýle, aby viděl na miniaturní černobílou fotku 6x6, jaké se tenkrát dělali. Musím se ke Koláčkovi dostat, než nám usne, protože zpravidla vydrží jen 2 hodiny a pak zavře oči a my si povídáme sami. Ještě jedna vzpomínka mi teď vytanula, ale to bych vlastně mohl říct nahlas. Na těch třídních srazech je zvláštní to, že si vyprávíme, co všichni víme, jenom si to osvěžujeme. A tak se vmísím do debaty. Pamatujete si, co prohlásil Pulpán, když umřel Stalin? No, to je krásný, to řekně, schválí to někdo. A tak vyprávím o tom roce 1953, kdy jednoho dne vyšly noviny s Josifem Vissarionovičem v černém rámečku a Praha se proměnila v město potažené černým suknem, jak to bylo zvykem v pohádkách, když drak sežral princeznu. Z rádií se celé dny valila smuteční hudba a do ní sklíčení hlasatelé oznamovali, že tělo největšího vůdce proletariátu bude nabalzamováno a uloženo do mauzolea na Rudém náměstí vedle těla soudruha Lenina. A právě v této době truchlení celého tábora míru přišel k nám do hodiny občanské nauky inspektor. To mi ani nepřipomínej. Z toho jsem 3 noci nespal, ozve se náš pan profesor, ale zřejmě si to taky rád poslechne, jinak by neměl dlaň u ucha, aby mu nic neuniklo. A tak vyprávím dál, jak inspektor s černou smuteční kravatou u krku a s vážným výrazem pozůstalého chvíli poseděl za katedrou a potom vstal a řekl, jestli dovolíš, soudruhu Koláčku, rád bych se zeptal na pár věcí. Všichni víme, jaká ztráta nás potkala. Ví někdo, jak bude ošetřeno tělo zesnulého soudruha Stalina? Chvíli bylo ticho a v tom tichu na nás Koláček upínal své prosebné oči. Pak se vymrštila Pulpánova dychtivá pravice a oči našeho třídního zamžikaly děsem. No prosím, řekl inspektor. Tělo zesnulého soudruha Stalina nebude uloženo do normálního hrobu, ale bude vycpáno a vystaveno v tom v panoptiku na Rudém náměstí. Teď je nám to k smíchu, ale tenkrát se nikdo nezasmál. Inspektor polkl na prázdno a obrátil se tázavě na třídního. Pulpáne, chtěl si asi říci v mauzoleu, řekl Koláček. Ano, souhlasil Pulpán. Ale řekl jsi v panoptiku, zvýšil inspektor hlas. Ano, ale nerad, řekl Pulpán. Jak se jmenuješ? Vyndal inspektor z náprsní kapsy černý zápisník, opatřený černou tuštičkou v černé boční trubičce. Pulpán Ladislav. Čím je tvůj otec, chlapče? Otec je malíř, odpověděl Ládík. To se podívejme, malíř, pokýval hlavou inspektor, jako by se tím leco vysvětlovalo a něco si zapsal. Pokojů, dodal Pulpán, čímž jeho dedukci podkopal. Soudruhu inspektore, osmělil se Koláček, jemuž vyrazil na čele pot. Pulpán prodělal silný otřes mozku a stává se mu v důsledku toho, že si nevybavuje správná slova. Jeho otec je vzorný pracovník družstva Malbit,

opustil učebnu. No to je dobrý, zasmál se Seidlův bratr, který jediný u toho nebyl. A s těžkým jazykem projevil zájem, kdy bude příští sraz, že by to nerad prošvih. Po vzpomínce na Stalinův skon jsem vyslyšel mimickou výzvu Míly Musila, abychom si dali na balkóně cigaretu. A tam přišla konečně řeč na profesora matematiky a deskriptivní geometrie Roberta Habra. Jeho jméno možná něco řekne šachistům, neboť v tomto sportu vynikal. Tento tichý, vždycky dobře oblečený štíhlý muž měl dar nastolit ve třídě atmosféru úzkosti způsobem, který mi zůstává záhadou. V jeho hodinách se strach zahušťoval do nedýchatelna. A přitom ten člověk nikdy nezvýšil hlas a dá se říci, že byl plachý. Holkám se nikdy nepodíval do očí, nám ano, ale když zkoušel holku, díval se po stropě nebo do podlahy. Měl neúprostné hnědé oči, v nich se nikdy nezaleskla jiskra úsměvu. Ticho v jeho hodinách matematiky bylo absolutní. Jenom když psal na tabuli a byl k nám zády, odvážil se někdo šepotu. Ale Habrovi stačilo beze slova otočit hlavu a šepot zahynul. Jen jednou jedinkrát se stalo, že se zasmál, ale to nevíme jistě. U tabule byl Musil. Strach, že propadne z matematiky, ho zbavoval logického uvažování a způsoboval mu třas. Habr ho ochromoval jako kobra myš. Musil při psaní zlomil křídu, mazal hadrem i spocenou dlaní, co napsal, a pak to vzdal a upřel na profesora bezradný pohled. Sedněte si, řekl suše Habr. A Musil, ne že by chtěl udělat humor, ale protože byl hypnotizovaná myš, si sedl na stupínek. To jsme nevydrželi a vyprskli jsme smíchy. A tehdy se profesor Habr obrátil zády k nám, díval se z okna ven a někdo tvrdí, že ne, ale já přísahám na to, že se mu ramena mírně otřásala potlačovaným smíchem. To byl jeden lidský moment chování tohoto mrazivého muže. Druhý jsem zaznamenal při ústní maturitní zkoušce, když jsem řešil rovnici a Habr seděl na židli vedle mě. Převáděl jsem dvě A z jedné strany rovnice na druhou a zapomněl jsem změnit znaménko. A tu jsem pocítil na své pravé botě tlak. Nechtělo se tomu věřit, ale bylo to tak. Habr mi pod stolem šlápl na nohu, abych tam dal mínus. Z těchto dvou úkazů usuzuju, že Robert Habr nebyl nelida, ale že svou odpornou přísnost dokonale hrál. A ještě jedna maličkost s Habrem nám všem vrtala hlavou. Jedno záhadné slovo. Stávalo se, že náš třídní přišel do hodiny matematiky, aby nám sdělil něco neodkladného o rodičovském sdružení nebo o chmelové čisené brigádě. Tyhle občasné návštěvy končily tím, že se Koláček omluvil za narušení hodiny a na odchodu mu s úsměvem a sotva slyšitelně řekl tyčinky. A Habr svým suchým hlasem řekl také tyčinky. A přitom mu po tváři lehce přebylo něco, co vypadalo jako úsměv. O tom slovíčku jsme se přeli. Někdo byl toho názoru, že to nejsou tyčinky, ale tři činky. To nedávalo smysl. Do hodin deskriptivy nosil Habr kromě trojúhelníku i tyčinky s hrotem na jednom konci, kterým se zabodli do tabule, abychom viděli, jak přímky narýsované křídou na černou plochu vypadají v trojrozměrném prostoru. Zrovna jsme s Musilem dokouřili a chtěli opustit balkon, když se k nám dveřmi protáhl starý pes a v závoji jeho pachu i pan profesor Koláček. Co tady řešíte, kuřáci? O Habrovi si povídáme, Romane. Jaký on byl? Byla s ním někdy sranda, povídám. Robert? Ten byl bezvadný. To vy jste ovšem nesměli vědět. Víte, co říkal? Pro učitele je třída scéna a zborovna je herecká šatna. Tam se kantor odlíčí a přestane hrát. On byl například erotoman. Habr, erotoman, zalapal po dechu Musil. No jo, učit na gymplu

byla pro něj těžká zkouška odolnosti. Pamatuju, co říkal, když se vracel z hodiny a hodil ve zborovně aktovku na stůl. Proč sedí Štěpánka Rosová s takovým jménem a s takovým vyhroceným poprsím v první lavici? Proč ji nepřesadíš? Kdo to má vydržet? To není vyučování, to je hrdinství. Nemluvíte o mně? Ozvala se z pokoje Rosová, nyní Kvasilová, která právě dávala kolovat fotografie svých 6 vnoučat. Ne, řekl Musil a přivřel dveře. A co ten váš pozdrav, Romane? Říkali jste tyčinky nebo třičinky? Zeptal jsem se. Pan profesor se usmál a krátce zaváhal. No, tak jsme chlapi a Robert už je na Olšanech. Jednou při oslavě dne učitelů dostal sdílnou náladu a vyprávěl mi svůj nejsilnější erotický zážitek. On, jak víte, byl skvělý šachista a jezdil po turnajích. A dostal taky pozvání na přebor do nějaké vily v Krči. Měl zazvonit a říct heslo Dámský gambit. Robert tam šel a když ho vpustili a zamkli za ním, zjistil, že se odstnul na akci, kde bylo víc šachistek než šachistů a že ty dámy neměly ponětí, co je gambit, protože to ani nebyly šachistky. Robert se prostě odstnul na sexuálním večírku. Grupáč, pomenoval to Musil úžasle. Jo, a tam mu učarovala jedna účastnice. A když se spolu v tom kolektivu milovali, Robert jí pošeptal, jestli by se s ním nesešla někdy jindy a jinde, kde by byli spolu jen sami dva. A ona odpověděla, s tebou, dicinky. Jakože vždycky, ujistil jsem se. Jo, na to Robert nemohl zapomenout. A proto jsme se takhle zdravili, usmál se pan profesor a zívnul. Vrátili jsme se do pokoje, protože dlaždice balkónu už ztratily náboj slunce a v ponožkách nás studili. Roman se usadil do svého křesla a usnul. Byl jsem rád, že jsem tenhle sraz nevynechal. O půlnoci jsme svého třídního šetrně probudili a rozloučili jsme se. Venku byla hvězdná noc. Náš třídní stál přede dveřmi a díval se za námi. Netušili jsme, že ho vidíme naposledy. Tak zase za rok u tebe, Romané! Zakřičel ještě Láďa Pulpán. Dicinky! Odpověděl pan profesor a zamával nám.

0: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Znáte Fibichův poem?
3: Od Fibicha.
2: Od Fibicha.
3: Fibichův poem od Fibicha.
2: Takže ano, takže ten vám teď tady sehrajeme.
3: To vlastně bude to taková zkouška.
2: My máme za 14 dní koncert v Domě umělců, takže to bude pro nás taková.
3: Pana Kořínka,
2: hudební. Miroslav Kořínek.
3: Skladatel.
2: Ano. Prosím vás, já možná budu trošku prskat. V tom rádiu to nebude znát, ale pro vás, pro první řady je to trochu ohrožení, ale zase budeme mít krásný kontakt mezi hledištěm a jevištěm. Aspoň něco si odnesete, že jo?
4: No jo, aspoň něco.
5: Ukažte první tón, pánové.
4: Polohy?
5: Dobrý, drž to. To naladíš potom.
3: Jo, to naladíme potom.
5: Tak jde.
4: Jo, je to dobře?
5: Jo,
4: jedem. Dobře, jedem.
5: Tak. Nehejbej s tím, je to
4: já
5: dobrý,
4: už nehnu, drž ho. Já už teďka s tím nehnu.
5: Drž ho.
4: Já tak to držím.
5: Raz, dva, tři.

0: Ohlasení.
1: Jsou tady dva starší lidi, já a Oldřich Kaiser. Tak vám zaspívám písničku, kterou jsem zpívával a vlastně zpívám do dneška v Ypsilonce a před lety zpíval Oldřich Nový.

města, většinou však nesmysly. Největší z nich ale vyniká mozkovou činností horečnou. Mžikem tak sametru staví zámky z větru, když jde večer se slečnou. Kdybych já byl náměstíčník a ty náměstíčnice, po střechách bychom šli spolu v tmách, jak stíny dva ve svitu měsíce. Bez obav, že v mléčné dráze s velkým vozem srazím se, blíž a blíž k nebi jak hvězdám výš, bych s tebou stoupal, bořím se. A kdyby snad chtěla jsi mi dát polibek z lásky bezedný, nemohl bych víc, než tobě říct.

0: Já si myslím, že bychom se vám taky měli trošku představit vůbec jako od našeho dětství až po stáří, takový stručný životopis. Já na to vzpomínám každý rok, když mám narozeniny. Přátelé, mě bude už teďka brzy 63. To je neuvěření, že jo, paní? Že to mi někdo neřekl, že tak vypadám báječně. No, tak my vždycky na to vzpomínáme, když mám, jsem narozen ve znamení vodnáře, 26. ledna.
1: Od čeho?
0: Vodnáře. Jo, a tak tatínek vždycky vypráví, jak šel pro mě do porodnice, tak to popisuje, jak přistoupil k prvním dveřím, tam byl nápis hezké děti, zaťukla, říkal, dobrý den, já jsem Lábus, já tu mám na oddělení syna. Ne, počkejte, ne, na našem oddělení, ne, to musíte vedle. Tak šel k dalším dveřím, tam byl nápis děti. Ne, tam jsem taky nebyl, jak tušíte. Pak přistoupil k dalším dveřím, tam byl nápis ošklivé děti. Ani tam ne. A pak tam byly poslední dveře a tam napsáno Lábus. Jak vidíte, porod byl velmi těžký. Bylo to kleštěma, nebylo to nic příjemného. No tak, jako děcko jsem byl takové jemně rozvedené, když od 6 let jsem chtěl být herec. Oldo, ty od kolika jsi chtěl být herec? Od kolika let?
1: Já?
0: Od 60, viď? No ale to jsou takový, víte co, děti, já si kolika také vzpomenu na mé rodiče, co si se mnou užili, protože to opravdu, to děti mají neuvěřitelné nápady, to samozřejmě všichni dobře víte, tak si představte, já třeba na chatě v létě, 10letý chlapec, v trenýrečkách, že jo, a najednou v zemi vosí hnízdo. Co mě napadlo jako 10letého chlapečka Jiříčka, že se pokusí to vosí hnízdo rozjezdit. No nastalo to, že jsem teda vzal kolobrendu a opravdu jsem to vosí hnízdo začal rozjíždět. No samozřejmě, vosy se vyhrnuly z té díry v zemi a začaly samozřejmě do mých trenýreček štípat a bodat a bodat. Přátelé, já dostal snad 30 žihadel, to bylo něco tak strašného, že já jsem začal tak strašně řvát, teď jsem přiběhl na zahradu k mamince a mami, mami, teďka matka, co se stalo? Teď jsem mi to ukázal, táto, posem stal se zázrak. No co vám říkali, to měsíc, co mi to splasklo, ale opravdu něco strašného teda. Nebo jsem poradil bratrovi, to jsou taky nápady, aby si strčil fazolky do nosu, že mu narostou nádherný kytičky. Jemu bylo asi 5 let a on tam narval 20 fazol a my jsme obecně do Brněnské nemocnice v létě. Takže to opravdu děti teda mají neuvěřitelný nápady, jo.
1: Ale ty jsi měl teda krutý dětství.
0: No.
1: Ano, tak dobře, když jsi si představil, já to řeknu ve zkratce.
0: No.
1: Oun z Liberec, zdyš, srpš, Stkonzerbr, Damu, Ausve, N, R, O, H, a mezi tím VC.
0: No.
1: To strašně.
0: No tak vidíš.
1: Strašně rychle to šlo.
0: No. Dokonce si představte, že jeden čas Y-ce v divadle jsme byli, já byl předseda ROH a Olda místo předseda. To bylo krátce před revolucí, pak vypukla revoluce sametová. Tak to se vůbec nedivím, že to bylo. To se vůbec nedivím teda. A teďka vám předu takovou etídu začínajícího televizního hlasatele. Vlastně má úplně první živé vysílání a má strašnou trému a vlastně zároveň končí. Takže si mě představte, kamera je někde tamhle, už se právě zapíná. Dobrý večer, vážení přátelé. Jaký je dnešní večerní televizní večer? Opravdu pestrý. V 19.30 vysíláme deník ČSTTU. Vysíláme den. V 19.30 ještě vysíláme. V 19.30 vysíláme zprávy. Tak. Ve 20 hodin a... To je blbě napsaný. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle Klasa Casta. Podle starého historického románu Viktora Huga Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu Ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu o těch chudácích z Francie. pak vás podvedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to Francouz, tak Žervé. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořad vysíláme se sníženou kvalitou zpěvu. No a na závěr se rozloučíme zprávy. No a co nám připravil druhý kanál? V 15 hodin to bude sportovní odpoledne. V prvé části budeme sledovat koule žen a prsa mužů. Ne, obráceně, promiňte. Ve druhé potom pražské přebory ve veslování. Ve veslování! Ve 20 hodin to bude americký film z prostředí mládeže hippies, paní Marianka, matka pluku. Ve 20:15 pátý díl trojdílného televizního seriálu. Příběhu notorické alkoholičky z protialkoholní léčebny Stříbrná pila. Potom se podíváme na původní televizní inscenaci hry ze života našich energetiků Mezi proudy. Dal to byl přepis známého románu Žila Verna, Děti kapitána emigranta. No a potom přenos opery Wolfganga a Mozarta. Známé skladatelské dvojice. John Dovany. Nebo někam má jít, nevím, kam má jít John, někam má prostě jít. No a potom to už budou zprávy. A ještě, jaké bylo počasí? Počasí včera v noci na minulý čtvrtek. Celková povětrnostní větry. Teplej Franta postupy ze severovýchodu. Ranní moč, ranní teploty, promiňte. Plus nebo mínus, odpolední plus mínus, nevím, jaké to bude. Setrvalý srab, stav. V Čechách místy, na Slovensku ojediněle. A ještě upozornění pro řidiče. Ve večerních hodinách se bude na některých místech vozovky tvořit tma. Srovnáme si správný čas? No, je přesně. Vážní přátelé, protože do dalšího programu zbývá několik hodin, vyplníme je reklamou. Minuta s reklamou. Pím!
2: Váňo, kde jsi? Natáško, kde jsi? Sibírko, kde jsi?
3: Jsem v každém mléčném bife, stojím 12 korun a chutnám všem.
0: Krásné je žít, zpívají moly ve vašem šatníku. Nespívali, kdybyste použili antimolin AM10 ve spreji. Kráze, ps, jau, svině, já!
2: Tak věru, už dělej, ten vlak nestihneme, ujede to.
3: Taťko, já nemůžu tak rychle na nohy, mám svý leta.
2: Tak sakra ženská, tak hni sebou.
3: Já nemůžu tak rychle.
2: No tak dělej. Píte šeratici. Zrychlí váš krok.
3: Těžko.
0: Slovenská tlač do celého světa.
4: Ještě není čas, ne? Ještě ne, já teď. My jsme takhle právě, když jsme u těch hlasatelů a hlasatelek, Tak nás různě napadaly takový různý, co by se všechno mohlo přihodit. Tak teď si ukazoval teda, když měl trému, televizní hlasatel. A pak jsme taky měli jednu etídu. A teď jsem zvědavý, jak budeš reagovat, když jsi dělal znásilnění televizní hlasatelky.
0: Tak budu znovu dělat to, co se slyšeli, ale jako je to žena a stává se jí tam něco, co se tam děje. Dobrý večer, vážení přátelé, jak je dnešní večerní televizní večer. Opravdu pestrý. V 19.30 vysíl... No tak. V 19.30 vysíláme deník ČS... Vysíláme deník... Oh. Vysíláme zprávy. Ve 20 hodin a... Bo.
5: A... Já byl blbě napsaný, já to vůbec... Jsem tak rozrušená, že to nepřečtu. A něco? To bude první díl francouzského filmu podle podle starého historického románu Viktora Hugo. Iga. Chlípníci. Opravují bídníci. V českém dabingu ubožáci. Ve 20 hodin to bude druhý díl francouzského filmu. O těch chudácích z Francie. A pak vás provedeme vás provedeme klasickou operetou Florimonda Hervé. Je to francouz zákazy žerve. Mám zelení touche. Český manžel nic netuší. Pořád vysíláme se sniženou kvalitou zpěvu. Oho, kikriki!
6: Vizitář. Tak tohle to je lidová ze Sprácheňska. Říkáš, že se ti holkama nelíbím. Zkusím na poslední kartu dát. Něco krásného ti dneska slíbím. Nech mě prosím lhát. Růžovou ti krinolínu koupím, lásko má. A pozvu tě na senzanční flám. Budeš jak v růžovém dýmu se mnou, lásko má. Parket bude patřit jenom nám. Rytmus byť můj nepřítel se stane sluhou mým. Doufám, že zvládnu taneční krok 3, 4. A ač nejsem básník, přesto vím, že rým hned vymyslím. Plný vzletu o tvém retu, který políbím. Na cestu kolem světa za 80 dní tě potom pozvu, jestli budeš chtít. Nebo ve stínu bíle rozkvetlých jabloní si necháme o šťastné lásce snít. Nač mi bude jen o lásce snění? Sen se mění s každým příštím dnem. Cesta kolem světa, no pro mě není, ne, ne. Mám malé přání jen a to. Nech si svoj krinču, nech si ten svůj flám. Orchestr i bez nás bude hrát. Do opuštěnýho mlejnu půjdem. A co dál se bude dít, nemusí nikdo znát. Jeden z mlýnských kamenů nám za lože poslouží. Abecedu lásky doufám znáš, no aby ne. Nepřestanu dřív, než nade mnou sup zakrouží. Můj milý, no já ti řeknu, ty ho teda máš. Nalejme si tedy všichni čistého vína. Dnešní láska nemá ráda snů. Pánové, když vám selže krinolína, jděte do mlýna.

0: takhle, jo? Dáme.
1: Já si myslím, že do tohoto koncertního sálu by se hodila klasická opera také. Tato bude sedět jak zadek na hrnci. Ano. Takže já vám předvedu teď ukázku z árie. Bude to vlastně árie z opery Giuseppe Verdiho Rigoletto. Budu zpívat pár Dvě vody Mantovského a budu zpívat italsky. Takže pro ty, kteří umí italsky, ty si opravdu pošmáknou teda. Skutečně. Učitelka zpěvu o mě tvrdila, že mám silně vyvinutý orgán. Já vám se to budu snažit teďka předvést v plné své kráse a nahotě.

0: budeš překládat?
1: Budeš překládej, protože to je... To je ve francouzštině.
2: Zatím přistupuje francouzský chansonnier Letru do debilo. Mikrofonu. Bere si nezbytné rekvizity, přátelé. To je pro posluchače rozhlasu. Popelníček. Má na hlavě čepici.
1: Les bébés, la vaisseur, les viagères de notre autre, au chaud. Les mages, les vins, c'est très bien. Je passe et tri, la mage, les vins, c'est bien. Les mages, les vins, c'est bien. Les mages, les vins, je sens très dédivin. Les mages, les vins, c'est trop tout du fond. Les beurges sont très différents, les mèges ont les belles yeux. Je suis très différent, les manches des fossiles. Je pense très très très bien. Les manches sont très très
2: très bien. Chodím po Paříži a jsem nešťastný.
1: Je les fonds
2: sont très très très bien. Moje drahá, Liza tam skočím do Seiny nebo z okna. Ještě nevím kam.
1: Je pense très très très les fiancés.
2: Ani nedopiju sklenku dobrého vína. Jsem zoufalý. Mám hrozné trauma. Proč jsi mě opustila, proč? My jsme se tak milovali ještě včera. Osm pozic jsme vystřídali během noci. Bylo tak nádherné. Proč to muselo takhle skončit? Lize to proč? Já vím, že jsem starý trouba. Já vím, že je už přestal zbýt. Já vím, že si prostě... Já vím, že jaký jsem, vím, že mi nic nevím.
3: Ano. Drž hubu!
2: Drž hubu, ale trestě ne ty.
3: Ano.
2: Znám i jiné jazyky. Pokračuji.
1: No to nemá cenu.
2: No to nemá cenu, ne, opravdu. Tak. Teď vám předvedeme otřesný příběh, co se opravdu stal. Otřesný příběh, který se přihodil Marii Joudové. Je to jedna z nás. A přece je tak výjimečná. Ano, já se pokusím o zvukové efekty a Oldřich bude celý příběh bude vyprávět.
1: Ale holky, fakt, jako neberte to na lehkou váhu, no. Opravdu, jako jo. Jo, děkuji.
2: Tak dobře. Oldřich se připravuje. To je pro rozhlas, proto není vidět, co tam dělá teďka. Bere si papíry, kde má brailovým písmem text celého příběhu.
1: Když přijížděl autobus k zastávce Vlčí háj, věděla Marie Joudová, že za pár minut bude doma. Těch pár minut znamenalo cesta od zastávky úvozem přes vykácený les. Kdysi se mu říkalo umrlčí. A to proto, že to byla v dřívějších dobách objevena holení. Objeveno holení. Někteří obyvatelé se tomu lesu vyhýbali a raději vážili další cestu po silnici. Také Marie přemýšlela, kterou cestu zvolí. Raději by šla po silnici, ale cítila se nesmírně unavená. Dneska byla uzávěrka. A trochu se zdržela v práci. Ani si neuvědomila, že čas pracuje proti ní. A tak jen se štěstím stihla autobus, aby ji dovezl k domovu. Půjde přes les. Rozhodla se Marie a prudce vylezla ze stupátka. Ještě chvíli sledovala odjíždějící autobus, než zmizel v dáli. A pak ji pohltila tmavá noc. Zhluboka se nadechla. Čerstvě vlhké lesní směsi. A pomalu vykročila k domovu. Měsíc ozařoval vrcholky starých hadrů. Starých habrů. A jen tu a onde pronikl proužek světla hustým větvovým na lesní pěšinu. Několikrát se Marie zastavila a zaposlouchala se do podivného až hrůzu nahánějícího ševlení stromu. Vzpomněla si na včerejšek. Byla s holkama v kině, dávali ptáky. Teď si je jasně vybavila. Její fantazie pracovala naplno. Když míjela remízku, zarazil jí podivný šelest. Ne, to bylo něco jiného než ševlení stromu. Teď se to ozvalo docela blízko. To, co Marie Joudová zřetelně slyšela, byly čísi kroky. Přidala do kroku, ale kroky byly stále za ní. Přehodila kabelku přes rameno, aby se jí lépe kluselo. Ale nové semišivé boty na vysoké podpatku bránily rozsadnějším odrazu. Příště si určitě vezme tenisky. Jako malá holka je dostala k Vánocům. Jen aby ji nebyly malé. Ale na dlouhé přemítání nebyl čas. Kroky byly stále za ní a nebyly to jedny kroky. Celé stádo. Jako šílená se Marie hnala před. Rukama si klestila cestu před sebou. Ale zrádné větvičky šlály do očí.
0: Do prčec!
1: Náhle cítila, že ztrácí půdu pod nohama a tápe na prázdno. Chtělo se jí křičet, volat o pomoc, ale nemohla otevřít ústa. Byla v potoce.
0: Žbloňk!
1: Když se s námahou vydrápala na břeh, uvolněně si sedla do suché trávy, uviděla před sebou 6 siluet lidských postav. V ruce, co si drželi. Jedna z postav třímala v rukou paličky a nohou vyčukávala beatový rytmus. Teprve teď Marie pochopila. Před ní stála skupina kroky, proto ty kroky. Na otázku, kudy do města, ochotně ukázala Davidovi směr. A očima sledovala skupinu kroky, jak krok za krokem odchází a mizí ve tmě. Ach, jak jsem bláhová. Pomyslela si Marie a s písničkou na těch od skupiny kroky kráčela k domovu.
0: Non-stop, já chci žít non-stop.
1: Konečně dorazila. Otevřela domovní branku. A jako jindy, tak i dnes očekávala štěkot svého miláčka Azora. Ten se však neozýval.
3: Podivné.
1: Pomyslela si Marie a zamlaskala. Ozvalo se ticho. Zamlaskala tedy po druhé. Opět nic. Potichu šla k boudě. Čím blížeji se přibližovala, tím jasněji a zřetelněji slyšela dusivé chrčení.
3: Azure! Azure! Azure!
1: 3krát vykřikla Marie a zoufale se vrhla k boudě. Objevila ho. Ležel na znak, schoulen do klubka. Marie pochopila. Azor má půlnoc. Utvrdilo ji v tom i vzdálené půlnoční klinkání místního kostela. Opustila Azora a přistoupila k domovní dveřím. Při 9. prohlídce kabelky se Marie silně znepokojila. Stále nemohla najít klíče. Čím více pršelo, tím vydatněji se prohledávala. Věděla, že někde ty klíče být musí, ale nebyly. Snad 10krát vysypala kapsy i obsal kabelky na zem. Nemohla se smířit s myšlenkou, že dnes se už asi nevyspí.
2: Oldo, no tak nech toho.
1: Ta představa jí doháněla k šílenství. No, tak... A ani sama viděla, proč vzala za kliku, kde se povolili.
0: Ježišmarjo.
2: Co vyvádíš, prosím tebe?
0: Pane, fakt nemá cenu.
2: Ale prosím tebe, tak... Víš, to se jenom stalo, jo. To se stalo tohle, Ježíš. Pojď sem. Ježišmarjo. Ono to vždycky ta chlapce rozruší, víte, že... Ono to je, no tak... Oldřichu, no... Tak se vrať. Ježišmarjo, když... No to je prostě... No tak...
1: co Marie Judová před sebou uviděla, když prudce otevřela, by každému vyrazil dech. Před ní stál to je bordel. A co před ní stálo, se vážní přátelé dozvíte v dalším seriálu pokračování Marie Judová.
4: Ono se to lehce říká, ale je to těžký. Kdo nemá na automobil, musí chodit pěšky. Jako se má tahle éra, tak kdybych se měl

0: Kousíček od Vlachovky bydlí jedna žena, kterou určitě budete dobře znát, protože ta žena se mnou hrála v pořadu Možná přijde kouzelník. A je to... A Jaruš, už to slyším v první řadě.
1: Jaruš, no
0: paní
1: jo.
0: Jaruš, ano. No, já vám musím říct, že hodně lidí se mě ptalo, kdo to je. Jestli je to opravdu
1: to
0: moje
1: je?
0: Žena, nebo i co to je, že jo? Jestli to moje žena, tak jsem popravdě říkal, že ne. Dokonce byly názory, že to je moje matka, přátelé, tak to teda teprve, že jo, to jako...
1: Ona už se narodila, že byla malinká, tak takhle vypadala.
0: No, ona už byla takhle, ona byla dětství, už takhle vypadala. Ale je to paní, která nemá vůbec profesi herectví, ona teda chodila se mnou do divadelního kroužku jako dítě, my jsme hráli v 15 letech ochotnický divadlo a ona má úplně jinou profesi, ona je učitelka mateřské školky profesí, ona má peďák. No ale je to paní, které se dějou neuvěřitelné věci, protože ona sama má takový smysl pro humor a pro recesy, ale na ní se nabalují takové neuvěřitelné příhody. Tak třeba jedna z nich je, si představte, že to byl manžel někde mimo domov jednou takhle a ona, to děti ještě měla tři malé děti, ještě byla, to už je dávno, co se stalo. Bylo to někde v prosinci a ona dostala k narozeninám takové digitální hodinky, které, když se špatně podíváte, tak si, když to zmačknete, tak se splete často jednička ze sedmičkou, jo, na tom číselníčku. No a ona jednou šla děti, uložila ke spánku, že jo, šla si lehnout taky. No a teď se v noci probudí, podívá, kolik je hodin a ona si myslela, že je půl osmé ráno, ale byla tma, prosinec, ale bylo bohužel půl druhé ráno. A Jarka, děti do školy, děti, vstáváme. A nebohý děti, ta holčička, ta asi 12 let, ta vodila, oni měli školu za Rohem v Praze Libni, toho malinkého chlapečka, toho vodila do školy, že? No a děti opravdu ve dvě ráno, si představte, Jarka namazala chleby s medem a děti šly ve dvě ráno do školy. Na jednou proti ním dva policajti. Teď se policajti zděsili, že viděli hrůzný obraz, dva školáčci. Děti kam pak? Do školy, my jsme dneska zaspali. No to snad ne. No děti, co? Kolik je hodin? No my jsme, no, že vás jsme dneska zaspali. No tak pojďte hezky domů. A kde maminka? Maminka je doma, nás teďka vyhnala. No nic, tak střih, že? Jarka bez prše. To je vody teda, co spotřebuje, že? Pak prováděla frotáž půl hodiny, že? No a najednou zazvoní zvonek, tak šla otevřít, že? Jarka jde otevřít. A teď se zděsila, protože viděla policajty, že jo, a děti. Proboha, co se stalo? Maminko, kolik je hodin? No kolik, no, 8, pryč, my jsme dneska zaspali. Maminko, kolik je hodin? No říkám 8. Teď se podívala, v předsíni měli skříň a na skříni byl takový budíček a tam bylo 2:10. Já jsem kráva, to je hrozně, nezlobte se. Teď je pozvala policajty do bytu, udělala jim kávu, poděkovala jim, bábovku jim dala. Pak policajti odešli, Jarka si šla lehnout, děti si šla taky lehnout a probudili se druhý den v půl desátý dopoledne.

0: Ježíš, nazdar, Lůňu. Těpíc, tak co, stará vojno? Co děláš?
1: No ne, zrovna jsem bez práce, víš, tak jdu pro podporu.
0: A kolik tak vyděláš bez práce, čověče?
1: Ono tak vyžiju, tak nějak to víš, no tak. Dělat někdy hongo-fogo to nemůžu.
0: No to se ti nedivím, čověče, já jsem tuhle snět něco špatného, jo. Já ti dostal takový hongo-fogo.
1: A co děláš ty? Porád semaforu ještě?
0: To víš, že jo, taky semafory, jo, ještě navíc učím.
1: A na nějaký školy?
0: Na akademii, v Hrnlořezích.
1: No, pokud je paměť neklamy, tak v Hrnlořezích Dicinky byla jedna škola, ano, jediná, plná fízl.
0: Opovaž se říct to slovo. Nebo tě seberu hlava nehlava, člověče.
1: Já se si furt říkal, proč máš na sobě tuhle uniformu?
0: Co se ti na ní nelíbí, víš, jak je vymyšlená? Hele, tady mám kapsy, jo, tadyhle, podívej. Zlatý knoflíky, bílý návleky, ty jsou zajímavý, opač. Podle nich poznám, kde mám ohybat ruce, jo. Nebo tohle, víš, co je tohle?
1: Tohle? Není to čirou náhodou pendrich?
0: No jo, ale víš, jak se mu kdysi dávno do dneška říká? Vuml, což znamená vulkanizovaný učitel marxismu-leninismu. A nebo boty. Víš, proč máme na zimu Kanady a na léto polobotky?
1: No tak to nevím.
0: Aby jsme nechodili bosy, joudo. A když tak koukám na tebe teda, figuru máš, ale chytrej seš taky, jo. Nechceš k nám náhodou?
1: No a beru ještě?
0: Když projdeš přijímačkama, jo, tak už tě máme, jo. Dostaneš najíst, napít, oblíknou tě, dají ti návleky, polomotky, vumla, jo, dostaneš klepeta, nakládačku a zavřou tě až černáš. Naopak ty budeš chytat lupiči, chmatáci, zločinci a jiné gauneři, libovolné, jo. Hele, mám tu služební auták, jo, hupnem do něj a pojedem to odčíhnout, co ty na to?
1: A co je to za auto, lidi, když je širší než delší?
0: No, protože všichni chtějí sedět vepředu, jo. Tak si sedni, jo, připoutej se, vem si k šandu, nekuš, nemluv, zajdi s řidičem a radši se jeden podívat, ať tam nejsou fronty.

0: Hele, tak jsme tady, těch lidí tady. Pánové, vítám vás u přijímacího pohovoru, jo. Mé jméno je kapitán Sobota. Mým asistentem bude nadstrážmistr z Horní. A vzhledem k tomu, že požadavky na vás jsou velké, jo, budete podrobeni nejdříve přijímacím testu, jo. Budu vám klást otázky složité a záludné, proto se soustřeďte, jo. První otázka zní, jo, co vás k nám přivádí? Třeba vy tadyhle, jak se jmenujete, cože?
1: No, já jsem Demeter.
0: No a co vás k nám přivádí?
1: No, já nemám kde bydlet.
0: Dobře, dostanete byt, jo? Co vy?
1: Já chci být policajt.
0: No dobře, jak se jmenujete?
1: Já to nevím.
0: Ježíš, a kdo to má vědět?
2: Já to náhodou vím, inženýr Prouza jméno mé. To je Alois Maňas, bratra mé babičky zeď v podnájmu.
0: Co to kecáte, člověče, jak může být zeď v podnájmu?
2: Samozřejmě pouze přechodně.
0: Cože? Vy se mi snad zdáte, člověče. Co vy máte za školy?
2: Po absolvování základní školy a průmyslovky jsem vystudoval 5 let vysoké školy elektrotechnické, potom 2 roky postgraduální studium a poté ještě 3letá aspirantura na univerzitě. A jelikož nám zrušili výzkumák, tak jsem tady.
0: Jak vás tak poslouchám, vy musíte mě pěkně blbý, Prouza. Když vám nestačí 8 tříd základky. Jo, mimochodem, já vám řeknu vtip, jo. Víte, jak se baví blbej s hluchým, Prouza?
2: Ne, to skutečně nevím.
0: Cože?
2: Že to opravdu nevím.
0: Cože? To je celý.
2: Ach tak, haha.
0: Prouza, deserte mi. Já s váma, mě se zdá, zatočím. Ale já z vás, policajta, udělám, to si pište.
2: Já si již od začátku dělám poznámky.
0: Ježíši Kriste, to je materiál. Na vás má i ten Maňas navrch, čověče, a ten je blbej, jak tenhle ten dubovej stůl. Co je Maňas?
1: Panu kapitáne, někdo klepá.
0: No nazdar, z Horní, pojďte sem, odveďte je. Odveďte ty 2 individu. Vidu a ty hovada vedle na psychotesty. Koukejte, tady máte prkénko s výřezama a tady máte kolečko, trojuhelník a čtvereček. Vaším úkolem je pokusit se v co nejkratší době umístit tyto předměty do patřičních otvorů. Prosím.
2: Já už to mám hotové.
1: No, taky.
0: Tak jak dopad psychotest, Horný?
3: Ano, tak zatímco Prouza projevil nadprůměrnou inteligenci, tak Maňas projevil nadprůměrnou sílu.
0: No, tak to je dobrý. Jeden chytrej, druhý blbý, teda silnej. Uděláme z nich výjezdovku, jo? Herbert Maňas, nerejpejte se porá v nose, aspoň když s váma mluvím. Takže teď pozor, jo? Každý dostanete 1 kontrolní otázku. Demeter, otázka pro vás. Kdo postavil Karlův most? Opakuji. Kdo postavil Karlův most?
1: Ne, já nevím.
0: Tak si to rozmyslete, z Horní vemte si ho vedle, ať už tady nevyrušuje. A teď otázka pro vás. Jak se jmenujete?
1: Tože já jsem Drahoš.
0: No, Drahoš, vy teď budete mít velice specifický úkol, jo? Musíte vyplnit protokol. To budete dělat celý život, člověče. Takže představte si situaci, že najdete před gymnáziem mrtvou holku. Pište.
1: Poslouchej, nevíš, jaké se píše i ve slově gymnázium?
2: To nevím a nerušte.
0: Co tam kecáte, Drahoš, už to máte napsaný.
1: Takže já nevím, jaké se píše ve slově gymnázium i.
0: Člověče, vy jste bezradný v takových jednoduchých situacích, jaký by se tam vzalo asi, jaký, no, přehlasovat, počkej to asi, no, když nevím, jo, tak mu holku a otáhnu před poštu, ne?
2: Co je zhorný?
3: Tak už se mi přiznal, ten Karlův most postavil on a jeho 2 bráchové.
0: Dobře, zhorný, dobrá práce. No, a teď se zeptám takhle těch 2, tak... Pojďte vy 2 vedle, jeden počká tady, druhý půjde se mnou. Pojďte se mnou třeba, jak se jmenete?
4: Já jsem Tibor Mesány.
0: Dobře, tak, kontrolní otázka. Nosí se to na nohách, jo. Má to různou barvu, třeba černý nebo hnědý, jo. A má to tkaničky, co je to?
4: Kebyže mi hlavu odrežete, tak nevím.
0: No, jsou to polobotky, tak jděte ven a zavolejte dalšího.
4: Daj si bacha, odpověď si u poltopánky.
0: Tak se posaďte, člověče, já vám dám kontrolní otázku. Je to na zdi, dělá to ti kťak, jo, ukazuje to, kolik je hodin. I někdy z toho vyletí kukačka, co je to?
5: A má to kaníčky?
0: Ne, nemá.
5: No tak to by mohly být sandály.
0: Ježíš, takovýhle řízky jsem tady ještě neměl. Ale policajty z vás udělám teda, to jo. Vážení přátelé, je podezření, že se v poslední době u nás v Praze kumulují kumuly a jiné kriminální živly. I když tudíž, jelikož avšak nýbrž protože některé kumuly z Perlovky jsou pěkné a není vyloučeno z jejich strany možné nabízení kumulace s našimi příslušníky. Co se smějete, Demeter? No nic. Ale proč to říkám? Minulý týden jsem byl přepaden. Tmavá ulička, nikde ani noha. Nikde ani ruka, teda nikde ani živáčka, náhle vidím mrtváčka. Jo, úplně. Vedle něj stal chlap, ruce od krve, krvavý oči, vytáh na mě holcman, co se smějej zase. Ještě nevíš, co na mě vytáh. Bouchačku, jo. Celý jsem se třás, ale opatrně, aby si toho on nevšim. Vytáhnu zbraň, natáhnu kohoutek, kikiri. Teda, zmačknu, cvak, rána nevyšla. A já jsem se posral. Co si to tam šukáte? Šuškáte, prouza, když mluvím já.
1: V takové situaci, to se ani nedivím, že hoši, to by snad každý z nás...
0: No ne, já jsem se posral teď. Dneska to bylo zahřívací kolo, ale zítra to bude jiný kafe, jo? Dobře se vyspěte, protože zítra ráno půjdete poprvé do služby, jo? Takže rozchod, no, už jsou pryč, zaplať pánu.

0: Dobré ráno. Pozor, vyrovnat. Kde jedeme, Tehr?
1: Ne, tady jsi, pane veliteli. Já jsem nemohl přijít dřív.
0: A co jste měl za malér, teda? Zase Demeter, cože?
1: Ne, já bydlím v 10. patře a ve výtahu je napsaný, že pro tři osoby. Tak jsem doteďka čekal na další dva.
0: No, to je teda vážně malér, no. Tomu rozumím. Takže příště vyrazte dřív, nebo se s těma dvěma domluvte, že budete jezdit každý ráno spolu, jo? Mě taky vozí do práce tadyhle nadstrážmistr s horný autem. No, ale teď do práce. Pánové, dneska, jo, vyrážíme poprvé do ulic, takže utvořte dvojice, tak jak vás přečtu. První dvojice Drahoš Mesány, druhá dvojice Demeter z Horný, třetí dvojice já a Holcman, čtvrtá dvojice inženýr Prouza a Maňas. Maňas vyndá tu ruku z rypáku. Čověče, vy si ten frňák tak vytaháte, že za týden budete moc šňupat rodinný domky, čověče. Takže na ulici se nestrkáme, chováme se slušně, přecházíme na zeleného panáčka, v každé situaci jsme příkladem, nemáme furt jednu ruku v chobotu, že Maňas? A všemožně se snažíme pomáhat ostatním lidem. V poledne se sejdeme, podáme hlášení, jo. Vyhodnotíme všechny události za dopoledne a vyrazíme znova. Tak se snažte, ať potěšíte pana majora. Něco nejasného? Ne? Tak rozchod. Jo, ještě máte všichni s sebou nějaký jídlo?
2: Máme!
0: Drahoš, co se to hodil do koše za balíček, cože?
1: Tuž chlip si sádlim, já sádlu nedat.
0: No dobře, tak běžte. Oni odešli. Ježiši Maria.
3: Oliček řekl, tak běž ty.
0: Já vím, ale už vidím ty průsely, tečko. Ježiš, pojď radši zalezem někam do hospody. Dobrý den, nebojte se, to není šťára, jo. Dejte nám jenom dvě sodovky a kafe. Tak ti povím, už jsem tady měl ledacos, ale tohle, jo. To teda ještě, no, já bych ti mohl vyprávět, čověče, zrovna v loni poručík Klapka povídá. Tak jsem si zaplatil bezva dovolenou, jo, jedu střílet do Afriky gepardy. A já říkám, čověče, nedělej to, takovej gepard, ten sedí na stromě, jo, potichu, skočí dolů a máš po ruce. No a vrátil se z Afriky, jo, opravdu dřevěnou ruku, takhle s tím hákem námořnicky. A povídá, čověče, měl vpravdu, seskočil, ukous mi ruku, jo. Ale nevadí, už jsem si zaplatil od trabalu na Kubu střílet krokodýly. Já říkám, čověče, neblbni, takový krokodýl, jo. Ten leží v bahně, jo. Šlápneš na něj, vyletí, ukousne ti nohu, ani nevíš. No, přiletěl na letiště,

0: Koukám, jestli nějaký neletí a spad mi do boka kamínek, jo. A já v tom háku ještě, člověče, nemám takovej cit. Takže takovýhle já jsem tady měl experty.
1: No, když jsme u těch dovolených, jo, můj známý, taky policajt, přijel celý v sábři a já povídám, tak co, po dovolení? A on říká, no tak už jo, teď jsem byl s manželkou na kvíli, člověče, to byla dovolená. Auto mi tam ukradlí, stan mi zapálili, starou znásilnili, člověče, mě tam zmlátili v hospodě. No a potkal jsem ho druhý rok a on zase celý v sádři a já říkám, co pak, tak po dovolený? A ono, jo, tak už zase po té dovolený. A já říkám, a kde jsi byl? Zas na kvíli. A on říká, no jo, zase. Člověče, tentokrát mi tam opravdu ukradli všechno i moje hadry. Propíchli mi ruku v hospodě. Zmlátili mě a starou tu znásilnili. Tati sotva lezla. No a potkám ho třetí rok a on nemá v sádře nic, tak říkám, tak co, po dovolený? A on říká, ještě ne? A já na to, a kam jdeš, zase na kvildu? A on povídá, no stará byl a mě se moc nechce.
0: Člověče, normálně včera, jo, kluk přines ze školy, nebojte na souseda, jo, pětku ze zeměpisu, to by mě zajímalo, člověče, opravdu nemohl jít Vietnam na mapě, jo. Pane vrchní, nemáte tady plán Prahy, cože? No, ukažte, já se v tom trošku pohrabu. Počkej, Vršovice, Košíře, Černý most. Vietnam tady nevidím. Ale to je divný, já bydlím vedle ČKD a tam jezdí do Kolbenky do práce na kole, takže to nemůže být moc daleko.
1: No, člověče, ty ženský vůbec nemyslí. Ještě se může jít. Já včera jsem byl u sousedů, a ta paní povídá, hlej ty, nebyl bys ty tak hodný, potřebuji vykoupat dítě. Tak ho chytím takhle za nohu, máchám ho v té vodě. A dítě řve jak protržený. A ona přilítla a říká, člověče, jsi tak blbej, to nevíte, jak se koupí dítě. Tak jsem jí to samo sebou nevysvětlil. A povídá, no milá paní, přece se neupařím.
0: No, je, hele, koukej, už je tady maňas. A vede tučňáka. Prokrinda pána.
2: Na čelníku, já jsem našel tučňáka. Co mám dělat?
0: Ježíš, co, asi jděte s ním do zoo, ne? Hele, maňas, a kde máš toho vědátora tvýho, cože?
2: Někde nad Václavákem.
0: Ježíš, že jsem je pouštěl. Ten inža je schopnej odklonit dálnici na Brno, hele. Honem ho musíme najít, jo? Hele, hele, tamhle, už se, on se baví s nějakým chlapečkem.
3: Chlapečku, proč si tak prohlížíš ty lidi tady?
4: Já hledám soudruha Lenina.
3: Ale prosím tě, soudruh Lenin dávno zemřel.
4: Ale nám říkala paní učitelka, že Lenin je věčný.
3: No jo, ale tady jsi vžitný.
0: Ježíš, to je vůl jak anděl, co? Hele, radši všechny stáhnu z ulice, jo? Tam k nám, tam tolik škody neudělají. Prouza! Jdeme! Ještě zavolám toho druhýho hňupa. Zhorný, Zhorný, sobota!
5: Tady Zhorný je pondělí.
0: Blbče, myslím kapitán Sobota, co děláte?
5: Zadržel jsem s Demeterem auto.
0: A proč?
5: Protože v autě jel nějaký chlap se psem.
0: To se přece smí, ne?
5: Jenže ten pes řídil.
0: Jak může pes řídit?
5: No docela dobře.
0: A co ten chlap?
5: Tvrdí, že ho stopnul.
0: Tak to je v pořádku, ale pusťte ho. Chytněte Demetera a vraťte se na základnu, člověče, pojď. Musíme se podívat ještě na Mesányho s Drahošem. Koukej, už je vidím, hele. Pánové, flagáme.
6: Tož to ne. Čili provádíme kontrolu totožnosti.
0: No, tak se ukažte. Počkat, Drahoš, co jste to hodil do koše za balíček zase?
6: Už chlíp si sádlím, já sádlo nerad.
0: Dobře, Mesány, jedem.
7: Dobrý den, kontrola totožnosti, vaše doklady. Ano, od obi dvoch.

0: občianský preukaz, občianský preuk... Vy jste bratia?
1: Dobře, mesány, dedukce. Jako ten slavný detektiv.
2: Myslíš Holmes?
1: Ne, Holmes, ten francouzský.
2: Francouzský? Myslíš ten Degret?
1: No, jistě, ten, no. Co je drahoš?
0: To já jdu žádat o volno. Odpoledne jsou pozvaný na funus.
1: No samo sebou jsme lidi, ne? Až na jednoho, maňas. Nejenže se zase hrabe v tom chobotu, jo, ale zase vede nějakýho toho dučňáka. Vždyť jsem říkal, čověče, jděte s ním do zoo.
0: Tam jsme teď byli, ale teď jdem od dvou dobijáků.
1: Ježíši, chlape, mě z vás klepne šlak myokardu úplně. Z horní odvezte tučňáka do zoo, jo. Já odvezu tuhle zběř k nám na akademii. Jako švýcarský hodinky, co?

0: motyl, motyl, závod 73, přepadení čerpadláře v Argentinské.
1: Jedu tam. Tak jsem to z něj dostal.
2: Máš akvárko doma?

0: Máš akvárko?
1: Pozrite, zase volá ta šajba.
2: Maňa, s tím si do toho chobotu strkáš dva prsty, jo.
3: Jelej, koupěj kumulí.
0: No je ta jedna i moje segra.

0: pánové, v té společnosti, kde jsem ne, tohle, bohu, já jsem tak ukecaný, že si nikdo nevrzne. Ale to ne, že by to chtěli poslouchat, ale co jim zbývá. Já už jsem si kolik já řekl, pro Krista pána, co já tolik kecám. Vždyť, Láďo, povídám si, zkus někdy přijít někam a seď tam tak tichý, až tím budeš nápadnej. A jdu a sednu si a někdo povídá, my vám byli v neděli v Pardubici a pán, my byli v Budějovicích. A ten už to nedopoví. No proč by mě děvčata neměli mít rádi, když já k ním mám příkladný vztah? Já jednou takhle jel v tramvaji a unusel z ty radnice, abych se tak něčím zabavil, jsem si řekl, schválně budu koukat takhle doprava a co tam půjdou prostě ženy po chodníku nebo tohle, tak si zjistím, takovej test si udělám, jak jsem vyběračný nebo tohle, kterou bych si tak vybral. Já pán, tamhle tu. Všecky, akorát jsem pohrdnul, tam nějaká babka vybírala z popelnice, já pán, kde pak? A najednou ona vám tak nějak poskočí, já pán, hele, čiperka, taky. Já teoreticky miloval celý nusle, no podej by oni neměli vztah ke mně.
1: To je nepřekonatelný, já jsem si to dovolil použít s laskavým svolením autora ten výrok toho Rudlí, neboštíka Rudlí Dejla, kdy on povídá, Hergo, řekl jsem si, taky už jsem chlap starý, něco jsem zažil, něco pamatuju, proč bych to neskusil zase v jiným žánru, já bych mohl napsat paměti. Koupil si papír, pero, seci a povídá, Hergo, já si nic nepamatuju.
0: Tak napsal na dvou stránkách jako školní slohový úkol pojednání o ztrátě paměti. Tak. To já už jsem vysvětloval, co pak nápadu já mám, ale od nápadu k tomu dát tomu skutečnou literární bodu, to bych nesměl číst, abych vůbec neměl představu, jak má vypadat prostě sloh. Nebo styl v psaní. Já jsem si řekl, pro Krista pána, teď přece tohle a já skončím v druhé větě na přechodnících. Protože když povídám, tak já můžu klidně říct, a tam byl takovej hájek, no teda hájek, ono pár takových, no ani ne stromu, takovýho roští nebo něco tohleto, ale tam to musíte napsat, co to bylo. Takhle se hádat nebo... No. A já najednou ve třetí větě spíšu, babička... Jdavše z lesa, roštine sa vše, pám si, to je nějaký šroubovaný, povídám si. Babička z lesa šetře, nesa vše roští vše. A teď takhle na to můžu a pám si, bábo, jdi si s roštím, kam chceš. Já mám tady tohle... Své starosti dostanu od toho. No.
2: Co pak, pane Malca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku, babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Máca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: No nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Máca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večírek s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: A je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký nádrhel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Osáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo.
2: A kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Osáhlo?
4: No, já jsem na tom teď v létě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam, máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovýhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Osáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně bych do toho nelez.
2: Co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Helgo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani muk. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál to.
5: A sakra, Osáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou soudruho vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrát.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Osáhlo, to je slovo chlapa. No. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: To já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
4: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátka. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo. Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda, jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej, páni. Ti opraváři si ale žijí.
8: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
7: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si, ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
7: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
7: Ale chráň. Soudru řediteli, jsme nad plánem, to prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
7: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost od kolektivu, pochopitelně.
8: Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
7: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano. Až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
7: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
7: Zajisté, soudru řediteli, zajisté.
9: Někam vyrazíme, soudruhu řediteli.
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až pondělí.
10: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
10: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky, Máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
4: To je snad sen.
11: Pojď, Jirko. Pojď. Já se tě musím k něčemu přiznat.
12: Sice.
11: Já mám takovou sdílnou chvilku. Já strašně závidím slavným lidem.
12: A co jim závidíš? Snad ne peníze.
11: Peníze ne. Vždyť mě znáš, ne?
12: No právě.
11: Ostatně si uvědom, že slavní lidi nemusí být za každou cenu bohatý.
12: Jak to?
11: To vem si takovýho Diogéna, Pantátu Bezouška, Boženu Němcovou, Ivana Lendla. Všechno poměrně skromný až chudobný lidi.
12: Na co těm chudobným závidíš?
11: No, například to, že se o nich ví. Vem si zmíněnýho Lendla, toho trochu bolí ruka, hned se o tom všude píše. No ne všude, ne, ve světě teda.
12: Jo.
11: A nemusí hrát, je omluvený. Mě dneska bolí celý tělo, neví o tom, nikdo hraju dvakrát.
12: Ale já pořád nechápu, co těm lidem závidíš.
11: Ty snad nechceš chápat. Závidím jim popularitu. Popularitu, který já nikdy nemůžu dosáhnout.
12: A proč by si nemohl?
11: Ne, nemůžu.
12: Tak si udělej interview, nech si to otisknout. Lendl si to přečte. Dostane mindrák. Hodí rakety do kanálu, zaleze do svých 42 plus 1 a začne živořit.
11: Víš, co se mi na tobě líbí?
12: No.
11: U tebe je všechno jednoduchý. Ty si řekneš, udělej si interview. To by za mnou musel někdo přijít a to interview se mnou dělat, ne?
12: Přišel jsem já.
11: Ty? Při vší úctě k tvýmu obleku. Z kterého jsi plátku? Z mateří doušky, ne? Jenže kamaráde, já nejsem Ferda Mravené. Ani Brouksáček.
12: Jenže já, když Slávku budu chtít, tak já to interview dostanu, do kterých budu chtít novin.
11: Nevytahuj se, nesluší ti to.
12: Já se nevytahuju, já mám styky.
11: Kde? U pokryvačů, jo.
12: Hodně vysoko.
11: Jo.
12: Hodně vysoko. Ovšem mám styky i dole.
11: No jestli máš styky nahoře a zejména i dole, to by potom mohlo vít. A co pro to mám udělat já?
12: Ty nic, chlapče. Ty si jenom sedni a buď moc hodný.
11: Takže normální život. Ty máš styky, já budu sedět.
12: Dobrý den, mistře. Mohu vás požádat o malé interview?
11: V žádném případě, do těrný pisálku. Vypadněte z mého bytu, nesnáším novinářské kachny.
12: Ty jsi blázen.
11: Proč?
12: Ty chceš dělat interview a vyhazuješ mě z bytu, jo?
11: Je, promiň, to je síla zvyku, já jsem příkrej k lidem. Vemem to znova.
12: Dobrý den, mistře. Dovolíte, abych vám položil několik zajímavých otázek pro náš list.
11: No, jste velice laskav, že jste šoupal plochou nohu až do mého domu. A já se strašně stydím.
12: Místce, já hrozně rád zaznamenám, že jste skromný, ale čtenáři našeho listu by byli velice zklamáni, kdybyste mi dal košíčkem a neodpověděl mi tady na otázku čtvrtka másla, kilo hrubé mouky.
11: Pardon, jak zní ten dotaz?
12: To mám koupit domů, víte? To tam nepatří. Mistře, já kápnu božskou, já jsem si nepřipravil moc dotazů, já mám jenom jeden, ale ten rozvedeme, jo?
11: Prosím, prosím.
12: Tak tady to mám. V chatrném oděvu ploužím se městem, jsem jenom pekař a laskám se s těstem.
11: Pardon, to je nákup ve verších?
12: Ne, to je moje nová báseň, jak se rodí chléb. Kdybyste dovolil, já bych vám ji zarecitoval.
11: Ne, prosím vás, jen to ne. Ne. To bych si mohl pamatovat a to bych nerad.
12: Tak my se budeme pokračovat. Co je váš největší problém?
11: Tak tohle už myslíte vážně, ano?
12: No, vidíte, že si všechno píšu a budu žertovat. co je váš největší problém?
9: No to vám rád odpovím. Můj největší problém je nespavost.
12: A jak se to v praxi projevuje?
9: No asi tím, že nemůžu usnout, ne?
12: A zkoušel jste si lehnout?
13: Vidíte, to mě nenapadlo. Já jsem asi idiot, který si večer do postele stoupá.
12: No jo, Slávku, ale to si musíš do postele lehnout.
9: To víš, jo, Jirko, že si lehnu. Já si lehnu, přikryju se a nemůžu usnout.
12: No, nebude to nespavost?
9: Jinče, co je s tebou? Teď říkám, nespavost, to je můj největší problém.
12: A zkoušel jsi třeba počítatovce?
9: Moc krát, je starý tri.
12: Kolik jsi jich napočítal?
9: Naposled asi 37 512.
12: A proč jsi nepokračoval dál?
9: Proč? To nešlo. Jsem musel vstát tady do práce.
12: No jo, člověče, když ty chodíš do práce, to je těžký.
9: Já musím, já nemám takový štěstí jako ty, aby mě živila tchyně.
12: To já přijdu domů, vlezu si do pelíšku, tchyně Jaruna, mě hezky přikryje, dám jim malou čokoládičku a já hezky jedna ovce, dvě ovce.
9: Jirko, trapa.
12: Co je?
9: No ve filme hraješ pořád mladý, snaživý svazáky a tady si usnul jak starý krampol.
12: No jo, ve filmu. Já za to nemůžu, na mě ovce zabírají perfektně.
9: Na mě hodně, to jsi šťastný kluk.
12: Co kdybychom v tvým případě zkusili hypnozu?
9: Hypnozu? Počkej, není to něco tajemného, aby mi to nezničilo nějak figuru.
12: To myslíš, že se dá ještě zničit, jo?
9: To víš, že jo.
12: Hele, upřeně se mi dívej do očí, jo.
9: No, co tam uvidí? Řekni rovnou, že zase chceš půjčit prachy.
12: Sny obestírají...
9: Nepůjčím, mám děti, nepůjčím.
12: Hlava je...
9: Počkej ty, hlavo, jď mi vydloubneš v oko.
12: Vykašli se na detaily.
9: No, jaký detaily? Ještě, že jsem měl brejličky, byl bych o jedno přišel. Máš prsty a kolíky na řípu.
12: Pojď sem. Chceš to v životě někam dotáhnout?
9: No rád bych, no.
12: No tak musíš riskovat, no. No. Vzpomeň si třeba na Jana Žižku s
9: Procinou. Ale prosím tě, jsou jiný vzory.
12: Ten měl tak jedno oko, no.
9: No, já nejsem kyklop.
12: No. Soustřed se. Sny obestírají
9: zase, jo,
12: tvojí hlavu.
9: Teda hypnoza ze zadu, to slyším prvně.
12: Můra ti sedá na čelo.
9: Jaká můra, jak můžu usnout, když mi lítá kolem hlavy hmyz? Přestaň se pitvořit, tohle mě vynervovalo, ne uspalo.
12: Zbývá poslední možnost.
9: Jaká pak?
12: Černošská ukolebavka.
9: Černošská ukolebavka, to zní noble, jak by to vypadalo v tvým podání?
12: Dáš mi hlavu do mýho vlídnýho černošskýho klína. A já ti budu zpívat jako stará, hodná, vlídná černoška.
9: Kam ti dám hlavu?
12: Do mýho černošskýho klína.
9: To je zajímavý, mě se nějak spát nechce. Já jsem čerstvá grybička, abych vůbec už spát nemusel. Prosím tě, stará černoško, nebyl by jiný klín k dispozici?
12: Hele, bělochu, ber, co je.
9: Takovýhle klín mý doma, tak chodím spát do stohu.
12: Spí, můj Slávku, můj malý černý kudrnatý Slávku.
9: Oh yes, everybody, oh yes. Dělám ti zbor, je to suchý ten zpěv.
12: No neblázni. Netočíme desku, já tě uspávám. Až k ránu tě maminka k ňadru přiloží.
9: Přilož, mámo, to je dobrý
12: maminka
9: nápad, je tady zima.
12: Maminka tě přiloží.
9: Přestaň mručet, jak poslední medvěd na Šumavě.
12: Maminka tě přiloží.
9: Nech toho.
12: Hele, já tě upozorňuji, že já tě uspím, kdybych tě měl vzít kramlí mezi oči.
9: Na to tě nepotřebuju, takových kamarádů mám na každým rohu pět.
12: Vždyť si dělám, Slávku, legraci.
9: To doufám.
12: Ale počkej, spojíme všechny tři uspávací metody dohromady, budeš spát jako Dudek, hezky si sedni, počítej ovce, já spojím hypnozu se zpěvem a bude to, jo? Jedna ovce, dvě
9: Neuč
12: ovce.
9: Mě počítat, to umím, když jsem opakoval.
12: No právě.
9: Jedna ovce, dvě ovce, tři ovce, čtyři ovce, pět, šest ovcí. Teď šli dvě najednou. Promiň, já jenom, aby nenastal ve stádu zmatek. Znáš to, přijde inventura, jedno zvíře chybí, hned tě vláčej po nástěnkách. To nechci. Já chci bejt vzornej bača, já se chci za odměnu dostat z ROH na rekreaci do hor.
12: Neobestírají tvojí hlavu, víčka se ti klíží, spí můj zlátku.
9: Ne, to se nedá, nešílenec to
12: je. Černý kudratý
9: zlátku. Ne toho, vypadáš jak Tarzán z inkubátoru. Já měl dobrou vůli a chtěl spát, najednou se mi začalo zdát, že mi lítá po kvartíru nějaký bláznivej černoškej bača a strašně falešně zpívá.
12: Já zpívám falešně.
9: Ty zpíváš hrozně, tebe kdyby slyšej zpívat černoši, jak se chaj dobrovolně odbarvit na blond.
12: A teď mi řekni, když jsi byl malej, kdo a jak tě uspával.
9: Žádný problém, chůva ze sousedství, paní Kudláčková.
12: A co dělala?
9: Přišla, naklonila se nad můj kočárek, zaspívala, letěla bylonka a už jsem spal. Ještě jo. Jsem slyšel, jak mě chválí táto, jaký jsem hezký kluk.
12: To byly v kočárku zatažený záclonky, ne? To.
9: Paní Kudláčková mě viděla náhodou celýho, tam mě ji koupávala. Co to dělá?
12: Kočárek, chůva. Krásný kluk.
9: Teda já nejsem zrovna buržoázního původu, ale že by mě máma vozila do parku na dvou židlích, to si taky ačkoliv můžu mít tebe za chůvu, to můžu zpátky na zemi. Tak aby to bylo jako v dětství, abych jako iluzi potřeboval.
12: No. Jasně. Když se vyčuráte, asi to zkusím. Letěla bělo. Zmetku jeden ježaký, poškrivej prejvatý.
9: Řešil, co to tady děláš, kvůli tomu jsem spadnul z hrničko. Já jsem neměl žádnou bláznivou, sadistickou, černoškou chůvu, já jsem měl naší, milou, českou chůvu, cikánku, pamatuj si to.
12: Tak já ti, Slávku, něco řeknu.
9: No prosím.
12: Tvůj největší problém není nespavost. Tvůj největší problém je v tom, že ty jsi normální rozmazlený fracek z Vokovic.
9: Já jsem tvrdý chlapec David.
12: Možná na tvrdlý, to bych věřil. Já měl kamaráde tvrdý dětství.
9: Jo.
12: A když jsem byl malej a nechtěl jsem spát, tak do mýho dětského pokojíčku, který mě rodiče udělali ze špajzu, přišel můj dědeček. Naklonil se nad postýlku a povídá: Jirko, máš v plínkách rošt?
9: A vám ano, dědečku.
12: To je dobře. Tak než usneš, tak ti řeknu pohádku. Byl jednou jeden král a s tím jsme zatočili. A teď spi, nebo zatočím já s tebou. A kdyby si náhodou v noci něco potřeboval, tak mi najdeš dole ve vinárně. Nazdar!

0: Poslouchej, Emánku, já mám z toho strach. Nechme toho.
1: Čeho budeš mít strach, prosím tě? Je nesmysl, jaký pak strach, to je všecko. Můj klidnej dar mi to zložil, ale... to na má bedra, tak se o to nestane.
0: Ale podívej se, Emánku, Lidička tě pozná.
1: Jak by mě mohla poznat? Co ale... pak vypadám nějak divně?
0: Ale jak vypadáš divně? Vypadáš jak bufalo byl?
1: No tak to je ono, to chceme, že jo? Ale... tak jaký pak strachy? Ale neboj se, nic nech to na mě. Dobře, se o to a dost.
2: Nezvoň!
1: Kdo to zvonil?
2: No ty!
1: No tak prosím.
3: Good evening, what for letting?
0: Co prosím?
3: You are the butler here. Visit that Sluška?
0: Sluška.
3: Yes, all right. My name is Mr. Jonathan. I come from America, you understand?
0: Koho mám prosím ohlásit?
3: Yes, mich spiegel Pumperniki. Já jsem Strejc Jonáš a jedu z Ameriky.
0: You understand? Strejček Jonáš.
3: Yes, all right. Mich spiegel Pumperniki. Come on. Ani máš dolar? Jdi mě oznámit a kup si za to nějaký pozemky. Yes, all right.
0: Tak a ven.
1: Co děláš?
0: Co to žvaníš odpoledním? To je něco?
1: Bojit ne? Hm. Já jsem sám ani nevěděl, že takhle anglicky mluvím.
0: Hm. Liduška tě pozná.
1: Pozná mě sluha? Nepozná, tak mě Liduška taky nepozná. Liduška, okay. Come on, my darling, come on. That's fine, once more. A to je pa.
4: No, poslouchej, ale ta podoba...
1: What is podoba? What is it? Podoba?
0: Podoba, podoba?
4: No, Emanovi.
1: Where's Emanovi?
0: A bratránkovi, Emankovi.
1: Oh, yes, bratrán. A to musí být hezký člověk, Emankovi.
4: Oh, my dear.
3: Oh, Holger. Yes.
4: How do you do?
5: Good.
4: Have you had a good passage? Have you had a good passage? Tetičko!
1: Co je? To pesí.
0: Byl já.
1: Tak se podívej do slovníku. A moment, koment.
0: Já se fakt, uno momento.
1: Česká, česká.
0: Pesíč.
1: Ty máš telefonní seznam.
0: Ne, pesíč.
1: Pesíč.
5: Yes. I have two pesíč. I have a little pesíč. I have a bigger pesíč.
0: Nešpaň.
5: My pesíč is a bigger pesíč is a honicn. Honicn, korotvicn, zajc.
0: Nežvaň.
5: Yes, it's all right, come
0: on. Nežvaň.
4: Jonáši!
5: Tildo!
4: Ty jsi mě pozval.
5: Oh, yes.
4: Tvé srdce promluvilo.
5: Yes, rovna tak jsem si tě představoval. Yes. A víš, co si dají dva Amerikáni, když se potkají?
4: Pusí.
5: No, whisky.
3: Come on.
5: A koňák, každý dám koňák.
4: Ale Jonáši, ty piješ alkohol? Že jsi mi psal, že vůbec nepiješ?
5: No jo, že jsem psal. To víš, teď se píše a koňák se pije.
6: Sestričku, prosím tě, vypravuj nám něco o Americe.
4: Ano.
5: O Americe? Ne.
6: Ale prosím.
5: Ne. Proč? Ne, já mám Ameriky až semhle, kde pak? Ale...
6: O New Yorku.
5: Ne, že jsem byl tam tačpiš. A konečně vy New
6: York... Ne,
5: vážně neznáme. Vy neznáte New York, tak to jo. Když chcete o New Yorku...
3: Prosím.
5: Jasa. Jenom tolik vám musím říct o New Yorku, že New York je strašně... tedy řekl bych zadomněný město. Je postavený roku... tak nějak jako 17. 16. 6. Na podzemní dráze postavený, nahoru. Strašně vysoký dom, já tam sám mám dům, ten má 14 poschodí.
6: Ale to se není možné.
5: No, on je to trošku moc. Ale 12 má jistě.
6: No, proč?
5: Ale to je zajímavé. Americe totiž mají domy, poschodí nahoru a to sami mají dolů do země koule. Nevěřím. Já jsem ku příkladu... chtěl 14 poschodí, jak jsem tady říkal, ale město mi to nepovolilo kvůli základům. Páč, kdyby jsme bývali kopali základy, tak bychom se dostali do Japonska.
4: Tohle.
5: No. Teď co je zajímavé, že já mám domovníka Japonce. Poněvadž on to má ze... Když si uměli udělat představu jenom, jak je to vysoký takový barák, tak to vám řeknu. Ku příkladu, když já jdu vybírat činži a jdu v lednu pro peníze, tak jsem akorát příští rok vo Vánoci doma.
4: Jonáši, co dělá Anton?
5: Který Anton? Zelený?
4: Ale ne, Anton, tvůj bratranec ze San Francisca.
5: A, ze San Francisca, ten takový ten, ten oblíkaný.
4: Ano.
5: Já už vím, já ten, a to víš, že umřel.
4: No to, Anton?
5: No jo, ten umřel. Yes, no, měl strašlivou smrt. Měl strašnou smrt, on se utopil v mlíce. V mlíce se utopil, on měl velký kravinec. Měl teda, co měl hodně krávy a tak, a svařovali mlíko v takovým velikým kotli, on tam šel na kontrolu, klouznul spad do mlíka, utopil se a našli ho třetí den v jedné kavárně v kafi jakož králou.
4: Ubohá žena.
5: Žena, no, je to zaplakala hrozně. To víš, že umřela.
4: Taky?
5: No, taky umřela. Bratanec Anton ji zařadil prádelnu. A ona se upiglovala. Ona chudák pracovala, chtěla hodně dělat, pracovala i v noci. Piglovala takhle přes čas a strčila si ruce do válce, přišla na druhou stranu, vyšla ven jako límec a teď tam nosí jeden na krku.
2: Neruším náhodou. Jestli jo, tak to řekněte, máš to bych nerad, jak si jde. Ač chápu, že když někdo čte, že nechce být rušený, že jo, to je samozřejmě. O, buďte klidné, já vás rušit nebudu, máš to vím, jak to, jaký to je, když je někdo zabraný do novin a někdo mu přitom pořád něco povídá, že jo. To já, no jo, to se, buďte klidný. Jo. Je tak, vy ruštíte křižovku, jak koukám, co? Kdybyste potřeboval něco vidět, tak se zeptejte, já vám to řeknu. To se nestýjte, se zeptejte. A že to ruštíte bez tušky, křižovku bez tušky, čověče. To je poprvé, co vidím někoho ruští křižovku bez tušky. Kdybyste potřeboval tušku, tak si řekněte, já vám půjčím.
7: To je šachová koncovka, pane.
2: Jo, takhle, no jo. Cože to je, říkáte?
7: Šachová koncovka.
2: Jo, takhle. A odsaď to vypadá úplně jako křižovka, odsaď. Není to náhodou křižovka, pozíšte?
7: Já se musím vědět, nad čím přemýšlím, ne?
2: No jo, to musíte vědět, ano. A nad tím se musí přemýšlet taky, nad tím.
7: Nad šachem vždycky.
2: No, nad šachem to jo, ano. To bych se skoro sám rád podíval na tohleto.
7: No. Umíte taky hrát šachy?
2: Šachy?
7: No.
2: A víte, že ani nevím šachy?
7: Jak to, že to nevíte?
2: No tak já to ještě neskoušel.
8: Ale to já bych vyluštil, co pak to není problém. Já mám trénovaný mozek, pane. Já už přišel na jiné věci, než na nějakou šachovou francovku.
7: Koncovku.
2: Nebo koncovku, no. Co myslíte, pane, například, když máte takovou bokovku jako já? Co to vyžaduje za mozek?
7: Jakou bokovku?
2: Bokovku, no. Paničku, bokem, tak.
7: Tak, jo, to mám.
2: Víte vy, pane, co to chce? Za hlavu, vymýšlet pořád nějaký fígle a tak, aby se to ten její moula nedověděl. Víte, pane, taková panička, to nejsou jen tak nějaký šachy, že jo? A kohorta moje, to byste koukal. Kus, pane, to byste koukal. Ta dovede rošťačit, víte. Dáša. Dáša šá. No tak, Dáša šá. Já jí říkám Dáša Šá, ale ona se jmenuje Dáša Šaldová, víte? Ale já jí říkám Dáša Šá, až to víte, to je tajný, jo? Takovýhle věci se nepovídají kolem, aby se to ten její moula nedověděl.
7: Poslyšte, to dá hodně vymýšlení, víte?
2: No jo, to víte, že jo. To chce přesně vědět, že jo, kdy, kde a jak a co a tam. Například, když on, ten její moula jde na šachy, víte? Na chodí hra taky šachy, je na šaší hra. No tak musím přesně vědět prostě, že vzduch je čistý, že jo? A že... Chápete, ne?
7: Chápu. Poslyšte, to je ohromně zajímavý, co mi tady povídáte.
2: No jo, vy jste v tom zřejmě úplný amatér, co? Nebo to já bych vám mohl poradit, jestli potřebujete takhle v téhle věci.
7: No, dobrá tady. Rada na zlato, jak se říká, že?
2: No, chcete poradit v téhle věci. Tak si pamatujte, že záleží vždycky na vaší inteligenci, jak to s tím moulou sehráte. To chce vždycky něco vymyslet. Chápete? Jo. Já nevím, jestli jste si všiml, jak jsem tady něco zaškrt. Tady na plakátě. Všiml jste si?
9: Já myslím, že jsem si všiml.
2: No tak vidíte, to mám takový systém, jak to s tím troubou sehrát. Jestli chcete, já vám to ukážu, jestli no, máte
9: no,
2: závod.
9: To by mě zajímalo, skutečně.
2: Poněvadž to... psát nějaký psanička, kde se sejdete, nebo tak, že to nemá cenu, až by to taky ten její moula mohl dostat do ruky, že jo, to je samozřejmě. Já to mám vymýšlený docela jinak, dávejte pozor, pojďte se na to.
8: Chcete poradit, že jo?
9: Ano,
2: tady je kinoklub, kde hrajou každý jiný film a ona bydlí přesně tady za rohem, víte?
8: Jo.
2: A ona... Já musím dávat bacha, aby on to náhodou neslyšel. On bydlí taky tady za rohem. S ní tam bydlí, víte? No a on to má být nějaký velký chlap, silný, něco asi jako vy, tak to víte, musím dávat. No a ona má takovýho psa, víte? A psa, takovýho pejska má malýho, takhle malinkýho pejsa, a má jednobarevnýho dogu má skvrnitou, takhle velkou dogu, kterou chodí venčit každý den tady kolem kina, kde vidí krásně tady na plakáty, chápete? Ona teď tady musí taky každou chvíli kolem, kvůli tomu venčení. A teda ne sebe chodí venčit, ale tu dobu sebe. A půjde tady kolem a nenápadně se jako podívá tady na plakáty a co uvidí?
8: No, co uvidí?
2: Hajde pozor. Že jsem tady zaškrt 23, což je dneska 23, jo, že jo? A tady jsem zakrouškoval ve 3 hodiny. Tu ránu ona okamžitě ví, že na ní dneska ve 3 hodiny čekám tady v parku, když ten její mamla zahraje zrovna šachy. Vymyšlený, co?
8: Jo, jo.
2: Žádný dopisy, že jo, nikdo mě nemůže nafackovat.
8: Jo.
2: To je všechno, je to tajný. A ten moula se to nikdy nemůže dovědět, teda, že bych mu to řekl já sám, že jo.
8: No to je přímo geniální.
2: Tady. To musíte mít tady, pane, jde pak nějaký šachy nebo nějaký koncovky. Jde pak to, víte. Víte, tady to je ona tady. To je ona s tou dobou. To je kus. Teda ne, ta doga dá šanci. To je kus. Jděte jako bíjí. Dost!
7: Nemůžete nechat.
2: Dášo, domů.
7: To je u vás. Mamlas, moula, hašašíra.
10: Další, prosím. Na zbůvou soudrou. Jméno.
11: Hlušně si hák.
10: Ježiši, co to bylo?
11: Hlušně si hák.
10: Maskujte to.
11: H jako hovězí, L jako ledvinky, U jako undatra.
10: Undatra?
11: No to je jako Ondatra, jenomže má na začátku...
10: No to jste vy!
11: Ježiš moje poklaučila, pěkně vítám.
10: Tak se postaňte.
11: Děkuju, címe, safra.
10: No tak, co jste mi přinesl?
11: Já už je to tady, já měl něco přidný, že jo?
10: Ale ne, to se tak říká, co máte na srdci?
11: Jo, tak vy jste lékař?
10: Já jsem lékař, teď vidíte, že jsem na byťáku.
11: No jo, oni vás přeškolili na byťáku, no,
10: to víte. Osud si s člověkem šel jak pohore. Původně jsem chtěl být kapitánem říční paroplavy.
11: A nedali vám umístěnku, že jo?
10: No, umístěnku.
11: To já znám. Můj kluk zase chtěl být Fanfan Tulipán.
10: No.
11: A šoupli mi ho na zahradníka.
10: No já jsem zase propadl s praporkový abecedy.
11: No ona každá věc je svoje.
10: Jo.
11: Můj kluk má zase napínáka z kapusty.
10: Jaké záležitosti?
11: Výměnička soudruh.
10: No tak, výměnička bytečku.
11: Ano, v první poschodíčku.
10: Bydlíte.
11: No, zaplať vám, jde to.
10: No, já myslím, kde?
11: Jo, tak, já myslím, zdali. Tak to bydlím, bydlím.
10: No to vím, že bydlíte, kdybyste nebydlel, tak byste nemohl měnit byt, to je přece jasné.
11: To ne, to zase nejste správně informován při vaší funkci, soudruhu, pardon. To jsou takový koumáci, co vyměnějí bývalou trafiku za byt po Lobkovicovi.
10: No, no, tak adresu.
11: Adresu těch koumáků?
10: Moment. Ale ne, vaší.
11: Jo tak, mojí. Tak pěkně prosím, soudruhu, to je ulice...
10: No.
11: Joliota Curie.
10: Prosím?
11: Joliota Curie 7.
10: Sedm? Ale Kiri.
11: Co?
10: Kiri.
11: Těší mě.
10: Co?
11: Že jste Kiri.
10: Ale ne.
11: Kikiriki.
10: Joliota Kiri 7, no.
11: Joliota Kiri 7, no. Jo, jo, jo.
10: No, tak jaké máte rozměry?
11: No tak já mám 52 mírně švajfnutou v pase.
10: Ale já mluvím o bytě, o bytě, o bytě.
11: Ale jde pak o bytě, žoveče. To mám po tátovi.
10: Ten byt.
11: Ne, tu cejfu.
10: Prosím vás, do toho pletete ložní prádlo. Já si ptám, jak velký máte byt.
11: Jo tak.
10: No.
11: No, jde to, jde to.
10: Konkrétně.
11: No, konkrétně to jde taky. Ale my tam bydlíme spíš normálně.
10: No tak, tak jedna plus jedna?
11: Dvě.
10: Dvě plus jedna?
11: Tři.
10: Tři plus jedna?
11: Čtyři.
10: Sakra, přece víte, kolik máte místnosti, ne?
11: No, jak pak bych to nevěděl.
10: No tak proč to neřeknete?
11: No já myslím, že mě zkoušíte z počtu. No víte, oni dneska referenti mají všelijaký libůstky.
10: Dost!
11: Dost všelijaký libůstky.
10: Dost!
11: Dost referentů.
10: Já nemám jenom vás. Tak kolik?
11: No já myslím, 300, že by to vyřídili.
10: Ale ne. Kuchyň a pokoj.
11: Sakra, chce to uhát. Kuchyň a pokoj, ano.
10: No tak dál, příslušenství. Spíš?
11: A jde pak člověče, špatně, špatně. Já musím brát nepromamát.
10: Nepromamát?
11: No jo, no. Abych spal.
10: No tak pojďte, já myslím. Spíš, klozet, koupelnu.
11: Jo, tak to spíš klozet, než koupelnu. Takový to dvojče, víte?
10: A no to já mám taky.
11: Jo.
10: To je nevýhoda, že?
11: Proč?
10: No když se koupete, tak nemůžete zároveň použít klozetu, no.
11: A vy to používáte v obojí najednou?
10: Vy se zas tak často nekoupete, takže vám to ani nepřijde, co?
11: A to zase ne, to ne. Jak to na mě přijde, šup, už jsem ve vaně.
10: Tak s kým jste se dohodl?
11: Jak to s kým? Já se koupu sám od sebe.
10: Ale tu výměnu bytu s kým jste dohodl?
11: Jo tak to je nějaký zrno zječný.
10: Zrno zječný?
11: Jo.
10: A proč on chce prizječný?
11: On prej byl zvyklý na žitnou.
10: Tak vy se přestěhujete do Ječní, že jo?
11: Co bych dělal, co bych se stěhoval do Ječní? Tam přijde ten kurník z hostivaře.
10: Co? No snad nechcete stěhovat drůbežárnu do centra Prahy.
11: Jakou drůbežárnu?
10: Vy říkáte kurník.
11: A kurník šopa. On není drůbežárna. On je slaboproudej mechanik. Franta Kurník. Vidím v hostivaři, tam má pokoj kuchyň. Tam si vaří, v hostivaři.
10: Tak a vy se budete stěhovat do hostivaře, že?
11: Ježiš, já žasnu, odkud máte tyhle drby. Tam přijde nějaké lahvička z Český Třebový.
10: Tak ono je to čtyřsměna.
11: Jo, s jistým Vratislavem Poušteckým z Chocně.
10: Počkejte, já už ztrácím přehled.
11: No to nevadí, já tady mám sebou mapu republiky.
10: Zeměpis já ovládám. Tak ten Pouštěcký se chce stěhovat k vám.
11: Dejte pokoj, o tom jsme nemluvili. Že by si to rozmyslel?
10: Ale ne, já se ptám. No tak co je s ní?
11: Z Pouštěcké, no. Ale takhle, helejte, Pouštěcké vdává dceru.
10: Aha, a ta dcera? No,
11: ta dcera je vlastně nevlastní. Ona je z jeho třetího manželství, jeho druhý ženy. Z první republiky. Jo, jo, to byl živel, pane, to byl živel. Ta se ráda vdávala. No. To víte, to je marný. To no. Si nepište tohle.
10: No. Ta s tím si chce měnit byt.
11: Jo, ten Pouštěcký? No přece s tím tydlitátem z Olomouce. Ten, co se stěhuje do Žiliny.
10: Ježíš.
11: Je jeho švagr.
10: Aha, dobře. Hlaskujte mi to.
11: Š jako špindíra, V jako opice a jako amidor, G jako bagr.
10: Co jako?
11: Bagr, nebo kde se pivo vaří?
10: No kde? Ale no, vy hláskujete toho švagra.
11: No ty to je jeho švagr, na mou
10: dvě. No ale mě zajímá jméno.
11: To Šněk Vencla?
10: No.
11: To já nevím, ale on je tajemník na MNV.
10: No dobře, tak ten se píše.
11: No.
10: No co je přehlasovaný, no.
11: Já nevím, ale já myslím, že vždycky on se píše, co je odhlasovaný.
10: Posekněte, povinnosti tajemníka MNV jsou mi dobře známy. No,
11: to jste jeden z mála, pane, to jste jeden z mála.
10: Tak kam se stěhuje ten ze Žiliny?
11: Ten ze Žiliny? Ten se stěhuje do Rimavské Soboty. A v neděli.
10: To je ten od švagra?
11: Ne, ten je od pošty.
10: A stěhuje se do Prahy?
11: Ne, do Černý Pryčope. No,
10: člověče, to je úplný drak na hostnu.
11: Depak, to je nějaký nádi hází Imre.
10: Imre?
11: Hej, Imre.
10: No, a ten se stěhuje na Kamčatku.
11: Proč?
10: No já nevím, já se směju.
11: Vy se nesmějete.
10: Já se směju.
11: Čemu?
10: No, že se stěhuje na Kamčatku.
11: Kde to je?
10: Počkejte, já tady nemám mapu východní polokoule, aby vám to
11: počkejte,
10: ukázal.
11: Počkejte, a není to nějaký omyl?
10: No ovšem, pane, to jen tak, ironii.
11: No jo, já se v těch nových republikách tak nevyznám. Helejte, ale soudru inženýre, my to uděláme jinak, aby jsme to skoncovali.
10: No.
11: My toho nádi hází Imre, my ho šoupneme do té ječný a máme to oba z krku, ne?
10: Počkejte.
11: No. Říkám, já bych se stěhoval, já mám být jako klícku.
10: No tak proč už mě tady hodinu otravujete?
11: Ano přece kvůli ty ledničce.
10: Kvůli jaké ledničce?
11: No co máte nádi hází Imre v Černý Pryčope? Ona se mu teď při tom stěhování nevejde tady věčný do bytu, tak mě ji laskavě přenechá.
10: No dovolte, to vám přijde draho.
11: Ta lednička tam mě přijde právě úplně zadarmo.
10: Ben!
11: Co pak ven jsme ji dostali? Ale teď ji nemůžeme dostat dovnitř.
12: Blau medituje. Ženy jsou tak různé.
13: Brown si povzdechne. Moje bohužel ne.
12: Stein, kde máš paní?
13: Klein, poslal jsem jí do lázní.
12: Stein, to jsi udělal dobře.
13: Klein, už jsem to opravdu moc potřeboval.
12: Jakub a Šimon se dohadují, kdo má lepší ženu. Moje žena je tak inteligentní, povídá Jakub, že dokáže na jakékoliv téma mluvit celou hodinu.
13: Tak to ta moje bude schopnější. Namítá Šimon, k tomu, aby mluvila celou hodinu, nepotřebuje žádné téma.
12: Představ si, co se mi stalo, svěřuje se Sára Rose. Prosila jsem svého muže, aby mi koupil kolo. Podle nejnovějších poznatků, povídá mu, je šlapání na čerstvém vzduchu ukrutně zdravé. No a co on? Vyhověl ti? Jo. Vynesl by na balkon šicí stroj.
13: Moje žena je velmi šetrná.
12: Ale buďte rád, příteli, ta moje by ze mě pořád jen táhala peníze.
13: A na co?
12: Vím já, žádné jí nedávám.
13: Přijdeš ten do exkluzivního obchodu a přeje si nejdražší plnicí pero, nějakého Parkera se zlatou špičkou. Prodavač vybere nejlepší soupravu a říká, má to být dárek? Ano, mé ženě k narozeninám. To bude milostivá překvapená, vemlouvá se obchodník, no to bude. Čeká totiž kožich.
12: Přiznala se ti naše Rebeka, že je těhotná, obrací se Sára na svého muže. No přiznala, ale nechce mi říct, s kým to má. Nejspíš s tím pomocníkem, co býval u nás. Víš přece, že spali v jednom pokoji. To je pravda, ale každý měl přece svoji postel. A ještě mezi nima byla španělská stěna. Asi tu stěnu odsunul. Leda tak.
13: Pan doktor Schwarzkopf se chystá na lékařský kongres do Paříže. Nemohla bych jet s tebou, miláčku, táže se jeho choť. No, mohla, ale co bys tam zlato dělala? Neměl bych na tebe ani chviličku času, sluníčko. To nevadí. Podívala bych se na letošní módu, prošla bych si pár butiků, koupila si nějaký svetřík a pár doplňků. Ale pusinko, to si přece můžeš koupit i tady. Děkuju ti, poklade, to jsem chtěla slyšet.
12: Rozumbám, ovidou z kina. Skvělá veselohra, rozplývá se ona. Jsem napůl mrtvá smíchy. To jsem rád na to on. Zítra na ní můžeme jít ještě jedno.
13: Obchodní zástupce firmy Duha má tichou domácnost. Protože se ženou nemluví, nechá jí na stole lístek. Vzbuď mě ráno v 6 hodin, odjíždím na služební cestu do Brna. Když se probudí, je 7:30 pryč, žena taky pryč a na kuchyňském stole leží lístek Vstávej, už je 6.
12: Nemohl bys prosím tě zavřít to okno, prosím, že nám může, ale ten nevnímá, protože je začten do novin. Neslyšíš? Zavři to okno, venku je zima. Nic. To ti všechno musím říkat 3x, zlobí se manželka. Co je? Zvedne muž oči od novin. Povídám, abys zavřel to okno, protože venku je hrozná zima. No dobře, zvedne se manžel a zavře okno. Ale myslíš, že teď bude venku teplo?

0: moje žena je nemocná?
1: Proč myslíš?
0: Že je u ní každý den lékař.
1: A má být? K vám zase chodí každý den hasič. Musí snad proto u vás hořet?
0: Pan Koenig, ten z Kaunasu, si zajel do Paříže. Po návratu vypráví přátelům, jak bylo ve Francii a jaké jsou Pařížanky. No něco neskutečného. To je něco jiného než u nás v Kaunasu, povzdechne si mladý Tausik. Jedna měla na sobě stříbrnou pelerínu, pokračuje pan Koenig. Když ji sundala, objevila se blůzka z růžového hedvábí, úplně průsvitná. Na dlouhé černé sukni se jí blýskaly flitry, punčochy měla fialové s malými pavoučky, na každém podvazku rubínovou růžičku, kalhotky s bruselskou krajkou.

0: Ezra Krachr se vypracoval na manažera velkého průmyslového koncernu. Když se v novinách objevila fotografie, na níž byl s atraktivní blondýnou, musel přiznat, že má milenku. V našich kruzích to jinak nejde, vysvětloval ženě. Úplně bych se znemožnil, kdybych si nemohl dopřát přítelkyni. Zanedlouho šel se ženou do pařížské opery, sedí v loži a rozhlížejí se po sále. Z parteru zamává mladá žena. Kdo to je? Ptá se manželka. To je ta moje milenka, jak jsem ti říkal. A ta vedle? To je milenka generálního ředitele. Manželka pozvedne k očím kukátko a chvíli zkoumavě hledí. Pak prohlásí. Máš dobrý vkus, Ezra?
1: Ta naše je hezčí.
2: Vědí o tom, že Rosenfeldovi utekla žena?
0: Vážně? A jak to snáší?
2: No teď už je celkem v pořádku, ale ten první týden to byla hrůza. Samou radostí nevěděl, co dělá.
0: Pan Levi se hodlá rozvést a zdůvodňuje své rozhodnutí rabínovi. Moje žena je naprosto frigidní, protivím se jí, nemiluje mě. Rebe pošle pro paní Leviovou a požádá jí, aby pan Leviho v jeho přítomnosti políbila. Pan Levi obdrží dlouhý, soustředěný, vášnivý polibek. A to říkají oni mně, že tahle žena je frigidní? Vždyť je to ohnivá bytůstka, které se oni vůbec neprotivějí, naopak. No to ano, Rebe, souhlasí Levi, ale tohle je žena Natana Leviho, já jsem Izidor.
2: Izák, milá Sáro, dlouho jsem se radil s hospodinem, ale už jsem se definitivně rozhodl. Dám se s tebou rozvést od stolu i od lože. Sára, co pak je chudáčku? Ty už nemůžeš ani jíst.

0: Oberpfalcerovi si pořídili auto. Pan Oberpfalcer si opatřil řidičský průkaz. Vedle sebe usadil manželku, dozadu tchýni a vyjeli na projížďku. Tady doprava, radí tchýni, ale nejdřív tam dej blinkr. Vyšlápni spojku a dej tam dvojku, kibicuje manželka. A pouští tu spojku rychleji. Pan Oberpfalcer otře čelo a zajde k chodníku. Drahoušku, musíme se nejdřív dohodnout, kdo tady vlastně řídí. Ty nebo maminka?
1: Aškenázy potká pičmana. Kde byli, ptá se. Ve Vídni. No co ve Vídni? Ale na pohřbu tchýně. No jo, Vídeň je hold Vídeň.
0: Dospívající syn chce vědět, jaký je rozdíl mezi teorií a praxí. Otec usoudí, že taková věc se nejlíp vysvětlí na názorném příkladu. Zavolá matku a zeptá se jí, jestli by šla na ulici za 50 000. Ty víš, že jsem poctivá a věrná žena, povídá jeho choť. Ale 50 000 je 50 000. Zbavili bychom se dluhu. Tak asi bych šla. Otec zavolá dceru a položí stejnou otázku. Dcera se chvíli upejpá, načiž rovněž kývne. Měla bych pěkné věno a ještě by zbylo na nějaké ty hadříky. A teď k tvé otázce, milý synu, uzavírá otec. Teoreticky máme doma 100 000, ale prakticky 2 děvky.
1: Potkají se dva přátelé, oba důchodci. Co dělá jejich nejstarší syn?
0: Ivo, z toho je slavný malíř. Už měl několik výstav.
1: Oh, a prostřední Tomáš?
0: Ten píše básně, eseje a tak. Zrovna jel do Paříže na nějaký kongres.
1: A ten nejmladší, co ten dělá?
0: Náš Moše? Co by dělal? Pořád má ten svůj stánek s obnošeným šatstvem v tržnici. Ale řeknu jim, nebýt jeho, tak všichni umřeme hlady.

0: rozloučíme se s vámi slibovanou hrou Posel světla. Místo komentáře vám přečteme Cimrmanovu úvodní scénickou poznámku.
1: Na obyčejné židli sedí Artur. Proti němu, pohodlně usazeni v křeslech, hoví si otec s matkou. Do stěny místnosti ústí konec roury o průměru cirka 50 cm. Otvor je uzavřen dvířkovým poklopem.
2: Posloucháte malou romanci Kornelia Kurlita na klavíru z pozůstalosti Jany Cimrmana v podání jednoho z žáků Lidové školy umění v Litvákově.

0: Pekař měl na levém oku 3 dioptrie a na pravém 2,5 dioptrie. Strojvůdce byl na tom hůře. Měl na levém oku 4 dioptrie a na pravém dokonce 6 dioptrií. Kolik dioptrií měli pekař a strojvůdce dohromady?
1: 3.
2: 15,5.
0: Správná odpověď zní. Pekař a strojvůdce měli dohromady 15,5 dioptrie.
1: To jsem blázen.
2: Podívej se, tatínku. Už sám strojvůdce měl na jednom oku 6 dioptrií, tak jak můžou mít oba dohromady 3?
1: Já vím, úsudek já mám slabý.
2: No,
0: a nyní něco pro zasmání. Veselé příhody se stávají také při výlovu rybníků. Jedna za všechny. V Tučapek zůstal při výlovu jeden pěkný kapr v bahně. Baštíř Adámek vzal podběrá a chtěl kapra nabrat. Bydlo podběráku však bylo krátké a tak se baštíř Adámek musel za kaprem řádně naklonit. Než se nadál, ztratil rovnováhu a spadl po hlavě do bahna. A tak se v bahně mrskali dva. Kapr a baštíř Adámek. Všichni kolem se notně nasmáli. Nebo jiná příhoda. Mladý Podskalský byl při výlovu poprvé. Všelijak se mezi rybáři motal. Až se zapletl do sítí. Na moutě povídá
2: baštíř Adámek. Mně se to
1: nelíbí. No, vždyť je to hezký.
0: Všichni kolem se notně nasmáli.
2: Já myslím starou, víš. Vždycky jezdím na Vánoce a najednou se k nám rozjede už teď.
0: Jaká no, je tady na
2: co má asi za lube?
0: Všichni se
1: třeba se mu po nás stíská.
2: A kde pak? Ten má něco za lube.
0: A smál se na celé kolo. A nyní vám zaspívám. A já susím ex Polánky.
2: Prosím tě, vypni.
0: A já susím ex Polánky. A já si hledám gál.
1: Už jede?
2: Ještě ne.
1: Já nevím, maminko, ty uvažuješ jako za starých časů, jako nějaká výmínkářka, která zažívá od dětí jen samé ústrky. Dnes je přece jiná doba.
2: To mi nemusíš připomínat, tatínku. Sama dobře vím, že dnes už jsou k sobě lidé laskaví a hrubé chování známe jen z knih.
1: Zrovna tuhle jsem si čet ve starém slovníku. A padly ti mi do oka pod písmenem P. Takové výrazy. To bys nevěřila, čím se lidé dřív častovali. No,
2: měli bychom ty slovníky vyhodit.
1: A co budu číst?
2: Člověk se kolikrát neubrání, ve vzteku v tom začne listovat a připletou se mu na jazyk, ale hrozná slova. A Standa!
3: Nazdar!
1: Vítej, synu, vítej!
3: Tak jsem tady.
1: Jakou jsi měl cestu?
3: Ale celkem dobrou. Ovšem, ve všetatech byla zase zácpa. Osobní potrubní doprava se tak rozmohla, že dneska už cestuje horou kde jaký halama. Až do Bakova jsem před sebou tlačil křupana v okovaných botách. Ještě teď to bolí.
1: Hlavně, že jsi nikde nečekal.
2: Ale ve všetatech byla zácpa, no. Tatínku, teď to říkám.
1: No, to je jedno. Hlavně, že nikde nečekám.
2: Já mám vždycky strach, že se s někým srazíš. Jezdíš jako divoch.
3: No, je pravda, že balonový plášť má minimální tření. Ale no, zase to tak dobře netěsní. To byste koukali při pilných jízdách. To má člověk na hlavě široký klobouk a těsní v rouře jako píst. Když se s takovým expresním chlapem srazíš, týden tě brní hlava. Zrovna minulou středu hučím si to do Trnavy a v kůtech bim ho, bača v protisměru. Naštěstí jsem měl víc vzduchu a tak musel milej bača zpátky.
1: Přetlačil to, víš?
3: No, ale hezky jsme si popovídali. Měli jsme hlavy u sebe. Tak kam pak? Povídám. A on, do Prahy som chcel.
2: No, a jak se stále máš?
3: Ale no, tak...
1: Jak jde advokacie?
3: Advokacie? Tak to by, prosím vás, radši vůbec nepřipomínejte. To jsem se vás chtěl zeptat. Koho to napadlo dát mě na ty práva?
1: To byl můj nápad.
3: Jo?
2: I pan učitel Čermák to ano? Doporučoval.
3: Ano? Mm-hmm. Tak řekněte panu učiteli Čermákovi, mm-hmm. že za tohle doporučení mu teda pěkně děkuju. Mm-hmm. Tomu klidně řekněte.
1: Že mu Stániček pěkně děkuje.
3: Byl nápad.
1: že mu stáníček...
3: Kam jdete?
2: No, k Čermákovům.
3: Ale ne teď, až ho potkáte.
2: Aha.
3: Příležitostně, ale mu to radši vůbec neříkejte. Já. Bože, ta vaše ochota mi jde tak na nervy. Člověk vás někam pošle a vy už jdete.
1: A ty nejsi s povoláním advokáta spokojený?
2: Vždyť je to tak ušlechtilé zaměstnání, pomáhat nevinným, urovnávat spory.
3: Jak vy tu žijete? Svět letí kupředu a co vy? Prosím vás, vyjděte taky trochu na čerstvý vzduch.
2: No, vem si šálu taky.
3: Nechte se ovanout. Kam zas jdete?
2: Ovanout.
3: Bože, jak je mi tady mezi vámi těsno. Dávejte dobrý pozor. Celá Praha chodí teď v rádiovkách. Zkuste si je.
2: Tak tomhle se teď v hlavním městě chodí.
1: A proč je tady ten pindělrek?
3: Anténa, tatínku, symbol radiového věku.
1: Je to nezvyklé, hochu.
3: Troufli byste si v tom na náměstí?
2: Já ne.
1: Snad za tmy.
3: Je mi vás líto. V Praze, na Václavském náměstí, v Kotcích, na Cimrmanově třídě, všude se to rádiovkami jen hemží.
1: Cimrmanova třída? Tu neznám.
3: To bývalá Ferdinandova.
2: Ta, co vede k Národnímu divadlu?
3: Ta.
2: Tak to je teď Cimrmanova třída.
3: Ano, chtěli ho poplivat. Chtěli, aby upadl v zapomenutí, ale mládež... Ta naše mladá mládež si ho prostě nenechala vzít.
2: Jaký to musel být košatý člověk?
1: Byl jsem jednou v jeho divadle. Stačí mi to na celý život.
2: Stando,
4: ty z nás děláš zápecníky, ale my jdeme s tobou. Podívej se, co jsme si koupili.
0: Ta já si hledám synečka. Veselé příhody se stávají také při výlovu rybníků. Jedna za všechny.
3: No, zábavný Artur.
0: Vyčas no. Při výlovu jeden rybník a prv pán.
3: Dvoulampovka.
0: A dáme kdo odběrá.
3: To už má dneska kdekdo. Ukážu vám něco lepšího. Mami, zhasni.
2: Jo.
1: Maminko zase vypli prout.
2: Ale ne, tatínku, to jsem udělal já.
3: Tak, co tomu říká?
2: Co je na tom? Obyčejné elektrické světlo.
3: Říkáš obyčejné. Tak rozsviť. Podívejte se.
1: Dáš. K tomu nevedou žádné dráty?
3: Ne.
2: Ale tatínku, jako bys neznal Voltův článek. Měděná a zinková destička ponořené do roztoku kyseliny sírové.
3: Zatřep si s tím a dobře poslouchej.
2: Nic tam než bluňka.
3: Suchý článek.
1: Suchý článek? Úplně suchý? Ten pokrok. Kde se to zastaví?
3: V Praze jsou tyto baterky běžnou věcí. Některé vinohradské rodiny mají 2 až 3. O tom se vám tady v zaostalém Tanmaldu ani nesnělo, ale já toto rozsvítím. Nebudu již juristou.
1: Ty nebudeš juristou?
3: Ne. Ta krátkozrakost dát mě na studium práv. Všeobecná společenská harmonie byla za dveřmi a už tam není. Vy jste snad byli slepí. Řekněte mi, co s advokátem ve světě, kde lidé nepáchají trestné činy? Co s ním?
2: Co pak už nejsou zloději?
3: Jsou, ale nekradou.
2: A co urážky na cti? Bývalo jich vždycky tolik.
3: Nic, nic. Moje kancelář zeje prázdnotou. Loni na podzim, to jsem vám ani nepsal, jsem propustil ty 2 placené animátory, kteří fingovali v čekárně Nával.
1: A co budeš dělat?
2: No.
3: Co? Baterky. Nebude chalupy v Jizerských horách, kde by neměli baterku značky Standa Mirvald Tanwald. A nebudu vyrábět jen takovéhle, až se zavedu, hodím na trh takhle velký macky.
2: Ale to snad.
3: No. A teď jsem se v Praze seznámil s jedním chemikem. Máme v plánu úplně nový výrobek v oboru kapesní svítilna. Budeme vyrábět Nemůže nás tady někdo slyšet?
1: No, tady můžeš klidně, bez obav.
3: Budeme? Podívej se radši za dveře, ať máme jistotu.
4: Dobře. Ne, nikdo tam není.
5: Tak pojď. Budeme vyrábět kapesní svítilny. Takhle veliké.
1: Ten pokrok.
4: Takové světlo.
1: Kde se to zastaví?
3: Tento typ nazvu Don Shine. Ten chemik, jak jsem vám říkal, pracoval u firmy Knot a Čadil. Ale teď přejde ke mně. To je panečku hlava. On dával do baterií 2 nitrotoluen, ale mě tam bude dávat 3 nitrotoluen. Co nevidět, mě ho přivezu.
1: Není to špatný nápad, stáničku, ale kde vezmeš tovární budovu?
3: Všechno mám promyšleno. Zařídím se tady doma. V koupelně bude salmiak, v kuchyni lisovna a do ložnice bych dal dehet.
4: Stáničku, a kde budeme spát?
3: I na to jsem pamatoval. Totiž pro staré lidi jsou teď krásné útulky. Vybral jsem vám jeden vysoko v Jizerských horách. Jmenuje se Dědová mísa.
4: Počkej, stáničku, abychom si to ujasnili. Nemyslíš, doufám, že bychom měli opustit tenhle dům a přestěhovat se jinam?
3: Ale ne, prosím tě, o žádné stěhování nepůjde. No. Prakticky všechno tady necháte. Do ruky si vezmete jen uzlíčky.
1: Prosím vás, trochu pomalej. Já vás nestačím sledovat.
3: To jsou prosím lidé, kteří celý život pracovali hlavou.
4: Tačínku, stáníček nás chce odstěhovat do Dědovy mísy.
3: Řekl jsem, že o žádné stěhování nepůjde. Je to osobní přesun.
1: No tak vidíš, co máš pořád s nějakým stěhováním. No,
4: stěhovat se nebudeme, je to horší. Půjdeme jenom s uzlíčky.
1: Já tomu pořád nerozumím.
3: To jsou lidé, kteří celý život pracovali hlavou.
4: Tačinku, soustřeď se. Stáníček nás tady nechce. Tenhle dům si nechá sám a bude tady dělat baterky. Bez nás.
1: Tenhle dům?
4: Ano, tenhle dům.
1: Tenhle dům, který jsme postavili těmahle svýma hlavama?
3: No, už jsem si zajistil pár schopných lidí. Z Prahy mi přijede ten chemik a dělníky si zjednám tady, v Tanvaldu.
1: My tu nebudeme bydlet.
4: Ne, my půjdeme do hor. Na mísu.
1: Aha, vidíš, co si lidé všechno nevymyslí. Ale my ti, stáničku, taky něco pustí. Taková hádanka, zajímavá. Poslouchej.
0: Bahně. Martíš a Dámek vzal
4: fotbě. Ne, to bylo dřív, tatínku.
0: Dokonce 6 dioptrí.
4: Ještě
0: tři. Kolik dioptrí? Něco pro chytré hlavy.
4: No.
0: Pekař mě na levém oku. Na levém oku. Na levém oku. 3 dioptrie.
3: Tiše.
0: A na pravém oku.
3: Vypni ho, prosím tě, vypni. Aha, nejede. Myslel jsem, že už jede ten chemik.
1: Škoda, že jsi to nedoposlech, stáničku. To bys možná ani ty neuhodl.
4: Stáničku, tatínek pořád ještě netuší, co po nás chceš, ale jestli s tím nepřestaneš, tak mi to možná dojde a pak bude zlé.
1: Je to 15,5 dioptrí.
3: Ano? No. Tak dost, podívejte se. Ve chvíli, kdy přede mnou stojí úkol dát lidstvu více světla a před vámi 30-kilometrový ostrý pochod do hor, už není čas na řeči. Běžte balit.
4: Táničku, a tobě je jedno, co si o tobě pomyslí lidé.
3: Lidé? Řekněte jim všem, že pokrok to je něco jako řeka.
1: Jako řeka? Já to vemu horem a ty ti přes náměstí.
3: Nezadržitelně valí vpřed.
4: Kouřilu musíš hodně zabouchat.
3: Co jí stojí v cestě, to prostě smete.
4: Že neslyšej.
3: Řekněte jim, že váš syn je posel světla.
1: Já nevím, jestli si to budu všechno pamatovat.
4: Hlavně nezapomeň vyřídit, že se rozvodní jízera.
3: Pojď. Kam zas jdete?
4: Asi ne.
3: Ano, ano. Ochota a hloupost, to jste vy dva. Ty jsi ochota.
1: Poslyš, maminko, možná, že jsem stahovačný, ale tak se mi zdá, jestli mi tu stáničkovi nevadíme.
3: No, konečně!
4: Ne, stáničku ještě nepochopil. Zatím jenom krouží kolem.
1: Ale Ton by řekl, víc stáničku.
3: Ale vždyť snad hovořím jasně.
1: Vidíš, Ton by řekl, kdyby nebylo něco v pořádku, tak to řekne.
3: Podívejte se, už není čas. Vozy se salmiakem míří na Tanvald a chemik s trinitrotoluenem už jistě sviští potrubím.
1: Vidíš, maminko, jak je ten náš stániček vzdělaný.
2: No jo.
1: Trinitro, tohleto. To já bych neuměl v jeho věku ani vyslovit.
2: Já vás asi normálně vyhodím.
1: A co v Praze, stáničko?
2: To by nikam nevedlo tohleto.
1: Jak jde advokacie?
2: Vy se obléknete a hajdy do hor.
4: Aničku, ještě máš pořád čas, ještě netuší.
1: Maminko, zase vypli prout.
4: No, tak už ho zase zapli, tači.
1: A no. Co máme vyřídit, že pěkně děkuješ panu učiteli za tu advokaci, pak ta rozvodněná hýzera. Ale stáničku?
3: No.
1: No počkalo by to až potom. Víš, až příležitostně, až půjdeme s těmi uzlíčky do mísy. Tady rozhodně nejde o stěhování. Je to horší.
4: A už to má. Já pustím Artura, tatínku, nechceš?
1: Maminko, podej mi hůl.
2: No, to je rozumný slovo. Hůl a dobrý boty a do večera jste tam.
4: Počkej, stáničku, kdo ví, k čemu on tu hůl potřebuje. On čte pořád teď ty staré knížky a tam otec kolikrát vzal hůl a nikam nešel.
1: Podej mi hůl!
4: A co takhle pro zasmání něco, tati?
1: Tady končí zábava, maminko. To jsme si vychovali. To jsme si hřáli v kožiše na prsou těmahle svýma holýma hlavama. Ale to si neomilu, chlapečku. Ty si možná myslíš, že jsme jenom staří, opuštění do starého železa. Ale my rozumíš, chlapečku. My máme v Praze syna advokátem a ten už se postará.
4: Ale to je on, tatínku. To je on, ten advokát nás chce právě vyhodit.
1: To by tak ještě scházelo, aby nás nějaký advokátek s prázdnou čekárnou chtěl vyhnat z našeho vlastního domu.
3: Podívejte se, to je nesmysl, abych já vás někam vyháněl. Vy musíte jít dobrovolně.
1: Já ti něco řeknu. Víš, co je to facka? No, bývaly takové doby, že když dítě zlobilo, tak otec použil facku. To jsem teď čet v jedné staré knize. Jmenuje se to Štrajk pod Lici. A tam jsou vysvětlivky, jak se taková facka dělala. To ten otec takhle napřáhl ruku a pak s ní vší silou máchnul. A tady někde měl ten syn obličej.
4: Ale teď je jiná doba, tatínku.
1: To je také hodina štěstí, maminko, protože bývaly ještě horší věci, jak jsou tady u žaludku takové ty držtky. Tak to, když tenkrát chtěli někomu hodně ublížit, tak si jednu takovou zvlášť citlivou držtku vybrali a tak dlouho do ní tloukli, až tomu Štrajkpodlíkovi tu držku rozbili.
3: Podívejte se, já bych vám klidně mohl půjčit tu baterku, ale myslím si, že bude daleko lepší, když tam dorazíte za světla.
1: Víš co, my se ti na tu tvoji baterku.
4: Tatínku, jen žádné archaizmy.
1: My se ti na tu tvoji baterku. Maminko, podej mi slovník.
4: Jo.
1: My se ti na tu tvoji baterku. Až,
4: tady.
1: No, tady jsem to někde viděl. My se ti na tu tvoji baterku. V to bylo. Vys, a už tam budu, Vysočina,
3: Českomoravská,
1: to bylo někde jinde, výstava, vystavovati, to už jsem zase přejel.
4: Najdi P, tatínku, P, tam toho je.
1: Pacholku, pomíje, popelnice.
4: Tam jsou lepší.
1: Popla.
4: Ukaž, já mu to řeknu sama. Ale možná taky ne, já jsem tak rozčílená, že se do toho třeba netrefím. Prazáklad, prezence. Tak a teď to mám. Teď jsem našla to slovo, které se říkalo dřív. Za dávných časů, když na sebe lidé byli ještě zlí, tak zlí, jako si teď ty na nás. Teď poslouchej, víš co jsi? Ty jsi průduch! Průduch, to je
2: to slovo, které lidé uzavřeli do slovníku jako výstrahu budoucím generacím. A to slovo jsem musela říct já, matka synovi, bože mě netrestej.
0: Veselé příhody se stávají také při výlovu ryb.
3: No a teď ty praktické věci, podívejte se. Správce útulku dědova Mísa se jmenuje Krůta. Budete se u něj hlásit.
0: Čapek zůstal jeden pěkný kaprbář.
3: A vemte si sebou chleba, poněvadž se s vámi počítá až od zítřejší snídaně.
2: Je to tak, mám si na průducha.
3: Program budete mít pestrý. První týden karanténa, později budou povoleny i vycházky. A nepište mi, nebudu mít čas ani na čtení, ani na psaní. Budu celé ponořen do salmy jako adechtu.
2: Když si vzpomenu, že jsem tě kojila vlastní hlavou.
3: Každou sobotu taneční zábava, každou neděli pohřeb.
0: Tak se v bahně mrskali dva. Kapr a Baští s Adámem.
1: Kde pak, maminko, ty staré knihy nebudeme vyhazovat.
0: Nebo jiná příroda.
1: Tam jsou docela užitečné věci.
4: Co říkáš, tatínku, neměl by se stáníček pomalu zvednout, aby byl v té Praze včas.
1: Zvedneme ho spolu.
0: Všichni kolem se dotně na
1: tak.
0: Nebo jiná.
6: Co se děje?
0: Jednou
1: staň hezky.
2: Pojedeme.
0: A kam pak řekli, jaká je tady na té straně hloubka. Všichni se k němu nahrnuli, ale se převrátila. Ze břehu je pozoroval tučapský mlynář Souček. Na celé kolo.

0: kamaráde, ty kluku zlatý.
1: Pepo!
0: 5 let jsme se neviděli, co děláš.
1: No nic nedělám. Mám se dobře. Mám rodinu, 2 děti, autoznačky Cortina, chatu taky, chalupu ne, 2 milenky. Jo, Petra jsem neviděl, Vaška taky ne a Bohu už ten je někde na ministerstvu, ale 2 deci na tebe na setkání si dám, kamaráde.
0: Sakra, kamaráde, ty si teda žiješ časou peníze, víš?
1: Jo, času málo, kamaráde, mám teď takovej zlatý důlek, tak kutám, dokud sype.
0: Satyra, zlatý důl, nepovídej. Pokud se pamatuju, tak si dělal vedoucího redaktora rubriky stížností, ne?
1: No teď ty stížnosti přijímám, víš, razítku ji ukládám do šanonu takovej malej padáček, vlastně polopadáček.
0: Sakra, ty taky.
1: Sakra, já taky.
0: A taky nevině.
1: Taky nevině. No tak omylem jsem připsal takový sportáček místo na redakci vlastní dceři. Víš, jaký byl tenkrát chaos?
0: Mně to povídej, kamaráde, mně to povídej zrovna mě. Ale kde máš ten zlatý důl?
1: No právě v tom polopadáčku, rozumíš? Našinec se přece vyzná, ne?
0: No, co pak o vyznání by nešlo, já už jsem mimo žebravých mnichů měl všechny.
1: No, tak to já dělal i žebravýho mnicha. I žebravýho mnich, vlastně dělal jsem jim pokladníka. Přeci z toho, co vyžebrali, mám tu malinkatou chatičku v Brde.
0: No jo, říct, já se pamatuju, já jsem tam jednou v té tvý chatičce byl ve 3. patře. Se slečnou Elou.
1: Ježiš, to byla ta zrzavá, to byla no, kočka.
0: Počkej, ale jak je to s tím zlatým dolem? Tak vyřizuješ stížnosti.
1: Jo, vyřizuju všecky do poslední, do puntíku.
0: Jo, takže ty píšeš.
1: Jo, píšu, ale pozor, neuveřejňuju.
0: Co?
1: No, v tom je právě ta moje genialita, rozumíš?
0: No počkej, ale za co tě teda platí?
1: No právě za to, že neuveřejňuju.
0: No jo, ale kdo?
1: No postižení.
0: No tomu nerozumím.
1: Tak podívej, dávej pozor. Přijde oprávněná kritika na podnik ten a ten, že jo, já to zpracuju, napíšu povídku a pošlu Pepo kam?
0: Pošleš do časopisu.
1: Ha, nebak, právě řediteli kritizovaného podniku s tím, že tu povídku hodlám tedy vydat v satirickém týdeníku v tom a v tom.
0: No jo, počkej, to už...
1: No tak vidíš...
0: To mi svítá.
1: No jenom tak připíšu, že šéfredaktorovi se ta povídka moc líbí, že tedy chápu těžkosti růstu, ale mou povinnost je nedostatky napravovat, no a že těch 400 korun honoráře taky není k zahození.
0: No to je geniální, že to je zrovna tak geniální, jako když jsme za mladá, pamatuješ, prodávali ten šňaps v páře.
1: Ježíš, to byly časy, tam bylo vedro, víš?
0: To bylo.
1: Jsme se podíli.
0: A skočí ti na to každý?
1: Jo, každý podnik se žene pár stoveček a pošle. A když neseženou prachy, no tak dostanu nějaký ten dáreček z reprefondu, koberec, křeslo, kartonek, slivovičky. Jo, minule mě poslalo jedno JZD půlmetrákový sele. Živý.
0: Sele?
1: Sele.
0: Hele, neměl bys...
1: Sele?
0: Ne, já už jsem večeřel. Neměl bys pro starýho kamaráda...
1: No měl, kamaráda. Já potřebuju někoho, kdo by mi to cítil, hlídal ve korespondenci. Sele sem, sele tam, já už na to nestačím.
0: Beru a jedem.
2: Své dětství a částečně i dospělost jsem prožil v pražské čtvrti v době, kdy bylo auto dost řídkým zjevem. Přesto jsme se nikdy nedivili, když kolem nějaké projelo. A vůbec nás nenapadlo uvažovat o tom, proč ten auto má a my ne, přestože si je víc zasloužíme a podobně. Bylo mi skoro 40 let, když jsem si koupil svůj první automobil. No, automobil. Byla to ojetá Zetka Hulvínek. Stála tehdy 12 000 korun. Svými vlastnostmi se podobala kulhavému a lisému zázračnému koni z pohádky Boženy Němcové. Sice nelétala, ale za to se sama spravovala. Jedinou věcí, kterou jsem v údržbě pravidelně dělal, bylo dolévání vody do chladiče a to ještě, jak se ukázalo, zbytečně, protože voda stejně i hned vytekla až k pojistné trubičce. Ale to jsem zjistil mnohem později. Hlavně jsem nikdy nikomu jeho bourák nezáviděl. Dnes má auto každý druhý. A tak nemohu pochopit, kde a odkud se bere taková závist u některých prvních. Jednou jsem jel se svým Spartakem zpátky do Prahy a na silnici mával stopař. Ochotně jsem přibrzdil, zastavil a počkal, až mě doběhne. Dosupěl k autu, brunátní v tváři, malý, zavalitý. Bylo mu asi tolik let jako mě. Hned při nasedání mi vytkl, že mám nějak slabé brzdy a trvá mi hrozně dlouho, než zastavím. Přešel jsem to jako rádoby vtip, ale v okamžiku, kdy na mou otázku po cíli cesty více než dočeně vybafl, no kam bych jel, snad do Prahy, ne? Jsem zpozorněl. Najednou bylo neobyčejně milé pomyšlení, že mám pod sedadem složený hevel. Chvíli jsme jeli za naprostého ticha, které přerušil spolujezdec neobvyklým a svérázným dotazem.
3: Hergo, chlape, ten váš křik jsem někde viděl. Nehrál jste fotbal za Plzeň?
2: Poměrně snadno jsem mu to vymluvil. Ticho bylo ovšem jen chvíli, nevzdal se. Pokusil se mi přidělit několik profesí a když dospěl k hlasatelství v televizi, abych celou věc zjednodušil a usnadnil, představil jsem se. Domněnka, že bude konečně klid, byla opět mylná. Teprve teď to začalo. Zajímavé na mém pasažeru bylo to, že ho vůbec nezajímala moje práce, ale mé příjmy. Z ničeho nic se mi opět vybavil ten hevel. Situace se stávala komicky paradoxní. Vezl jsem úplně cizího člověka svým autem k jeho domovu. A tento člověk mi náhle začal vyčítat, jak je to vůbec možné, že na auto nemá, ačkoliv je určitě starší a má dvě děti a tátu na venkově a tak dále a tak dále. Přestal jsem ho vnímat a hlavou mi probíhala jedna naléhavá myšlenka. Jaký boj bude muset naše společnost ještě podstoupit s lidskou neomaleností a blbostí? Zbývalo jediné, jak ho dostat z vozu. Sama náhoda mi pomohla. Přehlédl jsem malý výmol na silnici, vůz prudce poskočil a já toho poskočení okamžitě využil. Zastavil jsem a požádal jsem meditujícího spolujezdce, aby laskavě vystoupil, že se musím podívat na zadní nápravu. Jakmile tak učinil, zabouchl jsem dveře a ujel. Mohu podotknout, že s naprosto čistým svědomím.

0: Ahoj, puso. Kolik máme dneska času?
1: 3:15.
0: Jak málo na naši lásku, jak úděsně málo. No co na plat? Musíme si pospíšit.
1: 3.
0: Cože? Snad nechceš říct, že jen 3 minuty? No to by bylo ještě méně než včera. Připadám si jako hokejista, který opustí na led a hned ho zase vystřídaj.
1: 3.
0: Cože? Puso, ty žertuješ, to není možný.
1: 3.
0: 3ho?
1: 3ho.
0: Ježišmarja, no to je senzace. Za 3 hodiny se dá stihnout věcí.
1: Ano, Karle, za 3 hodiny se stihne věcí.
0: 3 hodiny, no to je senzace. No tak to já stihnu vygruntovat, vyperutí, umeju nádobí, navařím, no samozřejmě. Celý 3 hodiny, puso, to je krása. Jak dlouho už se známe?
1: Budou to 4 roky.
0: Krásné 4 roky, nádherné, nádher, plné lásky.
1: Lásky? Karle, máš mě vůbec rád?
0: No, že se takhle vůbec můžeš ptát. Každou chviličku, kterou mi osud daruje, využiju jen pro tebe. Já ti uklidím, navařím, nakoupím, vysmejčím.
1: No právě. Já ti, Karle, pomalu dostávám pocit, že mým milencem je kuchyňský robot. Copak láska je jen kuchyňská trouba?
0: No, není. Jasně, není. Máš pravdu. To je i klepání koberců, ano. Nebo, hele, minule jsem ti přece vyšel na zástěru monogram. Tak co? No jaký jsem, řekni.
1: Hodnej a pozornej, ale to je všechno.
0: No to je všecko, tak mi řekni, jaký bych ještě mohl být.
1: No tak třeba trošku, víš?
0: No co?
1: No vášnivej bys mohl být.
0: Vášnivej? No a co pak nejsem?
1: Ale
0: viděla už jsi někoho, aby tak vášnivě klepal koberce? Co? Ne? No, představoval jsem si, že mlátím do tvýho manžela.
1: Karle, já mám takový pocit, že něco není v pořádku. Nezlob se, 4 roky už naše známost trvá a no, a nic. Ještě jsi nikdy nechtěl.
0: Já vím, puso. No. Chceš říct, že jsem ještě nikdy, no, že jsem ti nenapekl buchty?
1: Co?
0: No to víš, já chtěl, ale ona to nikdy nebyl čas. Ale dneska to stihnu, já to zmáknu. Hele, máš radši makový nebo takový ty povidlový? Jo, kde máš kypřící prášek do pečiva?
1: Ale Karle, já nechci žádné buchty. Víš, nezlob se, ale já mám takový pocit, že jsem svýmu manželovi nevěrná s kypřícím práškem do pečiva. Promiň, ale to je hrozný.
0: No, cože s kypřícím práškem, ale tomu nerozumím.
1: Karle, máš mě vůbec rád?
0: Jo, tak, ty to myslíš takhle, no tak já něco řeknu. Už nejmín 5 let. 5 let jsem doma nesáhl na smeták. 6 let jsem si nevypral ponožky. A tady? No tady? Tady peru ponožky tvýmu starýmu. A ty se mě ptáš, jestli tě mám rád. No samozřejmě, že ano. Vědě, toto má manželka, tak mě zabije. Díku, ona ani neví, že já umím vařit.
1: No, za to můj manžel to ví.
0: Ježišmarja, jak to?
1: No, neboj se, neví, že sem chodíš, ale to tvý vaření je na něm vidět. Zrovna dneska budeme oslavovat 3. výročí chvíle, kdy jsi naposledy viděl na nohy.
0: Jak to?
1: Už má málem 2 metráky.
0: To je dobrý.
1: Čemu se směješ?
0: No, já se směju tomu, že my dva se milujeme a on tloustne. Není to legrační?
1: Není, není. Už 2 roky žiju jako v klášteře. A odlož aspoň laskavě na chvíli ten smeták, 3 hodiny, to není nekonečno.
0: No právě, hele, pusu, já nemůžu najít rekord. Nezašila si ho někam.
1: Prosím tě, co tě znám, tak jsem na rekord ani nešáhla.
0: Už ho mám, no vidíš, a teď se vrhnu na nádobí trošičku jaru.
1: Karle, počkej, řekni mi, copak muž, opravdový muž, se vrhá jenom na nádobí?
0: Počkej, puso, to je nějaký kvíz, ne? Nebo co? Hele, já se dám podat, jo? Já, když myju nádobí, tak myslím jenom na nádobí. A na tebe, samozřejmě.
1: Tak jenom na mě nemysli.
0: A teď tahle hromada prádla. Kde pak mám žehličku? Tady je, té bašta, ty máš na pářecí. No?
1: Co, prosím tě?
0: Ale tvůj kapesníček. Ze všeho nejraději žehlím tvé kapesníčky. Jako bych se dotýkal tvého nosánku.
1: Tak se sakra dotkni mého nosánku.
0: Ale proč bych to dělal? Jo tak, ty máš rýmu.
1: No ne, to není možné, Karle, pochop už jednou, že jsme, totiž nejsme milenci, ale že bychom měli být, že by, já už ani nevím, co jsme.
0: Ale jsme, podívej se, to ty jenom máš poslední rok nějakou špatnou náladu, že ty máš něco s nervama.
1: No tak dobře, jsme milenci, podle tebe. Počkej, teď mi řekni. Kdyby došlo k tomu a já byla zavražděna.
0: Ale tohle mi neříká nic legrace, já bych to prostě nepřežil.
1: No, moment. A já byla zavražděna, ano, mohl bys identifikovat mé tělo.
0: Jsou strašný myšlenky.
1: No počkej, mohl nebo nemohl?
0: Na mě jde studený pot, no, tak to se přece dělá podle tváře, ne?
1: Povídám mé tělo. Tvář bych měla třeba zohyzděnou. Mohl? Nemohl? Ne, nemohl?
0: No, tak ne, no.
1: No jistě,
0: no, ale
1: že ne.
0: Na tom přece nezáleží, no tak uznej, že kdybys byla mrtvá, tak by ti to stejně bylo jedno.
1: To ano, no jistě, jenom že mě to není jedno teď, rozumíš?
0: Já to nechápu. Ty po mně chceš moc. Ty prostě chceš, abych identifikoval tvé tělo a nejseš mrtvá. Já to nechápu.
1: Ježišmarja. Manžel.
0: Manžel? Co budeme dělat?
1: Klid. Řeknu, víš, co řeknu? Že seš od úklidu. Ne? Stejně se mezi námi nikdy nic nestalo, takže budu mluvit pravdu.
0: Tak, to jsem ale ztracenej. Protože takhle uklidit může jenom láska, jenom doopravdy zamilovaný chlap.
2: Povídka pro spořádané lidi. Vesmír má svůj řád a tak také naše lidské věci mají, nebo by alespoň měly mít svůj řád. Nejprve je ovšem nutno vložit nějaký řád do vlastního nitra a mít svou přesnou stupnici hodnot. Jinak se nám všude rozprostře veliký nevěstinec. Prosím, říkám úmyslně nevěstinec a nikoliv bordel. Neboť nevěstinec je přece jen slovo slušnější. A tak nestoudné slovo jako bordel mi stud brání vypustit z úst. Jsou ovšem lidé, ano, jsou tací, kteří tvrdí, že to je zásadní omyl uvádět nevěstinec jako synonymum nepořádku. Nikde prý nevládne tak vzorný pořádek jako v nevěstinci, kde prý všechno musí klapat jako na drát. Patrně už někdy v takovém hanebném podniku byli, když to vědí, a takovým lidem já zase nemohu věřit. Nepořádek nebo nedůslednost ve mně vyvolává tíseň a strach. Jako bych se bál, co nastane. Musíme přece vědět, co je dobré a co špatné a neúprosně rozdílet svůj soud. Laskat jedno a být druhé. Máme vědět, že nepořádek je semenem většiny zla. Například ztráta času je zlo jako každá ztráta. Nedochvilnost bývá jeho častou příčinou. Je tedy nedochvilnost semenem zla. Neboť nedostatek je zlo. A víme, že často mu předchází marnotratnost. Je tedy marnotratnost semenem zla. Naopak, šetrnost je správná, i když ještě nedokonalá. Je to teprve náběh ke ctnosti. Skutečnou ctností je teprve lakomství. Jako důsledná, domyšlená a dovršená šetrnost. Já jsem nedovedl nikdy pochopit, proč slovo lakomství nebo lakomec má tak hanlivý nádech. To přece znevažuje jednu z nejkrásnějších lidských vlastností. Kdysi před mnoha lety jsem byl jednou náhodou v divadle a tam hráli nějakou hru o jakémsi Harpagonovi, jehož nazývali lakomcem. Toho člověka nechápu, prohlásil jsem tenkrát. Já jsem nemyslel ovšem Harpagona, a právě naopak, ale autora té hry, jakéhosi Moliéra, či kdo to napsal. Jak je možno stavět do nesympatického až skoro komického osvětlení tak slušného a veskrze rozumného člověka. Mám mnoho známých, se kterými si prostě nerozumím. Prostě právě pro jejich nepořádek v duši. Tak takový Souček například. Dávno tomu, co jsem s ním chodil do školy, pak jsme se léta neviděli. Až zase jsem se s ním setkal jednou nad Kulečníkem. Chlap jako hora, říkali o něm veliké dobrotisko, že je. A přece neměl spoustu věcí ujasněnou. Byl na štíru s řádem. Není náhodou, že jedna z nejhorších nadávek vzniká negací slova řád. Neřád, to je strašné slovo. Ty jeden neřáde, neznám silnější urážky. A Souček byl tak trošku neřád. Já se pamatuji například, jak měnil názory. O jedné a téže věci soudil jinak v dětství a potom jinak, když dospěl. My jsme se nevídali často, spíše náhodou jsem tak na něj narazil na ulici, když jsem to nejméně čekal. Jak se máš, ty stará klamo, hlasil vždycky. A rozpřáhnul své mohutné tlapy, směje se od ucha k uchu. Stala se mi s ním velice ošklivá historie. Hořká a smutná. Jednoho dne jsem ho potkal na nábřeží, spěchal. Samo nebe mi tě posílá, ty stará tlamo, řval už z dálky. Deprý seznámí mi do divadla a zapomněl všecko doma, všechno, i peněženku. No, pomyslel jsem si, že peníze by se daly použít spořádaněji, než vyhazováním za divadlo, ale neřekl jsem nic z vrozené slušnosti. A abych prý mu půjčil stovku. Řekl jsem pochopitelně, že nemám. Ale on stále naléhal. Tak aspoň 50. A tu se vám stalo cosi neuvěřitelného. Řekl bych cosi iracionálního. Jakási vyšší síla, kterou dodnes nedovedu vysvětlit, způsobila, že jsem bez své vůle, ba proti své vůli, sáhl mechanicky do kapsy a podal mu 50 korun. Zahrahodil, že ji zítra vrátí a zmizel. Ovšem, že se druhého dne neobjevil a neobjevil se ani za týden. Proklel jsem svůj nepořádek v duši a proklel jsem Součka. Dostal jsem za vyučenou. Pro chvíli mdloby. A pak jednoho dne přišla zpráva, že Souček zemřel. To mne dopálilo. Pocítil jsem, jak mi kyselá nenávist stoupá hrdlem. Promiňte, ale není slušné vypůjčit si 50 korun a pak před jejich vrácením zemřít. A hlavně je to nepořádné. Zařadil jsem Součka mezi onu zločinnou sortu lidí, kteří šíří nepořádek po světě. Odepsal jsem Součka a co horšího, odepsal jsem i těch 50 korun. Byl listopad a s ním svátky všech svatých a dušiček. Padal sníh a dal ještě více vyniknout velebnosti přírody. V ten tklivý, dojímavý čas rád rozjímám. Hovořím v duchu s odešlými, vracím se do minulosti. Byla dušičková neděle, když jsem se vydal na odpolední procházku na hřbitov, tu zahradu věčnosti. Zastavil jsem se také u hrobu Součka. Byl to pěkný a udržovaný hrob. Spousta květin, 2 nebo 3 věnce. Bylo vidět, že se na něj vzpomíná. Stál jsem tak v tichém zadumání a hovořil v duchu se Součkem. Viděl jsem ho před sebou hřmotného, neotesaného, s věčným smíchem na ústech, s věčným klokotáním v hrdle. Snad si byl trošku dobrý chlap, ale bez touhy po dokonalosti, řekl jsem si. Několik minut jsem tak stál a němě hovořil. Pak jsem se sehnul, vzal z každé nádobky několik květin, 1 malý věneček, všechno asi tak v ceně 50 korun. A zatímco se mi v duši rozhostil bohulibý mír a spokojenost, odcházel jsem chřupajícím sněhem spořádaně k domovu.
3: James?
4: Prosím, pane.
3: Čo myslíš, James? Už přišel koniec roka?
4: Nevím, pane. Zámok barona Fusakela ještě nehorel. A ani zvony v meste ještě nezvonili.
3: James!
4: Prosím, pane.
3: Ty posledné číslo slepého kúzelníka. Já se tě nepýtám, či v meste zvonili, ale či už je koniec roka.
4: Aha, už vám rozumím, pane. Viete, někdy to jde dost ťažko. Koniec roka ještě nie je, ale už budou Vianoce, pane.
3: No, ako to vieš tak presne?
4: Sedliaci nám doniesli vianočný stromček, pane.
3: Ten istý, čo jsme mali v lani?
4: Áno, pane. Tak, ako ste rozkázali. Ihličie už síce nemá, ale zatiaľ ešte stojí.
3: Na Vianoce sa vždy veľmi teším, James.
4: Viem, pane. Strašne rád posielate darčeky svojej rodine.
3: Mhm. Dynamitu máme ešte dosť? A čo granáty? No, rýchlo do nezoznam, James.
4: Áno, pane. Prosím, môžete začať. Tak, najprv vaša pani sestra Lady Alžbeta.
3: Alžbeta a jej silikónové prsia. A čo som jej poslal v lani?
4: Dva padáky, pane. A odvtedy tu nebola.
3: No tak teraz jej pošlem dvoch výsadkárov, nie? A nalej mi whisky, James.
4: Ano, pane.
3: Čo tu stojíš ako rozprávková krajina Póla Dobšinského?
4: Ako rozkážete, nech sa páči. Na zdravie.
3: A vieš čo, James? Nalej si aj ty, keď sú Vianoce.
4: Ďakujem vám, pane.
3: James! Ty Fantomasov syn! Hádam si, nechceš naliať whisky. Tam si nalej z tej vody. A môžeš si dať aj ľad, aby si nepovedal.
4: Ďakujem, pane. Ďalej tu máme vášho strýka Alberta. Minulý rok ste mu ráčili poslať gramofón. Napriek tomu, že som si vás dovolil upozorniť na to, že strýko Albert je hluchý ako poleno.
3: No a čo? Za to nemôže mať gramofón. A teraz mu pošleme aj platňu. Čo povieš, James?
4: V poriadku, pane. Aspoň bude mať kompletnú sériu.
3: No, máme tam ešte niekoho?
4: Bratranec Gaston vo Francúzsku, pane. V lani ste mu ráčili poslať bombonieru.
3: Áno, už si spomínam. Smutná udalosť. Gaston mal pohreb a ja som nikde nezohnal kvety.
4: Áno, pane. A poslali ste moju bombonieru. Jediný darček, čo som mal pod stromčekom. Od svojej mamy, pane.
3: Ale no tak, James. A tam by si sa nehneval. Ozaj. A čo si dostal odo mňa minulý rok, James?
4: Žltačku, pane.
3: No tak vidíš. Nie som až taký bezcitný. Neboj sa. Tohto roku ti darujem osýpky.
4: Ďakujem, pane. Bude mi cťou mať také isté vyrážky, ako vy.
3: A to už je všetko? Nezabudli sme na nikoho?
4: No, ešte je tu barón Fusakel a jeho manželka, pane. Ale predpokladám, že tým pošlete darček tak, ako obvykle.
3: No, samozrejme, James. Tradíciu nesmieme meniť. Dielo je už pripravené?
4: Áno, pane, kanón je na balkóne. Nabitý.
3: Výborne, James. Fusakel bude mať radosť tak, ako vždy. Počuješ, James? Zvonia. To už je nový rok.
4: Ja neviem, pane, darček ešte nemám.
3: James! Ty poslední nápadník nadždy krupskej! Nemudruj tolko a švihaj na balkón! Dělo připravit!
4: Dělo připravené!
3: Dělo namieriť!
4: Dělo namierené!
3: Šťastnou cestu, Gulička. Pál! Pozri, James. Tam to vyšla nějaká nová hvězda.
4: Nevyšla, pane. Fusakilovi horí zámok, tak jako každý rok na Vianoce.
3: A krásné Vianoce, James. Nádherný plameň. Fusakelka bude zase běhat v nočnej košeli okolo rybníka.
4: Zdá se, že už běhá, pane. Prosím, tu je váš dalekohled.
3: Krásný obraz, James. Nádherné Vianoce. Fusakel se určitě pokouší hasit, čo? Nádherně běhá ta jeho žena jako mladica. No, člověk by ani nepovedal, že má 80 rokov. Však, James.
4: Ano, pane. Má skvělou kondíciu.
3: No a čuduješ se? Každé Vianoce takto běhat? Můžu by být vděčný, že jich takto otužujem. Tak pojďme, James.
4: Ano.
3: Dopijeme tu whisky. A ak se nemýlím, aj tej vody ti ještě ostalo. Však.
5: Logickou návaznost na svatbu jako takovou má rozvod jako takový. Statistická čísla o počtu rozvodů jsou varující. Rozvody budou také námětem rozhovoru s právníkem, advokátem, JUDr. Jaroslavem Uhelnatým. Co byste řekl? Máte úspěch, doktore. Co byste řekl, doktore, k těm číslům?
6: No, jsou varující. Situace je dokonce taková, že rozvody svým počtem přesahují kapacitu soudních budov. Justice je přetížena. A když to řekneme lapidárně, oč se vlastně jedná? Zrušit legitimní svazek. Tady by měl přijít na pomoc selský rozum, jo? Když ty lidi k sobě nepasujou, proč s tím dělat ciráty? Zrušit odchod, nazdar, těšilo mě.
5: No, jednoduchost, jakou navrhujete, je prostě úžasná.
6: Podívejte, já bych to vůbec neřešil u soudu. Já bych zřídil budovy jenom na rozvody. Takové rozvodny, jo? Jednoduché kanceláře, stůl, židle, automatická pračka, protože u rozvodu se taky často pere špinavé prádlo. Tam bych seděl a jenom bych trhal odací listy.
5: Počkejte, doktore, ale co majetkové spory, které přeci s rozvodem úzce souvisí? To je přeci věc soudu.
6: Tady bych uplatňoval metodu, která byla publikována v právnických dodacích pod heslem Co jsme si, to jsme si.
5: Ano, ještě takovou otázečku. Vy jste jistě absolvoval dlouhou řádku rozvodů ve své advokátní praxi. Co je podle vašeho soudu nejčastější příčinou rozvodu?
6: Podle mého soudu?
5: Ano.
6: Ale já žádný soud nemám. Mám jen chatu na Sázavě a to snad...
5: Ne, tak víte, jak jsem to myslel, podle vašeho názoru.
6: Aha, rozumím. No, podle mého názoru, ano, rozumím. Příčin je několik a rozdělil bych je do tří skupin. Za A. Neschopnost jednoho z partnerů adaptovat se na jednu osobu doživotně. Za B. Schopnost jednoho z partnerů adaptovat se na více osob, čili nevěra. No a za C varianta kašpárek.
5: Co je to?
6: To je případ, kdy je manžel manželce v určité situaci už jen pro legraci.
5: Doktore, děkuji vám za rozhovor.

0: Ne, to bude asi nějaký omyl.
1: Prosím, zastavte to, stop. Jaký omyl? Teď jste před chvílí říkal, že by to šlo.
0: No, ale já jsem se jako, že myslíte jako vůbec, jestli by to šlo.
1: Jak jako vůbec?
0: No já myslel jako, že se mě jako dovolujete, jestli byste to s někým, kdo u toho moře náhodou byl, mohl natočit. Jestli...
1: Člověče, proč bych se zrovna vás měl dovolovat?
0: No, to je pravda, že jo. Ale jako diváka televizního, víte, já myslím, že by to neškodilo takhle, než něco v televizi natočíte, že byste se taky zeptali předtím nás, normálních lidí.
1: Helejte se, tomuhle já nerozumím, já jsem se vás jenom slušně zeptal, jestli nám můžete něco říct o své dovolené u moře, že?
0: No já bych vám rád vyhověl, samozřejmě.
1: No o tom jde, tak vám děkuju, to je výborný, natočíme to. Kamera, jedem. Dobrý den.
0: Ale já jsem u moře nebyl.
1: Prosím vás, to mi nemůžete udělat, zastavte to. To mi nemůžete udělat, to už jste pátý. To bych to nikdy nenatočil, tohleto. Ano, no. Vy jste nikdy u moře nebyl.
0: Byl, ale to nebylo letos.
1: No a umíte o tom povyprávět?
0: Umím.
1: No tak to stačí. Tak jedem, kamera, natočíme to. Dobrý den, tak vy jste se právě vrátil z dovolené od moře.
0: Ano, ale to nebylo letos.
1: Stop, zastavte. Zas to nikdo nepozná, aha, že to nebylo letos.
0: Jo, on to nikdo asi nepozná.
1: No to víte, že ne. Aha. Vy budete hovořit o tom, že jste byl u moře a to nikdo nepozná, že to nebylo letos. Je to jasné,
0: no,
1: ne?
0: Ano, to je pravda, to nikdo nepozná.
1: Tak jste připravený.
0: Ano.
1: No, tak točíme, kamera, jedem. Dobrý den. Tak myšlenkami jste stále ještě u moře, že?
0: Ano.
1: Právě jste se vrátil z dovolené, že?
0: Ano.
1: Ano, ano. A kde jste vlastně byl?
0: U moře.
1: U moře, ano. A u jakého moře?
0: Já jsem byl u Velikého moře.
1: Ano, moří je víc, že?
0: Ano, moří je hodně.
1: A vy jste byl u Velikého moře, moře to je vždycky veliká záležitost, to je něco jiného než naše rybníky, ta plocha, to je nedozírné.
0: Kde?
1: Že to je nedozírná plocha, to moře. Vy jste byl asi u Černého moře.
0: Ne, to bylo modré.
1: Ano, jaderské?
0: Modré, takové modré.
1: No modré je vždycky modré, ale jak sám říkáte, byl jste u Černého moře, že?
0: Ano, ale bylo modré.
1: No prosím, a co jste převážně dělal u moře?
0: Převážně bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, vy jste asi bydlel v kempu?
0: Ano.
1: Sami jste si vařili?
0: Ano.
1: Bábovky a ryby?
0: Ano, ne, ty jsme si dělali na pláži z písku, rodiče vařili.
1: A to je hezké, vy jste dopřál rodičům dovolenou u moře, svým starým rodičům.
0: Ano.
1: Ale vyplatilo se to, oni vařili a vy jste si dělal z legrace bábovky a ryby.
0: Ano, já jsem si dělal z legrace bábovky a ryby.
1: Ano, a co jste ještě dělal u moře?
0: Ještě jsme také se honili s kamarády a prali se o míč. Já jsem často vyhrával.
1: Ano, kamarády, to jsou asi vaši spolupracovníci, kamarádi, že?
0: Ano, spolupracovníci ze stanu.
1: A co vůbec jste dělal nejraději u moře? Co se vám tak nejlépe líbilo?
0: Mně se líbilo nejlépe to, že jsem mohl běhat úplně nahý.
1: Děkuji, ale vy jste tajně chodil na nudistickou pláž?
0: Ne, tam jsme byli, jak jsme tam byli, tak tam jsme byli.
1: Počkejte, to jste běhal po veřejné pláži nahý, to snad ne?
0: To snad jo.
1: A to se nikdo nepohoršil?
0: Ne, protože mě byly teprve 4 roky.
1: Stop, zastavte to. Prosím vás, vy jste mě nepochopil. Děláme přeci rozhovor, jakože jste se vrátil od moře letos, ne?
0: No, ale já jsem letos u moře nebyl.
1: No prosím, to jsme si vysvětlili. Složitě jsem se dověděl, že jste byl u moře jako malé děcko.
0: Ano.
1: Ale teď jste dospělý muž, sakra, ne?
0: Ano.
1: Máte klobouk, jak vidím.
0: Kde?
1: Na hlavě máte klobouk.
0: A ještě ho tam mám.
1: No máte, samozřejmě.
0: Jestli mě neslí vítr, jestli ho nesfouk.
1: Ne, nikdo ho nesfouk, je tam. Máte taky baloňáček přes ruku.
0: Pěkně jsem si s ním vyrazil.
1: Ano, vyrazil jste si s baloňáčkem, jako dospělý muž ovšem.
0: Ano.
1: A máte aktovku jako dospělý muž.
0: Pěknou koženou vepřovici.
1: Ano, co máte v té aktovce?
0: Bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby, ano, já jsem si to myslel. Bábovky a ryby. Člověče, co s váma? Co s váma mi řekněte?
0: Nic, že ne.
1: Asi nic, jo. Asi nic. Tak vám děkuji za
0: rozhovor. Tak vám děkuju.
1: Naschledanou, můžete jít.
0: Jo, můžu jít přímo za nosem.
1: Kam chcete? Dozadu, dopředu, jak chcete?
0: Já bych radši dopředu, ano. Protože bych mohl zakopnout, kdybych šel.
1: Můžete dopředu, a rychle.
0: Děkuji.
1: Vy jste se nezměnil moc. Od dětství jste se nezměnil, že?
0: Nezměnil, akorát teďka chodím oblečen.
1: No, to jsme rádi, to jsme moc rádi. Dobrý den, promiňte, že vás zastavuji. Nechci dlouho zdržovat. Ne, je to v zájmu televizního rozhovoru. Kamera, připravte se. Byla jste u moře?
2: Ano.
1: Ano, jaký je váš největší zážitek od moře? Prosím vás, soustřeďte se na to. Mně na tom záleží. Největší zážitek od moře.
2: Jak jsem dělala bábovky a ryby.
1: Bábovky a ryby.
2: S bratrem. Tamhle jde. Luďku.
1: Ano, stop, zastavte. To je to ztracený. Zastavte. Ten domů.

0: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
1: co je?
0: Vás budím.
1: Kdo jste, co chcete, člověk? Vy jste lupič?
0: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
1: Mě vůbec ne.
0: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
1: Člověče, vy nejste lupič.
0: Ne.
1: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
0: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
1: Tady nikdo nepřečítá.
0: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
1: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát!
0: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
1: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
0: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
1: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
0: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
1: No tak čtete.
0: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
1: Ježiši Kriste.
0: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
1: Ne, jakou?
0: Taťána.
1: Jo, Taťána, no jo.
0: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
1: Je mi známo, 21 znám.
0: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodná Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
1: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, člověč? Vidíte, to samej feudál.
0: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova,
1: jeho parta,
0: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
1: Koukejte.
0: Teď přijdou Šternberkové.
1: Poslyšte, příteličku.
0: Ano.
1: Ten revolver je nabitý.
0: Na ostro.
1: A je to náš výrobek?
0: Zahraniční.
1: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo?
0: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
1: To je nějaký holidu, tolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
0: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
1: Ježiši Krist.
0: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou tak, z děje.
1: Radši je skočte.
0: Ano. Dějství první. Odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí...
1: Smrkový háj.
0: Bez háje.
1: Co to? Jděte.
0: Kam?
1: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
0: Uprostřed klokotá Rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafúsové a malý Pepíček.
1: Člověče, nic se tam nevejdou.
0: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v Rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
1: Nožičky.
0: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
1: Co jsem tomu udělal?
0: Pepíček, závorka brečí.
1: Já se nedivím, já tak.
0: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
1: Prosím vás, člověč, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesuchy držení.
0: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
1: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti vnímu.
0: Dík, on mu ji taky nikdo nechytí.
1: Že ne?
0: Až na konci osmího jednání.
1: Tak přec.
0: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
1: To se nedivím.
0: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
0: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
1: Čtěte, položte to a
0: čtěte. Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
1: Dost, beru to, beru. To je hra ohromná.
0: Vážně?
1: To budou návaly.
0: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
1: Co vás vede, člověče, já dávám zálohu tak 5-6 korun.
0: Jedině 2000, jinak budu muset...
1: Ale mějte rozum, podívej.
0: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
1: Dám. Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
0: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
1: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
0: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
1: Co ještě chcete?
0: Pane řediteli, já bych...
1: Nesedejte si, počkejte, co chcete?
0: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
1: Ne.
0: Mám číst, anebo střílet.
1: Tak to radši střelte, člověk. Střelte!
2: Teď jsem měl tělocvik v 6. To jsou neuvěřitelní darebáci. Představte si, já jsem 15 let neskákal přes kozu. Taky už v žádnou v životě nepřeskočím. I kdyby byla takováhle. Ne? No, nevadí. Milí žáci, já vám teď představím mladou vaši učitelku, mladou kolegyni Struškovou. Prosím. Jak vidíte, kolegyně mladá s výukou teprve začíná, navíc má aprobaci na matematiku, ovšem já ji teď nutně potřebuji na češtinu. Taková je situace prostě, i ona bude suplovat. Kolegyně, já tu první hodinu zůstanu s váma, abyste ztratila ten respekt a já myslím, že jak v mém, tak ve vašem zájmu, abychom jí nedělali potíže, vyšli vstříc. Čili kolegyně, tvůj, pardon.
3: Děkuji.
2: Tělocvik. Tvůj, čeština. Prosím.
3: Děkuji, pane řediteli. Tak chlapci a děvčata, já bych se vás nejdříve spočítala, kolik vás chybí. Yeah. 1, 2, 3, 4, 5, to máme 5 žáků chybí. Jestliže je vás ve třídě 35 a 5 vás chybí, to máme 35, bez 5 se rovná 30 žáků.
2: Kolegyně, moment, pardon, to není matematika, to je čeština. Já jsem inzeroval češtinu. Čili spíše kobila, babika, bík. Tímto směrem.
3: Ano, ale já mám aprobaci na matematiku.
2: Já vím, kolegyně, ale čeština, nedá se nic dělat.
3: Tak, že bych zkusila dát diktát.
2: Výtečně, čeština a diktát od jak živa spolu souvisely.
3: Tak děti, pište si. Silný a bystrý bík z Nového Bydžova byl odvezen do Přibyslavy.
4: Prosím, paní učitelko, proč tam byl odvezen?
3: Jak pak se jmenuješ, chlapečku?
4: Kalhous.
3: Podívej se, Kalhouzi, to ti snad může být jedno, proč tam byl odvezen, ne?
4: No ale mě by to zajímalo.
3: No, tak já nevím, no tak tam byl odvezen třeba na porážku. A ty si, Kalhouzi, dej pozor taky. Nasycený syn lysého předsedy družstva se postavil k Novému Silu.
4: A co tam šel dělat?
3: To se hned dozvíš, Kalhouzi. Syn tam šel zívat a zírat. Paní Sýkorová z obytného domu sypala syrové brambory do bytku.
4: Prosím, já nestačím. Co mu sypala?
3: Brambory do bytku. Bosý silák Sýkora sykl. Kam se sypeš, synu? Sypu si to na sýpku, prosím, to budu sít, prosím. Já se asi sesypu.
2: Počkejte, to řekl syn?
3: Ne, to říkám já.
2: Ale kolegyně, co byste se sypala? Vždyť se tak krásně začala. Pokračujte dál. Ale vždyť čeština nejsou jenom vyňatá slova pos. Čeština, to je procházka rajskou zahrádou. Taky čelíte, koxartrosis. No, to je, tak jděte do jiné souhlásky. Jděte třeba do P. No, jděte do P. V češtině pop tvrdejch a měkejch.
3: Tak pilný syn to. Pílil na lesní pich.
2: No, není. Příliš současné to není, kolegyně. Něco takového... Tak jděte do jiné souhlásky. Valírujte v těch souhlásky.
3: Vír houkal a víly ve vile vily věnce.
2: Třeba.
3: To nebyly víly. Já už nevím, jak dál.
2: Ale kolegyně, vám chybí. Vy navodíte téma a pak vám chybí ta legenda. Vy musíte spustit vodopád těch nápadů, těch slov, vždyť v té češtině toto... No, počkejte, já vám napovím. Sválně, vidíte, třeba, co se dá vytřískat z toho loveckého motivu, jak jste nakousla? Jak jste to říkala?
3: Pilný syn pílil na lesní pych.
2: No, neřekl bych pilný syn, řekl bych pytlák. Takhle, pytlák, prosím, pych. Tak, navodím téma a jedu. Pilný pytlák pílil na lesní pych. A teď jedu. No. Chtěl lovit a honit. I vydal se do hlouby lesa. Neměl však zbraň. Zbraň. To je cvičení na... No. Chtěl ale lovit a honit. I vydal se do křovisek. Ale nic nenacházel. Tu jako kdyby zaslechl, že víly volají, ale to nebyly víly. To jeleni se byly svými paroly. A laně běžely. Kdyby měl pušku na bilbiji, já nevím, jak se to s tím dělá, no na bilbiji, a kuli by vypálil. To cvičení na citoslovce. To nebudou vědět, jak to mají napsat. Ale neměl pušku, měl jen píky, pytel a ký. Pronásledoval laně dál, unikali mu. On však cílil a pílil, ale nemohl je dosíci, protože měl jen píky, kytel a pytel a ty tři věci. Tu, jako kdyby se mu zazdálo, že víla volá synu, pí. I pytlák zpytoval svědomí, zatřpitili se mu v očích slzy, vrátil se do vsi, a již nikdy nepoužil píky, ký a svůj pytel si až do smrti přehodil přes rameno. A pak vstoupil do pionýra. Vidíte, kolegyně, všechno jde, když se chce.
3: Teda, pane řediteli, je vidět, že máte velikou praxi.
2: Jak to musím? No, kolegyně, ne, já mám aprobace ještě z jiných disciplín. Třeba všimla jste si nové sbírky motýlu v našem přírodopisném kabinetě?
3: Ano, všimla.
2: Všimla? No a nic to s vámi neudělalo. Kolegyně.
3: Nic, vy jste mi tam ale něco říkal o Císařské louce.
2: Ano, Císařská louka, to je oblast, kterou, etnická oblast, kterou bychom navštívili časem. Nebojte se, kolegyně. Tam je fauna, flora. Teď si mládenci ze mě vemte příklad, jak se galantně chovám ke své nové kolegyni. A ne jako vy někteří pronásledujete děvčata po chodbách a tohle jim děláte za hlavou. Jak by to vypadalo, kdybych kolegyni podrazil v kabinetě nohy a začal se s ní na zemi prát a ještě jí ukrát svačinu. No. Naopak, vidíte, jak k dámě pouští mý první prosím.
5: Ahoj. No.
6: Ahoj.
5: No tohle to zrovna jsem nemyslel. No nic mi neřekneš, jdeš na trochu pozdě, ne?
6: A jo, prosím tebe, nezlob se, ale já jsem byla u Jiřiny.
5: No.
6: Představ si, že Tonda má nějakou ženskou. No to je z toho celá prč. No pochopitelně, že oh. Po tolika letech manželství, to je tragédie.
5: No to je strašná tragédie.
6: No strašná.
5: Takže Tonda má ženskou a my kvůli tomu nebudeme večeře.
6: To jsi šel sobec, Pepo.
5: Jakej sobec? No, proč sobec?
6: Jiný můžou být nešťastní, trápit se třeba, skákat z okna, no. Jen když ty budeš mít ten svůj hlavec na stole, že jsem nestydl.
5: No, to jsi mi neřekla, ale že Jiřina chtěla skákat z okna, no.
6: No, skoro. No proto já jsem tam byla takovou dobu, že já jsem čekala okno otevřený.
5: No tak fajn, no. Prosím, než uděláš něco k večeři, máme aspoň pivo nebo něco.
6: Pivo?
5: No, no máme nebo ne?
6: Pivo?
5: No ne, já pivo.
6: No jak teď můžeš myslet na pivo? Co pak tě neštěstí druhých vůbec nedojímá?
5: Víš, to mě dojímá, že jsem od rána nejet. Přišel jsem ze směny, tady nemám nic večeří, piju tamhle vodu, co mě na to má dojímat? Prosím, někde žiješ, když se kolem sebe podívej. Takových případů jsou dneska tisíce, že se někdo někomu trhne. No, no, no tak to... To kdyby měl být dneska bez večeře, když mě to dojímá, tak to bych vůbec nejet.
6: Ale to je zajímavý, jak ty umíš všechno zjednodušovat.
5: Já to zjednodušu, zatímco ty to komplikuješ, že já jsem hladový.
6: No to bych ani neřekla.
5: Ne,
6: tak podle tebe by manželství mohlo vypadat klidně jako holubník, jo? Tonda je vědný muskej, no tak no. Buď to se k mu vrátí, nebo nevrátí, žena se s tím smíří, nebo nesmíří, případně já, si já, někoho no, najde, nebo nenajde. No. No to je krásný pohled na manželství.
5: Jaký pohled na manželství?
6: No.
5: Žijeme v poslední fázi 20. století. Století techniky, pokroku, no, no, to... no tak co? No co mám, manželství je podle tebe nějaká otrokárna? No, když se jeden chce trhnout, tak ten druhej nemá právo, taky by to bylo pro něj potupný, mu v tom bránit. No to je všecko.
6: Ale já mám hrát. Tak se klidně trhni, když máš pocit, že...
5: Yeah. No tohle, tohle. To je ohromný, nadačno, tahle ta logika. No. Co pak já jsem řekl, že já si chci trhnout?
6: No,
5: my se mluvíme o Tondovi a o Jiřině, že on se trhnul, tak prostě nebudu
6: ale osobní. Ale nějak se Tondy moc zastáváš, víš?
5: To bude
6: ono ti to asi nebude tak moc cizí,
5: co jsem udělal, Jiřině. No, ne, to mě nebude cizí. No vůbec ne.
6: Tohle to mi vysvětlíš, ano? Tak podle tebe, když mužskej zahne, tak je to logický, to jsi řekl.
5: No to jsem
6: řekl.
5: No prosím, tak jsem to řekl, no. Já jsem to teda neřekl, ale je to logičtější, než kdyby to udělala od sebe ženská.
6: To je zajímavý, a proč?
5: Co je na tom zajímavýho? No prosím tě, no proč, no. To je přece...
6: To je přece...
5: To je přece jasný, no ne.
6: No ne, no co, tobě snad je to jasný, ale mně ne. Tak proč?
5: Proč?
6: Proč?
5: No tak se na mě podívej, no. Za prvé, mužský je pán tvorstva.
6: Pán tvorstva.
5: A pak mužský, když zahne, nebo když se trhne, jak ty říkáš,
6: no?
5: Tak to nemusí mít citově podložený. Takže se nic nestalo, on se vrátí domů, všecko dál klape, funguje, pokud je už jen večeře, tak se taky večeří a nic se nestalo, no.
6: No jo, a to hodře mě zdobí.
5: Ale to já jsem neřekl, že ho to zdobí, prosím, já jsem nic takového neřekl. No ale je to přirozený.
6: Jo.
5: Když si to vezmi v tomhle přírodě, takový příklad, jen si třeba Brémův, ten ze života zvěře.
6: Ale proč jsi brala Brémův, no,
5: tam třeba taková veverka, aby to bylo v tuzemsku. Veverka není ten správný příklad. Vem si kohouta. Co dělá kohout? Dneska má tuhle slepici, zítra dámhle tu slepičku, že ano. No a co? Odsuzuje ho za to někdo? Přestanou slepice stášet vajíčka nebo zrušej drůbežár? No vůbec ne, nic se nestalo, no.
6: No tak pokračuj, no.
5: No co bych pokračoval? No. Ta ženská si tohle dovolit nemůže.
6: Aha.
5: Protože...
6: Proč
5: si představ, jaký by byly řeči mezi lidma, znáš náš barák. No a potom ženská rodí děti, takže to vlastně vůbec nejde.
6: Takže to nešlo, proč tohle to je něco jiného?
5: No ty mě snad nechceš chápat, já tomu nerozumím. Podívej se, jaký je v tom rozdíl?
6: No.
5: Když ženská se chce trhnout,
6: já.
5: Ano, když ženská chce odejít, nebo si začít nějaký techtle mechtle, jo, tak musí co?
6: Co?
5: Musí být zamilovaná.
6: No, to...
5: A jak je ženská zamilovaná, co dělá? Trhá kulisy. Když to muž?
6: Jo.
5: Muž, ten když zahne, tak je na tím povýšený. Je nad tím, zkrátka, je foš. Je foš. No jistě, že ano. No prosím. Ženská, když se zamiluje, co dělá? Balí kufry, pálí za sebou mosty, vřava, rozvod, tahání od dětičky. No to je podle tebe pěkná morálka, že ano?
7: Podívej se.
5: Nesahej na mě.
7: I logiku, jo? Tak podle tebe, když já si najdu mužskýho,
5: no,
7: a zamiluju se do, no, něj, tak jsem vlastně vysoce nemorální,
5: no, protože
7: už s tebou nechci bejt.
5: Ale šíleně.
7: Zatímco ty si odskočíš nějaký slečně, vůbec nic k ní necítíš a klidně se vrátíš ke mně domů, no, což je ovšem vysoce morální. To je podle tebe morálka, tak si to řekne.
5: Za prvé já nemluvím o sobě, mluvím o Tondovi a o Jiřině. No. Za druhý, nevím, proč tady řeš o morálce. Já se vrátím domů a ty vůbec nemusíš nic vědět. Inteligence, no. Manželství jsem ohrozil, neohrozil. Všecko je v pořádku, milující. Manželka, pusinku, večeřinku, ježiš, já bych jel. Já nebo se o tom sebe bavím, když mám hlad.
7: To je ovšem konec.
5: No konec, zaplať pánbu takovým diskuzím.
7: No to je konec.
5: Jaký konec?
7: Víš ty, co vůbec si na sebe všechno řek?
5: Jak to na sebe, já mluvím po všechně.
7: Tak s takovýmhle člověkem já tady dál žít nemůžu.
5: Co to prosím tě, miluji, s takým člověkem dál žít nemůžeš?
7: Já nemůžu! Ty si klidně jdi za svýma slečnama, klidně se přetvařuj, ale já si balím svý kufriádu.
5: No to ještě. Co pak, já jsem jediný, která řekl, že já mám nějakou slečnu, prosím tě. Co to děláš?
7: Nechaj na mě,
5: nikam nechoď, pojď sem. Kam by si, prosím tě, šla teď? No počkej.
7: To tě nemusí zajímat.
5: Moment. Ty chceš někam jít? Takže ty asi víš, kam by si teď po půlnoci skoro šla, víš?
7: Si vemu i brambory.
5: Pojď se nikam nechoď, posaď. Teď já vypočím. No to je ohromný. Ty víš, ke komu by si šla. To znamená logicky. Pojď mě pomáš.
7: Já? No dobrá.
5: Co?
7: Tak když to chceš vědět, nakonec teď, když znám už tvoje názory s těma slepicema, vůbec nemusí záležet na tom, jestli já mám taky nějaký kohouta.
5: Je, no to je ohromný, tohle si teda potěšila. No to je výborný, hlasi, jestli já mám nějaký kohouta. No to je. Povídám, kdo to je?
7: Já mám Tonda.
5: To jsem, no Tonda! Je! Ke všemu Tonda.
7: Jo.
5: No to je neuvěřitelné. Takže tohle to celý divadýlko. Ta skákající Jiřina z tohohle z okna. A to všecko bylo jen proto, abys mě připravila na to, že ty se vlastně někde taháš Tondou, viď?
8: Nebylo by tady nějaký pivo?
5: Ty ksíny, ty bys jsi zdala pivo, viď?
7: To podělej z toho povbojku.
5: Jakou povbojku, takovou nevíraš
7: vůbec nebo? Jsou přece tisíce, tak jsi si našla Tondu, bože, no. Jiřina se s tím nějak smíří a ty si přece nějakou klidně najdeš, ne?
5: Co a podle tebe je manželství, holubí!
7: No tak, uklidni se, Pepo, podívej se. Sedni si.
5: Nemluvím si sám, nemám chvíli.
7: Podívej se, manželství především není otrokárna. A jak jsi správně tvrdil, když se chce jeden trhnout. jo? Tak ten druhej mu nemá právo v tom bránit.
5: Co mi to povídáš? To jsem neříkal o nás, to jsem říkal o Jiřině a o Tondovi.
7: Já nevím, jaký je rozdíl mezi manželstvím naším a Jiřiným. Pokavej ti nebo tu logiku.
5: No, o logiku, já na logiku každou, víš, co já udělám? Já se oblíknu a jdu a rozbiju Tondovi hubu. To já udělám.
7: To už je nevím proč. A za co? Ty jsi říkal, že když mužský zahne, tak je to naprosto logický. Tak proč?
5: No dobře, ale ne s mou vlastní ženou.
7: No, takže v tomto případě Tonda jednal nelogicky, protože šlo o mě. Jo?
9: Jo?
7: Co?
9: Já ti něco povím. Tohle to je on.
5: Je.
9: Víš co?
7: Co?
9: To je pro mě potupný. Víš, takovýhle debaty. Ty se oblíkni, nebo vlastně splnou, to je jedno, a vypadni. Jdi, jdi si za svým Tondou. Jdi. Víc už nemusím ty lidi věci poslouchat. Ale to ti povím, to je teda kahuf, ten tvůj Tonda. Ten, ty vole, no, to je ohromný, to se mi líbí, to straně se
7: poudělá. Před chvíli si tvrdil, že je Tonda docela pěkný mužský.
5: Fešák, pidlo, okej. Potěj se mu ruce. No jo.
7: No to nestydí.
5: Že se ty nestydíš, ty doma neumí ani zatloužit žebíček. Ale že ty jsi
7: tolika doma zatloužit.
5: No, zkus to klub do panelu, ty. Jen si
7: díl. Už jsi skončil?
5: No.
7: Tak to je konec.
5: Mezi náma definitivní.
7: Nebo to myslíš vážně? Já ti něco povím, víš? Já jsem s Tondou nikdy nic neměla, mít nebudu a nic nemám.
5: Eličko, to tak pošláčeš, to je v pořádku.
7: Protože k té večeři taky nic nemám.
5: No tak, co budeme dělat?
7: Pojď se ještě chvíli popovídat o logice, jo?
10: Moje první šaty. Všichni známe to tajemné období mezi 13. a 17. rokem, kdy na tváři chlapce objeví se první bous, noha se pronikavě zvětší a v oku se usadí výraz mužnosti. Tehdy je výchova nejobtížnější. Hoši jsou vzpurní, nedbají slov otce, v ústech se jim objevují hrubá slova, žvíkačky a cigárka. Dívky pak na koupalištích použijí i horního dílu plavek a v kabelce nosí fotografie Valdemara Matušky a Tamary Presové. V té době dostávají hoši od rodičů první večerní oblek, který jim otvírá cestu do společnosti. I mě v 18 letech cosi šeptalo, že už nejsem dítě. Když jsem proháněl tříkolku naší ulicí, stály dívky na nároží a vzdychaly touhou. Já jsem si však nevšiml ani jediné. Snad proto jsem si vysloužil přes dívky kamenné srdce, nedobytný toník, hrdopíšek a idiot. Rozhodl jsem se tedy, že jim ukážu, jaký světák se ve mně vlastně skrývá. Odložil jsem navždy krátké kalhoty s jednou šlí a nápisem nazdar, punčocháče i pletený kříž na vlasy. Oblékneš se jako gentleman, Toníčku, řekla maminka, vzala 200 korun a šli jsme nakupovat. Prošli jsme dům módy, kde bylo mnoho hezkých oděvů, ale maminka usoudila, že ceny příliš připomínají drahotu. Také v domě oděvů se jí nelíbilo. Když však viděla, že nabírám do pláče, řekla, neplač, Tondo, vím o jedné hezké uličce, kde se velkoměstsky ošatíš a i na zimníček vybide. Tam už jsme se přiblížili v cenách minulosti a kvalitou látek budoucnosti. V ulici, označené plechovou tabulkou s nápisem Kotce, se maminka zřejmě vyznala. Pohybovala se rychle od krámku ke krámku, nazývala prodavače křestními jmény a výsledek se dostavil. Na konci uličky jsem stál jako úplně jiný člověk. Štruksové kalhoty mi sice v pase nepřiléhaly, ale poctivý konopný provaz je dokonale přidržel na svém místě. Číšnické sako nonšalantního střihu místě padne také jako ulité, jen co si pod ně vezmu 6 svetrů a otýpku slámy. Bodky byly jedna báseň. Dvojitá podrážka nepropustí vodu ani z jara. Vespod dřevo, navrch azbest. I prvou kravatu jsem dostal ten den. Vděčně jsem vzpomenul na vojáčka, který nosil přede mnou a za celé 2 roky služby na ní udělal jenom 3 fleky. Zimníček jsem si nesl přes ruku. Bude třeba tento kus tramvajácké uniformy zbavit naftalinu a asi o metr zkrátit, aby dosahoval ve světě oblíbené délky na paty. Snad největší elegance a vážnosti mi však dodával zelený plstěný klobouk se širokou střechou, kterou zdobila mohutná štětka z kančích bodlin a 2 borové šištice, které se bohužel jemně drolily a co chvíli jsem lovil zrnko z oka. Maminka byla ráda, že jsme tak levně pořídili a že pozornost chodců je upoutána beze zbytku na mne. Dokonce i skupina východních turistů začala obdivovat módní střih a svěží linii mých šatů. Pak mě maminka zavedla k fotografovi. Máš první šatky, synku, a ti zůstane vzpomínka na chvíli šťastné to koupě. Mistr fotograf nám zprvu nerozuměl. Maškary a svatby nefotografuji, houkl zpoza dveří. Co je nám do toho, řekla matka. Chlapec potřebuje upomínkovou pohlednici. Má nové šaty, je na čase, houkl znovu navrhle fotograf. Tak ať se v kabince převlékne. Jaké pak převlékání, urazila se matka, má tu novinku na sobě. Mistr zbledl a začal sýpat. Nejsem tu nikomu pro legraci. Platím řádně daně a mé snímky jsou věrné. Odveďte toho hastroše, kam patří a netruste mi, prosím, po schodisku slámu. Po těchto nepochopitelných urážkách přibouchl dveře a ještě před domem jsme slyšeli jeho lání. V naší ulici jsem však svou moderností způsobil skutečné pozdvižení. Pozvánky do společnosti se jen hrnuly a všude mé šaty vzbudily zaslouženou pozornost. Dívky po mně dnes jistě touží daleko více než dříve, ale já ani teď žádné nepodlehnu. Jednoho jsem však svým novým oděvem přeci jen docílil. Nejsem už kamenné srdce ani hrdopíšek. Přezdívá se mi švihák, manekín, seladon a idiot.

0: Děkuji za vlídné přijetí. Ale myslím, že už té srandy bylo dost. Že bychom měli trošku vážnější téma nabrat. Jaká je otázka?
1: Já ji položím, vy ji zvedněte. Já jsem už tady na začátku říkal, jednak bych strašně rád řekl jednu věc, a sice tu, že jsem nesmírně šťastný, že jste tady dnes večer s námi. Myslím si, že jak jste slyšel odezvu, i ostatní diváci to tak cítí. Já jsem tady říkal na začátku, že jsem se narodil v Třebíči. Pokud vím, vy jste v Třebíči prožil pěkný kus svého hereckého mládí.
0: Ano, nejenom v Třebíči, tam jsem umělecky vůbec začínal růst tam, ale pak jsme se přestěhovali do Jihlavy a po převratu bylo potřeba jezdit. Horácký divadlo byly zájezdy, jinak bychom umřeli hlady. No, ale neměli jsme čím, tak jsme jezdili na nákladňáku, než jsme si vydělili na autobus. Ovšem to byl autobus velice podivný. Količka malý, motůrek malý, velká kasle a kravál to dělalo hrozné. To se lidi tiskli ke zdi a my za 10 minut přijeli teprve. Ale mělo to zvláštnost, tam vevnitř nebylo nic, ani lavice, ani židle, přišroubovaný k podlaze, nic. Tam byla akorát přišroubovaná bedna pro šoféra, jo, který strašně miloval ptactvo. Takže byl velice nebezpečný. No a tenhle ten zájezd se konal, vždycky jsme se sešli u toho divadla a pač tam židle nebyly, tak jsme si každý museli přinést svoji židli. Takže jsme vypadali jako takový polský uprchlíci. Nalezli jsme do autobusu, vyjeli jsme a najednou ten blázen uviděl bažanta, pa, ježiš, to je krásný pták, a dupnul na brzdu. Samozřejmě mi za ním valnou hromadou, pochopitelně, že jo. Tam to nevadilo nám mladým, to jsem tenkrát byl mladý. A ono to vypadá nepravděpodobně, ale byl jsem skutečně mladý a holky taky, tak nám to nevadilo, no a ty babi padaly, ještě ani nebrzdil.
1: No a pak jste to vlastně svým velkým uměním a svým talentem a svým darem bavit lidi dotáhl až do Národního divadla.
0: No to byla dlouhá klopotná cesta, to Národní divadlo já ctím a je to podle mě skvost národa, musí se to respektovat, i když tam jsou některé lidi, kteří tam nepatří, to je jiná věc, to už Vojan si stěžoval a celkem za to, no ale já jsem hrdý na to, že jsem tam 18 let pracoval a miluju Národní divadlo. Ale hlavně jsem tedy tam miloval ty starý, ty bohy, který jsem já prostě se jim klanil, ty Štěpánky, Smolíky, Marvany, že jo, s tím jsem měl takovou zajímavou záležitost, jsem zažil, já jsem měl takovou slovní dohodu, že na 14 dní vemu jednu roli v plavecký Mariáši, no a teď si najednou, to byl ten film o tom, že nebylo málo plavců, takže bylo málo dřeva a Marvan to měl dávat jako dokupy a já tam hrál něco, jak ředitele pily, nebo co to bylo, já nevím, do dneska. Takže to bylo u vody, ten barák, a jsem vždycky vylezl, jen kouk jsem proti proudu a řekl jsem zase nic. A to jsem udělal za celý film třikrát, takže jsem byl dopoledne hotov. A teď povídám sakra, ale tohle to není možné, já mám tady na 14 dní smlouvu. A Wasserman, režisér, ten krát trvej na tom. Tak jsem na tom trval a oni zastrvali na tom, že tam musím těch 14 dní jezdit. Ale to mě udělali velkou službu, protože jsem 14 dní v noci po představení jezdil s Plachým, s Marvanem, s Fialou, no prostě s těma těma starýma bardama, kterých jsem si nesmírně vážil a nesmírně jsem je obdivoval. Upozorňuji vás, že byla taková sranda tou cestou, že jsem si ani nevrznul a tak jsem pro sebe si povídal, Krista Pána, až vy, dětkové, umřete, kdo tu legraci bude dělat. A ten Marvan se takhle otočil a povídá, budete se divit, ale vy. Přesně to samé, co jsem řekl tobě já, když jsem tě poprvé viděl v recitálu, tak jsem ti řekl, teďka už umřu klidně, poněvadž mám za sebe náhradu.

0: To je nádherný, co jste teď řekl. Já se vás ale přesto ještě zeptám, jestli dovolíte. Vy jste natočil spoustu krásných filmů.
1: Ano.
0: Já jenom když vzpomenu na Světáky a na Marečka a na Bohouša, já nevím, na co všecko, to se ani všechno vyjmenovávat nedá. Kde to je všecko? Jak to, že se dneska nic takového netočí? To byla nádherná doba, kdy jste točili takovéhle krásné věci a zároveň jste tam museli určitě zažít spoustu srandy.
1: No tak on hlavně se dělali filmy pro lidi, pro diváky. Dneska se o to pokoušejí a těžko to zase budou zvedat zpátky. A těch příhod, těch bylo spousta, a tak namátkou řeknu, já jsem točil nějaký film tady za Prahou, hned nic moc, hrál jsem tam předsedu, oni tam mluvili nějakým nářečím, to jsem odmítnul, povídám, to nebudu se prostě takhle pokořovat tady. A přijeli jsme s Menšíkem, už všichni čekali, aby byla nějaká legrace, no tak samozřejmě jsme se ve výčepu nalíčili a do sálu jsme šli po takových schodech. Po 8 schodech a dole ležel velký pes a lízal si přirození. A vedle stála bába s vídlem a byl tam obrovský kopec hnoje. A já povídám, jak ten Meček byl pohotový, povídám, Láďo, podívej, vidíš, takhle to máš dělat. Je to hygienický a zadarmo. A on mě povídá z fleku, a ty to dělám, ale strašně mě bolí za krkem. Ta baba u toho hnoje udělala punk. Vyletěli zuby do hnoje. My jsme tam točili 2 hodiny.